0: únavě a vyhoření třeba těch pečujících profesí, jako jsou lékaři, těch specializovaných procesí, jako jsou neurochirurgové. Jak jsou na tom vaši kolegové podle toho, co jste viděl?
1: Myslím si, že to, co jsem měl zahlíd a mohl jsem s nima, s každým z nich vždycky jenom strávit jeden den, takže jsem vždycky jeden den mluvil třeba s třema neurochirurgama a další den s jinýma, s některými jsem byl na oběd, některýma na večeři, tak jsem primárně viděl spíš nadšení, že jsme přijeli. Takže a jakousi perspektivu k tomu, že jim budeme nějakým způsobem pomáhat, podporovat. A obzvlášť v tom jedno nemocnici, tam jsem měl pocit, od té doby mě prostě pravidelně píšou a ptají se, kdy už přijedeme a vidím tam spíš jakýsi nadšení. Takže jako úplně to není tak, že bych viděl, že tam někdo zoufale jako pláče nad tím, že dělá tuhle práci a že už nemůže.
0: No možná si tak říkám, lékař je trénovaný, aby pomáhal lidem ke zdraví a zároveň vidí, kolik zmaru působí válka z rozhodnutí Ruska. Tak vlastně jak tohleto ovlivňuje mentalitu specializované profese, jako jsou neurochirurgové?
1: Já jsem tam vnímal jakýsi semknutí za těch pár dní. Prostě jsem měl pocit, že jestli oni mohli být třeba roztříštěný národ před válkou, tak teď si myslím, že teda nejsou a že je jim jasno, že prostě mají Mordor, který na ně zautočil a prostě se mu musí bránit a chtějí se tomu bránit a nepřemýšlí o tom, že by to prohráli vůbec. To myslím, vůbec ta myšlenka tam nezachytil. A myslím si, že jsou přesvědčený v to, že jako nakonec dosáhnou toho, že ho vypudějí.
0: Vy jste zmínil, že v té nemocniční péči a v té lékařské praxi je znát podpora Západu. Je to obecné mentální nastavení, že ti lidé cítí, že my jako Západ je podporujeme, necítí se přece jenom zrazeni, protože často byly debaty o tom, že Západ mohl dodávat víc zbraní, které by Rusko víc poškodili v týlu a tak dále.
1: Já naštěstí o zbraních nevím nic, takže to je, jako, jsem hrozně rád, ale myslím si, že v tomhle oni cítí tu podporu a jsou rádi, že ty přístroje dostávají a uvědomují si, že s ním můžou dělat lepší operativu a musím říct, že mluvíme pořád o neurochirurgii, protože s jinými lékaři jsem se víceméně nesetkal a neurochirurgie sice také v té válce jako hraje roli, ale ve srovnání třeba s plastickou chirurgií nebo s maxilofaciální chirurgií, kdy se řeší závažný jako poranění třeba obličeje, tak neurochirurgie v tomhle není vlastně tak obtížná, protože tam bohužel teda, když to někdo chytí tak, že vlastně mu to vezme část mozku a k většinou není záchrany, takže ten člověk většinou zemře spíš a ten neurochirurg tam hraje roli spíše relativně jednoduššíma takovýma těma traumatologickýma výkonama typu, že se odklopí třeba část lebky, aby se zachránila mozková tkáň, ale to vlastně není až tak složitý. Musím říct, že si nedovedu představit, že by ke mně přiváželi pacienty a asi mnoho za noc třeba, u kterých bych tohle musel dělat, protože to si myslím, že může být vyčerpávající. Ono to je vyčerpávající i tak to dělat, protože vy víte, že toho člověka nějakým způsobem zachraňujete, ale vůbec nevíte, jakou kvalitu života tomu člověka zachráníte vlastně a můžete zachránit tvrdého invalidu vlastně, který ani nebude chtít žít.
0: Hostem hovoru je neurochirurg Jan Šroubek.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy jste upozornil, že mluvíte z hlediska své specializace a já s tím takhle počítám, že mluvím s neurochirurgem. V jedné nemocnici jste konzultovali několik pacientům s poraněními z války, to cituji z vaší zprávy, kterou jste o té cestě vydali. Dva pacienty s poraněním páteře a míchy a pacienta s epilepsí po střelném poranění mozku. Jak ničí válka lidi z pohledu neurologa, neurochirurga?
1: V jednom špitále v Ivano-Frankivsku, kde vlastně třetina toho, té nemocnice byla kompletně, se stala vojenskou vlastně, tak tam jsme měli skutečně příležitost vidět vlastně těch pacientů nejvíc. A to je naprosto devastující procházka pro lékaře, který prochází tou chodbou, protože tam prostě na jednom lůžku ležel mladý muž, 20 let, možná 25, nebo 30, teď to člověk neodhadne. A vlastně chybělo mu kromě jedné končetiny všechny. Takže on vlastně měl jednu ruku. A to, když vidíte mladýho člověka, tak nevím, a tvářil se vlastně, že mu skoro nic není. Já jsem tomu nemohl jako vlastně uvěřit. On se s tím nějak musí člověk naučit žít. Ale myslím, že ta devastace je naprosto šílená.

0: co je pro mě jako bylo strašně zajímavý, že oni s tím počítají, že ta devastace té psychiky těch lidí bude šílená a vlastně se, myslím, už teď poměrně výrazně, hlavně v tom Lvově, připravují na konec té války a až přijdou ty frontoví chlapci z té války a budou zcela zničený vlastně psychicky, oni budou třeba somaticky v pořádku, ale ta devastace té psychiky bude strašná a oni o tom vědí a myslím si, že se z jiných válek a věřím tomu, že ten Západ je v tomhle hodně podporuje, připravuje na ten konec války, aby nějakým způsobem uměli s těma lidmi zacházet, aby jim nějakým způsobem pomohli, protože jistě jsou případy, kdy pak zvednou ten kulomet a vystřílejí divadlo nebo něco takového, protože prostě některý z nich se prostě zblázní.
1: Odhadem 15 milionů Ukrajinců by potřebovalo psychologickou podporu, trpí úzkostmi a depresemi, to je to, o čem mluvíte. Co to znamená pro lékařský personál, nejenom pro lékaře, neurochirurgy, ale i pro sestry a další pečující personál?
0: Já myslím, že to školení v psychoterapii by měl mít samozřejmě každý tam z nich a většina lidí samozřejmě, když jde dělat lékař nebo sestru, tak vlastně jsou zároveň empatičtí, protože prostě většina z nás to dělá prostě proto, že máme lidi rádi a chceme nějakým způsobem pomoct. Takže když potom vidíme i tu psychologickou devastaci toho člověka, tak celkem přirozeně jim nějakým způsobem nabízíme pomoc. Samozřejmě neprofesionální, ale nějakou zkušenost máme.
1: A co by to udělalo s vámi, kdybyste každý den potkával 20-leté lidi bez končetin? A vy víte, že to zranění se nemuselo stát, že to nejsou oběti nešťastných náhod, třeba autonehod, ale že jsou to lidé, kteří k tomu přišli ve válce, která z našeho pohledu je neoprávněná. Co by to dělalo s vámi? Sciničil byste nebo naopak byste byl
0: citlivější? Já jsem potom jednom, nikdy jsem jich tam viděl hodně, jsem byl večer úplně z toho deprimovaný s kolegama, s kterými jsme tam byli. Jsme to nějakým způsobem samozřejmě sdíleli tu reakci na to. Já si myslím, že by asi musel člověk se nějak obrnit. Tuhle tu obranu používáme i teďkon. Že? My samozřejmě se setkáváme s mladými pacienty, lidmi, kteří mají zhoubné onemocnění. Pro nás je to vlastně jakoby podobný, akorát, že to není něco, co se nemuselo stát. Takže myslím, že tenhle ten moment toho zmaru, jakože to je úplně celý zbytečný, je strašný. Že?
1: Co to dělá s psychikou lékaře, který je cvičený na speciální práci, práci, která vyžaduje opravdu velkou kvalifikaci a úsilí? Co dělá tohle množství zmaru, které vidí? Všimli jste si u svých kolegů, třeba ukrajinských a kolegyň?
0: To jsem neměl tu možnost ještě jako tam úplně zavnímat, ale myslím si, že určitě to musí být nějaký odmítnutí těch emocí, protože si myslím, že nemůžete pracovat pod emocema. Já když operu mladou dámu, která má dvě malé děti doma, vím, že má zhoubný nádor a nebo nádor nějaký obtížnější, tak nemůžu myslet na to, že má doma dvě děti. Musíte to dát pryč. To znamená, že budete jistě k těm pacientům všem se chovat nebo tak, že tohle vypustíte ty emoce. To, co s váma to udělá pak večer a že vás to rozpláče třeba, nebo něco takového, to se stát může. A určitě potom si myslím, že zrovna ti lékaři, a je možný, že ji tam mají, to teprve asi zjistím, mají možná nějaké terapeutické intervence, kdy si mají s nějakým profíky o tom popovídat, protože to asi opravdu nejde dlouho unést.
1: Ve zprávě o vaší cestě uvádíte, že nemocnice v Ivano-Frankivsku, o které jsme už se bavili, kvůli válce musela vyčlenit významnou část kapacit pro péči o pacienty z frontových oblastí. Součástí nemocnice je rovněž rozsáhlý kryt využívaný během leteckých poplachů. Funguje taková nemocnice jinak jako v té každodenní bázi? Co se děje třeba, když máte pacienta na operačním stole a je vyhlášen letecký poplach?
0: Myslím, že oni, my jsme procházeli ten kryt, kde mají pacienti v těžším stavu, aby je právě nemuseli stěhovat. To znamená, že oni tam mají i operační sály a nevím úplně, jak probíhá, jistě ty operační sály mají i jinde, než jenom v tom krytu. A když je poplach, tak přesně nevím, že já ho tam nezažil za celou dobu, takže nevím a to jsem ještě taky nestačil zjistit.
1: Co byste dělal?
0: Předpokládám, že jim musel dokončit tu operaci, protože to nemůžete jako přerušit, asi nějaký moment se to přerušit dá. Ale ono samozřejmě ještě to riziko, jsou různý klasifikace těch rizik, že tam letí dron, teď jsou různý typy těch dronů, oni to dokážou poznat, tady nese bombu, tady je nějaký observační, takže myslím si, že oni to, tady v té západní části to vědí relativně brzy. Takže si myslím, že se na to dokážou připravit. Ale já jsem to tam ani jednou za ty 3 dny nezažil.
1: Taky jste konstatovali, že chybí moderní operační technika, vrtačky a frézy, navigační systém, specializované instrumentárium. Co tedy dělají, když někoho potřebují operovat, tak jako to děláte vy? Jak si pomáhají?
0: Tady tohle jsem zmiňoval u těch nemocnic menších, v tom Lvově právě to vybavení je dobré z toho západu. Tady si myslím, že tyhle nemocnice další na to čekají a vlastně doufají, že to dostanou.
1: Ti lékaři to umí používat. A lékaři, to není věc lékařské kvalifikace, ale jenom vybavení.
0: V podstatě. No. A myslím si, že oni jsou schopni ty základní výkony neurochirurgický provést i s tím málem, co tam mají. Furt je to lepší, než v Africe, kdy jsme byli.
1: To nevím, jestli by mě uklidnilo, kdybych šel na Ukrajině do nemocnice. Kdybyste měl srovnat lékaře na Ukrajině a tady, já vím, že jste tam byl jako krátkou chvíli, ale intenzivní, tak šel byste na Ukrajině třeba na operaci?
0: Jo, určitě. Určitě, asi bych si vybral, ale asi bych potřeboval s tím to probrat pořádně, ale tak, jak jsem s nima měl, obzvlášť ty jiné nemocnici, vyloženě operoval za ten den, tak jsem viděl tu šikovnost a ten přístup kvalitní velice a kvalifikovaný.
1: Čili to lékařské vzdělání je?
0: To je absolutně evropský prostě. To oni jezdí i na ty kurzy evropské neurochirurgické společnosti, to jsou zcela vzdělaní lidé.
1: Může si Ukrajina teď dovolit posílat své lékaře a lékařky na západ, aby tam si zvyšovali třeba kvalifikaci pro ty válečné účely, kdy lidé jsou prostě poškození válkou?
0: Já myslím, že to dělají. U nás teď ještě nejsou, ale zrovna příští týden přijede nějaká krátká mise se podívat k nám.
1: Takže co je cílem takových misí?
0: Myslím, že tahle ta mise konkrétně chtějí vidět, jak funguje neurochirurgie, takže a jak funguje urgentní příjem, jak jsou vedení pacienti s cévními maskovými příhodami, které oni musí léčit tam taky, kromě těch vojenských věcí. Takže to bylo z jednoho špitálu, kde to není dobře rozvinuté ještě zatím, tak se chtějí na to přijít podívat, takže to bude krátká jenom návštěva. Ale myslím, že ty lékaře některé určitě posílají a je to i v rámci toho programu Medevac, to, co se nabízí, že to není jenom mise k ním, ale že oni přijedou, lékaři přijedou k nám a budou s náma třeba týden operovat.
1: Jestli se nepletu, tak je to mise, kterou podporuje Ministerstvo vnitra České republiky?
0: Medevac je vlastně organizace, která je pod Ministerstvem vnitra České republiky.
1: Nehrozí, že by se šetřilo a Medevac škrtal?
0: Byly určité obavy, ale nic takového se nestalo.
1: Ještě k těm ukrajinským lékařům. Jak řeší to, že pacient třeba s problémy, které tady volají po operaci, je vedle pacienta, který je zasažený válkou, je to frontový voják a potřebuje urgentní operaci. Musí tam volit lékaři, koho vezmou na ten operační sál?
0: To s tím jsem se nesetkal, takže nemůžu posoudit, ale na té frontové oblasti nepochybně tohle musí být, protože prostě, když vám přivezou 10 vojáků, kteří jsou zranění, tak prostě musíte volit a triáž musí proběhnout a musíte vědět, koho máte šanci zachraňovat a koho ne. Takže tohle musí být strašný, ale to jsem tady já neviděl.
1: Já bych se teďka na chvilinku odvolal od vašich kompetencí možná k nějakému obyčejnému lidskému vnímání. Tak vy jste člověk, kterého zajímá mozek, kterého zajímá mícha, kterého zajímají nervy. Jak se vyrovnáváte s tím, že stačí jedna kulka, jeden šrapnel, jeden dron a všechno tohle to úžasné, jak je člověk ustrojen. A my vlastně ani nevíme, jak je to uděláno. Ani nevíme, co to je lidské vědomí. Všechno tohle se dá škrtnout jedním výstřelem. Jak se s tím vyrovnáváte?
0: Já, pro mě to je zmar zbytečný a válka je nepředstavitelná a já jsem si nějak vůbec nemohl představit, že to bude takhle blízko nás a je mi to vlastně líto hlavně, no. Jakože, že stačí samozřejmě jeden šrapnel, tady vám poruší míchu a už nehybete. Místo, aby to teda byl teda ten nádor, kterýmu se nemůžeme vyhnout, samozřejmě hold prostě nemocnost nějaká je, ale to, jak je to jako zbytečný, je strašný a nutno říct, že já jsem tam byl v nějakém místě, kde byly ukázky těch útočných zařízení těch Rusů a měli tam i mundur jednoho z těch vojáků, který ho trefili do hlavy snajpři a ukazovali mi jeho doklady, prostě 20-letý blondětej klučina, kterýho mi bylo úplně líto jak těch Ukrajinců, protože jsem si jako v tu chvíli uvědomil, že tenhle kluk vlastně tu válku taky asi nechtěl.
1: Vy jste se na začátku označil za vlažného podporovatele Ukrajiny, než jste na Ukrajinu odjel. Tak jak jste se vrátil, jak byste se označil teď?
0: Teď určitě, nevím, jestli to vlažní bylo vlastně správně řečeno, ale určitě jsem nebyl takovej ten, jako že bych tam měl bojovat a asi ani teď bych nechtěl na tu frontu jít. To považuji, asi bych to prostě neudělal, ale když jsem viděl ty lidi, viděl jsem ty hřbitovy, které jsou opravdu v každé vesnici, jsou padlí, a to i na té západní Ukrajině, to jsou lidi, kteří šli do té války. Vidím ten věk, fotografie tam všech jsou, tak je, opravdu je mi jich líto. A když si uvědomím, že to je jako zbytečný a je to útok cizí země na mou zemi nebo na tu zemi a vraždění prostě civilistů, do toho ještě teda ke všemu, ještě to je ještě další věc, že oni nejen teda, že válečníky se tam, nebo ty vojáci se tam stříli navzájem, ale ještě do civilistů, tak prostě vnímáte, že tomuhle národu je potřeba pomoct. No a já tam nevnímám vůbec takovej to, co jako si myslíme my nějak o nich, že jsou to nějaký jako velký nacionalisti, úplně to nemůžu asi posoudit, ale to jsou prostě normální lidi, kteří jsou asi hrdí na to, že jsou Ukrajinci, nejsou ale žádný fanatici, to tam nic jsem teda za tu chvilku nevnímal.
1: No ale vnímáte tu potřebu jim pomoct?
0: A vnímám tu potřebu jim pomoct, to, jak jsou prostě spolu jako dohromady, to tam taky vnímám.
1: Hostem hovoru byl neurochirurg Jan Šroubek. Mnohokrát děkuji.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel podal včera kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Vláda ho totiž vyloučila z české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel to považuje za omezení ústavních pravomocí. Soud dnes rozhodne, jestli se žalobě bude věnovat přednostně. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, ale ústavní činitelé by na sebe podle něj žaloby podávat neměli. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila většina spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známá. Transfuzní stanici v Karlových Varech chybí krev. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Tak je například po přesátí klíštěte nesmí dárce darovat krev až po dobu 28 dní. Podle mluvčí krajské nemocnice Markéty Singrové jsou zapotřebí všechny krevní skupiny. A Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několika leté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie nebo ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, jak potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie. Fotbalisti Chorvatska a Panamy bojují o první body na letošním mistrovství světa. Jejich zápas sleduje reportér Pavel Telšar.
4: V polovině 73. minuty Chorvatsko vede nad Panamou 1-0 a to od 54. minuty, kdy skóroval útočník Budimir. Už předtím Anglie remizovala s Ghanou 0-0, Portugalsko porazilo Uzbekistán 5-0 a zhruba za hodinu a půl začne zápas mezi Kolumbií a Demokratickou republikou Kongo. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
5: D8 před Prahou průjezdná a překážka na D1 před Brnem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je už za zdiby průjezdná. Následky nehody dodávky a dvou osobních aut už se podařilo odstranit. Jezdí se bez omezení a zrušený je i odklon z dálnice. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto, blokuje tam odstavní pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku. Je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Jde o noční čištění, hotovo má být do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Prezident podává tak řečenou ústavní žalobu kvůli svému nezařazení do české delegace na summit NATO. Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Britský premiér Keir Starmer rezignoval, Trump versus Netanyahu, opravdová hádka nebo jen další divadýlko? A ještě nový příběh české zahraniční rozvojové politiky. To jsou náměty anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v úterý 23. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu a do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace. Pavel považuje rozhodnutí vyloučit jej z delegace za bezprecedentní a mimořádně také nešťastný krok. A dodávám, že vláda na svém pravidelném pondělním zasedání rozhodla, že na summit do turecké Ankary poletí jenom premiér s ministry zahraničí a obrany. No a ve studiu je se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: V samostatné České republice se podobná věc odehrála pouze jednou, kdy Zemanova vláda naopak se dotazovala, jak je to s kompetencemi prezidenta ohledně České národní banky. Čili tato situace, kdy naopak prezident se na něco ptá, je zcela první.
7: Je to zcela unikátní věc a má pravdu premiér Andrej Babiš, když tvrdí, že politici by na sebe neměli podávat žaloby, ale to předpokládá, že politici jsou schopni se dohodnout, nějak argumentovat, diskutovat a ta diskuse se úplně nevedla, alespoň na úrovni prezident-premiér, protože většinou probíhala ve veřejném prostoru, v sdělovacích prostředcích a podobně. Takže prezident republiky nabyl dojmu, že vláda nedostatečně argumentovala, proč by neměl být součástí české delegace. Když se podíváme do historie, tak s výjimkou jednoho summitu, kdy prezident republiky Miloš Zeman ze zdravotních důvodů na ten summit nechtěl cestovat, tak vždy, když prezident chtěl, tak na summit cestoval a bylo to tak například i v roce 2018 v Bruselu. Bylo to v době, kdy rovněž u moci byl americký prezident Donald Trump, kdy rovněž byli spojenci kritizováni za to, že vydávají málo peněz na obranu a právě summit toto řešil a na tom summitu byla česká delegace, kterou vedl prezident Miloš Zeman a součástí byl premiér Andrej Babiš a tam si ty role rozdělili, že první den se toho summitu v čele té delegace účastnil Miloš Zeman a druhý den Andrej Babiš. Takže kde je vůle, jak se říká, tam je cesta a ta cesta tentokrát nebyla nalezena, protože tam ta vůle nebyla a proto se tou věcí bude zabývat ústavní soud.
6: Když pondělí oznamovala vláda, respektive premiér, to rozhodnutí nezařadit tedy pana prezidenta do té delegace, tak premiér Babiš říkal, že to není nic osobního, ale zřejmě málo kdo v zemi si myslí, že to naopak osobní je, ale to nikoliv přímo od premiéra, ale od ministra zahraničí Petra Macinky.
7: Skutečně ty důvody, proč by prezident neměl vést tu delegaci, proč by mu nemělo být vyhověno, alespoň v té kompromisní podobě, jak sám navrhoval, tak tak ty argumenty nejsou úplně pádné a ten jeden argument, že vláda potřebuje obhajovat, proč se jí nedaří vydávat na obranu tolik peněz, kolik by měla, tak také úplně není nejpevnější, a to z toho důvodu, že pokud se tam budou řešit konkrétní výdaje, tak se budou řešit za rok 25, protože rok 26 stále ještě běží a není to úplně jasné a tehdy byla u moci většinou Fialova vláda, takže to je odpovědnost její, takže tam není nic, co by bránilo, aby případně prezident se toho summitu účastnil i z tohoto důvodu, takže skutečně to lze vnímat jako spíše nějaký takový osobní souboj než racionální debatu.
6: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
6: Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Tak zní relativně dlouhý titulek úvahy glosátora politického dění, publicisty Lukáše Jelínka.
8: Zastavit lavinu je vždy těžší, než ji spustit. Vláda Andreje Babiše si zrušení koncesionářských poplatků vybrala za svůj symbol. Tvrdí, že jde především o peněženky občanů, ve kterých zůstane víc. Když se však zaměříme na chování premiéra i řady ministrů k novinářům, ale také k neziskovým organizacím, expertům, nezávislé státní správě nebo justici, zjistíme, že změna financování médií veřejné služby zapadá do ucelené mozaiky přístupu současných mocných ke státu, který mají na základě volebních výsledků spravovat. Ono je nakonec jedno, jestli na nezávislost veřejnoprávních médií poté, co budou financemi přivázána ke státnímu rozpočtu, sáhne tato nebo jiná vláda. Na Slovensku se o převedení pod erár postaral kabinet Igora Matoviče, ovšem na peníze rozhlasu a televize citelně sáhl až kabinet Roberta Fica. Leda by chtěl Babiš stihnout obojí, čemuž by nasvědčovalo, že z hlediska příjmů má být Česká televize vržena do roku 2008 a Český rozhlas do roku 2005. A co vláda? Ona by dokázala hospodařit s rozpočtem 20 let starým. Legitimních důvodů, proč přistoupili zaměstnanci veřejnoprávních médií k výstražné stávce, je řada. Od chabé vládní argumentace, v níž hraje prim neprůstřelné tvrzení, prostě to máme v programu, přes polopravdy při popisování evropského mediálního trhu, či absentující veřejnou diskuzi, která v jiných zemích trvala celá léta, až po výroky koaličních politiků, podle nichž má po poplatcích přijít na řadu posuzování obsahu vysílání. Lavina se však valí, zákon brzy začne projednávat sněmovna a všichni aktéři příběhu by se měli zamyslet nad tím, co dál. Koalice se cítí být na koni, ke změně postoje by mohly přimět jedině masivnější veřejné protesty či stávky, do nichž by se zapojily i další odborové organizace a svazy. Další nástroje má v rukou sněmovní opozice, může obstruovat, čímž poukáže na závažnost tématu pro českou společnost, pokud ovšem nevymyslela zničující parlamentní zbraň, jednoho dne její snahy utne koalice stanovením pevného termínu pro hlasování, což je zvyk spopularizovaný kabinetem Petra Fialy. Vládní většina je to přehlasovat i senát nebo prezidentské veto. Opozice už nyní hrozí ústavním soudem. Naformulovat žalobu tak, aby byla úspěšná, však nemusí být jednoduché. Bránit se mohou i dotčená média. Jejich pouť justičním labyrintem by ale byla obtížnější než poslanecká. Stížnost by každopádně musela poukázat na likvidační potenciál legislativních změn, pokud by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenaly zásadní meziroční propad v příjmech. Na to myslí zejména evropské právo, ale i to české má pojistky, které lze v případě skokového miliardového snížení hodnoty majetku aktivovat. O možnosti kompromisu se nyní příliš nemluví. Jak dlouho ale koalice vydrží ukazovat svaly? Není přeci jen šance, aby veřejný tlak zajistil veřejnoprávním médiím při přechodu jejich financování na státní rozpočet lepší výchozí pozici? Neexistuje žádná možnost, jak naformulovat ústavní pojistky akceptovatelné oběma tábory. A co až se politické poměry změní? Půjde několika tahy pera obnovit koncesionářské poplatky, nebo by měla dnešní opozice předem pracovat například se skandinávským modelem speciální daně, s níž nelze jen tak hýbat? Nástrojů, jak si mohou dupnout, mají politici víc, zejména mediální rady, které si vybírají k obrazu svému. Už proto počítejme s tím, že spor o podobu médií veřejné služby a jejich nezávislost bude dál pokračovat. Podstatné je, jak na něj budou zainteresované strany připraveny. Vláda si nevystačí s kolovrátkem jednoduchých manter. A její kritici by zase měli vést v patrnosti, že ani spravedlivé rozhořčení bitvy nevyhrává. Podstatné je mít dobře promyšlené a načasované další kroky.
6: Míní Lukáš Jelínek. Britský premiér Keir Starmer v pondělí v emotivním projevu před sídlem předsedů vlád v Downing Street číslo 10 v Londýně oznámil svůj odchod z úřadu, ve kterém ale setrvá, než bude určen jeho nástupce. Tím by se mohl stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten už také kandidaturu ohlásil a Starmera by měl nahradit také v čele Labour Party, a komentuje redakční kolega Jan Fingerland.
9: Ještě v pátek podepsal Keir Starmer zákony, které měly usnadnit Britům stěhování. V pondělí už začal chystat vlastní stěhování, i když jen ze sídla britských premiérů. Nebyl to ovšem z jeho strany žádný vtípek, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak mimořádnou suchopárností. Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých dvou letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Burnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
6: To byl Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Americký prezident Donald Trump by se jistě rád definitivně zbavil nepopulární války s Íránem. A to asi dosavadní mírová dohoda zatím nezaručuje. Ale především hlavním problémem pro Trumpa je největší spojenec Spojených států, aspoň údajný, to znamená Izrael v čele s premiérem Netanyahuem. A slovo má Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
10: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Irán se možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu Hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
6: Hovořil Matěj Schneider. Ministr zahraničí Petr Mlacinka představil na konferenci Investicemi k partnerství novou vizi české rozvojové politiky. Důraz klade na strategický zájem, ekonomickou logiku a partnerství. No a Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha, si ovšem klade otázku, jestli se z Mlacinkovy rozvojové politiky nestává především nástroj podpory českých firm na úkor širších rozvojových cílů.
11: Debaty o proměně zahraniční rozvojové politiky dnes probíhají napříč západními zeměmi. Rostoucí vliv Číny v zemích globálního jihu i tlak na veřejné rozpočty vedou evropské státy k většímu zapojení soukromého kapitálu. Symbolem této proměny se stala iniciativa Global Gateway, jejímž prostřednictvím Evropská unie podporuje investice do infrastruktury, energetiky či digitalizace a zároveň posiluje svůj politický i ekonomický vliv v partnerských zemích. V tomto kontextu představil ministr zahraničí Mlacinka nový příběh české rozvojové politiky. Dosavadní model založený na grantech a darech chce nahradit přístupem postaveným na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Rozvoj podle něj znamená především obchod, infrastrukturu, export, know-how a spolupráci na úrovni stát, stát a biznis. Právě zde však český přístup začíná vybočovat. Z Zatímco západní země hledají, jak propojit investice soukromého sektoru s tradičními nástroji rozvojové politiky, Macinka staví svůj příběh na podpoře českých firm. Není na tom na první pohled nic špatného. Firmy přinášejí inovace a pracovní místa, zejména pokud v partnerských zemích dlouhodobě investují a budují místní kapacity. Jejich zapojení do rozvojové politiky je proto žádoucí. Jenže jak upozorňoval nositel Nobelovy ceny Amartya Sen, skutečný rozvoj nespočívá v tvorbě bohatství, ale v rozšiřování možností lidí vést důstojný život. K tomu jsou zapotřebí kvalitní instituce, vzdělání, zdravotnictví, bezpečnost a fungující veřejná správa. Tedy oblasti, které soukromý sektor zpravidla nezajišťuje. Zkušenosti z mnoha rozvojových zemí ukazují, že samotná spolupráce státu a biznesu rozvoj nezaručí. Řada států přitahuje významné investice a dosahuje hospodářského růstu. Přesto zde přetrvává chudoba, nerovnost i slabé instituce. Právě zde se ukazují limity přístupu založeného převážně na investicích a exportu. Stačí se podívat na současné šíření eboly v Demokratické republice Kongo a položit si otázku, jak by podobnou krizi vyřešily zahraniční investice. Tradiční rozvojová a humanitární spolupráce má proto stále své nezastupitelné místo. A vzhledem k rostoucímu počtu ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof či ústupu demokracie bude její význam spíše narůstat. Právě proto se evropské země nesnaží rozvojovou spolupráci investicemi nahrazovat, ale oba přístupy propojovat. Eurokomisař Josef Síkela představuje Global Gateway jako model založený na principu 360 stupňů. V němž jsou investice pouze jednou součástí širší podpory, vzdělávání, výzkumu, veřejných institucí a místních komunit. Takový přístup vyžaduje zapojení různých aktérů, včetně místní občanské společnosti, české rozvojové a humanitární organizace, univerzity a výzkumná pracoviště si v posledních letech vybudovaly rozsáhlé kontakty v zemích globálního jihu, disponují zkušenostmi a znalostí místního prostředí a mohou pomoci zajistit, aby investice přispívaly k dlouhodobému rozvoji partnerských zemí. V Macinkově příběhu však jejich zapojení chybí. Nevládní organizace označuje za součást zastaralého modelu, univerzity a výzkumný sektor nezmiňuje vůbec. Chybí ale také jasná strategie, se kterými zeměmi chce Česká republika budovat dlouhodobá partnerství, v jakých oblastech a s jakým cílem. Macinkova představa se spíše blíží americkému konceptu Trade over Aid, podle něhož mají obchod a investice postupně nahrazovat tradiční rozvojovou pomoc. Tento přístup nachází podporu zejména v konzervativních kruzích a rezonuje s trumpovským pojetím zahraniční a rozvojové politiky. V Evropské unii zůstává však spíše okrajový. Většina členských států se snaží hledat rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a širšími rozvojovými cíly. Chceme-li žít ve stabilnějším a bezpečnějším světě, měli bychom i od české rozvojové politiky chtít víc než jen podporu českých firm.
6: Tolik Tereza Němečková z Metropolitní univerzity Praha. No a zcela na závěr má ještě slovo autorka glosy s titulkem Kdo ještě čte knihy? Spisovatelka a publicistka Iva Pekárková.
12: Už je to 30 let. Lubor Maťa, majitel prestižního nakladatelství a distribuční firmy, zažil šok. Jeho rozvážeč kdesi zaparkoval dodávku plnou knih a během hodiny se do ní kdosi vloupal. Ukradl sluneční brýle a umolousanou mikinu. Taky roztrhl pár balíků, ale když viděl, že obsahují jen jakési svazky potištěného papíru v barevných deskách, zklamaně odešel. Tvorba současných českých autorů a že mezi nimi bylo pár známých jmen, mu nestála za ukradení. Maťa z toho byl zoufalý. Od té doby se knihy propadají hlouběji a hlouběji do šeravěků. Už dávno to nejsou hodnotné předměty, kterých si vážíme pro jejich moudrost a schopnost člověka potěšit. Dnes je to spotřební zboží. Na maturitním plese mé sestřenice, která vystudovala knihkupeckou školu, se studenti objevili v šatech či oblecích, přepásaných stuhou s nápisem Knihy nejsou housky. Tahle věta už bohužel dávno neplatí. Knihy jsou čím dál tím víc housky. Do druhého dne okorají a už je nikdo nechce. Navíc je housek přece spousta druhů. Slané, kmínové, sírové, makové. Zatímco knihy jsou, z pohledu běžné populace, tak nějak všechny stejné. V kavárně v naší čtvrti v Londýně, se každý týden koná akce Vypni to. Za to, že celé 2 hodiny vydržíte nečučet do mobilu, dostanete zdarma kávu, čaj, pišingry, zábavu naživo a taky knihy. Tenínké svazečky omotané balicím papírem, takže když si jednu berete, netušíte, co to bude. Když jsem před organizátory projevila údiv, prohlásili, že to má být překvapení. A tak trochu pokrčili rameny, jako by říkali, vždyť je to fuk, kniha jako kniha. Akce Vypni to nezískala velkou popularitu. Mladé, na které je zaměřena, tam zatím nikdo neviděl. Schází se tam pár osamělých jedinců požehnaného věku z předmobilové generace. Ti usrkávají kafe po galonech a mlčí. Hromádka tenkých svazečků obalených papírem zůstává nedotčena. Má dinosaurská duše knihomila se z toho zmítá v křečích. Ale víte co? Když jsem procházela mezi řadami letních bezdomovců, které vyhodili z dočasných ubytovacích zařízení, když přišlo hezké počasí, jsem uviděla zázrak. Chlapík, už ne nejmladší a trochu ošuntělý, seděl u haldy svých světských statků a četl si. Vážně si četl. Byl to pravý bílý Angličan, bezmála střízlivý. Prý knihy miluje. Pro většinu lidí bezdomova je největší problém těžká nuda. Díky knížkám, které nachází u popelnic, se má celý den čím zabavit. Doporučuje čtení i kamarádům. Vivant londýnští bezdomovci, zachránci knih.
13: Glosou spisovatelky Ivy Pekárkové končí úterní vydání Názorů a argumentů publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
14: Radiokniha. Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. V publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna přes 8 hodin jednala o programu, plénum blokovala opozice. Západní Evropa čelí rekordní vlně veder. Francie zažila nejteplejší den v historii. Čeští fotbalisti se v Mexiku připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci je označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je tak pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních partnerů postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO.
15: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude? Že obstruujete proti něčemu, co tu není.
3: Sněmovna se ke schůzi vrátí ráno. Projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Desítky policistů včera pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisti ho nakonec kolem 2 odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
16: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
17: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
16: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
18: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu.
16: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve 2 krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Radiožurnál.
3: Evropa čelí extrémní vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami vyhlásili ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
19: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásili třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Čeští fotbalisti přiletěli do Mexika. Zítra ráno od 3 hodin českého času budou hrát na Azteckém stadionu proti domácí reprezentaci závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Utkání Čechů o postup do play-off šampionátu odvysílají Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A fotbalisti Chorvatska a Panamy hráli druhý zápas na mistrovství světa. Jeho závěr sledoval reportér Pavel Tilšar.
4: Chorvati zvítězili 1-0 díky gólu útočníka Budimira ze druhého poločasu. Znamená to, že Panama už nemůže postoupit do play-off. Chorvati jsou v tabulce skupiny L na třetím místě o bod za Anglií a Ghanou. Jejich zápas se skončil remízou 0-0. Portugalsko porazilo Uzbekistán vysoko 5-0 i díky dvěma brankám Cristiana Ronalda. A v té stejné skupině K se ještě utkají Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Utkání začíná zhruba za hodinu. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Druhý skončil David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas.
5: Překážka na D2 u slovenských hranic a taky na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru jsou na vozovce popadané dopravní značky. Na D1 z Prahy do Brna stojí před odbočkou na Popůvky na kilometru 182 nepojízdné osobní auto. Počítejte s tím, že blokuje pravý obstavný pruh. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně mezi Pražským okruhem a Rudnou. Pracují silničáři, zabírají levý pruh, jede se pomaleji, ale bez kolony. A v Praze zůstává uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov a kvůli nočnímu čištění neprojedete také tunelem Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Za socialismu byl život pro ty, kteří drželi krok s režimem, v celku pohodlný. Pro jeho odpůrce ale nepříjemně trpký. Někteří zemi raději opustili, jiní v ní chtěli i přes veškeré neduhy žít, ale režim jim to neumožnil. To se týkalo třeba disidentů, které se komunistická STB snažila z rodné země vystrnadit. V následujících minutách budeme mluvit o knize Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Dobrý poslech přeje Tamara Kocourková.
2: Ex Libris.
20: Cílem komunistické akce a sanace bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci STB je postupně šikanou i násilím donutili opustit Československo. Nedobrovolní vyhnanci pak zažívali bezmoc, vykořenění, ztrátu domova i ponížení. Trauma z nuceného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto zranění na další generace migrace zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví. Trojice psychologů a editorů knihy Ve vyhnanství, Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler, analyzovala výpovědi tří generací, kterých se akce Asanace dotkla. Přímých účastníků, jejich dětí a vnuků. Na úvod si poslechněte, jak se za akcí Asanace ohlíží Ivanka Lefevre z první generace, která byla donucena opustit Československo v roce 1982.
0: Akce Asanace měla dalekosáhlé důsledky. Poznamenala životy nás dospělých, našich dětí, ale i našich rodičů a prarodičů. V případě naší rodiny zasáhla do životního běhu pěti generacím. Připravila mě o posledních téměř 9 let života mé babičky. Tento traumatizující zásah do rodinných vztahů přesahuje do současnosti, trvá dodnes. A bude nutně nějak přítomen i v dalších generacích. Vykonavatelům akce Asanace nestačilo, že nás dospělé, ale i naše 3 děti připravili o občanství, o právo žít, absolvovat školní docházku, vzdělávat se a pracovat v zemi narození. Že nám znemožnili po mnoho let kontakty s nejbližšími členy rodiny a s přáteli, že jsme přišli o profesionální a sociální status. Došlo ke zpřetrhání vazeb, děti vyrůstaly bez širšího rodinného zázemí. Žili jsme a žijeme v situaci nechtěného vykořenění.
20: Popisuje spisovatelka Ivanka Lefevre, která podepsala chartu 77 a STB ji následně donutila emigrovat do Francie. Přenosem traumatických zážitků obětí komunistické totality a jejich zpracováním dalšími generacemi se zabýval výzkum psychologů a zároveň editorů knihy. Proč se do něj pustili, vysvětluje jeden z nich Marek Price.
21: My jsme vlastně začali s jinou skupinou lidí, a to byl holokaust, a první generace a druhá a třetí generace po holokaustu. Měli jsme možnost se zapojit do výzkumných projektů, to mě velmi těšilo a naplňovalo tahle ta práce, stejně jako klinické zkušenosti. A zjistili jsme, že ten model, to, co se děje v těch jako generacích po holokaustu, uvažovali jsme tak, že by to mohlo být v něčem podobné pro jiné skupiny. Nejprve jsme uvažovali o kulacích, kterým byla vzata půda v 50. letech nespravedlivě, ale po diskusích jsme se potom přiklonili k akci Asanace jako k jasné ohraničené skupině lidí. Zajímal nás ten disent a zajímalo nás, jak to mohlo vypadat potom i v těch dalších generacích a měli jsme pocit, že tohle to vlastně nikdo ještě příliš neskoumal.
20: Cílem akce Asanace bylo za pomoci stupňovaného psychického tlaku dosáhnout izolace organizátorů Charty 77, omezit jejich aktivity a dosáhnout vystěhování vybraných signatářů a podporovatelů z Československa a zbavit je tak možnosti působit v domácím prostředí. Akce byla nejintenzivnější do roku 1984 a dotkla se asi 300 lidí z prostředí Charty. Asanace byla tajná. Někteří disidenti se dokonce až po revoluci dozvěděli, že byli její obětí, že je příslušníci STB cílenou šikanou donutili k rozhodnutí zemi opustit a snažili se jim vnutit, že to dělají z vlastní vůle. Co bylo na odchodu nejtěžší, popisují přímí aktéři vyhnání, jako už citovaná Ivanka Lefevre.
0: Bylo to jako malá smrt, jako nějaké pohřbívání zaživa. Odjížděli jsme navždy. S mnohými lidmi jsem se nestačila rozloučit, to byl velmi bolestivý pocit. Svěřila jsem se s tím Kamilu Kalinovi v jedné pražské kavárně, když jsem se s ním loučila. A on odpověděl, že s takovým pocitem se i umírá.
22: Těžké bylo všechno. Opustit násilně svou vlast, své rodné a blízké, věc, o kterou jsme usilovali, opustit svůj domov, zvykat si na novou zemi. Nedlouho před odjezdem jsme si koupili domek, kde jsem zavedl ústřední topení, zvelebili jsme zahradu, zasadili stromy. Snad to nejtěžší bylo ono násilné stěhování, donucení. My jsme Československo nikdy opustit nechtěli, byli jsme vyhnáni.
20: Vzpomínal další z chartistů Jaroslav Suk. V rámci akce Asanace byli pronásledováni i disidenti, kteří v Československu zůstali, jak popisuje Věra Roubalová-Kostlánová.
1: Ve svém příspěvku bych chtěla ukázat na příkladu akce Asanace, jak systematicky a zlotřile pracoval režim v době normalizace, jak cíleně terorizoval občany, kteří chtěli pro svůj život a život svých dětí svobodu. Chtěla bych ukázat, že normalizace jen jiným způsobem pokračovala v teroru z 50. let. Tento teror, založený na strachu, se týkal celé společnosti a přenášel se na další generace. Podle mě bylo nejhorší to, že se oběti navenek jakoby sami rozhodli k legální emigraci. Ale to byl jen závěr obrovského systematického bezpráví a násilí, které je kvůli velkému pronásledování a bezmoci dovedlo k rozhodnutí emigrovat.
7: V mnoha vzpomínkách se ozývá obrovské zklamání, že skoro nikdo z pachatelů psychického i fyzického násilí v rámci asanace nebyl potrestán. Někteří

0: co se týče toho fyzického, tak tam bylo i hrubé fyzické násilí, něco, co by jistě bylo možné označit i jako mučení. Na té psychické úrovni nebo psychologické úrovni, tak to byly různé praktické nesnáze v běžném životě, třeba nemožnost telefonovat nebo potíže získat práci, potíže, které zasahovaly další rodinné příslušníky, takže to nebylo, netýkalo se to jenom jednotlivce, ale celé rodiny nebo širšího okolí. Takže ti lidé často postupně ztráceli víru, že oni a jejich rodiny tady můžou důstojně žít, a to nakonec vedlo i k tomu rozhodnutí o odchodu.
1: Cílem bylo vytvořit u obětí permanentní strach z toho, co se může stát. Dizidenti byli neustále odváděni k výslechům a tak žili oni i jejich rodiny v setrvalých obavách, jestli se vrátí nebo skončí ve vězení. To vše mělo vliv i na děti, na rodinné vztahy a na celkovou atmosféru v rodinách. Kromě formálních obstrukcí a byrokratických nesnází se ale příslušníci STB nezdráhali použít ani násilí, jak popisuje ve své vzpomínce Ivanka Lefebvre.
2: Nejednalo se pouze o verbální výhrůžky, včetně vyhrožování smrtí nebo únosem dětí, ale také o mučení ve vyšetřovnách, o napadení lidí na ulici či doma. Vlastimila Třešňáka během výslechů pálili hořícími sirkami, Zbyňka Beníška škrtili do bezvědomí mokrým ručníkem, Karla Soukupa několikrát surově zbyli, jednou i v přítomnosti jeho dětí. Nejvíc mě šokoval případ přítelkyně Ziny Freundové. V noci ze 13. na 14. října 1981 byla přepadena ve svém bytě několika příslušníky státní bezpečnosti, byla zbita, ostříhána a vystavena sexuální agresi.
1: To vše mělo směřovat k jednomu cíli, aby se oběti dobrovolně rozhodly opustit republiku. A u části z nich se to opravdu podařilo. U obětí asanace často hrála při rozhodování roli i skutečnost, že se báli o své děti. O to, zda budou moci studovat a aby nebyly v dalším životě vystaveny podobnému obtěžování a nátlaku. Pro mnohé z disidentů ale šikana neskončila ani poté, co z donucení přijali rozhodnutí emigrovat. Svolení k emigraci tak rozhodně neznamenalo konec obstrukcí, jak opět popisuje Ivanka Lefebvre.
2: Strávila jsem několik měsíců psaním seznamu věcí, které jsme si chtěli odvést do Francie. Bylo to úmorné, časově náročné a potupné. Například každá kniha musela být označena pořadovým číslem, následoval autor, titul, rok vydání a cena. Knihy musely být rozstříděny do několika kategorií: proza a poezie, literatura do roku 1952 a od roku 1953, knihy v češtině a cizojazyčné. Rukopisy, rodinné fotografie, doklady, vysvědčení musely být rovněž označeny pořadovým číslem, počtem stran a rokem vzniku. U fotografií byl požadován přesný formát v centimetrech. Museli jsme rovněž sepisovat seznamy stěhovaných svršků. A na těchto seznamech musela být zapsána doslova každá vystěhovávaná ponožka, lžička, počet dětských plen, dioptrické brýle, každý kus oblečení.
1: Lefebvre pak doplňuje, že celní odbavování následně trvalo téměř 7 hodin a jejich zavazadla pak musela být zapečetěna.
2: Byly nám účtovány nepřiměřeně vysoké celní poplatky za vyvážené použité věci, za odebrání občanství, za studia psychologie. Musela jsem podepsat, že se vzdávám mateřských dávek a rodičovských příspěvků a že nebudu žádat Československou republiku o důchod ani uplatňovat případné dědické nároky. Naprosté finanční zrujnování patřilo k represi státní moci vůči vystěhovávaným nepohodlným občanům.
1: Odtržení od rodiny a od všeho, co znali, ponížení a bez peněz, pak byli disidenti nuceni začínat nové životy v zahraničí. Trauma z nedobrovolného odchodu, ke kterému byli donuceni, pak nutně nesli i jejich děti.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnes listujeme knihou Ve vyhnanství s podtitulem Trans.

0: Generační vnímání, akce a sanace. Je založená na výzkumu trojice psychologů a editorů knihy Marka Price, Nikoly Doubkové a Radka Heislera. Autoři analyzovali výpovědi tří generací, kterých se akce a sanace dotkla. Zatím jsme mluvili o první generaci, tedy přímých aktérech komunistických represí. Nucený odchod, adaptace v nové zemi i atmosféru strachu, ve které žili před odjezdem, měly ale samozřejmě vliv i na jejich děti. Tady je vzpomínka představitelky druhé generace, tedy dětí nucených emigrantů Kristýny Dienstbierové.
1: Bydleli jsme v pražském bytě se Zinou Freundovou a Jirkou Bednářem. Měli jsme doma lešenářskou trubku přes dveře, kterou tam udělali Jirka poté, co Zinu zmlátili estébáci, aby nemohli vykopnout dveře. Díry na zastrčení do zdi i trubku jsme doma měli ještě dlouho poté, co Zina s Jirkou emigrovali. Jednou, bylo mi asi 5 let, jsem byla se Zinou sama doma, když za ní přišli. Pamatuji si to jako živý obraz. Jsme v kuchyni, židle na stole, Zina před jejich příchodem zrovna vytírala. V rohu u okna stojí Zina, asi se 2 estébákama, a něco s nimi řeší. Přede mnou si na ně nedovolili, ale byli hodně nepříjemní. Dlouho jsem si to pamatovala.
0: Podle autorů knihy mají z hlediska psychologie potomci přímých aktérů velmi specifické postavení. Museli se vyrovnat se skutečností, do které mohli jen omezeně zasahovat, ale zároveň se s následky museli vypořádat.
2: Oni byli v obtížné situaci, museli se tedy adaptovat na novou zemi, nový jazyk a tak. A zároveň tam vznikala otázka domova, jako kde vlastně ten domov je. A taky doma, ať už to bylo Rakousko nebo Francie nebo jiná země, tak se často mluvilo česky a v tom okolí se mluvilo tím jiným jazykem. Takže ty děti se ocitaly ve složitém prostředí, že je potřeba se postupně adaptovat do té nové kultury a zároveň snaha si uchovat tu kulturu původní. To může být na jednu stranu velké obohacení pro toho člověka, ale na druhou stranu to klade vysoké nároky na tu přizpůsobivost a taky to představuje určitou jinakost v té nové společnosti.
0: Popisuje Mark Price nelehké začátky emigrantů v nové zemi. Snadné to ale, jak už bylo řečeno, nebylo ani pro jejich děti. Ve svém vzpomínkovém textu to přibližuje Vavřinec Hudka, který se s mámou v 6 letech nuceně přestěhoval do Paříže.
3: První roky života si částečně pamatuji. Ne, že bych měl takovou paměť, ale šok z vystěhování byl zřejmě takový, že si pamatuji, co bylo předtím. Vnímám to jako jakýsi první život. Život, když už jsem se konečně naučil rozumět a mluvit a uvědomil jsem si, jak velkou rodinu mám a byl šťastný z toho, že ji mám, že mě mají všichni rádi, a když jsem se naučil vycházet s ostatními, zkrátka jsem přestal být miminkem, tak z ničeho nic jsem se ocitl v Paříži, kde na mě mluvili neznámou řečí, měli neznámé zvyky, kde jsem byl úplně sám. To byl pro mě tak velký šok, že jsem se z toho dodnes nevzpamatoval.
0: Děti emigrantů i dnes často pociťují například nedostatečné rodinné ukotvení, protože se nemohli stýkat s širší rodinou. O tom mluví dcera Ivanky Lefevre Eliška.
4: Rodina pro mne byla zúžená. Byli to otec, matka, bratr a sestra. Babičku, dědečka, prababičku, tetu, strýce, sestřenice a bratrance jsem poprvé viděla, když mi bylo 9 let. Část mojí rodinné historie je mi uzavřená, nepřístupná, nemohu na ní dosáhnout. Jakoby mi byla ukradena.
0: Děti v nové zemi se potýkaly s pocity vlastní nebo rodinné jinakosti. Napříč generacemi se pak objevují pocity chybějících kořenů. Přesto většina účastníků průzkumu z druhé generace potvrzuje, že jsou rádi, že dostali možnost vyrůstat ve svobodě, naučit se další jazyk nebo studovat. Jak se jim s rodinným traumatem podařilo vypořádat, podle autorů studie výrazně ovlivňuje třeba míra komunikace v rodině. Tedy děti, které se cítily pochopené a které zažívaly pocit otevřenosti ke sdílení zážitků, se přizpůsobovaly snadněji. V některých případech se děti emigrantů vracely po revoluci zpátky do Československa. Po spoustě let mimo domov si pak připadaly, jako by už nepatřili ani sem. Vavřinec Hudka to po návratu ve svém textu zhrnuje takto.
3: Mému synovi Danovi je dnes 12 let. Má spoustu kamarádů, některé už ze školky, a bydlí celou dobu na stejném místě. To je to, co bych mu měl přát, pokud to jen trochu jde. A tak je to v pořádku. Tak by to mělo být. Táta jednou řekl, že vyhnanství je horší než trest smrti. Vyhnanství může být na doživotí, i když se podaří se vrátit. Zůstává to zaryté ve vaší hlavě. Často ani jeden jazyk neumíte správně a nakonec nikde nejste doma. V cizině jste migrant, doma jste emigrant. Tuším, že to byl cíl akce asanace. Ta mi zůstala v hlavě. Tu bylo třeba na dobro vyhnat.

0: Vnímáním komunistické akce a sanace napříč generacemi se zabývá studie trojice psychologů v knize Ve vyhnanství. Autoři Marek Preiss, Nikola Doubková a Radek Heisler ve své studii neskoumají jen prožitky přímých aktérů, vyhnaných disidentů a jejich tehdy malých nebo odrostlejších dětí, ale i zkušenostmi třetí generace, která rodinnou historii už zná jenom z vyprávění. Vnoučata dědičné zranění v některých aspektech dokonce posílilo, vysvětluje jeden z autorů knihy Marek Preiss.
1: Třetí generace často byla již plně adaptovaná v té kultuře, ve které žili, a nějakým způsobem nahlížejí na tu minulost s různou mírou porozumění tomu, co se to v té minulosti dělo, a s různou mírou hrdosti na to, co se těm předkům stalo, a tam hodně záleží na té komunikaci mezi generacemi, co je vlastně předáváno, ale řekl bych, že s čím my jsme získali zkušenost, tak je hlavně hrdost, že mám ve své rodině předka, který byl ochoten a schopen se postavit něčemu, čemu řada jiných lidí nebyla schopna takto čelit.
0: A pokud první a druhá generace mluví o těžkých začátcích a případném traumatu, u třetí generace se pocity podle autorů studie výrazně mění. Jejich rodiče a prarodiče, pokud s nimi sdílejí své vzpomínky na odchod z Československa, snaží se často na celém příběhu hledat už především to dobré. Dochází tak k pozitivnímu přerámování rodinného příběhu. Může za to pravděpodobně i větší ochota o těchto zážitcích mluvit.
2: Pamatuju si, když nám říkali, že dědečka zavřeli, ale že o tom děda nerad mluví a že o tom před ním nemáme moc mluvit. Teda, když jsme byli děti. A teď, když už jsme dospělí, tak mi přijde, že s tím nemá úplně problém. A že je rád, že nás to zajímá, že o tom chceme vědět víc.
3: Tak to není téma, které se dá někam zašoupnout. A pak, veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. Je to špatný vypráví vesele, že na to rád vzpomíná nějakým způsobem. Děda je vždycky naštvaný. Jakmile se zmíní o minulém režimu, tak čtí, vidí červeně najednou. Potom taky historky ze zahraničí o těch prvních pár letech nejsou negativní. Je to většinou vlastně spíš o vděku.
0: Ve vztahu mezi první a druhou generací se často popisuje fenomén takzvané konspirace mlčení, tedy tendence nemluvit nebo zatajovat prožité události, kterou jsme částečně mohli pozorovat také u druhé generace účastníků našeho výzkumu. Ve vztahu mezi první a třetí generací výzkumy popisují větší otevřenost. Oběti akce a sanace podle výsledků výzkumu většinou častěji a ochotněji o svých zážitcích mluvili s vnoučaty než s vlastními dětmi. Vnoučata zároveň vnímají u svých rodičů a prarodičů jistou opatrnost nebo snahu být připraven, která pravděpodobně pramení z prožitých událostí.
4: Na tátovi je to občas vidět. Třeba když přišel covid, museli jsme si s bráchou zařídit pas, kdyby něco. Děda si vždycky pustí zprávy, protože kdyby se náhodou něco dělo, potřebuje to prostě vědět, co se děje, což úplně chápu.
0: U generace vnoučat už výzkumníci převážně nenašli mnoho stop z přeneseného traumatu jejich předků, z nutnosti opustit Československo. Ne všechny nepohodlné disidenty z první generace se ale komunistické STB podařilo vystrnadit. Proč zůstali, vysvětluje na závěr opět Marek Preiss.
1: Když bych měl říct jenom jednu myšlenku, tak myslím, že to bylo to, že když by všichni odešli, tak nezůstane nikdo, kdo by za tu domácí situaci nějak bojoval a angažoval se. To si myslím, že byla ta hlavní myšlenka, ten hlavní důvod, a pak byly různé další, jako třeba zakotvenost té rodiny tady v zemi, nebo třeba neochota některých členů té rodiny odejít.
0: Publikace Ve vyhnanství s podtitulem Transgenerační vnímání akce a sanace, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025, je formálně zajímavou kombinací odborných analýz a autentických osobních výpovědí. Jednak lidí, kteří akci osobně zažili, a také jejich potomků z druhé a třetí generace. Právě mezigenerační srovnání umožňuje unikátní pohled na dlouhodobé dopady tajné komunistické akce a sanace na jednotlivce i celé rodiny. Ve vyhnanství není jen historickou studií, ale i citlivým dokumentem zachycujícím lidské osudy. To jí dodává velkou čtivost, kterou ocení nejenom milovníci historie. Publikace lokaci jsme vám představili v rámci čtyřdílné série Ex Libris, do které jsme zahrnuli současné knihy, které dokumentují různé aspekty života za socialismu. Citace četli Vladimíra Bezdíčková, Ivo Tajmr, Jiří Sejkora, Anna Jilková, Alžběta Kadlecová a Naďa Reviláková, která je také dramaturgyní pořadu. Jeho zvukovou stránku měli na starosti Jitka Špálová a David Dibelka. A za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
5: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Důvodem výtky byl její rozhovor o bitcoinové kauze. Podle Dragouna tím porušila své povinnosti. Rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Dragounovi vrátil věc k dalšímu řízení. Lastovecká má z rozhodnutí kárného senátu radost, ale na svou funkci už na začátku června rezignovala. Ztratila totiž důvěru ve vedení státního zastupitelství. Ukrajinská armáda oznámila zničení železničního mostu na anektovaný Krym. Cílem sil zvláštních operací byl most přes severokrymský kanál. Síly zvláštních operací oznámily, že se v noci na včerejšek podařilo zcela zničit strategickou vojensko-logistickou tepnu okupantů na severu Krymského poloostrova a doložili to záběry z útoku na železniční most. Rusko dopoledne udeřilo balistickými raketami na významné průmyslové město Krivý Rih. 3 lidi zahynuli a přes 20 bylo zraněno. No. Vedoucí úřadu Tindebartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní této městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem deník N, využívají ho 2 studentky ze Slovenska. Městská část Tindebartu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. A letní shakespeareovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespearea Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. Chorvatští fotbalisti zdolali na mistrovství světa 1-0 Panamu. Ta už tak nemá šanci postoupit ze skupiny, a to i proto, že Anglie i Ghana mají po vzájemné bezgólové remíze 4 body. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0. 2 brankami k tomu přispěl Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník se tak stal prvním hráčem, který skóroval na 6 světových šampionátech, a za necelou půl hodinu začne utkání Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo.
7: Překážka na D1 před Brnem a omezení na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpozorněte před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto. Blokuje tam odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Český Brod. Mezi 18. a 25. kilometrem silničáři provádějí údržbu vozovky. Pravý pruh je uzavřený s opatrností, projedete plynule. A v Praze pokračuje čištění tunelů na městské okruhu. Zavřený je Strahovský tunel ve směru na Smíchov a až do 5 ráno neprojedete Mrázovkou směrem k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Taky pozor, na území Jihomoravského kraje platí výstraha před rizikem požárů. Nerozdělávejte proto oheň v přírodě a neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: První kolo jednání mezi americkými a iránskými představiteli skončilo slibně, vzkázali zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu. Konečné znění dohody o ukončení války by mělo být hotové do 60 dnů. K čemu konflikt, který začal před 4 měsíci, vedl? Dosáhly Spojené státy a Izrael svých cílů? Nebo režim v Teheránu vzejde z boju pevnější, než býval dřív?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty na dálku jsou seniorní analytik Centra transatlantických vztahů CEVRO univerzity, bývalý diplomat na Blízkém východě Jaroslav Kuchyňa. Dobrý den do Tel Avivu.
9: Dobrý den, zdravím všechny v České republice i v Brně.
8: A politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus. Dobrý den do našeho brněnského studia.
10: Dobré dopoledne z Brna.
8: Podle toho, pánové, co zatím o té chystané dohodě mezi Američany a Iránci víme, v čí prospěch spíš bude, pane Kuchyňo?
9: No, není žádná dohoda. Žádná dohoda neexistuje. Existuje Memorandum of Understanding a uvidíme, jak se to celé vyvine dále.
8: Proto jsem řekl chystané dohody.
9: Má svá rizika a není vůbec jisté, jestli nějaká finální dohoda bude uzavřena. Tady bych to zaparkoval.
8: Zeptal bych se vás tedy na úvod jiným způsobem. Na základě toho, co zatím o těch americko-íránských vyjednáváních víme, v čí prospěch se zatím spíš vyvíjejí z vašeho pohledu?
9: Z izraelského pohledu je zřejmé, že se vyvíjejí spíše v prospěch iránský. Americká strana je ze svou strategií poměrně kritizovaná, ale ten nesoulad mezi Jeruzalémem a DC je zde považován spíše za taktický a nikoli strategický.
8: Pane Krausi, váš pohled na ta dosavadní americko-íránská jednání o trvalém ukončení války a o podmínkách takového postupu?
10: Tak, přestože ta dohoda opravdu není ještě úplně na spadnutí, je otázkou, zda bude a v jaké podobě, tak už jenom to memorandum vytváří určitý rámec, který tady ukazuje, že Iránci jsou těmi, kteří tahají za další konec toho provazu. Naopak Spojené státy dělají velké množství ústupků, které by ještě třeba před několika měsíci, myšleno před započetím té války, nebyly vlastně vůbec akceptovatelné a téměř ani myslitelné. To znamená, Iránci teď v tuhletu chvíli mají možnost pro vyjednávání a dosahování takové formy dohody, kterou by asi neměli před válkou. Tím pádem opravdu jako vypadají v tuhletu chvíli, alespoň, že jsou vlastně silnější v tom jednání.
8: Souhlasil byste s tím popisem situace, pane Kuchyňo, že Američané při těch vyjednáváních Iráncům zatím spíš ustupují?
9: Donald Trump má před midterm, jsou vysoké ceny benzínu v Americe. To je příčinou hlavní, proč se Donald Trump stáhnul z těch velkých bojů v Iránu. Izraelci chtěli pokračovat s tou kinetickou kampaní o něco déle, o tom není pochyb. Žádné nadšení z Memorandum of Understanding v Jeruzalémě nepanuje, ale umí s tím žít, chápou politickou realitu. Irán nakonec nedostane nic.
8: Pane Krausi, to je pochopitelné vysvětlení toho amerického postupu, že tedy Donald Trump má před volbami, respektive jeho strana, republikáni, a že samozřejmě by pro něj nebylo výhodné, aby Hormuzský průliv byl dál zablokovaný a to hnalo ceny světové ropy dál nahoru.
10: Ono je to logické, ale samozřejmě ten faktor voleb není jediný. Tady je třeba se podívat na to, jakým způsobem se ta válka vyvíjela a čeho vlastně reálně dosáhla nebo nedosáhla. A tady vlastně nemůžeme říci, že v jediném strategickém bodě by to ty izraelsko-americké údery dosáhly jakéhokoliv, byť třeba jenom dílčího vítězství. To znamená, že tady na jednu stranu došlo k zablokování Hormuzské úžiny, na stranu druhou nedošlo k likvidaci iránského politického zřízení, naopak ten systém vypadá, že je velice stabilní, byť ne úplně personifikovaný, a nedošlo ani k regionálnímu oslabení Iránu. Naopak, iránská regionální síla a moc tady tímhletím vším vlastně vystoupala nahoru a Donaldu Trumpovi už nezbýval vlastně mnoho možností, jak tady tuhletu válku ukončit a jak se z ní dostat, protože zcela zjevně nebyla to jenom otázka času, nebyla to otázka větší síly, protože tady tohleto nezafungovalo a Iráncům vlastně stačí velice, velice málo, velice malý energetický vklad na to, aby udržovali Hormuzskou úžinu uzavřenou, což potom vytváří tlak na celosvětovou ekonomiku a tím pádem také celosvětový tlak na Donalda Trumpa.
8: Pane Kuchyňo, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, podařilo se Američanům nebo Izraelcům v Iránu naplnit aspoň některé svoje strategické cíle, které měli?
9: Rozhodně ano, 90% iránského vojenského průmyslu, včetně závodu na výrobu balistických raket, bylo zničeno. Byla zničená většina zařízení, která jsou spojená s jádrem, nejenom zařízení na obohacování uranu. byla poškozená většina provozů dvojího užití, balistické rakety a jejich odpaliště byly rovněž zničeny z velké části. K těm balistům, těch balistických raket jen krátkou, malou vsuvku. Iránci na začátku izraelsko-iránského konfliktu před rokem disponovali 3000 balistickými raketami dlouhého doletu. Pro Izrael se počítají ty dlouhého doletu. Chtěli vyrobit 3 až 4 000 dalších balistických raket ročně. Takže za 5 let by mohli mít 20 tisíc balistických raket. To je korejský scénář. Připomínám, že Severní Korea si vytvořila tak velkou konvenční obranu, že pod jejím krytím mohla vyrobit jadernou bombu. Samozřejmě došlo taky k dekapitaci politického vedení země, včetně největšího vůdce, což má spíše symbolický charakter, s tím souhlasím. A vedení iránských revolučních gard ještě ani pořádně nevylezlo z bunkru a neuvědomuje si, jak je ta země, jaký je rozsah škod v jejich zemi. A poslední bod, většina lidí, současný režim nenávidí, většina Iránců. To myslím, že není úplně výčet jako iránských úspěchů.
11: Pane Krauzi, tak nemáte pocit, že skutečně iránský režim byl do značné míry oslabený, když vezmete v potaz to, co teď připomněl pan Kuchyňa?
10: On byl určitě oslabený během těch protirežimních demonstrací v lednu tohoto roku. Nicméně tady tahle ta izraelsko-americká kampaň naopak způsobila ten efekt sjednocení pod vlajkou, kdy celá řada lidí, kteří nesympatizují s tím režimem a on opravdu není populární, tak se nakonec semkla za obranou vlasti. Nikoliv za tím politickým zřízením, ale za obranou vlasti. A tady tenhle ten efekt stále ještě funguje. On samozřejmě nevydrží věčně, zejména v momentě, kdy ta eminentní hrozba vlastně pomine. To znamená, dojde třeba k přijetí nějaké dohody nebo v tuhle tu chvíli je takový jakýsi klidový stav. Takže velice rychle se Iránci začnou ptát, jak to bude dále, jak to bude s postkonfliktní obnovou, jak to bude vlastně s jejich vlastní ekonomickou situací. Tady bych tedy si troufil trošku oponovat a nesouhlasit s tím, že by iránské vedení nevylezlo z bunkru a neví, jaká je ta situace.
11: Myslím si, že pan Kuchyňa mluvil o revolučních gardách.
10: I revolučních gardách, samozřejmě velké demonstrace pro režimní nebo jakékoliv jiné ve velkých městech v Teheránu a jinde. V podstatě to, že prominenti toho systému, ať už bezpečnostního aparátu nebo politického zřízení, se připojí těmto veřejným demonstracím, vlastně svědčí o opaku. Stejně tak o opaku vlastně svědčí to, že by měl být destruován iránský zbrojní průmysl nebo jejich schopnosti balistických střel a dalších věcí. Ukazuje se, že Iránci se velice dobře připravili tady na tenhle ten scénář. Ostatně se na podobný útok připravovali dobře přes 20 let a tím pádem stále prokazovali až do poslední chvíle schopnost zasahovat celou oblast Perského zálivu a vlastně i dále. To znamená, udrželi si tu schopnost ať už balistických střel, anebo také bezpilotních prostředků, kterými vlastně dokázali paralyzovat nejedno letiště a další infrastrukturní bod. A naopak vlastně nic nesvědčí o tom, že by došlo k nějaké větší destrukci iránského jaderného programu. Naopak ukazuje se, že bylo zcela mimo schopnosti izraelského letectva a amerického letectva tato zařízení zničit. Jednak se nachází velice daleko, velice často uprostřed iránského centra nebo iránského srdce a pouští. Jednak jsou také sofistikováně zakopána různě pod hory, pod skály a vlastně Iránci také spoustu těch věcí vlastně evakuovali celkem na neznámá místa. Takže tak. My samozřejmě nevíme, v jakém stavu je iránský jaderný program. Tvrdit opak by bylo v podstatě víc než spekulace, ale ukazuje se, že ty iránské schopnosti, ať už vojenské, nebo ty jaderné vlastně nějak zásadně poškozeny nebyly.
11: Pane Kuchyňo, nejprve k tomu iránskému jadernému programu. Pokud proklamovaným strategickým cílem Američanů a Izraelců v této válce bylo tento program oslabit nebo zcela zlikvidovat, na základě čeho zakládáte to svoje přesvědčení, že k tomu aspoň do určité míry došlo?
9: Ten iránský jaderný program byl už hodně poškozen tím prvním červnovým útokem před rokem. To, co Iránu zbylo, o tom není pochyb, je obohacený uran. V jakém stavu a kde se nachází, to jsou informace zpravodajského charakteru, ke kterým já nemám žádný přístup a myslím, že to platí vůbec pro řadu západních komentátorů.
11: Promiňte, že vám do toho vstupu, ale tím pádem tedy nelze tvrdit, že by k oslabení iránského jaderného programu skutečně došlo?
9: K oslabení iránského jaderného programu skutečně došlo. Byli eliminováni jaderní vědci, Izrael vyhrál takzvaný Scientific Edge, probíhaly útoky například na Teheránskou univerzitu, proto docházelo k eliminaci těch vědců, byly poškozená řada zařízení velmi citlivých, který se používají při obohacování uranu. Nevíme úplně přesně, které centrifugy kolik přežily, v jakém stavu, ale satelitní snímky, to, co má k dispozici IDF, ukazuje na to, že iránský jaderný program byl hodně poškozen už před rokem. Do té nové operace, která začala 28. února, šel Izrael primárně kvůli programu balistickému a šel do toho proto, aby nebyl realizován korejský scénář a aby Irán nevyrobil atomovou bombu. Tak. V Izraeli platí, že pakliže by Irán atomovou bombu měl, tak druhá věta je, tak by ji použil. To je velmi důležité zdůraznit.
11: Zatímco tedy iránský režim dál si trvá na tom, že o získání jaderné bomby neusiluje. Pan Kuchyňa tady teď použil zkratku pro izraelskou armádu IDF. Jak izraelská armáda, tak armáda Spojených států, to je přece realita, pane Krausi, se opakovaně trefila do cílu na iránském území, které souvisely s rozvojem jaderného programu, takže přinejmenším na tomto základě si můžeme dovolit tvrdit, že tento program byl oslaben, nebo ne?
10: Ten program určitě oslaben byl určitě poškozen, stejně tak zabití, a tady opravdu je to zabití, nikoliv eliminace iránských jaderných věců, mohla leco zpomalit na druhou stranu a nezničit celé to know-how. To znamená, že zabití konkrétních lidí samozřejmě neznamená, že iránský jaderný program se zhroutí. Ty dosažené výsledky už v podstatě institucionálně jsou zakotvené. Říkám, ono není úplně jasné, k jakému zničení došlo nebo nedošlo. Na konci té takzvané 12-denní války z minulého roku z června, která tady byla vzpomenuta, jsme slyšeli jak z úst izraelského premiéra, tak amerického prezidenta, že iránský jaderný program byl zničen, což se potom ukázalo jako falešná propaganda. Nemáme ty informace k tomu, abychom vyloučili, že se tady tahle ta věc vlastně opakuje i v tuhletu chvíli. To znamená, nic nesvědčí o tom, že iránský jaderný program by byl nějak zásadně destruován, oslaben, zpomalen. Může být. A Iránci ho ale nadále využívají jako důležitou kartu ve vyjednávání, což je vlastně to, co dělají dlouhodobě. A zároveň vidíme, že i to memorandum nyní vlastně podepsané se Spojenými státy, na jeho základě potom má být dosažena nějaká dohoda, tak ten iránský jaderný program řeší v podstatě sekundárně. Mnohem důležitější jsou právě záležitosti ohledně otevření Hormuzské úžiny, platby válečných reparací.
11: Ale když zůstaneme ještě u toho jaderného programu, nelze za dílčí úspěch těch americko-iránských jednání označit to, že režim v Teheránu už souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na iránské území?
10: Tohle by byl úspěch, který by se dostavil mnohem rychleji i bez té války, protože tohle bylo na pořadu dne a v těch předcházejících jednání v uplynulých letech, ať už to byla ta jednání ve švýcarské Ženevě nebo tomu předcházející jednání v ománském Moskatu. Tady s touhletou variantou se počítalo od samého začátku. Ostatně to je velice, velice trefné zrcadlo toho, jak vypadala ta první takzvaná jaderná dohoda JCPOA z roku 2015, kdy přesně vlastně k tomuhle tomu došlo. Došlo tedy zásadně k tomu, že inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii měli přístup do iránských jaderných zařízení, kde prostřednictvím nejrůznějších forenzních analýz mohli tedy dozorovat, zda Iránci podvádí nebo nepodvádí. Došlo také k tomu, že byl více obohacený uran vyvezen ze země, což vlastně v tuhle tu chvíli to memorandum ani nepožaduje. A Iránci tvrdí, že si jej ponechají. Takže tady nakonec je to dost možná ještě horší varianta, nebo zatím horší varianta. Já si dovedu představit, že tohle to bude přesně předmětem toho vyjednávání něco za něco. Ale zatím to, jako těchto těch cílů by bylo dosaženo i bez té války.
11: Pane Kuchyňo, to byste uznal, že možná by se inspektoři z Mezinárodní agentury pro atomovou energii vrátili na iránské území i bez té války a že teď možná Spojené státy vůči iránskému režimu z hlediska toho, jakou budou mít kontrolu nad jeho jaderným programem, budou v podstatně horší pozici?
9: Z pohledu Izraele, IAEA neboli MAE, jak si přejete, who care. Podívejte, já jsem pracoval v Mezinárodní organizaci pro atomovou energii. Pamatuju si ve Vídni, s jakými výsledky se vraceli inspektoři z Iránu. Pamatuju si, čemu tam čelili. Podívejte, Irán má dojem, že když teďka přežil, tak i vyhrál. Irán je lhářský teroristický režim. V případě IAEA, v případě jakýkoliv inspektorů, bude ukazovat jenom to, co bude chtít ukázat. Irán nikdy nepustil inspektory tak blízko, aby mohli přesně zmapovat stav jeho jaderných ambicí.
11: Nicméně, promiňte, někam je přece jenom pouštěl?
9: V této bitvě je hráčem Jeruzalém, v této bitvě je hráčem Washington a pochopitelně Teherán.
11: Ta otázka zněla v návaznosti na to, co namítal pan Kraus, jestli teď Spojené státy a Izrael vůči Iránu a jeho potenciálnímu rozvoji jaderné bomby budou v lepší pozici, než byly před válkou.
9: Nebudou. V lepší pozici budou ve chvíli, kdy vzlétnou F-35.
11: Čímž myslíte?
9: Čímž myslím obnovení bojů, ke kterému stejně dříve či později dojde. Memorandum o porozumění je kus papíru, nemá žádnou váhu. Nová dohoda, finální dohoda, pakliže vznikne, můžeme si o ní povědět zhruba tak za půl roku, dříve to nebude. Dříve to rozhodně nebude. To vágní memorandum je o ničem. Počkáme na finální dohodu, uvidíme, jak hluboké vidle do toho hodí Izrael, uvidíme, co si bude moct Izrael dovolit po vlastních parlamentních volbách a uvidíme, v jaké kondici a jak předvídatelný bude po midterms Donald Trump.
11: Pane Krausi, nevypadá to tak, že navzdory tomu, co teď Američané a Iránci dojednají, tak se z dlouhodobého nebo střednědobého hlediska může schylovat k obnovení konfliktu?
10: To je určitě velice pravděpodobná varianta. Já v tuhle chvíli asi si netroufnu říci, zda je nejpravděpodobnější. Ono je vidět, že minimálně Spojené státy a Irán tu dohodu opravdu chtějí. Irán z toho důvodu, že vycítil příležitost zbavit se velice dusivých ekonomických sankcí a dokonce vlastně sáhnout si na obrovské peníze v rámci válečných reparací. Spojené státy z toho důvodu, že vlastně zcela zjevně tady tahle ta vojenská kampaň nevyšla a tím pádem bude potřeba z toho vycouvat, ale zároveň vytvořit nějaké alespoň zhruba stabilní prostředí, což se může i nemusí podařit. Ale je tady ten třetí vrchol toho trojúhelníku a tím je Izrael. Izrael, který vlastně dlouhodobě usiluje o to, aby žádná iránsko-americká dohoda nebyla, a Izrael, který od samého startu vlastně tvrdí, že se ho tato dohoda netýká, protože logicky není signatářem toho memoranda, ani nebude signatářem nějaké případné dohody mezi USA a Iránem, a Izrael, který tvrdí, že tady tohleto ve skutečnosti poškozuje jeho bezpečnostní zájmy. Ostatně myslí si to, velká množství izraelské veřejnosti také.
11: A není tomu tak, pane Krausi?
10: Tohle asi úplně nedokážu posoudit, protože nejsem schopen identifikovat izraelské bezpečnostní zájmy, tak jak jsou zatím projektovány, tak to vypadá spíše na silové řešení prakticky čehokoliv. Asi je velice brzy odhadnout, zda případná dohoda se Spojenými státy mezi Iránem a USA povede k nějaké stabilizaci. Velice pravděpodobně by ale vedla k regionálnímu nárůstu moci Iránu, což je něco, co Izrael dlouhodobě nechce, protože samozřejmě tady tyhle ty dva státy se střetávají na celé řadě zástupných bojišť. A ano, byla by to určitě minimálně mocenské oslabení Izraele, což je také důvod, proč Benjamin Netanyahu vlastně tady proti téhleté dohodě dlouhodobě vystupuje. Otázkou je, jestli si jej dokáží lidově řečeno Spojené státy skrotit, protože Donald Trump o tu dohodu usiluje nebo opravdu ji chce velice, a nebo Izrael to bude torpédovat, což považuji za velice pravděpodobný scénář.
11: Než budeme pokračovat, máme ještě 5 minut, tak připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají politolog Josef Kraus a analytik, bývalý diplomat Jaroslav Kuchyňa.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Já bych se, pánové, ještě s dovolením vrátil k samotnému Iránu, k postavení tamní opozice. Vy jste v první části naší dnešní debaty, pane Kuchyňo, říkal, že ten režim je běžnými Iránci nenáviděný. Ostatně asi by o tom svědčily ty předchozí protivládní demonstrace. Když říkám předchozí, tak tím myslím probíhající ještě před tímto konfliktem. Na druhé straně ovšem pan Kraus namítal, pane Kuchyňo, že v důsledku války se Iránci sjednotili pod jednou vlajkou na obranu vlasti. Tak nepomohla válka paradoxně režimu v Teheránu?
9: Nemyslím si, že by pomohla režimu v Teheránu. Ten režim ajatoláhů je teďka vyměněn za pretoriánský režim.
11: Za myslíte režim vojenský tedy?
9: Revolučních gard. Stalo se to, kdysi i ve starém Římě, kdy pretoriáni, který měli bránit Cézara, se sami stali Cézarem. To se stalo v Iránu. Nemyslím si, že ten režim se sjednotil pod vlajkou odporu vůči Spojeným státům a Izraeli. Ta společnost se prostě bojí, protože bude postřílená, pověšená, popravená, mučená, protože toto jsou přístupy iránského režimu ke svým vlastním občanům. A jednu větu jenom k Izraeli, co pan kolega z Brna možná nezmínil.
11: Určitě.
9: Irán dlouhodobě usiluje o to, aby Izrael přestal existovat. Tečka.
11: Pane Krauzi, v návaznosti na to, co se tedy týče postavení iránské opozice, není to tak, že ve skutečnosti se na odporu běžných Iránců vůči režimu nic nezměnilo, jenom si zkrátka nic nedovolí vzhledem k tomu, jak nebezpečný ten režim je?
10: No, ono není to tak jednoduché a černobílé, jak nám tady vypráví pan Kuchyňa. Přece jenom ta iránská společnost je hodně, hodně pestrá. Velká část té společnosti má opravdu velký problém s tím režimem, zejména s jeho také třeba ekonomickou neefektivitou, což je fakt. Na druhou stranu je tady pořád velice silná, dobře třeba třetina obyvatelstva, která v tuhletu chvíli ne protože by musela, ale protože chce, tak protestuje dokonce proti současným krokům vlády směrem k tomu memorandu, protože má pocit, že ta retribuce za zabití nejvyššího duchovního vůdce a celou řadu dalších válečných škod byla malá. Jednoduše řečeno, tady tahle ta třetina radikálu opravdu požaduje krev. Takže to nejsou nějaké zastrašení.
11: To jsou ale spíš asi lidé na straně režimu. Tato
10: a samozřejmě, to jsou prorežimní a dokonce vlastně, já bych řekl, i radikálně do té míry, že jsou kritičtí vůči vládě a vůči té technokratické klice kolem třeba Mohamada Kalíbáfa a dalších lidí, kteří fakticky vedou to vyjednávání. A vlastně oni z té iránské strany nechtějí tu dohodu, protože jim přijde příliš slabá a že Spojené státy nezaplatili dostatek za to, co vlastně způsobili. A pak je tady nějaká tichá většina, která doufá, že se ta válka přežene, tichá většina, která hlavně doufá, že pokud dojde na nějakou dohodu a uvolnění ekonomických sankcí, tak se prostě budou mít lépe. A potom je tady, dejme tomu třetina, opravdu jako radikální opozice, která je ochotná klidně i použít sílu ke svržení toho stávajícího režimu, jenomže ta z velké části byla eliminována v průběhu těch lednových protestů.
11: Pánové, náš čas pro dnešek vypršel, ale děkuju vám za to, že jste si ho udělali. Tolik politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus a seniorní analytik Centra transatlantických vztahů Cevro univerzity, bývalý diplomat na Blízkém východě Jaroslav Kuchyňa. Děkuju vám.
10: Díky, pěkný den.
9: Naschledanou.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
5: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
12: Po třídě obránců míru se blíží smuteční průvod.
0: Tak to zněl pohřeb Klementa Gottwalda v pečlivě předpřipraveném rozhlasovém vysílání.
13: V textu, který měl na znamení, že pohřební průvod dorazil na plánované stanoviště, přečíst zvlášť prověřený hlasatel ze studia tak, jako kdyby byl na místě očitým svědkem pohřební slavnosti.
14: Průvod ale postupoval proti předpokladu nečekaně pomalu.
13: A ve vysílání vznikaly neospravedlnitelné dlouhé pauzy, které se nikdo neodvážil vyplnit textem, který by nebyl předem schválen.
15: Je potřeba vlastně říct, že ten březen 1953 to bylo období vrcholného stalinismu v Československu.
0: Říká historik a archivář Českého rozhlasu Ivan Malý.
15: A paradox je, že během toho jednoho měsíce zemřeli oba dva vlastně lídři, jak pro celý východní blok, to znamená Josef Stalin, tak pro Československo, což znamená Klement Gottwald.
12: na rudých sametových poduškách nesou generálové řády a vyznamenání Klementa Gottwalda.
15: Pro tehdejší politickou moc přichází vlastně období několika dnů, možná několika týdnů, kdy museli být i částečně vyděšeni. A myslím, že i částečně vlastně ten průběh, který nastal od toho března, i ty věci, které se týkají pohřbu Klementa Gottwalda, mohly pramenit i z toho, že oni se potřebovali opět utvrdit v tom, že ta jejich moc úmrtím těchto velikánů, vůdců toho nového dle nich, nového politického řádu nekončí, naopak.
14: Historička Denisa Nečasová zase připomíná, že Klement Gottwald byl toho času považován za věčného a nesmrtelného.
4: Z dnešního analytického hlediska bychom řekli, že média jednoznačně pracovala s konceptem politického náboženství.
16: Je jeho obrázek.
0: Jak zněla komunistická propaganda ve zvuku, ve kterém měla v 50. letech značnou roli vážná hudba?
14: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americký senát žádá Trumpa o stažení vojsk z války s Íránem. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Portugalský fotbalista Ronaldo skóroval jako první hráč na 6 světových šampionátech. A dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
17: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu poslanecká sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování, jak říká a pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
18: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
6: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Při letní dovolené z cestovní kanceláří mají lidi nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to třeba pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidi cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
19: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
6: Jakékoliv problémy by lidi podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Zároveň doporučuje si ukládat veškerou komunikaci a taky případné fotografie závad. Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. 41-letý útočník přispěl v Houstonu 2 góly k vítězství Portugalska nad Uzbekistánem 5-0. Ve stejné skupině proti sobě v mexické Guadalajaře nastoupili Kolumbie a Demokratická republika Kongo. Zápas vidí reportér Adam Weidenthaler.
20: Demokratická republika Kongo už má za sebou první střelu, ale ve čtvrté minutě je skóre stále bezbrankové a je to i po téhle šanci Kolumbie, která byla ještě dorážená Muñozem z pravé strany, takže ve čtvrté minutě 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
21: Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
7: Komplikace na D2 u Lanžhota a překážka na D1 před Brnem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně v omezení na příjezdu na Moravu. Na konci zúžení na 55. kilometru chybí několik dopravních kuželů, řidiči tam zpomalují. Na D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto a blokuje tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte omezení za sjezdem z dálnice D5. Mezi 23. a 21. kilometrem silničáři opravují vozovku. Je tam uzavřený levý pruh. A v Praze připomínáme stále ještě uzavřené tunely. Strahovský ve směru na Smíchov a Mrázovku směrem ze Smíchova do Dobříšské. Jde o noční čištění, má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách většinou kolem 23. Na jižní Moravě taky dál platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Nezakládejte proto ohně v otevřené přírodě nebo třeba neodhazujte nedopalky. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Přednostně koně. Takový je název dokumentárního pásma o historii loďského geta. Pořad byl připraven podle knihy Richarda Sémana Ghetto Litzmannstadt 1941 až 1944 a vznikl také ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
23: 16. října uplynulo 65 let od doby, co byl z Prahy vyslán první transport českých Židů do ghetta v polské Lodži. Konkrétně se jednalo o 5000 osob, z nich se vrátili jen jednotlivci. Jejich osudy a fungování tohoto tábora zaznamenal ve své knize Ghetto Litzmannstadt český publicista Richard Sémann. A právě tato kniha dokumentů se stala podkladem předčasně zesnulému rozhlasovému autorovi a dramaturgovi Zdeňku Boučkovi k vytvoření pořadu Přednostně koně. Za režie Vlada Ruska byl natočen v roce 2001 a popisuje historii loďského ghetta, v němž na 4 kilometrech čtverečních živořilo a umíralo 160 tisíc Židů z Evropy a také z Čech. Shodou okolností, nebo chcete-li, božím řízením, se stalo, že téhož 16. října byli o 5 let později popraveni hlavní němečtí viníci druhé světové války, odsouzeni k trestu smrti norimberským tribunálem.
24: Počátek 20. století neskrblí dětmi. Do spořádané opavské rodiny se rodí budoucí doktor práv Pavel Eckstein. Roku 1919 přichází na svět v Praze Heda Kováliová a o několik let později Eva Pleskotová a Vilma Einsteinová. Oni se dožili stáří a jejich svědectví a svědectví dcer uslyšíte v tomto pořadu.
25: Rodina nebyla ortodoxní, tatínek byl takzvaně dbalej všech předpisů. To znamená, že všechny vysoké svátky se u nás velice dodržovaly. Na Jom Kipur jsme se museli postit.
24: Členové židovských rodin se tenkrát považovali za Čechy nebo Němce. Chodili do Sokola a vlasteneckých spolků a taky do synagogy.
25: Na Nový rok byl samozřejmě obchod zavřen, tedy v té velice nacionalistické Opavě. Na tatínek s cylindrem na hlavě se odebral do synagogy, kam mě vždycky vzal sebou, ale musím se přiznat, že mě to vůbec nic neříkalo. Pro mě synagoga byla hudba, Tatínek mě to za zlé neměl, ale jak si kladl důraz, abych se po jeho boku v té synagóze objevil, a já jsem zase na tu hru přistoupil a na ty vysoké svátky jsem prostě tam chodil a pozoroval to. Náš spor se vyřídil tím, že jsem tedy vystudoval práva na dosti slušné úrovni, pokud se týče vysvědčení, takže tatínek byl jako spokojený.
1: Až do konce 30. let Pavel Eckstein nezažil protižidovský incident.
25: Pracoval jsem mezi tím jako asistent režie v operním divadle v Opavě a později tedy v mém milovaném novém německém divadle v Praze, prosím, kam milovaném, protože dneska tady sedím a smím spolupracovat na jeho dalších osudech.
2: Kdybyste chtěli vzpomínky natočit znovu a kvalitněji, mnohdy už by to nešlo. Vysokého věku se dožili jen někteří. Mezi nimi Heda Kováliová, která měla chytrého, nadaného a zámožného otce.
3: Dal se dohromady se dvěma ještě jinými, velmi šikovnými lidmi, a založili tady tu továrnu Šobra tady Kohnivá, myslíte? A Valdeska Kohnivá. Jenom se Matěj přijel jednou právě z Německa a říkal při večer, že říkal mamice, matičko, já jsem taky viděl toho Hitlera. A je to takový malý človíček, ve špinavém trenčkotu, a já ti řeknu, to je fixní. Chodila jsem na vizinci a můj tatínek si dokonce přišla, abych měla soukromé hodiny, ve kterých by se probírala Bible.
2: Přišla první světová válka. Měli žít v pohodě. Jak se všechno změnilo?
8: Vom Bilsonbahnhof, die deutsche Kolonne, der Panzerwagen und der Motorradwagen auf den Wenzelplatz ein.
9: Rok 1939. Na území, které zbylo po mnichovském okleštění Československa, byl zřízen protektorát Čechy Morava. Německá politika vycházela z této strategie.
1: Lidský a materiální potenciál protektorátu nutno co nejvíce využít pro válečnou mobilizaci. Konečné řešení české otázky spočívá v naprosté germanizaci.
9: Jedním ze základních nástrojů germanizace bude židovská politika. Kořist židovského majetku se stane nástrojem expanze do českého hospodářství.
1: Legálně nebo tajně stačí před Němci utéci na 30 tisíc Židů, přibližně každý čtvrtý. Po zahájení války nazrává čas, řečeno slovy Hermana Göringa, pro velké účtování s těmi zbývajícími ze zemí podmaněné Evropy.
9: Původně tu byla představa jakéhosi židovského ghetta v Nisku nad řekou Sanem ve východním Lublinsku. Zdánlivě zajímavý nápad zřídit obrovský židovský stát vzal za své pokorigování konečného cíle. Definitivní formulace pak zněla:
2: zničit vysídlením. A tak se staly mocnými vyhlazovacími zbraněmi hlad, zima, epidemie.
9: Hitler se rozhodl pro dvě velkogeta na území bývalého Polska. V Lublinu a Lodži.
25: Na začátku 39 se rýsovalo, že se ožením s pražskou dívkou. Měli jsme to plánovaný někdy na duben. A dokonce jsme měli jaksi vyhlídnutou a programovanou svatební cestu do Švýcarska. A pod tlakem události jsme udělali takový husarský kousek, že jsem 15. března v den invaze německých nacistických

0: a pak dál nadobytá východní území. Tam nastane závěrečná fáze. Vojenské tažení na východ se však zadrhává a plán deportací dostává trhliny. Ač se s tím nepočítalo, ghetto musí být zřízeno už na území Nové říše na české půdě. Přechodným východiskem z nouze se stává Terezín.
1: Na východ tak putuje 6 protektorátních transportů. 1000 brněnských židů odjíždí do Minska, 5000 pražských židů do Lodže, která má sloužit jako přestupní bod na pouti do Rigy a dalších okupovaných území. Německý termín uvádí, že tam mají být židé vražděni všeobecně.
2: A v budoucnu, po úplné evakuaci všech židů, bude Terezín německy osídlen a stane se vzorným předpolím pro upevnění německé národnosti.
0: Tato slova zazněla u SS Gruppenführera K.H. Franka 17. října 1941 v 16 hodin.
2: Všechna opatření slovem a písmem musí vědomě hovořit o kmeni, nikoliv o Češích, kterým se musí dějinná nutnost tohoto říšského prostoru zdůraznit.
1: Ovšem ohledně těch plánů nesmí v žádném případě proniknout na veřejnost ani nejmenší věci. Všichni účastníci zasedání jsou na to důrazně upozorněni. V protektorátu žije na 88 tisíc židů, z toho polovina v Praze. Postupně jsou soustřeďováni v Terezíně. Odtamtud vede cesta na východ. Osud si nevybírá.
3: My jsme uvažovali o emigraci hned. První cíl emigrační ještě v tom březnu 39 byla Veliká Británie. Mně se podařilo dokonce získat povolení gestapa a dokonce jízdenky. A pak se do toho, netroufám si dneska říct, šťastně, nešťastně zapletla rodina. Obě maminky začaly děsně plakat. A tak jsme byli tedy v Praze. Od určitého dne jsem jako nic pracovat nemohl a prostě tady jsem se víceméně flákal. Až v roce 1941 jsme dostali pozvání do druhého transportu do Lodže.
1: Lodžské ghetto nese německý název ghetto Litzmannstadt. To na paměť císařského generála, později význačného nacisty a pruského státního rady Karla Litzmana, který to za první světové války úspěšně bojoval s Rusy.

0: malé Radegostské nádraží na kraji města díky synům a dcerám Izraele ožívá. Zakrátko sem bude dojíždět z ghetta i nákladní tramvaj.
1: O 5:00 odpolední vlak zastavil a my byli náhle vyhnáni ven bez zavazadel, za strašného řvaní a bití. Venku v té říjnové tmě a zimě se míhali divní lidé v červených čepicích, židovští policisté. Seřadili nás a za chvíli jsme se dali na pochod po blátivé, rozmoklé polní cestě.
2: Předválečná loď měla 672 tisíce obyvatel. Z toho 370 tisíc Poláků, 233 tisíce Židů a 67 tisíc Němců. Židy reprezentovala taková jména jako pianista Arthur Rubinstein a postimpresionista Samuel Hirschenberg.
0: Za ghetto byly vybrány nejchudší části města, stará čtvrť Baluty a předměstí Marišin s velkým hřbitovem, který je považován za největší židovský hřbitov na světě.
2: Na pouhých 4 čtverečních kilometrech se nacházelo 30 tisíc bytů. Pouze 725 z nich mělo tekoucí vodu. Kanalizace neexistovala.

0: existovala. Splašky tekly ulicí.
1: Po projítí se brána uzavřela a jak nám bylo řečeno, navždy. Pochodovali jsme za strašného větru, sněhu a nepohody kolem několika chatrčí s divnými lidmi. Byli jsme ztraceni.
2: Převezli nás do nějaké školy, kde nás ubytovali tedy na palandách, tak sestavených, jak jsem i potom neviděl v žádným lágru, protože mezi palandami prakticky nebylo místo a dostat se na vlastní palandu byl téměř akrobatický výkon.
1: V pokoji 60 osob, tma a strašné vedro a puch, ačkoliv venku zuřila zima až minus 20 stupňů Celsia. Společné latríny, voda pouze na dvoře. Toť druhé největší město Republiky Polské.
3: Ještě netuší o specialitě polského pekla. Nevědí, k čemu jsou odpadní výfukové plyny.
4: V prosinci 1941 se vyzkoušely vyhlazovací plynové komory na nákladních autech v nedalekém Chelmnu. Mezi prvními tam přišli Židé z Lodže. A rázem mohlo ghetto přijímat transporty ze západu. Tísní se tu 160 tisíc nově příchozích i starousedlíků.
3: Toto bude zvláštní tep ghetta. Příchody, odchody. Transporty, evakuace. Mizerný život, žádný život.
5: Výchozí stanice na podzim roku 1941. Praha, Vídeň, Berlín, Kolín nad Rýnem, Lucemburg, Frankfurt nad Mohanem, Düsseldorf, Hamburg.
0: Ghetto je obehnáno prkenou ohradou a dráty.
4: Kdo z Židů se k ním přiblíží, je bez výstrahy zastřelen.
0: Ghetto má svůj evidenční úřad, poštu, bytový úřad, pohřební ústav, dokonce i vlastní banku, vydávající místní peníze.
4: Pokyn z října 1941.
5: V případě, že přijíždějící Židé dostanou od svých domovských úřadů peněžní částky, musí je odevzdat bankovnímu oddělení, které je zašle správě ghetta.
0: Odevzdané cennosti budou vyplaceny samosprávě v ghettomarkách.
5: Věc. Zhodnocení zlata, stříbra a drahokamů. Nejsou námitky, aby cenné věci z židovského majetku byly dány do veřejného prodeje.
4: Německá okupační správa ustavila takzvanou židovskou radu. Do čela této samosprávy jmenovala bývalého pojišťovacího agenta a ředitele sirotčince.
2: Postavili toho do čela tedy den ältesten der Juden, to byl Chaim Runkovský, litevský žid, jeden z nejhnusnějších židů, který jsem ve svém životě poznal a viděl při výkonu moci. Lodžské ghetto byl tábor zcela odlišný od Terezína nebo od těch ostatních táborů, protože v čele lodžského ghetta stál brémský velkoobchodník, tak to samozřejmě velký SS-man Otto von Bibow, který v soukromém povolání byl velkoobchodník kávou. A on to ghetto pojal jako velký obchodní podnik s velmi lacinou, tou nejlacinější pracovní silou, která mohla existovat, a zřídil tam řadu továren nebo výroben, které vyrobili tedy věci třeba pro armádu, třeba nábojnice nebo slaměné boty, potom na tu stalingradskou zimu, nebo takzvaný Winterbaukästen. To byly nějaký díly, které se zabudovaly do aut, aby nezmrzl benzín v těch ruských zimách. Byla tam taky velká továrna na různé dřevěné výrobky, ale oni nezapomněli ani na své dámy a tam byla velká krejčovna, kde se vyráběla dámská i dětská konfekce.
0: 95% výroby šlo pro německou armádu. Pracovní doba byla zpravidla 10hodinová. Vše, co bránilo výrobě, šlo stranou.
4: Příchodu 5000 Romů se němečtí úředníci bránili následujícími argumenty.
5: Cikáni jsou charakterističtí svým zločineckým založením. V getu by přinejmenším vyvolali nepokoje. Patří k nejhoršímu druhu žářů. Stačí založit 3 požáry a všechny výrobny skončí v plamenech.
4: Nicméně Romové dorazili z rakouského Burgenlandu. Žili, přesněji řečeno, umírali odděleně.
6: Teď ještě byl zajímavý moment, když jsme šli jednou na hřbitov pro tu lebedu, že vedle hřbitova vyrostl uvnitř lodže nějaký lágr, o kterém jsme nic nevěděli. Byla to vysoká dřevěná ohrada, nepříliš velká. My ze zvědavosti jsme nakoukli takovou dírkou po nějakým suchu. Viděli jsme, že tam jsou asi tak 3 dlouhé baráky a samý malý děti. Mnohem později jsme se dozvěděli, že to údajně měly být lidické děti.
7: My jsme slyšeli i mluvit česky,
6: ale víc jsme nevěděli. Ale
3: námět pro nástěnou malbu v novém lidickém památníku. Anděl života odvádí 13 dětí na převýchovu. Mají z nich být Němci. Zbylých 90 a něco nasedá v Chelmnu do kabinových nákladáků. Za volanty sedí andělé smrti. Ghetto je údajně na nejvýš nechtěné zařízení. Je to prý nutné zlo.
4: Zápis ze zasedání u vládního prezidenta.
5: Všeobecně se počítá s méněceným zbožím. Předpoklad u potravin je takový, že míra jejich rozkladu nebude pro konzumaci zdravotně závadná.
4: Ve veřejné vývařovně se každý den dostane polévka. Ve výdejně na 8 dní 2kg chleba. Příděli na večeře a snídaně.
2: Největší problém v tom getě byl hlad. To v tom zase loď nebyl srovnatelný s žádným jiným táborem, protože žádný tábor nebyl držen na tak nízkých přídělech jako my. Vysvětlení jsme dostali po válce. Naši vedoucí táboru, tedy pan Bíbov a jeho zástupce Čarnula, byli totiž chyceni a byl s nimi proces ve Varšavě. Ale proč to říkám tady? Protože oni byli obchodníci a oni dostali z nějaký SS centrály, dostali samozřejmě na každého vězně určitý počet feniků na denně, což směli vydat na stravu. Oni tu stravu nakoupili a okamžitě polovinu nebo víc toho prodávali na černém trhu.
1: Z deníku. Listopad 1942. Je otevřená latrína v úřadech. Na jedné sedí muž, na druhé žena, vedle močí muži, nikdo se nestydí. Ženy drží rukou dveře, vedle muži kouří cigaretu. Všichni smrkají na zem. Ulice jsou plné hlenů.
8: Kronika. 9. září 1942. Podle německého rozhodnutí budou vysídleny děti od 1 roku do 10 let. Staří od 65 bez výjimky, i když pracují. Strašné vedro. Runkovský oznamuje shromážděnému davu, že musí odejmout údy, aby zachránil tělo. Před vámi stojí zničený žid. Prosím vás, vložte do mých rukou vaši oběť, abych mohl zabránit dalším obětem a zachránit skupinu 100 000 židů. Dav, včetně mužů, pláče.
1: Matku jsem ztratila, bratr byl zavražděn, sestra vysídlena. Vyprávěla mi dívka a přitom šla tancovat naproti do 1 hodiny v noci.
8: Ve 4 hodiny ráno děti odváženy za nářku a výkřiku. Děti sami jsou klidné. Město je vymřelé. starší židů, Rumkovsky oznámil, že je vysídleno asi 13 tisíc starých lidí, 8 tisíc dětí.
3: A přece tohle ještě není konec. Konec je, když už se lidský písek neselektuje. Když už se jen hlídá, aby skončil v zemi.
4: Zhlášení zvláštních útvarů zbraní SS z Běloruska roku 1942.
5: Týden kopány příslušné jámy. 11. května 1942 transport židů okamžitě z nádraží k výše uvedeným jamám přiveden a do nich pak celý vlak vsazen. Hloubeny další jámy. Za jediný červnový den odevzdáno zemi 6 000 židů. Kopány nové jámy. Další transport doveden na místo. 27. července po 7. průvod židů přiveden k jamám. Následné dny byly pak věnovány čistění zbraní a vojenské strůje.
0: Z brněnského transportu přežilo 12 mužů a jedna žena.
5: Prezidiálnímu oddělení Litzmannstadt. Dne 8. března 1942 bylo ohlášeno 120 úmrtí, z toho 73 osob mužského a 47 ženského pohlaví. Příčiny úmrtí jsou úplavice, jeden muž, břišní tyf, jeden muž, skvrnitý tyf, dva muži, jedna žena, plicní tuberkulóza, 16 mužů, 8 žen, tuberkulóza ostatních orgánů, jeden muž, jedna žena, srdeční nemoci, 16 mužů, 16 žen. Nemoc plic, jeden muž. Nemoci nervového systému, 4 ženy. Nemoci vysokého stáří, 4 ženy. Nemoci zažívacího ústrojí, jedna žena. Podvýživa, 14 mužů, 7 žen. Zavodnění z podvýživy, jeden muž. Srdeční slabost, 2 muži, vysílení, 3 muži, popáleniny prvního stupně, 1 muž, gangréna, 2 muži, otrava krve, 1 muž, hnisavý zánět nohy, 1 muž, cukrovka, 1 muž, zavodnění, 1 muž, růže v obličeji, 1 žena, žloutenka, 1 muž. Vysílení, krvácení do mozku. 1 muž. Slabost, předčasný porod. 1 žena. Zlomenina vazu, sebevražda. 1 žena. Neznámé, 1 muž. Stejného dne nebyl oznámen žádný porod.
9: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: 21. listopadu 42. Obrovský měsíc nad hřbitovem v Marišině. Neuvěřitelné. Fantastické. Večer gramofon. Caruso, synagogální zpěvy, listová rapsodie, trochu hudby a pocit být mimo ghetto.
8: O 3 dny později zima, mráz a sníh. Unikum. Město se 100 000 obyvatel bez školy, učitelů, učebnic, synagogy, kina, rozhlasu, gramofonu, bez lesa, luk, bez obchodů, bez domova, bez hudebních nástrojů, kde všichni jedí to samé, bez pitné vody, bez novin, bez knihovny, bez kaváren, bez hostince, bez hotelu, bez her a sportu, bez aut, kol, bez domácích zvířat, briket.
1: 19. prosince po koncertě měl v kulturním domě projev předseda. Prohlásil za lživé všechny zvěsti o dalších deportacích. vzniknou velké veřejné prádelny.
8: Žádný vůz, žádný doutník, žádné víno, žádné pivo, žádná kořalka, žádný alkohol.
1: Frajdla Dobřinská chtěla následovat svého muže, který se zabil skokem z pátého patra sebevraždou v drátech. Protože jí strážný odmítl zastřelit, skočila z horní plošiny na ulici.
8: V kulturním domě oslaví 2 let resortu krejčovství. Rumkovský hovoří jako prezident republiky. Dar, 3 tučné vůřty, 20 deka chleba, bombóny a cigarety. Ghetto se samovelebí, oslavuje otroctví.
10: Ale já mi vycackaný šepce jakýž gošť, paciáta niby ovšem může být. I nagle potknou si o kamení ryčoncov všakošť, jak oni mohou v tej vás...
3: Zpěvák vyměnil svých 40 cigaret za banjo. Písničku zpíval za osnatým drátem.
6: Kulturní život v Lodži byl samozřejmě velmi, velmi omezený. V prvních letech fungoval ještě orchestr. Jeho koncerty pak už pomalu ustávaly, protože místnost nebylo možno vytopit, takže nebylo možno ani cvičit, ani hrát, ani pořádat koncerty. V Lodži existovala jedna veřejná knihovna venela velmi zajímavým způsobem. Kdo měl knihu, mohl přijít do knihovny a když tam knížku zanechal, měl taky možnost si potom knížky půjčovat. Tu a tam jsme se pokoušeli založit něco jako amatérský soubor, tu a tam si něco zarecitovat, zahrát. Ale většinou tyto skupiny se velmi brzo rozpadly, důvodem byla zima a hlad.
1: Oči hladovějících svítí. K topení kilogram briket a 3 kilogramy dřeva na měsíc. Nádherné podzimní dny. Prý budou dávat cukr.
2: Já jsem sám zažil, že jednou vtrhli do našeho bytu, protože v noci přišel cukr a oni si vzali ten můj plášť služební a obrátili každou kapsu a velice bedlivě zkoumali, jestli najdou tam ždibeček cukru, který jsem ukradl. Já jsem náhodou přitom jako nebyl, ne, že bych byl tak čistý, že bych při jiné příležitosti, takže zase otáhli a nechali mi na pokoji.
11: A to kontrolovali Němci?
2: To kontrolovalo takzvaný Sonderkommando, to byli vězňové. A ty byli, nerad to říkám, ale ty byli horší než Němci. Obecní mínění. Prý to byli většinou synové privilegovaných funkcionářů geta. A nebo takový zabijáci. Němci se k tomu nepropůjčili, ty do bytu těch Židů, to jsem nezažil za celou dobu, že by byl Němec, vstoupil do bytu a dělal tam prohlídku. To nechali tomu Sonderkommando. Ale my jsme to považovali vždy za daleko nebezpečnější, protože oni bez lítosti ty svý spoluvězně vydali do rukou Němců, což ve většině případů znamenalo odeslání do nějakého toho tábora smrti.
8: Do Marišina odjíždějí pohřební vozy. Kočí je 7letý chlapec, který se směje a práská bičem. Má radost, protože jinak si nemůže hrát.

0: Češi se naučili spoustu slov z jidiš a polštiny. Mezi nimi jedno slovo, které splodilo peklo geta. Špera.
1: Týden jsme nesměli opustit byt. Brali to dům po domu. Každý dům obklíčilo velké množství policistů spolu se členy požárního sboru geta, vedených příslušníkem gestapa. Výstřelem byl dán signál k nástupu. Všichni lidé se shromáždili na dvoře, seřadili se do dvojstupu a představitelé moci si je prohlíželi. Mezitím židovská policie zkontrolovala byty a přivedla dolů nemocné nebo ty, kteří se pokoušeli skrýt. Lidé byli rozděleni na dvě skupiny. Na deportované a ty, co zůstali. Celá věc se odehrávala v mimořádně rychlém tempu a vozy přivážely deportované na shromaždiště takřka neustále.
2: Abych se trochu zotavila, tak naši měli asi, nevím, to mohlo být 10 deka hrachu ještě, nebo z nějakého přídělu, který jsme si skovali. No a ten hrách chtěl díl vařit, protože byl hrozně tvrdý, tak se na to věnovalo několik briket. A bublalo to na kamnech a strašně to vonilo, hrozně jsme se na to těšili. A ta polívka mě provází do dneška jako vzpomínkou na tuhle tu šperu. Strašný pokřik, že musíme dolů. My jsme na to čekali, protože jsme věděli, že to bude, nesmělo se na ulici a dům od domu chodili tyhle ty. No a pak jsme všichni se běhli dolů. Náš tatínek ještě třel mámě tváře, aby trochu je měla červený a vypadala trochu líp. A aby byla větší, tak si stoupila na špičky. A stáli jsme na tom dvoře a teďko třídili. Děti pryč, strašný pláč, starce pryč. Teď byly třeba mámy, co měly větší dítě, který neukázali, že má odejít, už mohla pracovat, a menší. Máma se měla rozhodnout, takže šla s dítětem. No, normální selekce, kterou jsme do té doby nezažili. A my jsme tam stáli a pořád jsme přemýšleli, kdo vlastně to, z nás to polívko bude jíst. A když jsme se potom za půl hodiny všichni sešli u té polívky, tak jsme vlastně všichni nebrečeli, ale neměli jsme k tomu daleko a sešli jsme se všichni zase u té polívky.
3: Ve středu se zdálo, že na levé straně geta operace skončila. Úřady dokonce dovolili lidem vyjít ven po skupinkách pro chleb. Je pochopitelné, že když mlékárny začaly rozdělovat brambory a sýr, vznikla před každou z nich obrovská fronta. V tom se najednou objevilo několik představitelů moci. Když uviděli dav, začali střílet. Zástup se rozprchl a skryl v bytech okolních domů. Mezi přítomnými byla řada těch, kteří už prošli komisí a dostali povolení zůstat. Nicméně byl zadržen každý, kdo se nestačil schovat, a situace se opakovala. Do dvojstupu a rovnou na místě proběhla selekce určující některé zadržené k deportaci. Pár pokusů o útěk skončilo zastřelením.
2: Zezadu ty nemocnice byl přistavený nákladák, sestřičky si podávali, házeli si skoro nemluvňata miminka, jako když se dělala štafeta na cihly na brigádách po válce, takhle si házeli miminka a házeli je do toho nákladáku. Já jsem dlouho nevěděla, že jsou to miminka, až po té špeře jsem se dověděla, že to skutečně byly miminka. Takže jsme věděli, že teda ty celou pryč, tak ty to asi nepřežil.
1: Po dvou letech vidím zase v Marišině krávy. Dojnice. Patří staršímu.
3: Všechno ztraceno. Čest, hrdost, minulost. Každý se chce zachránit na úkor druhého. Vrazí ti pěst do úst, aby ti zabránil křičet.
4: Celnímu úřadu v Litzmannštatu. Dne 10. dubna 1943 jsem oznámil, že žid Žimna Voda z Litzmannštatu má na židovském hřbitově v rodinné hrobce na levé straně u hlavy zakopány zlaté dolary a věci. Tento hrob oproti jiným byl popsán bílým písmem s nápisem Karoline Žimna Voda. Na základě mého hlášení byly cennosti nalezeny. Byl jsem se přihlásit o odměnu v Katovicích. Nemohli mé žádosti vyhovět, protože cennosti nebyly nalezeny jím, ale celním úřadem v Litzmannštatu. Proto se obracím na vás se žádostí o zaslání odměny, protože jedině mým hlášením bylo možno objevit poklad. S očekáváním uspokojivého rozhodnutí podepisuji se co nejúctivěji Viltoš Josef Sosnovic.
1: ledna 1944. Hlad. Tragédie. Každý den umírá jeden pražský Žid na hlad. Nemocní, oslabení, prodávají nejhodnotnější části svých přídělů, aby za to mohli získat drahé léky. Tak jdou lidé ke dnu.
3: 2. února. Skupiny lidí s taškami a hrnci v rukou trpělivě čekají před vývařovnou na bramborové slupky. Řekli jim, ať přijdou v 9 ráno, pak ať to zkusí v 11 a nakonec ve 3. A když přišli odpoledne, šéf kuchyně oznámil, že dnes se nic vydávat nebude, protože slupky dostane přednostně oddělení dopravy. Potřebuje je pro své koně. Přesto lidé stojí apaticky dál. Čekají. Možná, že koně změní názor.
5: Ale jenom tak se dalo přežít, když se jedlo málo, ale pravidelně. Pa tělo si zvykne. A já pamatuju velice blízkého dobrého přítele, který tam bohužel byl sám, a který neměl tolik kázy, ten, když dostal ten příděl jedno za 14 dní, to bylo dosti pravidelný ve čtvrtek, on to, jak se tomu říkalo tehdy, jako jsme byli trochu nakaženi tím jidiš slengem, který jsme slyšeli, on to všecko ozmišoval, že a snědl to, takže se měl den, dva dní dobře a pak 12 dní nemělo to tělo nic a on bohužel zahynul taky na ten nedostatek potravin a na ten hladový jedem.
3: Června 44. První transport odjel dnes z Radegostského nádraží. Před odjezdem pronesl komisař gestapa Fuchs k deportovaným řeč, že budou pracovat v říši a že příděly jídla budou dostatečné. Vzhledem k nedostatku osobních vozů je teď povezou nákladní vagóny, ale během cesty si všichni přestoupí do osobních. Nikdo se nemusí ničeho bát.
1: Zpráva se rozlétla po getu rychlostí blesku a měla uklidňující účinek.
3: Rodiny byly ponechány pohromadě. Podlaha vagónů byla pokryta slámou. Větší zavazadla byla naložena do samostatných vagónů. Všechna pečlivě očíslována.
1: Železniční vagóny jsou zpátky na nádraží. Lidé z toho usuzují, že transport skončil nedaleko odtud a vlna hrůzy se valí getem. Každý si vybavuje rychlé obrátky vlaků během velkého vysídlení v roce 1942 a alarmující zvěsti z tehdejších dob. Je to začátek likvidace geta? Všichni se třesou.
3: Neděle plná slunce a převalujících se mraků, klidného bezvětří a bouře a lijáků. V ulicích je nezvykle živo. Lidé různého věku a obou pohlaví a taky děti a staří táhnou kufry, ruksaky a pevně svázané rance.
1: Nesou poslední věci k prodeji v ústřední nákupně. To, co v době 4 let v getu nashromáždili pro zajištění nejnutnějšího života, nyní odevzdávají. Už to nepotřebují. Buď rychlý konec, nebo vysvobození.
3: Němí, bez stížností. Fatalismus. Je ohlášeno 25 transportů.
1: Ostatní si jdou po svých. Někteří procházejí kolem s květinami v rukou, s pivoňkami, jasmínem a dalšími červnovými květy. Lidé se procházejí, rozprávějí, pracují na záhumencích.
0: I kdybychom použili všechny vzpomínky, všechna svědectví, nebude lidské ponížení popsáno. Trvalo příliš dlouho. Prostoupilo sny.
3: Hon na lidi. Vysídlení 1500 dělníků naráží na těžkosti.
1: Přišlo 31 korespondenčních lístků, všechny s datem 19. července 44 poslané z Lipska. Vysvítá z nich naštěstí, že deportovaným se daří dobře a co je důležitější, že rodiny zůstaly pohromadě. Na lístku adresovanému vedoucímu kuchyně stojí jednoduchou jidiš Mir lachen von eure Suppen. Smějeme se tvým polévkám.
3: Dvorskou ulicí jde 9 mužů vedených 5 policisty. Potřebovalo se 50 lidí. Z 20 zadržených 15 uteklo. Dokud nebude určený počet odchycen, lov bude pokračovat. Konečně večer je tato kapitola uzavřena.
1: Tolik věcí v getu přichází pozdě. Lidé schánějí výživnější stravu, rybí tuk. Než se jim to podaří, nemají už naději. Příliš pozdě, teď už se nedá nic dělat, říká doktor a potřásá hlavou. Ale nejsou to vždycky jen židé, kterým uteče čas.
6: Příslušníci Kripo hledají 11členou rodinu Smulevičových. Klepou na dveře, rozrazí je a vyslýchají nájemníka.
4: Bydlí tady Smulevičovi?
7: Bydleli. Teď tady bydlím já, David Botvin. Převzal jsem jejich byt.
4: Co je s Mortkem Smulevičem?
7: Je mrtvý.
4: Čaja?
7: Mrtvá.
4: Lajzer a Šura?
7: Vysídlení.
4: Jankl?
7: Skočil z okna, mrtev.
4: Cháve?
7: Deportován.
4: Co 15letý Mojše?
7: Zastřelen poblíž ostnatého drátu.
4: Bratři Voruch a Herš?
7: Pokusili se o útěk do Varšavy. Nepodařilo se.
4: Boruchův syn Josef?
7: Není známo. Nikdy se ani neobjevil v getu.
1: Oba příslušníci prohlížejí byt. Smutná scéna. Po rodině Smulevičových ani stopy. 11 lidí zhaslo. Teď už se nedá nic dělat. Příliš pozdě. Smrt udělala na úřady dlouhý nos. Proti ní je i ta nejrychlejší ruka bezmocná.
0: Konec byl už blízko. Blíže než Rudá armáda. A přesto neznali pravdu. Do 14. července povraždili v Chelmnu přes 7000 lidí. Některé z obětí museli napsat korespondenční lístky svým příbuzným v getu, jakoby z Lipska. Lístky došly 25. července, když už žádný odesílatel nebyl naživu.
3: června 44, horko a slunečno. Předseda měl několik schůzek. V getu žije 68 561 obyvatel.
6: To je poslední zápis v kronice.
1: 28. července. Je cítit něco ve vzduchu. Každou noc poplach, zatemnění. Je možno vidět bojeschopné lidi ve špatném duševním stavu. 5. rok války. Nejvyšší čas, aby byl konec.
7: Zde končí zápisy deníku.
6: 28. srpna byl starší židů Chaim Rumkovsky přivezen do Osvětimi a stejně jako ostatní, stejně jako jeho Sonderkommando, byl bez ohledů na protesty zavražděn v plynové komoře.
2: Až do momentu příjezdu do Osvětimi byla naše rodina ještě pohromadě. Bohužel při selekci v Osvětimi byla moje maminka a sestřička odděleny doleva. Mužové už byli odvedeni předtím a já jsem šla doprava. A o tohoto okamžiku jsem o svých rodičích a o své širší rodině už nic nevěděla. posty jsem se dozvěděla, že maminka se sestřičkou šli přímo z rampy do plynové komory. Otec byl v nějakém mužském lágru a některý jeho spoluvězni mě řekli, že tatínek žil a zemřel jeden týden před osvobozením tábora Kaufering na Vysoké Horečky.
0: Koně, kteří dostali bramborové slupky, jsou dávno mrtvi. Lidé, kteří slupky nedostali, je přežili.
8: A tak končí historie loďského geta, kde zahynulo 4726 českých židů a jen 277 přežilo. Pro ty, kdo mají za to, že se jich tento příběh vůbec netýká, malý dovětek.
6: Z porady u SS Gruppenführera K.H. Franka 17. října 1941 v 16 hodin.
4: Konečným cílem vší činnosti v protektorátě je plné poněmčení tohoto prostoru Čech a Moravy. K tomu patří vytřídění a evakuace rasově špatných obyvatel a dobře vedené poněmčení ponechaného zbytku rasově dobrých.
7: Z projevu Reinharda Heydricha 4. února 1942 na Pražském hradě.
4: Neschopní poněmčení budou možná posláni do prostoru Ledového moře, kde se koncentrační tábory stanou ideálním domovem pro 11 milionů evropských židů, kde by snad Češi, kteří nemohou být poněmčeni, mohli jako pozitivní znamení dostat pro německý úkol jako dozorci, přední dělníci a podobně. S šancí přivést sem své rodiny.
9: To byl další díl z cyklu Dokument. Tentokrát jsme se věnovali historii Goethe v polské lodži. Ze studia se s vámi loučí Karel Weiss.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
0: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
1: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi. Emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
2: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
1: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
2: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená, lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
1: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby a to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
2: Z pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem, a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
1: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na šestileté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů, sešli se poprvé po dvou letech. Ústavní soud rozhodne, jestli upřednostní kompetenční žalobu prezidenta Pavla. Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán, Anglie remizovala s Ghanou. Dnes bude slunečno, teploty až 33 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gdele. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
4: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
5: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
4: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
4: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gödele, Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
6: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
3: Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Radiožurnálu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Havlová také oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz jejího manžela, předala by jí archivní dokumenty i souhlas k používání jména ex-prezidenta. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
7: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přižních.
3: První kombajny do polí na jižní Moravě vyrazily včera. Na jihu Moravy varují meteorologové dnes i před vysokými teplotami. Mají se dostat nad 31 stupňů Celsia. Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu v Houstonu přispěl 41-letý útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. Ve stejné skupině hraje v mexické Guadalajáře Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Utkání vidí reportér Adam Weidenthaler.
8: A v Mexiku právě teď začíná druhý poločas. Po tom prvním Kolumbie, Demokratická republika Kongo vyrovnáno 0-0. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
3: Anglie remizovala v Bosnu s Ghanou 0-0, oba týmy tak mají 4 body. Chorvatsko zdolalo v Torontu 1-0 Panamu, která už nemá šanci postoupit do play-off mistrovství světa.
9: Překážka na dálnici u Příboru a nehoda u Slaného. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína se vyhněte překážce u Příboru. Na 32. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte před odbočkou na Popůvky. Na kilometru 182 stojí nepojízdné osobní auto a blokuje tam odstavný pruh. A u Slaného pozor na nehodu na silnici 16 do Řevničova. Za křížením se sedmičkou do Prahy a Chomutova havarovalo osobní auto, narazilo do dopravního značení a v místě se teď zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Britský premiér Keir Starmer odstupuje z funkce. Předloni přitom přesvědčivým volebním vítězstvím své labouristické strany ukončil 14-leté vládnutí britských konzervativců. V čem Starmer jako premiér selhal? Proč se jeho oblíbenost u voličů propadla, když na mezinárodní scéně pozici Británie upevnil a vylepšil? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
11: Interview Plus.
12: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: V souvislosti se Starmerovou rezignací se zmiňuje jeho extrémní neoblíbenost. Vnímáte to stejně?
13: Vnímám to, protože v Londýně žiju, takže se to na mě valí ze všech stran. Ale přijde mi to vlastně hrozně zajímavé a myslím, že A historici a analytici se na to jednou budou dívat trochu s podivem, protože Starmer vlastně neudělal nic moc špatně. Když ho porovnáme s předchozími britskými premiéry, kterým se ta popularita takhle zhroutila, tak přichází na mysl například Tony Blair a jeho válka v Iráku, Boris Johnson, který pořádal v Downing Street večírky ve chvíli, kdy zbytek národa byl v těžkém lockdownu, Liz Trasová, která dokázala způsobit finanční krizi. Starmer vlastně nic moc tak velkého špatného neudělal, oni ho prostě lidi jenom nemají rádi.
14: My na tu analýzu máme 25 minut, tak jedno vysvětlení. Nebyl politik ani lídr, to se objevilo teď na stránkách Českého rozhlasu. Je to možné vysvětlení?
13: Je to možné vysvětlení tím, že možná charakterově nebyl jako politik, ale ten argument, že on vlastně nebyl politik, to je podle mě trochu zavádějící, protože on v té politice dlouho byl. Ano, je pravda, že původně jeho původní kariéra byla ve státním zastupitelství, on byl šéf státního zastupitelství britského, ale vlastně posledních 10 let v politice byl.
14: A lídr?
13: A lídr, on, to je právě hrozně zajímavé, protože Starmerovi se teď vyčítají jako jeho chyby věci, které v době, kdy se stal lídrem a vedl vlastně opozici a pak vedl laboristy do voleb, byly považovány za jeho takové silné stránky. On je známý jako lídr tím, že rád deleguje. On věří svým lidem, obklopí se nějakou skupinkou poradců, kterým věří a nechá je, aby prostě tu práci udělali sami. Není to takový ten micromanager diktátor, což vlastně pro něj na začátku byla výhoda. Je tedy potřeba říct, že on tenkrát ty volby vnitrostranické na šéfa Liberistů vyhrál poměrně překvapivě. Tam byli jiní kandidáti, kteří měli asi našlápnuto lépe, ale on vyhrál a skutečně dokázal tu stranu změnit. Já jenom připomenu, on tu stranu liberistickou přebíral od Jeremyho Corbyna. Ta strana byla poměrně jako v troskách, měla vyhrát volby a dopadla naprosto katastrofálně. A Starmer se postavil do čela strany a vlastně poměrně brutálně vyčistil a změnil.
14: Pojďme k dalším vysvětlením. Je Starmer u své vlastní strany nepopulární, protože Liberisté letos v květnu v komunálních volbách ztratili téměř 1500 křesel. Tady mě napadá, jestli ten volební neúspěch je příčinou té Starmerovy nepopularity nynější, anebo výsledkem už tehdejší nepopularity.
13: A nebo obojím.
14: A nebo obojím.
13: Myslím, že výsledek voleb je do jisté míry následkem Starmerovy nepopularity u lidí, která má různé důvody. Za některé si může sám, některé jsou možná trochu nefér vůči němu. A on vlastně, ty volby v květnu byly takovým testem toho, jak to s ním bude dál.
14: A neuspěl.
13: Domnívám se, že kdyby ty volby nedopadly tak strašně špatně, jak opravdu dopadly. A tady opravdu jako nemá smysl to nějak zastírat. To byla katastrofa volební pro laboristy. Bylo to jako katastrofa i pro konzervativce, protože skutečně tam jako strana Nigela Farage reform si připsala neuvěřitelné vítězství. Ale kdyby ty volby třeba prohrály jenom o trochu méně, tak si myslím, že by nemusel řešit tohle, že by se mu podařilo ještě tu stranu nějak víc sjednotit a získat si je možná zpátky. Ale tím, že ty volby dopadly tak, jak dopadly a on vlastně dopředu avizoval, že to bude ten test, tak tam už ten jeho osud byl poměrně jasný.
14: Pojďme tenhle ten volební debakl rozebrat. Vy jste řekla, že za část toho si může sám. Tak za co si může sám?
13: Já myslím, že Starmer nikdy nedokázal pořádně nadefinovat ten příběh Británie, jak by si ho představoval. On ideologicky vlastně se nijak moc neprojevoval. Už ten jeho volební program v tom roce 2024 byl takový poměrně vágní, nicméně se čekalo, že tedy jakmile se dostane k moci, tak prostě začne
14: s něčím přijde.
13: I proto, že ta jeho většina v parlamentu je vlastně největší za posledního čtvrtého čtvrt století. Labouristi mají 400 křesel více než 400 křesel z 650, takže on opravdu jakoby tu sílu na ty reformy má, ale on to nedokázal tu většinu prostě přeložit do nějakého reformního programu, protože vlastně možná žádný plán ani neměl. A součást toho je, že on přesně rád buduje ten konsenzus, je známý tím, že deleguje na své ministry, kteří pak každý chce něco jiného, každý potřebuje z toho státního rozpočtu víc a víc, a on místo toho, aby to skutečně jako ten ministerský předseda nějak rozštípnul, tak se drží stranou a pak vlastně vznikají ty názorové veletoče, kterými on začal být poměrně známý. Bylo jich několik, ale že něco oznámí, pak zjistí, že na to nemá podporu, tak to zase vezme zpátky a tomu rozhodně na popularitě nepřidalo.
14: Jestli rozumím, vy říkáte, on neměl vizi a to, co měl k dispozici, tak nepoužil k tomu, aby tu vizi prosadil.
13: Přesně tak.
14: Starmerovi kritici z řad jeho vlastních labouristů mu vyčítají, že se málo soustředil na věci, které jsou pro Brity důležité. S tím byste souhlasila?
13: Určitě ano. Do té míry, že on se na ně možná soustředil, ale nedokázal v nich konat něco, co by ty Brity přesvědčilo o tom, že se budou mít lépe.
14: A co to jsou ty věci, které jsou pro Brity palčivé?
13: Ty palčivé věci jsou rozhodně ekonomická situace. To je rozhodně číslo jedna. Imigrace, to je velké téma. A především nějaká taková... On vlastně nikdy nedokázal Brity přesvědčit o tom, že bude lépe. On už ve chvíli, kdy ho zvolili, tak vlastně přišel s tím, že možná ještě bude ještě hůř. Protože jsme tu zemi zdědili po těch konzervativcech v takovém stavu, že bude potřeba ještě více utahovat opasky.
14: Ale vy jste zmínila přistěhovalectví, imigraci, tak dnes BBC publikovala průzkumy, podle kterých za Starmera ta čísla šla prudce dolů.
13: To je ale úplně irrelevantní, Petře. Já vám to řeknu takhle. V Británii je imigrace naprosto emocionální téma.
14: Takže jedno, kolik je vlastně.
13: Ano, je to vlastně jedno. Například se tohle se například projevuje tím, že obrovským tématem jsou tam příjezdy těch neregulérních imigrantů, nebo těch, se jim říká nelegální imigranti. Já to slovo nemám moc ráda, protože to tak vlastně vůbec není. Ale příjezdy na těch malých lodích, na člunech přes kanál La Manche. To v reálu, ta čísla, počty lidí, kteří se takto do Británie dostanou, jsou naprosto zanedbatelné.
14: Ale má to symbolické.

0: za něco, co by z úst vypustil možná Nigel Farage a ne Starmer.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli existovalo něco jako poslední kapka, po které už pohár trpělivosti se Starmerem přetekl. Mě napadá, jestli to byla třeba rezignace ministra obrany Johna Healyho minulý týden, on Starmerovi jako premiérovi vyčítal, že bude obranný rozpočet podhodnocený, že bude mít málo peněz na obranu.
0: Bude, ano, to možná byla poslední kapka, ale zase tady bych řekla, to ukazuje krásně tu jeho osobnost Starmerovu, protože to, ta obrana nebo reforma obrany, to bylo velké téma a on udělal to, že těsně po volbách, když tedy se nastěhoval do Downing Street, tak zadal velký, jako jmenuje se strategic review, tak strategické zkoumání toho, jak na tom je britská obrana. Trvalo to několik měsíců a experti z řad prostě nejvyšších bývalých představitelů obrněných složek, ale i NATO a podobně, přišli s nějakým plánem a řekli, na to, aby se Británie dokázala ubránit, je potřeba udělat toto a bude to stát tolik a tolik. A Starmer v tu chvíli řekl ano, je to potřeba udělat, máme tady prostě válku na Ukrajině, máme Spojené státy už nejsou takovým spojencem, jakým byl, musíme být sebestační, musíme se umět obránit. No jenomže pak, když přišlo na to, to tedy prosadit, tak jeho ministryně financí říkala, no jo, ale my na to vlastně asi peníze nemáme, dalo by se to nějak trošku skrouhnout, on pořád sliboval, že to půjde, nepůjde, no a skončilo to vlastně rezignací Healyho, který řekl, že nebude.
1: Když to nebudou ta 3% HDP, tak to nejsou.
0: Prostě to není to, co slíbil.
1: Uvádí se, že Starmerovi těžce uškodilo, když jeho vláda v zimě oznámila plán rušit příspěvky na topení pro přibližně 10 milionů Britů. Bylo tohle opravdu zásadní věc, zase symbolická?
0: Byla to zase symbolická věc, která vlastně politicky dává smyslu. A když se nad tím člověk zamyslí, tak to vlastně vůbec není tak jako krutá politika. Protože to nebylo tak, že se zruší příspěvek na topení těm, kteří to nepotřebují, ale zruší se plošný příspěvek na topení pro všechny důchodce. Tedy i ty, kteří si mohou dovolit topit, jak chtějí, protože prostě jsou velmi bohatí. A on vlastně navrhl, aby se ten příspěvek lidem dával na základě toho, jestli ho potřebují. Což v principu vlastně dává smysl. Nemá smysl dávat příspěvek lidem, kteří ho nepotřebují. No jenomže opět se to proti němu obrátilo, opozice toho velmi dobře využila a jeho vláda nakonec pak, tam byly nějaké vnitrostranické rozepře o tom a on ten názor otočil. A pak mu zase opozice začne vyčítat, že zase otočil názor. Takže ano, bylo to velké téma. Politicky to dopadlo velmi špatně, i když vlastně se víceméně všichni shodli na tom, že to byla správná věc to udělat.
1: K dalším výtkám vůči Starmerovi patří, že jeho vláda v souvislosti s financováním čisté energie, dosažení uhlíkové neutrality představila nejvyšší zvýšení daní za posledních 30 let. Byla to významná výtka?
0: Byla to významná výtka především proto, že Labouristé šli do voleb s velmi tak do kamene tesaným slibem, že nebudou zvyšovat daně. Oni to pak trochu jako změkčili, že nebudou zvyšovat daně z příjmu, ale opět je to prostě další kapka do toho poháru trpělivosti. Zvýšili daně zaměstnavatelům, což samozřejmě se ekonomicky pak projeví na všech, takže ano, další kapka, ale opět není to ten velký problém, když se historici budou zpětně na toto období dívat, tak já si myslím, že to nebude tak, že řeknou, Starmer ten ztratil Británii, měl skandál, protože zvýšil daně. Ne.
1: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Premiérky a premiéři se v Británii poslední roky často střídají. Za posledních 7 let je to 6 žen a mužů, jestli počítám dobře, v čele vlády. Jak tohle zemi ovlivňuje?
0: Já jsem tady napsala na tahák 7. premiér za 10 let. Tak to je to samé.
1: Ano. Prostě často.
0: Je to samé. Jak to ovlivní? Já bych hlavně tady řekla, že vlastně do nedávné doby britští premiéři odcházejí z

0: odcházeli z postu po tom, co prohráli volby. Z těch 6 za těch posledních 10 let odešel po volbách 1, Rishi Sunak. Všichni ostatní byli vytlačeni vlastní stranou, včetně vlastně Davida Camerona, který ano, odešel po tom, co prohrál referendum o vystoupení z Evropské unie, které mimochodem dnes je to 10 let, co se toto stalo. Zdá se to, jako by to bylo včera, ale je to 10 let. Ale i to referendum vlastně bylo nějakou jeho snahou zamezit těm vnitřním hádkám konzervativců. Takže i to se dá vlastně říct, že to byl takový vnitřní převrat. Nastává otázka, jestli tedy vůbec je možné Británii nějak vládnout. Což se ale myslím, že je trochu nefér k Britům, protože podobné politické nebo podobná politická situace je v mnoha zemích. Že prostě politika se mění a my zatím ještě nevíme úplně, jak s tím naložit. Nebo voliči s tím umí naložit, volí pořád někoho jiného, ale ti politici s tím neumí naložit.
1: Strana na Starmera tlačila. On dlouho odmítal rezignovat kvůli tomu, že by uvrhl zemi do chaosu. Mají podle vás Britové obavu z politických změn?
0: Myslím si, že těch 14 let konzervativní vlády, kterých posledních vlastně těch 10 let od toho Brexitu, Britové tomu říkají, bylo to takové politické psychodrama, kdy ti konzervativci se prostě navzájem neustále jako mezi sebou hádali a bylo to opravdu, nikdo vlastně nevěděl, kdo bude ministerským předsedou za pár měsíců. Takže doufali v to, že Starmer bude vlastně tou jakoby stabilní složkou. Proto taky on měl vlastně ten úspěch v těch volbách, protože Starmer byl vždycky tak trochu takový technokrat, nudný. On nebyl prostě ten bombastický, charismativní politik jako například Boris Johnson a právě se od něho očekávala ta stabilita. No, on velmi dlouho tady odolával tady těm tlakům na odstoupení. Říkal, že tedy rozhodně neodstoupí, že pokud tedy ho někdo vyzve k souboji, tak rozhodně v tom souboji hodlá kandidovat. Nicméně v pátek odjel do vládního sídla v Chequers, odjel tam s manželkou, asi to tam nějak probírali, mezi tím mu zřejmě chodili zprávy od dalších a dalších ministrů o tom, že tady už je na čase, aby odešel a v pondělí ráno se před Downing Street objevila takový ten pultík a to my už novináři víme, že jakmile se před Downing Street objeví pultík, se něco bude dít a přišla rezignace.
1: A ještě jedna věc. Nigel Farage, Reform UK. V těch květnových volbách slavili velký úspěch. Některé komentáře zmiňují nervozitu laboristů, ale i konzervativců, právě ze sílícího vlivu Nigela Farage. Mohlo tohle přispět k tomu Starmerovu rozhodnutí
0: Určitě.
1: Hodit ručník do ringu?
0: Určitě ano. A myslím si, že o Nigeli Farageovi ještě uslyšíme. Je tedy potřeba říct, že Nigel Farage je stálice britské politiky. On je v britské politice posledních 30 let, ale vždy v roli opozičníka a takového rozbíječe. A vlastně oni, tedy ta jeho strana Reform, zvítězila velmi výrazně v těch volbách v květnu, ale oni už před 2 lety zvítězili v některých regionálních volbách předtím a ukazuje se, že ta strana není úplně schopná vládnout. V těch místech regionálních, kde měli většinu, tak se to tam dost hroutí. Takže bude zajímavé sledovat, jak naloží s tou obrovskou silou v těch regionech a jak to bude vypadat.
1: Teď k mezinárodní situaci. Starmer jako premiér prohlásil, že éra Brexitu je už v Británii, to je konec, to už skončilo, ostrovní země stojí o to navázat vztahy s Evropskou unií. Ty vztahy, které Brexit překonal. Odchází podle vás ten britský postoj současně s tímhle premiérem?
0: Myslím si, že ne. Je to laboristický postoj oproti ostatním stranám, možná až na liberální demokraty, v tom, že si skutečně chtějí být s Evropskou unii bližší. V některých křídlech té laboristické strany zaznívá i taková jako fantazie o tom, že by mohlo být referendum o přistoupení do Evropské unie, což si nemyslím, že je reálné. Nicméně West Streeting, který byl jedním z těch vlastně katalyzátorů toho odchodu Starmer, znamenat, protože jeho rezignace vlastně byla z postu ministra zdravotnictví byla poměrně vlastně tím prvním, takovou první vlaštovkou, že se v tom kabinetu něco děje, tak mluvili prostě o tom, že by se Británie jednoho dne mohla vrátit do Evropské unie. To k tomu si myslím se zatím neschyluje, nicméně na půlku července byl naplánovaný velký summit, na kterým nějak chtěli Britové zresetovat ty vztahy s Evropskou unií, podepsat nové dohody a tak dále. Ten
1: padá summit, to pod stůl teďka?
0: Ten summit bude, ale bude zřejmě posunut.
1: Řekněte mi, vztahy k válčící Ukrajině, vztahy ke Spojeným státům, nejdřív byl starým Trumpovým našeptávačem, s kterým dobře vycházel, teď mu odepřel spolupráci ve válce v Iránu, tak máte dojem, že bude nějaké kontinuum, jak sledujete lidi?
0: Ano, domnívám se, že žádné jako velké změny v zahraniční politice a bezpečnostní politice Británie bych neočekávala. Vztah s Trumpem nebo vztah s Amerikou určuje Trump. Tam si myslím, že je vlastně skoro jedno, kdo v té Downing Street sedí, protože jak bylo vidět u Starmera, on skutečně se velmi snažil s Trumpem mít dobrý vztah a dokonce zorganizoval druhou státní návštěvu Trumpa v Británii, zařídil návštěvu krále v Americe. Nic z toho vlastně nepomohlo a ve chvíli, kdy Trump od něj nedostal to, co chtěl, což byla pomoc ve válce s Iránem, který většina Britů považuje za nelegální konflikt, tak vlastně se na něj obrátil a řekl, Starmer není žádný Churchill, je to prostě loser a já s ním nechci mít co dočinění. A mimochodem v tu Starmerovou rezignaci oznámil jako první Trump, což je, myslím, docela známka toho, jak ten jejich vztah se vyvinul.
1: Hostem Interview Plus je londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Starmerovým nástupcem v čele Labouristů se nejspíš stane Andy Burnham. Ročník 1970, primátor Manchesteru a nově člen parlamentu. Proč je u Labouristů populární?
0: On je velmi, nebo byl velmi, velmi populární starosta, primátor Manchesteru. Dokázal vlastně z Manchesteru, toto město se za něj hrozně zvedlo. Ekonomicky on opravdu dokázal, tady možná posluchači čeští o tom nemají takový přehled, ale Británie, nebo hlavně Anglie tedy, je poměrně rozdělená mezi jih a sever. Tradičně jich, Londýn a okolí je na tom ekonomicky lépe a sever tak trochu zaostává. A on je takovou, on je z Liverpoolu původně a je skutečně takovou osobností toho severu, za kterým si stojí. Takže mimo jiné, jedna z prvních věcí, která se od něj očekává, je, že nějak zvýší tu decentralizaci a dá víc pravomocím primátorům a možná i zavede nové.
1: Víme dost o názorech na zahraniční politiku starosty Manchesteru?
0: Já bych skoro řekla, že o jeho názorech nevíme moc nic, ani co se týče domácí politiky, ani co se týče zahraniční politiky. On je dost známý tím, že se hodně přizpůsobuje. On byl ve vládě Tonyho Blaira, Gordona Browna i Jeremyho Corbyna v opozici. Takže vlastně ty jeho názorové nebo jeho program zatím není úplně definován, i se proslýchá vlastně z toho jeho tábora, že původně Burnham doufal, že bude mít celé léto na to se nějak připravit, teď do toho tedy spadne mnohem dřív. Já předpokládám, že zahraniční politika se měnit nebude, na domácí politické, nebo ty domácí politické věci, jedna z věcí, čeho je on velký zastánce, je znovu znárodnění některých velkých podniků, typu železnice a podobně.
1: To projde?
0: To, jestli to projde, do jaké míry a jak by to mohlo vypadat, bude záležet především na to, koho on si vezme jako ministra financí. Ale je to rozhodně jeden z jeho velkých nápadů, jeden z jeho velkých...
1: Mluvila jste o možné kontinuitě tedy britské zahraniční politiky. Já bych se ještě zeptal na jednu věc. Těm, kdo včera sledovali britská média, například BBC, se naskytl zvláštní pohled. Burnham pravděpodobně pravděpodobný nástupce Starmera v čele Labouristů, nasedá v Manchesteru na vlak, v Londýně ho pak autem dovezou do Westminsteru, sledují ho kamery z vrtulníků nebo z dronů, kde on tam skládá slib člena parlamentu. Co jsme to viděli? Proč je takhle inscenované? Je tohleto, znamená to všechno, toto je nový lídr Británie?
0: On už to má jisté. I pokud vlastně někdo proti němu do těch vnitrostranických voleb půjde, tak ty klíče k Downing Street má jasné. Já bych poznamenala ten vlak, který jel z Manchesteru, skutečně Sky News měli helikoptéru, která letěla nad ním. Dorazil do Londýna o 21 minut později, než měl, což samozřejmě hned jako se proměnilo v politický argument, proč tedy znovu znárodnit ty železnice. Ano, já myslím, že o tom, jestli Bonham bude příštím premiérem, se nedá pochybovat. Jediné, co zůstává zodpovědět, je, zda to bude jakási korunovace a nebude mít proti sobě žádného jiného kandidáta, nebo zda někdo se k tomu odhodlá, a aby to vlastně nebyla korunovace, aby byl nějaký volby, aby skutečně nějaké volby vyhrál, než se stane premiérem, ale myslím si, že není cesty zpět.
1: Úplně na závěr, máte odvahu si tipnout, jak dlouho ve funkci předsedy vlády vydrží?
0: Já myslím, že minimálně do voleb určitě ano, a že z toho důvodu si ho tam dávají Labouristi, protože on je populární a myslím, že je daleko jako lepším kandidátem na to vést Labouristy do příštích voleb.
1: Hostem Interview Plus byla londýnská redaktorka CNN Ivana Kotasová. Já vám za to mnohokrát děkuju.
0: Děkuju.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Prezident podává tak řečenou ústavní žalobu kvůli svému nezařazení do české delegace na summit NATO. Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Britský premiér Keir Starmer rezignoval. Trump versus Netanyahu, opravdová hádka nebo jen další divadýlko? A ještě nový příběh české zahraniční rozvojové politiky. To jsou náměty anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v úterý 23. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu a do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace. Pavel považuje rozhodnutí vyloučit jej z delegace za bezprecedentní a mimořádně také nešťastný krok. A dodávám, že vláda na svém pravidelném pondělním zasedání rozhodla, že na summit do turecké Ankary poletí jenom premiér s ministry zahraničí a obrany. No a ve studiu je se mnou k tématu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: V samostatné České republice se podobná věc odehrála pouze jednou, kdy Zemanova vláda naopak se dotazovala, jak je to s kompetencemi prezidenta ohledně České národní banky. Čili tato situace, kdy naopak prezident se na něco ptá, je zcela první.
4: Je to zcela unikátní věc a má pravdu premiér Andrej Babiš, když tvrdí, že politici by na sebe neměli podávat žaloby, ale to předpokládá, že politici jsou schopni se dohodnout, nějak argumentovat, diskutovat, a ta diskuse se úplně nevedla, alespoň na úrovni prezident-premiér, protože většinou probíhala ve veřejném prostoru, v sdělovacích prostředcích a podobně. Takže prezident republiky nabyl dojmu, že vláda nedostatečně argumentovala, proč by neměl být součástí české delegace. Když se podíváme do historie, tak s výjimkou jednoho summitu, kdy prezident republiky Miloš Zeman ze zdravotních důvodů na ten summit nechtěl cestovat, tak vždy, když prezident chtěl, tak na summit cestoval a bylo to tak například i v roce 2018 v Bruselu. Bylo to v době, kdy rovněž u moci byl americký prezident Donald Trump, kdy rovněž byli spojenci kritizováni za to, že vydávají málo peněz na obranu a právě summit toto řešil a na tom summitu byla česká delegace, kterou vedl prezident Miloš Zeman a součástí byl premiér Andrej Babiš a tam si ty role rozdělili, že první den se toho summitu v čele té delegace účastnil Miloš Zeman a druhý den Andrej Babiš. Takže kde je vůle, jak se říká, tam je cesta a ta cesta tentokrát nebyla nalezena, protože tam ta vůle nebyla a proto se tou věcí bude zabývat ústavní soud.
3: Když pondělí oznamovala vláda, respektive premiér, to rozhodnutí nezařadit tedy pana prezidenta do té delegace, tak premiér Babiš říkal, že to není nic osobního, ale zřejmě málo kdo v zemi si myslí, že to naopak osobní je, ale to nikoliv přímo od premiéra, ale od ministra zahraničí Petra Macinky.
4: Skutečně ty důvody, proč by prezident neměl vést tu delegaci, proč by mu nemělo být vyhověno, alespoň v té kompromisní podobě, jak sám navrhoval, tak ty argumenty nejsou úplně pádné a ten jeden argument, že vláda potřebuje obhajovat, proč se jí nedaří vydávat na obranu tolik peněz, kolik by měla, tak také úplně není nejpevnější a to z toho důvodu, že pokud se tam budou řešit konkrétní výdaje, tak se budou řešit za rok 25, protože rok 26 stále ještě běží a není to úplně jasné a tehdy byla u moci většinou Fialova vláda, takže to je odpovědnost její, takže tam není nic, co by bránilo, aby případně prezident se toho summitu účastnil i z tohoto důvodu, takže skutečně to lze vnímat jako spíše nějaký takový osobní souboj než racionální debatu.
3: To byl Petr Hartmann, díky mnohokrát.
4: Naslyšenou.
3: Ve sporu o veřejnoprávní média se hodí mít připravené a promyšlené následné kroky. Tak zní relativně dlouhý titulek úvahy glosátora politického dění publicisty Lukáše Jelínka.
5: Zastavit lavinu je vždy těžší, než ji spustit. Vláda Andreje Babiše si zrušení koncesionářských poplatků vybrala za svůj symbol. Tvrdí, že jde především o peněženky občanů, ve kterých zůstane víc. Když se však zaměříme na chování premiéra i řady ministrů k novinářům, ale také k neziskovým organizacím, expertům, nezávislé státní správě nebo justici, zjistíme, že změna financování médií veřejné služby zapadá do ucelené mozaiky přístupu současných mocných ke státu, který mají na základě volebních výsledků spravovat. Ono je nakonec jedno, jestli na nezávislost veřejnoprávních médií poté, co budou financemi přivázána ke státnímu rozpočtu, sáhne tato nebo jiná vláda. Na Slovensku se o převedení pod erár postaral kabinet Igora Matoviče, ovšem na peníze rozhlasu a televize citelně sáhl až kabinet Roberta Fica. Leda by chtěl Babiš stihnout obojí, čemuž by nasvědčovalo, že z hlediska příjmů má být Česká televize vržena do roku 2008 a Český rozhlas do roku 2005. A co vláda? Ona by dokázala hospodařit s rozpočtem 20 let starým. Legitimních důvodů, proč přistoupili zaměstnanci veřejnoprávních médií k výstražné stávce, je řada. Od chabé vládní argumentace, v níž hraje prim neprůstřelné tvrzení, prostě to máme v programu, přes polopravdy při popisování evropského mediálního trhu, či absentující veřejnou diskuzi, která v jiných zemích trvala celá léta, až po výroky koaličních politiků, podle nichž má po poplatcích přijít na řadu posuzování obsahu vysílání. Lavina se však valí, zákon brzy začne projednávat sněmovna a všichni aktéři příběhu by se měli zamyslet nad tím, co dál. Koalice se cítí být na koni, ke změně postoje by mohly přimět jedině masivnější veřejné protesty či stávky, do nichž by se zapojily i další odborové organizace a svazy. Další nástroje má v rukou sněmovní opozice, může obstruovat, čímž poukáže na závažnost tématu pro českou společnost, pokud ovšem nevymyslela zničující parlamentní zbraň, jednoho dne její snahy utne koalice stanovením pevného termínu pro hlasování, což je zvyk spopularizovaný kabinetem Petra Fialy. Vládní většina je to přehlasovat i Senát nebo prezidentské veto. Opozice už nyní hrozí ústavním soudem. Naformulovat žalobu tak, aby byla úspěšná, však nemusí být jednoduché. Bránit se mohou i dotčená média. Jejich pouť justičním labyrintem by ale byla obtížnější než poslanecká. Stížnost by každopádně musela poukázat na likvidační potenciál legislativních změn, pokud by pro Českou televizi a Český rozhlas znamenaly zásadní meziroční propad v příjmech. Na to myslí zejména evropské právo, ale i to české má pojistky, které lze v případě skokového miliardového snížení hodnoty majetku aktivovat. O možnosti kompromisu se nyní příliš nemluví. Jak dlouho ale koalice vydrží ukazovat svaly? Není přeci jen šance, aby veřejný tlak zajistil veřejnoprávním médiím při přechodu jejich financování na státní rozpočet lepší výchozí pozici? Neexistuje žádná možnost, jak naformulovat ústavní pojistky akceptovatelné oběma tábory. A co, až se politické poměry změní? Půjde několika tahy pera obnovit koncesionářské poplatky, nebo by měla dnešní opozice předem pracovat například se skandinávským modelem speciální daně, s níž nelze jen tak hýbat? Nástrojů, jak si mohou dupnout, mají politici víc, zejména mediální rady, které si vybírají k obrazu svému. Už proto počítejme s tím, že spor o podobu médií veřejné služby a jejich nezávislost bude dál pokračovat. Podstatné je, jak na něj budou zainteresované strany připraveny. Vláda si nevystačí s kolovrátkem jednoduchých manter. A její kritici by zase měli vést patrnosti, že ani spravedlivé rozhořčení bitvy nevyhrává. Podstatné je mít dobře promyšlené a načasované další kroky.
3: Míní Lukáš Jelínek. Britský premiér Keir Starmer v pondělí v emotivním projevu před sídlem předsedů vlád v Downing Street číslo 10 v Londýně oznámil svůj odchod z úřadu, ve kterém ale setrvá, než bude určen jeho nástupce. Tím by se mohl stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten už také kandidaturu ohlásil a Starmera by měl nahradit také v čele Labour Party. A komentuje redakční kolega Jan Fingerland.
6: Ještě v pátek podepsal Keir Starmer zákony, které měly usnadnit Britům stěhování. V pondělí už začal chystat vlastní stěhování, i když jen ze sídla britských premiérů. Nebyl to ovšem z jeho strany žádný vtípek, protože pokud se něčím jako politik vyznačoval, tak mimořádnou suchopárností. Jeho vážnost a sklon k mentorování jistě nebyly hlavním důvodem, proč Keir Starmer po necelých 2 letech v čele vlády končí, ale byly důležitým doprovodným jevem jeho politického stylu. Je jeho velkou zásluhou, že převzal libristickou stranu ve velmi špatném stavu, zbavil ji problematického dědictví Jeremyho Corbyna a nakonec přivedl k velmi výraznému vítězství ve volbách. Byl vnímán jako zachránce demokratické levice a málo koho napadlo, že uvedením libristů do vlády hlavním vchodem to končí. Ukázalo se, že Starmer je sice zdatný právník, ale mizerný politik, který navíc dorazil do vysoké politiky jako padesátník. Neosvojil si vůbec hlavní principy této práce. Jeho pozici například podkopala neochota komunikovat s vlastními poslanci a přesvědčovat je o správnosti vlastních plánů, budovat aliance a vysvětlovat jednotlivým proudům potřebu kompromisů. Rezignoval v okamžiku, kdy před ním byla jen varianta trapného přežívání v Downing Street ve stínu rezignací vlastních ministrů a rozpadu vlády. Krátce předtím zaznamenali libristé sérii porážek v květnových místních volbách a sami pak do parlamentu v doplňovacích volbách protlačili bývalého manchesterského starostu Andy Burnhama, aby jim mohli Starmera snadno nahradit. To bylo pro Starmera nepochybně ponižující. On sám ale prý své spolustraníky urážel svou přezíravostí a mentorováním. A samozřejmě si lidé nemohli nevšimnout, že v politické kultuře, která si tak potrpí na dobrý a duchaplný projev, stanul v čele vlády člověk, který vůbec neumí mluvit k poslancům, straníkům, voličům nebo vůbec všem Britům. Z jejich hlediska ale bylo důležitější něco jiného. Libristé strávili čekáním na svou příležitost mnoho let a sám Starmer poté, co převzal vedení od Jeremyho Corbyna, měl možnost systematicky pracovat na tom, jak libristé změní Británii pozitivním směrem. Jenže se ukázalo, že Starmer nemá žádné plány, které by se pokusil naplnit, natož aby vyvolával pocit, že zemi někam vede. Neustále pak osciloval kolem různých nápadů, které po sebemenším protitlaku zase bral zpátky. Přitom Británie, podobně jako řada jiných zemí, čelí velkým výzvám od deindustrializace, nástupu nových technologií, otázkám imigrace až po válku na Ukrajině. V poslední jmenované záležitosti Starmer zachoval Kyjevu silnou podporu, nastavenou předtím konzervativci. Britští komentátoři si všímají, že hned 4 z 6 posledních premiérů odcházeli od moci, aniž by sami prohráli volby. Dostávali se do problémů, které si sami vyrobili, nerozhodností, impulzivností, neschopností komunikovat nebo sérií naprosto nesprávných úsudků. Podle některých názorů je to i proto, že celá britská politika, a možná nejen britská, je v hlubší krizi. Do vrcholné politiky se dostávají lidé, kteří vůbec neovládají elementární řemeslo svého oboru, nemají nápady ani schopnost chápat, co je potřeba a dlouhodobě to prosazovat. Namísto tradičních stran se tlačí populisté a radikálové. Konkrétně Labour Party ztrácí hlasy ve prospěch krajně levicových zelených a Farageovi Reform UK. Příštím britským premiérem bude s největší pravděpodobností zmíněný Andy Burnham, který se prý vyznačuje úplně stejnou sadou nedostatků. Jen se u toho umí, na rozdíl od Starmera, příjemně tvářit.
3: To byl Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Americký prezident Donald Trump by se jistě rád definitivně zbavil nepopulární války s Íránem. A to asi dosavadní mírová dohoda zatím nezaručuje. Ale především hlavním problémem pro Trumpa je největší spojenec Spojených států, aspoň údajný, to znamená Izrael v čele s premiérem Netanyahuem. A slovo má Matěj Schneider ze serveru Voxpod.
7: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Irán se možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několik několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
3: Hovořil Matěj Schneider. Ministr zahraničí Petr Mlacinka představil na konferenci Investicemi k partnerství novou vizi české rozvojové politiky. Důraz klade na strategický zájem, ekonomickou logiku a partnerství. No a Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha, si ovšem klade otázku, jestli se z Mlacinkovy rozvojové politiky nestává především nástroj podpory českých firm na úkor širších rozvojových cílů.
8: Debaty o proměně zahraniční rozvojové politiky dnes probíhají napříč západními zeměmi. Rostoucí vliv Číny v zemích globálního jihu i tlak na veřejné rozpočty vedou evropské státy k většímu zapojení soukromého kapitálu. Symbolem této proměny se stala iniciativa Global Gateway, jejímž prostřednictvím Evropská unie podporuje investice do infrastruktury, energetiky či digitalizace a zároveň posiluje svůj politický i ekonomický vliv v partnerských zemích. V tomto kontextu představil ministr zahraničí Mlacinka nový příběh české rozvojové politiky. Dosavadní model založený na grantech a darech chce nahradit přístupem postaveným na strategickém zájmu, ekonomické logice a partnerství. Rozvoj podle něj znamená především obchod, infrastrukturu, export, know-how a spolupráci na úrovni stát, stát a biznis. Právě zde však český přístup začíná vybočovat. Zatímco západní země hledají, jak propojit investice soukromého sektoru s tradičními nástroji rozvojové politiky, Mlacinka staví svůj příběh na podpoře českých firm. Není na tom na první pohled nic špatného. Firmy přinášejí inovace a pracovní místa, zejména pokud v partnerských zemích dlouhodobě investují a budují místní kapacity. Jejich zapojení do rozvojové politiky je proto žádoucí. Jenže jak upozorňoval nositel Nobelovy ceny Amartya Sen, skutečný rozvoj nespočívá v tvorbě bohatství, ale v rozšiřování možností lidí vést důstojný život. K tomu jsou zapotřebí kvalitní instituce, vzdělání, zdravotnictví, bezpečnost a fungující veřejná správa. Tedy oblasti, které soukromý sektor zpravidla nezajišťuje. Zkušenosti z mnoha rozvojových zemí ukazují, že samotná spolupráce státu a biznesu rozvoj nezaručí. Řada států přitahuje významné investice a dosahuje hospodářského růstu. Přesto zde přetrvává chudoba, nerovnost i slabé instituce. Právě zde se ukazují limity přístupu založeného převážně na investicích a exportu. Stačí se podívat na současné šíření eboly v Demokratické republice Kongo a položit si otázku, jak by podobnou krizi vyřešily zahraniční investice. Tradiční rozvojová a humanitární spolupráce má proto stále své nezastupitelné místo. A vzhledem k rostoucímu počtu ozbrojených konfliktů, přírodních katastrof či ústupu demokracie bude její význam spíše narůstat. Právě proto se evropské země nesnaží rozvojovou spolupráci investicemi nahrazovat, ale oba přístupy propojovat. Eurokomisař Josef Síkela představuje Global Gateway jako model založený na principu 360 stupňů. V němž jsou investice pouze jednou součástí širší podpory, vzdělávání, výzkumu, veřejných institucí a místních komunit. Takový přístup vyžaduje zapojení různých aktérů, včetně místní občanské společnosti, české rozvojové a humanitární organizace, univerzity a výzkumná pracoviště si v posledních letech vybudovaly rozsáhlé kontakty v zemích globálního jihu, disponují zkušenostmi a znalostí místního prostředí a mohou pomoci zajistit, aby investice přispívaly k dlouhodobému rozvoji partnerských zemí. V Mlacinkově příběhu však jejich zapojení chybí. Nevládní organizace označuje za součást zastaralého modelu, univerzity a výzkumný sektor nezmiňuje vůbec. Chybí ale také jasná strategie, se kterými zeměmi chce Česká republika budovat dlouhodobá partnerství, v jakých oblastech a s jakým cílem. Mlacinkova představa se spíše blíží americkému konceptu Trade over Aid, podle něhož mají obchod a investice postupně nahrazovat tradiční rozvojovou pomoc. Tento přístup nachází podporu zejména v konzervativních kruzích a rezonuje s trumpovským pojetím zahraniční a rozvojové politiky. V Evropské unii zůstává však spíše okrajový. Většina členských států se snaží hledat rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a širšími rozvojovými cíly. Chceme-li žít ve stabilnějším a bezpečnějším světě, měli bychom i od české rozvojové politiky chtít víc než jen podporu českých firm.
3: Tolik Tereza Němečková z Metropolitní univerzity Praha. No a zcela na závěr má ještě slovo autorka glosy s titulkem Kdo ještě čte knihy? Spisovatelka a publicistka Iva Pekárková.
9: Už je to 30 let. Lubor Maťa, majitel prestižního nakladatelství a distribuční firmy, zažil šok. Jeho rozvážeč kdesi zaparkoval dodávku plnou knih a během hodiny se do ní kdosi vloupal. Ukradl sluneční brýle a umolousanou mikinu. Taky roztrhl pár balíků, ale když viděl, že obsahují jen jakési svazky potištěného papíru v barevných deskách, zklamaně odešel. Tvorba současných českých autorů, a že mezi nimi bylo pár známých jmen, mu nestála za ukradení. Maťa z toho byl zoufalý. Od té doby se knihy propadají hlouběji a hlouběji do šeravěků. Už dávno to nejsou hodnotné předměty, kterých si vážíme pro jejich moudrost a schopnost člověka potěšit. Dnes je to spotřební zboží. Na maturitním plese mé sestřenice, která vystudovala knihkupeckou školu, se studenti objevili v šatech či oblecích, přepásaných stuhou s nápisem Knihy nejsou housky. Tahle věta už bohužel dávno neplatí. Knihy jsou čím dál tím víc housky. Do druhého dne okorají a už je nikdo nechce. Navíc je housek přece spousta druhů. Slané, kmínové, sírové, makové. Zatímco knihy jsou, z pohledu běžné populace, tak nějak všechny stejné. V kavárně v naší čtvrti v Londýně se každý týden koná akce Vypni to. Za to, že celé 2 hodiny vydržíte nečučet do mobilu, dostanete zdarma kávu, čaj, pišingry, zábavu naživo a taky knihy. Teninké svazečky omotané balicím papírem, takže když si jednu berete, netušíte, co to bude. Když jsem před organizátory projevila údiv, prohlásili, že to má být překvapení. A tak trochu pokrčili rameny, jako by říkali, vždyť je to fuk, kniha jako kniha. Akce Vypni to nezískala velkou popularitu. Mladé, na které je zaměřena, tam zatím nikdo neviděl. Schází se tam pár osamělých jedinců požehnaného věku z předmobilové generace. Ti usrkávají kafe po galonech a mlčí. Hromádka tenkých svazečků obalených papírem zůstává nedotčena. Má dinosaurská duše knihomila se z toho zmítá v křečích. Ale víte co? Když jsem procházela mezi řadami letních bezdomovců, které vyhodili z dočasných ubytovacích zařízení, když přišlo hezké počasí, jsem uviděla zázrak. Chlapík, už ne nejmladší a trochu ošuntělý, seděl u haldy svých světských statků a četl si. Vážně si četl. Byl to pravý bílý Angličan, bezmála střízlivý. Prý knihy miluje. Pro většinu lidí bezdomova je největší problém těžká nuda. Díky knížkám, které nachází u popelnic, se má celý den čím zabavit. Doporučuje čtení i kamarádům. Vivant londýnští bezdomovci, zachránci knih.
3: Glosou spisovatelky Ivy Pekárkové končí úterní vydání Názoru a argumentů publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
10: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
11: V tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
12: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
13: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
11: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranát Thákurovi do Indie.
14: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
12: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
15: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
13: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
11: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Thákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
12: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Jedno silné téma, dva hosté s jiným názorem. To je pořad Pro a proti. Aktuální události ve společnosti, politice nebo ekonomice z různých úhlů pohledu a v přímé konfrontaci. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
16: Je 6 hodin, středa 24. června. Naladili jste si ranní Plus a od mikrofonu vám dobrý den přejí Martin Matějka
17: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
17: A jaká nabízíme témata? Budou ústavní soudci projednávat kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla přednostně?
16: Kdy pomine vlna veder v Evropě?
17: A uplynulo 5 let od nejničivějšího tornáda v Česku. Proč se nedá tento meteorologický jev spolehlivě předpovídat?
16: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes se připravuje Ondřej Látal.
18: Přeju dobré ráno a hezkou středu. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
19: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
20: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
19: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
21: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
19: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
18: Podrobnosti chystáme v ranním Plusu hned po zprávách. Poslaneckou sněmovnu včera ochromily obstrukce. Program si poslanci odhlasovali hodinu před půlnocí po celodenních projevech převážně opozice. Ta schůzi blokovala kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií.
22: Podle opozice vládní návrh ohrožuje nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zrušení poplatků od nového roku chce zabránit, říká předseda starostů Vít Rakušan.
23: Já tomu říkám, pojďme zareagovat výstražnými obstrukcemi. Je to jednoznačná reakce na to, co tahle vláda dělá s touhle zemí.
22: Změny ve financování České televize a Českého rozhlasu ale sněmovna podle svého místopředsedy Patrika Nachera z ANO v příštích dnech projednávat nebude.
24: Oni budou obstruovat vůči něčemu, co se vůbec v tenhle týdnu nebude projednávat. Takže mě pak by zajímalo, jak ty obstrukce budou vypadat v momentě, kdy to tady bude.
22: Ke schůzi se poslanci vrátí ráno. Projednávat budou novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
18: A dnes by sněmovna měla mít na programu i závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
23: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
18: Koalice opoziční výhrady odmítá, opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Země Visegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gudele. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
1: The V4 is back.
4: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
5: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
4: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
4: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdyně Bára Vránová, Český rozhlas.
18: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky čtyři republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
25: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli dva senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
18: V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí. Tělo vyzvedl vrtulník. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V pražské O2 aréně dnes zahraje britská kapela Duran Duran. Skupina, která výrazně ovlivnila podobu popové hudby 80. let, se do Česka vrací po 14 letech. Na svém koncertě má dvě ceny Grammy, na svém kontě má dvě ceny Grammy i zápis do rock'n'rollové síně slávy.
26: Autoři hitů Ordinary World, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex patří k nejúspěšnějším britským kapelám posledních desetiletí. Duran Duran stojí také za skladbou A View to a Kill, která je dosud jedinou bondovskou písní, která se dostala na první místo americké hitparády. V Praze skupina představí i skladby z nejnovějšího projektu Dance Macabre, ve kterém kombinuje novou tvorbu s cover verzemi a alternativními úpravami svých známých hitů. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
18: Tady jsou ranní dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně u sjezdu na Velké Meziříčí na kilometru 143 leží na dálnici kus pneumatiky z kamionu na vozovce a vybočuje se. Na D1 je pak silný provoz z Prahy směrem do Ostravy v okolí sjezdu na Mikulov a Bratislavu před omezením zdržení asi 5 minut. A v Praze je zatím provoz bez zásadních komplikací. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30, na horách kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní plus.
16: A posloucháte nás 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková a Martin Matějka. Všech 15 ústavních soudců a soudkyně se dnes poradí o tom, jestli projednají kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla přednostně. Prezident ji podal kvůli sporu o složení delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Vláda v pondělí rozhodla, že ji povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a doprovodí ho ministr obrany s ministrem zahraničí. S prezidentem tedy nepočítá.
20: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok,
3: řekl Petr Pavel ve videu na sociálních sítích. V žalobě vytyčil 3 body.
20: Žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost.
3: Spor o složení delegace vede prezident s vládou už několik měsíců. Především se Pavel opírá o článek 63 ústavy, podle kterého má hlava státu pravomoc zastupovat zemi navenek. Ústavní právnička Marie Zámečníková z Masarykovy univerzity vysvětluje, že ústava je definovaná široce. Nejsložitější podle ní bude vymezení samotného článku 63.
7: A do jaké míry tak může činit? Ne, že sám, my víme, že v kooperaci s vládou, ale kde je ta hranice? Je to jako velmi tenký led vlastně, už tím, že tady nemáme žádné jako faktické, protože takto článek 63 říká, že rozhodnutí prezidenta podle tohoto článku vyžadují kontrasignaci. Ale my tady nemáme ten papír, my tady nemáme rozhodnutí prezidenta, které by někdo kontrasignoval.
3: Petr Pavel argumentuje taky ústavní zvyklostí. Česko na summitech NATO zastupovali až na jednu zdravotní výjimku prezidenti. Ústavní praxe je podle Zámečníkové pro rozhodování soudu významná.
7: V tom ústavním právu ta ústava a ostatní předpisy jsou záměrně formulovány vlastně široce, aby uměli reagovat na jakousi aktuální politickou situaci, rozložení sil, aby dávali prostor těm aktérům k jakémusi vyjednávání, domlouvání, kompromisům. A do toho nám právě tím pádem celý ten obraz té ústavní praxe dotvářejí i ústavní zvyklosti.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude letošní summit jiný. Delegace je podle něj složená výhradně z členů vlády z praktických důvodů. Rozhodnutí prezidenta podat kompetenční žalobu respektuje. Není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby.
21: Já jako tomu nerozumím. Pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Válili jsme v podstatě jeho účast na válném shromáždění OSN a v ústavě jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
3: Opozice naopak rozhodnutí prezidenta obrátit se na ústavní soud chápe, říká například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
8: Já si myslím, že je nutné, aby v otázkách těch základních principů fungování demokracie bylo jasno, takže krok prezidenta republiky naprosto chápu, ale byl bych samozřejmě raději, kdyby různí ministři i neministři Babišovy vlády dokázali skrotit svá uražená ega a spor s prezidentem tímhle způsobem nevyhrotili.
3: I kdyby se ústavní soudci rozhodli Pavlovu žalobu projednat přednostně, nemusí to zaručit jeho účast na blížícím se summitu. Ten začíná už za míň než 2 týdny. Bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský řekl, že rozhodnutí před startem setkání je možné, ale ne jisté.
9: Všem je třeba počítat i s tím, že někteří účastníci, tím mám na mysli zejména Babišovu vládu, by mohli se snažit různými obstrukcemi, abych tak řekl, protahovat to řízení a snažit se tedy zabránit včasnému rozhodnutí.
3: Vláda by mohla například odkládat svou odpověď nebo odpovídat neúplně. Tomu může podle Rychetského soud čelit například ukládáním pořádkových pokut. Lucie Špetová, Český rozhlas.
10: Jižní a západní Evropu zasáhla tento týden vlna veder. Podle expertů by mohlo být o jednu z nejdéle trvajících v dosavadní historii. Polevovat by mohla začít jen mírně až v pátek. Včerejšek byl ve Francii nejteplejším dnem v historii měření, které začalo v roce 1947. Jak uvedla meteorologická služba Meteo France, detailnější informace teď o extrémních teplotách v Evropě přidáme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
10: Jaký je tedy ten nový francouzský rekord?
11: Průměrná denní a noční teplota dosáhla na 30 referenčních stanicích výše 29,8 stupně Celsia. O 0,4 stupně tak překonala rekord z roku 2003. Když nebudeme mluvit o průměru, ale o maximu, tak v obci Piso na jeho západě země teplota dosáhla 44,3 stupně Celsia. A podobné teploty podle francouzských meteorologů přetrvají do víkendu, jinak už předchozí noc, ta na včerejšek, byla rekordní, průměrně 21,6 stupně Celsia, a v obci Pouzigué v západní Francii teplota v noci neklesla pod nepříjemných 28,7 stupně Celsia. Ve Francii je to taky vůbec poprvé, co platí nejvyšší červený stupeň varování před horkem na více než polovině francouzského území.
10: Vlna veder je ale ve Francii spojována taky s úmrtími, je to tak?
11: Ano, podle agentury AFP tu spojitost potvrdil i premiér Sébastien Lecornu. Od minulého čtvrtka se ve Francii utopilo 40 převážně mladých lidí, kteří před horkem hledali úlevu ve vodě, a to i v místech, kde třeba platilo varování před silnými proudy. V pondělí taky při teplotách přes 40 stupňů byly v rodinném autě nalezeny dvě mrtvé děti, které zemřely zřejmě horkem. Jinak zavřeli stovky francouzských škol, otvírací dobu taky začaly kvůli extrémním teplotám zkracovat třeba mimo jiné pařížské muzeum Louvre nebo Eiffelova věž.
10: No a co další země? Kromě Francie extrémními teplotami trpí třeba Británie nebo Itálie?
11: Ano, stejně jako ve Francii se rušily některé vlakové spoje kvůli obavám z poškození kolejí v nevídaném horku třeba v Belgii. Červený stupeň výstrahy před extrémními teplotami platil včera taky v 15 italských městech, dnes už v 16, včetně Říma, Milána, Benátek nebo Florencie. Právě ve Florencii bylo včera až 41 stupňů. Stejně je to v Británii, kde červené varování před

0: vysvětluje agentura AFP atmosférická cirkulace, která drží horký vzduch ze Sahary více dní na jednom místě. Meteorologové to popisují trochu jako dopravní zácpu. Ten severoafrický vzduch je uvězněný mezi dvěma tlakovými nížemi, jednou u nás ve střední Evropě a druhou u pobřeží Portugalska. Nicméně všeobecně vědci dlouhodobě upozorňují, že vlny veder jsou jednoznačně častější a silnější kvůli klimatické změně způsobované lidstvem a jeho spalováním fosilních paliv.
1: Dodává Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
0: Hezké ráno.
2: Minutu po čtvrtém sedm se teď podíváme stručně na zprávy. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaela Razvožejeva je za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu podle opozice, ale povede k jímu spolitizování. A v Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky.
1: Připomínáme si 5 let ode dne, kdy Hodonínsko a Břeclavsko zasáhlo tornádo. Stopa po ničivém živlu na jihu Moravy byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 26 kilometrů dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Tornádo zabilo 6 lidí, desítky jich zranilo a poničilo stovky domů. Výrazné škody způsobilo i na hodonínském S-centru. Klienti se do něj stále ještě nevrátili. Stále tam ještě pokračují opravy za 375 milionů korun.
3: No, my jsme viděli černé mračno, říkali jsme, musíme jít dom, nebo začne hodně pršet. No, jenomže pršelo, lilo strašně.
4: 94-letou Marii Zvěřinovou, bývalou obyvatelku hodonínského S-centra, jsem zastihla na pokoji Centra služeb pro seniory v Kyjově.
3: Já jsem ještě otevřela dveře na taky malý balkónek tam byl a to bylo úplně už voda a polámané větve. Bylo to hrozné, ale bylo to hrozné. Když jsem se podívala tím oknem, naproti byla taková pěkná besídka postavená, tam jsme někdy sedávali. To bylo zbořené.
4: Potom si vybavuje, že pracovníci za ní přivedli další klienty. Dohromady jich bylo na pokoji 8.
3: Ta chodba, což vedla takto, tak skla, oken, dveři skleněné, tak to bylo všechno vymlácené. A k večeru nás odvezli zas do sklepa, ještě druhého. Bylo to ale hrozné, děvčata byly úplně, dvě musely ležet na zemi, některé byly s nervama úplně vedle.
4: Ze dne, kdy Hodonín zasáhlo ničivé tornádo, si potom vzpomíná, jak pro klienty S-centra přijeli evakuační autobusy.
3: Po cestě nás rozdělovali do Břeclavi, do domova a v Hodoníně něco nechali. No a my jsme dojeli do toho Kyjova. A v tom autobusu, na to si vzpomínám, jsem seděla a říkám, pane bože, co já mám ty nohy, co mě to tak tlačí, podívám se. A proti mě seděl dědoušek jeden a on byl bosky chudák, on si nevzal boty.
4: Ke zbytku svých věcí se dostala až později.
3: Něco donesli, něco nedonesli, já jsem psala básničky. A to mě tam zůstalo, ten zešit s tím, takže mám tady akorát jeden šmírák.
4: Marie Zvěřinová doufá, že se do S-centra vrátí. Kraj plánuje provoz obnovit na přelomu roku.
3: Já jsem se tam narodila v Hodoníně, já jsem tam vyrostla, že? No, vdala jsem se tam. Ale teď už mám 94 roky. A když si vzpomenu na to stěhování, balení, no mama mia teda.
4: Z hodonínského S-centra se po tornádu muselo evakuovat zhruba 140 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Ničivé tornádo před 5 lety bylo podle meteorologů historicky nejsilnější tornádo na českém území. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se ale bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou.
5: Normální tornádo. Přichod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2000.

0: 21 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
1: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
0: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
0: Neopomenutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
2: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
0: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Podle Minstera záleží i na velikosti víru.
2: Čím užší je ten trichtýř, tak tím vyšší frekvence může vydávat. Ty zvuky mohou připomínat třeba roj naštvaných včel.
0: Tak to třeba znělo tornádo, které zachytil lovec bouřek Aaron J. Jack v americkém Kansasu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
2: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
0: Záleží na mnoha faktorech. Jeden, který meteorologové sledují, je takzvaný střih větru. Náhlá změna jeho rychlosti nebo směru.
2: Představte si to, jako kdybyste položili tušku třeba nad les. A ona se chviličku točila.
0: Takových rotací vznikají v atmosféře tisíce, jen některé ale zachytí dostatečně silná bouře.
2: Oni v uvozovkách čekají na nějakou bouřku, která půjde kolem, která má dostatek síly, aby vcucla, tak jako vysavač, tu rotaci k sobě a narovnala ten vír. To je princip toho, jak vzniká tornádo.
0: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují a vyhodnocují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
2: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
0: Přesně, dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
2: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
0: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
3: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
0: Zatímco ve Spojených státech výskyt tornád ovlivňuje specifická geomorfologie kontinentu, která vytváří takzvanou tornádovou alej, Evropa takové podmínky nemá.
3: Za určitých okolností můžeme spekulovat, že určité regiony k tomu budou náchylnější. U nás to může být právě i ta Morava, nicméně asi můžu uklidnit posluchače, nepředpokládám, že by se z naší Moravy stala nějaká novodobá tornádová alej.
0: Meteorologové od tornáda na jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Je 6 hodin 24 téměř minut, posloucháte Ranní plus a teď se poprvé podíváme na stránky zahraničních médií a začneme deníkem New York Times. Ten se pod titulkem Hrozné dědictví zamýšlí nad úkolem pro nového britského premiéra. Téměř jistě se jim stane bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham a deník se ptá, zda má šanci uspět tam, kde Keir Starmer selhal.
5: Liberisté podle New York Times Burnhamovi věří, že na rozdíl svého předchůdce ve funkci má dostatek charizmatu na to, aby je zachránil před blížící se volební katastrofou. Deník dál vyjmenovává, s čím bude muset Burnham jako nový předseda strany a vlády bojovat. Stagnující britské hospodářství, veřejné služby, které jsou dlouhodobě podfinancované, sílící populismus a americký prezident Donald Trump.
4: Podle deníku New York Times ne náhodou Spojené království za posledních 10 let, tedy od brexitového referenda, vystřídalo už 6 premiérů a Burnham by měl být 7. v pořadí. Mnoho z nich sice disponovalo výjimečnými schopnostmi, ale prostě to navládnutí ve vystresované a polarizované zemi plné špatné nálady a znechucení nestačilo.
5: Optimismus Burnhamových spolupracovníků podle deníku není bezdůvodný. List se domnívá, že nejspíš bude lepším lídrem než jeho předchůdce Keir Starmer, ale ani v tomto případě není jisté, zda to bude stačit. Uzavírá New York Times.
4: A podíváme se na polský deník Řeč pospolita. Ten se v několika článcích rozepisuje o výrazném ochlazení vztahu mezi Ukrajinou a Polskem. Zaplatí za to podle komentátorů spíše Polsko. Napětí eskalovalo po rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského pojmenovat jednu z jednotek ukrajinských ozbrojených sil hrdiny UPA. Ukrajinská povstalecká armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západní Ukrajině.
5: Polský národovecký prezident Karol Nawrocki za to Zelenskému odebral nejvyšší polské vyznamenání Řád Bílého orla, což deník hodnotí jako chybu. Ukrajinský prezident už kvůli tomu odvolal svoji účast na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny, kterou zítra v pátek pořádá polský Gdaňsk. Nejspíš to poškodí zájmy polských firm, odhaduje Řeč pospolita.
4: Varšava se zatím stavěla do role největšího partnera Kyjeva. Pokud jde o poválečnou obnovu a tento plán, je teď v ohrožení. Řeč pospolita k tomu dodává, že tím ztroskotaly také mnohaleté snahy Lecha Kaczyńského a dalších polských prezidentů o porozumění s východním sousedem.
5: A ještě se podíváme do bruselského deníku Politico, ten se věnuje americko-italským vztahům. Podle ní byla italská premiérka Giorgia Meloniová vždy potenciálně v kolizi s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, i když si ideologicky rozumí v tématech, která jsou pro ně důležitá, jako migrace nebo kulturní války, byla jen otázka času, kdy se střetnou v něčem, co je pro Trumpa ještě zásadní.
4: Jeho přístup Amerika na prvním místě totiž odporuje dlouhodobé zahraniční politice Itálie, která se spoléhá na vojenskou ochranu USA, aniž by dostatečně investovala do své vlastní armády. Navíc do Spojených států vyváží víc zboží, než kolik míří opačným směrem. A to současný americký prezident nemůže nechat jen tak.
5: Politico píše, že zdánlivě idylický osobní vztah Trumpa s Meloniovou dostal první vážnější trhliny ve chvíli, kdy začala válka proti Iránu. V Itálii to bylo silně nepopulární téma kvůli obavám z růstu cena. Premiérka Meloniová proto odmítla útočícím americkým bombardérům poskytnout italské základny.
4: Trump si potom vymyslel historku o tom, jak ho Meloniová prosila o společnou fotku a podle politika přišla nečekaná odpověď. Zatímco většina světových lídrů Trumpovy urážky zametla pod koberec, temperamentní italská premiérka se spor rozhodla eskalovat a vyložila ho jako urážku italské národní hrdosti. Dodala, že její vlastní oblíbenost kvůli přátelství s Trumpem klesá. Příští rok totiž bude bojovat o své znovuzvolení a Trumpa většina Italů nemá ráda. Dodává Politiku a s tím odkládáme zahraniční tisk.
5: A ještě jedna reportáž z českého Stenson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádovýho režiséra Oldřicha Lipského bude mít dnes světovou premiéru v digitálně restaurované podobě na festivalu Cinema Ritrovato v italské Boloni. Národní filmový archiv tak vrací na plátna jeden z nejslavnějších českých snímků.
6: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
7: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šroberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menšík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
8: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
7: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgan.
9: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádovýho zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
7: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
10: Noci jsou chladné!
11: Jo, jo, to abych si vzal teplé prádlo.
7: Po premiéře v Boloni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaníku svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Je 6:30 a zprávy má Ondřej Látal.
12: Český rozhlas Plus.
13: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést mimo jiné flexibilnější státní správu. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
14: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
13: Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razbožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protizdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. V německém Berlíně se sejdou nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě anebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémie Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Třeba imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí. Ranní doprava na plusu na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně u sjezdu na Velké Meziříčí na kilometru 143 leží na dálnici kus pneumatiky z kamionu na vozovce, vybočuje se tam. Na D1 je pak silný provoz z Prahy směrem do Ostravy v okolí sjezdu na Mikulov a Bratislavu. Před omezením se zdržíte asi 5 minut. V Praze postupně sílí provoz, silnější už je na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, pomalej se jede od Černého mostu k Průmyslové ulici, největší zdržení je u sjezdu na Běchovice, celkově asi 10 minut. Sílí provoz i v Liberecké do centra, asi 10 minut naberete od sjezdu na Letňany do Holešoviček. Dobře dojďte. Čeká nás jasný až polojasný den, nejvyšší dnešní teploty vysoko 28 až 33 stupňů, na severovýchodě naměří 26 až 30, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Ranní Plus.
4: Dnes s Martinem Matějkou a Šárkou Fenikovou. Dobré ráno. A 4 minuty po 6:30 se poprvé díváme na stránky domácích novin nebo serverů podle toho, co zaujalo zrovna našeho novináře, který nebo odborníka, který se jimi probíral. A dnes to za nás udělala Lenka Vašková-Císařová, která působí na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
4: Vás dnes oslovila především ekonomická témata, tak čím konkrétně vás tuzemské deníky zaujaly?
15: Například hlavním tématem v deníku Mladá fronta dnes je odškodnění, které lidé mohou od státu získat poté, co jim zdraví zničila vakcína. Reportérka Ivana Lesková vypráví příběhy lidí, kterým po očkování například ochrnul lícní nerv nebo přišli o oko. Takový poškození se dosud marně domáhali od státu odškodnění, nyní jim však nejvyšší soud přelomovým rozhodnutím k takovému řešení dal šanci. Podle něj existuje nárok na odškodné nejen v mimořádném případě, kdy po vakcíně člověk zemře nebo upadne do komatu, ale také při dalších vážných následcích.
4: S jakými dalšími ekonomickými tématy novináři pracují?
15: V deníku N se autorka Tereza Minářová věnuje zániku povolání v posledních 10 letech. Především kvůli technologickému vývoji zmizela třeba obsluha videopůjčoven, spojovatelé, pokladní v bance nebo pasivní telefonní operátoři, jak vyplývá z dat pracovních portálů a agentur. V dalších zaměstnáních ubývá zaměstnanců nejvíce nástrojářů, řidičů nákladních aut, obsluhy obráběcích strojů, ale také prodavačů. Důvodem jsou nejen technologie, ale také náročnost získat pro takovou práci zaměstnance. Poptávka po řidičích kamionů sice stoupá, ale ti přecházejí k řízení jiných typů aut, třeba dodávek. Mladší uchazeči nemají o tuto pozici zájem kvůli její náročnosti. Zamizením pracovních pozic ale může být také jejich přejmenování. Například firmy v současnosti málo kdy hledají sekretářky, spíše office manažerky.
4: A když zůstaneme u toho ekonomického sektoru nebo toho tématu, zpracovávají noviny nějaká data i z regionálního pohledu?
15: Ano, Jan Prokeš se v Hospodářských novinách zaměřuje na financování sportu v regionech a upozorňuje, že jak v Česku stárnou sportoviště, řada klubů má problémy s jejich provozem nebo opravami. Řešením může být převedení jejich vlastnictví na města a obce. K takovému zjištění dospěl průzkum České unie sportu mezi více než 2000 českými sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami. Podle získaných dat variantu převodu majetku na obec zvažuje už teď 22% oslovených klubů a jednot. Řada sportovních oddílů vlastní sportoviště od 90. let, kdy je na ně převedl stát. Dnes kluby vlastní zhruba polovinu sportovní infrastruktury v Česku, ta však rychle stárne. Pouze 35% klubů má na provoz a údržbu sportovišť dostatek financí. Schánět je mohou přes státní dotace či potenciálně i z evropských grantů. A z jiného pohledu se na ekonomiku dívají v regionální pražské příloze Práva, kde Petra Neomilnerová upozorňuje na trend včelaření v centrech velkých měst, v tomto případě v Praze. Včelí úly se umisťují na střechy veřejných budov, hotelů, kanceláří či kulturních institucí. Jsou tak například u Národního divadla, v Rudolfinu nebo na radnicích městských částí. Důležité jsou včely na pražském letišti, kde nejde jen o výrobu medu, ale také o sledování stavu tamního životního prostředí. Praha má pro včely dobré podmínky, zeleně pestrá, což je pro hmyz důležité a odráží se i v chuti a kvalitě městského medu. Odborníci nicméně upozorňují, že nestačí přidávat úly, je také nutné zlepšovat kvalitu městské zeleně.
4: Tak to byla taková sladká tečka za výběrem, který pro nás dnes udělala Lenka Vašková-Císařová, která působí na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkujeme za to, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
5: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 6 hodin a 38 minut. Jdeme na další reportáž. Evropská vysílací unie vyjádřila znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Ve včerejším dokumentu poukazují členové EBU na přílišné snižování rozpočtů, chybějící záruky nezávislosti nebo nedostatečné projednávání změn. Šéfové evropských veřejnoprávních médií v těchto dnech míří do Prahy na valné shromáždění organizace. S generálním ředitelem organizace Noulem Karanem mluvil náš redaktor Jakub Lucký.
16: Český rozhlas i televize mají respekt napříč Evropou, pokud jde o kvalitu jejich produkce, o kvalitu jejich žurnalistiky. Mají také velkou důvěru, pokud jde o důvěryhodnost zpravodajství, tak jsou na dvojnásobku evropského průměru. Tuhle důvěru se zasloužili za mnoho let práce. Jen tahle událost je toho důkazem, je to tu úžasné. Je to také, pokud jde o účast největší valné shromáždění v historii. Přijedou ředitelé ze všech koutů Evropy. North, South, East, West gathering here, so it's great.
17: Vy jste včera jednal taky s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Jednal jste s ním mimo jiné o změnách, kterými podle jeho vlády mají Česká televize a Český rozhlas projít. Tak co jste se od něj dozvěděl? Myslíte si, že vláda může svůj postoj ještě nějak změnit?
16: Vedli jsme velmi otevřenou debatu. Vyjádřil jsem naše znepokojení, pokud jde o ty změny legislativy. Podle nás jsou koncesionářské poplatky stále tím nejlepším způsobem financování veřejnoprávních médií. A pokud chcete zvolit nějakou jinou alternativu, pak jsou potřeba nějaké pojistky. Pokud nejsou, pak ta důvěryhodnost, o které jsem mluvil před chvilkou, rychle vyprchá. Tohle téma je pro nás kriticky důležité. Jsme také znepokojeni snižováním rozpočtů, které je velmi dramatické a v krátkém čase. Umístilo by to Česko až na 19. místo, pokud jde o financování veřejnoprávních médií přepočteno na HDP. Česko je přitom velmi moderní, progresivní a úspěšná demokratická země, takže tahle čísla možná některé posluchače překvapí. My jsme panu premiérovi sdělili náš pohled. On nám sdělil svůj. Věřím, že je ještě nějaký prostor pro diskuzi. On mi to alespoň naznačil a já doufám, že se tak v následujících týdnech stane.
17: Vy jste ve své funkci sledoval a taky komentoval dění okolo veřejnoprávních médií na Slovensku, které se odehrávalo před několika lety. Tak nemáte teď pocit, že se vám před očima odehrává v podstatě další Slovensko?
16: Nerad dělám porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. Co bychom rádi v Česku viděli, je to, že velmi respektovaná a důvěryhodná veřejnoprávní média jsou chráněna, že jejich nezávislost je zabezpečena, že mají dostatek peněz. To je to, co chceme. A myslíme si, že opuštění koncesionářských poplatků bez zavedení různých ochran může z mezinárodního hlediska být vnímáno velmi negativně. Hrozí, že budeme rok za rokem vídat negativní zprávy o Česku. Nemyslím si, že to je něco, co komukoliv prospěje, když bude Česko vnímáno negativně. Jak říkám, Česko je moderní a progresivní demokracie a tohle jí určitě neprospívá.
17: No a co může EBU dělat? Jste tu, jednal jste a budete jednat s politiky. EBU taky poslalo dopis.
16: Co my děláme, je to, že doporučujeme. Setkáváme se s politiky, s premiérem, s prezidentem. Udržujeme také kontakty s Evropskou komisí. Je tu zákon EMFA, který se věnuje právě této problematice a přímo požaduje stabilní a udržitelné financování. Sledujeme, zda jednotlivé země dodržují toto nařízení. A pokud ne, tak žádáme Evropskou komisi, aby to prošetřila. Kromě našeho monitoringu jsme také velmi otevřeni dialogu. To jsem jasně řekl panu premiérovi, že pokud se povedou v následujících týdnech a měsících nějaké debaty, tak jsme připraveni zapojit se, jak bude nutné. Budeme velmi hlasitě dál obhajovat veřejnoprávní média a budeme dál udržovat kontakt s Evropskou komisí.
17: Velmi často slýcháme od vládních politiků obhajobu, že tady zavádějí jakýsi severský model, že se máme inspirovat severským modelem. Tak jak to je? Je to, co česká vláda zavádí, severský model?
16: V severských zemích je několik různých modelů, na to jsem upozorňoval i včera. Některé z nich opustili systém veřejnoprávních poplatků, mají ale zároveň různé záruky a pojistky. Ve Švédsku a Finsku je financování řešeno zvláštní daní. Norsko má čtyřletý model financování, do kterého je ještě započtena inflace. Všude jsou různé pojistky. Nejde úplně mluvit o jednom severském modelu. A navíc severské státy, když opouštěly koncesionářské poplatky, tak velmi cíleně podnikaly kroky pro zavedení záruk nezávislosti jednotlivých médií.
17: Za posledních 10 let jsme viděli v Evropě spoustu různých hrozeb. Přírodní katastrofy, pandemii, válku na evropské půdě, napjaté vztahy se Spojenými státy. Tohle všechno by v podstatě měla být reklama na nezávislá silná veřejnoprávní média, která odolávají tlakům třeba amerických technologických a mediálních firem. Tak neprošvihli jsme jako veřejnoprávní média, jako společnost tady nějakou šanci?
16: Evropa je velký kontinent a veřejnoprávní média jsou stále nejdůvěryhodnějším zdrojem informací na něm. Nemyslím, že bychom prohráli nějakou bitvu. Všichni čelíme politickému tlaku, tlaku konkurence, ale nemyslím si, že je bitva za veřejnoprávní média prohraná. Stále do velké míry máme důvěru a popularitu napříč celou Evropou. Myslím, že jsme teď potřeba mnohem víc než kdy jindy. Právě proto, co zmiňujete, pro míru dezinformací, které se šíří, pro polarizaci společnosti. Myslím, že veřejnost víc než kdy jindy chce zdroj důvěryhodných informací, zdroj regionálního zpravodajství, zdroj českých pořadů pro děti, české kulturní produkce. To je to, co veřejnoprávní média nabízejí. Bez záruk nezávislosti a s takto dramatickým omezováním rozpočtu se může stát, že to nebude možné naplňovat. Proto říkáme, nedělejte to. Stále je možné jednat, stále je možné věci změnit.
5: S generálním ředitelem Evropské vysílací unie Noelem Cannonem mluvil kolega Jakub Lucký.
4: A jeho rozhovor skončil v 6 hodin a 45 minut. Posloucháte Ranní plus. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. S podrobnostmi už je ve studiu Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
4: Jak by se mělo zaměstnávání státních úředníků upravit?
18: Zákon by měl přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Norma tak má mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Opozice koaliční návrh kritizuje, hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
19: Co se týče služebního zákona, zjednodušeně řečeno, no určitě mluvit budeme a budu mluvit také. Já nevím, jestli dojde k finálnímu hlasování, my tady nemáme plán zablokovat, zničit, ale určitě se vyjádřit, protože jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura, tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
18: Koalice opoziční obavy z politizace státní správy odmítá, třeba poslanec za SPD Libor Vondráček.
14: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
18: Opozice se přesto chystá své výhrady na plénu znovu zopakovat. I podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne.
20: Můj skromný odhad je, že v tom čase od 9 do 14 hodin tak na finální hlasování nedojde.
18: Opozice kritizuje taky fakt, že se jedná o poslanecký a ne vládní návrh, proto neprošel klasickým připomínkovým řízením a nemohla se tak k němu vyjádřit některá ministerstva nebo odbory. Připomenu, že dosavadní služební zákon platí od roku 2015. Česko k jeho přijetí přiměla pravidla Evropské unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti rozhodování státního aparátu.
4: Slyšeli jsme, že není úplně jisté, jestli na to hlasování nakonec se dojde, ale pokud se stihne hlasovat včas a poslanci třetí čtení zákona o státních zaměstnancích dokončí, jaká další třetí čtení mají ještě na programu?
18: Například novelu jednacího řádu sněmovny, jejím cílem je zamezit obstrukcím, má hlavně omezit řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny, dává taky plénu širší pravomoc omezit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Mohlo by to nově platit i pro poslance s právem přednostního vystoupení. Původně se to nemělo vztahovat na předsedu sněmovny, poslanci mu ale nakonec po dohodě koalice s opozicí výjimku zřejmě nedají.
4: Co všechno se dnes stihne prohlasovat ve sněmovně, tak to bude sledovat Lucie Machartová. Díky za to.
18: Naslyšenou.
5: Teď v 6 hodin 48 minut se podíváme na ekonomické aktuality. Valná hromada Tatry Trucks schválila několika miliardový úvěr od firmy Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad. S přijetím úvěru ale nesouhlasí menšinový vlastník Tatry, skupina Promet Group, podle které může tento postup učinit ze Strnada jediného významného věřitele Tatry a vést až k převzetí firmy.
4: Akcie ve Spojených státech v úterý oslabily, náladu na trhu zhoršil výprodej technologických titulů, zejména výrobců čipů, protože investoři začínají pochybovat o vysokých výdajích firem na rozvoj umělé inteligence financovaných dluhem a očekává se i další růst úrokových sazeb.
5: Americká sněmovna reprezentantů schválila v úterý návrh zákona, který má urychlit výstavbu cenově dostupného bydlení. Jde o nejrozsáhlejší podobnou iniciativu za poslední desítky let. Podpořili ji republikáni i demokraté. Letní dovolená je spojená hlavně s odpočinkem a hezkými zážitky. Než na ní dojde, tak je ale dobré si připomenout, když ne všechno vyjde podle představ. Typicky, pokud třeba pokoj v hotelu neodpovídá tomu, který jste si objednali. V některých případech máte nárok na slevu nebo náhradu, vždy je ale dobré řešit problémy hned poté, co na ně narazíte. A detaily teď probereme s Anou Millerovou. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Začněme se zájezdy z cestovní kanceláří. Jak v takových případech řešit problémy na dovolené?
1: Tady je situace jednodušší, protože právě cestovní kancelář zájezd zprostředkovává a tím pádem by měla lidem pomoci s nápravou. Ať už je to nevyhovující pokoj nebo třeba jiné služby, které si lidé v rámci zájezdu objednají. A nebo taky pokud se dostane nebo dostanou do nějaké nouzové situace. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli klienti vždy kontaktovat přímo delegáta na místě.
21: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
1: A tu může klient nárokovat také u cestovní kanceláře. Podle Chaloupkové se ale dá většina nepříjemností vyřešit přímo na místě domluvou. Na případné slevy ze zájezdu neexistují žádná sjednocená zákonná pravidla. Podle právníka projektu Zkažená dovolená Jakub Keřeštího se v Česku slevy určují zpravidla podle takzvaných frankfurtských tabulek, které mají odstupňované odškodné v závislosti na daném problému.
22: Například pro změnu hotelu je to 10 až 25% a závisí samozřejmě na nějakých dalších okolnostech, jak je ten hotel rozdílný kvalitou, jak ten hotel je daleko od původního hotelu. Vždycky hlavně závisí na uvážení toho soudu.
1: Právě na soud se lidé obracejí podle Kerestešiho, pokud se s cestovní kanceláří nedohodnou. V takovém případě je podle něj důležité si všechny závady na zájezdu nafotit nebo natočit. I podle Kerestešiho ale je nejlepší problémy řešit neprodleně, protože po návratu z dovolené už je případné vymáhání slevy komplikovanější.
5: V dnešní době ale lidé čím dál častěji cestují po vlastní ose, tedy bez zájezdu cestovní kanceláře. Jak mají řešit případné komplikace oni?
1: Ano. V takových případech lidé často nakupují ubytování přes internetové platformy, jako jsou Booking nebo Airbnb. A podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra by se měli lidé ještě před nákupem ubytování ověřit, jestli je věrohodné. Tedy podívat se na recenze, případně si i místo najít na mapě, jestli skutečně existuje a vypadá tak, jak je nabízené. V případě, že lidé zjistí komplikace až na místě, tak je podle Tichoty nejlepší kontaktovat přímo provozovatele ubytování nebo podporu dané platformy.
23: Pokud se tedy nepodaří najít nějaké řešení, to znamená třeba, že by byl daný pokoj uklizen, případně by ubytovatel přislíbil, že nabídne jiný pokoj, jiné ubytování, tak pak můžeme pomoci řešit takový nastalý problém.
1: I v těchto případech je podle Tichoty dobré si komunikaci s provozovatelem a taky závady nafotit. Tichota zároveň upozorňuje, že existují taky podvodné stránky, které se třeba za Booking vydávají. Lidé je můžou poznat třeba tak, že platbu vyžadují mimo systém těchto platform.
5: O komplikacích na dovolené a jejich řešení jsme mluvili s Anou Millerovou z domácí redakce. Děkujeme za to. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: A v 6 hodin a 53 minut přidáme další pravidelnou součást ranního vysílání, dnešní komentář. Připravila ho Tereza Zavadilová, šéfka serveru Newstream.cz, která se tentokrát věnuje tlaku, kterému čelí média po celém světě.
24: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politiky, politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
4: Autorkou dnešního ranního komentáře byla Tereza Zavadilová, šéfredaktorka serveru newstream.cz.
0: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
3: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobně podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
6: Pro a proti.
8: 10 let po referendu o Brexitu považuje většina Britů odchod z Evropské unie za chybu. Ukázal to nedávný průzkum agentury YouGov. Čím si vysvětlit tuhle proměnu veřejného mínění? Co Británie svým odchodem z Unie získala a co ztratila? A jak pravděpodobné je, že by se jednou mohla vrátit? Zeptám se v Británii žijícího novináře Ivana Kytky a ředitele Institutu liberálních studií Martina Pánka.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
5: A ještě jeden programový tip. Sucho, přívalové srážky, rostoucí teploty mění způsob, jakým česká města a obce přemýšlejí o vodě. Od chytrého sledování úniků v Plzni po nové parky a zasakovací pásy na venkově se hledají cesty, jak lépe hospodařit s každou kapkou. O tom, co funguje a co bude potřeba do budoucna, vysvětlují starostové i odborníci v pořadu Zaostřeno Víta Pohanky. Pořad Zaostřeno vysíláme po 20. hodině.
4: Také v 7 hodin posloucháte Ranní Plus. Dnes s Martinem Matějkou
5: a Šárkou Fenikovou.
6: Český rozhlas Plus.
5: O čem budeme mluvit v příštích minutách, jak se za 5 let od ničivého tornáda na Jižní Moravě podařilo obnovit poničené obce.
4: Podaří se obnovit také spolupráci zemí Vyšegrádu poté, co Viktora Orbána nahradil Péter Maďar.
5: A jak souvisí stárnutí mozku s mezilidskými vztahy?
4: I to vám řekneme. Nejdřív je to ale se zprávami Ondřej Látal.
9: A přeju dobré ráno. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, zatím není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
10: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok, naopak opozice postup prezidenta chápe. Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 12 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení anebo parky. Ohlédneme se zatím v Ranním Plusu hned po zprávách. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou třeba prezidentka EBU Delfin Ernotová-Kansiová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Friedrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
11: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
9: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Kvůli návrhu vlády na zrušení koncesionářských poplatků a financování těchto médií ze státního rozpočtu v pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Kryvyj Rih. Zahynuli při něm 3 lidi a přes 20 bylo zraněno. Kryvyj Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
7: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Lídři evropských zemí ve formátu E5 se dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní Itálie a Polsko. Hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře.
12: Skupina E5 vznikla předloni právě v Berlíně, teď je to její první summit na úrovni lídrů vlád. Jeho autoritu ale snižuje, že britský premiér Keir Starmer vládne od pondělka v demisi. Varšava je zase uprostřed diplomatické roztržky s Kyjevem. Prezident Volodymyr Zelenský tak zítra nepřijede na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny do Gdaňsku. V Berlíně se bude jednat mimo jiné o tom, jestli usilovat o mírové rozhovory s Kremlem. V souvislosti se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře se k rozhovorům nadal připojí taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice. Informuje o tom agentura Yonhap. Soul podrobnosti neposkytla. Zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překonat hranici 40 stupňů.
13: Nejteplej má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40, noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Ministr školství Edouard Geffrey potvrdil uzavření 1800 škol kvůli horku. Dalších 8 tisících upravilo rozvrh. V Paříži zkrátili otevírací dobu muzea Louvre. Už včera k podobnému opatření přistoupila i Eiffelova věž. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Tady jsou zprávy Ranního plusu, přejeme dobrý den. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požárů, varují předtím meteorologové. Jejich výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě anebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
15: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností přižních.
9: První kombajny totiž do polí na Jižní Moravě vyrazily včera. Na Jihu Moravě varují meteorologové dnes i před vysokými teplotami, mají se dostat nad 31 stupňů Celsia. Víc o počasí na plusu řekneme hned po dopravě. A tady je. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony se táhnou od Ostrovačic z kilometru 178 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pomaleji se jede po D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona z 5. kilometru nesouvisle do Prahy a do Liberecké ulice. Na D5 počítejte s komplikacemi na příjezdu do Prahy z Plzně. Za sjezdem na Rudnou u McDonaldu na 4. kilometru je nehoda, 3 auta v levém pruhu, zdržení z 8. kilometru asi na čtvrt hodiny. V Praze už je silný provoz, ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, zdržení půl hodiny. A taky na jižní spojce je pomalý provoz směrem z Barandovského na Černý most. Kolony jsou od magistrály za Lanový most k Průmyslové ulici, zdržení 15 minut. Dobře dojeďte. A bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
17: Posloucháte Ranní Plus.
5: A jste s námi 8 minut po 7. hodině dnes s Šárkou Finikovou a Martinem Matějkou. 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. Tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženější byly Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku. Poslechněte si, jak tehdy událost zaznamenali naši reportéři.
14: Ty štíty a komíny, jak začaly padat, to byly také rány.
16: Nic horšího jsem v životě neviděl. To byla katastrofa úplně. Prostě to zebralo ořech, vzalo nám to střechu a točilo se nám to také na dvoře.
18: Tak popisovali bezprostředně po tornádu lidé ze zasažených Hrušek na Břeclavsku řádění ničivého živlu našim reportérům. Obyvatelé poničených domů odjeli za příbuznými. Živě z místa se hlásila reportérka Alena Hesová.
19: Já musím říct, že mi to pořád ještě bere dech a nejenom v Hruškách. Já už, když jsem sem přijížděla, tak jsem tomu v podstatě nemohla uvěřit, protože když jsem dojela na hranici Moravské Nové Vsi, tak to bylo jako kdybych přijela do nějakého úplně jiného světa. Já jsem tu obcí nemohla třeba místy ani vůbec projet těmi ulicemi. Byly tam prostě obrácená auta na střechu a proto se strašně těžko hledají slova pro to, jak to tady vypadá.
18: Vítr bral sebou především v oblasti podluží všechno, včetně stromů, střech a zdí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla stopa po tornádu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Podle reportérky Aleny Hesové vypadaly obce po východu slunce ještě hůř než v noci.
19: Stojím u budovy základní školy v hlavní ulici. Když už se dívám na tu školu, tak ani ta už teď není úplně kompletní. Chybí střecha, jsou tady rozbitá okna, stromy jsou prakticky holé, polámané. Nemůžu odtrhnout oči od té věžičky kostelíka, u kterého stojím, která od něj odlétla, nevím, 20-30 metrů.
18: S intenzitou v kategorii F4 jde podle zprávy meteorologů o dosud nejsilnější evidované tornádo na českém území. Poničilo 1200 domů. Zhruba šestinu museli obyvatelé a hasiči zbourat. Odklízení následků trvalo týdny. Sledovala ho i reportérka Vlasta Gajdošíková.
20: Živlem poničené obce zmodraly. Převážně modrá je totiž barva plachet, které překrývají vichrem poničené střechy domů a nebo jenom holé krovy a někde ani to ne. Taky na okraji těch dalších zasažených obcí vznikla odstavná parkoviště, takže třeba dobrovolníci musí dál pěšky jenom s nářadím v ruce, aby auta nebránila průjezdu bagrů, nakladačům a další těžké technice. Dobrovolníci pracují tak rychle, že technika nestačí tu suť odvážet. V Hruškách tak včera chyběly kontejnery.
18: Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky bylo tornádo pro složky integrovaného záchranného systému velká zkouška, ze které se poučili i do dalších zásahů.
25: Od té doby jsme se posunuli také technicky. Vozový a technický park se rozšířil o speciální kusy techniky, jako jsou třeba terénní čtyřkolky nebo polipové drapáky, které lze využít k odstraňování suti. Dronová služba se rozrostla a stále se modernizuje. No a posun jsme zaznamenali i ve výcviku hasičů v oblasti poskytování první pomoci anebo třeba v systému předávání informací médiím a veřejnosti.
18: Na základě zkušenosti s tornádem vznikl na jižní Moravě takzvaný Dobrotým, tedy organizace, která sdružuje a koordinuje dobrovolníky. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: A my u tématu v Ranním plusu zůstaneme, a to společně s Ondřejem Konečným, děkanem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Dobré ráno.
26: Pěkné ráno.
5: Když se podíváme na jižní Moravu 5 let po ničivém tornádu, nakolik se podle vás podařilo obnovit zasažené obce nejen tedy stavebně, ale i z hlediska třeba života místních lidí?
26: Když se podíváte za těch 5 let, tak mám pocit, že jsme zaznamenali něco, co vlastně nemá moc obdoby. Ta rychlost byla extrémně rychlá, je to něco, co se moc jako neopakovalo někdy dřív, to znamená jako relativně velký úspěch, a to nejen v té hmotné, to znamená to, jak ta obec vypadá, ale taky v té, řekněme, v tom komunitním životě, protože když se tam projdete, když máte možnost se bavit s lidma, když máte možnost tam být, tak vás vlastně ani skoro nenapadne, že před 5 lety se stalo něco tak strašlivého.
5: Obnova po tornádu znamenala nejen opravy škod, ale místy i modernizaci domů, veřejných budov a infrastruktury. Dá se říct, že tato mimořádná situace v některých ohledech zasaženým obcím i pomohla posunout jejich rozvoj?
26: To pomohlo samozřejmě v momentě, vždycky, když si to dáte do kontextu toho tornáda, tak se říká těžce.
5: Jako v filozofkách
26: samozřejmě. Obecně, ano, když se podíváte před těmi 5-6 lety a nyní, tak je evidentní, že vlastně veškerá ta infrastruktura je v mnohem lepším stavu, je nová, je mnohem víc připravená na podobný typ událostí, řekněme, kdyby se stav v budoucnu, respektuje mnohem modernější ekologické standardy, které prostě řada těch budov před tou krizí neměla. Takže z tohohle pohledu určitě ano. A ve své podstatě ty obce dneska v tom celku, kdybyste je hodnotil, tak jsou vlastně jako v jednom z nejvyšší jako kvality obce jako takové vůbec v Česku.
5: Změnil se třeba podle vás za posledních 5 let i přístup místních samospráv k investicím do prevence, krizové připravenosti a odolnosti infrastrukturu, že prostě strategické plány českých obcí musí prostě počítat i s velmi třeba i nepravděpodobnými, ale mimořádně ničivými krizovými scénáři.
26: Jo. Myslím si, že to je nějaká dlouhodobá už strategie, která není vyvolána pouze tady tím tornádem, ale spíš klimatickou změnou, kdy dlouhodobě už obce se připravují, řekněme, v posledních 10 letech na to, že je dobré mít nějaké adaptační plány na klimatické změny, že je potřeba umět se vyrovnat s tím, co bude přicházet, a to jsou ty extrémy počasí. A myslím si, že příchod toho tornáda to ještě zvýraznil. Jo? To znamená, jako zesílil ten přístup, který je nyní. Na druhou stranu nemyslím si, že by to znamenalo, že obce by se strategicky připravovaly na to, že přijde nějaké tornádo, to je opravdu mimořádná událost, ale obecně připravenost obcí na klimatickou změnu, potřebu adaptovat se na ty změny, tak to tam určitě můžeme vidět v jejich řízení.
5: Právě vidíte v obnově obcí na Hodonínsku a Břeclavsku postupy, které by mohly být inspirací pro jiné regiony po živelních pohromách, když bychom byli konkrétnější?
26: Já věřím, že to je hlavně jako naděje, že když se něco takhle špatného stane a takhle mimořádného, takže to má řešení, jo? Že ta velká vlna solidarity, schopnost spolupracovat mezi jednotlivými aktéry se ukázala, že to je něco možného, že vlastně ve velmi rychlém čase jsme schopni vlastně velmi rychle reagovat. Samozřejmě tam omezitelnost toho, že to bylo jenom několik obcí, v momentě, kdyby to bylo větší území, tak je to složitější.

0: pomáhá nám, těm, kteří tvoří ty plány, v té argumentaci a v tom přesvědčení. Takže určitě.
1: Když jsme mluvili o té klimatické změně, tak jak se tomu dá přizpůsobovat v rozvoji obcích? Jsou kraje na toto, řekněme, jinak připravené, než tomu bylo před 5 lety?
0: Určitě se to zlepšuje. Jako jinak připravené, myslím si, že to byl ten zásadní zlom, jak už jsem naznačil. Je to prostě už něco dlouhodobého, není to něco, co by ty obce, kraje, stát na to reagoval po tornádu, už na to reagoval předtím, ty náznaky, ty projevy klimatické změny jsou tady díl. To znamená, postupně čím dál větší počet obcí, které mají klimatické plány nebo respektive plán, adaptační plány na klimatickou změnu. Jsou kraje, které vlastně už mají fakt propracované strategie, jaké nástroje, jakou podporu můžou dát samosprávám a některým dalším aktérům pro to, aby tu klimatickou změnu jsme byli schopni zvládnout nejen z hlediska projevů, ale taky z hlediska těch příčin, aby jsme některé věci byli schopni pojmout. Typicky hrozně moc se mluví, že o zadržování vody v krajině, je to třeba i veřejná zeleň, vůbec veřejné prostranství, tak aby byly nachystané na to, že ty lidi se nechcou v těch městech uvařit, nebo v těch obcích obecně. A to se třeba ukázalo i v těch obcích zasažených tornádem, jo? Protože vlastně teďka ty věci, které se tam naplánovaly a v mnohem už vlastně z většiny zrealizovaly, tak právě respektují tyhle vhodná opatření. Jo? Největší problém asi, že ho mají, a kde vidíte tu největší změnu, tak je ta veřejná zeleň, množství stromů, které prostě citelně těm územím chybí, které byly zasažené tím tornádem. A to bude prostě něco, co bude dlouhou dobu trvat. A zároveň je to taky ten argument pro ostatní, uvědomit si třeba ten význam té městské zeleně třeba v tom městském prostředí, obecně v intravilánech. Jo. Tak to taky můžeme říct.
1: Dodává Ondřej Konečný, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Děkujeme za rozhovor. Hezké ráno, naslyšenou.
0: Taky moc děkuju. Nasledanou.
2: A 8:03 přidáváme další informace. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Americký senát dnes těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června. A 2 týdny před summitem Severoatlantické aliance se dnes v Berlíně sejdou představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Radit se budou o další podpoře Ukrajiny, roli Evropy v řešení konfliktu na Blízkém východě i o plnění závazků vůči NATO. V4 je zpět. Těmito slovy včera uzavřel maďarský premiér Péter Maďar jednání se svými protějšky z Česka, Polska a Slovenska. Lídři Visegrádské čtyřky se na oficiálním summitu setkali poprvé po 2 letech. Skupina, kterou rozdělila válka na Ukrajině, se pokouší obnovit spolupráci. Nakolik se to podařilo a s jakými plány přebírá od července vedení V4 Slovensko, to zjišťovala přímo v Gödele naše zpravodajka Bára Vránová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jaké byly závěry toho včerejšího setkání?
3: Premiéři se snažili vyslat především signál, že Visegrádská čtyřka po letech sporů znovu funguje. Maďarský premiér Péter Maďar například zdůraznil, že všechny 4 země mají zájem tu spolupráci vlastně posilovat. Zhodu našli například v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie.
4: Budeme hledat co nejvíce společných témat a společně zastupovat střední Evropu v Bruselu i jinde. Srdce Evropy dnes bije ve střední Evropě a máme jedinečnou příležitost posílit její ekonomiku a konkurenceschopnost.
3: No a jedním z takových konkrétních výsledků je také dohoda na obnovení pravidelné koordinace před summity Evropské unie. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO také zmínil 2 hlavní cíle, na které by se měly země V4 v rámci 27 zaměřit.
5: 1. ledna 2027 dosáhnou totální rozvolnění emisních povolenek 1 pro náš průmysl. Hlavní cíl. Na to musíme makat. No a do Vánoc, pokud Antonia Costa chce mít ten víceletý finanční plán, tak si musíme všichni společně vyjednat nejlepší peníze.
3: A v podobném duchu ohledně silné spolupráce se vyjádřili i zbylí premiéři, tedy Polska.

0: Česka a Slovenska.
1: A co některá sporná témata v rámci V4? V minulosti to byly například postoje k válce na Ukrajině nebo slovensko-maďarské třenice ohledně Benešových dekretů.
0: Právě těmto otázkám se premiéři spíše vyhýbali. Slovenský premiér Robert Fico otevřeně řekl, že V4 se chce soustředit hlavně na témata, kde dokáže najít shodu. Rozdílné postoje k Rusku a válce na Ukrajině totiž mezi jednotlivými zeměmi dál přetrvávají. Například Maďarsko je stále silně závislé na ruských energetických surovinách. Slovenský premiér Fico zase v rámci Evropské unie vyzývá k obnovení dialogu s Moskvou pro vyjednání míru. A ani téma těch Benešových dekretů se podle šéfů vlád na jednací stůl nedostalo. Ty spory, jenom připomenu, se týkají slovenského zákona, který postihuje zpochybňování poválečného uspořádání. Sám premiér Péter Maďar tuto legislativu často kritizoval i před svým zvolením s tím, že je namířená proti maďarské menšině na Slovensku. Fico i Maďar ale po těch včerejších jednáních zdůrazňovali, že tyto nezhody nechtějí přenášet do fungování celé skupiny V4.
1: Tohle, jak už jsme zmínili, byl poslední summit, který Maďarsko hostilo jako předsednická země. Od příštího měsíce bude v čele V4 na rok Slovensko. Zaznělo, jaké jsou jeho priority?
0: Ano, premiér Fico představil 4 hlavní priority slovenského předsednictví. Tou první je konkurenceschopnost Evropské unie, především debata o budoucím evropském rozpočtu a také o cenách energií, které podle něj poškozují evropský průmysl. Dalšími tématy mají být rozšiřování Evropské unie, boj proti nelegální migraci nebo spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Fico zároveň zdůraznil, že chce vrátit Vyšegrádské čtyřce větší vliv při evropských jednáních.
2: Nechceme být len objektom rozhodnutí, které přijímá někdo jiný.
0: Fico také uvítal návrh, aby se k některým diskuzím například o migraci připojili i kancléři Německa a Rakouska v rámci spolupráce V4+.
1: Tolik tedy Bára Vránová, naše zpravodajka na Slovensku, která ale sleduje i dění v Maďarsku nebo v Rakousku. To tuto chvíli byla v Gödele, kde se konalo zasedání V4. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my budeme pokračovat, a to ještě s analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktorem Daňkem. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
1: Maďarský premiér Péter Maďar mluví o znovu oživení Vyšegrádské skupiny. Je to se změnou na pozici maďarského premiéra pravděpodobnější?
3: Já myslím, že ano. Paradoxně obnovení nebo oživení V4 umožnilo teprve to, že její největší proponent a zastánce Viktor Orbán padl ve volbách a odešel. A to změnilo úplně politickou situaci ve středu Evropy, protože Maďarsko doposud kvůli svému proruskému postoji a postoji k Ukrajině stále zůstávalo více či méně v izolaci, tu podpořené Slovenskem nebo možná z části i Českem, ale poměrně v izolaci, a především vztahy uvnitř V4 významně zatěžovaly polsko-maďarské spory. Mimo jiné Maďarsko poskytlo politický azyl vlastně někdejším členům vlády práva a spravedlnosti, což pro Donalda Tuska jako současného polského premiéra bylo zkrátka příliš velká červená na to, aby uvažoval vůbec o čemkoliv na platformě V4. Takže Viktor Orbán je pryč, Péter Maďar je otevřený spolupráci, a i přesto, že jsme slyšeli, že tady jsou stále věci, které potenciálně mohou zatěžovat vztahy uvnitř V4, jako je třeba právě spor o Benešovy dekrety, tak zcela zjevně jsou premiéři ochotní je překonat a pragmaticky prostě hledat společná témata.
1: Ono zaznělo v tom příspěvku, který vlastně s Bárou, takový úryvek Petra Maďara, který říkal, budeme hledat co nejvíce společných témat. Viktore, napadá tě nějaké jedno téma, které by bylo už teď pro V4 jednotící, třeba takové nejhlavnější společné?
3: Slabina V4 vždy v minulosti byla a je to, že je V4 vždy silná pouze tak, jak je silné to společné jednotící téma. A slavným obdobím V4 bylo období migrační krize, kdy tyto státy spojil společný odpor vůči povinným relokacím, ve kterém byly poměrně tehdy osamocené v Evropě, takže ta platforma V4 dávala smysl. Teď je situace v Evropě úplně jiná. Teď V4 rozhodně není názorově osamocená, naopak má spojence například napříč Evropou, takže až takto silné téma nevidím, ale myslím si, že se snadno premiéři shodnou právě v těch migračních otázkách, shodnou se možná z části v energetice, respektive v tom sporu o emisní povolenky, jejichž revize je letos v plánu, tam Andrej Babiš, myslím, správně ucítil, že může například Polsko, ale třeba i Slovensko být pro něj zajímavým spojencem, a především si myslím, že v tom nejbližším období, v nejbližších měsících to bude vyjednávání o společném evropském rozpočtu. A tady určitě bude dávat smysl pro Andreje Babiše se snažit využívat tu platformu koordinace na platformě V4 před společnými zasedáními Evropské rady právě v souvislosti s vyjednáváním víceletého finančního rámce.
1: Napadá mě, do jaké míry může být Visegrádská skupina i nadále relevantní platformou spolupráce uvnitř Evropské unie, zvlášť v době, kdy se stále častěji mluví o jiných formátech, například třeba o iniciativě E6, tedy sdružující ekonomiky s nejsilnější ekonomiky členských států, anebo třeba i v rámci střední Evropy máme tady slavkovský formát, tak je ta V4 stále relevantní platformou?
3: Formátu je hodně, oni se vzájemně nevylučují, takže V4 může být relevantní, i když jiné platformy třeba budou nabývat na významu, ale zároveň bych byl trochu opatrný s přeceňováním toho, co je možné vyjednat na platformě V4, protože V4 nemá blokační menšinu, pokud by se jednalo o záležitosti hlasované třeba kvalifikovanou většinou v radě. A když jde o ty velké, řekněme, o tu velkou politickou agendu, jako je třeba víceletý finanční rámec, nebo je, jako je reforma systému ETS a další, tak tam nakonec důležitými spojenci vždy bude někdo jiný. U té reformy ETS a obecně v tématu konkurenceschopnosti klimatické politiky to bude nakonec Německo jako ten důležitější partner, a mimochodem na datech z minulosti víme, že Česko daleko častěji hlasuje s Německem v radě než se státy V4. Podobně to bude u migrace, tam Česko má ty klíčové spojence teď právě v Německu, v Nizozemsku, v Dánsku a v dalších zemích, které jsou relevantnějšími hráči. Takže nepřeceňoval bych, a stejně tak bych nepřeceňoval i proto, že Polsko celkem jasně dalo s nástupem Donalda Tuska najevo, že se nechce uzavírat pouze do toho malého v uvozovkách formátu V4, ale že ty spojence chce hledat mezi velkými státy v Evropě, protože se samo cítí jako velký stát. Takže pro něj je klíčový ten výmarský trojúhelník Německo-Francie.
1: To jsem teď právě chtěla dodat, že Polsko ještě právě cílí na ten výmarský trojúhelník. Navíc si sám říkalo, že v době, kdy vládl v Německu Viktor Orbán, tak tam byly ještě další překážky toho většího zapojení Polska do V4. Tak může mít právě Varšava stále dostatečnou ambici visegrádskou spolupráci nějak udržovat nebo rozvíjet?
3: Já si myslím, že ta motivace polského premiéra účastnice obnovení V4 není ani tak motivovaná tím využívat tu platformu nebo zvýšit svůj vliv. Já myslím, že Polsko se cítí dostatečně vlivné právě na tom formátu toho výmarského trojúhelníku. Já si myslím, že tou motivací je spíše, řekněme, kultivovat Maďarsko, udržet to ve své blízkosti, nedopustit, aby se znovu vydalo tou trajektorií, na kterou Maďarsko vyslal Viktor Orbán, protože ty vztahy mezi Polskem a Maďarskem byly opravdu velice špatné v minulosti. Donald Tusk ve své knize pamětí o Viktoru Orbánovi neřekl nic pěkného. Pokud si dobře pamatuji, tak ho označil za sultána nad Dunajem. Celkem se mu otevřeně vysmíval za některé jeho tak autoritářské tendence. Takže myslím si, že to je něco, co Polsko zkrátka nechce opakovat, a že tady cítí historickou příležitost Maďarskou udržet, jako to tradičně bývávalo v minulosti, po své blízkosti a využívat toto spojenectví i jinde.
1: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Díky, že jsme to mohli všechno probrat.
3: Díky, hezký den.
4: Bylo půl osmé, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě je další zpravodajský souhrn od Ondřeje Látala.
5: Český rozhlas Plus.
6: Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčí soudu není jisté, že soud žalobu stihne před summitem projednat. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve Varšavě sejde s šéfem polského ministerstva obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyszem. Řešit budou obranou spolupráci. Česko se totiž podílí na ochraně vzdušného prostoru Polska. Poláci by zase chtěli víc spolupracovat s českými zbrojními firmami. Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly taky tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech. Příčina výpadku systému zatím není známá. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli pro odsouzené i zaměstnance. Vznikla v bývalé učebně. Kromě oltářního stolu a kříže je dominantou taky symbol natažené ruky, která se dá přidržet. Věznice se inspirovala v Norsku. Čerstvá doprava v Ranním plusu. Na dálnici D1 je teď silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kolony se táhnou od Ostrovačic z kilometru 178 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pomaleji se teď jede po D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona z 5. kilometru nesouvisle do Prahy do Liberecké ulice. D5, tam jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně, za sjezdem na Rudnou u McDonaldu na 4. kilometru je nehoda. 3 auta v levém pruhu, zdržení z 8. kilometru asi na 15 minut. V Praze už sílí provoz, ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržíte se asi půl hodiny. Kolona je taky v Liberecké z Letňan až do Holešoviček, čekejte 20 minut navíc. Plní se i širší okolí, Kobylisy anebo Libeň ve směru do centra. Komplikace jsou ve Strakonické směrem do centra Prahy, v Malé Chuchli je hlášená nehoda, kolona od Lahovic asi na 20 minut. Bouralo se teď ráno taky ve Spořilovské směrem do centra, za nájezdem z D1 kamion v pravém pruhu. Zdržení je v Bělohorské obousměrně na 10 minut před vypichem. 10 minut se popojíždí i v Povltavské ulici od Prosecké k Bulovce a taky na magistrále na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Dobře dojeďte. Středa 24. června slibuje jasnou až polojasnou oblohu, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní Plus.
1: A necelé 4 minuty po půl osmé vám dobré ráno. Od mikrofonu přejí Martin Matějka a Šárka Feniková. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby, kterou včera podal prezident Petr Pavel kvůli svému nezařazení do delegace na summit NATO. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO totiž v pondělí rozhodla o tom, že s účastí prezidenta na summitu nepočítá. Českou delegaci povede premiér. Víc podrobností už teď přidá Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
1: Je reálné, aby ústavní soud rozhodl o kompetenční žalobě ještě před summitem NATO?
7: Ústavní soud zatím jen potvrdil, že žalobu od prezidenta dostal v pondělí večer, říká jeho mluvčí Miroslava Čihalíková Sedláčková.
8: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
7: Bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský zároveň řekl, že rozhodnutí před summitem teoreticky ústavní soud může stihnout. Vláda podle Rycheckého ale může různými obstrukcemi protahovat řízení a snažit se zabránit včasnému rozhodnutí.
1: A o co tedy konkrétně v té kompetenční žalobě prezident žádá?
7: Petr Pavel soud žádá o to, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, anebo aby vládě nařídil nevytvářet prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Rozhodnutí kabinetu o delegaci na summit v Ankaře Pavel označil za omezení ústavních pravomocí hlavy státu a za mimořádně nešťastný krok.
9: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, To považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
7: Petr Pavel taky řekl, že bude respektovat rozhodnutí ústavního soudu, ať bude jakékoliv.
1: A jak na podání kompetenční žaloby reaguje vláda?
7: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí prezidenta respektuje. Dodal ale, že není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Pavel se podle Babiše vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale v zahraniční politice dostatečné kompetence, říká Babiš.
10: Já jako tomu nerozumím, pan prezident absolvoval 61 zahraničních cest, z toho za naší vlády 10. Chválili jsme v podstatě jeho účast na Valném shromáždění OSN a v ústavě je jasně napsáno, že tyhle aktivity jsou vlastně s mandátem vlády.
7: Babiš taky řekl, že vláda o delegaci na summit NATO rozhodla pragmaticky a prakticky. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že všichni ministři, kteří jsou ve vládě za jeho hnutí, hlasovali proti účasti prezidenta na summitu. Opoziční politici považují krok prezidenta za správný. Například podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba na rozhodnutí kabinetu doplatí celé Česko. Bývalý premiér Petr Fiala z ODS mimo jiné řekl, že jde o mezinárodní ostudu, když cestu prezidenta na summit NATO bude řešit ústavní soud.
1: S informacemi byla ve studiu Lucie Machrtová. Děkujeme, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: A já ještě dodám, že po 9. hodině budeme na stejné téma mluvit s ústavním právníkem Markem Antošem.
4: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin 37 minut. Jdeme k jednomu z dnešních hlavních témat. Jak asi víte, tento týden si připomínáme 5 let ode dne, kdy Hodonínsko a Břeclavsko zasáhlo tornádo. Stopa po ničivém živlu na jihu Moravy byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 26 kilometrů dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Tornádo zabilo 6 lidí, desítky jich zranilo a poničilo stovky domů. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se ale bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou. Naším hostem je Michal Žák, meteorolog České televize z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
11: Dobré ráno, přeju.
4: Šlo tenkrát z meteorologického hlediska o absolutní anomálii nebo spíš o naplnění nejhoršího možného scénáře s chodou okolností, se kterým musíme v našich zeměpisných šířkách prostě počítat?
11: Já bych řekl, že asi je to více ta anomálie. Samozřejmě záleží u těch scénářů, jaké scénáře do toho možného vývoje při dané povětrnostní situaci zahrnete. Samozřejmě, pokud půjdeme do toho absurdního scénáře, tak můžeme dospět i k tomu, že se za dané situace takové tornádo potenciálně může vytvořit, ale ta pravděpodobnost, s jakou se to stane, je velmi malá. A proto se opravdu jedná o něco naprosto bezprecedentního.
4: Jaké podmínky se musí v atmosféře potkat, aby se běžná letní bouřka transformovala v rotující supercelu schopnou generovat tornádo o síle F4, jako tomu bylo před 5 lety?
11: Těch podmínek je opravdu hodně a jednak samozřejmě ta atmosféra musí být výrazně labilní, instabilní, chcete-li. To znamená, že teplota musí s výškou velmi výrazně rychle klesat. Pak v té atmosféře musí být dostatek vlhkosti, aby se mohla tvořit snadno ta vertikálně mohutná bouřková oblačnost, která zasahuje třeba do 14-15 kilometrů. A potom samozřejmě potřebujeme dostatek, nebo takhle, potřebujeme vhodné pole větru, proudění, mluvíme o takzvaném střihu větru, to znamená, aby se rychlost a směr větru s výškou vhodným způsobem měnila, aby vlastně umožnila tu rotaci, jak v rámci té supercely, tak potom rotaci, která vlastně povede k tomu vlastnímu tornádu.
4: Právě když budeme konkrétnější, co tedy v našich podmínkách nejvíc ovlivňuje tu výslednou intenzitu a délku trvání tornáda? Proč se některý vítr dotkne země jen na desítky sekund a jiný pustoší krajinu v délce desítek kilometrů?
11: No, ono se to takhle úplně asi jednoduše říct se nedá, protože každý z těch faktorů hraje svou důležitou roli, ale určitě tím rozhodujícím je, aby v té atmosféře bylo dostatek energie vlastně pro ty mohutné bouřky, to znamená, aby tam teplota s výškou rychle klesala a aby bylo v atmosféře dostatek vodní páry, která může skondenzovat. Potom samozřejmě ty další faktory tomu přispějí, ale tohle to je základní, aby prostě mohla vzniknout vertikálně co nejmohutnější bouřková oblačnost.
4: Dá se dnes s nějakým předstihem říct, v této oblasti prostě může vzniknout tornádo?
11: No tak pokud tam dáme slovíčko může, tak to se říci dá, ale teď je otázka, co to může znamenat. To znamená, je tam jakási pravděpodobnost, vy taky můžete, když si sadíte něco, vyhrát Eurojackpot nebo nějakou takovou to výhru, ale ta pravděpodobnost je velmi mizivá. Tady je to samozřejmě trošku jiné v té meteorologii, nicméně i tak se bavíme třeba o pravděpodobnosti v těch nejextrémnějších situacích 10-15% a ještě se jedná o nějakou z pohledu tornáda relativně velkou oblast, to znamená třeba oblast středních Čech nebo jižní Moravy, nejsme opravdu schopni říci, že to prostě ta nejsilnější bouřka se vyskytne přesně třeba na Kyjovsku nebo Brněnsku a podobně. To se dá říci až potom, když se vlastně ty bouřkové oblaky už v podstatě začínají tvořit a tam už ten předstih je pochopitelně spíše v řádu desítek minut než třeba hodin a více.
4: Po katastrofě z roku 2021 se často skloňovala včasnost varování. Kam se za 5 let posunuly možnosti okamžité předpovědi? Existuje vůbec technický způsob, jak obyvatele varovat včas, třeba i adresně a s jak velkým předstihem to vlastně dnes lze?
11: A myslíte před tornádem nebo obecně před silnými bouřkami a projevy?
4: Před těmi silnými bouřkami a vlastně i před tornádem. Jestli to vůbec nějak technicky lze udělat?
11: Tak v případě obecně těch silných bouřek jsme schopni vlastně na základě pečlivého monitorování vývoje atmosféry a těch bouřkových oblaků a jejich vlastně podrobné struktury, řekněme, vyhodnotit ten potenciál té nebezpečnosti a následně tedy to varování nějakým způsobem vydat a přes třeba mobilní telefony je možné nebo nějaké sítě a podobně příslušné obyvatele v dané oblasti varovat. Ale pořád se bavíme o předstihu maximálně desítek minut, pokud to má být opravdu velmi konkrétní a adresné. V případě toho vlastního tornáda je situace ještě složitější, protože my vlastně nejsme schopni de facto na základě nějakých takzvaných distančních, že dálkových pozorování, aniž bychom byli v tom daném místě, s jistotou říci, tato bouřka už přináší tornádo, nebo začne na chviličku se z ní vlastně spouštět tornádo, dokud ho vlastně někdo, ať už meteorolog nebo nějaký občan, nepozoruje, takže tam jsme trošku ve složitější situaci.
4: Aktuální předpovědi varují před blížícími se vlnami extrémních veder. Jaké jsou příčiny a zvyšuje tato situace bezprostřední riziko vzniku silných bouřích v dalších dnech?
11: Tak ta situace je taková ta klasická, přes naše území se k východu přesouvá tlaková výše a po jízdní straně k nám začne zesilovat příliv toho velmi teplého tropického vzduchu. Samozřejmě intenzitu té vlny veder a té výši těch očekávaných maxim zesiluje ta probíhající změna klimatu, takže kdyby ji nebylo, tak ta maxima by byla třeba o 2, 3, 4 stupně nižší, než pravděpodobně tedy budou. A pokud jde o ty bouřky, samozřejmě v tom teplém a případně lehkém vzduchu ten potenciál na ty silné bouřky je, ale jak konkrétně to bude v této situaci, protože ty bouřky se na našem území začnou objevovat nejdříve v neděli. Dnes máme středu, je to pořád ještě poměrně s dalekým předstihem, takže jistý potenciál, hlavně potom třeba na začátku příštího týdne na silné bouřky tu je, ale ta konkrétní podoba na to si ještě bude muset počkat.
4: Čili pravděpodobnost supercely schopnou generovat tornádo je asi jaká?
11: Já bych řekl, že pravděpodobnost výskytu supercely není úplně malá na začátku příštího týdne, ale s ohledem na to tornádo bych v tuto chvíli raději neříkal nic.
4: Tolik Michal Žák, meteorolog České televize z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme moc za rozhovor. Naslyšenou.
11: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Rozhovor dozněl 7 hodin 44 a půl minuty. Posloucháte Ranní plus. Konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku se mají zúčastnit desítky vrcholných světových politiků, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský akci bojkotuje. Jak píše deník Gazeta Vyborča, je to první takový případ. Ukrajinský prezident je ve sporu se svým polským protějškem od té doby, co udělil jedné z vojenských jednotek titul po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Polský prezident Karol Navrocký ho v reakci na to zbavil nejvyššího státního vyznamenání. Dopady těchto událostí otevíráme přehled zahraničního tisku, který připravila zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
12: Hezké ráno.
1: Katko, co tedy k akci polské deníky píšou?
7: Den před začátkem konference o obnově Ukrajiny liberální deník Gazeta Wyborcza akci popisuje jako oběť politického sporu. Ještě nedávno pořadatelé oznamovali, že na akci dorazí desítky hlav evropských států, eurokomisaři, včetně třeba předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Teď ale není jisté, zda dorazí všichni hosté, když ukrajinskou delegaci povede místo prezidenta premiérka Julia Svyrydenková. Deník připomíná, že neúčast ukrajinského prezidenta na konferenci o obnově Ukrajiny je první svého druhu od roku 2017, kdy se akce koná. Od vypuknutí plnohodnotné ruské války se akce řadí mezi ty nejdůležitější politicko-biznisové v Evropě. Nepřítomnost Zelenského ale letošní význam snižuje. Přitom z polské strany konferenci nezaštiťuje prezident. Na místě bude polský premiér Donald Tusk a další členové jeho kabinetu, připomíná Gazeta Wyborcza.
1: No a stejný deník se zabývá ještě jedním tématem. Pro české posluchače by mohlo být o to zajímavější, že podobné kauzy nyní řeší i Češi, tak o co jde, abychom byli konkrétní?
7: Ano, zabývá se vyšetřováním možné nelegální podpory bydlení významné veřejné činné úřednice. Jde o to, že Grażyna Stronikowska, která vede polskou pobočku Úřadu evropského veřejného žalobce v Polsku, pobírala před 10 lety příspěvek na bydlení, přestože vlastnila sama nemovitost. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda to nebylo nelegální. Příspěvek totiž poskytovalo státní zastupitelství členům kanceláře. Stronikowska tehdy uvedla, že zatímco její stále pracovní místo je ve Varšavě, bydliště má v Gdaňsku. Nepřiznala ale vlastní byt ve Varšavě a dostávala tak příspěvek přepočtu asi 18 tisíc korun měsíčně. Přestože jim zdá se tehdy pohybovala okolo 180 tisíc korun měsíčně, upozorňuje Gazeta Wyborcza.
1: Teď tedy ještě deník Řeč pospolita, ten se vrací k nedávné nemocniční aféře. Proč?
7: Je to aféra, kdy mladý varšavský zastupitel z řad občanské koalice, zároveň lékař, si za jeden rok ve varšavské nemocnici vydělal asi 10 milionů korun. Zároveň nemocniční pohotovost pod jeho vedením poskytovala dalším lidem spojeným s nejsilnější vládní stranou nadstandardní přístup a péči. Nyní to vypadá, že kvůli této aféře budou padat hlavy, a to i na ministerstvech, jak píše Řeč pospolita. Změny ve vládě sice popřel jak polský premiér Donald Tusk, tak vládní mluvčí, ale podle několika zdrojů deníku je to jen otázkou času. Vládu by tak mohla opustit ministryně zdravotnictví Jolanta Soběraňská-Grenda, která v celé kauze spíš mlčí. Aféře ale zatím pomáhá právě spor kolem odebrání řádu Bílé orlice, který přitahuje pozornost veřejnosti. Jak tedy přiznává deník, prezident Navrocký tím svým krokem dal vládě čas řešit problémy víceméně v klidu.
1: Řeč pospolita je levicový deník. Co pravicová média, o čem píšou?
7: Tak například deník blízký opoziční straně Právo a spravedlnost se věnuje právě také té nemocniční aféře a například tomu, že kvůli ní nepřijde o své místo primátor Rafal Třaskovský, člen občanské koalice a bývalý dvojnásobný kandidát na prezidenta, tedy neúspěšný. Podle deníku totiž, i kdyby varšavští členové koalice nesouhlasili s tím, co se v jižní nemocnici dělo, neopustí svá dobře placená místa na magistrátu, no a právě jejich ztráta by s odvoláním Třaskovského byla nutně spojená.
1: Tolik tedy přehled zahraničního tisku, tentokrát z Polska, který pro nás připravila naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky za to, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
4: Je s vámi Radní Plus v 7 hodin 49 minut. Jdeme na další téma. Kdo omezuje naši svobodu slova a kde její hranici vidí policie a soudy? To mapoval projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd s názvem Společnost nedůvěry, svoboda slova. O výsledcích se teď budeme bavit s datovým novinářem Janem Cibulkou. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
4: Mohou se Češi vyjadřovat svobodně?
12: My když jsme se na tuhle otázku ptali respondentů a respondentek v tom aktuálním výzkumu, tak bezmála 40% odpověděli, že se určitě mohou svobodně vyjadřovat. 30%, že spíše ano. To je sice většina, ale nejsou to úplně všichni. Nesouhlasně odpovídala necelá desetina a 21% lidí říkalo, že tady to platí tak na půl.
4: A víme, co lidé uvádí jako důvod?
12: To jsme zjišťovali také. My jsme se ptali na to, zda lidé v posledním roce čelili za svůj projev nějakým negativním důsledkům, nebo zda něco takového viděli ve svém okolí. Nejčastěji zmiňovali negativní reakce ze strany přátel nebo rodiny, tedy že kvůli nějakému problematickému výroku s nimi odmítla jejich rodina komunikovat, či že s nimi jejich známí omezili kontakty. Lidé, kteří něco takového zažili osobně, je asi 13%, dalších 14% takový případ vidělo ve svém okolí. Pořád ale většina, tedy konkrétně 70% lidí uvedlo, že něco takového nezažili ani neviděli. Méně často lidé uváděli další postihy, třeba smazání příspěvků či dokonce celého účtu na sociálních sítích, s tím má zkušenost 8% dotázaných. Necelá 3% mluvila i o postihu v práci. Pokud se potom dostaneme k nějakým trestům ze strany státu, osobní zkušenost ve výzkumu uvedla 2% dotázaných.
13: Takže opravdu zanedbatelné číslo?
12: Ono by se to mohlo zdát jako zanedbatelné číslo, ale přepočteno na celou dospělou populaci Česka by to bylo asi 170 tisíc lidí, což opravdu za ten jeden rok není málo. Tady ale trošku narážíme na limity výzkumu veřejných mínění. U malých čísel nemusí být spolehlivé, na což nás právě upozorňoval i vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Matouš Pilnáček, který ten náš výzkum zpracovával. My jsme se ale právě proto rozhodli zmapovat postihy ze strany justice a nějak důkladně je prozkoumat.
13: No a jak máme nějaké další statistiky?
12: My máme k dispozici konkrétně policejní a soudní statistiky a navíc jsme se dívali i na ty viditelné kauzy z poslední doby, ve kterých se veřejně vlastně ta svoboda slova řešila. Pokud se podíváme na verbální trestné činy, které sleduje policie, tak tam jde o nějaké větší desítky případů ročně. Veřejnost si pravděpodobně vybaví třeba podporu extremistických skupin. V posledních letech ale v několika sledovaných případech hrálo roli šíření poplašné zprávy. Takových případů policie vykazuje okolo stovky ročně. Právě poplašných zpráv v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo útoku Ruska na Ukrajinu se týkaly některé soudní spory, které právě nastavovaly hranice svobody slova.
13: A co tady justice říká?
12: Na případu Ladislava Vrabela, který pořádal protivládní demonstrace, ústavní soud řekl, že i nepravdivá vyjádření s nějakými prvky dezinformací jsou ústavně chráněná. V případě, že jde o nějakou politickou kritiku, soudci argumentovali tím, že právě v politickém vyjadřování převažuje nějaká velká míra, tedy přehánění, a navíc je tam potřeba velká míra svobody. A právě proto tedy ta veřejnost je na to připravená, neznepokojí se a ta slova jsou chráněná. Naopak, kde justice vidí jasnou hranici, tak to je nějaké vyvolávání nenávisti nebo taková tvrzení, která by opravdu mohla způsobit paniku a vážné následky mezi obyvatelstvem. Tam převažuje ochrana práv jednotlivců a fungování společnosti a proto tady ty konkrétní tresty stále platí. O to, o jaké případy konkrétně šlo a jaké další případy justice aktuálně řeší, to se posluchači i posluchačky dozví u nás na webu irozhlas.cz.
13: Uzavírá datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Děkujeme za téma, naslyšenou.
12: Naschledanou.
1: A já přináším další téma pro Ranní plus. Vysoké letní teploty automaticky neznamenají, že solární elektrárny budou mít vyšší výkon. Naopak, paradoxně totiž platí, že horko fotovoltaice příliš nesvědčí a jejich účinnost může dokonce klesat. Ve vysílání je teď ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
1: Jak reaguje fotovoltaika na ty stávající teploty, třeba i blížící se 40 stupňům Celsia, no na sluníčku vlastně i více, protože to, co nám předpovídají meteorologové, je měřeno ve stínu. Kde je ta hranice, kdy už je teplo příliš na škodu?
14: Ta hranice je opravdu mnohem vyšší, protože solární panely jsou testovány na extrémní teploty. Dneska solární elektrárny existují v Saudské Arábii, v zemích, kde takové teploty jsou běžné, ale jak jste řekla, solární elektrárny nevyrábí z tepla, ale ze slunce, takže to vlastně není paradoxní. To fotovoltaika je právě světlo a samozřejmě, když je větší teploty, tak ty komponenty jako křemík, tak prostě fungují méně výkonně, ale je to v řádech procenta. Není to tak, že by ty panely vyráběly výrazně méně.
1: Na druhou stranu, vy říkáte, rozumím tomu argumentu, že nevyrábí z tepla, ale ze světla, ale v létě, kdy jsou ty nejteplejší dny, tak svítí slunce také nejdéle. Tak proč v létě nevyrábíme tolik energie, jako bychom třeba předpokládali? My lajci.
14: Přesně proto. V plotách říkáme, že ideální podmínky pro fotovoltaiku vlastně jsou světelné dny, ale zároveň chladné dny. Protože stejně jako třeba počítače profitují z toho, když je chladno, proto třeba velice dobře fungují takzvané plovoucí fotovoltaiky na vodě, které jsou ze zdola chlazené, ale opravdu stále ještě se bavíme o nějakém poklesu výkonu, třeba o 10% maximálně, takže vyrábí trochu méně v ten daný okamžik, ale zase přes den, protože dny jsou delší, tak i ta elektrárna v ten den vyrobí víc elektřiny, než by třeba vyrobila v zimě při slunečním dni, protože samozřejmě je tam sice chladnější teplota, ale kratší den. A také důležité je říct, že fotovoltaiky právě v létě vyrábí elektřinu přesně v ten okamžik, kdy si lidé pouští klimatizace, takže tam vlastně jako hezky navazují na tu potřebu chladit.
1: Je rozdíl třeba mezi dražšími a levnějšími panely? Hraje i tohle roli v tom, jak budou při extrémním počasí fungovat?
14: Určitě jako je důležité dbát na tu kvalitu, protože panelů je opravdu hodně a tady nemá cenu šetřit, protože vidíme to vlastně na tom, jak jsou ty panely testované. Jsou panely, které opravdu prochází testy na teplotu, mrazy a různé jiné podmínky. Takže rozhodně říkáme lidem jako nešetřit a kvalitní firma, kvalitní realizační firma, a ať už pro domácí nebo firmní fotovoltaiky si své dodavatele vybírají. Čtyři má s nimi velice dlouhé vztahy, třeba teď zrovna je v Níchově obrovský veletrh a Intersolar, tam člověk potkává opravdu hodně i českých firm, které chodí a testují panely, dívají se na to jenom.
1: Tak zdá se, že stoupající teploty nepřejí ani našemu spojení s ředitelem Solární asociace Janem Krčmářem. Doufám, že nás slyší, alespoň on, když mine jeho. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou. A omlouváme se samozřejmě za zhoršenou kvalitu příjmu.
13: 4 minuty před 8 hodinou v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus ještě rozebereme rekordní horko ve Francii. Ta má za sebou nejteplejší noc i den za posledních 79 let. Na mnoha místech teploty překonaly 40 stupňů a detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno.
15: Také zdravím, hezké ráno.
13: Martine, zasáhlo horko celou Francii.
15: Ano, dá se to tak říct, horko zasáhlo větší část Francie. Francouzská meteorologická služba vyhlásila nejvyšší stupeň varování před horkem v 58 oblastech nebo departmánech. V těch žije na 44 milionů obyvatel. Dnes mají teploty znovu překonat hranici 40, 41-40 má být i tady v Paříži. Před chviličkou už jsem dával dolů rolety, protože ty teploty se už blíží právě k 30 stupňům, byť ta teplota ještě teď je únosná, ale sluníčko začíná pražit do těch bytů, které jsou už za poslední dny vyhřáte, takže v našem bytu bylo 29, máme známé, kteří mají v bytech 30 stupňů. Vypovídající je článek v deníku Le Parisien, který poukazuje na to, že současné teploty jsou zhruba o 11 stupňů v průměru vyšší než ty sezónní teploty, a taky tento článek přirovnává ty současné teploty a současná vedra v Paříži k Dubaji anebo třeba v Bordeaux k iráckému Bagdádu.
13: Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, kdy zemřelo skoro 15 000 lidí. Jaká opatření přijímají vláda a nemocnice, aby zabránili podobným následkům?
15: Francouzský premiér Sébastien Lecornu aktivoval plán s názvem Orsan 2, jehož cílem je posílit zdravotnický systém, to znamená navýšit a monitorovat kapacity nemocnic, v krajních případech i odložit dlouhodobé zákroky. Některé francouzské nemocnice registrují až o polovinu víc pacientů na urgentních příjmech. Jsou to většinou starší lidé, kteří trpí dehydratací, bolestmi hlavy. To horko způsobuje taky komplikace v dopravě. Francouzské dráhy ruší spoje. Komplikace jsou i tady v Paříži, v pařížské hromadné dopravě, na některých linkách metra, tramvajích. Stejně tak horko způsobuje velké komplikace ve školství. 1800 škol je dneska zavřených, 8000 dalších škol upravilo nějakým způsobem rozvrh, to znamená, že děti můžou odpoledne dřív domů nebo vůbec nejsou na tu odpolední část té výuky. A samozřejmě ty nepřímé oběti už jsou zaznamenané, protože francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil 40 utonulých, jsou to většinou mladí lidé. Těch důvodů je několik, jednak že se koupou v místech, kde je to zakázané, v řekách, kde je silný proud, to je například řeka Róna, tam byli někteří utonutí, pak taky podcení ty své plavecké schopnosti, dovednosti, a pak taky někteří lidé vlastně trpí teplotním šokem, že ta voda je podstatně chladnější než teplota toho vzduchu, a pak samozřejmě je to šok.
13: No a Martine, už v jedné minutě, jak se s horkem vyrovnávají lidé v tvém okolí?
15: No, jak můžou. Kupují si ventilátory, snaží se větrat ještě ráno, dokud to jde, ale moc pak už přichází sluníčko. Máme známé z Asie, z Japonska, z Indonésie, a ti se nás ptají, jak tady mají fungovat, protože oni jsou zvyklí, že všude je klimatizace, takže teď se nás ptají, jak tady mají žít. Ty pozinkované pařížské střechy nejsou jednoduše na to uspůsobené, takže jim radíme vařit co nejdřív ráno a větrat, dokud to jde, a pak se lidé zabední roletami a žijí vlastně během toho dne v temnotě, protože pak už není prostě vidět, lidé se snaží, jak můžou.
13: Rušení výuky i spojů, posunutí termínu maturity, dřívější zavření významných památek. Francie čelí rekordní vlně veder. Teploty se na některých místech vyšplhaly až skoro k 45 stupňům Celsia. A informoval o tom v ranním plusu zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži Martin Balucha. Martine, děkujeme za to, naslyšenou.
15: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den všem.
1: Je 8 hodin, středa 24. června, přesně za půl roku jsou tu Vánoce a tuto dobrou zprávu vám přináší Šárka Feniková
13: a Martin Matějka.
5: Český rozhlas Plus.
13: A co rozebereme v této půl hodině? Změnilo tornádo na Jižní Moravě postupy integrovaného záchranného systému.
1: Co chce pětice evropských zemí sdružených pod označením E5 udělat na podporu Ukrajiny?
13: A proč je salmonelóza nebezpečnější pro děti než pro dospělé?
1: I to se dozvíte. Teď má pro vás ale zprávy Ondřej Látal.
6: A přeju vám dobrý den. Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená. V některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
16: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
17: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
18: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
17: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Vrátíme se k tomu v Ranním plusu hned po zprávách. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
9: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace. Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních poslanců postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
19: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude? Že obstruujete proti něčemu, co tu není.
6: Sněmovna se ke schůzi vrátí ráno. Projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Země Visegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Kúdele. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
20: The V4 is back. V4
21: je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
22: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
21: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
23: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
21: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gödöllő Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
0: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Dobrý den. Westernová parodie Limonádový Joe se po více než 60 letech dočkala digitálního restaurování. Dnes ji poprvé uvidí diváci prestižního festivalu Il Cinema Ritrovato v italské Bologni.
2: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
3: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.
8: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat.
24: Noci jsou chladné!
25: Jo, to abych si vzal... Teplé prádlo.
3: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe také do českých kin. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Dopravní servis pro řidiče na Plusu. Na D1 je ucpaný příjezd do Brna směrem z Prahy. Kolony se táhnou od Ostrovačic z kilometru 178 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Celkové zdržení i pro osobní auta na víc než půl hodiny. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Tam je navíc nehoda, 2 auta v levém pruhu, zdržení půl hodiny. V Praze už je silný provoz, na Pražském okruhu jsou komplikace mezi D1 a letištěm, směrem na D1 je u sjezdu na Ořech nehoda, 2 auta v levém pruhu. A ucpává se okruh i směr letiště, před Ořechem je fronta od Jesenice na půl hodiny. Ucpaná je taky Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, i tam je to na 30 minut a kolona je teď taky v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviček. Čekejte tam 25 minut navíc. Plní se i širší okolí Kobylisy nebo Libeně ve směru do centra. Dobře dojďte. Čeká nás jasný až polojasný den, nejvyšší dnešní teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě naměří 26 až 30, v 1000 metrech na horách to bude většinou kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus. A posloucháte nás 8 minut po 8 hodině dnes s Šárkou Finikovou a Martinem Matějkou. Dnes si připomínáme nejničivější tornádo v české historii, které před 5 lety spustošilo jih Moravy. 6 lidem vzalo život, další stovky zranilo a stovky přišlo o domovy. Podle meteorologů škody odpovídají síle F4, kdy se rychlost větru pohybuje do 324 km za hodinu a patří tak mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii České republiky. Nejzasaženějšími obcemi byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a také Hrušky na Břeclavsku. A právě starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU ČSL před několika okamžiky v rozhovoru na naší sesterské stanici Radiožurnálu popsala, jak se za 5 let podařilo obci s následky tornáda vyrovnat.
26: Dnes jsou opraveny všechny obecní budovy, komunikace i chodníky, stejně tak i soukromé objekty, rodinné domy. Mám za to, že po 5 letech máme všechno opraveno, v zasažené části obce bylo uloženo do země kabelové vedení, elektrické energie, veřejné osvětlení i optické sítě. Dokončujeme v podstatě poslední projekty veřejné zeleně, tou na třeba na ulici Hlavní a v prostoru do parčíku Dolní Krčmy. Takže já bych řekla, že po těch 5 letech máme to nejhorší za sebou.
4: A starostka Hrušek také říká, že lidé v obci už chtějí žít bez vzpomínek na tuto katastrofu.
26: Po tom tornádu samozřejmě se věnovali opravám těch poškozených nemovitostí a myslím si, že to bylo hodně těžké období. A teď po těch 5 letech my už v podstatě na to ani vzpomínat nechceme. Chceme na to zapomenout, chceme si to uložit hluboko do svých myslí a prostě žít ten normální život. A když přichází nějaká bouřka nebo nějaké mračná, tak samozřejmě ty obavy tady přetrvávají, protože na té psychice se tady ta přírodní katastrofa hodně podepsala.
4: Řekla před malou chvílí na naší sesterské stanici Radiožurnálu starostka Hrušek Jana Filipovičová. Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Ondřej Konečný v našem vysílání před hodinou řekl, že je na obnovovaných obcích vidět, jak respektují klimatickou změnu a nároky, které na zajištění komfortu přináší.
7: Postupně čím dál větší počet obcí, které mají klimatické plány nebo respektive adaptační plány na klimatickou změnu. Jsou kraje, které vlastně už mají fakt propracované strategie, jaké nástroje, jakou podporu můžou dát samosprávám a některým dalším aktérům pro to, aby tu klimatickou změnu jsme byli schopni zvládnout nejen z hlediska projevů, ale taky z hlediska těch příčin, aby jsme některé věci byli schopni pojmout. Typicky hrozně moc se mluví, že o zadržování vody v krajině, je to třeba i veřejná zeleň, vůbec veřejné prostranství, tak aby byly nachystané na to, že ty lidi se nechcou v těch městech uvařit, nebo v těch obcích obecně. A to se třeba ukázalo i v těch obcích zasažených tornádem, jo? Protože vlastně teďka ty věci, které se tam plánovaly a v mnohem už vlastně z většiny zrealizovaly, tak právě respektují tyhle vhodná opatření. Jo, největší problém asi, že ho mají, a kde vidíte tu největší změnu, tak je ta veřejná zeleň, množství stromů, které prostě citelně těm územím chybí, které byly zasažené tím tornádem, a to bude prostě něco, co bude dlouhou dobu trvat. A zároveň je to taky ten argument pro ostatní, uvědomit si třeba ten význam té městské zeleně třeba v tom městském prostředí, obecně v intravilánech. Jo, tak to taky můžem říct.
4: Říká děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Ondřej Konečný. A my jsme teď v Ranním plusu ve spojení s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem, který je předsedou KDU-ČSL. Dobré ráno.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Co to pro vás jako hejtmana tehdy znamenalo? V čem pro vás osobně a pro krajský krizový štáb byla ta největší lekce z hlediska krizového řízení?
10: Tak pro mě to byla obrovská životní zkouška a myslím si, že fakticky i pro ten záchranný systém, protože s tím se i ti profesionálové vlastně nikdy nesetkali a neměli žádné metodiky, jak v takovým případě mají postupovat, a přesto se to zvládlo za mě naprosto skvěle, zvlášť z jejich strany. A pro nás určitě, co byla úplně nová věc, kromě toho, že to byla jako opravdu velká katastrofa na velkém území, tak oproti povodím, na který třeba ty složky jsou zvyklé, tak velký rozdíl byl v tom, že ty škody vlastně bylo možné odstraňovat vlastně úplně okamžitě. Po povodních vy vždycky musíte počkat, až klesne ta voda a opadne, a potom tam můžete přijít a máte hodiny, dny na to se připravit. Tady to bylo vlastně úplně okamžité. A to stejné bylo s dobrovolníky, s pomocí dobrovolníků, která byla naprosto obrovská. Ta zkušenost s tím naprosto žádná nebyla. Takže zase skoordinovat ty dobrovolníky, kteří zase přišli naprosto obratem, tak to byla nová výzva, a v tom si myslím, že ten krizový štáb i ty naše krizové systémy se z toho hodně ponaučili a do těch svých plánů a metodik právě práci s těmi dobrovolníky museli zapracovat.
4: Právě existují konkrétní postupy, které by dnes kraj udělal jinak než tehdy? Můžete popsat třeba jednu konkrétní změnu, která by v praxi pomohla už třeba v prvních hodinách po katastrofě oproti tomu, jak to bylo před 5 lety?
10: Já si nemyslím, že se tam tehdy udělala nějaká chyba. Opravdu si myslím, že ty složky to zvládly dobře. A jediné, co tak právě, jak jsem říkal, nějaké poučení s prací s těmi dobrovolníky je obecným fenoménem, že jich přijelo okamžitě tolik, tak my jako Jihomoravský kraj jsme od té doby založili takzvaný dobrotým, protože my tady nemáme žádnou složku, která by měla mít na starosti práci s dobrovolníky. Takže my jsme zřídili tuto složku a ta by právě měla na starost příjezd těch lidí, organizaci jejich práce, předávání je do těch jednotlivých domů, které potřebují pomoc, a hlavně teda, co jsme udělali tehdy až, myslím, že v průběhu druhého dne, a toto bychom udělali hned, tak nepouštět vůbec do té zasažené části vůbec žádné auto. Udělali bychom odstavné parkoviště mimo obec a museli by tam ty lidi docházet pěšky, protože nám to vlastně do jisté míry jako zablokovalo tu dopravu v době, kdy jsme potřebovali odklízet ty trosky, vraky aut a podobně, tak tam vlastně najížděli lidé auty, ať už přišli dobrovolnický pomoc, nebo například přivezli nějakou materiální pomoc.
4: Jak se kraj dokázal s následky vypořádat, co se za těch 5 let podařilo opravit nebo obnovit na majetku kraje, obcí, ale i na soukromých objektech?
10: Tak my jsme měli samozřejmě na starost obnovit ty naše budovy. Ten největší projekt, který teďka právě ještě dokončujeme, měl by být hotový do konce srpna, tak je domov pro seniory v Hodoníně, ale byly tam například i zničené dílny u střední školy v Hodoníně, ty jsme už nedávno otevřeli jako krásnou novou budovu, takže to, co jsme měli na starosti jako Jihomoravský kraj, tak nám opravdu chybí už dokončení toho domova pro seniory, ale tak, jak říkala paní starostka, tak myslím si, že ty obce tu infrastrukturu mají vlastně dokončenou. Fyzické osoby určitě to taky mají všichni, pokud tam náhodou nebyl třeba, že v té rodině už třeba někteří ty vlastníci těch domů se o to třeba už do toho moc až tak jako nestarají, tak jako možná, že některé domy nejsou dokončeny, ale v naprosto drtivé většině, dá se říct, že všichni to už všechno zařízené mají. Nějakou dobu například třeba čekali s dokončením fasád, protože se museli udělat nové přípojky na elektřinu, takže třeba dlouho ty domy už fakticky opravené byly, kromě fasády, na těch tam bylo ještě vidět ty pozůstatky těch střed

0: když to máte poničené a opravujete, tak tam jako nějaký čas zabere projektování, protože když musíte dělat takovou zásadní rekonstrukci, tak se musíte zamyslet nad tím, jak to udělat, aby to už bylo opraveno pro podle těch jeho soudobých trendů, takže to zabere nějakou dobu projektování, tím pádem i povolování a je to velká stavba, takže než to vysoutěžíte, postavíte, proto ty větší projekty trvají delší dobu, ale je to za mě jako naprosto přirozené, jo, říct si, že do nějakého měsíce, dvou v tom krizovém režimu, aby se to rychle naprojektovalo, rychle povolilo, abychom mohli rekonstruovat hned, je to vlastně jako téměř nemožné, anebo by to bylo udělané opravdu špatně.
1: Co se při té rekonstrukci poničených oblastí dá dělat jinak, aby se region připravil na ty stále horšící se klimatické podmínky, kterou mohou nakonec eskalovat do takto tragických konců? Mám na mysli, že když se obnovuje infrastruktura, zeleň a podobně, aby to nebyla jen estetická věc, ale i bezpečnostní a klimatické opatření.
0: Tak tady dobře zaznívalo od předešlého tady mluvčího z Mendelovy univerzity, že já jsem za to taky rád, že ty obce a nejenom tady při výstavbě po tornádu, ale všude možně už dělají opravdu opatření pro zadržování vody v krajině a další věci, které reagují vlastně na změnu toho klimatu, hlavně na oteplování, které se dá říct, že částečně způsobilo i to tornádo, protože čím vlastně více ta země otepluje, tak přichází také ty velké výkyvy, jako tady právě velká vedra a potom silné bouřky, z kterých vzniklo to tornádo, ale musíme si uvědomit, že my můžeme dělat opatření na zadržení vody v krajině, na biodiverzitu a podobně. Po povodních jsme schopni vyhodnotit to, kde se vylila voda, kde má smysl udělat protipovodňové opatření, aby se ta voda tam příště nevylila. V tom si myslím, že jsme taky hodně pokročili a ukázali to ty poslední povodně, že například na Jižní Moravě se všechno udrželo v těch bezpečných rozlivech a máme různé metodiky, jak postupovat a hydrometeorologický ústav má mnohem lepší data, takže jsme schopni se připravit, ale zeď před tornádem nepostavíte. To jako opravdu si musíme uvědomit, že pokud by přišlo nějaké tornádo tady na území Evropy, tak to není tak, že po tohle tornádo my jsme schopni se podívat, kolik to tornádo šlo, postavíme tam zeď a ono tam příště neprojde. Myslím si, že tohle je úkaz, před kterým se vlastně žádné opatření udělat nedá.
1: Hostem Radního plusu byl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který je předsedou KDU-ČSL. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
0: Já děkuji, hezký den.
2: Je 8 hodin 19 minut, posloucháte Ranní plus a přidáme další informace. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČES Energy, kterou založila energetická skupina ČES, se stal Pavel Cirány, místopředseda představenstva, ředitel divize obchodu a strategie ČES. Předsednictvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. A čeští poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy.
1: Vracíme se k tématu. Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Lidé tehdy do veřejných sbírek poslali stovky milionů korun na pomoc zasaženým rodinám a obcím. Co se právě díky veřejným sbírkám podařilo obnovit, nám teď poví reportérka Aneška Hlávková. Dobré ráno.
3: Hezké ráno. Ty největší české humanitární organizace rozdělily po tornádu podle svých údajů přes 1,3 miliardy korun. Šlo o jednu z největších vln solidarity po přírodní katastrofě v novodobé historii Česka. Naprosto největší část peněz směřovala přímo na obnovu bydlení. Lidé dostávali příspěvky na opravy domů, opravy střech nebo na demolice budov, které už nešlo zachránit. Peníze pomohly taky s obnovou obecního majetku a infrastruktury v nejvíce zasažených obcích na Podluží. Součástí pomoci byla i sociální podpora nebo třeba pomoc drobným podnikatelům a živnostníkům. Některé organizace navíc začaly vyplácet první finanční pomoc už během několika týdnů po katastrofě.
1: Už je pomoc po 5 letech definitivně uzavřena?
3: Například organizace ADRA i Český Červený kříž považují pomoc po tornádu za uzavřenou a všechny vybrané peníze už rozdělili. Naopak, Člověk v tísni ještě dočerpává zhruba 2 miliony korun. Tyto peníze směřují do dlouhodobé obnovy krajiny. Poté, co byly opravené domy a obecní budovy, podporuje organizace například výsadbu stromů a další opatření, která mají pomoci krajině lépe odolávat extrémnímu počasí. Celkem v

0: regionu podpořila výsadbu více než 23 tisíc stromů a keřů. A Charita sice většinu z více než 360 milionů korun rozdělila i hned po katastrofě domácnostem zasaženým tornádem, později ale část prostředků převedla do fondu pro budoucí mimořádné události. Z ní už pomohla například při povodních na severní Moravě na podzim roku 2024.
1: Reportérka Anežka Hlávková, děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Díky, hezké ráno.
2: A teď máme něco pro fotbalové fanoušky. Až v noci na čtvrtek vyběhnou čeští fotbalisté na trávník Azteckého stadionu, nebude jejich soupeřem jen domácí tým a nadmořská výška. Roli bude hrát samozřejmě i efekt 80 tisícového publika, které požené mexické fotbalisty kupředu. Je dost možné, že diváci spustí i tradiční vlnu, které se od tamního mundiálu 1986 říká mexická. Mexičané jsou na to hrdí, berou ji za svou a pronikla tak daleko za hranice stadionů. A jak zjistil náš zpravodaj na turnaji?
3: Když se Mexičané na tribunách na fotbale rozvášní, tak jako teď na Azteckém stadionu, a skoordinují se, začnou hromadně vstávat, zvedat ruce nad hlavu a je tady ona, mexická vlna. Tedy tady v Mexiku, prostě jenom vlna, la ola.
4: La ola representar el fútbol. La alegría, la emoción.
5: Mexická vlna, to je fotbal, radost, emoce, říká mi Mario, původem z Guadalajary. I na zápasech tamního klubu Chivas bývá prý vlna k vidění. Je to chvíle, kdy se všichni na stadionu mohou zapojit a podílet se na dění. Vlna je podle Maria dar Mexika světu a patří všem, ať jste Mexičan, Čech nebo Jihoafričan. Ovšem, Mexičani ji prý dělají všichni a všude, možná trochu přehání Mario. Andres a Estrella považují Mexickou vlnu za zdejší tradici, která se přenesla z tribun i za hranice fotbalových stadionů. K vidění prý bývá třeba i na svatbách. Těsně před šampionátem se Mexičani v ulicích svého hlavního města pokusili vytvořit nový rekord. Mexickou vlnu v davu dlouhém asi 2 kilometry. Jestli měla největší počet účastníků všech dob, to teď vyhodnocuje Guinnessova komise pečující o světové rekordy. Historik fotbalu z univerzity v Mexico City Carlos Calderón říká, že mexická vlna je obvyklá buď při nejdůležitějších zápasech nebo v momentech, kdy je to na hřišti nuda a fanoušci berou dění na stadionu do vlastních rukou, aby fotbalisty vybudili k lepšímu představení.
6: Na svou vlnu jsme hrdí. Poprvé se objevila v přátelském zápase mezi Mexikem a Argentinou v roce 1985. Hrálo se na současném stadionu klubu Tigres ve státě Nuevo León. Chvílemi se na hřišti nic moc nedělo a lidé se z ničeho nic začali zvedat. Když to viděl hlasatel, začal lidi na stadionu vyzývat, ať v tom pokračují a dělají to všichni. A zrodila se vlna. Opakovalo se to pak na přípravných zápasech Mexika, z fotbalu se stala párty. Pak přišlo mistrovství světa, začalo to s prvním utkáním Mexika, ale nakonec lidé dělali vlnu ve všech zápasech mundialu, nejen tam, kde hrálo Mexiko.
5: Jiná teorie říká, že vlna původně vznikla na stadionech při baseballu či hokeji ve Spojených státech a že ji Mexičané jenom adoptovali a během přenosů z fotbalového šampionátu 1986 představili celému světu. Carlos Calderón tuhle verzi odmítá a připomíná, že v Mexiku bývá vlna k vidění třeba i v reklamách, většinou na limonádu nebo pivo, a to už právě od mundialu před 40 lety.
6: Jedna velmi slavná, můžete si vyhledat, se jmenovala Chiquitibum. Jedné z dívek, které měly natáčet reklamu pro jeden pivovar, bylo moc těsné tričko, které od pivovaru před natáčením dostala. Tak si ho rozstřihla, sundala si pod prsenku a tričko bylo dost průhledné. Dívka s tričkem vstávala, zpívalo se Chiquitibum a Bim Bomba.
4: Chiquitibum a la Bim
7: bomba. Je to tak jako brzy, že to tam famoso.
6: Ta reklama byla tak slavná, že s tou dívkou pak začaly dělat rozhovory rádia a televize po celé zemi. Dodnes je ta reklama i další podobné součástí folkloru a naší kultury fandění. Stejně tak vlna samotná, jak je znát vždycky, když hraje Mexiko.
5: Teď to možná na Aztéckém stadionu zažijí i čeští fanoušci a fotbalisté. Z Mexico City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 3,5 minuty bude 8:30 a před dalšími zprávami pro vás máme ještě jednu reportáž. Při některých lekcích a zkouškách v simulačním centru Masarykovy univerzity pomáhají seniori. Fungují jako figuranti pro budoucí lékaře. Aktuálně dochází seniorů asi 50. Každý přijde na 3 až 4 zkouškové termíny. Velká část z nich je z univerzity třetího věku. Studenti medicíny při zkoušce musí umět komunikovat s pacientem a zvládnout vyšetření nejen na simulátorech.
8: Nachystám si pomůcky, které budu potřebovat. Vydezinfikuju si ruce. Vezmu si rukavice.
9: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
8: Poslám za vámi pan doktor, aby vám píchla takhle injekci. Ano. Souhlasíte s tím?
10: Ano.
8: Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
10: Anna Jantošovičová, 1957.
9: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
8: Takže já se nachystám dezinfekci, to trošku studí, nachystám si tu jehličku. Tak, nelekněte se, teďka to trošku píchne.
10: Koukám kolem sebe, jak jsou dobří. Nemají se bát na nás šáhnout, nás neubíde, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
9: Říká figurantka Anna Jantošovičová. Studenti musí u zkoušky z propedeutiky propojit komunikaci s pacientem i naučené vědomosti a techniku. A to je podle Dity Vysloužilové nejtěžší.
8: Rozhodně je to větší stres, ale řekla bych, že největší stres je na tom, je ta zkouška samotná. Asi. Zároveň si myslím, že ty simulátory v tom mají jako velkou roli, že jsme se vlastně to naučili na nečisto, že se pak nebojíme k tomu pacientovi přistoupit. Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem mnohem víc mluvit právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
9: Podle asistentky na Ústavu simulační medicíny Miriam Kolerové pouhá práce se simulátorem nebo spolužákem nestačí.
11: Naučit se něco na simulátoru, který vypadá neustále stejně, nechová se úplně jako reálný člověk, je za nás takový ten první stupeň. Každý vypadá trošku jinak, ty proporce jsou trošku jiné a vlastně už na té zkoušce musí trošku víc přemýšlet a prokázat ty svoje klinické dovednosti.
9: Konkrétně tady zkouška z propedeutiky má dvě části. V té první musí zvládnout třeba chirurgické šití na simulátoru, v druhé půlce pak fyzikální vyšetření, a to právě s figurantem, říká její kolegyně Martina Žižlavská.
12: Chyby mohou být, že třeba student zapomene na identifikaci pacienta nebo opomene nějaký významný bezpečnostní prvek. A tady tyto položky bohužel hodnotíme tak přísně, že pokud zapomene ten člověk ověřit identitu pacienta, tak u té stanice automaticky neprospěl. To je věc, která by v reálné klinické praxi mohla mít velice závažné důsledky.
9: Spolupráci chtějí do budoucna rozšiřovat. Zařadit figuranty víc do výuky je ale kapacitně složité. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Bylo 8:30 a zprávy má Ondřej Látal.
13: Český rozhlas Plus.
14: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést mimo jiné flexibilnější státní správu. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. Ústavní soud rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. V německém Berlíně se sejdou nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu Severoatlantické aliance v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí taky šéf aliance Mark Rutte. Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Sirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování anebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti. Letní shakespearovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá od začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. Čerstvá doprava v Radním plusu. Na D1 je ucpaný příjezd do Brna směrem z Prahy. Kolony se táhnou od Ostrovačic z kilometru 178 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Celkově i pro osobní auta je to 30 minut navíc. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Tam je navíc nehoda, dvě auta v levém pruhu, zdržení i tam půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy jsou komplikace i u Berouna. Na 12. kilometru je zásah záchranářů u stojícího kamionu. Kolona ze 14. kilometru je teď na 20 minut. Silnice 7 mezi Prahou a Chomutovem na obchvatu Slaného u odbočky na Smečno stojí nepojízdné auto. Projíždí se Kyvadlově, zdržení okolo 25 minut, hlavně směrem na Prahu. A přímo v Praze už je silný provoz. Na Pražském okruhu jsou komplikace mezi D1 a letištěm. Směrem na D1 je u sjezdu na Ořech nehoda, dvě auta v levém pruhu a kolona z D5 na 20 minut. A ucpává se okruh i ve směru na letiště. Před Ořechem je fronta od Jesenice na půl hodiny. A kolona je teď v Liberecké z Letňan až do Holešoviček. Čekejte 25 minut navíc. Plní se i širší okolí Libně ve směru do centra a plné jsou taky příjezdy k Barandovskému mostu. Dobře dojďte. Bude jasno až polojasno, teploty vysoko, 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to necelé 4 minuty po 8:30. Dobré ráno vám přejí Martin Matějka a Šárka Feniková. Evropská skupina E5 vznikla před 2 lety v Berlíně, ale už teď se na tomtéž místě setkává na úrovni lídrů jednotlivých zemí. Německý kancléř Friedrich Merz přivítal zástupce Velké Británie, Francie, ale taky Itálie a Polska. A kromě další podpory Ukrajiny se bude mluvit o nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance. Víc si o dnešním jednání v Berlíně řekneme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
2: Tak trošku se to zkomplikovalo, protože v pondělí rezignoval na post předsedy laboristické strany Keir Starmer, to znamená, že brzy vlastně dojde i k výměně jeho jako premiéra. Přijede tedy vůbec do Německa a může summit v takovém složení přijímat nějaké závěry?
15: Ono z hlediska té dnešní schůzky by asi bylo lepší, kdyby Keir Starmer byl v lepším postavení, ale můžeme se na to dívat i z jiné strany. Emmanuel Macron povládne Francii do příštího jara, potom taky skončí německý kancléř Friedrich Merz, ten je z té tradiční britsko-francouzsko-německé trojky asi v nejpevnější pozici, ale doma taky problémy, podle průzkumu ho nepodporuje ani pětina Němců. No a když rozšíříme tu perspektivu na celou E5, tak dnes bude v Berlíně Georgia Meloniová, která momentálně vede otevřený spor s Donaldem Trumpem, no a potom taky Donald Tusk, premiér Polska, který je zase v diplomatické roztržce s Kyjevem. Takové šířící se toxické, dalo by se říct, nejde jen o odebírání nebo vracení státních řádů a vyznamenání. Zítra se třeba Volodymyr Zelenský nezúčastní kvůli tomu zhoršení vztahů konference na téma rekonstrukce Ukrajiny v Gdaňsku. Server Politika strany, ukrajinský server, tedy taky včera napsal, že Polsko čím dál častěji neuznává nárok na ochranu Ukrajincům, kteří do Polska přijedou. Čili těch problémů je víc, ale ano, odstupování, odcházení britského premiéra je jedním z nich.
2: Nicméně podpora Ukrajiny byla důvodem, proč se E5 před 2 lety v Berlíně na úrovni ministrů obrany zakládala. Co k tomuto tématu může přinést dnes?
15: Určitě se bude mluvit o tom, jak tu válku, která vlastně už trvá přes 4 roky, ukončit. Čím dál více mluví o nějakých diplomatických možnostech a jestli v tomto smyslu navázat kontakty s Kremlem, který Evropa od toho roku 2022 napadení Ukrajiny na vícero úrovních izoluje, nebo se o to snaží. A v posledních týdnech se ozývaly různé spekulace, kdo by Evropskou unii mohl na těch jednáních s Ruskem zastupovat. Tuto byl bývalý šéf Evropské centrální banky Draghi, nebo pak se mluvilo, to byla taková hodně berlínská debata o Angele Merkelové, anebo dokonce o Gerhardu Schröderovi, bývalém kancléři, to bylo ještě předtím, než se teď objevil na tom Putinově ekonomickém fóru v Petrohradě. Minulý týden na summitu v Bruselu pak čelil kritice předseda Evropské rady Antoniu Košta, protože se ukázalo, že jeden z jeho spolupracovníků už nějaký kontakt s lidmi blízkými ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi navázal a ne všichni byli proti tomu, třeba premiér Belgie, vlámský nacionalista Bart de Wever se Antonia Košty zastával a předsedu Evropské rady včera jmenoval taky předseda německé AfD Tino Krupala, ten vyzval kancléře Merce a jim pozvané politiky do Berlína ke změně kurzu. Podle šéfa AfD Němci nechtějí válku, natož s Ruskem, takže je na čase otevřít všechny diplomatické kanály. Dnes se o tom v Berlíně bude určitě mluvit, ale jak už jsem teda naznačil, tak bude zároveň debata o tom, kdo by Evropskou unii měl zastupovat. Friedrich Merz říká, že je to i přání Volodymyra Zelenského, tvrdí, že by to tady měla být ta E3, zatímco do ní se snaží tedy prolomit jak Itálie, tak Polsko, ale zdá se, že ta roztržka mezi Ukrajinou a Polskem ukazuje například i to, že Volodymyr Zelenský, je možné, že si u nějakých mírových jednání u toho stolu Poláky prostě nepřeje.
2: Taky jsme na začátku říkali, že schůzka E5 se má zabývat nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. To je velmi sledovaný summit, takže všichni Češi vědí, že bude 7. a 8. července. Na co se je potřeba připravit, ale z hlediska tedy E5?
15: Z hlediska, ještě bych možná předesal, určitě se připravuje Turecko, respektive režim prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, ten už nechal před summitem zadržet asi 200 lidí, zejména odborářů a levicových aktivistů, o tom informuje dnes německá televize ARD, ale pokud jde o E5, určitě dnes půjde v Berlíně o nějaké slaďování not, vlastně v Ankaře má jít o nějaké přesouvání břemena. Jak se říká, Spojené státy anoncovaly, že některé jednotky důležité, jako třeba ponorky nebo letadla, vlastně sníží jejich dostupnost pro generály NATO v případě nějakého vážného krizového momentu. Takže v Berlíně se potom posléze v Ankaře se bude řešit to, jakým způsobem by evropští spojenci mohli vlastně ty bezpečnostní mezery po tom odcházení Spojených států zacelit. A vlastně i ty bezpečnostní mezery jsou něco, co vlastně možná i posiluje ochotu jednat s Ruskem, jelikož z diplomatických kruhů, citovaných třeba serverem Politico, vyplývá, že Vladimír Putin by to oslabení mohl využít k nějaké provokaci vůči zemím NATO. Takže o tom se taky dnes bude v Berlíně jednat.
2: A sledovat toto jednání bude náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Děkujeme za to, naslyšenou.
15: Díky, hezký den.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. V 8 hodin a skoro 40 minut v zahraničí zůstáváme s další reportáží. Estonsko začalo s přípravou projektu nové vojenské základny, a to v Narvě, městě ležícím na samé hranici s Ruskem. Komplex, jehož výstava začne se začátkem roku 2027, by měl pojmout 100 až 120 vojáků. Estonsko tak rozšiřuje své zabezpečení východní a jižní hranice, tedy vlastního úseku Baltské obranné linie. S Ruskem totiž dílí skoro 300 kilometrů dlouhou pozemní hranici.
16: Tady je asi jeden z nejrovnějších úseků hranice, jinak je naše hranice velmi klikatá. Co 60 metrů máme aspoň jednu kameru, ale někdy jsou odstupy menší, jinak bychom nepokryli všechny úhly.
9: popisuje charakter estonsko-ruské pozemní hranice šéf estonské pohraniční stráže Egert Belitšev. Jsme na východě Estonska. Stojíme už u zabezpečeného úseku hranice, tedy v místech, kde estonská baltská obranná linie obsahuje už skoro všechny bezpečnostní prvky, které má podle plánu mít.
16: Používáme denní kamery a termokamery. Důvod je jednoduchý. Detekční systém nám prochází přírodou a v přírodě se všechno hýbe, což vidí denní kamery. Termokamery ale vidí teplotu těla. Proto nám termokamera pošle upozornění, že je v blízkosti hraničního plotu živý tvor. Na denní kameře pak ověřujeme, jestli je to medvěd anebo člověk v medvědím kostýmu.
9: Žertuje a dodává, že Estonsko jen zřídka registruje pokusy o nelegální překonání plotu.
16: Většinou jsou to medvědi. Jak je vidět, i medvědi se snaží utéct z Ruska.
9: Plot s denními kamerami a termokamerami není jediným zabezpečením. Estonsko už na několika úsecích dokončilo protitankové příkopy. Součástí estonského úseku baltské obranné linie bude také 600 pozemních bunkrů.
17: Takové bunkry plánujeme vybudovat od Baltského moře až po jihovýchodní hranici.
9: Říká jeden z členů estonských ozbrojených sil. Bunkry jsou modulární a podle toho, k čemu mají po dokončení sloužit, mohou mít různé tvary. Estonsko ale také potřebuje zajistit svůj vzdušný prostor, a to systémem protidronové obrany, který bude muset pokrýt nejen pozemní pohraniční pásmo, ale také pobřeží. Součástí Estonska je totiž více než 2000 ostrovů. Kvůli tomu měří estonské pobřeží přes 3800 kilometrů a právě drony narušují estonský vzdušný prostor nejčastěji.
16: Teď budujeme celý systém detekce bezpilotních letounů, který musí být mnohovrstevnatý. Tady v pohraničí se ale potýkáme s velmi častým rušením signálu. Pořád hledáme řešení, jak to překonat. Proto spolupracujeme s našimi univerzitami. Potřebujeme tu zkrátka autonomní systém obrany proti dronům, který by dokázal fungovat i při rušení signálu.
9: Dodává šéf estonské pohraniční stráže. Součástí takové protidronové obrany by proto měly být i akustické radary. Vyrábí je například estonský startup Ormia, jak už popisuje jeho spoluzakladatel Preet Wright.
18: Naším cílem je zacelit trhlinu v detekci dronů. Velmi zjednodušeně, dnes v obraně nejčastěji používáme radary a radiové skenery. Jenže drony létají nízko a proto je radary nevidí. Proto tu teď máme skoro každodenní incidenty s cizími drony. A radioskenery také už nejsou moc použitelné. Na Ukrajině létá stále více dronů na optickém kabelu. Takže drony létají nízko a bez radiofrekvenční stopy. Není jak je odhalit tradiční metodou, jenom podle zvuku, což umí akustické radary.
9: Akustické radary mají civilní i vojenské využití. Sestávají z antén a mikrofonů a pracují s umělou inteligencí, která identifikuje zvuk a pomáhá s trasováním objektu. Navíc jsou pasivní, nevydávají žádné signály, což brání jejich zaměření i rušení. Problém je, že Estonsko jich potřebuje hodně.
18: Jsme sice hraniční zemí NATO, ale hrozba nemusí vždy přijít ze zahraničí, z Ruska. Může vzniknout uvnitř státu. Dron může vyslat někdo, kdo v Estonsku žije. Takže zajištění bezpečnosti proti dronům tak úplně nezáleží na naší poloze, na délce naší hranice. Proto musíme ochranu poskytnout i naší kritické infrastruktuře uvnitř státu, jako jsou třeba elektrárny.
9: Jedna elektrárna může potřebovat 10 i 30 takových radarů. Preet Wright to proto přirovnává k systému bezpečnostních kamer. Z Estonska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: A v zahraničí zůstáváme i nadále, to znamená v 8 hodin 44,5 minuty a podíváme se do zahraničního tisku. Deník New York Times se v článku pod titulem Hrozné dědictví zamýšlí nad úkolem pro nového britského premiéra. Téměř jistě se jim stane bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham a deník se ptá, zda má šanci uspět tam, kde Keir Starmer selhal.
1: Labouristé podle New York Times Burnhamovi věří, že na rozdíl od svého předchůdce ve funkci má dostatek charizmatu na to, aby je zachránil před blížící se volební katastrofou. Deník dál vyjmenovává, s čím bude muset Burnham jako nový předseda strany a vlády bojovat. Stagnující britské hospodářství, dlouhodobě podfinancované veřejné služby, sílící populismus a americký prezident Donald Trump.
2: Podle deníku New York Times nenáhodou Spojené království za posledních 10 let, tedy od brexitového referenda, vystřídalo už 6 premiérů a Burnham by měl být 7. v pořadí. Mnoho z nich sice disponovalo výjimečnými schopnostmi, ale prostě to na vládnutí ve vystresované a polarizované zemi plné špatné nálady a znechucení nestačilo.
1: Optimismus Burnhamových spolustraníků podle deníku není bezdůvodný. List se domnívá, že nejspíš bude lepším lídrem než jeho předchůdce Keir Starmer, ale ani v tomto případě není jisté, zda to bude stačit. Uzavírá New York Times.
2: A bruselský deník Politico se věnuje americko-italským vztahům. Podle něj byla italská premiérka Giorgia Meloniová vždy potenciálně v kolizi s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. I když si ideologicky rozumí v tématech, která jsou pro ně důležitá, jako migrace nebo kulturní války, byla jen otázkou času, kdy se střetnou v něčem, co je pro Trumpa ještě zásadnější.
1: Jeho přístup Amerika na prvním místě totiž odporuje dlouhodobé zahraniční politice Itálie, která se spoléhá na vojenskou ochranu Spojených států, aniž by dostatečně investovala do své vlastní armády. Navíc do Spojených států vyváží víc zboží, než kolik míří opačným směrem. A to současný americký prezident nemůže nechat jen tak.
2: Politico píše, že zdánlivě idylický osobní vztah Trumpa s Meloniovou dostal první vážnější trhliny ve chvíli, kdy začala válka proti Íránu. V Itálii to bylo silně nepopulární téma kvůli obavám z růstu cen a premiérka Meloniová proto odmítla útočícím americkým bombardérům poskytnout italské základny.
1: Trump si potom vymyslel historku o tom, jak ho Meloniová prosila o společnou fotku a podle Politika přišla nečekaná odpověď. Zatímco většina světových lídrů nechá Trumpovi urážky bez povšimnutí, temperamentní italská premiérka se spor rozhodla eskalovat a vyložila ho jako urážku italské národní hrdosti. Dodala, že její vlastní oblíbenost kvůli přátelství s Trumpem klesá. Příští rok totiž bude usilovat o své znovu zvolení a současného amerického prezidenta většina Italů nemá ráda, píše Politico.
2: A Politico se přitom odkazuje na průzkumy veřejného mínění a dodává, že sázka Meloniové na osobní vztah s nevyzpytatelným Trumpem byla chybou. Její odveta za onu urážku je navíc čistě retorická, protože Itálie je na Spojených státech závislá a z takto důležitého partnerství se nemůže stáhnout. Zakončuje Politico a s tím také odkládáme zahraniční tisk.
1: A to v 8 hodin 47,5 minuty, kdy se podíváme krátce na zprávy. Spojené státy v rámci mírové dohody neumožní Íránu vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po příletu do Spojených arabských emirátů. Vybírání poplatků je podle něj v rozporu s mezinárodním právem. Tento týden ministr navštíví i Kuvajt a Bahrajn. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskou dosazeného šéfa místní správy Michaela Rozvajdževa za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. A akcie ve Spojených státech v úterý oslabily náladu, na trhu zhoršil výprodej technologických titulů, hlavně výrobců čipů, protože investoři začínají pochybovat o vysokých výdajích firem na rozvoj umělé inteligence financovaných dluhem.
2: Teplotně to víme už déle, co se týká tedy astrologie, tak astronomické léto začalo o víkendu, tak to je čas dovolených. Dovolenou máme spojenou hlavně s odpočinkem a hezkými zážitky, ale by to tak bylo, tak než na ní odjedeme, tak je dobré si připomenout, když ne všechno, když to jako nevíde podle představ, co dělat. Typicky, pokud například pokoj v hotelu neodpovídá tomu, který jste si objednali. V některých případech máte nárok na slevu nebo náhradu. Když je ale dobré řešit problémy, nebo vždy je dobré řešit problémy hned poté, co na ně narazíte. A my teď probereme, jak to udělat s Dominikem Hrodem. Dobré ráno.
19: Pěkné ráno.
2: Začneme se zájezdy z cestovní kanceláří. Tak v jak takových případech řešit problémy na dovolené?
19: Tady je situace jednodušší, protože právě cestovní kancelář...
2: V jakých případech řešit problémy na dovolené?
19: Tady je situace jednodušší, protože právě cestovní kancelář zájezd zprostředkovává a tím pádem by měla lidem pomoci s nápravou. Ať už jde třeba o nevyhovující pokoj nebo jiné služby, které si lidé v rámci zájezdu objednají, anebo taky pokud se dostane do nějaké nouzové situace. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli klienti vždy kontaktovat přímo delegáta na místě.
20: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
19: Tu může klient nárokovat taky u cestovní kanceláře. Podle Chalupkové se ale dá většina nepříjemností vyřešit přímo na místě domluvou. Na případné slevy ze zájezdu neexistují žádná sjednocená zákonná pravidla. Podle právníka projektu Zkažená dovolená Jakuba Kerestešiho se dá v Česku slevy určují zpravidla podle tzv. Frankfurtských tabulek, které mají odstupňované odškodné v závislosti na daném problému.
0: Například pro změnu hotelu je to 10 až 25% a závisí samozřejmě na nějakých dalších okolnostech, jak je ten hotel rozdílný kvalitou, jak ten hotel je daleko od původního hotelu. Vždycky hlavně závisí na uvážení toho soudu.
19: Právě na soudce lidé obracejí podle Krestešiho, pokud se s cestovní kanceláří nedohodnou. V takovém případě je podle něj důležité si všechny závady na zájezdu nafotit nebo natočit. I podle Krestešiho je ale nejlepší problém řešit neprodleně, protože po návratu z dovolené už je případné vymáhání slevy o něco komplikovanější.
2: V dnešní době ale lidé čím dál častěji cestují po vlastní ose, tedy bez zájezdu zařízeného cestovní kanceláří. Jak mají řešit případné komplikace oni?
19: Ano, v těchto případech lidé často nakupují ubytování přes internetové platformy, jako jsou třeba Booking nebo Airbnb. A podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra by si měli lidé ještě před nákupem ubytování ověřit, je

0: jestli je věrohodné. Tedy podívat se na recenze, případně si i místo najít na mapě, jestli skutečně existuje a vypadá tak, jak je nabízené. V případě, že lidé zjistí komplikace až na místě, tak je podle Tichoty nejlepší kontaktovat přímo provozovatele ubytování nebo podporu dané platformy.
1: Pokud se tedy nepodaří najít nějaké řešení, to znamená třeba, že by byl daný pokoj uklizen, případně by ubytovatel přislíbil, že nabídne jiný pokoj, jiné ubytování, tak pak můžeme pomoci řešit takový nastalý problém.
0: I v těchto případech je podle Tichoty dobré si komunikaci s provozovatelem a taky závady nafotit. Tichota zároveň upozorňuje, že existují taky podvodné stránky, které se třeba za Booking vydávají. Lidé je můžou poznat třeba tak, že platbu vyžadují mimo systém těchto platform.
2: Upozorňuje Dominik Hron z ekonomické redakce. Díky za to. Naslyšenou.
3: A kdyby vám na dovolená náhodou nevyšla podle představ, pořád si dnes můžete říkat, že už za půl roku budou Vánoce. Tam se dá napravit i spoustu jiných věcí, než jenom nějaký problém na dovolené. A my v 8 hodin 52 a půl minuty jdeme na další reportáž. Je to každoroční strašák letní sezóny. Tentokrát to nejsou blížící se Vánoce, ale salmonelóza, nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou během několika dnů odezní. Někdy se ale bakterie salmonely dostanou do celého těla a způsobují vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tom u dětí hraje jejich věk. Za svůj výzkum dnes odpoledne obdrží akademickou Wichterleho prémii pro malé vědce.
4: My máme tu velkou výhodu, že tu salmonelu umíme modifikovat, třeba rozsvítit červeně. Takže jdeme teda do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
5: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skřínky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
4: Tak, a tady právě máme ty misky, na kterých je ta salmonela. A tady krásně vidíme bakteriální kolonie, které v tomhle případě právě tady jsou červené. Tak my potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
5: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane vlastně jednoduchým způsobem, nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
4: V teple salmonela roste, my kultivujeme třeba kolem 37 stupňů, což je jako teplota našeho těla, ve které ona dobře roste, čili právě proto, i když ta zmrzlina roztává, tak se tam ta salmonela může začít množit.
5: A vy tady zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě v té chvíli. Konkrétně jste se zaměřili na dětské střevo.
4: Ty salmonelové infekce jsou častější a také závažnější právě u dětí. Proto jsem se právě rozhodl přijít na to, jako jaké buňky jsou ty, které ta salmonela napadne, jakým způsobem ona potom jako unikne z toho střeva, protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
5: Ale je naprosto samozřejmě, že tady v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd to netestujete na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
6: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
5: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula.
6: My máme vlastné myši speciálně upravené, aby ta salmonela dokázala prežívat dlhšie.
5: Ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
4: Je to tak. Já jsem z té myši vypitval střevo v tom, řekněme, pitvacím mikroskopu.
7: Vlastně vypadá jako jedna dlouhá trubička. Najednou pod tím mikroskopem pak vidím ty malé struktury, které mě právě na tom střevě zajímají.
5: Vlastně takové nějaké tečky, tak to je právě ta salmoneloza?
7: To bohužel takhle tu salmonelu neuvidíme. Touhle metodou já si dokážu získat ty jednotlivé buňky. Potom já můžu to nabarvit nějakými různými barvičkami.
6: A na to použijeme protilátky. Takže to vlastně takto zafarbíme. A tuto na tom cytometri potom môžete vidieť na tých jednotlivých bunkách, ktoré z nich sú infikované, kde je vlastne tá naša svietiaca salmonela a ktoré z nich ju nemajú.
5: Na jednom tom čtverečku vidíme krásne červené tečky, což je tá salmonela, a na druhém vlastne nejsou.
4: Což znamená, že tahle ta myš opravdu nebyla infikovaná, a co je ale mnohem důležitější, je, že tady je myš jiného věku a tady ty tečky také nejsou.
5: Vlastně je to tady vidět, že na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14-denní také ne, ale 7-denní myš infikovaná je.
4: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. A tím můžu říct, v tomto věku dochází k infekci tohodle typu buněk. A to je vlastně potom ten výsledek. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
5: Říká jeden z letošních držitelů Wichterovy prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Za 3,5 minuty bude 9 hodin, posloucháte Ranní plus. V dlouhé historii lidstva stále zůstávají neznámá zákoutí a tajemství. Postupně ale pomáhají odhalovat nové vědecké objevy. Jeden z takových nových výzkumů teď přepisuje nám dosud známé informace o jedné z nejsmrtelnějších nemocí vůbec. Mor. Takzvaná černá smrt se údajně mezi lidmi šířila už před 5,5 tisíci lety. A víc informací o téhle studii má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Co přesně vědci o morových epidemiích zjistili nového?
8: To, že mor se mezi lidmi začal šířit mnohem dřív, než si badatelé mysleli. Původně se domnívali, že přišel až ve středověku, později zjistili, že bakterie Yersinia pestis se objevila asi před 5 tisíci lety. Teď se ale ta časová osa posunula ještě dál do minulosti. První vlna smrtelné epidemie zasáhla malé komunity lovců a sběračů ještě v době, kdy mezi prvními lidmi nebylo rozšířené zemědělství. Ty objevy vychází z archeologických vykopávek a analýzy pohřebišť nedaleko jezera Bajkal na jihovýchodě Sibiře. Studie vyšla v prestižním vědeckém časopise Nature.
3: A jak na šíření nemoci před 1000 lety přišly?
8: Na základě analýzy DNA ze zubů těch dávných lovců a sběračů vědci spojili sběr genetického materiálu s důkladným archeologickým výzkumem a taky pomohlo radiokarbonové datování. Přišli tak na to, že jednotlivé rodinné skupiny umíraly v podobný čas a většina z nich byly děti mezi 8 a 11 lety. Ti údajně tak často ve velkém umírali, protože jejich imunita nedokázala zvládnout specifický toxin, který tehdejší kmen moru obsahoval.
3: Odkud se nákaza mezi tyto pravěké lidi vůbec dostala?
8: Tak hlavním zdrojem infekce bylo jídlo, syrové maso, třeba divokých hlodavců, konkrétně svišťů, kteří mor můžou přenášet. Lovci se podle výzkumu zřejmě nakazili, když je stahovali z kůže nebo při konzumaci syrových vnitřností. A dál se mezi lidmi údajně tenhle typ moru, který napadal plíce, šířil vzduchem, taky kvůli kýchání a kašlání.
3: Proč vůbec vědci považují ta zjištění za přelomová?
8: Podle vedoucího výzkumu Roarda McLeoda z Oxfordské univerzity ten výzkum dokresluje a částečně překresluje teorie o šíření nemocí a o metodách epidemiologie. V tomhle případě se prokázalo, že v menších komunitách se mor objevil ještě dávno před tou známou středověkou morovou ránou ve 14. století, která podle odhadů zabila třetinu Evropy. Ukazuje se, že i ty nejdávnější epidemie moru byly stejně smrtící. Původně si totiž vědci mysleli, že první případy moru nebyly pro lidi tolik smrtelné. Takže onemocnění nedecimovalo jen přeplněná města, ale dokázalo se šířit i v malých kočovných skupinkách lovců a sběračů. Navíc tenhle konkrétní tým vědců tvrdí, že objev by mohl poskytnout vodítka k vývoji vakcín, tedy i lepšímu pochopení té obávané bakterie Yersinia pestis a vystopovat tak přesný proces toho, jak se podobné patogeny vyvíjí v průběhu času a jak se proti nim můžou lidi bránit.
3: Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky.
8: Pěkný den.
2: Je 9 hodin, posloucháte středeční Ranní plus. Dnes vás jim provází Šárka Feniková
3: a Martin Matějka.
9: Český rozhlas plus.
3: A co rozebereme v poslední půlhodině, k čemu všemu bude přihlížet ústavní soud při posuzování kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla?
2: Co se na jihu Moravy změnilo za 5 let od ničivého tornáda?
3: A co se skrývá pod názvem projektu Plants for Cooling?
2: I to uslyšíte teď, ale ještě čerstvé zprávy od Ondřeje Látala.
10: Přeju dobrý den. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje, na naléhavost situace.
9: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum Ústavního soudu. Jak již Ústavní soud dříve deklaroval, je si vědom naléhavosti této věci.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. Mluvit o tom budeme v Radním plusu hned po zprávách s ústavním právníkem Markem Antošem. Prezident Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou třeba prezidentka EBU Delfin Ernotová-Kansiová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Friedrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
11: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
10: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českému rozhlasu. Kvůli návrhu vlády na zrušení koncesionářských poplatků a financování těchto médií ze státního rozpočtu v pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali. Každý desátý člověk v Česku se setkal s nepříjemnými důsledky za to, co řekl na veřejnosti. Ukázal to výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho účastnili přes 2000 respondentů. Nejčastěji šlo o negativní reakce od rodiny a přátel, říká socioložka Paulína Tabery.
12: Tam, kde ten tlak je pociťován, tak je to ze strany přátel a rodiny. A tam už to pociťuje celkem dost lidí. Je to více než čtvrtina, má buď osobně, nebo to takhle vídá jako od přátel a známých, že tento tlak vzniká. I ze strany širší veřejnosti a i od provozovatelů sociálních médií. Tam už je to méně, kolem pětiny.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky ostře odsoudil ruský raketový útok na Kryvyj Rih. Zahynuli při něm 3 lidi a přes 20 bylo zraněno. Kryvyj Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
14: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Polsko. Ve Varšavě se sejde s šéfem polského rezortu obrany Vladislavem Košňák-Kamyšem. Hlavním tématem jednání bude obranná spolupráce.
15: Česká republika se nyní podílí na sledování a obraně polského vzdušného prostoru. Od června k tomu nasadila bitevní vrtulníky Venom, které by v budoucnu měly vystřídat Vipery. Polsko má zase zájem o spolupráci s českými zbrojními firmami na výrobě munice nebo dělostřeleckých systémů postavených na českých podvozcích. Představitelé rezortů obrany Polska a České republiky Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamyš budou také jednat o případných společných stanoviscích, které by Polsko a Česko zastávaly na blížícím se vrcholném summitu NATO v turecké Ankaře. Oba ministři se pravděpodobně tamních jednání budou účastnit. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
10: Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice, informuje o tom agentura Yonhap. Seoul podrobnosti neposkytla, zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Jižní Koreju a KLDR odděluje demilitarizovaná zóna. Přeběhnutí skrze ní je riskantní, většina uprchlíků tak utíká přes Čínu anebo jiné třetí země. Agentura DPA podotýká, že v letošním roce vyšlo o první případ, kdy severokorejský voják přeběhl do Jižní Koreje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémie Akademie věd. Je určena pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
4: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím, možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedě někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je třeba jako 90% času zahrnut negativními výsledky a když opravdu pak něco vyjde, tak je to obrovská radost.
10: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kolony se táhnou od Kývalky z kilometru 182 až do omezení u sjezdu na Bratislavu. I pro osobní auta zdržení 20 minut. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Tam už ale nehoda nepřekáží. Na D8 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u Zdib. Na prvním kilometru je omezení do jednoho pruhu. Kolona ze 4. kilometru asi na 15 minut. Silnice 7 mezi Prahou a Chomutovem na obchvatu Slaného u odbočky na Smečno stojí nepojízdné auto. Projíždí se kyvadlově, zdržení na Prahu teď asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště je lepší situace, konkrétně respektive tedy z letiště k D1, u sjezdu na Chrášťany a taky u sjezdu na Ořech už obě nehody odklidily. Kolona od karlovarské D6 se dává do pohybu, ale zdržení zatím půl hodiny a 30 minut se popojíždí i směrem na letiště od Jesenice k Ořechu. A kolona je teď v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviček, čekejte 25 minut navíc. Plní se i širší okolí Libně ve směru do centra. Dobře, dojďte. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami od 28 do 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Ranní Plus.
2: A dobré ráno vám z něj přejí Martin Matějka, Šárka Feniková. Plénum Ústavního soudu by dnes mělo rozhodnout, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu, kterou podal prezident Petr Pavel v souvislosti se svým vyloučením z delegace na summit NATO v Ankaře. Připomeňme, že vláda v pondělí rozhodla, že delegaci, ve které bude také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident žádá Ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Do vysílání teď zvu vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ústavního právníka Marka Antoše. Dobrý den.
16: Dobrý den.
2: Dá se předpokládat, že když jde o tak exponovanou věc a summit se koná už za 2 týdny, projedná Ústavní soud kompetenční žalobu přednostně, čili že to dnešní schvalování ústavních soudců bude v podstatě formalita?
16: Já si myslím, že to přednostní projednání je docela pravděpodobné. Není to zase tak výjimečná záležitost, ale zároveň z toho podle mě vyplyne, že se to skutečně stihne do té doby toho summitu.
2: Zatím nevíme, jak přesně zní to usnesení vlády. Bude to jedna z těch pro ústavní soud rozhodujících věcí?
16: My navíc ani nevíme, jak přesně zní ten návrh prezidenta republiky na zahájení řízení. On sice včera poměrně obšírně vysvětlil tu svou pozici a představil svoje argumenty, ale ten samotný návrh nemáme k dispozici, nebo aspoň já jsem ho zatím ne... Aha. I to hraje roli. Ale samozřejmě i to usnesení vlády má nějaký význam, byť si myslím, že ne úplně velký, protože jde spíš o systémovou otázku.
2: Bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský řekl včera v našem vysílání, že pokud bude to usnesení vlády vypadat zdánlivě bezzubě, například, a teď pana Rycheckého cituji, na summit NATO posílá vláda svého předsedu spolu s dalšími dvěma ministry, konec citace, pak by se nejednalo o protiústavní usnesení a dalo by se těžko udělat předmětem řízení před ústavním soudem. Co by to znamenalo v praxi?
16: Tohle je úhel pohledu, který jsem zatím neslyšel. Mně přijde klíčové, že to řízení je rámováno jako řízení o výkon sdílené pravomoci, což je něco, co ústavní soud v minulosti už rozhodoval v jiném případě. A tím pádem také to, čeho se prezident republiky domáhá, je vlastně z velké části poskytnutí součinnosti. Čili to, jestli v tom usnesení napsáno, že pojede někdo a není tam výslovně napsáno, že nepojede prezident republiky, což tam předpokládám není, z mého pohledu se nezdá podstatné pro to samotné řízení.
2: Takže co vlastně by mělo být předmětem toho řízení? Je to to, na co se odvolává prezident, tedy na ten ústavní článek číslo 63 a tu větu, že prezident republiky zastupuje stát navenek, tak má tohle nějakým způsobem zhodnotit ústavní soud?
16: Je to tak. Klasický kompetenční spor, který známe od správních soudů, spočívá v tom, že jsou dva orgány, které se nemohou dohodnout na tom, kdo z nich je příslušný k vykonávání určité pravomoci. Buď to je to pozitivní kompetenční spor, to znamená, oba chtějí vykonávat nějakou pravomoc a tvrdí, že je jejich, nebo je to negativní, což je častější, že ani jeden z nich o to nemá zájem. Tenhle případ je ale trochu jiný. Ústavní soud tady rozhoduje v trochu jiném typu řízení a v minulosti už právě řešil případ, kdy šlo o výkon sdílené pravomoci, to znamená, že dva ústavní orgány vlastně mají něco vykonávat společně. To je i tenhle případ. Pravomoci podle článku 63 vykonává prezident v součinnosti s vládou a podstata toho sporu spočívá v tom, do jaké míry jeho je možné z té sdílené kompetenci vynechat.
2: No, dosud se stalo jen jednou, že prezident České republiky na summit NATO nejel, a to Miloš Zeman v roce 2022 ze zdravotních důvodů. Jinak dost často šlo o delegaci, kterou tvořili premiér i prezident, a to i z různých politických táborů. Tak měl by podle vás ústavní soud přihlédnout i k dosavadní ústavní praxi?
16: Mně to připadá jako docela významný argument, protože díváme-li se na text ústavy, tak tam najdeme argumenty pro jednu i pro druhou stranu. Na jedné straně je tam skutečně výslovně napsáno, že prezident republiky zastupuje stát navenek. Na druhou stranu tam také napsáno, že za výkon těchto pravomocí odpovídá vláda, což jí poskytuje určitý prostor. Tím pádem bych dokázal hájit v zásadě oba výklady a v takových situacích je důležité se podívat, jestli existuje nějaká ustálená ústavní praxe, která naznačuje, že ústavní aktéři v různém složení, různí prezidenti, různí předsedové vlády si tu ústavní listinu vykládali určitým způsobem. Tady se mi zdá, že taková ustálená ústavní praxe skutečně existuje a to vlastně mluví proti tomu, aby vláda teď jednostranně se snažila ten dosavadní výklad změnit.
2: Půjde o precedentní rozhodnutí?
16: Já si myslím, že nepochybně. Myslím si, že ústavnímu soudu dává příležitost vyjádřit se ke spoustě různých otázek, včetně ostatně i významu té ustálené ústavní praxe, včetně toho, jaké je postavení prezidenta republiky, včetně toho, zda jsou si různé ústavní orgány povinny poskytovat součinnost při výkonu svých pravomocí v rámci takzvaného principu vzájemné lojality ústavních orgánů. Tohle všechno by v tom rozhodnutí mohlo být. I proto já si myslím, že by vlastně nebylo šťastné tlačit teď na rychlost, protože je to rozhodnutí, které může ovlivnit fungování našeho ústavního systému na dlouhé roky dopředu.
2: Míně ústavní právník, vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Marek Antoš. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
3: Na hodinách je 9 hodin 14 minut. Je s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. 6 mrtvých, stovky zraněných, škody za miliardy korun a přes 1000 poničených domů. Tak přesně před 5 lety řádilo tornádo na jižní Moravě. Spustošilo hlavně obce na Břeclavsku a Hodonínsku. Odborníci ho zařadili mezi 5 nejničivějších katastrof v novodobé historii Česka. Jak nám v ranním vysílání řekl tehdejší i současný hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, a pro ní osobně i krizový štáb a integrované záchranné složky se jednalo o zcela novou situaci bez vypracované metodiky. Nemyslí si ale, že by došlo k nějakým vážným chybám. Nicméně v některých situacích by postupoval jinak.
17: Kromě toho, že to byla jako opravdu velká katastrofa na velkém území, tak oproti povodím, na který třeba ty složky jsou zvyklé, tak velký rozdíl byl v tom, že ty škody vlastně bylo možné odstraňovat vlastně úplně okamžitě. A to stejné bylo s pomocí dobrovolníků, která byla naprosto obrovská. Ta zkušenost s tím naprosto žádná nebyla. Takže zase skoordinovat ty dobrovolníky, kteří zase přišli naprosto obratem, tak to byla nová výzva a v tom si myslím, že ten krizový štáb i ty naše krizové systémy se z toho hodně ponaučili a do těch svých plánů a metodik právě práci s těmi dobrovolníky museli zapracovat. Já si nemyslím, že se tam tehdy udělala nějaká chyba, nějaké poučení s prací s těmi dobrovolníky a obecným fenoménem, že jich přijelo okamžitě tolik, tak my jako Jihomoravský kraj jsme od té doby založili takzvaný dobrotým, protože my tady nemáme žádnou složku, která by měla mít na starosti práci s dobrovolníky. Takže my jsme zřídili tuto složku a ta by právě měla na starost příjezd těch lidí, organizaci jejich práce, předávání je do těch jednotlivých domů, které potřebují pomoc a hlavně teda tak nepouštět vůbec do té zasažené části vůbec žádné auto. Udělali bychom odstavné parkoviště mimo obec a museli by tam ty lidi docházet pěšky, protože nám to vlastně zablokovalo tu dopravu v době, kdy jsme potřebovali odklízet ty trosky, vraky aut a podobně, tak tam vlastně najížděli lidé auty, ať už přišli dobrovolnický pomoc nebo například přivezli nějakou materiální pomoc.
3: Upozornil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který je zároveň předsedou KDU-ČSL. Podle děkana Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Ondřeje Konečného se život v obcích zasažených

0: v podstatě ty obce dneska v tom celku, kdybyste je hodnotil, tak jsou jednou z nejvyšší jako kvality obce jako takové vůbec v Česku. Fakt je nezbytné, aby ty obce přemýšlely nejen jak reagovat na ty dopady, ale být na ně taky připravené. To se taky vlastně ukázalo, myslím si, že se to postupně propisuje. Každý si na to vzpomene a pak už je mnohem snaží se starostama, starostkama mluvit, vysvětlovat jim, proč je dobré do strategických plánů, implementačních plánů rozvoje obcí tyhle ty věci mít. Povodně, které se v posledních letech staví a ty jsou běžnější součástí, tak tady to tornádo vlastně pomáhá nám, těm, kteří tvoří ty plány, v té argumentaci a v tom přesvědčení. A kde vidíte tu největší změnu, tak je ta veřejná zavání množství stromů, které prostě citelně těm územím chybí, které byly zasažené tím tornádem, a to bude prostě něco, co bude dlouhou dobu trvat. A zároveň je to taky ten argument pro ostatní, uvědomit si třeba ten význam té městské zeleně v tom městském prostředí obecně v intravilánech.
1: Zdůraznil Ondřej Konečný, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Stopa po ničivém živlu na jihu Moravy byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 26 km dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat přesněji. Kdy se ale bouře promění v ničivé tornádo, stále s jistotou říct nedokážou, jak potvrdil Michal Žák, meteorolog České televize z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
2: V případě obecně těch silných bouřek jsme schopni vlastně vyhodnotit ten potenciál té nebezpečnosti a následně tedy to varování nějakým způsobem vydat a přes třeba mobilní telefony příslušné obyvatele v dané oblasti varovat, ale pořád se bavíme o předstihu maximálně desítek minut, pokud to má být opravdu velmi konkrétní a adresné. V případě toho vlastního tornáda je situace ještě složitější, protože my vlastně nejsme schopni de facto na základě nějakých takzvaných distančních, že dálkových pozorování, aniž bychom byli v tom daném místě, s jistotou říci, tato bouřka už přináší tornádo, nebo začne za chvíličku se z ní vlastně spouštět tornádo, dokud ho vlastně někdo, ať už meteorolog nebo nějaký občan, nepozoruje, takže tam jsme trošku ve složitější situaci. Jistý potenciál, hlavně potom třeba na začátku příštího týdne na silné bouřky tu je, ale ta konkrétní podoba, na to si ještě budeme muset počkat.
1: Řekl k možnému výskytu silných bouřek až tornád v nejbližších tropických dnech meteorolog České televize Michal Žák z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
3: Tolik tedy téma dne, v 9 hodin a 20 minut přidáme další informace. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČES Energy, kterou založila energetická skupina ČES, se stal Pavel Cirány, místopředseda představenstva, ředitel divize obchodu a strategie ČESu. Čeští poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. A francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překročit hranici 40 stupňů.
1: Dnešní díl seriálu o vícerčatech přiblíží péči o malá trojčata. Jmenují se Viktorie, Sebastian a Jakub a bydlí ve Středočeském kraji. Jejich rodiče si po příchodu z porodnice vytvořili režim, v rámci kterého se v noci každý vyspal pět hodin. V dnešní reportáži se vrátíme do roku 2024, kdy bylo trojčatům jen několik týdnů.
4: Tady dole vlastně pod pultem je taková polička, tam mám balíky plín, jsou tam i ubrousky.
5: A jakou velikost teď máte plenek?
6: Tohle by měly být jedničky. Ale celek spotřebujeme 18 za den, když nejsou žádný nehody.
4: Nahoře na pultu.
7: Je září 2024. Novorozená trojčata Viktorie, Sebastian a Jakub leží doma v zavinovačkách. Maminka Kateřina je v 6 nedělí, Tomáš má otcovskou dovolenou.
5: Tomáši, vy jdete přebalovat, je to Jakub nebo Sebastian?
6: Tohle to je Jakub. Už je dokážeme rozeznat, už je to pro nás přirozený.
5: Oni jsou to trojvaječná, trojčata, to znamená, budou jiná a teď už si nejsou moc podobná.
4: Vůbec ne.
5: Katko, vy jste v 6 nedělí, je to jízda?
4: Zatím to zvládám jako dobře, je jim měsíc a jsou prostě fakt jako hodný, většinou převážně fakt jako jenom jedějí a spějí, takže zatím je to fakt procházka růžovým sadem. Super.
5: Kolik hodin tak denně spíte?
4: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse. Vlastně se střídáme.
7: Pořád jsme v období po narození trojčat, tedy v létě 2024. Kočárky má rodina dva. V jednom leží novorozenci za sebou, druhý kočárek má dvě.

0: Je kurby vedle sebe a třetí vepředu.
1: My teď jdeme u vás v rodinném domě do sklepa. Vy mi ukážete kočárky pro trojčata. Jeden jste dostal, Tomáši, z práce od kolegů.
2: Jeden z práce, no.
1: Teď jdeme k tomu dárku.
2: Dvě korby vepředu, jednu vzadu.
1: Můžete mi ukázat, jak se s tím jezdí?
2: Když už se to člověk naučí, tak to docela jde, ale ovládá se to samozřejmě mnohem hůř. Zatáčení je takový tuší.
1: Pak máte ještě, viděla jsem na chodbě kočár, kde jsou tři korbičky za sebou.
3: Takový vagon.
1: A to jste koupili v bazaru?
3: Mm-hmm. Je 10 let starý a prej jako měli problém ho i prodat, protože vlastně moc trojčat prostě není.
0: Hračky se trojčatům už snaží nabízet jejich starší bratr, který chodí do školky.
3: Jsem chtěla sourozence vlastně pro Máťu. My vlastně řekli, že tam vidějí nejdřív dvě, pak tam hledala dál a je, maminko, tady máte ještě třetí. No, hledala vlastně ještě čtvrtý a to se naštěstí už nepotvrdilo.
2: Dopadlo to, jak to dopadlo, no?
3: Já jsem byla taková vykulená.
2: Určitě šok.
3: Jak jsme to jako přijmuli, připravovali jsme se vlastně na příchod tří dětí.
0: Katka s Tomášem řeší, jak budou dál bydlet. Zatím jsou v rodinném domě jednoho z rodičů. Nejaktuálnější je ale nákup auta, kam se šestičlenná rodina vejde.
2: Přemýšlíme nad dodávkou. Člověk musí počítat s tím, že už jako si asi nebude úplně vyhazovat peníze jako z okna jen tak.
1: Tak Vicky už je probuzená a dá si kojenecké mléko, jak vy říkáte, z kávovaru. Vy máte totiž zařízení, které umí udělat kojenecké mléko tak, že jenom zmáčknete čudlík. Takže samo se to smíchá, samo to teče kávovar pro děti. Vicky už začíná mlaskat. Vypadáte jako taková klidná, vyrovnaná domácnost.
3: Jo, mám partnera vlastně, co je mi nablízku, je mi vlastně oporou, takže já si nestěžuju.
2: Je dost možný, že to přijde časem, až začnou jako se plazit, začnou chodit, to začne být jako zábava. Tak si užívám asi teďko tu pohodu.
0: Komentuje Tomáš v září 2024, kdy bylo trojčatům pár týdnů. Jak se rodina má aktuálně, tedy v necelých 2 letech dětí, uslyšíte v dalším díle seriálu o vícerčatech. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: No a než se to dozvíte, tak z trojčat přecházíme na dvojčata. Víte, co se stane, když se ve stejném městě potkají 2 páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Přesně na tom totiž stojí zápletky komedie Omylu Williama Shakespearea. Jeho slavnou frašku dnes v premiéře uvedou letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Nejvyšší purkrabství se promění ve starobylé Syrakuzy.
5: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
6: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylu první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
5: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí mít.

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví, a v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně v něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co, a tady to samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaliční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylu si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Zaostřeno. Od chytrých senzorů v Plzni až po malé obce na jižní Moravě. Jak zabránit zbytečným ztrátám vody, jak ji zadržet v krajině i ve městech. V pořadu Zaostřeno Víta Pohanky zjišťujeme, jak se česká města a obce přizpůsobují klimatické změně.
5: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
6: A za chvíli uslyšíte pořad Pro a proti, dnes na téma, že 10 let po referendu o Brexitu považuje 57% Britů odchod z Evropské unie za chybu a zhruba stejný počet by ale hlasoval pro návrat. Rozebere to pořad Pro a proti po zprávách. Teď už ale Ranní Plus s datem 24. června končí. Za pozornost vám děkují
7: Šárka Feniková
6: a Martin Matějka.
8: Je 9:30.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčí soudu není jisté, že soud žalobu stihne před summitem projednat. Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu, jednodušší má být zaměstnávání, ale taky i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Šéf americké diplomacie Marco Rubio pokračuje v třídenní cestě po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů řeší obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. Francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překonat hranici 40 stupňů.
7: Nejteplej má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40, noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Ministr školství Edouard Geffrey potvrdil uzavření 1800 škol kvůli horku. Dalších 8 tisících upravilo rozvrh. V Paříži zkrátili otevírací dobu muzea Louvre. Už včera k podobnému opatření přistoupila i Eiffelova věž. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
8: Současný premiér Španělska Pedro Sánchez dnes promluví před poslanci o údajném napojení na korupční kauzu nákupu roušek za pandemie COVID-19. Nejvyšší soud země v kauze v pondělí uložil 24-letý trest pro někdejšího ministra dopravy. Podle dalších odsouzených byl lídrem organizované skupiny právě premiér Sánchez. Tento popírá, v zemi sílí tlak na jeho rezignaci. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly taky tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech. Příčina výpadku systému zatím není známá. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před nimi varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by si měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě anebo vypalování trávy. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varoval před požáry zemědělských strojů, doporučil zemědělcům pořídit si hasící přístroje. Tady jsou čerstvé dopravní informace už v dopoledním plusu. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony se táhnou od Kývalky z kilometru 181 až do omezení u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta zdržení teď asi 20 minut. Kamiony jedou před Brnem pomalu už od Velké Bíteše z kilometru 165. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení 25 minut. Na dálnici D8 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u Zdib. Na prvním kilometru je omezení do jednoho pruhu, kolona ze 4. kilometru je asi na 15 minut. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem na obchvatu Slaného u odbočky na Smečno stojí nepojízdné auto. Projíždí se Kyvadlově, zdržení na Prahu je teď delší, skoro na půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou dlouhé kolony obousměrně mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Karlovarské D6 a taky od sjezdu na Jesenici. Zdržení k Ořechu vždy asi 30 minut. Ucpává se taky Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, zdržení půl hodiny. 15 minut se stojí taky v Průmyslové od Českobrodské ve směru na spojku. Na jižní spojce směrem na Smíchov je zdržení před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác. Je to asi na 15 minut. Kolona je v Liberecké z Letňan až do Holešoviček. Tam čekejte 25 minut navíc. Plní se i širší okolí Libně ve směru do centra. 20 minut budete popojíždět taky v Gbelské ulici z Letňan do Hloubětína a ucpává se teď dopoledne taky magistrála z Pankráce za Nuselský most. Je to teď asi na 20 minut. Dobře, dojďte. Středa 24. června bude jasná až polojasná s teplotami od 28 až po 33 stupňů. Na severovýchodě republiky naměří 26 až 30, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 23 stupňů. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a nebo i klidno. To byly zprávy a na plusu začíná středeční pro a proti Lukáše Matošky.
10: Britové si před 10 lety odhlasovali odchod z Evropské unie. Průzkumy z poslední doby naznačují, že kdyby se referendum konalo dnes, mohlo by dopadnout jinak. Například podle agentury YouGov považuje většina Britů tehdejší rozhodnutí za chybu. Ukázalo se, že Británie na odchodu z unie prodělala, nebo se to tak říct nedá, a na vině jsou političtí lídři, kteří z Brexitu nevytěžili to, co slibovali.
9: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka. Dobrý den, zdravíme vás z Prahy.
11: Dobrý den, dobré ráno z rozpáleného Londýna.
10: A ředitel Institutu liberálních studií, bývalý poradce britské europoslankyně z Brexit Party, Martin Pánek. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
12: Dobrý den, zdravím z rozpálené Prahy.
10: Pane Pánku, tak začínají si Britové uvědomovat, že odchod z Evropské unie možná byla chyba?
12: To záleží na tom, jak tu otázku položíte, jak správně psal pan Kytka ve svém článku. Když tu otázku položíte tak, že Británie by zpátky v Evropské unii neměla ty výjimky, co měla, tak většina lidí je stále pro to zůstat mimo tu Evropskou unii. Za mě to byla nevyužitá dekáda, nebo od toho skutečného Brexitu pět let. Tak ze strany těch Britů nevyužitá, ze strany Evropské unie taky nevyužitá. Dali se udělat liberální reformy, aby se nám žilo líp.
10: Jenom k těm datům, Britové si odhlasovali Brexit před 10 lety a vystoupili z Evropské unie v roce 2020.
12: Ano, ale ještě rok bylo to přechodné období, takže ten skutečný Brexit podle mě byl až na konci roku 2020.
10: Tak jsme si to vyjasnili. Pane Kytko, váš pohled na to, jak se dnes Britové dívají na vystoupení z Evropské unie, začínají to vnímat jako chybu?
11: Já bych byl především s těmi průzkumy opatrný, velice opatrný, protože když se ohlédneme o 10 let zpět do roku 2016 a ty průzkumy, které předcházely samotnému referendu 23. června, tak hovořili o tom, že jaksi členství Británie v Evropské unii nebo Spojeného království je jisté a že ta kampaň, která vlastně chtěla přesvědčit Brity, aby zůstali, má jasně navrch a že Británie v Evropské unii zůstane. Ono je, s tím souvisí ještě jedna otázka. Britové nemají rádi opakovaná referenda nebo nemají rádi, když někdo zpochybňuje jedno demokratické rozhodnutí. Takže já si myslím osobně, že pokud by skutečně některá z politických stran měla tu odvahu a začala vážně hovořit a vést kampaň na téma pojďme se vrátit do Evropské unie, takže by možná ten výsledek byl stejný jako před 10 lety. Nesnad proto, že by Britové měli vůči Evropské unii takovou animozitu, ale bylo by to vlastně hlasování o tom, že jedno přijaté rozhodnutí, jedno referendum se nemá zpochybňovat a politici si nemají s hlasem voličů zahrávat.
10: K té možnosti, že by snad Britové jednou do Evropské unie znovu vstoupili, bych se rád v dnešní debatě, pánové, ještě dostal. Teď ještě, abychom doprobrali ty aktuální průzkumy, pan Kytka teď varoval před tím, jak s nimi pracovat, že je potřeba být opravdu opatrný. Vy, pane Pánku, jste před chviličkou říkal, že záleží na tom, jak se výzkumníci zeptají a citoval jste nebo narážel jste na jiný průzkum, nevím přesně teď na jaký, ale když se podíváme na ta čísla agentury YouGov, podle které si většina Britů myslí, že hlasovat pro odchod z Evropské unie před 10 lety byla chyba, tak to podle vás není relevantní zjištění?
12: To určitě je, ale myslím, že je to ve stejném průzkumu, tam je posun o 14%, že oproti tomu červnu 2016 ve prospěch Evropské unie, ale myslím, že v tom samém průzkumu se ptali, ale chtěli byste být členové Evropské unie, pokud by to znamenalo, že musíme přijmout euro, musíme být v Schengenu a tak prostě bez všech těch výjimek, co Británie měla, tak tam pořád většina byla, myslím, že zhruba o 3% pro jakoby vystoupení nebo setrvání mimo Evropskou unii. Určitě je relevantní, že vlády už dneska sedmi nebo osmi premiérů po Brexitu neodvedli... Neodvedli asi moc dobrou práci, což se odráží tady v těch průzkumech. To je určitě relevantní otázka, to já nespochybnuju.
10: Pane Kytko, a vy byste tedy vůbec na ty průzkumy nepoukazoval, byť tedy některé z nich, a mohl bych tady citovat i průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy, naznačují, že by si dnes Britové možná Brexit nemuseli vybrat?
11: Jak jsem říkal, ono by v tom případném referendu se nehlasovalo tak ani o tom členství samotném nebo o návratu do Evropské unie, ale hlasovalo by se o demokratickém principu. Jedno přijaté rozhodnutí platí a není vhodné ta referenda opakovat.
10: Nebo promiňte, i když bylo přijato už před 10 lety, není možné za tu dobu změnit názor?
11: Určitě, já se obávám, že ano. Ono totiž možná mimo ty otázky, které kladete, tak je důležitou si položit jednu, totiž zda bylo vůbec správné v roce 2016 to referendum vypsat, protože britská demokracie je povídce zastupitelská a poslanci berou odpovědnost za tak důležitá rozhodnutí na sebe ve volbách. A dodnes se spekuluje na té politologické úrovni o tom, zda David Cameron neudělal velkou nebo dokonce obrovskou chybu, když tak technickou a tak náročnou otázku, zda má Británie zůstat v Evropské unii a co jí to přináší a co jí to bere, předložil k všelidovému hlasování, protože v tom roce 2016 se hlasovalo o mnoha aspektech v tom referendu a řekl bych, že to samotné členství bylo jenom jednou z podotázek nebo jenom jedním z nich.
10: Pane Pánku, byť vy určitě asi jste zastáncem odchodu Spojeného království z Evropské unie. Uznal byste, že se o tom možná mělo rozhodnout jiným způsobem, nežli referendem, které přece jenom to rozhodnutí velmi zjednodušilo na odpovědi chceme vystoupit, nechceme vystoupit, zatímco s tím členstvím v Evropské unii se pojí celá řada dalších otázek?
12: To je validní připomínka, ale připadá mi, že bychom ji mohli říct k jakémukoliv referendu a konec konců asi i k jakýmkoliv volbám. To zda v britském ústavním systému má referendum svoje místo nebo ne, je asi otázka pro politologii, nicméně to
10: nebylo. Ale skutečností je, že britská demokracie je výrazně zastupitelská, ano, jak říkal pan Kytko.
12: Nebylo to nicméně první referendum, předtím už bylo referendum o volebním systému. A co by se podle mě stalo, pokud by Cameron to referendum nevypsal, by bylo, že by přicházel o víc a víc poslanců, kteří by odcházeli do toho Farageova UKIPu ještě tehdy.
10: Protože v konzervativní straně tehdy Davida Camerona byla řada podporovatelů odchodu země
12: byl
10: z Unie.
12: Byl pod velkým tlakem zevnitř strany i zvenčí od Farage. A já si myslím, že neměl na vybranou a pokud by to nevypsal, tak riskoval skutečně, že se do parlamentu dostane Nigel Farage těch, já nevím, 8 let dřív, než se tam dostal.
10: Pane Kytko, tak měl před 10 lety premiér Cameron na vybranou, nebyl vlastně k vypsání toho referenda o vystoupení země z Unie donucen?
11: Víte, pokud bychom to chtěli skutečně rozpitvat, tak se musíme vrátit ještě o něco dál a do kampaně, kdy David Cameron usiloval o členství, tedy o lídrovství konzervativní strany. On už tehdy slíbil tomu euroskeptickému křídlu konzervativní strany to, že vypíše referendum o tom, zda má Velká Británie přijmout Lisabonskou smlouvu. Možná si vzpomeneme nebo vzpomenete na to, že tehdy o tom korespondoval s českým prezidentem Václavem Klausem, který ten podpis český odkládal, aby dal možná Davidu Cameronovi čas právě na to, jak si zaujmout jasnou pozici nebo přijmout jasné stanovisko, když se dostane potom konzervativní strana k moci. A on vlastně tím referendem v tom roce 2016, které myslím oznámil v únoru a odehrálo se potom v červnu, ano, splnil ten slib z toho tuším roku 2009 nebo 2010. Takže pokud bychom, jak si to chtěli rozpitvat poctivě a historicky, tak ono se to referendum trochu stalo takovou obětí a to členství Evropské unie se stalo obětí vnitropolitických hrátek a machinací uvnitř konzervativní strany. Těžko říci, nebo těžko jednoznačně říci, zda na to doplatila celá Británie nebo britští voliči jako celek, ale ten kontext je, myslím, velice důležitý.
10: Na druhou stranu poptávka po vystoupení země z Evropské unie byla v Británii dlouhodobě hmatatelná, vysoká, tak nezachoval se David Cameron jako demokrat, když o tom nechal Brity rozhodnout?
11: Já si myslím, že on se zachoval jako nepříliš politik s nepříliš předvídatelným kurzem. On například počítal s tím, že nevyhraje jednoznačně volby 2015, že zůstane v koalici s liberálními demokraty a bral to jako pojistku proti tomu, aby to referendum musel vypsat, protože liberální demokraté jednoznačně byli pro setrvání Spojeného království v Evropské unii a to referendum, pokud by byli ve vládní koalici i po roce 2015, tak by jednoznačně nedovolili. To znamená, z jeho strany to byla obrovská miskalkulace, čímž nechci říci,
10: přepočítal
11: že...
10: Přepočítal se, podle vás.
11: Přepočítal se, ano.
10: Promiňte, já jsem jenom měl potřebu přece jenom převést to slovo do češtiny. Pane Pánku, připustil byste, že Británie se v souvislosti s tím brexitovým referendem stala obětí nějakých vnitrostranických bojů uvnitř konzervativní strany?
12: No, myslím, že to je v podstatě to, co jsem říkal jinak, akorát řečeno jinak. Odcházeli poslanci konzervativní strany do UKIPu a Nigel Farage tvrdí, že jich měl připravených dalších několik desítek snad, kdyby Cameron to referendum nevypsal, tomu nemusíme věřit samozřejmě. A jako těžko mi, připadá mi, že těžko měl Cameron na vybranou, přišel by o tu stranu, prohrál by další volby, pokud by vůbec zůstal lídrem konzervativní strany a byl k tomu prostě donucen tím vnitropolitickým tlakem ve Velké Británii a chybou Evropské unie podle mě je, že mu nenabídla žádné důstojné ústupky a Cameron to pak neměl jak prodat, tu novou smlouvu s Evropskou unií.
10: Neudělala, pane Kytko, Evropská unie tehdy chybu? Neměla nabídnout Britům víc ústupků, aby vůbec neměli o členství v Evropské unii důvod hlasovat?
11: Já se obávám, že k tomu musíme doplnit zase nejméně jednu nebo dvě informaci. David Cameron a britská vláda měla při těch jednáních v roce 2015-2016 možnost zatáhnout záchrannou brzdu, pokud jde o imigraci. Stojí také za to připomenout, že v roce 2014 nebo 2015 skončila přechodná období a v tom roce 2015-2016 přechodná období pro Bulharsko a Rumunsko začaly přicházet noví imigranti, nová vlna imigrantů z Bulharska a z Rumunska. Přišlo jich, myslím, v roce 2015 250 tisíc. Velká suma na to, aby to Británie vstřebala jaksi v pohodě. A druhá věc, že po mém soudu David Cameron a konzervativní vláda nebo vláda, kterou vedl, nevyužila možnosti, když vám přijde do země několik milionů lidí, tak Evropská unie měla pojistku z těch fondů soudržnosti požádat podle mého soudu o nějaké dodatečné financování. Tady jste neměli školy pro ty mladé Poláky, mladé polské rodiny, tady jste neměli zdravotnictví, které by je dokázalo zajistit. A Evropská unie podle mě mohla být snad aktivnější v tomto Británii nabídnout, a nebo britská vláda mohla být aktivnější, sáhnout si pro ty fondy a zatáhnout ze záchrannou brzdu imigrace, aby tu situaci tehdy ustála. Navíc tehdy, stojí za to také připomenout, vlastně Evropa čelila velkému tlaku nezdokumentované imigrace z Blízkého východu, konflikt v Sýrii a podobně, a to vše se hrálo v tom roce 2016 velkou roli.
10: O tom ovšem se právě mluvilo v tom brexitovém referendu, že Spojené království dostane znovu plně pod kontrolu svoje hranice. To zaznívalo jako slib ze strany zastánců vystoupení země z Evropské unie. Ale v návaznosti na to, pane Pánku, co jste teď slyšel od pana Kytky, nemohla si tehdy britská vláda říct o pomoc se zvládáním migrace, o pomoc ze strany Evropské unie?
12: A to já se přiznám, že už se přesně nepamatuju ten imigrační kontext. Já mu věřím a věřím tomu, že to tak bylo. Proč ne? To je asi validní připomínka, ale mám pocit, že kdyby Evropská unie udělala jeden velký ústupek typu navrácení rybářské politiky, nebo aspoň částečné prostě Britům, dala by tím najevo, že nemusí se všechny pravomoce pořád odevzdávat jenom z národních států do Bruselu, do Evropské unie, ale že ten proces může být i opačný, a jsem přesvědčený o tom, že to referendum bylo tak těsné, že Británie by v unii zůstala.
10: Pane Kytko, vaše stručná reakce na toto, mohla přece jenom Evropská unie Spojenému království ještě před brexitovým referendem nabídnout víc?
11: Já myslím, že by to nemohlo nebo nemělo být v té rybářské politice, která vlastně je z pohledu britského hrubého domácího produktu v podstatě marginální, jakkoliv je symbolická, že by to bylo, bývalo, muselo být, tak jak David Cameron vlastně požadoval nějaké pozastavení nebo omezení imigrace z těch tehdy nových členských států Evropské unie, že Británie by byla mohla dostat nějakou kvótu 100 000 východoevropanů, středoevropanů a dost, což by mohlo vyvážit jaksi to hlasování potom. Ale jak už jsem říkal na začátku, nezapomeňme, že Britové v tom referendu hlasovali také po 5 nebo 6 letech výrazných omezujících balíčků veřejných státních výdajů, hlasovali po 6 nebo 7 letech, kdy jim nerostly absolutně vůbec mzdy, kdy ta země vlastně britské rodiny, rodinné rozpočty strádaly, takže i to hrálo roli v tom rozhodování. A Evropská unie v tu chvíli byla pro ty hlasující velice snadný cíl, také proto, jakou soustavnou kampaň vedla britská média vůči Bruselu, vůči Evropské unii, byť v některých případech měli pravdu britští novináři.
10: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka a ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
9: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Teď to tady bylo připomenuto, že Britové v letech bezprostředně před brexitovým referendem čelili řadě úsporných opatření a v té souvislosti v té brexitové kampani zaznívalo, že peníze, které Velká Británie posílá každý týden do Evropské unie, bude moct po brexitu začít dávat do svého zdravotnictví. To se ale tak úplně nenaplnilo, vidíte, pane Pánku.
12: No, tak na tom autobusu Borise Johnsona bylo, že se má dávat do zdravotnictví o 350 milionů liber týdně víc. Dneska je to, neočištěno o inflaci teda, tak dneska je to v absolutních částkách 1,6 miliardy liber víc peněz má zdravotní systém týdně. Takže
10: ten slib se naplnil, to byly ty samé peníze, které dřív Británie posílala do Evropské unie?
12: To neříkám, říkám, že je pravda, že britská vláda dotuje ten, nebo dává více peněz do toho zdravotního systému, takže to se stalo, jako jestli jsou to ty samé peníze, nebo nejsou peníze, nebo jí mašličku, těžko to říct. Vlastně, jaká je otázka? To zdravotní systém má více peněz, mnohem více peněz než těch 350 milionů liber týdně.
10: Pane Kytko, tak jak to bylo konkrétně s tím brexitovým slibem, který se týkal zdravotnictví?
11: Tak byl zjednodušen do toho snadno čitelného nápisu na tom autobusu, když se podíváte na to, jak funguje dnes britské zdravotnictví ve srovnání s před 10 lety, skutečně o něco lépe, ale zda je to díky těm 350 milionům, nebo jak říká kolega Pánek, 1,6 milionům týdně, to je těžko říct, protože ty strukturální problémy britského zdravotnictví jsou mnohem, mnohem hlubší než jenom ty samotné finance. Já bych se možná jenom na několik sekund vrátil k tomu, co říkal pan Pánek ohledně té rybářské politiky, protože ona se ukázala jako vlastně takový docela významný to počin toho, jak ten Brexit nefungoval. Britové sice dostali větší práva na to lovit po Brexitu ve svých vlastních vodách, mají mnohem větší úlovky, ale nemají to kam vyvážet, protože Evropská unie zavedla hygienické a jiné předpisy na dovoz ryb a na dovoz mořských plodů a ukázalo se, že rybářské bárky jaksi mají větší úlovky, ale Britové nemají kam vyvážet to, co uloví, protože vznikly obchodní překážky.
10: Pane Pánku, kdybychom to tedy zobecnili a zaměřili se na dopady Brexitu na britskou ekonomiku obecně v návaznosti na tu poznámku pana Kytky týkající se rybářství, tak co byste řekl, vydělala Velká Británie na odchodu z Unie?
12: Zatím se mi zdá, že ne. Těžko, když se díváme na ta data, tak těžko tam odlišit tedy efekt covidu a Brexitu, které přišly vlastně v prakticky ve stejnou chvíli. Studie, říkají, že Británie má nižší HDP, než by mohla mít teoreticky o nějakých 4 až 8%. Já jsem na ty studie koukal, nejsem úplně přesvědčený o té metodologii, ale k nějaké hospodářské ztrátě tam určitě došlo, ale to je chyba nebo důsledek prostě hospodářské politiky britských vlád, to úplně nesouvisí exaktně s Brexitem. Když vyjdu z domu a pak si zapomenu koupit oběd, tak to, že mám hlad, není chyba toho, že jsem odešel z toho domu. Já pak musím dělat další rozhodnutí a chci říct, Británie na tom není úplně nejlíp, není na tom úplně nejhůř. Nestala se nějaká obrovská recese, kterou předpovídal David Cameron a jeho ministr financí, ale hospodářská politika a asi i jiné politiky Británie nebyly ideální, když má tolik premiérů během těch 10 let.
13: Nepoškodil Brexit britské exportéry?
12: Britské exportéry do Evropské unie určitě ano. Británie si s Evropskou unií nevyjednala podle mě úplně nejlepší tu dohodu o volném obchodu, má horší dohodu než Švýcarsko třeba, ale zase to umožnilo Británii uzavřít dohody o volném obchodu jinde, kam tedy teď může směřovat svůj export. Situace je celkově asi o něco horší, než byla, ale zhruba na stejno.
13: Pane Kytko, tak nejsou na vině britští političtí lídři, že Británie nedokázala z odchodu z Evropské unie vytěžit to, co se slibovalo?
11: Víte, ono je to velice těžké oddělit úplně ty ekonomické dopady skutečně od těch velkých změn, kterými prošla samotná Evropa jako kontinent, včetně Spojeného království. Když si vezmete COVID, který se vlastně překryl pár měsíců s tím odchodem Británie, s tím faktickým odchodem, když si vezmete konflikt agresi Ruské federace vůči Ukrajině, když si vezmete energetickou krizi, tak byste musel být skutečně geniálním ekonomem, abyste byl schopný z těch všech vlivů jak si vypreparovat přesně to, co padá na Brexit. Když se podíváme na ta čísla, tak podle údajů britské obchodní komory skončilo s exportem do Evropské unie asi 16 až 20 tisíc britských firm, kterým ty nové předpisy, byrokratické překážky učinili ten export příliš drahý a nevýhodný, aby jim pokračovali.
13: Pardon, že vás přerušu. Nesvědčí tady o tom, že britští politici měli vyjednat lepší podmínky s Unií?
11: Oni měli poměrně svázané ruce, protože to byla Evropská unie, která si stanovovala podmínky, za kterých bude moci Británie obchodovat s Evropskou unií, a ta pozice vyjednávací byla velice špatná z části, protože během toho 45-letého členství zůstávalo jaksi podmínky a Evropská unie takovou jaksi koulí zatěžující britské politiky ve všech směrech. Oni neměli Evropskou unii rádi, britská veřejnost ji brala jako možnost to členství, kam se odstěhovat, ano, levně na penzi a podobně, nikoliv ty samotné principy zůstávaly a ten chod Evropské unie zůstával i britským politikům na tom výstupní utajeny.
13: Ještě se závěrem obracím na vás, pane Pánku, a zajímalo by mě, čím si vysvětlujete, že 10 let po tom brexitovém referendu v Británii v průzkumech veřejného mínění jednoznačně vede strana Nigela Farage, bývalého předsedy té brexitové strany, pro jejíž europoslankyni jste vypracoval?
12: Nigel Farage má obrovský politický talent, což ukázal několikrát v eurovolbách, které vyhrál. Dá se mu asi připsat i to, že donutil teda Davida Camerona vypsat to referendum a je schopný politik. Já nesouhlasím s jeho politikou, podle mě rok od roku jeho program a to, co jeho strana chce prosazovat, horší a horší. A Británie prostě má smůlu, nebo je to nějaký fakt, že nemá vlády, které by byly schopné tu zemi řídit tak, aby s tím byl spokojený elektorát, a Nigel Farage na tom
13: dělává. Tolik ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek diskutoval s novinářem Ivanem Kytkou. Pánové, děkuji vám.
11: Hezký den.
12: Hezký den, děkuji.
13: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: Je přesně 10 hodin.
14: Český rozhlas Plus. Právě.
8: Ústavní soud rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. A Ukrajina i Rusko hlásí další noční dronové útoky. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu s Ondřejem Látalem. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
14: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
8: Premiér Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu si ale uvědomuje naléhavost situace. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
15: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura, tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
8: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba, tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Trosky sestřelených ukrajinských dronů poškodily průmyslový objekt, obytné budovy a auta v ruské Nižně-Novgorodské oblasti. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu Gleb Nikitin. Tvrdí, že zemřeli dva lidé. O dalších útocích bezpilotních letounů informuje taky Orenburská a Bělogorodská oblast. Ukrajinské letectvo pak ráno oznámilo, že Rusko v noci vyslalo 101 dronů. 95 z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Úřady Charkovské oblasti hlásí jednu oběť. Lídři evropských zemí se ve formátu E5 dnes setkají v Německu. Velkou Británii, Francii a Německo doplní Itálie a Polsko. Hlavním tématem berlínské schůzky má být podpora Ukrajiny a příprava na nadcházející summit NATO v Ankaře.
16: Skupina E5 vznikla předloni právě v Berlíně, teď je to její první summit na úrovni lídrů vlád. Jeho autoritu ale snižuje, že britský premiér Keir Starmer vládne od pondělka v demisi. Varšava je zase uprostřed diplomatické roztržky s Kyjevem. Prezident Volodymyr Zelenský tak zítra nepřijede na konferenci o rekonstrukci Ukrajiny do Gdaňsku. V Berlíně se bude jednat mimo jiné o tom, jestli usilovat o mírové rozhovory s Kremlem. V souvislosti se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře se k rozhovorům na dálku připojí taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. V pražské O2 aréně dnes zahraje britská kapela Duran Duran. Skupina, která výrazně ovlivnila podobu popové hudby 80. let, se do Česka vrací po 14 letech. Na svém kontě má dvě ceny Grammy i zápis do rock'n'rollové síně slávy.
17: Autoři hitu Ordinary World, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex patří k nejúspěšnějším britským kapelám posledních desetiletí. Duran Duran stojí také za skladbou A View to a Kill, která je dosud jedinou bondovskou písní, která se dostala na první místo americké hitparády. Praze skupina představí i skladby z nejnovějšího projektu Dance Macabre, ve kterém kombinuje novou tvorbu s coververzemi a alternativními úpravami svých známých hitů. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Doprava na plusu. Na D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede Otrudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh. A na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u Zdib na 1. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 4. kilometru. Celkové zdržení teď asi 15 minut. A postojíte taky v Bělohorské ulici v Praze obousměrně před Vypichem. Tam je to asi na 10 minut. Dobře dojďte. Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33, na severovýchodě 26 až 30 stupňů, na horách kolem 23. To byly zprávy a tady už je nové vydání Vinohradské 12.
18: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
19: Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu.
20: Žádá ho, aby určil, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO.
21: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podání žaloby respektuje.
22: Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby.
23: Delegaci povede premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Macinkou a ministrem obrany Zunou.
24: Summit v Ankaře bude za 2 týdny.
25: Šarvátka kvůli summitu NATO graduje. Pavel podal žalobu, podle Babiše nedělá dobře. Proč se vláda nakonec rozhodla prezidenta nevzít do Turecka? A jak vlastně bude setkání členů Severoatlantické aliance vypadat? Ptám se Filipa Nerada, analytika institutu Globsec. Dnes je středa, 24. června. Ahoj Filipe, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době, díky, že jsi dorazil.
26: Ahoj, já děkuji za pozvání.
27: Vážení spoluobčané.
25: Tak prezident Petr Pavel nakonec podal kompetenční žalobu.
27: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
25: Reagoval tak na rozhodnutí vlády nedelegovat ho na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře.
27: Je mou povinností pravomoci prezidenta v plném rozsahu nejen vykonávat, ale i bránit. Ne kvůli sobě, ale kvůli všem prezidentům a prezidentkám, kteří přijdou po mně.
25: Bylo jasné, že k tomu dojde.
26: Bylo to vysoce pravděpodobné. Prezident tuhle možnost avizoval už dlouho dopředu a čekalo se to a mě tento krok nepřekvapil. Podle mě prezident chce vlastně vyjasnit celou tuhletu situaci tímhle krokem, protože s vysokou pravděpodobností spor o to, kdo pojede na summit NATO, absolvuje minimálně ještě jednou v příštím roce, protože on stále ještě bude v úřadu a vláda Andreje Babiše zřejmě také. Takže hrozí, že by něco takového se mohlo opakovat znovu za rok. Takže z mého pohledu prezident tímhle krokem chce vyjasnit tu situaci, aby už vlastně k takovýmhle sporům, které jsou svým způsobem dost malicherné z pohledu té celé bezpečnostní situace a problémům, který musíme řešit v souvislosti s obranou, s výdeji na obranu a na tém, tak aby bylo prostě na příště jasno.
25: Jo, no on říká, že to rozhodnutí vlády neposlat ho do Turecka je podle něj mimořádně nešťastné, považuje to za omezování role prezidenta, který má zastupovat Českou republiku navenek. Přijde ti, že je naštvaný na Andreje Babiše?
26: Tak asi ano, protože on projevil dobrou vůli v tom, že navrhl ten kompromis ve stylu pojďme tam všichni, tedy jak prezident, tak premiér a ministři a rozdělme si tam úlohy v Ankaře, že by prezident zastupoval Česko na té večeři, která celý ten summit vždycky odstartovává.
25: A že pan premiér bude mluvit
26: a potom bude mluvit na té
25: setkání.
26: Oficiální části, která se koná druhý den. Chápu zároveň, proč to Andrej Babiš nechtěl, protože ta večeře je, řekněme, z pohledu toho, čeho on tam asi chce dosáhnout, důležitější v tom smyslu, že tam bude příležitost se případně někde u kávy nebo někde potkat s Donaldem Trumpem, pokud se k němu dostane, protože fronta na Donalda Trumpa bude určitě dlouhá a všichni ostatní lídři budou chtít využít také tuto příležitost. Ale jak Andrej Babiš deklaroval už dopředu, že by chtěl Donaldu Trumpovi vysvětlit ty důvody, proč Česko neplní ten 2% závazek, tak vlastně ideální a jediná příležitost, kdy to udělat, je během této večeře nebo na její okraj. A tudíž chápu, proč by tam chtěl být, protože potom ta druhá část, ta formální, která se vždycky koná druhý den, tak ta už je víceméně o čtení nějakých předem připravených projevů a tam už vlastně není úplně moc prostoru, jak toho Donalda Trumpa ovlivnit a nějakým způsobem to ostří jeho naštvání na to, že Česko je mezi těmi jedinými třemi zeměmi, které neplní v současnosti ten 2% závazek, tak jak nějak otupit to ostří té možné kritiky, která se dá ze strany Donalda Trumpa a generálního tajemníka Marka Rutteho v Ankaře očekávat.
0: Nutno teda dodat, že Andrej Babiš teď dokola opakuje to, že vlastně ta 2% neplnila ani ta minulá vláda, byť si to původně myslela, ale došlo tam k nějakému přepočtu.
26: Tam je problém, že si úplně nemyslím, že je to něco, na co bude brát jak Donald Trump, tak Mark Rutte ohled.
0: Ne, je vlastně nezajímá. Česko neplatí a tak
26: přesně,
0: to je.
26: Oni k tomu budou přistupovat čistě účetnicky. Plníš, neplníš a když neplníš, proč a kdy začneš plnit. Takhle předpokládám, ta debata bude probíhat.
0: No, premiér Andrej Babiš mluví o tom, že to řešení té delegace je prostě praktické, logické, že ten spor s Hradem je nesmyslný. Říká, že byť teda to rozhodnutí prezidenta respektuje, tak podle něj není dobré podávat tu kompetenční žalobu.
1: Myslím si, že pan prezident bude trošku nad věcí.
0: Ústavní činitelé prý na sebe nemají žádné žaloby podávat.
1: Takže je to celé takové jako zvláštní, že proč tak strašně trvá na tu Ankaru, kde skutečně ty věci musíme obhajovat my jako vláda.
0: Nicméně, rozhodnuto bylo, vláda rozhodla, že ta delegace bude ve složení. Andrej Babiš, tedy premiér, pan ministr Zuna a pan ministr Macinka, tihle tři pojedou do Ankary, do Turecka. Co to v podstatě znamená? Ministerstvo zahraničních věcí tuhle delegaci posílá teda do centrály Severoatlantické aliance a ta tiskne pozvánky.
26: Přesně tak, já myslím, že to už nastalo, protože ta lhůta, do kdy se tam mají poslat lidé, které je potřeba akreditovat na ten summit, ta vypršela právě někdy z kraje tohoto týdne, takže to rozhodnutí vlastně padlo v hodině 12. kdo tam za Českou republiku pojede a potom právě ministerstvo zahraničí pošle oficiální notu se seznamem těch lidí, které tam chce akreditovat a organizátoři toho summitu potom jim přidělí ty takzvané badge podle různého stupně přístupu do různých místností a podobně. Každopádně je to tak, že teď už je to víceméně administrativní proces, který podle mého už proběhl a z pohledu aliance to je jedno, kdo za Českou republiku tam pojede. Tam je podmínkou, aby tu delegaci vedla hlava státu nebo vlády a jestli je to prezident nebo premiér, to vlastně v NATO neřeší, takže to, jestli tam pojede prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš, je alianci vlastně jedno a bude tam akceptován ten, který tu delegaci povede.
0: A ty ale si říkal, že rozumíš tomu, že pan premiér tam chce být tím hlavním i kvůli tomu, že on říká, že to je tedy logické a praktické, že tenhle summit bude prostě trochu jiný než ty předešlé.
1: Pro Českou republiku bude velice důležitý. Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor.
0: Ex-ministr zahraničí Lipavský mluví o velmi silovém řešení, pro které se rozhodl Andrej Babiš.
2: Je to silové řešení, které vychází z toho, že Andrej Babiš si vytyčil, že nechce, aby prezident Pavel byl znovu zvolen prezidentem. On to říká.
0: Nicméně Andrej Babiš prostě říká, měla by tam jet hlava té vlády. Ty taky vnímáš to, že ten summit bude trošku jiný v té nastalé geopolitické situaci a měl by tam být v hlavní roli právě Babiš?
26: Trošku jiný bude. Jednak je ta změna geopolitická situace, jak si říkal, kdy vedle války na Ukrajině, která už trvá pátým rokem a která provázela předchozí čtyři summity, Tak máme tady konflikt na Blízkém východě, jehož se aktivně účastní klíčový člen aliance. Zároveň tu máme z posledních měsíců takovou narušenou důvěru uvnitř aliance, jednak kvůli té válce s Iránem, do které se další členové aliance odmítli zapojit, což Donald Trump a americká administrativa nelibě nesli. Do toho tu atmosféru v alianci bez pochyby poznamenalo i napětí kolem Grónska a spor s dalším členským státem aliance, tedy Dánskem. Co se z obsahového hlediska týče, tam bych řekl, že to bude takový evergreen. To bude opět navyšování obranných výdajů, větší převzetí odpovědnosti ze strany Evropy za obranu a bezpečnost kontinentu a samozřejmě Ukrajina a jak ji dál podporovat. Na co si narážel v té otázce, podle mě ten summit bude víc účtovací, že už to nebude jenom o nějakých slibech, kolik dáme a to. Tady na tom summitu už jak na to jako takové, tak samozřejmě Donald Trump a americká administrativa budou chtít od členských států nebo těch ostatních předložit tvrdá data a jejich jaksi účetní výkazy, kolik tedy dávají na obranu, na co jdou, jak se daří tyto investice proměňovat v plnění těch cílů aliance, posilování schopností vojenských členských států a podobně. Takže já bych
3: řekl... A
26: to řekl...
3: nutně, pardon, promiň, že do toho vstupuju, nemusí být ta procenta jenom.
4: Jedna věc jsou procenta, ale druhá věc je také, co za ta 2% nakupujete.
3: Tím, Petr Macinka, ministr zahraničí, říká, že to jsou hlavně ty výdajové kapitoly v nějakých cílech směřování té armády, že je důležité, na co vlastně vynakládáš ty peníze.
26: Ano, to je také důležité.
4: Já myslím, že pokud se najde nějaká země, která nenaplní 2%, ale má splněny veškeré cíle výstavby předepsané Severoatlantickou aliancí, tak nikdo neřekne ani popel.
26: My to ale třeba Donald Trump to podle mě vidí čistě jenom podle toho čísla. Jo, takže jo. Já myslím, že ten, i kdyby mu premiér Babiš vysvětloval půl hodiny, na co všechno to jde a jak je to bohulibé, takže jeho pozornost neudrží a že tu první signální, na kterou bude reagovat Donald Trump, to jsou ta čísla. A ty bohužel v případě Česka, Slovinska a Albánie jako třech jediných zemí, jak nedávno oznámil Mark Rutte, tak to jsou ti jediní tři hříšníci, kteří neplní ta procenta a tudíž to bude muset Andrej Babiš tam vysvětlovat. Když se vrátím úplně na začátek, z toho dává i smysl, aby tam Andrej Babiš byl a aby to byl on, kdo to vysvětlí, protože prezident Petr Pavel dlouhodobě na tenhle problém upozorňuje, vyzývá vládu.

0: premiéře Andreji Babišovi. Ale zatím to vypadá, že to tak nebude a skutečně teda ten dvoudenní summit začne nějakou neformální večeří, při které, ty říkáš, protože je důležitá, může Andrej Babiš už komunikovat s těmi státníky a řešit teda to hlavní. Tam se odehrává ta zásadní politika na té večeři.
1: Ano, tam se odehrává to, že kolem jednoho stolu se vždy sejdou jenom ti lídři, ty hlavy států nebo vlád, maximálně někdy doprovázení svým šerpou nebo nějakým nejbližším poradcem, ale nikdo další tam není. A celá ta debata je velice otevřená, někdy velice drsná a státníci si tam mohou zcela otevřeně vyříkat všechny problémy. Já shodou okolností tady na stole mám knížku Paměti bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, kterou vydal v loňském roce. A on tam popisuje, jak to na těchto večeřích probíhá. A je tam mimo jiné vzpomínka na summit v roce 2018 v Bruselu, který se měl tu čest pokrývat jako tehdejší zpravodaj Českého rozhlasu. A tam se odehrála scéna například, kdy se tam Donald Trump dostal do těžkého sporu s Angelou Merklovou ohledně výdajů na obranu a to, že Německo neplní dostatečně nebo nedává dost peněz na obranu. A vygradovalo to do situace, kdy oznámil, že on odjíždí a že nemá smysl, aby Američané na tom summitu byli. A opravdu byli připraveni prásknout, zbalit kufry a odjet, čímž by ten summit zkrachoval. A v ten moment tam ti ostatní lidi začali řešit, co dál, a takové vůči iniciativy se ujal tehdejší nizozemský premiér Mark Rutte, dnes shodou okolností šéf NATO, který přišel potom za Donaldem Trumpem a řekl mu, že celkově evropští spojenci dávají víc na obranu o 33 miliard dolarů a to jenom díky vám, tedy díky Donaldu Trumpovi. A to mu hrozně zalichotilo. A on tehdy, jak to tam tedy popisuje Jens Stoltenberg, vzal ten svůj pověstný tlustý černý fix a napsal na lísteček právě Jensi Stoltenbergovi jako generálnímu tajemníkovi: pokud to takhle řeknete na tiskové konferenci, tak jsme dohodnutí. A on to Jens Stoltenberg opravdu potom na tiskové konferenci takhle řekl, že spojenci navýšili výdaje na obranu díky Donaldu Trumpovi a on byl spokojený a summit mohl zdárně skončit.
0: No ale vymyslel takže to teda Mark Rutte, takže skutečně Mark... možná ta, i ta postava toho generálního tajemníka při té večeři může sehrát nějakou zásadní
1: samozřejmě,
0: roli.
1: On je tam takový prostředník, který zároveň hájí zájmy celé té aliance, a ty bez pochyby do značné míry korespondují se zájmy Spojených států, ale může potom nějakým způsobem i třeba tlumit kritiku z některé strany, která v tomhle případě té historky z roku 2018 hrozila vlastně zkrachováním celého toho summitu a tomu generálnímu tajemníkovi spolu s Markem Rutem, tedy jeho pozdějším nástupcem, se podařilo ten summit zachránit. Takže i takovéhle scény se při té večeři mohou odehrávat.
0: Zasedací pořádek se řeší, protože přeci jenom asi je zásadní, vedle koho sedíš, s kým si víc povídáš při té večeři.
1: Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že je to tam podle abecedy. Takže alespoň v NATO.
0: Tak
1: že
0: B je ale docela daleko od té.
1: Podle abecedy zemí, takže. Czech Republic
0: tak to je
1: bude,
0: případ
1: bude,
0: docela daleko od U.
1: Ale tahle ta večeře, ta se dá využít právě k tomu potkat se někde, když skončí, nebo naopak ještě než začne, tak při nějakém handshakeu a promluvit pár slov a říct: Donalde, vím, neplatíme dost, ale situace je taková, chceme to řešit takhle.
0: A pak se hoduje dlouho do noci? Po té večeři to je asi několika chodové menu připravené, u kterého teda nesedí znova zdůrazněme ani Zuna, ani Macinka.
1: Ne, ty mají souběžně vlastní večeře, tam mají ministři zahraničí a ministři obrany, kde se schází se svými protějšky a tam s nimi mohou vydiskutovat nějaké věci. Jinak ti lídři, ano, je to několika chodové menu, po kterém ještě pak se můžou tam zastavit na kávu, případně jiný nápoj, to je potom už na výběru každého z nich. A samozřejmě, pokud nejsou dojednané závěry toho summitu, což většinou bývají už předjednané dopředu, ale pokud je potřeba něco, co si lídři potřebují vyříkat, nebo je tam nějaká nejasnost, kterou právě tam chtějí doladit, tak pak se může samozřejmě stát, že jejich nejbližší poradci, ti takzvaní šerpové, ti mohou sedět až do rána nad tím závěrečným komuniké a dojednávat to takzvané wordování, tu textaci toho závěrečného dokumentu. Ale to už samozřejmě nedělají lídři, ale to dělají vysoce postavení diplomaté, velvyslanci při NATO a podobně.
0: Jo, takže nad rámec premiéra Babiše a ministrů

0: Kuny a Macinky, ta delegace bude širší.
1: Určitě bude širší.
0: Celá řada poradců.
1: 100% tam bude velvyslanec při NATO David Konecký, což je klíčová spojka pro českou vládu a ministerstvo obrany v Bruselu. Očekával bych, že s tou delegací pojede nový zmocněnec pro plnění závazků na to Jakub Landovský, takže určitě ta delegace bude širší.
0: A jeden z nich bude ten šerpa.
1: Nevím, kdo tyhle obranné věci v současnosti dělá pro Andreje Babiše, protože jako šerpa pro Evropskou unii je Milena Hrdinková, ale jak už proniklo i z kuloáru, tak spoustu záležitostí na té mezinárodní úrovni za něj řeší spíš vedoucí úřadu vlády Tindebarta, takže nevím, jak tam budou rozdělené ty úlohy, ale každopádně ta delegace bude širší, ale na těch večeřích tam většinou bývají právě jenom ti lídři v případě té líderské večeře a potom ministři na těch svých separátních.
0: No a druhý den, to je oficiální den summitu, tam původně Petr Pavel v tom kompromisním řešení ani nechtěl, případně i na té večeři, že by zastával mandát vlády, nutno říct, protože respektuje to, že vláda je ta, která tvoří zahraniční politiku, ale při tom oficiálním setkání tam se teda děje, co tam je, nějaké oficiální vystoupení, ano, dotazy tam, nebo rozhovory 1v1?
1: Ne, tam je to opravdu už velice formální, kdy nejprve to zahájí generální tajemník NATO takovým projevem, který se i vysílá ven, takže víme, co většinou tam říká, ale pak se to uzavře a všech 32 lídrů potom přečte oficiální stanovisko toho členského státu, jak se staví k těm závazkům nebo co důležitého chce sdělit tomu plénu summitovému. Ale to už je právě většinou dopředu předpřipravený, schválený text, který ničím nepřekvapuje. Většinou už právě bývá i dojednáno to finální komuniké, které se pak zveřejňuje hned po skončení. Takže to už je víceméně taková jako formální záležitost, kdy každý ten šéf toho členského státu tam přednese to, co chce tomu summitu sdělit, a tím to vlastně skončí a pak se konají tiskové konference, jednak generálního tajemníka a potom národní tiskové konference těch jednotlivých lídrů.
0: A konec.
1: A tím je konec a odjíždí se na letiště. Většinou to právě hned po těch závěrečných tiskových konferencích končí a ty delegace se vydávají do svých metropolí.
0: Ústavní soud teď bude konat.
2: Z 20 summitů Aliance, kterých se Česká republika účastnila, na 19 vedl delegaci prezident.
0: Pavel v žalobě žádá ústavní soud o 3 věci, aby deklaroval, kdo může rozhodnout o účasti prezidenta na summitu, taky aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi překážky pro výkon jeho pravomocí a taky za třetí, aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentovi součinnost.
2: Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
0: Všechno se to teda aktuálně odvíjí od případu Ankara.
1: Je to tak.
0: Já jsem se na to ptal ústavní právničky Marie Zámečníkové, krátce jsme si o tom psali. Ta říká, že teoreticky tu prostor je pro ústavní soud vyřešit žalobu do summitu, ten začíná 7. července, takže se koná 7. a 8. července, úterý, středa to je, že jo. No a je to ani ne za 2 týdny. Ústavní soud by tohle to všechno řešil přednostně. Dovedeš si představit, že kdyby nakonec rozhodl a stihnul by to, že Petr Pavel má právo jet, takže pojede?
1: Já si to přiznám, se neumím představit.
0: To by se znova museli tisknout ty pozvánky.
1: No hlavně já si myslím, že by to bylo tak trochu pod důstojnost prezidenta Pavla dobývat se na akci, na kterou už je vlastně jsou akreditace hotové. Vlastně, že nemá důvod tam za téhle situace jezdit a že celá tady ta kauza má spíš sloužit jako vyjasnění téhle situace pravomocí prezidenta a vztahu mezi prezidentem a vládou, potažmo ministerstvem zahraničí, ohledně jeho kompetencí v zahraniční politice právě do budoucna, aby už napříště k takovýmhle situacím nedocházelo. Protože, ještě jednou to zopakuju, z hlediska toho, v jaké geopolitické bezpečnostní situaci se nacházíme, že za humny tady od nás stále pokračuje válka, mění se globální světový řád, a Česko se v souvislosti s tím pouze pře o to, kdo ho bude zastupovat na summitu. Takže bylo by dobré, kdyby toto se jednou provždy vyřešilo i za cenu toho, že letos tedy prezident na ten summit nepojede, ale do budoucna, aby se na základě toho verdiktu ústavního soudu postupovalo, protože v tuto chvíli, alespoň na mě, celá ta situace se jeví jako spíš taková mocenská hra a přetlačovaná a určitá demonstrace politické síly ze strany vlády a ministerstva zahraničí vůči prezidentovi a hradu, kdo vlastně má víc pravomocí nebo kdo je ten, kdo určuje zahraniční politiku a kdo bude reprezentovat Českou republiku navenek. Takže i v tomhletom by bylo dobré udělat do budoucna jasno, aby napříště Česko vystupovalo navenek vůči našim zahraničním partnerům, ať už v Alianci nebo jinde, jednotně a nepřeli jsme se tady o to, kdo nás pojede reprezentovat na summit NATO nebo na jinou akci.
0: Tak moc díky, že jsi přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Filip Nerad, náš bývalý kolega, dnes analytik a šéf komunikace institutu Globsec. Já jsem se ho ptal na summit NATO, velké téma posledních týdnů, které nakonec bude řešit, ale čekali jsme to, až ústavní soud. Jsou před námi hodně parné dny, takže vám přeju, ať je strávíte ideálně někde ve stínu a ještě lépe se sluchátky na uších. Vinohradská 12, ta vychází každý všední den, to samozřejmě dobře víte, a ještě tento týden uslyšíte mimo jiné o bytové kauze pražského zastupitele Ondřeje Prokopa. Nenechte si to ujít. Naslyšenou zítra.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.
5: Dobré dopoledne, 10:30.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Poslanci by dnes měli řešit v závěrečném čtení nový zákon o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést mimo jiné flexibilnější státní správu. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. V německém Berlíně se sejdou nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit mají roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí taky šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Letní Shakespeareovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku. Tady je čerstvá doprava na Plusu, začínáme na dálnici D5, tam je pomalý provoz na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně, v koloně se jede od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení celkově provozem asi 20 minut pro osobní auta. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u Zdib, na prvním kilometru pracují silničáři v levém pruhu, kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 4. kilometru, celkové zdržení asi čtvrt hodiny. Na D10 na průtahu Mladou Boleslaví směrem do Prahy u Bezděčína na 42. kilometru je omezení a kolona od sjezdu na Boleslav centrum asi na 10 minut. Uspává se v Praze Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, zdržení i tam asi 20 minut. Zdržení je pak taky v Liberecké směrem do centra Prahy. Kolony jsou od sjezdu na Prosek až do Povltavské k tunelu Blanka, zdržení 15 minut a stále dost zaplněná je taky Libeň směrem do centra i k Bulovce. Plní se příjezdy do centra Prahy, ve Viloznově se 15 minut po pojíždí od Bulhara k muzeu a taky na Nuselském mostě do Legerovy ulice. 10 minut naberete i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A kolony na 10 minut jsou teď v Bělohorské obousměrně před Vypichem a taky v Kbelské ve směru z Letňan do Hloubětína ke sjezdu na Kbely. Dobře, dojďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na severovýchodě 26 až 30, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23, vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a začíná Osobnost Plus Barbory Tachecí.
6: Předpovídal, že Babiš bude určitě lepším premiérem než Petr Fiala, protože Fiala podle něj vládu fakticky neřídil. Jen by Babiš neměl věci řešit sliby a rozdáváním, ale spíš šetřením a bržděním výdajů. Jak se jeho slova plní? Začíná Osobnost Plus a mým hostem je bývalý premiér a prezident Václav Klaus. Vítám vás tady, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
6: Já vím, že tato vláda je ve funkci teprve historicky krátkou dobu, ale přesto se musím zeptat, jestli jste rámcově spokojen s tím, co dělá.
7: Tak já myslím, že jednoznačně musím říci, že jsem spokojený s tím, že není ta vláda předchozí, protože ta vláda Fialy Rakušana byla hrůzou hrůz a tím pádem každá změna je změna k lepšímu. Kdybyste se mě ovšem ptala, jestli jako se mi úplně líbí všechno, co ta vláda dělá a jestli si nemyslím, že měla udělat daleko víc a že měla v celé řadě věcí provést radikální změny už dávno, tak na to bych odpověděl ano. Dostal jsem před několika dny dlouhý dopis od jednoho amerického profesora a on mi říkal, on mi tam psal, já se můžu zbláznit z toho, co dělá Trump, ale přesto bych i po XT znova ho volil prezidentem. Já myslím, že stejná pozice je s touto dnešní vládou.
6: Takže třeba, protože vím jako konzervativec, jak ctíte různé vyrovnané rozpočty a nekupuj víc, než na co máš a tak dále, tak to, jak hospodaří se státními penězi, se vám určitě nelíbí.
7: No tak pro mě záměry Babišovi, nejenom Babišovi, Havlíčkovi vlády a Schillerové vlády v rozpočtových věcech jsou prostě děsivé a naprosto nepřijatelné. Neříkám vůbec nic nového, opakuju tuto svou větu prostě mnohokrát. Není proto žádný důvod, aby se takhle chovali a nevím, co bych tomu řekl.
6: No vy říkáte, nevím, proč to dělají. Vždyť je přece jasné, proč to dělají. Prostě, aby byli zvoleni, tak naslibují všechno možné všem možným lidem.
7: Já bych to takhle netrivializoval. Já myslím, že to je taková špatná úvaha nepolitiků o politicích. Prostě
6: tak jaká je správná?
7: Ty politici nejsou takový hlupáci a takhle krátkozrací, to ne. Ale prostě tadyhle ti lidé mají prostě představu, že rozpočtové deficity je dobro a když se to udělá, když se to použije nějakým vhodným způsobem, tak je to to, já myslím, prototypem toho je pan Havlíček. Prostě já myslím, že se fatálně mýlí, ale říkat jim to skoro nemá cenu.
6: Jak vám, když se podíváte na to všechno, co slíbili, a na to, jak se vyvíjí schodek, tak ta trajektorie této vlády jde do čím dál větších schodků. Souhlasíte s tím?
7: Že přibývá co? Cože ta vláda dělá?
6: Přibývá slibů, plánů.
7: Ne, já žádné vele sliby nevidím. Prostě to je zase, to myslím, že o sliby tady nejde. Tady jde prostě o to, že ta vláda si myslí, že dělá prospěšně, když rozhýbává ekonomiku státními investicemi, zejména investicemi do infrastruktury, dalším budováním dálnic, budováním takových či onakých železnic, a oni si myslí, že to je dobro. Já bych fakt nezužoval to, že to jsou sliby versus nesliby.
6: Tak těžko to brát jinak než jako sliby, když objížděli regiony před volbami s tím, že prostě důchodci budou muset mít přidáno samozřejmě, a mluvili o něčem nad tu valorizační zákonnou povinnost. Například mluvili o snížení daně z příjmů právnických osob. Dnes, když jakoby všichni zvyšují ty daně, aby měli na ty schodky, tak oni mluvili o snižování. To jsou přece sliby.
7: Ne, prostě oni podlehli falešným postojům, pro mě, pro ekonoma keynesiánského typu, nebo extrémně keynesiánského typu, že státní výdaje jsou dobro, dvojnásobné dobro to je, když to jsou státní výdaje investičního typu, a to je přeci naprostý nesmysl, ale to není komu z nich říkat. Já jsem se o to pokusil ještě v prosinci, když ta vláda byla sestavena, tak jsem udělal velký seminář v našem institutu. A tam jsem jim to dlouze říkal, oni pokyvovali hlavou, ale skutek utek.
6: Jak do tohoto rámce zapadá například to, že převedou povinnosti platit média veřejné služby na rozpočet, přestože, a to jsou miliardy, přestože předtím se to nijak peněz poplatníků nedotklo?
7: Já myslím, že to je zaprvé, já nejsem tvůrcem tohohle návrhu, ale o tom, že jako ve většině evropských zemí prostě jsou veřejná média různě placená ze státního rozpočtu a nikoli v takovým způsobem, jako dosud u nás, to zaměstnanci a fanoušci Českého rozhlasu a zejména České televize neříkají lidem nahlas. To by se prostě mělo jasně říci, že není pravda, že to, co ta vláda teď navrhuje, je něco totálně protievropského. To je prostě žertík. Opakuju, ve většině evropských zemí je vláda financována ze státního rozpočtu. To je jedna věc. O tom, jestli vůbec ty veřejné, takzvaná veřejnoprávní, pro mě jsou to státní rozhlas a státní
6: televize.
7: Ale
6: je to rozdíl, že jo?
7: Prostě, jestli plní nějaké mimořádné veřejné funkce, já myslím, že je to velmi sporná otázka. Mě by nenapadlo si pustit Českou televizi, prostě nenapadlo, protože nevím, co bych v ní zajímavého nacházel, nebo jiného, než co bych nenašel někde jinde. Nevím, ale nepovažuji to za základní souboj, který já bych dneska chtěl vést. To říkám zcela jednoznačně.
6: Tak vy říkáte primárně, že vlastně spousta zemí, většina evropských zemí, takže ten model státního financování má. Ale strašně málo se mluví o tom, že v zemích, které jsou nám vlastně kulturně nejblíž, z toho byly velké maléry a velké ovlivňování. Vzpomeňme na Maďarsko, vzpomeňme na Slovensko, na Polsko, na Rumunsko. To jsou všechno země, které měly, jestli to tak mohu říct, prostě průšvihy z politického ovlivňování vysílání.
7: Nevím. Já vidím, prostě já, když přicházím po roce do této vaší budovy a vidím tady zbytky ještě na ulici vylepených plakátů z jakési stávky, kterou jste tady měla. Vy jste tam, Báro, určitě byla s praporem v první řadě té stávky. To jak vás tak typuju. Ne, tak prostě Český rozhlas musí být nezávislý. Jsem si zapamatoval tady, když jsem k vám přicházel. Ano, ale musí být nezávislý primárně na světonázoru svých zaměstnanců.
6: Ne,
7: zatímco veškerý ten souboj hrdinných aktivistů České televize a Českého rozhlasu je prostě souboj za světonázor těhle těch lidí, kteří si domestikujou Českou televizi a myslí, že mají nárok na to, aby diktovali, co má v České televizi být promítáno. To je zásadní
6: debat. Ale v tuhle chvíli bych se jich ráda zastala, to proto, že to, co probíhalo ty minulé dny, to byla jenom upozorňování na špatnost změny systému toho financování. Můžeme spolu, a jestli bychom to dokázali, mnoho hodin diskutovat o vysílání, o jeho kvalitě, o jeho nekvalitě, ale najednou přijde rozhodnutí, které udělá takovýhle, chtělo by se říct, až prostě přímé navázání politiků, kteří budou každý rok rozhodovat o těch rozpočtech.
7: To je správně, ne? A to byste chtěla udělat, aby rozhodovala jedna politická garnitura, která zrovna v jednu chvíli ovládne Český parlament. To byste jako takhle chtěla.
6: Ne, já bych chtěla, aby to bylo stabilní hlavně.
7: Stabilní nemůže být. To je prostě pokus zafixovat jednou provždy určitý konkrétní výsledek konkrétní politické struktury, konkrétního politického složení. Jako bývalý ministr financí musím trvat na tom, že to je tragický omyl, že jsem zásadně bojoval, že musí být 1,2% na to, 2% na to, 4% na to, o 20% víc než tamto a tak dále. To je fatální omyl, prostě ten rozhlas i televize musí dýchat s ekonomikou, musí dýchat se společností a když se zrovna chce dát více peněz na obranu, já jsem sice zásadně proti, ale když se chce dát víc peněz na obranu, no tak samozřejmě musí být méně peněz na platy stovek zbytečných zaměstnanců České televize.
6: Jasně, ale když říkáte, pane prezidente, že chcete, aby dýchal se společností, tak to se opravdu nedělá tak, že se nechá politikům v poslanecké sněmovně rozhodovat, kolik mají mít peněz příští rok.
7: A kdo jiný by to měl rozhodovat? Vy sami, vy si myslíte, že byste si to měli rozhodovat sami? Ano, to je samosprávná diktatura zaměstnanců České televize. Ano, to vy chcete. Rozhlas méně slyším, proto zdůrazňuji to slovo televize.
6: Nechci se zaseknout na veřejnoprávních médiích, ale pravda je taková, že politici mohli kdykoliv svou většinou upravovat výši koncesionářských poplatků a nestálo to rozpočet ani korunu. Ale teď ho to bude stát miliardy.
7: No tak. To je správný, protože stát má vnímat, kolik ho to stojí a ne, že ho to nestálo ani korunu. Ne,
6: to znamená, prosím, že neplatí z vašeho pohledu, pane prezidente, že se má stát odklánět od vlastního angažma v nejrůznějších společnostech, včetně takové instituce, jako jsou média veřejné služby.
7: Nevím, jde, já myslím, že to je zbytečná debata. Prostě tady jde o... Já bych si velmi přál, aby byla nějaká česká televize, která mi občas ukáže nějaký kvalitní film nebo něco takového, ale ona už to dlouhá léta prostě nedělá. Už takové ty pondělky v 9:30 večer skončily, kdy člověk mohl vidět režisér, film nějakého slavného režiséra. Prostě jsou tam braky seriály nesmyslného typu, většinou krimi seriály a tak dále. Ne, to žádná veřejná služba není, tu krimi si může každý poslouchat, kdo jen, chce, jak, ať si ho poslouchá.
6: Jenom abychom nezapomínali na 24, kdy je neustálý proud publicistiky a zpravodajství. Jo? Tak nic, pojďme o toho dál. Vy jste podporoval motoristy jako pravicovou sílu. A když se dnes podíváte na tu vládu, tak máte pocit, jak byste ji nazval? No, pravicová vláda to asi není, že?
7: Tak. No, to určitě není.
6: Jak byste ji nazval?
7: Myslím, že nazvání v tomto smyslu není. Babišova strana určitě není pravicová strana. Okamurova já nevím a Macinkova. Ani to já přesně nevím, prostě. Protože Macinka teď ustoupil díky tomu, co se stalo s Filipem Turkem, tak ustoupil z toho, že by byl významným ideovým ministrem na ministerstvu životního prostředí, což myslím, že byla pro něj zásadní klíčová role na ministra zahraničí. Pohybuje se v té roli, myslím, naprosto perfektně, jako kdyby tam od nepaměti patřil. Určitě nejšikovnější ministr zahraničí, jakého jsme kdy měli. Takže o tom není sporu, ale tím pádem úplně vycouval z takového toho ideového souboje o pravici, levici. Nezúčastňuje se toho a v té straně ho nikdo zatím nenahradil a vůbec nevím, jestli může a umí nahradit.
6: Ale vzhledem k tomu, že v té vládě taky zvedá ruku za návrhy a musí, to je princip koalice, hnutí ANO a schvaluje mnohdy prostě věci nepravicové, ale úplně čistě populistické a tak dále. Prostě jak to v té vládě chodí, tak se ptám jenom, jestli přemýšlíte někdy o tom, že vlastně typově tam ti motoristé do té vlády vůbec nepatří.
7: No tak kdo do ní nepatří, to je relativní, relativní slovo, jo, takhle bych já to nediskutoval. No. Já nevím, podívejte se na bývalou pěti koalici, tak patřili Piráti k pořád ještě zlomku standardních ODSáků, no určitě nepatřili. Takže takhle bych to neříkal, prostě ta volba, ta struktura té vlády odráží to, co nám dali voliči. To je prostě šance a šance to bylo potlačit zásadním způsobem pro mě nepřijatelné chování Fialovy vlády. Takže to já nevidím důvod, abych to takhle hodnotil. Která z těch stran je racionálnější věcí? Tady ono nejde jenom o racionalitu. Prostě ta vláda je založena na principu 108 hlasů a z těch 108 je 80 z jedné strany, 15 z druhé a 13 ze třetí. Takže jestli ty motoristé mají 13 hlasů, tak jako jejich síla z té 108 tak, je taková, jaká je.
6: Když šli do vlády a to už věděli, že mají těch 13 hlasů, tak s heslem, že budou Babiše hlídat. Máte pocit, že ho hlídají?
7: Já předpokládám, doufám, nebo přál bych si, aby vedli polemiku o těchto věcech na té vládě a já doufám, že také trošku vedou. No, to je všechno, co k tomu můžu říci.
6: Mimochodem museli taky tady zvednout ruku pro návrhy novelizovaného zákona o střetu zájmů a taky v souvislosti s těmi justičními změnami, které budou čistě nahrávat Andreji Babišovi o tom, že odvolací soudy už nebudou nutně poslouchány na soudech.
7: Paní Barbaro, tohle vám nadiktoval pan Rakušan, to, co ne, teď říkáte. Čtete to tady z toho jeho prohlášení?
6: Co říkáte?
7: Ne, já to se směju. Ne, čtete to víceméně z jeho prohlášení, ne, implicitního teda. Já myslím, že úvaha o tom, jak je to s tím střetem zájmu a je prostě daleko komplikovanější a já nevím, co se ještě od Babišem, kterého vůbec nechci hájit, co se od něj může ještě chtít, aby se víc zřeknul těch svých firem nebo co má udělat. No má se, já myslím, že kdyby se postavil na hlavu nebo chodil.
6: Já myslím, že kdyby dodržoval platné zákony, tak to bude stačit. On je chce rozvolnit.
7: Ne, nezlobte se, kdyby dodržoval platné zákony, je interpretační otázka. To, na to můžeme mít svůj názor. Já myslím, že tak triviální, že je nedodržuje, prostě není, jak vy to považujete za samozřejmost. Já si toho nejsem vědom.
6: Ne,
7: a to se v té politice pohybuji 36 let.
6: Samozřejmost je totiž ne samozřejmost, ale fakt, že také hnutí ANO navrhuje, aby se ty podmínky toho zákona uvolnily, nikoli zpřísnily, uvolnily.
7: Já si myslím, že to je rozumné, protože oni správně říkají, tady všichni přísahají na Evropskou unii, jako kdysi přísahali na Sovětský svaz. Já myslím, jsou to mentálně stejní lidé, kteří dělají tyhle ty dvě přísahy. No tak jako kteří přísahy na Evropskou unii, tak by měli vyslechnout argumenty těch, kteří říkají, že připodobňují ten zákon k zákonům, který platí v Evropské unii. Nebo to jako nevnímáte tadyhle tu věc?
6: Každá země Evropské unie má ten svůj zákon o střetu zájmu, má rozdílný. Ale princip je, že se zpřísňují v běhu času.
7: Se
6: uvolňuje.
7: Nevím, jak to víte. Myslíte, že ve Španělsku je nějaký lepší zákon nebo tam?
6: No
7: nebo...
6: je jiný hlavně, je jiný. Takže
7: když je jiný, tak respektujte, že je jiný ten u nás, který vznikl v nějaké chvíli nějakými v tu chvíli danými politickými tlaky, které byly fatálně antibabišovské, které neměly vůbec žádný jiný program tyto tlaky, než pryč s Babišem nebo antibabiš. No na tom se legislativa stavět nedá, takže jestli se ta legislativa teď trošku znormálňuje, tak je to asi správně.
6: Tak co říkáte tomu, že... Před několika okamžiky prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary. Následovalo to poté, co podal tu kompetenční žalobu. Co si o tom myslíte?
7: Tak je to naprosto fatální chyba, omyl a politik na úrovni prezidenta by nic takového neměl udělat. Nikdy je to totální selhání tohoto politika. Já s tím v žádném případě nemohu souhlasit. Takže té věc jedna, je to politický střet, který je produktem loňských říjnových voleb, které dali jinou parlamentní většinu, než bylo v minulosti, a jinou parlamentní většinu, než která zvolila prezidenta. A to je politický střet, který není možný řešit nějakými právníky v ústavním soudu. Čili já jsem fatálně proti a je to nedůstojná věc a poškozuje nás to ve světě.
6: Jestli mohu, zajímavé v tomhle kontextu je, že žádná vláda po roce 89 nezakázala žádnému prezidentovi, aby jezdil na summity NATO. Vy jste byl mnohokrát samozřejmě. Tohle je první vláda, která vyslala prezidentovi tenhle zkaz.
7: Paní redaktorko, děláte si legraci. Opakuji znova, toto je první prezident v takzvané éře kohabitace, kdy je jinak vznikla vláda a jinak vzniklý prezident. To je známý standardní model ve světovém uspořádání, kde prostě mezi vládou a prezidentem vznikají nepřetržité fatální střety. To si nevymyslel Babiš, to vzniklo výsledkem voleb, a pokud ten prezident chce hrát aktivistickou roli, která neodpovídá našemu ústavnímu systému, protože my nemáme prezidentský systém, tak je jasné, že se musí s tou vládou dostávat do střetu, a to by vláda se zbláznila, kdyby na ten střet z jeho strany neodpovídala.
6: Jinými slovy, to, co říkáte, je, že je to prezident, který se má snažit vycházet s vládou.
7: Ano.
6: Místo toho, aby se vláda snažila taky vycházet s prezidentem.
7: To já myslím, že se vláda snaží, protože nevidím, že by dělala nějaké jiné zásadní věci. Otázka, kdo za kterou zemi pojede na zasedání NATO, přeci volí si v každé zemi podle své situace. Řada zemí, a protože já jsem na těch zasedáních opakovaně byl, tak já dobře vím, že z řady zemí tam není prezident, je tam prostě premiér. Takže dělat z toho nějaký idol, modlu nebo fetiš, že musí prezident, zejména prezident, který bojuje s vládou a má na celou řadu věcí týkající se právě naší účasti v NATO, na to jiný názor než vláda, tak je jasný, že s tím vláda nemůže souhlasit. Nemůže souhlasit.
6: Velmi krátce, tuhle otázku bych nechtěla vynechat. Ptám se, kdybyste vy sám si mohl načrtnout optimální výsledek ruské agrese na Ukrajině, tak jak si myslíte, že by bylo fajn podle vás, aby to celé dopadlo?
7: No, mělo to dopadnout tak, jak byly, za prvé, kdyby svět byl rozumný a ne hloupý a ne zajímající se o jiné věci, tak ta vláda, ta válka nikdy neměla začít. To je věc jedna, je to obrovské selhání celého světa, celého, nejenom Ruska. To je věc jedna. Druhá, byla jistá dohoda v Istanbulu týden nebo kolik po zahájení této války, která, kdyby byla akceptována, kdyby ji nezboural tehdejší britský premiér Johnson, tak už dávno žádná válka není.
6: Václav Klaus, bývalý prezident, premiér a stále ještě duší politik, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám děkuju.
7: Děkuji také.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
5: Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit NATO. V Ostravě Zábřehu policie zasahuje proti střelci, který zranil ženu. A premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů. Sešli se poprvé po dvou letech. Zprávy a Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců, nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jak při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
8: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
5: Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Podle záchranářů je v ohrožení života, utrpěla vážná zranění. Mluvčí policistů Eva Michalíková potvrdila, že na místě zasahují všechny dostupné složky, včetně policejního vyjednavače.
9: Zajistili jsme bezpečný perimetr. Na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti. Podle prvotních informací mělo dojít k postřelení jedné ženy, která se zraněním byla přidána do rukou záchranářů.
5: Policisté lidem v okolí zásahu rozeslali SMS zprávou bezpečnostní pokyny. Situaci na místě sleduje i naše reportérka. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů Barbora Šnévajsová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3 leté vězení.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky anebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Kudele. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
10: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
11: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
10: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
12: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
10: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gödöllé Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Americký senát těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Prohlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
13: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí, tělo muže nakonec vyzvedl vrtulník. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Kryvyj Rih. Zahynuli při něm 3 lidi a přes 20 bylo zraněno. Kryvyj Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
14: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41-letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porůbka, nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 jedinců. Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
15: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
5: V Česku neexistují jednotná zákonná pravidla pro slevu ze zájezdu. Většinou se ale cestovní kanceláře a soudy řídí takzvanými frankfurtskými tabulkami, podle kterých je třeba při změně hotelu nárok na slevu až 25%. Akrobatická vystoupení, divadlo a nebo příběhy nabízí ode dneška v Českém Krumlově festival Cirkusové meandry. Návštěvníci se kromě toho můžou do pátku na místě účastnit cirkusových workshopů. Festival se tentokrát rozšíří z městského parku na další místa v Českém Krumlově. Hlavní účinkující představuje ředitel festivalu Jiří Turek.
16: Oni jsou tam cirka Putika, je tam Losers Cirque Company a Ergin Company. La Putika má vlastně samostatné představení, které se jmenuje Splash, je s letním nádechem. Druhý představení vlastně má Losers, další den, to se odehrává na řece a za Ergin Company tam je samozřejmě vzdušná akrobacie.
5: Stručná doprava na Pražském okruhu jsou komplikace směrem z letiště k D1 před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru. Kamion stojí v levém pruhu opatrně. A na Pražském okruhu jsou kolony taky směrem na letiště v okolí sjezdu na Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Zdržení asi 15 minut. Dobře dojďte. Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30. To byly zprávy, na Plusu začíná život k nezaplacení.
17: Dobrý den, a kde jsme? I tento rok se věnujeme zřejmě nekonečnému projektu Život k nezaplacení. Vznikl druhdy, takzvaně za covidu. Společnost PAK Research tehdy na velmi početném vzorku začala zkoumat a analyzovat situaci domácností. Ve spolupráci s Radiožurnálem a zpravodajským serverem i Rozhlas jste se pak dozvídali a dozvídáte, jak to máme, a to v různých souvislostech. I dnes je ve studiu Daniel Prokop. Dobrý den.
18: Dobrý den.
19: Život k nezaplacení.
17: Danieli, před necelým týdnem jste přinesli další data týkající se situace domácností. Reálné příjmy opět rostou, leč třetině domácností za posledních 5 let klesly. Jak se to dá chápat?
18: No, opravdu se liší za tím průměrem, jak se vyvíjí ta situace jednotlivých domácností, takže zhruba polovina domácností je na tom lépe než před těmi 5 lety. Ale 37%, dokonce větší třetina, tak vlastně nedohnala tu inflaci ještě ani. Jo. A jsou to často pracující s nižší kvalifikací, kde méně rostly ty mzdy. A naopak, takže tam jako se rozvírají ty nůžky trošku mezi pracujícími nebo v rámci nich. Naopak u seniorů se trošku lépe vyvíjela ta situace těch chudších seniorů, protože přece tam přibyly výchovné, trošku nabrali dávky a podobně. A za tím reálným příjmem z roku 2021 jsou spíše ty vysokoškolské vzdělání, důchodci, seniori, kterým to jako nedohnalo ta valorizace plně, tu inflaci, jo? Protože tam byly nějaké omezení té valorizace a podobně.
20: Co to vlastně jsou čisté reálné příjmy? Co ukazují?
18: To jsou příjmy domácnosti, které jsou přepočítané na velikost té domácnosti, takže to musíte normovat vůči jejímu složení a jsou přepočítané vůči inflaci, aby znamenalo to samé v roce 2021, a nyní, protože samozřejmě ty ceny narostly o 30%.
20: Takže jestliže si třetina domácností od roku 2021 pohoršila, tak aby vyrovnali dopad inflace, příjmy by se jim museli zvýšit, uvádíte asi o 6 900 korun.
18: Tak v nějakém jako průměru těch domácností.
20: Takový je mediální, mediánový pokles reálných příjmů.
18: A někomu se to zase zvýšilo, jo? Takže jako jenom je vždycky zajímavé, že v té veřejné debatě se uvádí ty průměry, že třeba vzrostly ty reálné příjmy už, jo. Ale když my to zkoumáme, ty domácnosti, ty samé domácnosti po dobu těch 5-6 let, tak vidíte, že ty křivky těch jednotlivých domácností se rozcházejí a jsou tam individuální příběhy a podobně. Jo. Z toho potom podle mě vychází to, že když si část těch domácností nebo lidí stěžuje prostě, tak jako nejde argumentovat tím průměrem proti nim, jo? Protože tam jsou opravdu příběhy lidí, kteří jsou na tom výrazně hůř než před 5 lety.
20: Vlastně i proto jsem se na to ptal, abychom si vysvětlili pojmy.
18: A nebo jsou na tom i lépe výrazně než před 5 lety. No.
20: Vy uvádíte v té studii, že vliv má i zastarávání slevy na poplatníka. Co to vlastně je a jaký to má vliv na příjem?
18: No, když platíte daně, tak tam nějaké procento, 15% platíte z hrubé mzdy, plus teda odvody sociální, zdravotní, a ta daň se snižuje o ty slevy, jo, takže to je sleva na poplatníka, na děti, to jsou ty hlavní, potom nějaké jakoby specifické, ale ta sleva na poplatníka se nezvyšuje už řadu let, sleva na první dítě se taky nezvyšuje řadu let, a když to nezvyšujete, ne, tak to víc dopadá na ty chudší domácnosti, protože u nich prostě ta sleva na poplatníka těch 30 000 korun tvoří mnohem větší část té zaplacené daně, jo, a těch příjmů. To znamená, že kdyby se zvyšovala, tak dneska má být jako výrazně vyšší, klidně o 10 000 korun, kdyby měla naplnit svoji reálnou výši třeba z roku 2008, jako tu vůči těm cenám, a tím, že ji nezvyšujeme, tak víc poškozujeme ty chudší domácnosti. To samé u těch dětí. Jo? Když nezvyšujete slevu na první dítě, tak to víc dopadá na ty nízkopříjmové domácnosti s dětmi. Protože jako té střední třídě jsou 2000 docela jedno prostě u slevy na dítě, no 5000. Jo? Ale pro tu chudou rodinu to může být zásadní pro bydlení a podobně.
20: Co pozorujeme podle těch nových dat v domácnostech důchodců?
18: Tam naopak se ty nůžky jako spíš uzavřely. Jo? A je to, jestli jsou pravidelní posluchači, tak oni ví, že ty první dva roky od roku 2021 do roku 2023 se taky rozevíraly, protože se valorizovaly spíš ty vyšší důchody. Ale potom přišly dvě věci a to bylo, že opravdu jakoby se rozšířil dávkový systém, že ty chudší důchodci načerpali často ten příspěvek na bydlení. A za druhé, tam bylo takzvané výchovné, 500 korun za vychované dítě. To samozřejmě pomůže víc těm nízkopříjmovým důchodcům. Jo, vždycky absolutní částky pomáhají víc těm nízkopříjmovým. A zároveň se trošku omezila ta valorizace v roce, myslím, 23 nebo 24, která taky utnula víc ty vysokopříjmové důchodce, nebo takové s těmi lepšími důchody lidi. Takže vlastně to uzavřelo ty nůžky spíš. Jo? Tak to jsou zajímavé věci, že se často bavíme, jestli v té společnosti rostou nebo klesají nerovnosti. A když si to rozdělíte na dvě poloviny, tak zjistíte, že v polovině rostou, to jsou pracující, a v polovině klesají, a to jsou seniori.
20: Ale nemůžeme říct, že nula od nuly pojde.
18: No a ve výsledku je to jakoby, to spíš mírně roste, jo, ale jsou zatím dva úplně odlišné trendy často.
20: Když se podíváme na náklady na bydlení, které v posledních letech vzrostly rychleji než ty ostatní výdaje, co to způsobuje v domácnostech? Jaký to má vliv?
18: My tam ukazujeme v té analýze, že to rozdílně dopadá na různé typy domácností. A tentokrát ani ne jakoby podle toho, jestli pracujete nebo ne, ale podle velikosti té domácnosti. Jo. Že když počítáte, jak se vyvíjí ta situace těch domácností v příjmech po zaplacení bydlení, tak se zhoršila jednočlenným domácnostem a malým. A naopak se jako docela zlepšila těm velkým domácnostem, jo, které mají třeba dva vydělávající členy a podobně. Protože samozřejmě, když jste ty malé domácnosti, tak jako větší část svých příjmů dávají na to bydlení, jo, protože máte jeden příjem pracovní, jeden důchod a podobně. A když to bydlení roste, tak víc zasáhlo ty malé domácnosti. Jo. A když tam máte dva pracující rodiče, tak nebo dva pracující lidi a podobně, tak přece jenom to bydlení se rozloží víc jakoby, a netvoří tak velkou část těch výdejů a tím, že naroste, tak tolik nepoškodí ty domácnosti. Takže v té životní úrovni, v tom, co si můžou dovolit po zaplacení bydlení, tak se to hodně liší podle velikosti domácnosti. Jo? Ty menší domácnosti, samostatně žijící důchodci, samoživitelka s jedním dítětem a podobně, nebo s dvěma, tak ty jsou na tom nejhůř, protože dávají velkou část na to bydlení.
20: A jestliže vidíme tedy vyšší růst mest, vidíme taky vyšší produktivitu práce?
18: No jeden z těch problémů, proč se to zlepšilo a ne za stolik, je, že nám rostou mzdy, ale ty rostou poslední rok a půl a dlouho nerostly. A Česko pořád má jedny z nejnižších mest v Evropské unii. Jsme podle různých ukazatelů kolem 6. 7. místa od konce. My ty mzdy máme relativně malé vůči HDP, to je takzvaný, jakoby, říká se tomu labor share, kolik se vybere, nebo kolik dostávají zaměstnanci v rámci HDP. Tak to je třeba nižší než v Německu u nás výrazně, jo. Protože přece ta ekonomika je jako dodavatelská a teďka to je ta produktivita práce, jo. To je, kolik vyprodukujeme ekonomicky na nějakou odpracovanou hodinu. A my máme relativně malé mzdy a malou tuhletu produktivitu, což teda ale neznamená, že by byly ty lidi líní. Ono to trošku je zavádějící název. Je to opravdu nějaká přidaná hodnota té ekonomiky a schopnost inovovat, která v Česku bohužel vázne. Že ten ekonomický růst v Česku poslední dva roky je hodně tažen tím, že relativně dost pracujeme, hodně hodin a rozšířil se trh práce. Přišli lidi z Ukrajiny a podobně. To vám posílí ten ekonomický růst, ale když to přepočtete na odpracovanou hodinu, tak vlastně to moc neroste. Takže taková ta produktivita, tak ta inovace.

0: protože ty lidi odejdou, jo, a podobně. To je ten dánský způsob, který kombinuje prostě tu flexibilitu, nějaký tlak na ty mzdy ze strany odborů a podobně a vlastně umožní přežít firmám, které inovují a mají relativně dobré ty mzdy.
1: Říká Daniel Prokop ze společnosti PAK Research.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
1: Předchozí vláda udělala v roce 2024 změny některých dávek. Momentálně jsou k vidění přípravy k dalším změnám s účinností v letech 2026 až 2027. Je možné, že dojde nebo mělo by dojít k úpravě parametrů té takzvané superdávky?
0: No, vláda tam dělá některé změny teďka, ještě před tím startem v podstatě. A některé jsou jako k lepšímu. V podstatě jako zahrnují nebo reagují na to, co doporučovali experti ty poslední 3 roky. Takže trošku vyšší ochrana samoživitelek tam bude například. Mění se to, co jsem tady často kritizoval, že ty normativy na bydlení, ty stropy na uznatelné nájmy, které jsou dneska vyšší třeba v Ostravě a v Ústí nad Labem, než v Říčanech u Prahy. To znamená, jakoby, že to potom plodí ten, nebo pomáhá to tomu obchodu s chudobou a motivuje to ke stěhování se těch chudých oblastí. Tak to se změní a bude to podle nějakých jako reálnějších cen, kolik platí ty lidé v těch jednotlivých oblastech v tom dávkovém systému. Jo, že to bude podle taková mapa prostě těch normativů. Ale je zajímavé, jak často v tom českém státě se jde nějakým dobrým směrem a realizuje se to špatně. Takže já jsem to hrozně chválil, že tohle to dělají, to ministerstvo před měsícem a podobně. Ale potom jsme zjistili, že oni nastavují ty stropy toho nájemního bydlení pro každý okres samostatně. A to povede k tomu, podle mě teda, že v některých těch okresech malých, třeba Domažlice a podobně, tak máte hodně málo příjemců těch dávek. Třeba v rámci 4členných domácností, no 5členných. A když nastavíte ty stropy uznatelných nájmů podle těch dat z těch dávek, jo, tak to nastavujete podle třeba 20 lidí v tom systému. No a potom, když nějaký obchodní s chudobou tam přijde a zvedne to, ty nájmy, tak nejenom jim zvedne nájmy, ale ovlivní to, jak vypadají ty data a jak vypadají ty normativy. Takže on si ovlivní ty parametry v tom systému a uvolní si vlastně tu dávkovou podporu, ten obchodní s chudobou. Takže jako nelze nastavovat ty parametry té dávky, ty normativy, ty stropy podle něčeho, takhle jakoby hrozně nestabilního, což můžou ovlivňovat ty obchodníci s chudobou a podobně, jo? Že když tam máte 20 domácností, tak když to 5 zvednete, tak se jim zvednou v těch datech ty nájmy a vy potom změníte podle toho ty uznatelné stropy. Jo? Takže to je taková chyba podle mě analytická, která může paradoxně někde ten obchod s chudobou ještě podpořit, byť ten záměr je dobrý. Jo?
1: A podle čeho stabilnějšího by se ty parametry měly nastavit?
0: No úplně jednoduše udělat pásma těch okresů, třeba 5 jich udělat, jo. Protože ty okresy se vedle sebe zase tak neliší, to jsou úplně náhodné výkyvy, které tam jsou. Takže udělat 5, my jsme navrhli 5 pásem okresů, to máte Prahu, potom druhé pásmo je vlastně okolí Prahy a Brno, třetí pásmo jsou taková ta bohatší města, Krajská a Mladá Boleslav. A ty zbylé 2 jsou jakoby chudší a úplně nejchudší okresy. Jo. Takže to bohatě stačí na nastavení toho, jak se ta dávka má chovat a jaké má mít ty uznatelné částky. A nedostanete se do toho problému, že to někde nastavujete z 20 domácností a potom jakoby vám to ovlivní samotní ty žadatelé a ty obchodníci s chudobou.
1: A za chvíli otevřeme s dnešním hostem Danielem Prokopem ze společnosti PAK Research ještě jedno téma, které se bude týkat vzdělávání.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
1: A to téma otvíráme právě teď. On se brzy změní způsob přidělování asistentů pedagoga na školách. Teď můžou pomáhat jenom žákovi, kterému byli poradnou přiděleni. Po změně by měli být přidělováni těm celým školám a ředitel rozdělí ty asistenty podle potřeb do té, které třídy. Není to tedy tak, že by se asistenti rušili?
0: No, asi se tam uberou trošku finance, že jich nebude 18 000, ale 16. Jestli mám dobré informace, ale ta změna je pozitivní v tom, že za A teda ty zahraniční výzkumy ukazují, že ten asistent funguje dobře. Často pokud se věnuje jako celé té třídě nebo více žáků, nesmí udělat to, že se věnuje tomu jednomu žákovi natolik, že utne jeho kontakt s tím učitelem, jo? Že sedí někde vzadu a on mu, ten asistent mu píše úkoly prostě. To naopak jako ty výzkumy ukazují, že může i zhoršit to vzdělávání.
1: Jakože je moc iniciativní, převezme tu aktivitu?
0: Že převezme tu aktivitu a utlumí tu aktivitu toho žáka. Toho žáka, jo. Tam fakt jako jsou výzkumy, které ukazují, že dobře, když pracují dobře ty asistenti, tak můžou těm žákům pomoct třeba o 6 měsíců v tom vzdělávání, jako ekvivalent 6 měsíců vzdělávání. Ale jsou i výzkumy, kde je trošku zhoršili.

0: ty žáky. Jo. Takže my musíme se zaměřit na to, aby pracovali spíš teda, aby neutlumili aktivitu těch žáků. A druhá věc je, že samotný ten systém, kdy se to předěloval na toho žáka, ten asistent, tak vedl k obrovské nestabilitě, protože ten žák třeba odešel a ten asistent se ztratil v té škole, jo, protože on byl vázaný na toho žáka. A to vede k takové jako fluktuaci těch asistentů a že se jim nemůžou věnovat v rámci té školy, že to netvoří nějaký tým v rámci té školy, jo, stabilní. Tohoto by se mělo změnit a je to víc vázáno na potřeby té školy, takže kolik je tam dětí s dávkami, kolik je tam, myslím, že tam jsou cizinci, jo, jestli tam jsou, kolik je tam dětí v první třídě, které to potřebují často. Takže podle nějakých parametrů se rozdělí ti asistenti a navíc je budou mít jenom ty nejhůře znevýhodněné děti, jo, v tom čtvrtém, pátém stupni postižení. Takže to je systém, který bude stabilnější a mohl by umožnit pracovat s těmi asistenty trošku jako systémově a dostat je do škol, kde jsou potřeba. Protože dneska se liší obrovsky taky v tom, jestli dokážou vůbec asistenty sehnat a čerpat nějak. No.
1: Ještě bychom mohli vysvětlit nebo dovysvětlit, kdo to je vlastně ten asistent. Je to člověk pro doučování žáků svého druhu?
0: To je zajímavé, že třeba v té Británii, když to funguje, tak on mnohem víc doučuje, ten asistent. Jo. Že funguje, když i mimo tu třídu mu to dovysvětlí a připraví ho na tu hodinu a podobně. Takže to je další jako směr, kam se zaměřit, aby víc doučovali ty asistenti. V Česku on víc pomáhá tomu studentovi při té hodině. Jo. A tam právě to riziko, když mu pomáhá moc, tak to může přehnat. Jo. Takže ten asistent jakoby pomáhá při té hodině, ale aby to fungovalo, tak by ho měl taky připravovat na tu hodinu, jo, trošku víc ty studenty. Takže tam jsou jako různé činnosti, on třeba klidně může i trochu komunikovat s tou rodinou, jakoby, jo, ten asistent podle toho, co má v náplně práce, aby je informoval o tom, co se děje a podobně. Je to takový jakoby druhý učitel, který měl pomáhat těm žákům, kteří to potřebují, nějakou speciální podporu v tom vzdělávání, ale zkusit je dostat na tu úroveň, kde už oni můžou být samostatní prostě. Jo. Takže intenzivnější pomoc třeba kratší období funguje.
1: A ten ředitel školy, až tohle začne platit, který bude nově tedy umísťovat asistenty do jednotlivých tříd, bude brát ohled na to, kolik má ta která třída žáků? A nebo to tam nebude hrát roli?
0: No, takhle jsou rozděleni ti asistenti do těch škol a on by to měl dát do těch prvních tříd, kde teďka půjdou děti, které by měly odklad z minulosti, takže tam bude potřeba větší těch asistentů. A do těch tříd, kde jsou děti, které jsou třeba sociálně znevýhodněné nebo nějak zdravotně, ale může to trošku jakoby uspůsobit tomu, kde ví, že to je potřeba. Jo. Třeba ty asistenti mnohem větší efekt podle těch výzkumů mají na prvním stupni, protože tam můžete dohnat hodně jakoby toho znevýhodnění a pomoct těm dětem. Na tom druhém stupni už třeba takový velký efekt nemají, jo. Takže ty ředitelé si můžou třeba říct, dáme to víc do těch prvních stupňů a podobně.
1: Jaké vlastně jsou nároky na asistenta pedagoga? Co musí splňovat nebo měl by?
0: No, jsou dvě úrovně. A teďka ta jedna je, tam musíte mít nějakou kvalifikaci, v té druhé stačí nějaký kurz relativně rychlý. Problém je, jakože v Česku, jako všechno, my vůbec neměříme ty dopady jejich práce. Jo. Takže tam stát dává 8 miliard korun zhruba ročně. A vlastně jako nikdo pořádně neměří, jestli ty školy, které je mají, tak se vedou třeba lépe než podobné školy, podobně složené, které je nemají. Jo. Takže teďka je tam snaha na tom ministerstvu je trošku víc řídit, jak mají pracovat podle té zahraniční praxe. Jo. A za druhé, doufám teda, že bude i snaha nějak vyhodnotit tu reformu, jestli vlastně to pomohlo těm školám a podobně. Jo. Protože my to často nevyhodnocujeme a potom je to zdrojem kritiky, ale vlastně ani jedna ta strana, ani ta kritizující, ani ta, která to obhajuje, nemá žádná data o tom, nakolik pomáhají a podobně. To jsou jako příhody z těch škol. No.
1: A na asistenty se dává, kolik jste říkal, 8?
0: 8 miliard.
1: 8 miliard ročně,
0: no,
1: ze státního rozpočtu.
0: Takže je to dost na to, aby jsme to analyzovali, jaký to má efekt. No.
1: A podle těch parametrů, které se zavádějí, vy byste si troufnul říct, že ten nový systém bude, řekněme, stabilnější, předvídatelnější?
0: No, oni tam udělali věci, kde bych třeba já to udělal trošku jinak, jako je to docela nevýhodné pro malé školy, protože ten stát se snaží jakoby dát impuls, že není úplně dobré mít ty malinké školy a malinké třídy. Takže tam je třeba předpoklad, že když máte třídu, která je malá, má 12 žáků, tak tam to asistenta, nebo 14, tak tam to asistenta nepotřebuje vůbec. Jo. A samozřejmě můžou být školy, kde v těch 14 žácích je tolik znevýhodněný, že by ho tam stejně potřebovali. Takže tam jsou určitě jakoby chyby, které se dají napravovat. A já jsem obecně pro tu stabilizaci, aby tam pro překonání toho systému, kde pořád musíte o něco žádat a je to nestabilní ty úvazky a podobně. Takže když se povede tohle a když se povede tam dát ty standardy práce, jo, který víme z těch zahraničních výzkumů, že fungují, tak to myslím pomůže výrazně.
1: Daniel Prokop, host rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení. Děkuju, naslyšenou.
0: Díky.
2: Život k nezaplacení.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
5: Hovory patří k nejuznávanějším českým klavíristům své generace. Hrál s nejlepšími orchestry, získal nejprestižnější ocenění a mohl by si bez problémů vystačit s koncertní kariérou. K tomu se ale rozhodl převzít vedení jedné z nejstarších hudebních škol v Evropě. Mým hostem v Hovorech bude špičkový klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.
6: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
7: Je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Prezident Petr Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Prezident Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slávie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za to obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaela Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protizdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Máme taky dopravní informace v dopoledním vysílání Plusu. Na Pražském okruhu jsou komplikace směrem z letiště k D1. Před sjezdem na Studůlky na 21. kilometru kamion stojí v levém pruhu. Kolona je z plzeňské D5 odrůdné asi na půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u Zdib. Na prvním kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 4. kilometru. Celkově se zdrží ten 15 minut. Na D10 a na průtahu Mladou Boleslaví směrem do Prahy u Bezděčína na 42. kilometru je omezení a kolona od sjezdu na Boleslav centrum asi na 10 minut. Na Pražském okruhu jsou komplikace směrem z letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Studůlky na 21. kilometru kamion stojí v levém pruhu. Kolona je z plzeňské D5 odrůdné. Silný provoz je na jižní a štěrboholské spojce v Praze vždy před Průmyslovou ulicí, od Černého mostu i Spořilovské postávají hlavně kamiony. Ve Vilznově ulici se 10 minut popojíždí od Bulhara k muzeu a 10 minut naberete taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A kolona na 10 minut je teď i v Bělohorské směrem z centra Prahy. Před Vypichem má fronta asi kilometr. Dobře dojeďte. Středa 24. června bude jasná až polojasná s teplotami od 28 až po 33 stupňů Celsia. Na severovýchodě republiky bude 26 až 30, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů. Vítr slabý proměnlivý anebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. To byly zprávy a začíná Interview Plus.
8: Jak se lidé ve městě cítí, tak se k sobě chovají, říká dlouholetý primátor Bratislavy. Jak se podle něj cítí lidé v Praze? S jakými plány chce na podzim obhájit svůj mandát? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
9: Interview Plus.
8: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a taky hudebník Matuš Valo. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Jak se cítíte v Praze? Vy jste se ráno prošel cestou do Českého rozhlasu, tak jak to vypadá?
10: My Slováci Prahu máme rádi samozřejmě. Bylo to roky naše hlavné město a dneska se sem velmi rádi vraciame a Prahu obdivuje, mám ju rád, tak jako...
8: Ale víte, že na nás nemusíte být preventivně vlídný.
10: Já to myslím naozaj a vždy, když něco hovorím, tak to tak aj myslím, teda vo většině případů. A určitě aj tu Praha je nádherné mesto a cítíme sa tu ako doma, my Slováci, že žije tu strašne veľa Slovákov a myslím si, že sme radi, že máme Prahu.
8: Když se vmyslíte do Pražanů, do lidí, kteří tu žijí, jak se cítí oni ve svém městě?
10: Mám veľa pražských kamarátov, s veľa ľuďmi sa bavíme o Prahe, o jej rozvoji, o jej doprave, o tom, ako funguje a veľa z nich aj frfle je také slovo, akože sa občas tak sťažujú a stále niečo, však sledujem pražskú komunálnu politiku tiež, ale myslím si, že vo finále je Praha pre drvivú väčšinu ľudí mesto s výbornou kvalitou života, čo sa týka aj napríklad mestskej hromadnej dopravy, aj rôznych iných vecí, aspoň takto to vnímame my zvonku, ale aj verejného priestoru, myslím si, že sa tam robí. Aj v minulosti to bolo nastavené, že automaticky sa robí veľký kus práce v tom verejnom priestore. Možno to trvá dlhšie niekedy, ale je to mesto, ktoré nestagnuje z môjho pohľadu vonka, že rozvíja sa a jednoducho je to veľmi kvalitné európske mesto, o tom není pochybnosť.
8: Ešte k tomu frfládi, sú v tom horší Slováci, Bratislavané nebo Češi, Pražané? Podľa vašich poznatků?
10: Väčšinou sú to, viete, že niekedy sa stane, že na to mesto a na jeho kvalitu sa dokáže pozrieť človek, ktorý príde zvonka. Ten človek, ktorý nežije v tom meste, nevie úplne presne oceniť ten každodenný detail a ten každodenný problém, ktorý niekomu vznikne pri každodennom živote, ale vie sa pozrieť na to trošku s takým odstupom a vidieť to mesto možno iným pohľadom a vidieť tú jeho kvalitu. A mne sa to dialo často v Bratislave, keď prídu ľudia, ktorí strávia dlhší čas v Bratislave, ale v nej nežili, tak mi rozprávajú častokrát úplne iný príbeh, aký mi rozprávajú niektorí naši obyvatelia. Že vlastne, a myslím, že to platí pre každého obyvateľa v každom meste. A tá Praha, proste viem, že má svoje muchy, ale ja na ňu nedokážem dať dopustiť. No.
8: To je diplomatická odpoveď. Vykladám si to, že frflání je spíš české specifikum.
10: Prepáčte, to bola otázka. Frflání, no, tak Češi, ja mám rád Čechov, lebo vedia sa porozprávať do detailov o veciach, kde Slováci to povedia dvoma vetami, ja to mám rád, ale nie, Slováci sú takisto vedia byť ufúflávne.
8: Tak co byste v Praze, jen tak od boku, když procházíte a říkáte, že človek, ktorý príde zvenku, vidí veci ostřeji, co byste zmenil? V čem môže Praha pridať?
10: Praha má komplikovaný najmä politický systém. To je vec, ktorá je komplikovaná. Ja som po 8 rokoch som presvedčený, že lepšia je priama voľba primátora a je úloha toho primátora, aby pri tej kampani a pri tej voľbe si zabezpečil, že s ním ide nejaký tím, ktorý je zvolený aj do mestského zastupiteľstva. Lebo nevýhoda priamej voľby bola tá, u nás to boli moji kolegovia predo mňou, že bol síce človek zvolený za primátora, ale nemal vôbec mestské zastupiteľstvo a vlastne celý čas ho nejak tlačili a on sa tam obchodovalo zbytočne a tak ďalej.
8: Chcete říct, že pražský primátor ve srovnání s vámi, bratislavským primátorem, má menej pravomocí?
10: Tak vieme, že poprvé to nie je priama voľba, je to voľba, ktorá sa v pražskom zastupiteľstve odhlasúvava, to znamená, že je to veľmi spojené stále s politickými stranami. Je o mnoho ťažšie. Ja som kandidoval v Bratislave ako kompletne nezávislý človek bez príslušnosti k akejkoľvek politickej strane. A to bolo možné, lebo som si odmakal skoro dvojročnú kampaň, ale bolo to možné, bo to bola priama voľba. To v Prahe je veľmi komplikované. Videli sme to tu na iných prípadoch v rôznych voľbách. A jednoducho, pokiaľ viem, pražský primátor je první medzi rovnými, ako keby sú tam radní, ktorí majú svoje témy a častokrát mám pocit, že to rozhodovanie je komplikovanejšie ako v tom systéme, kde je primátor volený priamo.
8: Vy říkáte, že lidi raději tráví čas v parku, než na parkovišti, zároveň ve všech městech, v tom vašem i v tom našem, vzrůstá počet aut. Všichni chceme jezdit, auta chceme a potřebujeme. Jak tohle dilema řešíte v Bratislavě? Protože jestli se bavíme o farfalání, tak doprava a auta jsou číslo jedna.
10: Treba povedať jednu vec, predtým ako niekto začne frflať, že, a myslím, že to platí pre Bratislavu rovnako ako pre Prahu, my máme nejaký typ fyzického priestoru, ulice, ktoré my nevieme nafúknuť. Keď sa niekto pozrie na svoju ulicu, pravdepodobne je rovnako veľká, ako bola pred 20 alebo 30 rokmi, keď na ne vyrastal. Ale počet aut, konkrétne v Bratislave od roku 2000, počet aut, ktoré sú registrované normálne na značky v našom meste, sa zdvojnásobil. Takže myslieť si, že dvojnásobný počet aut v tom istom priestore bude bez problémov fungovať ďalej a jazdiť ako pred 20 rokmi, kedy tiež boli slušné zápchy, je proste ilúzia. Jedno z miest, kde klesá počet aut registrovaných meste, je Viedeň napríklad. To je akože mesto, ktoré má ale, ktoré je svetovo známe neuveriteľným systémom mestskej hromadnej dopravy a systému kvalitných cyklotrás.
8: A co děláte v Bratislavě s tímhle paradoxem?
10: My sa usilujeme, často používam slovo rovnováha. Rovnováha a niekedy aj kompromis, ale rovnováha je dôležité slovo pre mesto, veľmi. Dokonca by som ho mohol dať niekde veľmi vysoko v tých hľadaní tých kľúčov a limitov, ako sa rozhodujeme a usilujeme sa to slovo použiť aj pri doprave, čo je veľmi komplikované. My máme kvalitnú pešiu dopravu, respektive peších, to je normálne v Prahe, v Bratislave, v celom tomto našom stredoeurópskom regióne, je úplne normálne kvalitné chodníky a pešia doprava, ale usilujeme sa trošku to vyrovnať aj v prospech tých cyklistov, ale aj mestskej hromadnej dopravy.
8: Tohle bývá výtka vůči vám. A mě zajímá, jak vysvětlíte Bratislavanům, že místo čtyřproudové komunikace mezi mostem SNP a Šafárikovým náměstím zůstanou jen dva pruhy pro auta a ty dva zbylé budou pro kola. Tak jak tohle umíte komunikovat, že se lidé nenahněvají, protože v autě stráví víc času tím pádem?
10: A to je přesně o té rovnováhe, lebo toto kedysi bylo jako vnútorný okruh města, ale mezi tím štát niekoľko stoviek metrov, možno 800 metrov odtiaľ vzdušnou čiarou na druhej strane Dunaja postavil 8 prúdovú komunikáciu, ktorá sa stala novým vnútorným okruhom mesta a niekoľko kilometrov odtiaľ štát postavil ešte vonkajší obchvat mesta. To znamená, že napríklad táto, to je južná strana Bratislavy, je veľmi saturovaná, čo sa týka ľudí, ktorí chcú prejsť z jednej strany mesta na druhé. A my sme aj vedeli, že na tejto ulici, ktorá je paradoxne rovno medzi historickým jadrom nášho mesta, pešou zónou a Dunajskou promenádou, veľmi obľúbenou, kde vystupujú aj ľudia z lodí, tam je veľa ľudí a vlastne ten limit, tá hradba medzi týmito dvoma dôležitými priestormi bola štvorprúdová komunikácia, ktorá má v strede električku a ešte aj odbačací pruh. Takže vy ste museli prejsť cez 5 pruhov pre auta a jeden električkový pruh. A tá debata o tom, že tu by sa mala tá doprava trochu utlmiť, keďže už je vybudovaná alternatíva kúsok ďalej. Tu bola roky, akurát, že nikto nemal odvahu to urobiť.
8: To je princípu rozumím. Mne zajímá, jak ste to komunikoval s lidmi, kteří nelibě nesou to, že prostě tím autem pojedu pomalej. Já zacituju, co jste napsal tehdy na svém Facebooku. Velmi dobře si uvědomuji, že jsme se dotkli pro mnoho lidí důležité trasy a nutíme je měnit zažité návyky. Pro každého primátora je to jedna z nejtěžších věcí, ale pro zlepšení života ve městě a pro všechny i tohle je třeba podstoupit. Tak jak jste tohle ustál, jak se říká?
10: Komunikoval jsem to málo. Dneska to už vím, mal jsem to komunikovat o mnoho víc pre mě jako člověka, který se zaoberá Bratislavou ještě dávno předtím. Ako som stal primátorom, ako aktivista, ako architekt. To bola téma, o ktorej som dlho počúval a bola tam dokonca architektonická súťaž rok predtým, ktorý výsledok bol tiež, že tam má byť utlmená doprava. Tak, ale ľudia neriešia príliš architektonické súťaže, neriešia všetky tie debaty a mal som to komunikovať o mnoho viac. Ale myslím si, že keby som to o mnoho viac komunikoval, politici by z toho urobili tému, lebo veľkú tému z toho urobil najmä náš premiér bývalý alebo súčasný. a urobil to tému ako vysloveně liberáli versus...
8: Liberálové chtějí město pro kola.
10: Presne tak, ako keby takú tu, ten americký spôsob, kde to dneska vidíme, že v Amerike sa napríklad cyklotrasy úplne sa stali ako keby taká tá deliacia čiara medzi rôznymi politickými víziami, čo je úplne nezmysel samozrejme, ale je podľa mňa dôležité mať politikov, ktorí uprednostňa správnu vec pre mesto, a ja som hlboko presvedčený spolu s veľkou skupinou odborníkov, že to je správna vec pre budúcnosť mesta a uprednostniť to pred stratou alebo získom svojich politických bodov. A ja som sa rozhodol uprednostniť Bratislavu.
8: Říkáte, že ste to málo komunikoval. Jak by ste postupoval dneska?
10: Dlhšie by som to komunikoval, viac by som to komunikoval, viac by som vysvetloval.
8: Pomáha to?
10: My sme posilnení touto skúsenosťou, posilnení vo všetkých tých aspektoch dobrom aj zlom, urobili podobnú vec 2 roky potom na Dunajskej ulici, ktorá je menšia ulica, menej frekventovaná, ale tiež bola malá problém, že ľudia ju používali ako skrátku. Dunajská je centrom proste príjemnej mestskej štvrti rovno vedľa centra alebo v centre mesta a my sme vedeli, že ľuďom vadí to, že tam je veľa aut obyvateľom a vedeli sme aj, že približne 30-40% aut tady iba prechádza. Sme si proste odmerali, kto vojde a kto vyjde. A jednoducho sme to urobili, ale o mnoho lepšie sme to komunikovali najmä s obyvateľmi tej štvrte a nebolo to úplne hladké, ale bol to veľmi pekný výsledok a dneska to je kvalitná ulica s cyklotrasou.
8: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor Matúš Valo.
6: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Další otázka pro návštěvníka měst a pro architekta. Poznáte podle toho, jak město funguje, do jakého politického tábora patří vedení toho města, jestli je primátor, liberál nebo konzervativec?
10: Tak samozřejmě, že by jsme to nemali nikdy poznat, protože jsou věci, jsou služby, které je důležité robiť a to je tá aj výhoda miest, ako keby ľudia chcú mať kvalitnú mestskú hromadnú dopravu, kvalitné osvetlenie, vyčistenú ulicu.
8: Víte, na co náleží, máme třeba stranu Motoristé sobě a nepředpokládám, že ona by ve vedení měst prosazovala víc cyklopruhů, protože to jde proti záměru toho politického hnutí.
10: Samozrejme, že je súčasťou demokratického procesu, že ľudia sa rozhodnú na základe komunikovaných hodnôt zvoliť nejakého politika, ktorý potom by tie svoje sľuby a hodnoty mal pretaviť do toho mesta. Takže áno, asi niekde, kde budú motoristé sobie, čo je pre mňa, že absurdná strana aj s názvom absurdným, v Naradnici, tak asi budú preferovať automobilovú dopravu. Ale tu by som upozoril všetkých obyvateľov, ale aj túto stranu, že my vieme, ako vyzerajú mesta v rôznych kútoch sveta, kde prišli politici, alebo kde nikdy ani nezačali sa zaujímať tým, hľadať tú rovnováhu medzi spôsobmi pohybu po meste. My vieme, ako vyzerajú. Nedá sa v nich žiť. Zomierajú tam deti kvôli plúcnym chorobám a proste ľudia sa boja vysť na ulicu, lebo sú tam všade auta. A viem, že toto je veľmi ťažké povedať. A viem, že to je tvrdé povedať. A ja jazdím na aute. Je to normálna vec. Ale jednoducho tie skúsenosti miest, kde auta dostali kompletne voľný priestor a stali sa úplne hlavným prostriedkom, proste na tomto svete existujú, my sa nemusíme dohadať o tom, ako by to bolo, my to už vidíme.
8: Vy ste primátorem hlavního města země, kde je po třetí vlády Robert Fico. Jaké máte s premiérem vztahy?
10: On je, ja som 8 rok primátorom, on je môj 5. premiér, takže...
8: Čiže vy ste stabilnejší instituce než slovenská
10: vláda. Výrazne som stabilnejší. Je veľmi ťažké si vybudovať ako keby s 5 premiérmi akýkoľvek vzťah a aj pracovný. A s pánom premiérom sme sa stretli asi 2-krát v živote a tá debata bola veľmi pragmatická a úplne normálna. Bodaj by to tak aj v skutočnosti akože bolo, bodaj by tak vláda tak naozaj fungovala.
8: Čili by ste premiéra Fica pochválil, když ho srovnáte s těmi dalšími premiéry?
10: Ne, to naozaj nie, ospravedlňujem sa, keď to tak vyznelo. Ja mám radikálne iné hodnotové nastavenie a myslím si, že súčasná vláda, ktorú vedie pán premiér Fico, ničí Slovensko a tlačí ho do nejakého nedemokratického priestoru smerom k Rusku, čo je pre nás jednoducho zlé a keď si pozrieme aj na ekonomický aspekt našej krajiny, jednoducho to nie je dobré, to treba úplne jasne povedať. ale ja vždycky ocením akéhokoľvek predstaviteľa vlády, ktorý sa, je so mnou sa ochotný pragmaticky baviť o bratislavských problémoch. Myslím, že to je moja povinnosť. Myslím, že je to ich povinnosť, aby sme spolu riešili problémy našich obyvateľov.
8: A vy ste liberál, máte blízko k progresnímu Slovensku, jestli sa nepletu, tak cítite sa ako, řekneme, ostrov liberalizmu prostřed Slovenského moře, národního konzervativizmu?
10: Videl som minulý krásny výraz, ktorý je veľmi pekný a bolo, že neveriaci hľadajúci. Tak toto som ja. Ja som úplne otvorený v viere, ktorú ale nemám a závidím ju svojim kamarátom, ktorí tú vieru majú. A mať vieru sa už u mňa nespája s tým byť, že liberál alebo konzervatívny. Mám pocit, že túto jamu, ktorá je vykopaná medzi mnohými skupinami ľudí, je vykopaná kvôli tomu politikmi z veľkej politiky, aby získavali na základe strachu a hnevu politické body. Toto delenie je... my sme jedna z najrozdelenejších krajín Európskej únie, Slovensko.
8: A prečítate to té víře, čili náboženské otázce?
10: Absolutne nie, vôbec. Ja si myslím, že v prirodzene liberáli a konzervatívci fungovali ako teda na Slovensku úplne bez problémov a je úplne jasne dokázané, že to veľké rozdelenie urobili politici. To máme presne dokumentované kampane a momenty, kedy prišiel politik z veľkej politiky a na to, aby získaval body a vyhraňoval sa, jednoducho robil toto rozdelenie.
8: Mluvil o bratislavské kavárne, o ľudech, ktorí nic neprinášajú.
10: Pamätám si referendum za rodinu, ktoré bola postavenie queer komunity na Slovensku, bolo v podstate každým rokom lepšie a lepšie, až pokým nedošlo referendum za rodinu napríklad. A ktoré jednoducho politici predávajú ľuďom to, že im sa nežije zle, lebo máme zlé zdravotníctvo, rozpadajúce sa diaľnice a mosty a potraviny máme skoro najdražšie v našom regióne. Ale im sa žije zle, lebo hrozí, že queer ľudia sa budú môcť u nás uzatvárať nejaké registrované partnerstva. A to je, už každý, kto trochu sa do toho vyzná, vie, že to je nezmysel, akurát, že tí politici to tým ľudia vedia predať. A potom vznikajú ako keby tie barikády, ktoré proste ničia tú súdržnosť tej spoločnosti. A ja viem, že kvalitné mesto, mesto, ktoré vie zabojovať v krízových situáciách, ktoré ja som zažil teda ich dosť, a svet v tých posledných rokoch naozaj veľa, je to, kde sú ľudia súdržní, kde si veria, kde sú ochotní si pomáhať, kde sa správajú slušne k sebe.
8: To zní dobře.
10: Znie to hypisácky, ale není to tak.
8: Ale jak sa to dělá prakticky?
10: Prakticky sa to... Tak na začiatku by mohol existovať politik národnej politike, ktorý nebude využívať strach a nenávisť na zisk svojich politických bodov. Čo dneska je pre nich... Oni vlastne nerobia to, že ja som urobil toto, alebo urobím pre vás toto a za to ma voľte. Ale on v ľuďoch vyvoláva strach. Ale nechcem ako keby ísť úplne do týchto detailov. Na úrovni mesta najväčšia pomoc pre mňa demokracii na úrovni primátorov je tá, že viete, že mňa ľudia na ulici stretnú každý deň. Keď ja poviem sľub, že urobím toto námestie, tak ten človek bez toho, aby musel niekde pátrať, iba tam ide okolo a vidí, či to námestie je urobené, alebo nie. To znamená, že veľmi ľahko skontrolovateľné sú sľuby primátorov v mestách a je to, iba to dopoviem, že je to ten moment, kedy tá demokracia funguje tak, že niekto sľúbil niečo, bol demokraticky zvolený a splnil to, alebo nesplnil. A pomôcť demokracii môžeme tak, že to splníme napríklad tie sľuby, alebo vysvetlíme veľmi transparentne, prečo sme ich nesplnili.
8: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Po třetí se budete v podzimních komunálních volbách ucházet o hlasy Bratislavanů. Průzkumy uvádějí vaši stabilní podporu kolem 40%. Vaše průzkumy dokonce jsem si všiml, že jsou ještě vyšší.
10: Ano.
8: Možná nejvážnějším protikandidátem na vaši pozici je stávající ministr dopravy Josef Ráš, syn známého hudebníka. Ten je k vašemu vedení kritický, třeba právě kvůli cyklostezkám. Půjde podle vás o to, jestli se Ficův smer prosadí i v hlavním městě? Dá se takhle ve zkratce, dají se takhle ty volby vystihnout?
10: Velmi by som chcel, aby kampaň byla o Bratislave, ale keďže prvýkrát v historii strana Smer v podstatě priamo nominovala svojho nominanta alebo svojho niekoho priamo podporila, aj keď pán minister sa tvári, že je nezávislý, čo mu ako nikto proste nežere, pretože je už 3 roky vo vláde za stranu Smer a sedí tam a schváluje všetky tie hrozné zákony, ktoré v podstate to Slovensko posúvajú späť do 20. storočia. A jednoducho je úplne prirodzené, že tá kampaň bude menej asi o Bratislave a o tom, o smere a vôbec pozícii, aký smer bude mať aj v hlavnom meste.
8: Hrite, jak odhadujete tú kampaň? Vy ste řekl, dúfam, že vás si tu presne, že bude ošklivá. Slovenská politická rozprava je veľmi ostrá. To v Česku nevíme. Tam se nejde pro zlé slovo daleko. Ale já jsem si všiml, že vy neodpovídáte ostře náspět. Tak jak to odhadujete? Nemůžete utrpět ztrátu, protože prostě nebudete volit stejné prostředky?
10: Tak velká dilema je, keď oni jdou a sú tá druhá strana, väčšinou sú to také pravicovo-extremistické, populistické strany, ale v celom európskom kontexte idú hroznými narratívmi a hroznými tlakmi a škaredými kampaňmi. Otázka, či to naše spektrum má odpovedať rovnako.
8: Čo myslíte vy?
10: Ja sa vždy snažím ostať pri vecných argumentoch a debatách.
8: Kde to? Môže sa človek nechať vyprovokovať?
10: Tá správna odpoveď na toto je podľa mňa mix nejakej trpezlivosti a potom správneho momentu, kedy človek musí ako keby trochu aj pritlačiť, tak by som to ja povedal. Ale to úsilie, a to je veľká dilema v našich kruhoch politických, že aj v amerických demokratických kruhoch viem, že tá debata predbieha, že kde je tá hranica, že či zísť aj z dole a na tú látku a byť taký, ak sú oni, alebo nie. Pokiaľ demokrati nerobili, tak zatiaľ prehrávali. Takže tá debata, zdá sa, že aj demokratická strana v Amerike pritvrdzuje a u nás ja sa budem usilovať ísť do tej komunálnej kampane veľmi racionálne a skúšať argumentovať a vysvetľovať. To je niečo, že ma baví viac, ako sa niekde hádať.
8: Vy ste jednou říkal, že ste sa na roli primátora pripravoval, takže ste si predstavoval tie ťažké situácie, ktoré mohú nastať, že to je taková mentální příprava. Ano. Jak se připravujete na ty volby komunální? Jaká je těžká situace pro vás osobně můžou nastat?
10: Těžká situace bude, a Smer to bohužel robieva, že tu kampaň začnú hrať na osobnej rovine, že začnú točiť na mňa na osobnej rovine alebo na mojich rodinných príslušníkov alebo ľudí, ktorí sú kamarátsky so mnou spojení. A to sa deje Michalovi Šimečkovi už roky veľmi škaredým spôsobom. Jeho partnerka je popredná slovenská tanečnička, moderný tanec a súčasný tanec.
8: Oni vyčítají, že to není skutečný tanec, že to vypadá lascivne.
10: A roky ju zosmiešňujú a púšťové videá na tlačových konferenciách, čo je úplne zvrátené, aby premiér krajiny ako do niekoho sa takto pustil. A toto sme robieva roky, robil to predtým aj Matovič. Je to ten najnižšia úroveň, to je to už úplne prekročenie všetkých hraníc, keď sa útočí na rodinných príslušníkov. A dokonca dneska už je to na úrovni, že sa útočí na deti, ako keby slovne a argumentačne jedna aj druhá strana. A je to smutný pohľad.
8: V Praze na podzim budou taky komunální volby. Magistrátu tady vládne vždycky koalice a pravidelně to skřípe. V Bratislave se to neděje?
10: V Bratislave si ja vyberám svojich viceprimátorov. Sú to ľudia z môjho okruhu. A takisto mám väčšinu v zastupiteľstve.
8: Čili proti pražskému primátorovi vy ste trošku samovládce.
10: V zastupiteľstve máme 45 zastupiteľov, z ktorých my máme 29. To znamená, že máme väčšinu, ale je tam stále dosť veľká časť, ktorí nie sú v našej skupine, ale ja sa bavím aj s nimi. My väčšinu ťažkých hlasovaní máme skoro 40 a plus hlasov, pretože keď riešim rozpočet, tak mám obec s každým klubom a bavím sa na tom obede o tom rozpočte s každým jedným klubom.
8: A skřípe to podľa vás víc v Praze než v Bratislavie? Podľa vašeho pozorovania?
10: Myslím si, že podľa mňa v Praze určite. To skřípe vás.
8: Co s tým dělat? To by byla ta rada, kterou můžete jako příchozí dát pražskému magistrátu.
10: Samozřejmě, že jsem velmi skromný v tom, aby jsem dával někomu rady, ale to je ten jiný systém. To je jiný systém. Je strašně důležité, a nevím, do jaké míry se to dá, budovať tú dobrú koalíciu, ktorá si verí ešte pred tými voľbami, akože spolu robiť, spolu kampaňovať, spolu sa baviť o tom programe. To je niečo, čo my robíme a už sa tam v tom aj poznáme a to je dôležité, že všetky tie zlé veci prichádzajú až po voľbách a treba sa na to pripraviť pred voľbami.
8: Poslední vec, horké dny vrací otázku, jak prispôsobiť mesta klimatické zmene. Co děláte v Bratislavě v tomhle směru a co by možná Praha mohla adoptovat?
10: My robíme všetky tie veci, čo robia veľké európske mesta, vodozádržné opatrenia pod námestím, ktoré teraz rekonštruujeme v strede Bratislavy. Máme celú nový kanalizačný systém, ktorý zbiera dažďovú vodu, šetrí ju a potom ju pumpuje späť do zelene, sadíme stromy masívne, robíme všetky tieto veci, ale mám jeden projekt, ktorý je pekný a ktorý začína ako veľmi malý, ale bude dobrý. A to je to, že sme sa zamerali na cestné ostrovčeky. Cestné ostrovčeky sú tie kusy veľké asfaltu a niekde to je dokonca vydlažené, ktoré sú medzi dvoma smermi cesty alebo diaľnice, na ktoré nikto nevstupuje, ktoré slúžia iba k tomu, aby rozdelili dve cesty. Hej? A tých je v Bratislave strašne veľa, aj v Prahe je strašne veľa. My už šiestý rok postupne každý rok približne 1000 metrov rozkopeme, dáme preč betón a urobíme tam zeleň. Urobíme tam krásnu zeleň. A to má dve veci. Tá voda ostáva v území, ostáva a neotieka do kanalizácie a je na tej zeleni. Okrem toho je tam pekná zeleň, čo ľudia majú radi. A dokopy, keď sme si to zrátali, tak dneska už sme zazeleniali približne jedno veľké futbalové ihrisko z betónu na zeleň. Čo je akože pekný park, síce rozložený do mnoha malých frciek, ale robíme to trpezlivo, poctivo a je to vec, ktorá už je taká naša tradícia. Ľudia to milujú a okrem toho prináša menej betónu a viac zelene do mesta. Tam, kde by to človek nečakal.
8: Poslední vec. Možná sedím ve studiu s človekem, ktorý povede Bratislavu do roku 2030. Jediné přízvisko, přídavné jméno, jak byste označil město, až ho budete v roce 2030 třeba předávat své nástupkyně nebo svému nástupci?
10: Mesto, na ktorý jeho obyvateľa budú hrdí a budú ho mať rádi ešte viac ako teraz.
8: Hostem Interview Plus byl bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Ja vám mnohokrát děkuju.
10: Ďakujem veľmi pekne.
8: Za pozornosť děkuje Petr Vizina.
6: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Prezident žádá ústavní soud o předběžné opatření, je ve sporu s vládou kvůli zahraniční cestě na summit NATO. Na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovali policisti proti ozbrojenému muži, nebezpečí už nehrozí. Čeští fotbalisti zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dálnice D1 blokuje za sjezdem na Mirošovice ve směru do Brna nehoda dvou kamionů a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů. Je středa 24. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Prezident Petr Pavel chce po ústavním soudu, aby rozhodl předběžným opatřením ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Nemusel by tak čekat, až soud rozhodne v kompetenční žalobě. O přednostním projednání žaloby dnes jedná plénum. Vybralo soudce zpravodaje v případu, stal se jím Pavel Šámal. A v Brně máme reportérku Alenu Hesovou.
12: Prezidentův návrh má 27 stran. Pavel v něm uvádí, že předběžné opatření je plně odůvodněné. Pokud mu ústavní soudci vyhoví, tak se celý proces rozhodování výrazně urychlí. Ústavní právníci odhadovali, že by soud mohl stihnout rozhodnout o kompetenční žalobě před začátkem summitu i standardním způsobem. Soud už dřív deklaroval, že si je vědom naléhavosti věci. Summit začíná v turecké Ankaře 7. července. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v diskuzi na serveru Blesk.cz označil prezidentovo chování jako směšné, podle něj dělá kampaň. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
11: Policie zasahovala proti střelci v Ostravě na sídlišti v Zábřehu, těžce zranili jednu ženu. Na místě je reportérka Andrea Brtníková.
13: Pachatelé policisté našli v bytě mrtvého. Na místě s ním marně se pokoušel mluvit policejní vyjednavač. Já můžu potvrdit, že v tuto chvíli už policejní zátarasy tady na sídlišti nejsou a lokalita je průjezdná. To bezpečnostní opatření mělo velký vliv a dopad na lidi z okolí. Já jsem třeba mluvila s ženou, která má 7letého chlapce v nedaleké škole a ta dostala ze školy zprávu, že si musí právě kvůli tomuto případu chlapce vyzvednout osobně ze školy. K samotné samotnému střelci víme, že neměl legálně registrovanou zbraň. On měl legálně pouze plynovou pistoli, že postřelil do zad svou ženu cizinku. Ta je teď v nemocnici a podle aktuálních zpráv už mimo ohrožení života. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
11: Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví. A detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha.
14: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je teď v izolaci, je ve specializovaném zařízení, jeho stav je stabilizovaný, francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké, současnou situaci sleduje premiér Sebastian Lecornu, jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie eboly v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou, taky kontaminovaným materiálem, projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo taky bolestí svalů. Proti některým kmenům eboli existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Západ a jih Evropy se dál potýká s extrémně vysokými teplotami. Včerejšek byl ve Francii podle Meteo France vůbec nejteplejším dnem v historii měření. Maxima ve Francii, Itálii i Španělsku přesahují 40 stupňů. Kvůli vedru zůstává v Bretani skoro 70 tisíc domácností bez elektřiny.
15: Výpadky proudu v Bretani způsobila porucha transformátoru kvůli extrémní teplotě. Nejvyšší varování před vedrem platí poprvé na většině francouzského území. Lidé se chladí v městských kanálech v Paříži i v Londýně. Stovky škol ve Francii i Británii kvůli vedru zavřely. Britové pokud možno nemají cestovat vlaky kvůli obavám o poškození kolejí. V Belgii se vlakové spoje ruší. Nejvyšší výstraha před vedrem platí v 16 italských městech. V Německu kvůli vedru obce a vodárenské společnosti doporučili šetřit vodou. Horko by mělo polevit o víkendu, ale v první půli července se má vrátit. Vlny veder jsou podle vědců častější a silnější kvůli klimatické změně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
11: Výstraha před vysokými teplotami platí i pro celou Českou republiku, kromě horských oblastí. Kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Poslanci znovu projednávají zákon o státních zaměstnancích. Návrh je ve třetím čtení. Vládní koalice chce nahradit současný služební zákon a přinést tak větší flexibilitu státní správy. Opozice návrh kritizuje. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
16: Podle vládních poslanců má zákon zjednodušit zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Opozice ale kritizuje, že to povede k politizaci státní správy, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
17: Chcete loajální loutky? Chcete, abyste si mohli dělat úplně cokoliv na ministerstvech?
16: Argument, že teď platný služební zákon státní správu odpolitizoval, odmítl ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj jen přibylo úředníků.
18: Takže ta politizace a depolitizace nás taky něco stála a já myslím, že je třeba se dívat i na náklady.
16: Do debaty se ještě hlásí 14 převážně opozičních poslanců. Hlasovat tak sněmovna dnes nejspíš nestihne. Čas na to má do 14:00 odpoledne. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
11: Policie kvůli květnovému incidentu na derby fotbalové Slavie a Sparty obvinila dva lidi z výtržnictví, jednoho i z vyhrožování. 100 lidí spáchalo přestupek a hrozí jim 10-tisícová pokuta. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo, protože na trávník vtrhly stovky fanoušků a napadly několik hráčů soupeře. Někteří výtržníci taky běželi před spartianský sektor, do kterého začali házet světlice. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
19: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
20: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
21: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
20: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
22: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do osmifinále národnímu týmu nejspíš zajistí jen vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
23: Jednoznačně to je největší zápas v mojí kariéře, a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
22: Zápas Mexiko-Česko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo skóroval jako první na 6. mistrovství světa za sebou. Dal 2 góly, Portugalci porazili Uzbekistán 5-0 a přiblížili se postupu do play-off. Stejně jako fotbalisté Anglie a Ghany, ti remizovali 0-0 a také jsou na 4 bodech. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0, Kolumbie vyhrála nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 a má jistý postup.
7: Zavřená D1 u Mirošovic a nehoda na Pražském okruhu. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna za Mirošovicemi neprůjezdná. Na kilometru 23,5 přímo v omezení před Čmejkalkou se srazily 2 kamiony. Jeden je nepojízdný a čeká se na odtah. Kolona z Prahy už je dlouhá. Zastavíte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a moc se to nehýbe. Objížďky pouze pro osobní auta a dodávky přes Velké Popovice nebo Mnichovice. Nehoda brzdí provoz taky na Pražském okruhu ve směru z plzeňské dálnice na Brno. Těsně před sjezdem na D1 z okruhu se srazily další 3 kamiony. Tam zůstal průjezdný alespoň levý pruh a brzdí se za sjezdem na Jesenici. A v Praze na jižní spojce směrem na Štěrboholi překáží nepojízdný kamion u nájezdu ze Spořilovské. Kolona se sune od magistrály. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Čekáme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
25: Může ústavní soud vydat předběžné opatření o tom, že prezident Pavel má jet na summit do Ankary? Končí definitivně knihovna Václava Havla a jaká instituce by se měla starat o jeho materiály a písemnosti? Americký senát chce ukončit údery na Irán, jak to ovlivní další vyjednávání o míru na Blízkém východě. O tom všem budeme mluvit. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Tu prezident podal potom, co vláda rozhodla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ústavní soud se dnes začal s žalobou zabývat na neveřejné poradě pléna. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Ústavní soud by tak musel o kompetenční žalobě rozhodnout neobvykle rychle. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal. Já teď vítám ve vysílání Evu Pasekovou, šéfredaktorku webu Česká justice. Dobrý den.
26: Hezké poledne.
25: Jak časté vůbec je, že by ústavní soud vydával předběžná opatření?
26: No, je to velmi neobvyklé, což i tím se i zabývá vlastně ten prezidentův návrh, ale snaží se ústavní soudce přesvědčit o tom, že je zase na druhou stranu tak obvyklé, že prezidenti na ten summit na to jezdili, že by to předběžné opatření tedy bylo na místě, a argumentuje i tím, že je to institut, který se dá použít.
25: Jaké otázky si tedy ústavní soud na té dnešní neveřejné poradě pléna tedy musí odpovědět?
26: Já si myslím, že už ty debaty už začaly. Asi každý ústavní soudce už má trochu jasno. Ten soudce zpravodaj Pavel Šámal musí připravit koncept rozhodnutí, pro který musí získat většinu toho pléna, tedy většinu těch 15 soudců.
25: A teď mluvíte o tom předběžném opatření.
26: Tak ono vlastně tam opravdu musí být ten souhlas pro oba ty instituty. Jak by to muselo být tak pro to předběžné opatření, tak souhlas většiny soudců musel by být ve věci samé. Ale zajímavostí toho návrhu podle mého je, že pokud ústavní soud už rozhodne o tom předběžném návrhu kladně a vyhoví prezidentovi, tak už pak v podstatě není možné, aby rozhodl záporně v tom rozhodnutím samém, protože vlastně prezident už žádá, aby mu povolil ty akreditace, aby už ho vlastně připravil na ten summit. Takže já si moc nedovedu představit, že by vyhověl předběžnému opatření a pak by rozhodl naopak.
25: A nemůže tedy soud potom v té samotné žalobě rozhodovat o těch obecnějších věcech? Prezident třeba navrhuje, aby soud určil, že státním orgánem příslušným rozhodnout o účasti prezidenta na summitech NATO je sám prezident republiky.
26: Pochopitelně by to rozhodnutí určitě širší bylo. Já si zase nemyslím, že je ta problematika až tak složitá, protože i ten návrh, ta stížnost prezidenta je formulován poměrně úzce opravdu na tu zahraniční reprezentaci, nerozšiřuje se to tam na nějaký další věci, pravomoce prezidenta vůči vládě, takže já si myslím, že samozřejmě by to širší bylo, ale už ten předběžný návrh odpovídá na ty hlavní otázky, které prezident chce vyjasnit.
25: Ten summit se koná za 12 dní. Je reálné, že by ústavní soud stačil udělat to definitivní rozhodnutí o žalobě v tak krátkém termínu? Už jsme tu něco podobného měli?
26: Ano, myslím si, že to reálné je. Musím uvědomit, že soudce zpravodaj nepřipravuje to rozhodnutí sám nebo ten koncept. Pomáhají mu asistenti, už v dnešní době pomáhá i technika AI třeba při tom vyhledávání. Takže to není to zas tak složitá otázka, u které by nešlo rozhodnout za tak krátký čas. Takže myslím si, že to reálné je.
25: Rozhodovat, jak jste říkala, o tom předběžném opatření i o té samotné žalobě bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. To se děje v jakých případech?
26: To se děje právě u takto zásadních otázek ústavních. Děje se to například u otázky důchodu, děje se to právě u vyjasňování těch pravomocí mezi vládou, prezidentem a dalšími klíčovými institucemi. Není to určitě obvyklá záležitost.
25: V jiných případech slýcháme třeba i oponentní argumenty, ale rozhoduje většina. Jak je to v tuhle chvíli právě s touto žalobou a s tímto předběžným opatřením? Tady to rozhodnutí musí být jednomyslné?
26: Rozhodnutí musí být jednomyslné, ale to disentní, takzvaná disentní, ta oponentní stanoviska být můžou. To znamená, klidně se mohou najít třeba tři soudci, kteří budou mít opačný názor, napíšou ho, připojí ho k tomu stanovisku, ale pro tedy musí být většina.
25: Prezident v té žádosti o předběžné opatření konkrétně žádá, aby soud uložil vládě a ministerstvu zahraničí povinnost oznámit organizátorům summitu, že součástí delegace bude prezident, aby mu zajistili akreditaci, aby nebránili jeho účasti na summitu. A v té samotné žalobě, jak jsem říkala, pak navrhuje, aby soud určil, že tím státním orgánem, který je příslušný rozhodnout o účasti prezidenta na summitech, na to bude sám prezident. Vy už jste na to částečně odpověděl, ale pojďme si ještě říct, je tedy běžné, že soud rozhoduje o jiné věci v tom předběžném opatření a pak o jiné věci v té samotné žalobě?
26: Tak to samozřejmě může být, protože to předběžné opatření opravdu se vztahuje k tomu, aby nevznikly nějaké škody, které už pak tím rozhodnutím samým nejdou odstranit. To znamená, laicky řečeno, je potřeba, aby byly učiněny potřebné kroky k přípravě účasti prezidenta Pavla na ten summit, protože předpokládám, že kdyby pak ústavní soud rozhodl den před summitem, kdyby prezident nebyl na místě, kdyby nebyly vyřešené ty akreditace, tak z toho praktického hlediska už by vlastně to samotné rozhodnutí, byť by mu ústavní soud vyhověl, postrádalo smysl. Takže určitě vlastně takhle není to nic neobvyklého v tomto smyslu.
25: A v jakém časovém horizontu se můžeme dozvědět, jak soud rozhodl o tom předběžném opatření, jestli ho vůbec vydá nebo ne?
26: Když je žádáno o předběžné opatření, a to i u běžných obecných soudů, tak to bývá opravdu tedy rychle. To znamená, já si myslím, že by to mělo být klidně v řádu dnů, klidně třeba zítra se tak může stát.
25: Eva Paseková, šéfredaktorka serveru Česká justice. Děkuju, naslyšenou.
26: Díky, naslyšenou.
25: Knihovna pojmenovaná po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi přišla o práva užívat jeho jméno. Souhlas této instituci odebrala Dagmar Havlová. Uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. David Dušek ze správní rady knihovny dnes řekl, že dnes měli mít jednání o další komunikaci s Dagmar Havlovou. O jejím stanovisku byly a čekají na další informace. Ve vysílání teď vítám bývalého ředitele knihovny Václava Havla, bývalého velvyslance ve Spojených státech a v Izraeli Michála Žantovského. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
25: Abychom to vysvětlili, je tedy Dagmar Havlová opravdu jediná, která může udělit nebo odebrat práva k používání jména Václava Havla?

0: používání jména Václava Havla samotného, tím si úplně jistý nejsem. Já a celá řada dalších lidí jsme spolupracovali s Václavem Havlem, podíleli se na jeho práci, podílel jsem se na uchovávání jeho odkazu před tím, než jsem pracoval v knihovně, a podílím se na něm dál a nedovedu si představit, že bych potřeboval souhlas k používání jména Václava Havla. To je něco nesamozřejmého. Václav Havel byl veřejná osoba, byl to prezident České a Slovenské federativní republiky a České republiky je svým způsobem někdo, kdo patří nám všem, a tak bychom k tomu asi měli přistupovat.
1: Ona Dagmar Havová uvedla, že za přirozené by považovala poskytnutí archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s jejím manželem do veřejné instituce pro jejich trvalou ochranu, profesionální péči a zpřístupnění veřejnosti. Kde jsou tedy tyto materiály teď?
0: To je samozřejmě naprosto legitimní požadavek. Ty materiály představují jednu z největších hodnot, kterou knihovna Václava Havla obhospodařuje. Kopie, případně originály těch materiálů existují ve státním archivu, existují v archivu kanceláře prezidenta republiky a v jiných archivních institucích. To je rozhodně nutné zachovat, ale to samo o sobě nezajistí, aby ty materiály byly veřejně přístupné, aby se s nimi dalo snadno badatelsky pracovat a aby byly zdrojem debat a diskuzí o současných aktuálních otázkách, tak jak si to Václav Havel přál za svého života.
1: A vidíte tu nějakou instituci, třeba i státní, která by se těch materiálů mohla ujmout, a to takovým způsobem, jakým jste popsal, aby byly přístupné, aby se s nimi pracovalo?
0: V téhle chvíli si to moc představit nedokážu. Ve Spojených státech existuje ten systém prezidentských knihoven a muzeí, který byl vzorem pro vznik knihovny Václava Havla počátkem tohoto tisíciletí. A tam jsou ty knihy, ty knihovny zřizovány zákonem, tvoří součást systému americké národní knihovny Smithsonian Institution a dostávají do vínku finanční prostředky na vybudování budovy té instituce, té knihovny, ale vlastní provoz si musí financovat sami z darů a jiných prostředků. A to je strašně důležité, protože to zaručuje nezávislost té instituce a u takového důležitého odkazu a někdy i odkazu, který je předmětem diskuzí nebo kritiky, jako je odkaz Václava Havla, je klíčové, aby ta instituce zůstala nezávislá. A další pochybnost mám o tom, jestli zřízení takové instituce je vysoko na seznamu priorit současné vlády.
1: Vy znáte tu instituci současnou, znáte její přednosti i nedostatky. Jaký by byl podle vás v tuhle chvíli nejlepší postup s ohledem na to, jak uchovat a rozvíjet odkaz Václava Havla? Protože ta knihovna je v tuhle chvíli předmětem velkých sporů.
0: Knihovna je předmětem velkých sporů a to, jak je koncipovaná její architektura a její správní a dozorčí orgány v podstatě v situaci, kdy Dagmar Havlová nechce nadále nést zodpovědnost za

0: tu instituci, tak její další aktivita je v podstatě nepředstavitelná. Ale pokud to tak bude, já jsem přesvědčen o tom, že je tady celá řada lidí, kteří mají vztah k odkazu Václava Havla, kteří se na něm podíleli, kteří cítí tu spoluzodpovědnost za jeho zachování a za jeho šíření a kteří nějakým způsobem, až se tedy vyjasní definitivně, co bude s knihou Václava Havla, budou připraveni se toho odkazu ujmout a nejlepší samozřejmě by bylo, kdyby to bylo i s podporou a souhlasem Dagmar Havlové.
1: Michal Žantovský, bývalý ředitel knihovny Václava Havla. Děkuju, naslyšenou.
0: I já děkuju, naslyšenou.
1: Americký senát podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Irán. Ta prezidenta Trumpa vyzývá k ukončení vojenských úderů a zároveň v případě potřeby dalších vojenských akcí jen se souhlasem kongresu. Rozhodnutí horní komory kongresu je překvapivé, protože v něm mají většinu republikáni. Pentagon přitom právě žádá a v přepočtu s 1,7 bilionu korun převážně na financování války s Iránem a doplnění munice a zásob. Válku zahájili americko-izraelské údery 28. února. Od 8. dubna platilo mezi Spojenými státy a Iránem křehké příměří porušované oběma stranami. My jsme teď ve spojení s mezinárodně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den, Milane.
2: Dobrý den.
1: Jaký vliv podle tebe může mít rezoluce na probíhající americká vyjednávání se zástupci Iránu?
2: Významný. Iránci se už teď cítí jako vítězi a když budou vidět, že Donald Trump má zase další problémy, a to ve své vlastní zemi, tak je to významně posílí.
1: Co to v tuhle chvíli vypovídá o republikánské straně, že v Senátu prošla ta legislativa o ukončení amerických úderů na Irán? Čeho se obávají?
2: No, podle mého soudu je to zřejmé. Když si odmyslíme některé republikány, republikánské senátory, kteří nedrží úplně linii, kterou vyhlásí Donald Trump, a nehlasují automaticky tak, jak on by si přál, a takových je senátu také několik, tak ten zbytek má vážné pochybnosti o tom, zda byla ta válka proti Iránu nutná, zda měla dobrý průběh a zda to memorandum, které Američané podepsali s Iránci, je pro Američany tak výhodné, jak říká Donald Trump a jeho lidé. K tomu se blíží kongresové volby, které mohou být pro republikány osudné a může se na tom právě podepsat i ta válka, protože ta je hluboce nepopulární, jednak pokud jde o celkovou americkou populaci a celkové americké voliče, zhruba dvě třetiny, téměř dvě třetiny si přejí její okamžité ukončení a zejména pro voliče z řad takzvaného hnutí MAGA, které tvoří ten základní bod pro Donalda Trumpa, kterým Donald Trump léta vykládal, že byla velká chyba zapletat se do zahraničních válek, že by bylo zapotřebí soustředit se hlavně na Ameriku a její potřeby, no a není do takové války, která nemá jasný konec, zabředl sám.
1: No, americká ústava říká, že k vyhlášení války je oprávněn pouze kongres. Zatím se to ale za celou dobu konfliktu nestalo. Tak co Donaldu Trumpovi dosud umožňovalo provádět ty vojenské akce?
2: To je velmi jednoduché. Americký prezident může vést válku, aniž by čekal na formální schválení kongresu. Může vést ty vojenské operace po dobu 2 měsíců, ale potom má pouze 1 měsíc na to, aby ty vojenské operace přerušil a americké vojáky stáhl, jestliže nedostane právě souhlas kongresu a ten se týká i financování války, protože bez financování války a tady je opět nezastupitelná role kongresu. Prezident v takové válce, pro kterou se rozhodl sám bez souhlasu kongresu, nemůže pokračovat. Už jsem Donald Trump tvrdí, že teď je úplně jiná situace, už dávno platí příměří s Iránem a že ta válka se tudíž fakticky nevede.
1: No, nejasnosti provázejí i diskuze o možném návratu inspektorů k návštěvě iránských jaderných zařízení. Zatímco viceprezident J.D. Vance v pondělí řekl, že Teherán souhlasí s návratem inspektorů do Iránu, tak iránská strana to odmítá. Tak v čem je problém?
2: No podle mého soudu Irán si nechtějí, aby mu dokoliv koukal pod prsty, tím spíše tak kvalifikovaní lidé, kteří pracují pro agenturu pro mezinárodní atomovou energii a budou velice dlouho usilovat o to, aby pokud s tím návratem inspektorů, mezinárodních inspektorů budou souhlasit, aby za to dostali od Američanů a to, co nejdříve, nějaké významné ústupky.
1: Například zmírnění sankcí?
2: No samozřejmě, anebo rozmrazení co nejdřívější a co nejmasovější rozmrazení těch zmrazených iránských aktiv.
1: Říká Milan Slezák, mezinárodně politický analytik Českého rozhlasu. Milane, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla polední publicistika, za chvíli už jsou to aktuální zprávy. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům můžete vrátit i v podcastových aplikacích a samozřejmě i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Věra Štychrová přeje příjemné odpoledne, zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková Sedláčková. A soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varoval před požáry zemědělských strojů. Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní. Píšou to na svém webu České dráhy. Příčinou výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí, ale potřeba počítat se zpožděním. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodlo o tom nejvyšší soud a vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slávy a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za tomu obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku a prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. Fotbalisté kvůli výtržnostem domácích fanoušků utkání nedohráli. A v německém Berlíně se schází nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktu na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Dálnice D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Benešov neprůjezdná. Na 23. kilometru se srazil kamion a nákladní auto. V dopravním omezení blokují oba pruhy a nedá se projet. Na dálnici, pokud možno vůbec nenajíždějte, tvoří se kolona. Brzdí se už na 14. kilometru. Poslední volný sjezd je tak na Říčany nebo Pražský okruh. Na Pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 po nehodě už nic nepřekáží. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Rozjíždí se to postupně a na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru a počítejte s kolonou, pokračuje za sjezd na Zdiby. Tam jsou silničáři, je to na téměř 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné nebo skoro jasné a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je dnešní vydání názorů a argumentů.
5: Vyšegrád je zpátky ve hře. Spor Hradu s vládou míří k ústavnímu soudu. Lze půjčováním peněz snížit dluh? Média jsou mocná, ale také jsou pod tlakem. Hra o Senát a proč vadí AFD. To jsou témata, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
5: Premiéři čtyř středoevropských států, Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, se po dlouhé době znovu sešli, tentokrát v Budapešti. Možná je to první signál, že se Visegrádská skupina po letech spánku vrací do hry. O summitu zemí, které mnohé spojuje, ale také dělí, budu hovořit s kolegou Petrem Švarcem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, proč právě teď a co to znamená?
6: Tak právě teď, protože se objevila konečně ta možnost. Visegrádská skupina vlastně, a nebylo to v jejich dějinách poprvé, na několik let prakticky zmizela. Ty první velké spory se objevily po ruské agresi proti Ukrajině, kdy vlastně Maďarsko se rozkmotřilo na tomto základě s Polskem. To byl velký a zásadní spor, po kterém Visegrádská skupina přece jenom postupně umírala a poslední dva roky se vlastně nescházela vůbec. Poslední summit byl v únoru 2024 v Praze. Nyní vlastně všichni vedoucí představitelé zemí Visegrádské skupiny říkají, že mají zájem spolupracovat, a to, co je velice důležité, že vlastně hodlají zapomenout trochu na to, co je dělí, a hledat pouze to, co je spojuje. Co je spojuje, to je v současné době především boj proti Evropské unii v otázce migrace, kde vlastně žádná ze zemí se nechce solidarizovat příliš s těmi zeměmi postiženými migrací, a jsou zde další otázky, a to jsou především peníze. Peníze z evropských fondů. To znamená lobbying za to, aby země Visegrádské skupiny dostaly co nejvíce. Český premiér Babiš hovořil o tom, že vlastně Visegrádská skupina by měla být i budoucností Evropy. To zatím není úplně jasné, jak by se dalo naplnit, protože z toho, co jsem říkal, ty dva cíle nejsou asi tím, co by Evropu dokázalo táhnout. Ale pokud se opravdu pokusí Visegrádské země zapomenout na své spory, a ty spory tady stále jsou velké, například mezi Maďarskem a Slovenskem, a soustředit se na témata, která je spojují. Pro premiéra Babiše by to třeba mohly být i emisní povolenky, kde žádá výrazné rozvolnění a doufá, že tedy další visegrádské země jej v tomto podpoří, tak samozřejmě by to byla poměrně silná lobbystická skupina. Polsko ovšem zároveň třeba má i úplně jiné zájmy. Spolupracuje na určitém projektu, který by mohl znamenat dvourychlostní Evropu. Tam spolupracuje s dalšími největšími ekonomikami Unie. Dnes jedná polský premiér Tusk vlastně bezprostředně po tom zasedání Visegrádské skupiny v Berlíně, kde se setkává před summitem NATO opět s největšími evropskými zeměmi.
5: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
5: Jednání ústavního soudu je pokračováním politiky jinými prostředky. Dalo by se říci poté, co se spor o účast prezidenta na summitu NATO přesunul do Brna. Slovo má Petr Hartmann.
7: Podle premiéra Andreje Babiše není dobře, když na sebe politici podávají žaloby. Reagoval tím na rozhodnutí prezidenta Petra Pavla obrátit se na ústavní soud. Ten má konkrétně vyjasnit, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Formální odpověď je poměrně jednoduchá. Měla by to učinit vláda. V minulosti se o tom nebylo potřeba dramaticky dohadovat a už vůbec ne soudit. Pokud hlava státu chtěla vést na summitu NATO českou delegaci, tak jí v tom vláda nebránila. Součástí delegace pak nezřídka býval rovněž premiér. Bylo jedno, zda na Hradě seděl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Společnost na jednáních NATO jim dělali například premiéři Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Mirek Topolánek, Petr Nečas nebo i Andrej Babiš. Současný předseda vlády si tak symbiózu s hlavou státu už na summitu vyzkoušel. Konkrétně v roce 2018 v Bruselu. Tehdy na něm členské státy Severoatlantické aliance rovněž řešily plnění či spíše neplnění závazků. Museli reagovat na kritiku tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa. Česká republika tenkrát vydávala na obranu částku, která se ke 2% hrubého domácího produktu ani nepřibližovala. Přesto nebyl problém, aby první den reprezentoval zemi prezident Miloš Zeman a druhý potom premiér Andrej Babiš. V roce 2026 se nijak dramaticky nezměnilo jedno z klíčových témat summitu. Opět se bude hovořit o výdajích na obranu. Děje se tak znovu na základě kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pozici České republiky bude opět obhajovat premiér Andrej Babiš. Součástí delegace tentokrát nebude prezident Miloš Zeman, který už ve funkci skončil. Na summitu v Turecku by měl ale chybět jeho nástupce Petr Pavel. Ten se na základě dosavadních zvyklostí snažil několik měsíců nalézt s vládou pro obě strany přijatelný kompromis. Ukázalo se, že marně. Rozhodnutí kabinetu, že hlava státu nebude součástí české delegace, proto vyvolalo očekávanou reakci. Petr Pavel řadu týdnů připouštěl, že se obrátí na ústavní soud. U něj se domáhá vyjasnění postupu při rozhodování o účasti prezidenta na summitu. Zároveň žádá, aby vláda nekladla prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí a naopak mu poskytla maximální součinnost. Nejenom z obsahu žaloby lze vyvodit, že vztah mezi Hradem a vládou v oblasti zahraniční politiky má k ideálu daleko. Rozhodnutí o neúčasti Petra Pavla na summitu v Turecku to názorně dokumentuje. Ústavní soud by měl autoritativně vyložit, zda vůbec a případně jakým způsobem může vláda omezovat pravomoc hlavy státu, zastupovat stát navenek. Takže žaloby by na sebe politici dávat neměli, ale ve výjimečných případech, kdy už nemají jinou možnost, to učinit musí.
5: Konstatuje Petr Hartmann. Máme financovat svůj budoucí růst na dluh, abychom mohli snadněji umořovat svoje dluhy? Tuto otázku si pokládá vláda, opozice a také náš spolupracovník Petr Holub.
8: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst a tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, Nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují. Ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedině ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
5: Upozorňuje Petr Holub.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Silná, nezávislá a kvalitní média jsou něco jako podlaha. Jejich existenci příliš neřešíme, pokud najednou nezmizí. To se možná právě děje, jak upozorňuje naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
9: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
5: Uzavírá Tereza Zavadilová. Pro vládu je logické získat po sněmovně i senát. Pro opozici by mělo být logické snažit se získat ho naopak pro sebe. Jenže je to možná složitější, jak ukazuje náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
10: Když před 2 lety hnutí ANO poprvé v historii vyhrálo senátní volby se ziskem 8 křesel, znamenalo to pro tehdejší vládní koalici spíš varovný šok. Její ústavní většina v horní komoře zůstala neotřesená. V letošních volbách do třetiny senátu ale Andrej Babiš může mnohem výrazněji podlomit dominanci stran bývalé vlády. Ty totiž budou obhajovat drtivou většinu ze 27 mandátů, které jsou ve hře. A je zjevné, že tuhle šanci si premiér nechce nechat protéct mezi prsty. O tom, že Andrej Babiš hodlá vzít horní komoru stečí, svědčí jeho úsilí o sformování jednotné volební aliance do Senátu s SPD a motoristy sobě. A není divu, že Babišovu nabídku společných vládních kandidátů se zaujetím vítají Tomio Okamura i Petr Macinka, jejichž partaje těžko mohou při samostatné kandidatuře výrazněji uspět. Tím spíš musí Babiše vyvádět z míry, s jakým chladem, ba přímo odporem, se v jeho vlastním hnutí setkává vize senátní spolupráce na vládním půdorysu. Jak informoval Seznam Zprávy, většina jeho kandidátů do Senátu o spojení s SPD a motoristy nestojí a počítá s kandidaturou pouze v barvách ANO. O čem ale vypovídá, že Babišovi uchazeči o Senát odmítají být spojováni a podporováni stranami, s nimiž jejich hnutí sedí ve vládě? Především o schizoidním rozpoložení hnutí ANO, pro jehož šéfa jsou nevypočitatelní extrémisté nepostradatelnými spojenci pro ovládnutí a vykořisťování státu. Tito se ale stávají štítivou koulí na noze pro senátní kandidáty v jejich individuální kampani, v níž osobní pověst a integrita hrají podstatnou roli. Je otázkou, jak nakonec Andrej Babiš naloží s odmítavými postoji svých senátních adeptů. A zda se nerozhodne převálcovat regiony a prostě jim nadiktovat spojeneckou kandidaturu s SPD i motoristy. Což pro něj, co by majitele a suverénního vládce hnutí ANO, nemusí být žádný problém. Tím spíš je nepochopitelné ustupování bývalých vládních stran od dohod o vzájemné podpoře svých kandidátů, které jim k senátní většině napomáhají od voleb v říjnu 2020. Ještě počátkem roku opoziční lídři hlásali, že chtějí domluvu na společných kandidátech ve všech volebních obvodech. Nyní to vypadá, že vůle k dohodě vyprchává a narůstá počet obvodů, v nichž budou politici bývalé vládní koalice z někdejšího Spolu, Starostů či Pirátů kandidovat proti sobě. Předsedové těchto stran samozřejmě nemohou vynucovat pochopení pro politickou spolupráci ve všech obvodech. Přesto je zarážející, s jakou lehkostí demokraté varující před ovládnutím Senátu hnutím ANO a jeho spojenci vysílají své kandidáty do vzájemných soubojů, v nichž se mohou vystřílet mezi sebou a vydláždit tak cestu k vítězství Babišovým lidem. Jistě, letos je šance vládních stran na získání většiny v Senátu čistě teoretická. Zvítězit by museli ve všech volebních obvodech. Jakýkoliv výraznější úspěch, ale posílí jejich pozice do senátních voleb za 2 roky. O šancích na ovládnutí horní komory Babišem a tím i na podlomení ústavní pojistky proti jeho finálním útokům na základy demokratického státu se tak rozhoduje už letos. Což si ale opoziční lídři pohroužení do leštění stranických značek zjevně odmítají připustit.
5: Říká Jiří Leština. Německo má problém a my možná s ním. Preference strany Alternativa pro Německo jsou vysoké a dokonce přesahují popularitu křesťanských demokratů. Kde se tento fenomén vzal? Tuto otázku si položil Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
11: Alternativa pro Německo, označovaná za extrémně pravicové hnutí, vede v průzkumech volebních preferencí už o 9%. Vládní unie CDU-CSU se dostala na 20%. Alternativa je obvod pod hranicí 30%. Alternativa pro Německo se pomalu dostává do pozice subjektu, bez něhož nebude lze v Německu sestavit vládu, přestože ji z tradičních stran nikdo ve vládě nechce. Co by příchod AfD k moci znamenal pro Německo, si lze nejlépe představit přímo při diskuzích v německém parlamentu a porovnat zde vystupování kancléře Friedricha Merce, lídra CDU a šéfky AfD Alice Weidlové. Proměna rozpravy a jazyka, kterou zažíváme i v domácím prostředí, je poučná také pro Česko. Merz mluví o podpoře Ukrajiny, která bojuje i za Evropu, je ochoten posílat vojenskou pomoc Ukrajině a připravit se na případný útok agresivního Ruska a pomoci Ukrajině pod ochranná křídla Evropské unie. Weidlová bagatelizuje ostražitý postoj k Rusku tím, že přiléváním peněz válku nezastavíme. Skoro jako by Ukrajina nedostávala denně ostrý zásah na civilní cíle, jako by mrtví na jedné straně ani nebyli a umírali jen nevinní ruští bojovníci. Mluvme o míru, ne o válce a říkejme pravdu. Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie, římala Weidlová v parlamentu, jako kdyby četla propojený promírový projev Andreje Babiše smíchaný s antiukrajinskými řečmi Tomia Okamury. Okamurovštinu nasazuje vždy, když mluví o migrantech. Třeba když si stěžuje, že AfD je Hamblok označována za hnědé hnutí jenom proto, že brání Německo před miliony darmožroutů nebo výžírků ze třetího světa. Možná, že naopak Tomio Okamura čerpá od paní Weidlové nebo postupují podle jednotného nenapsaného manuálu lidí zpřízněných politickou volbou. Každopádně paušálních odsudků nad jinými lidmi, na něž si sami stěžují, se politici této politické vlny neštítí. Weidlová je ještě více než Okamurovo hnutí nakloněna k ekonomické spolupráci s Ruskem. Pomohlo by to podle ní katastrofální situaci německé ekonomiky. AfD navrhuje návrat k levné energii z Ruska, tedy pravý opak toho, o co se od roku 2022, kdy Rusové napadli Ukrajinu, snaží německé vlády. Tento obchodní model byl záměrně zničen šílenými výstřelky spolkové vlády, která místo diplomacie pořád eskaluje k válečné rétorice, k válečným akcím proti Rusku, shrnula postoj AfD Weidlová. I proto jeli pozorovatelé AfD na Putinovu ekonomickou konferenci do Petrohradu, kam jim kancléř Merz popřál při přestřelce v parlamentu sarkasticky šťastnou cestu. Rozštěpení německé politické scény se projevuje zoufale radikálním míněním zcela odlišného politického jazyka. Za slovy jsou ale i budoucí činy. O to děsivější jsou narůstající procenta podpory pro AfD. Pořád se vládní strany a zelení mohou uklidňovat tím, že mají společně zřejmě vládní většinu, nebo i tím, že AfD jen kumuluje protestní energii na sociálních sítích posilovanou nespokojenost s vládou a čímkoliv, co udělá, přičemž programově a prakticky politicky je alternativní hnutí ještě slabší než současné vládnoucí strany a žádnou alternativou ve skutečnosti není. Jsou to jen těšínská jablíčka. Snadnost, níž je ve společnosti přijímá nový radikální slovník politické rozpravy, svědčí o hlubší než programové identifikaci s AfD. Společnost rychle přepisuje svůj starý politický software a propadá se do sebe a své obavy z dnešního složitého světa. Alternativa pro Německo také zjevně neví, kudy z problémů ven. Ekonomicky je spíše naivní, ale vyjadřuje silné pochopení a solidaritu s těmi, kdo se cítí stejně společensky přehlížení nebo vylučování. A to je dnes, jak se ukazuje, větší politická síla, než jakou poskytuje stále menší skupina tzv. Informovaných voličů, hledajících v politice praktický rozum. V Česku už víme, jak takové vládnutí rozhněvaných odborníků vypadá. Němci se na ně zatím jen chystají. Úplně uniknout se muž asi nedá. To by boj o jazyk veřejné rozpravy musel ze strany tradičních politických subjektů vypadat úplně jinak.
5: Uzavírá Petr Fischer nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Zaostřeno. Od chytrých senzorů v Plzni až po malé obce na jižní Moravě. Jak zabránit zbytečným ztrátám vody, jak ji zadržet v krajině i ve městech. V pořadu Zaostřeno Víta Pohanky zjišťujeme, jak se česká města a obce přizpůsobují klimatické změně. Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
4: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
4: Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohly by mu k cestě na summit. V Hodoníně proinvestovali téměř 3,25 miliardy korun na obnovu po tornádu. A střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. Zprávy a Martin Matějka. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. A Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámel. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. V Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3,25 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvků nadací, z dotací, sbírek nebo pojistek. Podle starosty Libora Střechy z hnutí pro Hodonín bude brzy hotový pavilon akvárií v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty.
12: Za námi vlastně sportovní areál, kde dokončujeme pochozí tribunu se šatnami. Připravuje se tam rozšíření ještě sportovního náměstí. Máme ve finále projekci velké tribuny pro fotbalisty a atlety. Chceme udělat proměnu hospodářského lesa těžebního na lesopark, aby to byla taky oáza pro sportování, klid a rekreaci.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě a potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. A muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl násilnou trestní minulost a zbraně nevlastnil legálně.
13: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko čeká možná rekordně teplý víkend, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni, pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslova.
14: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
4: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Na Pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Po zpoždění asi 15 minut uspává se také sjezd na Jesenici. Dálnice D1 z Prahy do Brna byla na 23. kilometru po nehodě uzavřená. Už se znovu projíždí levým pruhem. Dlouhá, ale téměř stojící kolona začíná na 13. kilometru a je na desítky minut. Na jižní spojce směrem na Černý most v Praze za sjezdem na Vršovice chystají odtah kamionu z pravého pruhu. Popojíždí se od magistrály přes 10 minut. Plná je kvůli tomu celá Spořilovská a zpomaluje také příjezd po Brněnské. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se za nájezdem z magistrály srazilo nákladní a osobní auto a blokují odbočovací a pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné nebo skoro jasné, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách měří kolem 23. Tolik zprávy, teď už je na řadě pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Dvojky.
15: Čemu má sloužit nově založená firma ČES Energy? Jak ovlivňuje energetický trh situace na Blízkém východě? Jsou současné ceny plynu na minimu? Jaký bude za 15 let energetický mix Česka? Kolik energie bude z jádra a jak velkou zátěž pro energetiku znamená klimatická změna? Hostem je dnes výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a předseda obchodní sekce Svazu energetiky Jiří Gavor. Dobrý den.
16: Dobrý den, zdravím vás i vaše milé posluchače.
15: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
17: Jak to vidí?
15: Ze Ženevy přichází mírný optimismus ohledně pokroku v jednáních mezi Íránem a Spojenými státy. Pokud se skutečně podaří uzavřít a potom dodržovat dohodu a ta situace na Blízkém východě se uklidní, co to bude znamenat pro energetický trh?
16: Tak samozřejmě dobrou zprávu, všichni na to čekáme. A nejen z těch energetických důvodů, pochopitelně průjezdnost této oblasti Hormuzského průlivu, to se týká nejen dodávek ropy a zemního plynu, ale i hladkých dodávek, hnojiv v dalších klíčových surovin. Mm-hmm. Takže ano, všichni na to čekáme a nyní je naděje. A to se taky konec konců projevilo okamžitě na velkoobchodních cenách, které výrazně poklesly, nicméně pořád jsme významně ještě výše s cenami, než tomu bylo před vypuknutím konfliktu na konci února. A je to pochopitelné. Všichni asi sledujeme i ty politické události a zdaleka ta situace ještě není dořešena. Dořešena naděje sice je, ale to, že se to může zkomplikovat, že tam může vypuknout nějaký ještě zase nějaký konflikt, zase se průjezdnost omezí. Takže trh samozřejmě ještě plnou důvěru nemá.
15: No, hormuzský průliv bude plně pod iránskou správou. Tohle to oznámil v úterý hlavní iránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Bakr Kalibáv. Prezident Trump zase v pondělí v Bílém domě prohlásil, že hormuzský průliv je plně otevřený. Tak zatím nevíme, jak to přesně je, ale je šance, že se situace vrátí do stavu před válkou.
16: No tak všichni v to doufáme a tam právě hraje roli, jestli bude průjezd zatížen nějakými poplatky. To je pozice Iránu, který by se o to i rád podělil se sousedním Ománem, který je vlastně naproti. Ale tak už tento fakt by znamenal nějakou nákladovou položku, která předtím nebyla, a ten vlastně výsledek celého toho konfliktu je tak trochu rozpačitý. Moc jsme si potom jako odběratele nepomohli, jestli to opravdu tak dopadne. Což americká strana popírá a je to typická ta hra, už jsme se dočkali nejmín 50 protichůdných opatření, nicméně ten směr je přece jenom mírně optimistický, zkrátka momentálně se přestalo střílet aspoň v tom Hormuzu, v Libanonu, který s tím souvisí, zkrátka Izrael je další hráč, který má svoje zájmy, to je další neznámá. Takže já nečekám, že by úplně v nejbližších týdnech opravdu pokračoval výrazný pokles cen jak ropy, tak zemního plynu na ty předkrizové, předválečné úrovně.
15: Dobře, ale pojďme si rozebrat ty možnosti, protože pokud dohoda uvolní embargo na íránskou ropu, co by to udělalo se světovými cenami?
16: No, to bylo by to báječné, protože naraz by se na světový trh dostalo o něch chybějících 20% ropy, ropných produktů a LNG, které bylo doposud blokováno. A o to by to bylo pozitivnější, že mezi tím vlastně ten svět samozřejmě nezahálí a konkurenti jiné země exportní vycítili v během iránské krize svoji příležitost a zkrátka uvedli se do provozu další projekty. Tak není asi náhodou, že určitě využili svoji šance Spojené státy americké, které ještě posílili pozici už bez tak největšího exportéra skapalněného zemního plynu na světě. Uvedli vlastně do provozu dvě nové skapalňovací linky. Tím prakticky vlastně vyvážili tu ztrátu, která nám bude přece jenom delší dobu chybět v tom Perském zálivu. Víme, že v Kataru určitá část skapalňovacích zařízení je dlouhodobě poškozena. Tam to může trvat klidně dlouhé měsíce až roky. Ale takže pokud se objeví souhra, že opravdu se ty dodávky z Perského zálivu rychle budou obnovovat a navíc se dostanou na trh ty nové kapacity, no tak nevyhnutelně to bude tlak na snižování cen. Na to se samozřejmě těšíme jak obchodníci s energiemi, tak hlavně ty koneční odběratelé.
15: No ale podle některých analytiků se dokonce může stát, že v příštím roce bude ropy na trhu přebytek. Nevím, co to znamená, ale způsobilo by to tedy výrazný pokles cen?
16: No to je ono, ano, to je to, o čem hovoříme.
15: Jako pokud by byl skutečně RNC přebytek ropy na trhu, co to znamená?
16: Jo, ale než nastane ten přebytek, tak se budou muset doplnit strategické zásoby, které jsou docela zhuntované. Víme, že aby se zmírnily dopady toho konfliktu, všechny vlastně západní velmoci, ale nejen západní, ale i východní, Čína, čerpali mohutně ze státních ropných rezerv, včetně Evropanů. Takže to je nutné doplnit. Na trhu momentálně světovém chybí zhruba miliarda barelů ropy, což zní strašně vysoko, ale pro bližší představu ta světová produkce je něco jako přes 100 milionů denně. Takže zhruba desetidenní produkce, jenom to, aby se vlastně doplnilo, aby jsme se dostali na ten stav, který byl před válkou. Takže nějakou dobu to potrvá, ale samozřejmě všechno, pokud půjde dobře, takže pokud se obnoví ten původní tok všech surovin a plus ještě další nové kapacity, které se mezi tím objevily, tak to bude mít pro nás spotřebitele blahodárné důsledky. Ale my jsme už zažili konec konců ty dobré časy. Jenom si vzpomeňme, že v dobách, kdy v USA opravdu se jim tehdy podařilo vlastně ten bleskový zásah proti Venezuele, tak to ceny ropy krátkodobě vlastně tak se nějak variovaly kolem hranice $60 za barel. Což se nám zdá při těch cenách, když jsme během iránského konfliktu museli trpět nad $100 a krátkodobě třeba 110, 120, prakticky to polovinové ceny. K tomu jsme se ještě zdaleka nedostali.
15: Dnes jsem si na novinkách CZ přečetl, že nabídky levného plynu brzy skončí. Zase to tady souvisí s cenovými šoky po válce na Blízkém východě. Jak to vidíte vy?
16: Nevidím to tak pesimisticky. Podívejte se, je pravda, že je to, a pro mě to bylo jako potěšující situace jako představitele vlastně dodavatelů, že dodavatelé opravdu drží ceny. A dokonce existují opravdu dodavatele, kteří bez ohledu na to, že máme za sebou 3 měsíce velice vysokých cen na velkoobchodním trhu, tak prakticky vlastně nezměnili svoje cenové nabídky pro nové odběratele, podotýkám, během tohoto napjatého období. Ty ceny pořád drží. Jestli můžu si dovolit pochválit, je to ČES a Centropol, ale i ostatní velcí dodavatelé, i malí dodavatelé nějak rapidně nezvýšili ty ceny. A samozřejmě, kdyby nepočítali s tím, že přece jenom se blíží lepší časy, tak by to bylo dlouhodobě neudržitelné. Stačí si jenom vlastně podívat na současné velkoobchodní ceny. Tak u elektřiny je to kolem 100 euro za megawatt hodinu a o tom se můžeme později pobavit, u elektřiny hrají roli takové faktory, jakože teďka jsou zrovna vedra. U elektřiny je ta situace specifičtější daleko než ten plyn, který je takový spíš globálně politický. A vlastně ono to odpovídá těm nejlepším nabídkám cen pro nás, konečné odběratele na trhu. Ty nejlepší ceny se pohybují pod 2500 korun za megawatt hodinu bez DPH pro nás. To znamená, já tam nevidím tam žádnou marži. To znamená opravdu, aby se to udrželo, tak ty ceny velkoobchodní musí klesnout a já doufám, že o něco poklesnou. A stejná situace je u plynu, kde ty nejlepší nabídky pro nás, konečné odběratele, se pohybují pod 1000 korun za megawatt hodinu bez DPH. Někteří dokonce tak jako lavírují na té úrovni 900. To znamená, to je prakticky velkoobchodní burzovní cena.
15: O plynu se mluví jako o přechodném zdroji na cestě k dekarbonizaci. Dokážete odhadnout, jak může být toto přechodné období dlouhé?
16: No, já bych řekl, že bude hodně dlouhé. A samozřejmě teď je trošinku taková reverzní reakce v celé Evropské unii, že myslím si, že i ty ekologicky orientované státy, jako je Německo, Skandinávie, tak si uvědomili, že ten původní tlak na cíle Green Dealu jsou trošinku přepálené. Takže já si myslím, že i takové ty cíle, které předpokládaly masivní nasazení zeleného volíku už kolem roku 2030, nyní se už ukazuje, že to opravdu je nereálné. Musí se to upravit.
15: Jakou perspektivu má tady zemní plyn? Zdá se, že důvěra v něj se obnovuje u nás, vzhledem k tomu, že třeba o přípojky přijádáš 40% novostaveb.
16: No, důvěra se to samozřejmě asi obnovuje, protože ta byla katastrofální, zejména po začátku válce na Ukrajině, a to já tomu rozumím. Nicméně přesto ten celkový dlouhodobý trend bude asi takový, že v těch individuálních výstavbách, zejména nových, lidé, investoři budou ustupovat od toho klasického zemního plynu. Určitě se musíme připravit spíš jako na tu elektrifikaci nebo napojení na CZT, zkrátka na takové to centrální zásobení teplem, jo. V podstatě na teplárny,
15: CZT,
16: tepelná čerpadla. Takže ty přece jenom budou mít spíš rostoucí trend. Tak
15: no a jakou budoucnost vidíte v nízkoemisních plynech, abychom úplně neodběhli od toho plynu? Jaký potenciál má třeba biomasa?
16: No tak ta má určitě v našich podmínkách pořád ještě rostoucí a zejména nyní česká vláda vlastně spustila, konečně vlastně posvětila i Evropská komise určité podpůrné programy na výrobu biometanu, což je vlastně klasický složením prakticky zemní plyn, leda, že právě, že nemá tu uhlíkovou stopu, vyrábí se vlastně z toho bioplynu, dále konverzí na čistý vlastně biometan a jeho výroba bude stoupat. Mohlo by to pokrýt asi zhruba 10% prostřeby, ale zase ta zdrojová základna je určitě omezená. My nemůžeme konvertovat všechny nějakou tu svoji produkci na výrobu v biometanu. Takže máme co dohánět, ten stav v České republice jsme spíš jako na startu, jiné státy už jsou daleko, jako třeba Holandsko, Nizozemí, daleko vpředu. Nicméně pak se to zastaví. Nemůžeme čekat, že zrovna tenhle ten zdroj plně nahradí ten klasický, ten špinavej zemní plyn, když to vemu to špinavej v uvozovkách, protože jinak je to nejčistší fosilní palivo.
15: No a jak slibný je jako zdroj vodík?
16: Vodík, ano, obrovské naděje a teďka není velké zklamání a musím podotknout v celé Evropské unii. Konec konců nyní zrovna v tomto období probíhají docela intenzivní diskuze na úrovni Evropské komise a řekl bych, že opravdu spousta států už tlačí velice silně na to, že současná pravidla, která určují, že ten echt zelený vodík opravdu, jak musí vypadat, se musí revidovat, že jsou tak striktní, že prakticky vývoj tohoto odvětví ekonomicky zabíjejí. A to je, tam vlastně vidím i pozitivní roli české vlády, ale je to teďka nejen Česko, ale přidává se k tomu i řada zemí.
15: A jak se tady, co se týče zemního plynu, daří plnit zásobníky na zimu? Je to teď ta chvíle, kdy se rozhoduje o tom, kolik bude plyn stát?
16: No jo, to je fakt a je to trochu citlivá otázka, jak pro Česko, tak pro celou Evropu, že když se díváme na tu historii, tak my jsme splněním zásobníků v té sezóně 25-26 vlastně stejně mizerně, jak v tom krizovém roce 21-22, jako na začátku vlastně války, a ještě vlastně si vzpomínáte, že ještě předtím už byly ta krize, pád Bohemia Energy a tak dále, ještě před vpádem na Ukrajinu. Takže opravdu ta situace není dobrá. Bohužel to právě zkomplikovalo ta válka v Iránu. Ceny plynu vystřelily nahoru právě v tom období, kdy obchodníci mají vtláčet, a protože všichni tak nějak věřili, doufali, že ten konflikt nebude druhá Ukrajina, ale bude spíš

0: do toho před tím začátkem té další topné sezóny nakonec tu s takovou tu minimální požadovanou úroveň 80% naplněnosti se snad podaří zvládnout.
1: Hostem je dnes energetický analytik Jiří Gavor.
2: Jak to vidí?
1: Britská společnost Rolls-Royce SMR, ve které drží 26% podíl, uspěla v tendru na výstavbu 3 malých modulárních reaktorů pro švédskou státní energetickou společnost Vattenfall. Jak moc dobrá zpráva je to pro nás?
0: No, ohromně dobrá zpráva. Já z toho, jako vlastně moje původní procese je jaderný inženýr, takže já z toho mám upřímnou radost. Jedná se sice o Rolls-Royce, britskou firmu, nicméně 20% má ČES a má jako co se týče spolupráce s Rolls-Roycem velké plány. Konec konců Rolls-Royce by měl se podílet na výstavbě českého programu malých modulárních reaktorů, i když v případě zrovna bloku a technologie Rolls-Royce nelze zrovna moc hovořit o malých reaktorech. Prakticky pro posluchače je to reaktor, je to blok, který je srovnatelný s tím dukovanským blokem přes 400 MW. To není nic úplně malého. Je to ale zase citelně menší než ty nové bloky, které se nyní s korejským dodavatelem připravují pro Dukovany a pro v elektroenergetiku takový přece jenom menší výkon, který pružněji může reagovat na tu měnící se poptávku v síti, je velmi výhodný. Takže výborná zpráva, čím více zakázek pro tuto technologii, tím je jako samozřejmě už větší naděje, že v Česku se bude už stavět něco, co je komerčně úspěšné, odzkoušené. Podotýkám, že první reaktor tohoto typu si Rolls-Royce odzkouší na domácí půdě ve Velké Británii.
1: Generální ředitel ČES Daniel Beneš oznámil založení dceřiné firmy ČES Energy. Je to první krok ke zestátnění ČESu?
0: Ano, a konec konců vláda v tom a ČES, abych řekl, postupují koordinovaně a tak, jak už celkem avizovali už dlouho před tímto krokem. Takže všechno se naplňuje podle, dalo by se říci, podle plánu. A já věřím, že už se to dokončí. Já myslím, že by to už rozhodně nebylo dobré, kdyby tento plán, který byl posvětila nedávna valná hromada ČESu, byl teďka zpochybňován a nějak jako upravován. A bez ohledu na to, že samozřejmě mnoho speciálně finančních podnikatelů, kterým záleží na likviditě pražské burze, já chápu, že jim je líto, že ten oblíbený ČES jako titul trošinku jako teďka se bálí, že zcela zmizí z burzy, ale jak se ukazuje podle vlastně těch plánů, on nemusí ten ČES jako takový být zcela stažen z burzy. Bude tam vlastně zestátněna jenom ta část výrobní, která má určitý strategický význam, která bude vlastně stavět a provozovat jaderné reaktory, ale zároveň bude mít na starosti i útlum uhelné energetiky. A ta druhá část vlastně firmy, ta může klidně zůstat na burze a já nepochybuju, že to bude velice oblíbený titul pro nás drobné střádaly.
1: Jakou podobu by měl mít do poloviny století energetický mix České republiky? Je pravda, že z 50% by měli krýt spotřebu jaderné zdroje?
0: Ano, tak všechno je k tomu nakročeno a vlastně připravujeme se po těch dvou, dalo by se říci, nezávislých liniích velké bloky. Dukovany Temelín, že jo, v Dukovanech je rozhodnuto. Už to staví korejský dodavatel a tam také byla dobrá zpráva, protože ty původní námitky a stížnosti, které vznesli jako neúspěšní Francouzi k Evropské komisi, tak nakonec se ukázalo vlastně, že ten nedávné rozhodnutí, že k porušení soutěžních pravidel nějaká nedovolená podpora vlastně nebyla prokázána, takže tato komplikace odpadá a konec konců probíhají i docela dobré jako rozhovory. Nyní se podaří nasmlouvávat stále více a více českých dodavatelů. Je už podepsán kontrakt s českým projektantem, energoprojektem a nyní bude velice významné jednání o výběr dodavatele chladicích věží. A to je docela velice podstatné.

0: Má komponenta, zejména v těch měnících se podmínkách, možná, pane Korci, jste jako podotkl, jak na úvodem, nebo když jsme si tady povídali, že v těch vedrech, které prožíváme, i ty jaderné bloky vlastně trpí tím ztrátou toho určitého chladicího výkonu. Takže postavit dobrou chladicí věž, která by to uchladila i v těch vedrech, které asi budou stále častější. To je podstatný úkol.
1: No a když už jste se toho dotkli, jakou zátěž pro energetiku znamená právě vlna veder, zvlášť pak těch extrémních na jihozápadě Evropy, ostatně mají přijít i k nám brzy. Co to, ono se to projevuje vlastně všude, včetně třeba pro mě paradoxně solárních panelů, které ztrácejí asi 15% výkonu v těch vysokých teplotách.
0: Ano, je tomu tak, když to přesáhne 30 stupňů Celsia, tak 10 až 15% výkonu je pryč. Nicméně, to se více než bohatě kompenzuje tím jasným počasím, tím intenzivním slunečním svitem. Takže nyní v těchto dnech, kdy opravdu všichni tak trošku jako jsme unavení, velice silně unavení tím nepříjemným až parnem, tak solární elektrárny jsou velice podstatnou částí výrobního mixu.
1: Kolem poledne zajišťují v Česku asi 35% výroby elektřiny.
0: Ano, ano, ano. A jsou státy, kde to je ještě dvojnásobek, určitě. Pochopitelně. Takže to je vlastně, jako, ano, dobře, vyrábíme, daří se nám zvyšovat vlastně tu zelenou elektřinu takovýmhle tím způsobem. Na druhé straně další významný komponent té zelené energetiky, a to jsou větrné elektrárny, ne v České republice. My moc nemáme rádi větrníky, u nás opravdu ta větrná energetika nemá na růžích ustláno.
1: Už tady řeč stojí, protože nefouká.
0: Ale i v těch zemích, kde jako je Německo, kde ta kapacita je obrovská, v Německu kolem 80, zhruba 80 jaderných bloků je ve větru. Takže větrníky stojí. My jsme tady pod takovou horkou dekou, kdy se ani ten lístek na stromě nehne, to znamená, je tady malá výroba z větru.
1: V Mnichově se koná Intersolar, tedy veletrh nové energetiky. Jakou budoucnost má elektromobilita? U nás zdá se její rozvoj drhne. Je to hlavně nedostatkem infrastruktury?
0: Já bych ani neřekl, protože podívejte se, my už máme prakticky zhruba v tomto okamžiku je to asi tak, odhaduju, kolem 8000 dobíjecích bodů veřejně přístupných. Když to srovnám, že s těmi klasickými čerpacími stanicemi, těch je zhruba 3000. A vememe, jaký je silný obrovský nepoměr mezi vozovým parkem. Ta čistý elektromobily představuje něco málo přes 1% vozového parku. Takže těch dobíjecích bodů není zase až tak málo. Ale tak přece jenom. Ono a ten problém spíš je, že zatím ta elektromobilita jako taková má v Česku pomalejší rozjezd než v některých dalších státech. Ale když se podíváme na trendech, když už nebudeme mít tam, jako, kolik je ten podíl z toho celkového vozového, ale když se díváme, kolik se kupuje nových vozidel, tak tam už se celkem blízká elektromobilitě na lepší časy. Zhruba už v tom minulém roce už více než 6% byly čisté elektromobily, a když tomu přidáme hybridy, takže zhruba jako v podstatě třetina nově prodaných vozidel už mají alternativní pohon.
1: Když se ještě vrátím ke zmíněnému Mnichovu a Intersolaru, akumulace energie je prý dnes jedna z nejrychleji se rozvíjících oblastí energetiky. Jak důležité jsou právě moderní bateriové úložiště?
0: No tak zaplať pánbu, že se to konečně teďka rozvíjí, protože energetika měla zaděláno na četné problémy právě proto, že akumulace v tom tempu rozvoje významně zaostávala za budováním obnovitelných zdrojů energie, právě za těmi, hlavně za soláry. A to samozřejmě je komplikace. Jako my potřebujeme právě tu nestálou výrobu ze slunce i z větru vyvažovat silnými kapacitami v ukládání energie. Takže teď je to obrovský biznis a zase, jak je to bohužel v České republice dobrým pravidlem, ode zdi ke zdi, léta se nic nedělo a teďka obrovský počet žádostí o připojení. tak obrovský počet, že velká většina z nich mají i spekulativní charakter a regulátor nyní přemýšlí, co s tím, jak opravdu to trošinku protřídit, aby se dostalo na ty reálné seriózní projekty a zbytečně se neblokovala připojovací kapacita.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl energetický expert z Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Naschledanou a těším se na další.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě, předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná, podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života, oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. A muž podle něj měl zbraň nelegálně, policisté zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Většina Čechů se shoduje, že svoboda slova má být v některých případech omezena, vyplývá to z dat výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění. Asi dvě třetiny dotazovaných mezi takové případy zařadili třeba nenávistné projevy kvůli rase a etniku nebo výzvy k násilné změně demokratického systému. Desítky tisíc domácností jsou v Británii na západě Francie bez proudu kvůli vedrům. Příčinou je porucha transformátoru, informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Nejvyšší červená výstraha před vlnou veder platí dnes pro 58 departmánů. Příští týden by se mohlo ochladit. Francouzští meteorologové ale varují, že se extrémní teploty vrátí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetu. Informoval o tom úřad vlády, ten jí ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiéru zemí Vyšegrádské čtyřky v Gédelé. Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. A pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování doporučuje Evropské spotřebitelské centrum řešit problémy přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, je možné se obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. V německém Berlíně se schází nejvyšší představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Řešit budou roli Evropy a další postup v řešení konfliktů na Blízkém východě nebo na Ukrajině. A kvůli červencovému summitu NATO v Ankaře se s evropskými lídry na dálku spojí i šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je silný provoz před Ořechem, ucpává to i příjezd do Prahy po dálnici D5. A tam se zastavíte už na 7. kilometru. Na pražském okruhu směrem na D1 je teď uzavřený Lochkovský tunel kvůli detekci nadrozměrného vozidla a tvoří se kolona, brzdí se na 16. kilometru. Na pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 řeší nehodu, kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 81. kilometru, zpoždění asi 15 minut, ucpává se také sjezd na Jesenici. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je teď jasné nebo skoro jasné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na horách měří 23. Zítra pak čekejte jasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
4: Dobrý den, na Plusu pro vás pochopitelně sledujeme, co zajímavého se děje ve světě technologií, inovací a vědy. Ze studia zdraví Nadežda Hávová. Na co se zaměříme v následujících minutách? Uplynulo 5 let od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka. Proč stále nemůžeme s jistotou předvídat, kdy a kde přesně tornádo udeří? Dozvíte se za okamžik. V Praze Dejvicích je v plném proudu Věda Fest. 14. ročník populárně naučné akce pod širým nebem a přímo z místa se nám hlásí náš reportér. A proti Alzheimerově chorobě by měla bojovat celá lidská společnost. Stárnutí mozku je totiž i otázka mezilidských vztahů, upozorňuje americký odborník na veřejné zdraví James Rice. A rozhovor s ním také přineseme.
3: Věda Plus.
4: Před 5 lety se obcemi na jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo na českém území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat mnohem přesněji. Kdy se ale bouře promění v ničivé tornádo, to stále s jistotou říct nedokáží.
5: Takto přicho tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Páno.
6: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
5: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
5: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
7: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
5: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Podle Minstera záleží i na velikosti víru.
7: Čím už je ten trichtýř, tak tím vyšší frekvence může vydávat, ty zvuky mohou připomínat třeba roj naštvaných včel.
5: Tak to třeba znělo tornádo, které zachytil lovec bouřek Aaron J. Jack v americkém Kansasu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
7: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
5: Záleží na mnoha faktorech. Jeden, který meteorologové sledují, je takzvaný střih větru. Náhlá změna jeho rychlosti nebo směru.
7: Představte si to, jako kdybyste položili tušku třeba nad les. A ona se chviličku točila.
5: Takových rotací vznikají v atmosféře tisíce, jen některé ale zachytí dostatečně silná bouře.
7: Oni v uvozovkách čekají na nějakou bouřku, která půjde kolem, která má dostatek síly, aby vcucla, tak jako vysavač, tu rotaci k sobě a narovnala ten vír. To je princip toho, jak vzniká tornádo.
5: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují a vyhodnocují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
7: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
5: Přesněji dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
7: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
5: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
8: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
5: Zatímco ve Spojených státech výskyt tornád ovlivňuje specifická geomorfologie kontinentu, která vytváří takzvanou tornádovou alej, Evropa takové podmínky nemá.
8: Za určitých okolností můžeme spekulovat, že určité regiony k tomu budou náchylnější. U nás to může být právě i ta Morava, nicméně asi můžu uklidnit posluchače, nepředpokládám, že by se z naší Moravy stala nějaká novodobá tornádová alej.
5: Meteorologové od tornáda na jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Pražské Vítězné náměstí se už po 14. proměnilo v populárně naučnou laboratoř pod širým nebem. Až do 18 hodin 30 minut tam pokračuje Věda Fest. A přímo na místě máme i svého vědeckého reportéra Martina Srba. Martine, hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
4: Co se na Věda Festu děje právě teď?
9: Tak program se nedávno přehoupil do druhé poloviny, ještě máme před sebou necelých 5 hodin. Teď to hlavně žije okolo jednotlivých stánků, okolo jednotlivých expozic, většinou interaktivních, které tu připravili pořadatelé. A možná za mnou slyšíte nějaký takový hudební podkres, ten přichází z pódia, kde se tu a tam odehrávají nějaké buď to chemické show, ta nejbližší bude přibližně za hodinu a půl v podání VUT Brno, anebo tam třeba jsem viděl ukázku asistenčních psů nebo policejních psů, takže se tam střídá ta chemie a příroda a tak podobně. A vypadá to, že letos asi nebude rekordní účast, co se týče diváků, protože je příliš rekordní počasí. A co se týče vystavovatelů, tak ten počet je zhruba tak stabilní za poslední léta. Je tu asi 100 těch stanů, více se sem zkrátka nevejde.
4: A jaké hlavní téma má letošní Věda Fest?
9: Je to věda pro budoucnost, to může znamenat hodně věcí, ale typickým příkladem je základní výzkum, kdy vědci bádají nad něčím, co ještě nebylo nikdy objeveno, objevují nová zákoutí, ať už v mikrosvětě, ve vesmíru, v biologii, kdekoliv si vzpomeneme. A teprve budoucnost ukáže, k čemu to je dobré. Je tady k vidění technologie, příroda i historie. Novým vystavovatelem tady je Muzeum Prahy, kde si zájemci můžou vyzkoušet pravěký způsob mletí nebo spíše drcení obilí, nebo se dozvědět něco o historii nejstaršího pražského zvonu. A když se ohlédneme za historii vědy, tak můžeme zjistit, že už tehdy ta věda fungovala pro budoucnost.
4: Zmínil jste vystavovatele Muzeum Prahy, kdo všechno vědu předvádí?
9: Největší zastoupení tady mají takzvaní domácí pořadatelé, Vysoká škola chemicko-technologická a České vysoké učení technické, které tady skutečně pár kroků odtud mají své budovy, svoje sídla. Potom třetím pořadatelem je Dům dětí a mládeže Praha. Pak je tady velká účast Univerzity Karlovy, která má také několik stanů, několik stánků svých fakult. Potom jsou tady hosté přespolní doslova ze všech světových stran, abych to tak řekl. Jsou tady z Liberecké technické univerzity na severu. Potom, když se podíváme na východ, tak brněnské VUT jsem zmínil, na jihu laboratoř Algatech mikrobiologického ústavu a na západě Plzeňská západočeská univerzita. No a jako každý rok jsou tady i noví hosté, je toto zmíněné Muzeum Prahy a potom je tady stánek výrobce tradiční české kovové stavebnice Merkur a je to taková dílna a pořadatelé mi řekli, že kdo si tady něco ze stavebnice postaví, tak si to také může odnést sebou.
4: Skvělá zpráva, nejenom, že jsou expozice zdarma, ale ještě dostanete dárek.
9: Ano, a tedy nejenom stavebnice, abych byl spravedlivý, jsou tu tady i třeba ochutnávky jedlé vědy, třeba v té muzejní drtičce obilí si také můžete odnést tu namletou mouku nebo pokus o mouku. A pro děti je připravený kvíz o ceny, ještě tady do večera budou dvě kola. Ten je sice zadarmo z hlediska peněz, ale je do něj potřeba vsadit nějaké vědomosti.
4: Martine, připomeňte ještě, dokdy je Věda Fest otevřený?
9: Bude to do dnešních 18 hodin 30 minut v Praze Dejvicích na Vítězném náměstí, nebo místní by řekli na Kulaťáku.
4: Je to i příležitost, jak se setkat s naším kolegou Martinem Srbem z vědecké redakce Českého rozhlasu. Děkuji za informace.
9: Naslyšenou, hezký den.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Férový leadership, to je předpoklad kvalitní vědy. A je to taky hlavní sdělení z 9. ročníku Národní konference o genderu a vědě, na které se diskutovalo o proměně akademického prostředí. Účastníci se shodli, že základní podmínkou pro excelentní vědecké výsledky je bezpečné pracovní prostředí a vedení ochotné naslouchat a komunikovat. Co je prioritou nejvyšších pater českého akademického managementu, to už si řekneme se socioložkou Marcelou Linkovou, vedoucí Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
10: Krásné odpoledne.
4: Shodli jste se na konkrétních podmínkách pro fungování vědeckých týmů? Jaký by tedy měl být šéf a jaké by potom měly být vztahy v týmu?
10: Šéf by měl být v každém případě otevřený naslouchat. Měl by se starat o to, aby všichni členové a členky týmu a měli pocit spravedlivého fungování, aby mohli nastolit věci, které jsou pro jejich život a pro jejich vědeckou práci důležité, bez obav z toho, že budou poníženi a nebo budou vystaveni nějakým sankcím za to, že vůbec něco nahlas řeknou. Je to vlastně otevřenost, a důvěra a bezpečí jako ty tři klíčové aspekty.
4: Popište nějaké zásadní nešvary nebo negativa současného akademického managementu. V čem spočívají asi ty největší nedostatky vědeckého leadershipu?
10: Výzkumy paní docentky Zábrocké z Psychologického ústavu hovoří naprosto výmluvně. A ona ukazuje na výzkumech, které v posledních letech prováděly, že u nás převládá několik forem leadershipu. Jeden je takzvaný intuitivní leadership, to znamená, že ti lidé jedou jaksi z podstaty na základě svých dřívějších zkušeností, jenže to je dneska z větší míry naprosto nepoužitelné, protože se ve vědě podmínky zásadně změnily a dnešní mladí lidé vstupují do vědy v úplně jiných podmínkách, než panovali dříve. Druhý, ještě častější, je absentující leadership, kdy to vedení prostě personálním otázkám vlastně žádnou pozornost nevěnuje, a nevěnuje pozornost etické integritě nebo sociálnímu bezpečí. A potom třetí forma je autoritářské vedení a mikromanagement, což asi mluví samo o sobě a takovém prostředí s talentům a moc pšenka nekvěte. Naše výzkumy navíc ukazují, že lidé na vedoucích pozicích vlastně nemají porozumění pro to, co znamená budovat férové pracoviště. Oni se totiž domnívají, že vytvářet nějaká podpůrná opatření už je diskriminace, pozitivní diskriminace. A to se třeba týká opatření na podporu kombinace práce a rodičovství. A z toho u nás stále ještě více benefitují ženy, protože nesou hlavní břemeno za péči o dítě a další členy rodiny. Jenže ono je to pak bráno jako zvýhodňování žen a ne jako, že jde o vyrovnávání strukturálních nerovností. No a poslední věc, kterou chci zmínit a kterou vnímám velice palčivě, je to, že vlastně chybí ochota převzít odpovědnost za fungování instituce, včetně právě těch otázek personálního řízení, odpovědnosti za budování kultury pracoviště anebo jeho hodnotového ukotvení.
11: Už jste definovala intuitivní leadership, tedy leadership, který je inspirovaný především nějakými dávnými zvyklostmi. Čím se liší od inkluzivního leadershipu a v jakém prostředí se uplatňuje, komu prospívá především? Mm-hmm.
10: Řekla bych, že ten inkluzivní leadership je zejména takový, který aktivně pracuje s tím, že lidi nejsou stejní a vytváří podmínky pro to, aby se mohl rozvíjet talent všech lidí, kteří jsou. A to znamená i to, že člověk na vedoucí pozici musí pracovat s tím, že naše myšlení ovlivňují předsudky, že je prostě máme všichni a ty jsou dané strukturálním znevýhodněním ve společnosti a pak se snaží s těmito předsudky pracovat a ty nerovnosti odbourávat. Takže ten inkluzivní leadership znamená, že vedoucí vytváří vlastně prostředí, kde se lidé cítí bezpečně i v té své jinakosti a jak už jsem říkala, nebojí se říkat své názory, sdílet nápady a v tom je to prostředí bytostně otevřené.
11: A vědí mladí začínající vědci a vědkyně, co nejvíce od svých šéfů chtějí, co od vedení očekávají? Mají to jasně definováno?
10: Ukázalo se v té naší diskuzi, že tohleto vlastně není, že ta jasnost té komunikaci velice často chybí a že vedoucí nejsou nutně vždy schopni komunikovat a svá očekávání, jak by ten tým měl fungovat, a jak by měla vypadat ta odevzdaná práce, takže krátká odpověď na tuto otázku je ne.
11: Proměňuje se z vašeho pohledu nějak české vědecké prostředí? Je třeba v posledních letech dynamičtější než dřív?
10: Určitě dochází k proměně a je to díky tomu, že máme dneska nástroje, které nám mají pomáhat. Jsou to takzvané plány genderové rovnosti anebo takzvaný HR Award, který napřed instituce vede k tomu, že si identifikují to, co by chtěli změnit, kde mají nějaké nedostatky a pak si vytvoří plán, jak s tím pracovat. A máme zde instituce, které skutečně vzaly tyto nástroje vážně, i jejich vedení to vzalo vážně a pracuje na zlepšení té kultury pracoviště. A myslím si, že velkou roli v tom hraje i otázka internacionalizace, protože když sem přicházejí vědci a vědkyně ze zahraničí, nebo ta instituce má zájem o to přitáhnout talenty ze zahraničí, tak je jasné, že musíme vytvářet prostředí, kde se všichni tito lidé budou cítit dobře. A je jasné, že když sem jdou lidi ze západu, tak mají jasně daná očekávání na to, jak by kultura pracoviště měla vypadat a jaký by měl být leadership, protože některé ty věci jsou víc standardem už na západ od nás a vlastně se ukazuje, že i třeba lidé, kteří jsou sdruženi v organizaci Czech Spec in Science, tak tyhle ty věci tematizují také velice aktivně, jde o Čechy a Češky, kteří se třeba vracejí ze zahraničí na české instituce a mají tady to velice intenzivně.
11: Kvalitní leadership, nutná, nezbytná podmínka pro kvalitní vědeckou práci. I o tom jsme mluvili se socioložkou Marcelou Linkovou. Děkuji.
10: Díky za pozvání, krásné odpoledne.
11: A pokračujeme, stále posloucháte Vědu plus. Hledání léku na Alzheimerovu demenci je něco jako cesta kolem světa. Nemocné totiž nejsou jenom mozkové buňky, ale svým způsobem i naše společnost. Tohle říká James Rice, americký zdravotnický expert a předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Lidský rozměr výzkumu připomněl i na posledním světovém setkání výzkumníků v Praze.
12: Vědecké objevy zjistí, co se v mozku děje a proč chceme ale dospět k tomu, jak zlepšit důstojnost lidského života. Na našem setkání jsme diskutovali o tom, jak změřit, jestli je člověk v pohodě šťastný.
9: Jak se to dá určit?
12: Setkáváme se s rodinami lidí postižených demencí a ptáme se jich, co byste chtěli zažít v posledních letech svého života. Neřeknou vám, chci, aby mi rychle pálili nervové spoje. Budou říkat třeba, chci si zase užívat hudbu, chci být s vnoučaty nebo pravnoučaty, chci, abych znovu mohl malovat. Musíme do procesu vědeckého objevování vnést i lidi, kterým to má pomáhat. Zahrnout kromě buněčné vědy také psychologii a výzkum chování. To, co znamená důstojný život, se totiž bude lišit v různých kulturách i různých rodinách.
9: Vy jste navrhl něco jako autoatlas pro výzkum demence, přirovnáváte to k naplánované trase, v čem to spočívá?
12: Když plánujete cestu na dovolenou s rodinou anebo služební cestu, je to rozdíl. Budete tam dělat jiné věci, navštívíte jiná místa. To, jak cestu vnímáte, se bude lišit. Stejně tak od výzkumu k důstojnému životu vede cesta. Potřebujeme si ji zmapovat a rozmyslet si zastávky, kde se zastavíme a rozhlédneme se. Co to znamená pro nás a pro lidi, kteří jsou postižení?
9: Kde je podle vás důležité se zastavit?
12: Můžeme těm lidem vytvořit prostředí plné podpory. Dá jim to chuť do života. V Evropě a v Americe tyhle lidi uskladňujeme. Máme chráněné bydlení, domovy s asistencí, potom oddělení pro lidi s poruchami paměti. Dáváme tomu vznešené názvy, ale tím to nezachráníme. Uskladňujeme lidi, aby nám sešli z očí a z mysli.
9: Jenomže kdyby byli doma, tak se s nimi rodina neví rady. Léčbu demence zatím nikdo nezná.
12: Jistě, v mnoha zemích byla v minulosti třeba sanatoria pro lidi s tuberkulózou. Máme rádi, když jsou lidé mladiství plní entuziasmu, nehledě na věk. Abychom toho dosahli, potřebujeme zkoumat kvalitu života ve stejné míře, jako studujeme buněčné membrány. Jedno bez druhého nebude optimální.
9: To znamená zaměřit se na prevenci pomocí životního stylu?
12: Podle mezinárodních studií existují takzvané modré zóny, kde lidé stárnou zdravě. Je to díky prostředí, stravování, pohybu. Je to výzkum, který se na člověka a lidskou komunitu dívá zvenčí. Na druhé straně máte výzkum nervových buněk a jejich membrán. Potřebujeme obojí. Co dělají buňky s komunitou a komunita s buňkami?
9: Takže zlepšit kondici mozku může člověk nejenom sám sobě, ale i lidem kolem sebe?
12: Když se nebudeme starat o stárnoucí lidi, o hodně přijdeme. Věk odchodu do důchodu je celosvětový problém. Nejde jen o peníze na důchody, ale také o ztrátu zkušeností starší generace. Mohli bychom mít pozitivnější přístup k těm, kdo stárnou. Společnost to obohatí, jak po ekonomické, tak po kulturní stránce.
9: Říká James Rice, předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Martin Srb, Český rozhlas.
11: A malinko měníme téma. Při některých lekcích a zkouškách v simulačním centru Masarykovy univerzity pomáhají seniori. Fungují jako figuranti pro budoucí lékaře. Aktuálně dochází seniorů asi 50, každý přijde na 3 až 4 zkouškové termíny. A velká část z nich je z univerzity třetího věku. Studenti medicíny při zkoušce musí umět komunikovat s pacientem a zvládnout vyšetření nejenom na simulátorech.
13: Nachystám si pomůcky, které budu potřebovat, vydezinfikuju si ruce.
14: Vezmu si rukavice.
15: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
14: Poslední za vámi pan doktor, aby vám píchla takhle injekci.
16: Ano.
14: Souhlasíte s tím?
16: Ano.
14: Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
16: Anna Jantošovičová, 1957.
15: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
14: Takže, já se nachystám dezinfekci, to trošku studí, nachystám si tu jehličku. Tak, nelekněte se, teďka to trošku píchne.
17: Koukám kolem sebe, jak jsou dobří. Nemají se bát na nás šáhnout, nás neuvidí, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
15: Říká figurantka Anna Jantošovičová. Studenti musí u zkoušky z propedeutiky propojit komunikaci s pacientem i naučené vědomosti a techniku. A to je podle Dity Vysloužilové nejtěžší.
18: Rozhodně je to větší stres, ale řekla bych, že největší stres je na tom je ta zkouška samotná asi. Zároveň si myslím, že ty simulátory v tom mají jako velkou roli, že jsme se vlastně to naučili na nečisto, že se pak nebojíme k tomu pacientovi přistoupit. Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem mnohem víc mluvit právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
15: Podle asistentky na Ústavu simulační medicíny Miriam Kolerové pouhá práce se simulátorem nebo spolužákem nestačí.
18: Naučit se něco na simulátoru, který vypadá neustále stejně, nechová se úplně jako reálný člověk, je za nás takový ten první stupeň. Každý vypadá trošku jinak, ty proporce jsou trošku jiné a vlastně už na té zkoušce musí trošku víc přemýšlet a prokázat ty svoje klinické dovednosti.
15: Konkrétně tady zkouška z propedeutiky má dvě části. V té první musí zvládnout třeba chirurgické šití na simulátoru, v druhé půlce pak fyzikální vyšetření, a to právě s figurantem, říká její kolegyně Martina Žižlavská.
19: Chyby mohou být, že třeba student zapomene na identifikaci pacienta nebo opomene nějaký významný bezpečnostní prvek. A tady tyto položky bohužel hodnotíme tak přísně, že pokud zapomene ten člověk ověřit identitu tu pacienta, tak u té stanice automaticky neprospěl. To je věc, která by v reálné klinické praxi mohla mít velice závažné důsledky.
15: Spolupráci chtějí do budoucna rozšiřovat. Zařadit figuranty víc do výuky je ale kapacitně složité. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: A v závěru Vědy Plus míříme do sídla Akademie věd v Praze. Právě tam se teď scházejí talentovaní mladí vědci, kteří už za pár minut dostanou prémii od Theo Wichterleho. Na národní třídě je také naše redaktorka Eva Kézrová. Evo, hezké odpoledne.
20: Hezké odpoledne i tobě.
4: Kolik mladých vědců letos tuhle prémii obdrží a podle čeho se vybírají?
20: Tak jsou vlastně dvě hlavní kritéria. Jednak je to věk do 35 let, ale především mimořádný talent na počátku vědecké dráhy, aspoň tak se to píše ve zdůvodnění. Dá se jednoduše říct, že jsou to vlastně mladí vědci, kteří mají takzvaně tah na branku. Oni přicházejí se zajímavými nápady a svým výzkumem posouvají poznání v té dané oblasti, ať už jde o přírodní anebo humanitní vědy. Letos Wichterleho prémii získá 23 vědců. No a když se tak dívám vedle do sálu, tak bych řekla, že už jsou všichni tady plní očekávání samozřejmě, protože každý je rád, když někdo ocení jeho práci. Podstatné je to, že na tuto cenu navrhují ředitele jednotlivých akademických ústavů, takže těch ústavů je přes 50. Rozhodně to tedy není tak, že každý ústav musí dodat nějaké jméno. Ostatně letos tři ústavy tady mají dvojí zastoupení. Jde opravdu o to, co mladí badatelé dělají.
4: A jak oni sami vnímají tuhle prémii, která je pojmenovaná po vynálezci kontaktních čoček, který byl taky prvním polistopadu předsedou Akademie věd.
20: Tak já myslím, Naďo, že je určitě příjemné, když člověk dostane 330 tisíc korun pro pokrytí vlastních osobních potřeb, jako například hlídání dětí, aby se mohl naplno věnovat výzkumu. Ale myslím si, že to podstatné je v něčem úplně jiném. Mladí vědci tím vlastně dostávají potvrzení, nebo řekla bych zpětnou vazbu, že to, co dělají, ten vědecký směr, kterému se věnují, má opravdu smysl. Například Tomáš Brabec z mikrobiologického ústavu zkoumá mechanismy salmonelózy a zároveň je jedním z těch, kteří už za malou chvíli dostanou prémii Otto Wichterleho.
0: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím. Je to pro mě asi nějaké jako docenění nebo nějaký jako pocit toho, že jsem možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedeně někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je 90% času zahrnut negativními výsledky. A to jsou právě ale ty hrozně důležité výsledky, ty negativní, aby jsme zjistili, na co se vlastně podívat máme. A pak, když opravdu pak něco vyjde, tak je to jako obrovská radost. A když si toho pak někdo jako i všimne, takže za to člověk dostane nějaké ocenění, tak je to ještě jako samozřejmě o to větší radost, protože tu vědu samozřejmě děláme jako pro lidstvo, pro naši společnost.
11: Evo, ještě nám představ nějaké další mladé vědce, kteří mají potenciál, řekněme, být budoucností české vědy.
20: Tak mě třeba zaujal Aleš Vlk z Fyzikálního ústavu, který se zaměřuje na vlastnosti fotovoltaických materiálů, takže by ten vznik sluneční energie mohl být třeba jednodušší. Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie zase hledá cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy, například v optických internetových kabelech. No a další chemik, tedy přesněji chemička, Petra Kravčíková z Ústavu organické chemie a biochemie studuje proteiny a enzymy, díky kterým se množí viry tak, aby pak mohly vzniknout nové léky. No a když se podívám do té humanitní složky, tak zajímavý je třeba výzkum Davida Lacka z Psychologického ústavu, který pomocí speciálních měřících metod odhaluje lidské předsudky skryté v dotazníkových odpovědích. Chci s ním natočit rozhovor, abych se dozvěděla víc.
11: Evo, tak přejeme klidné a hezké sváteční odpoledne. Tolik naše redaktorka Eva Kézrová. Měj se hezky.
20: Děkuji, naslyšenou.
11: A z dnešní Vědy Plus už je to opravdu všechno. Za pozornost děkuje Naděžda Hávová. Teď je 14 hodin. Příjemné odpoledne.
3: Český rozhlas Plus.
11: A co nás čeká v nejbližších minutách? Spojené státy americké a Írán se přou o podmínky příměří. Neshodnou se ani na jaderných inspekcích. Probereme tedy detaily. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z ANO varuje před zestátněním ČES. A španělský premiér Sanchez čelí tlaku opozice. Kvůli korupční aféře vysvětluje situaci v parlamentu. Nejdřív ale zprávy a s nimi Martin Matějka.
2: Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na dvě krymská vojenská letiště, drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
21: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. A kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. S horkými teplotami se potýkají také státy Beneluxu. Belgické a nizozemské úřady vyhlásily celostátní varování před vlnou veder. Teploty se tam celý týden pohybují kolem 35 stupňů Celsia. V pátek by mohly vystoupat až na 38 stupňů.
22: Některé školy v Bruselu tento týden kvůli vedrům zrušily odpolední vyučování. Částečně uzavřená je také jedna z nejznámějších belgických turistických atrakcí, bruselské Atomium. Belgické národní krizové centrum vyzvalo obyvatele k solidaritě. Zdraví lidé, kteří mají ve svém okolí seniory nebo sociálně izolované a zranitelné jedince, by podle centra měli tyto osoby navštívit a postarat se o ně. Nizozemské úřady také varují před smogem. Silné sluneční záření a nedostatek větru totiž vedou k hromadění ozonu v atmosféře, což zhoršuje kvalitu ovzduší. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bártě kvůli porušení podmínek nájmu. A Bárta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Pokračuje místo starosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
1: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
2: Reakci Tinde Bárty zjišťujeme.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
6: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
7: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
23: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
7: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetů. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Visegrádské čtyřky v Gerdle. Spolupráce mezi zeměmi skupiny byla v uplynulých letech oslabená, hlavně kvůli odlišným pohledům předchozí maďarské vlády na ruskou válku proti Ukrajině. Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí, to je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
24: Nejčastější příčinou dopravních nehod České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 55-letý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal se zbraní k Čelákovickému učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích, popsala jich mluvčí Barbora Šnevajzová.
25: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o 2 dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a 3 nože.
2: 55-letému učiteli hrozí až 3 leté vězení, v současnosti je ve zdravotnickém zařízení. Kriminalisté znají totožnost zhruba 100 fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté 2 osoby obvinila z výtržnictví, jedno z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Té hrozí až 2 roky vězení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
26: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě ztotožnit několik osob, které byly maskované a použily pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
2: Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a prosí veřejnost o pomoc s identifikací. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 je velmi silný provoz. Pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Navíc na 17,5 kilometru stojí v levém pruhu porouchané auto. Řidička s dětmi stojí za svodidly, zpoždění je přes 30 minut. Na pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu. Je tam více než kilometrová kolona. Zdržení určitě přes 10 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most je silnější provoz. Pomalej pojedete od Spořilova za Lanový most. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále i Ječnou ulicí. Legerova je ucpaná celá, ve Vilzonově zůstává kolona od Florence. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je jasné nebo skoro jasné, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách měří kolem 23, zítra pak čekejte jasno a nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
11: A sledujeme pro vás aktuální dění. Teď máme 8 minut po 14. hodině. Dnes je 24. června a Spojené státy a Írán se stále střetávají ohledně detailů prozatímní dohody o ukončení konfliktu, která byla podepsána minulý týden. Spory se vedou o íránský jaderný program. Podle Spojených států memorandum o porozumění obsahuje záruky, bude podléhat inspekcím Mezinárodní agentury pro atomovou energii a její šéf Rafael Grossi podle agentury Reuters uvedl, že inspektoři zkontrolují íránská jaderná zařízení. Teherán ale podle dnešního vyjádření z ministerstva zahraničí uvádí, že inspekce atomové agentury v Íránu nejsou v plánu. A tak už ve vysílání vítám analytika Matouše Horčičku z Asociace pro mezinárodní otázky, který působí i na katedře Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
11: Agentura Reuters aktuálně uvedla, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii provede inspekce íránských jaderných zařízení. Na tiskové konferenci v Japonsku to uvedl její šéf Rafael Grossi. Sledujeme podle vás důležitý zlom v jednáních mezi Teheránem a Washingtonem?
5: Tak určitě to je jako důležitý aspekt nebo důležitý bod v těch jednáních, protože samozřejmě ta fáze, nebo respektive tam nás čeká asi v těch vyjednáváních několik fází. Teď jsme tedy v té fázi jakési jako implementace toho memoranda o porozumění, protože samozřejmě vedou se jisté i právní spory o tom, do jaké míry je to memorandum vlastně i určitou dohodou mezinárodní, čili to by samozřejmě pak hrálo nějakým způsobem, nebo jako měnilo nějaké jako podstatné jako chápání té dohody. Takže, ale každopádně, pokud se na to budeme dívat tak, že memorandum je prostě nějakým jako odrazovým můstkem vlastně pro to další jednání o tom mimo jiné o jaderném programu, ale samozřejmě o sankcích, o Hormuzském průlivu a tak dál, která se pak budou jako v nějakých dílčích aspektech vlastně řešit v rámci těch jednáních, jako každá z těch jednotlivých otázek, tak samozřejmě jsme ve fázi, kdy opět tedy se bavíme o určitém průlomu v tom, že aspoň teda ty strany sedí u toho stolu a baví se o nějakých detailech, což vlastně jsme prostě v minulosti nebo v těch minulých měsících neviděli. A zároveň je opravdu ty detaily se pak budou, nebo teď se samozřejmě v těch prohlášeních určitým způsobem liší ty strany, ať už Spojené státy nebo Írán, protože prostě ta diplomacie a ty vyjednávání vlastně stále probíhají.
11: Iránští představitelé ale opakují, že Teherán s návštěvou z Mezinárodní agentury pro atomovou energii nepočítá. Vnímá to americká strana jako nějaké vážné ohrožení dalších mírových rozhovorů anebo jako vzkaz íránského režimu doma? Publiku.
5: Asi bych to vnímal spíš momentálně jako určitý vzkaz spíš tomu domácímu publiku, byť vlastně nedává mi to v určitém bodě smysl, protože mám pocit, že i někteří jako iránští představitelé jaksi už konstatovali, že prostě jakoby jakákoliv jako podvolení se nějaké mezinárodní kontrole jako jim dává smysl, včetně teda ministra zahraničí, který prostě říkal, že jakoby Irán má prostě jenom mírový program a že mu dává smysl jakoby cokoliv podepsat v tomto ohledu, protože vlastně z jeho pohledu nebo z jeho perspektivy je to vlastně dání na papír černého na bílém v uvozovkách to, co vlastně Irán nebo on jakoby část administrativy tedy dlouhodobě tvrdí, což ale, a to bych rád zdůraznil, samozřejmě jde do určitého rozporu i uvnitř režimu jako takového, protože vlastně část režimu určité jako konzervativní kruhy velmi vlastně toto vnímají nelibě, které jako tyto kruhy vlastně vnímají roli nějakých jako deterentů, nejenom samozřejmě jaderného programu, ale třeba i balistického programu jako důležité a vlastně tam třeba i v Iránu nedávno proběhlo určitá komunikace, která ukázala na ty rozpory v tom režimu, protože jedna ze státních televizí pozvala do studia tedy jednoho z kleriků Mahmuda Nabavijana, který vlastně opravdu jako konstatoval, že de facto ten vyjednávací tým Iránu překročil některé aspekty mandátu, které dostal od nejvyššího vůdce Mojtaby Chámenejího. Takže vlastně to pak samozřejmě se s tím ten režim, nebo respektive pak jako nějakým způsobem vypořádal z hlediska nějakého jako zastavení toho vysílání a tak dál, ale už prostě jakoby je zcela zjevné, že v rámci toho režimu prostě dochází k jako opačným tendencím a prostě ta diskuze zatím je tedy směřována k té dohodě, ale vlastně jsou tam určité kruhy, které s tou dohodou nesouhlasí.
11: Zároveň taky ve Washingtonu ještě do zítřejšího dne budou probíhat izraelsko-libanonské rozhovory. Jak důležité je pro Spojené státy sklidnit situaci i na téhle linii? Zkuste prosím už jenom stručně.
5: Řekl bych, že určitě to důležité nebo určitě klíčové vlastně to je, protože je to samozřejmě aspekt toho konfliktu, který Irán dlouhodobě Spojeným státům v uvozovkách předhazuje, to znamená to, že Spojené státy jako nemají vliv na Izrael takový, aby zajistili mír nebo aspoň příměří tedy v Libanonu, takže a samozřejmě Irán toto spojuje s celou tou s postupem v těch vyjednáváních, protože v ten moment, pokud by jakoby ty střety pokračovaly, tak by hrozilo, že dojde k teda torpédování těch dalších jako fází vyjednávání.
11: Prozatímní dohoda o ukončení konfliktu byla tedy podepsána minulý týden, ale Spojené státy a Irán se stále střetávají ohledně jejich detailů. My jsme o tom mluvili s analytikem Matoušem Horčičkou z Asociace pro mezinárodní otázky. Děkuji za váš čas, příjemné odpoledne.
5: Děkuji moc krát za pozvání a hezký zbytek dne i vám.
11: A my se přesouváme z Blízkého východu do Španělska. Tamní premiér Pedro Sánchez dnes v parlamentu totiž vysvětluje soudní vyšetřování kvůli údajné korupci v jeho socialistické straně. Pravicová opozice žádá šéfa vlády, aby odstoupil. Odůvodňuje to skandály, které se kromě socialistické strany týkají i nejužšího Sánchezova okolí. O které případy jde? Co v parlamentu zaznělo, to si teď povíme s naší spolupracovnicí ve Španělsku, Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
8: Příjemný dobrý den, prajem.
11: Lubico, která nejdůležitější témata se tedy v parlamentu dnes probírají?
8: Hlavné témy debaty sa točili a točia okolo dvoch osí. Jednak sú to korupčné škandály v socialistickej strane a jednak sú to kauzy, ktoré sa týkajú premiérovho rodinného prostredia, konkrétne manželky a brata šéfa vlády. Pedro Sánchez skladá účty a poskytuje vysvetlenia k nedávnemu súdnemu rozhodnutiu, ktoré sa týka bývalého ministra rozvoja a dopravy Joseho Luisa Avalosa, ktorý dostal trest väzenia 24 rokov. A taktiež sa Pedro Sánchez vyjadruje k súdnym konaniam týkajúcim sa, ako sme povedali, jeho manželky Begone Gomez a jeho brata Davida Sancheza. Zaznela aj téma vyšetrovania niekdajšieho socialistického premiéra Joseho Luisa Rodrígueza Zapatera a tento proces s mužom, ktorý bol premiérom v rokoch 2004 až 2011 sa začal minulý mesiac a opozícia v rámci vymenovania všetkých káuz alebo údajných káuz vyťahla na plenárke parlamentu aj tému možnej ilegálnej financiácie Sanchezovej socialistickej strany. Takže ako vidno, je to celá plejada tém a plenárka v týchto chvíľach a od 9. ráno ešte pokračuje vystúpeniami poslancov a reakciami na Sánchezovo úvodné polhodinové vystúpenie.
11: Opozici tvoří pravicová Lidová strana a taky ultrapravicová Vox. Jak sa jejím výtkám premiér brání?
8: No, čo sa týka toho posledného, teda nelegálnej financiácie socialistickej strany, premiér obhajuje, že jeho strana nebola financovaná nezákonne. Napriek prípadom korupcie u napríklad spomínaného člena vlády, ktorý si už odpikáva trest, premiér povedal, že ide o izolované prípady jednotlivcov, ktorí zlyhali a nie o štrukturálny problém s korupciou v strane. A tu zároveň premiér Sánchez obvinil opozičnú ľudovú stranu a aj krajne pravicovú stranu Vox, že sa snažia pomocou hoaxov, výmyslov a osobných útokov vytvoriť pocit všeobecnej korupcie, neexistujúcej korupcie, ako povedal. Pričom premiér poukázal na prebiehajúce súdne kauzy práve v samotnej ľudovej strane. Tieto kauzy má opozičná strana tiež za korupciu. No a čo sa týka rodiny, manželky a brata, tak tieto kauzy označil premiér za neopodstatnené obvinenia v rámci politickej kampane zameranej na jeho diskreditáciu. S tým inak súhlasí veľké množstvo politických a právnych právnych analytikov aj zo súdneho prostredia tvrdia, že tieto kauzy v súvislosti s rodinou premiéra sú umelo vytvorené a nemajú solidný základ.
11: A jak reagoval Pedro Sanchez na výzvy k odstúpení?
8: No, tie úplne vylúčil, odstúpenie alebo vyhlásenie predčasných volieb, a to rázne vyhlásil, že ako by sme mohli nepokračovať. Povedal, že vláda bude riadne fungovať do roku 2027 a splní si svoj štvoročný mandát, a dodal ešte, že nebude akceptovať lekcie o príkladnosti z úst opozície, ktorá má tiež desiatky prebiehajúcich škandálov.
11: Pravicová opozice žiada šéfa španielskej vlády Pedra Sancheze, aby odstoupil. Celou situaci pro nás přímo ve Španělsku sleduje naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Mějte se hezky, díky.
8: Děkujeme, já pěkný den ještě prajem.
11: A posloucháte Odpolední plus. 24. června nemohou chybět ani aktuální ekonomické informace. Důvěra v českou ekonomiku v červnu meziměsíčně stoupla o 1,3 desetiny bodu, tedy na 101 bodů. Podle Českého statistického úřadu byla vyšší jak u podnikatelů, tak u spotřebitelů. Ekonomičtí analytici se shodují v tom, že ke zlepšení důvěry přispělo uklidnění situace na Blízkém východě. Také podnikatelská nálada v Německu se v červnu zlepšila. Hodnota indexu, který sestavuje hospodářský institut IFO, vzrostla na 85,6 desetin bodu ze zpřesněné květnové hodnoty 85 bodů. Analytici takový vývoj očekávali a podniky teď považují prostředí za méně nejisté. Německé hospodářství doufá v uklidnění situace ve světové politice. A desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z ANO varuje před zestátněním ČEZu a zároveň před prodejem části nové dceřiné firmy ČEZ Energy zahraničním fondům. Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři ČNB, Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, bývalý viceguvernér Centrální banky a současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, ex-šéf ČEZu Jaroslav Míl, ekonomka Jana Matesová a nebo Alan analytik kapitálových trhů Radim Dohnal.

0: je vysoký. Když se podíváme na data heuréky, tak kromě klimatizací výrazně vzrostl taky zájem o vyhledávání nejrůznějších ochlazovačů vzduchu a ventilátorů. Přesnější čísla dodává za heuréku Ondřej Švéda.
1: Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Celkově se prodej ochlazovacích produktů letos oproti loňsku více než zdvojnásobil. Konkrétně vzrostl o 145%.
0: A lidé výrobky opravdu i kupují, jak potvrzují samotné obchody, třeba Datart nebo Alza.cz. Podle mluvčí Alzy Elišky Čeřovské jsou dosavadní prodeje meziročně vyšší, a to i přesto, že sezóna začala o něco později.
2: První výrazný růst zájmu přišel v 19. týdnu, zatímco loni to bylo už v 16. týdnu. Největší zájem je pak o takzvané mobilní klimatizace, a to v cenové kategorii 10 až 15 tisíc korun, tedy nikoli v těch nejlevnějších modelech.
0: Obchody jsou i z minulých let na zvýšený zájem připravené a nemělo by se proto stávat, že se zboží rychle vyprodá, ať už jde o levnější nebo dražší modely. Lidé by v každém případě měli počítat i s tím, že nákupem klimatizace to nekončí a i samotný provoz pak něco stojí.
3: O jakých částkách se potom bavíme?
0: Hodně záleží na tom, jestli necháváme klimatizaci spuštěnou přes noc nebo ji vypínáme, a taky jestli klimatizaci ulehčujeme práci, třeba tím, že přes den zatáhneme rolety, aby nebylo v bytě takové horko. Menší klimatizace může mít spotřebu asi 1,5 MWh za rok, větší už ale i klidně 3. A co to znamená a jak se to projeví v účtech za elektřinu, to přibližuje energetický expert z portálu Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok.
4: Což by pro rodinný rozpočet, který nemá dobře nastavenou cenu elektřiny, klidně mohlo znamenat výdaj větší než 20 000 korun. My jsme to počítali na nějaké běžné dny, kdy klimatizaci u nás budeme používat, tedy nepočítáme to v zimě a počítáme s tím, že ta klimatizace běží několik hodin každý den.
0: Lukáš Kaňok dodává, že záleží na spoustě dalších proměnných. Důležitý je výběr klimatizace, to, jak je úsporná nebo jestli vyhovuje do prostor, kde ji chceme mít. Pokud budeme mít velký pokoj, ale malou mobilní klimatizaci, tak poběží logicky delší dobu, více spotřebuje. No a že se v letních měsících celkově zvedá spotřeba energie v domácnostech, nakonec sledují i dodavatelé energií, začesto v číslech potvrzuje mluvčí Martin Schreier.
5: V letních měsících se zvyšuje spotřeba elektřiny z důvodu najíždění klimatizací o 2 až 3 %.
0: Pokud nastanou opravdu extrémní teploty, které meteorologové předpovídají na tento víkend, tak růst může podle Schreiera sahat až ke 4%.
3: Jak moc jsou ve vedrech klimatizace efektivní, kolik spotřebují elektřiny, i o tom jsme mluvili s naším redaktorem Dominikem Hronem. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
3: Povinné elektronické žádanky nebo digitalizovaná zdravotní dokumentace, to všechno má přinést novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, která by v příštím týdnu měla zamířit do meziresortního připomínkového řízení. Dnes ji představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Co už ale nově funguje, to je centrální systém pro výsledky laboratorních vyšetření. K čemu slouží a od kdy můžou pacienti počítat s dalšími novinkami v digitalizaci, to nám řekne kolegyně Michaela Bacílková z domácí redakce. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
3: Michaelo, řekněte hned na úvod, od kdy mají být elektronické žádanky nebo elektronická dokumentace povinné?
6: U elektronických žádanek je to od července příštího roku. Výjimku mají elektronické žádanky na laboratorní vyšetření, které by měly být povinné od ledna 2028. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
7: Ale tak či tak, oni ty žádanky už budou nabíhat ještě před tou povinností. My předpokládáme, že na začátku roku 2027 zhruba 70% poskytovatelů už by mělo být připojeno, takže ono to bude mít nějaký náběh.
6: Jen připomenu, že už od začátku letošního roku můžou lékaři elektronické žádanky na některá vyšetření vystavovat dobrovolně. Co se týče elektronické zdravotní dokumentace, tu by měli mít všichni poskytovatelé zdravotní péče povinnou od ledna 2029. Podle Vojtěcha mají připravované novinky mimo jiné zkrátit čekací lhuty na vyšetření nebo taky zabránit opakovaným vyšetřením a tím samozřejmě ušetřit peníze ve zdravotnictví.
3: A tohle jsou jediné dvě větší novinky v digitalizaci zdravotnictví?
6: Ministerstvo chce ještě umožnit sdílení dat o pacientovi mezi jednotlivými lékaři. Jak to bude vypadat, popisuje ministr Vojtěch.
7: Pokud třeba pacient jde na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, tak ty informace vlastně budou sdíleny třeba se specialistou, ať už je to kardiolog nebo kdokoliv jiný. Naopak, pokud jde třeba pacient ke kardiologovi, budou provedena nějaká vyšetření a výsledky, tak zase je uvidí praktik. Stejně tak se to bude týkat screeningových vyšetření, třeba v případě onkologických screeningů.

0: Tento krok by ale ministerstvo chtělo stihnout ještě letos, vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
1: Postupně to nabíhá velmi úspěšně. A tudíž by se do Vánoc mělo podařit, že budeme mít vlastně připojené praktické lékaře a další poskytovatele, kteří jsou zapojeni do prevencí a do screeningu.
0: Jen dodám, že novelu zákona o elektronizaci zdravotnictví chce Vojtěch kabinetu předložit v září.
2: Už jsme zmínili, že nově funguje centrální systém pro výsledky laboratorních vyšetření. Co si pod tím můžeme představit?
0: Je to systém, do kterého laboranti zadávají výsledky jednotlivých laboratorních testů. Dosud žádný takový systém neexistoval a podle Duška to může přispět k lepší organizaci péče zdravotními pojišťovnami.
1: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
0: Co je ale důležité pro pacienty, od září by výsledky laboratorních vyšetření měly podle Duška vidět v mobilní aplikaci EZ-karta.
2: Povinné elektronické žádanky nebo digitalizovaná zdravotní dokumentace. Novinky, které jsme si představili společně s kolegyní Michaelou Bacílkovou. Děkuji.
0: Děkuji.
2: Nová výstava na hradě Valdštejn v Českém ráji mapuje 120 let horolezení v souskalí zvaném Skalák. V roce 1906 vylezl horolezec Rudolf Kauška vůbec oficiálně poprvé na dračí zub. Pískovcové skvosty na Hruboskalsku mohou lidé znát třeba z filmu Jak poslat tatínka do polepšovny.
3: A to máš holí?
4: Vtipný, on tam leze vlastně na dračí zub, ale protože dračí zub je takový jako komplikovaný a on by tam nevylez, tak lezou v té době na pioníra, protože to je, dneska to je scout, ale za komoušů se tomu muselo říkat pionýr.
5: A tohle vyloženě tady je zaznamenaný pád, ne?
3: Na tracení kamarádů.
6: Zrovna toho vytejali filmaři, že tam jako měl ještě chvilku počkat, aby měli hezký záběr a počkal díl, než potřeboval a upad.
7: Skupinka z Prahy si prohlíží přes 750 fotografií z horolezci. Provádí je autor výstavy Jan Obročník.
8: To chci využít, namotivovat další pamětníky, tak aby to vyštrachali a ještě se něco doplnilo. A když to je 120 let lezení, tak by se mi líbilo ve finále, kdyby tady bylo 1200 fotek.
7: Vy ty fotky máte vlastně seřazené chronologicky v čase.
8: To je rozdělený do 4 období a vlastně ty 4 období reprezentují jako vlastně různý přístupy k tomu lezení. Vždycky v tom nějakém období je jeden ten přístup takový jakoby intenzivnější, markantnější.
7: Ještě před první světovou válkou v roce 1906 umístil horolezec Rudolf Kauška německou vlajku na vrchol dračího zubu v českorájském souskalí. Odstartoval tím oficiálně horolezeckou disciplínu v pískovcovém skvostu na Hruboskalsku. Výstupem ale naštval několik lidí.
8: A v pojízerských listech vyšel o tom hanobící článek. No a on
7: máte ho tady?
8: Ano, tadyhle.
7: Provokace Němců v Českém ráji.
8: To, co se stalo zde v kraji v neděli, den 17. června na Hrubé skále, v kraji úplně českém, přesahuje všechny meze. Takže oni to hrozně prožívali, on se musel jít omluvit na magistrát, že teda to udělal z nerozvážnosti a že to nedomyslel a že už to víckrát neudělá. A vlastně on tady pak lezecky už nikdy v životě vlastně nepůsobil.
7: Výstava se nachází v hradní konírně, která byla předtím nepřístupná. Z Valdštejna Johana Tománková, Český rozhlas.
9: Hovory. Patří k nejuznávanějším českým klavíristům své generace. Hrál s nejlepšími orchestry, získal nejprestižnější ocenění a mohl by si bez problému vystačit s koncertní kariérou. K tomu se ale rozhodl převzít vedení jedné z nejstarších hudebních škol v Evropě. Mým hostem v Hovorech bude špičkový klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek. Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
2: A hovory nás čekají až na večer, co nás čeká po zprávách pro a proti. 10 let po referendu o Brexitu považuje 57% Britů odchod z Evropské unie za chybu a zhruba stejný počet by hlasoval pro návrat. Přesto strana lídra brexitářů Nigela Farage vede ve volebních průzkumech. Jak máme tedy tento paradox chápat? Řekneme po aktuálních zprávách. Jsou tady právě teď, je 14:30 ve studiu Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
11: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požáru. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě nebo vypalovat trávu. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy potvrdily virus u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. A Kongo se v současné době potýká s epidemií vzácného kmene této krvácivé horečky. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, řekla to mluvčí Barbora Šnévajzová, hrozí mu až tříleté vězení. Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní, píšou to na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí, ale potřeba počítat se zpožděním. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap, rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slávie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za tomu obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku a prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. A fotbalisté kvůli výtržnostem domácích fanoušků utkání nedohráli. A premiéra komedie Omylů v nejvyšším purkrabství Pražského hradu zahájí letošní letní shakespearovské slavnosti. A hlavní roli budou v režii Vojtěcha Štěpánka alternovat Marek Adamčík a Tomáš Havlínek. Komedie Omylů je jednou ze tří letošních premiér. Slavnosti budou kromě Prahy hostit také Bratislava, Brno a Ostrava a potrvají do 5. září. Na Pražském okruhu smělem z letiště. Na D1 je velmi silný provoz. Pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech. Zdržení je asi 20 minut. Na Pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu. Je tam 2-kilometrová kolona, zdržení asi 15 minut. Na jižní spojce v Praze směrem na Černý most je silnější provoz. Pomalej pojedete od Spořilova za Nový most. Ve Strakonické na výjezdu z Prahy pojedete v koloně ve stoupání pod Cukrákem. Zdrží Vidíte se 10 minut, kolona začíná za sjezdem na Zbraslav. V Praze v Dobřížské je silný provoz v obou směrech. V Radlické směrem na Smíchov se popojíždí od Valtrovky. K Dobřížské je to na 20 minut. Ve Kbelské směrem na D8 se popojíždí z Hloubětí na ke sjezdu na Prosek. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné nebo skoro jasné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách měří kolem 23. Noc bude jasná, ochladí se na 18 až 14 stupňů, hlavně v údolích naměří kolem 11, na horách 14 stupňů. Zítra pak čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lukáš Matoška.
12: Britové si před 10 lety odhlasovali odchod z Evropské unie. Průzkumy z poslední doby naznačují, že kdyby se referendum konalo dnes, mohlo by dopadnout jinak. Například podle agentury YouGov považuje většina Britů tehdejší rozhodnutí za chybu. Ukázalo se, že Británie na odchodu z unie prodělala, nebo se to tak říct nedá, a na vině jsou političtí lídři, kteří z Brexitu nevytěžili to, co slibovali.
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Našimi hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka. Dobrý den, zdravíme vás z Prahy.
13: Dobrý den, dobré ráno z rozpáleného Londýna.
12: A ředitel Institutu liberálních studií, bývalý poradce britské europoslankyně z Brexit Party, Martin Pánek. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
14: Dobrý den, zdravím z rozpálené Prahy.
12: Pane Pánku, tak začínají si Britové uvědomovat, že odchod z Evropské unie možná byla chyba?
14: To záleží na tom, jak tu otázku položíte, jak správně psal pan Kytka ve svém článku. Když tu otázku položíte tak, že Británie by zpátky v Evropské unii neměla ty výjimky, co měla, tak většina lidí je stále pro to zůstat mimo tu Evropskou unii. Za mě to byla nevyužitá dekáda, nebo od toho skutečného Brexitu pět let, tak ze strany těch Britů nevyužitá, ze strany Evropské unie taky nevyužitá. Dali se udělat liberální reformy, aby se nám žilo líp.
12: Jenom k těm datům, Britové si odhlasovali Brexit před 10 lety a vystoupili z Evropské unie v roce 2020.
14: Ano, ale ještě rok bylo to přechodné období, takže ten skutečný Brexit podle mě byl až na konci roku 2020.
12: Tak jsme si to vyjasnili. Pane Kytko, váš pohled na to, jak se dnes Britové dívají na vystoupení z Evropské unie, začínají to vnímat jako chybu?
13: Já bych byl především s těmi průzkumy opatrný, velice opatrný, protože když se ohlédneme o 10 let zpět do roku 2016 a ty průzkumy, které předcházely samotnému referendu 23. června, tak hovořili o tom, že jaksi členství Británie v Evropské unii nebo Spojeného království je jisté a že ta kampaň, která vlastně chtěla přesvědčit Brity, aby zůstali, má jasně navrch a že Británie v Evropské unii zůstane. Ono je, s tím souvisí ještě jedna otázka. Britové nemají rádi opakovaná referenda nebo nemají rádi, když někdo zpochybňuje jedno demokratické rozhodnutí. Takže já si myslím osobně, že pokud by skutečně některá z politických stran měla tu odvahu a začala vážně hovořit a vést kampaň na téma pojďme se vrátit do Evropské unie, takže by možná ten výsledek byl stejný jako před 10 lety. Nesnad proto, že by Britové měli vůči Evropské unii takovou animozitu, ale bylo by to vlastně hlasování o tom, že jedno přijaté rozhodnutí, jedno referendum se nemá zpochybňovat a politici si nemají s hlasem voličů zahrávat.
12: K té možnosti, že by snad Britové jednou do Evropské unie znovu vstoupili, bych se rád v dnešní debatě, pánové, ještě dostal. Teď ještě, abychom doprobrali ty aktuální průzkumy, pan Kytka teď varoval před tím, jak s nimi pracovat, že je potřeba být opravdu opatrný. Vy, pane Pánku, jste před chviličkou říkal, že záleží na tom, jak se výzkumníci zeptají a citoval jste nebo narážel jste na jiný průzkum, nevím přesně teď na jaký, ale když se podíváme na ta čísla agentury YouGov, podle které si většina Britů myslí, že hlasovat pro odchod z Evropské unie před 10 lety byla chyba, tak to podle vás není relevantní zjištění?
14: To určitě je, ale myslím, že je to ve stejném průzkumu, tam je posun o 14%, že oproti tomu červnu 2016 ve prospěch Evropské unie, ale myslím, že v tom samém průzkumu se ptali, ale chtěli byste být členové Evropské unie, pokud by to znamenalo, že musíme přijmout euro, musíme být v Schengenu a tak prostě bez všech těch výjimek, co Británie měla, tak tam pořád většina byla, myslím, že zhruba o 3% pro jakoby vystoupení nebo setrvání mimo Evropskou unii. Určitě je relevantní, že vlády už dneska sedmi nebo osmi premiérů po Brexitu neodvedli asi moc dobrou práci, což se odráží tady v těch průzkumech. To je určitě relevantní otázka, to já nespochybnuju.
12: Pane Kytko, a vy byste tedy vůbec na ty průzkumy nepoukazoval, byť tedy některé z nich, a mohl bych tady citovat i průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy, naznačují, že by si dnes Britové možná Brexit nemuseli vybrat?
13: Jak jsem říkal, ono by v tom případném referendu se nehlasovalo tak ani o tom členství samotném nebo o návratu do Evropské unie, ale hlasovalo by se o demokratickém principu jedno přijaté rozhodnutí platí a není vhodné ta referenda opakovat.
12: Nebo promiňte, i když bylo přijato už před 10 lety, není možné za tu dobu změnit názor?
13: Určitě, já se obávám, že ano. Ono totiž možná mimo ty otázky, které kladete, tak je důležitou si položit jednu, totiž zda bylo vůbec správné v roce 2016 to referendum vypsat, protože britská demokracie je povídce zastupitelská a poslanci berou odpovědnost za tak důležitá rozhodnutí na sebe ve volbách a dodnes se spekuluje na té politologické úrovni o tom, zda David Cameron neudělal velkou nebo dokonce obrovskou chybu, když tak technickou a tak náročnou otázku, zda má Británie zůstat v Evropské unii a co jí to přináší a co jí to bere, předložil k všelidovému hlasování, protože v tom roce 2016 se hlasovalo o mnoha aspektech v tom referendu a řekl bych, že to samotné členství bylo jenom jednou z podotázek nebo jenom jedním z nich.
15: Pane Pánku, byť vy určitě asi jste zastáncem odchodu Spojeného království z Evropské unie, uznal byste, že se o tom možná mělo rozhodnout jiným způsobem, nežli referendem, které přece jenom to rozhodnutí velmi zjednodušilo na odpovědi chceme vystoupit, nechceme vystoupit, zatímco s tím členstvím v Evropské unii se pojí celá řada dalších otázek?
14: To je validní připomínka, ale připadá mi, že bychom ji mohli říct k jakémukoliv referendu a konec konců asi i k jakýmkoliv volbám. To zda v britském ústavním systému má referendum svoje místo nebo ne, je asi otázka pro politologii. Nicméně to
15: Ale skutečností je, že britská demokracie je výrazně zastupitelská, ano, jak říkal pan Kytko.
14: Nebylo to nicméně první referendum, předtím už bylo referendum o volebním systému. A co by se podle mě stalo, pokud by Cameron to referendum nevypsal, by bylo, že by přicházel o víc a víc poslanců, kteří by odcházeli do toho Farageova UKIPu ještě tehdy.
15: Protože v konzervativní straně tehdy Davida Camerona byla řada podporovatelů odchodu země
14: byl
15: z Unie.
14: Byl pod velkým tlakem zevnitř strany i zvenčí od Farage. A já si myslím, že neměl na vybranou a pokud by to nevypsal, tak riskoval skutečně, že se do parlamentu dostane Nigel Farage těch, já nevím, 8 let dřív, než se tam dostal.
15: Pane Kytko, tak měl před 10 lety premiér Cameron na vybranou, nebyl vlastně k vypsání toho referenda o vystoupení země z Unie donucen?
13: Víte, pokud bychom to chtěli skutečně rozpitvat, tak se musíme vrátit ještě o něco dál a do kampaně, kdy David Cameron usiloval o členství, tedy o lídrovství konzervativní strany. On už tehdy slíbil tomu euroskeptickému křídlu konzervativní strany to, že vypíše referendum o tom, zda má Velká Británie přijmout Lisabonskou smlouvu. Možná si vzpomeneme nebo vzpomenete na to, že tehdy o tom korespondoval s českým prezidentem Václavem Klausem, který ten podpis český odkládal, aby dal možná Davidu Cameronovi čas právě na to, jak si zaujmout jasnou pozici nebo přijmout jasné stanovisko, když se dostane potom konzervativní strana k moci. A on vlastně tím referendem v tom roce 2016, které myslím oznámil v únoru a odehrálo se potom v červnu, splnil ten slib z toho tuším roku 2009 nebo 2010, takže pokud bychom, jak si to chtěli rozpitvat poctivě a historicky, tak ono se to referendum trochu stalo takovou obětí a to členství Evropské unie se stalo obětí vnitropolitických hrátek a machinací uvnitř konzervativní strany. Těžko říci, nebo těžko jednoznačně říci, zda na to doplatila celá Británie nebo britští voliči jako celek, ale ten kontext je, myslím, velice důležitý.
15: Na druhou stranu poptávka po vystoupení země z Evropské unie byla v Británii dlouhodobě hmatatelná, vysoká, tak nezachoval se David Cameron jako demokrat, když o tom nechal Brity rozhodnout?
13: Já si myslím, že on se zachoval jako nepříliš politik s nepříliš předvídatelným kurzem. On například počítal s tím, že nevyhraje jednoznačně volby 2015, že zůstane v koalici s liberálními demokraty a bral to jako pojistku proti tomu, aby to referendum musel vypsat, protože liberální demokraté jednoznačně byli pro setrvání Spojeného království v Evropské unii a to referendum, pokud by byli ve vládní koalici i po roce 2015, tak by jednoznačně nedovolili. To znamená, z jeho strany to byla obrovská miskalkulace, čímž nechci říci,
15: přepočítal
13: že...
15: Přepočítal se, podle vás.
13: Přepočítal se, ano.
15: Promiňte, já jsem jenom měl potřebu přece jenom převést to slovo do češtiny. Pane Pánku, připustil byste, že Británie se v souvislosti s tím brexitovým referendem stala obětí nějakých vnitrostranických bojů uvnitř konzervativní strany?
14: No, myslím, že to je v podstatě to, co jsem říkal jinak, akorát řečeno jinak. Odcházeli poslanci konzervativní strany do UKIPu a Nigel Farage tvrdí, že jich měl připravených dalších několik desítek snad, kdyby Cameron to referendum nevypsal, tomu nemusíme věřit samozřejmě. A jako těžko mi připadá, že těžko měl Cameron na vybranou, přišel by o tu stranu, prohrál by další volby, pokud by vůbec zůstal lídrem konzervativní strany, a byl k tomu prostě donucen tím vnitropolitickým tlakem ve Velké Británii. A chybou Evropské unie podle mě je, že mu nenabídla žádné důstojné ústupky, a Cameron to pak neměl jak prodat, tu novou smlouvu s Evropskou unií.
15: Neudělala, pane Kytko, Evropská unie tehdy chybu? Neměla nabídnout Britům víc ústupků, aby vůbec neměli o členství v Evropské unii důvod hlasovat?
13: Já se obávám, že k tomu musíme doplnit zase nejméně jednu nebo dvě informaci. David Cameron a britská vláda měla při těch jednáních v roce 2015-2016 možnost zatáhnout záchrannou brzdu, pokud jde o imigraci. Stojí také za to připomenout, že v roce 2014 nebo 2015 skončila přechodná období a v tom roce 2015-2016 přechodná období pro Bulharsko a Rumunsko, začaly přicházet noví imigranti, nová vlna imigrantů z Bulharska a z Rumunska. Přišlo jich, myslím, v roce 2015 250 000. Velká suma na to, aby to Británie vstřebala jaksi v pohodě. A druhá věc, že po mém soudu David Cameron a konzervativní vláda nebo vláda, kterou vedl, nevyužila možnosti, když vám přijde do země několik milionů lidí, tak Evropská unie měla pojistku z těch fondů soudržnosti požádat podle mého soudu o nějaké dodatečné financování. Tady jste neměli školy pro ty mladé Poláky, mladé polské rodiny, tady jste neměli zdravotnictví, které by je dokázalo zajistit. A Evropská unie podle mě mohla být snad aktivnější v tomto Británii nabídnout, a nebo britská vláda mohla být aktivnější, sáhnout si pro ty fondy a zatáhnout za záchrannou brzdu imigrace, aby tu situaci tehdy ustála. Navíc tehdy, stojí za to také připomenout, vlastně Evropa čelila velkému tlaku nezdokumentované imigrace z Blízkého východu, konflikt v Sýrii a podobně, a to vše sehrálo v tom roce 2016 velkou roli.
15: O tom ovšem se právě mluvilo v tom brexitovém referendu, že Spojené království dostane znovu plně pod kontrolu svoje hranice. To zaznívalo jako slib ze strany zastánců vystoupení země z Evropské unie. Ale v návaznosti na to, pane Pánku, co jste teď slyšel od pana Kytky, nemohla si tehdy britská vláda říct o pomoc se zvládáním migrace, o pomoc ze strany Evropské unie?
14: To já se přiznám, že už si přesně nepamatuju ten imigrační kontext. Já mu věřím a věřím tomu, že to tak bylo. Proč ne? To je asi validní připomínka, ale mám pocit, že kdyby Evropská unie udělala jeden velký ústupek typu navrácení rybářské politiky nebo aspoň částečné prostě Britům, dala by tím najevo, že nemusí se všechny pravomoce pořád odevzdávat jenom z národních států do Bruselu, do Evropské unie, ale že ten proces může být i opačný, a jsem přesvědčený o tom, že to referendum bylo tak těsné, že Británie by v unii zůstala.
15: Pane Kytko, vaše stručná reakce na toto, mohla přece jenom Evropská unie Spojenému království ještě před brexitovým referendem nabídnout víc?
13: Já myslím, že by to nemohlo nebo nemělo být v té rybářské politice, která vlastně je z pohledu britského hrubého domácího produktu v podstatě marginální, jakkoliv je symbolická, že by to bylo, bývalo, muselo být, tak jak David Cameron vlastně požadoval nějaké pozastavení nebo omezení imigrace z těch tehdy nových členských států Evropské unie, že Británie by byla mohla dostat nějakou kvótu 100 000 východoevropanů, středoevropanů a dost, což by mohlo vyvážit jaksi to hlasování potom. Ale jak už jsem říkal na začátku, nezapomeňme, že Britové v tom referendu hlasovali také po 5 nebo 6 letech výrazných omezujících balíčků veřejných veškerých státních výdajů hlasovali po 6 nebo 7 letech, kdy jim nerostly absolutně vůbec mzdy, kdy ta země vlastně britské rodiny, rodinné rozpočty strádaly, takže i to hrálo roli v tom rozhodování. A Evropská unie v tu chvíli byla pro ty hlasující velice snadný cíl, také proto, jakou soustavnou kampaň vedla britská média vůči Bruselu, vůči Evropské unii, byť v některých případech měli pravdu britští novináři.
15: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka a ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Teď to tady bylo připomenuto, že Britové v letech bezprostředně před brexitovým referendem čelili řadě úsporných opatření a v té souvislosti v té brexitové kampani zaznívalo, že peníze, které Velká Británie posílá každý týden do Evropské unie, bude moct po brexitu začít dávat do svého zdravotnictví. To se ale tak úplně nenaplnilo, vidíte, pane Pánku.
14: No, tak na tom autobusu Borise Johnsona bylo, že se má dávat do zdravotnictví o 350 milionů liber týdně víc. Dneska je to, neočištěno o inflaci teda, tak dneska je to v absolutních částkách 1,6 miliardy liber víc peněz má zdravotní systém týdně. Takže
15: ten slib se naplnil, to byly ty samé peníze, které dřív Británie posílala do Evropské unie?
14: To neříkám, říkám, že je pravda, že britská vláda dotuje ten, nebo dává více peněz do toho zdravotního systému, takže to se stalo, jako jestli jsou to ty samé peníze, nebo nejsou peníze, nemají mašličku, těžko to říct. Vlastně, jaká je otázka? To zdravotní systém má více peněz, mnohem více peněz než těch 350 milionů liber týdně.
15: Pane Kytko, tak jak to bylo konkrétně s tím brexitovým slibem, který se týkal zdravotnictví?
13: Tak byl zjednodušen do toho snadno čitelného nápisu na tom autobusu, když se podíváte na to, jak funguje dnes britské zdravotnictví ve srovnání s před 10 lety, skutečně o něco lépe, ale zda je to díky těm 350 milionům, nebo jak říká kolega Pánek, 1,6 milionům týdně, to je těžko říct, protože ty strukturální problémy britského zdravotnictví jsou mnohem, mnohem hlubší než jenom ty samotné finance. Já bych se možná jenom na několik sekund vrátil k tomu, co říkal pan Pánek ohledně té rybářské politiky, protože ona se ukázala jako vlastně takový docela významný to počin toho, jak ten Brexit nefungoval. Britové sice dostali větší práva na to lovit po Brexitu ve svých vlastních vodách, mají mnohem větší úlovky, ale nemají to kam vyvážet, protože Evropská unie zavedla hygienické a jiné předpisy na dovoz ryb a na dovoz mořských plodů a ukázalo se, že rybářské bárky jaksi mají větší úlovky, ale Britové nemají kam vyvážet to, co uloví, protože vznikly obchodní překážky.
15: Pane Pánku, kdybychom to tedy zobecnili a zaměřili se na dopady Brexitu na britskou ekonomiku obecně v návaznosti na tu poznámku pana Kytky týkající se rybářství, tak co byste řekl, vydělala Velká Británie na odchodu z Unie?
14: Zatím se mi zdá, že ne. Těžko, když se díváme na ta data, tak těžko tam odlišit tedy efekt covidu a brexitu, které přišly vlastně v prakticky ve stejnou chvíli. Studie říkají, že Británie má nižší HDP, než by mohla mít teoreticky o nějakých 4 až 8%. Já jsem na ty studie koukal, nejsem úplně přesvědčený o té metodologii, ale k nějaké hospodářské ztrátě tam určitě došlo. Ale to je chyba nebo důsledek prostě hospodářské politiky britských vlád. To úplně nesouvisí exaktně s Brexitem. Když vyjdu z domu a pak si zapomenu koupit oběd, tak to, že mám hlad, není chyba toho, že jsem odešel z toho domu. Já pak musím dělat další rozhodnutí a chci říct, Británie na tom není úplně nejlíp, není na tom úplně nejhůř. Nestala se nějaká obrovská recese, kterou předpovídal David Cameron a jeho ministr financí, ale hospodářská politika a asi i jiné politiky Británie nebyly ideální, když má tolik premiérů během těch 10 let.
15: Nepoškodil Brexit britské exportéry?
14: Britské exportéry do Evropské unie určitě ano. Británie si s Evropskou unií nevyjednala podle mě úplně nejlepší tu dohodu o volném obchodu, má horší dohodu než Švýcarsko třeba, ale zase to umožnilo Británii uzavřít dohody o volném obchodu jinde, kam tedy teď může směřovat svůj export. Situace je celkově asi o něco horší, než byla, ale zhruba na stejno.
15: Pane Kytko, tak nejsou na vině britští političtí lídři, že Británie nedokázala z odchodu z Evropské unie vytěžit to, co se slibovalo?
13: Víte, ono je to velice těžké oddělit úplně ty ekonomické dopady skutečně od těch velkých změn, kterými prošla samotná Evropa jako kontinent, včetně Spojeného království. Když si vezmete COVID, který se vlastně překryl pár měsíci s tím odchodem Británie, s tím faktickým odchodem, když si vezmete konflikt agresi Ruské federace vůči Ukrajině, když si vezmete energetickou krizi, tak byste musel být skutečně geniálním ekonomem, abyste byl schopný z těch všech vlivů jak si vypreparovat přesně to, co padá na Brexit. Když se podíváme na ta čísla, tak podle údajů britské obchodní komory skončilo s exportem do Evropské unie asi 16 až 20 tisíc britských firm, kterým ty nové předpisy, byrokratické překážky učinili ten export příliš drahý a nevýhodný, aby jim pokračovali.
15: Pardon, že vás přerušu. Nesvědčí tady o tom, že britští politici měli vyjednat lepší podmínky s Unií?
13: Oni měli poměrně svázané ruce, protože to byla Evropská unie, která si stanovovala podmínky, za kterých bude moci Británie obchodovat s Evropskou unií, a ta pozice vyjednávací byla velice špatná z části, protože během toho 45-letého členství zůstávalo jaksi podmínky a Evropská unie takovou jaksi koulí zatěžující britské politiky ve všech směrech. Oni neměli Evropskou unii rádi, britská veřejnost ji brala jako možnost to členství, kam se odstěhovat levně na penzi a podobně, nikoliv ty samotné principy zůstávaly a ten chod Evropské unie zůstával i britským politikům na tom výstupní utajeny.
15: Ještě se závěrem obracím na vás, pane Pánku, a zajímalo by mě, čím si vysvětlujete, že 10 let po tom brexitovém referendu v Británii v průzkumech veřejného mínění jednoznačně vede strana Nigela Farage, bývalého předsedy té brexitové strany, pro jejíž europoslankyni jste vypracoval?
14: Nigel Farage má obrovský politický talent, což ukázal několikrát v eurovolbách, které vyhrál. Dá se mu asi připsat i to, že donutil teda Davida Camerona vypsat to referendum, a je schopný politik. Já nesouhlasím s jeho politikou, podle mě rok od roku jeho program a to, co jeho strana chce prosazovat, horší a horší. Británie prostě má smůlu, nebo je to nějaký fakt, že nemá vlády, které by byly schopné tu zemi řídit tak, aby s tím byl spokojený elektorát, a Nigel Farage na tom
15: dělává. Tolik ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek diskutoval s novinářem Ivanem Kytkou. Pánové, děkuji vám.
13: Hezký den.
14: Hezký den, děkuji.
15: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
16: Zaostřeno. Od chytrých senzorů v Plzni až po malé obce na jižní Moravě. Jak zabránit zbytečným ztrátám vody, jak ji zadržet v krajině i ve městech. V pořadu Zaostřeno Víta Pohanky zjišťujeme, jak se česká města a obce přizpůsobují klimatické změně.
17: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
18: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
19: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Příjemné odpoledne, je 15 hodin a ze studia zdraví Nadežda Hávová.
17: Český rozhlas Plus.
2: Otevírá se další hodina našeho odpoledního vysílání, čemu ji věnujeme. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary. Je to čistě právní krok, anebo je to spíš politický tlak na vládu? Zeptám se. Poslanci nestihli schválit zákon o státních zaměstnancích. Čas na hlasování měli do 14. hodiny. Do té doby se ale na plénu střídali převážně opoziční poslanci. Do dolní komory parlamentu se podíváme za okamžik. A Evropa je teď v sevření vysokých tropických teplot. Na mnoha místech překonali 40, kde je situace nejvážnější. I na to dáme odpověď. Nejdřív ale aktuální zprávy, společně s nimi Martin Matějka.
11: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. A Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. A soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO varuje před zestátněním ČEZu. Píše o tom server i rozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná a zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už se mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářek, ekonomka Jana Matesová.
20: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou si spoří na důchody.
11: Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok a současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl nebo ex-šéf ČEZu Jaroslav Míl. Trosky se střelených ukrajinských dronů poškodily průmyslový objekt obytné dubodové a auta v ruské Nižněvogorodské oblasti. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu Gleb Nikitin a tvrdí, že zemřeli dva lidé. O dalších útocích bezpilotních letounů informuje taky Orenburská a Bělogorodská oblast. Ukrajinské letectvo pak ráno oznámilo, že Rusko v noci vyslalo 101 dronů, 95 z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Úřady z Charkovské oblasti hlásí jednu oběť. Opakování ročníků může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání. Upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůř se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
21: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
11: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Česko čeká možná rekordně teplý víkend, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A zítra v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni, pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslova.
22: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
11: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
0: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo zkontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražská záchranná služba je dnes silně vytížená, její dojezdová doba se tak u méně vážných případů může mírně prodloužit. Českému rozhlasu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kirs. Od dnešního rána měli podle něj záchranáři v hlavním městě už skoro 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdu dotknout podle Kirse nemělo.
1: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
11: Na Pražském okruhu směrem z letiště nad jedničku je silný provoz, pomalu pojedete od dálnice D5 za sjezd na Ořech, zdržení asi 20 minut. Na Pražském okruhu před dálnicí D1 na 78. kilometru stále řeší nehodu a projedete pouze levým pruhem, kolona z 80. kilometru je asi na 20 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice zastavila dodávka a blokuje levý pruh, kolonu čekejte od dálnice D11 na zhruba 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Posloucháte Odpolední plus.
2: Vítejte u středečního poslechu s datem 24. června. S dalšími aktuálními zprávami se Martin přihlásí v 15:30. Zákon o státní službě dál zůstává před závěrečným schvalováním. Poslanci o něm nestihli do 14. hodiny hlasovat. Bránila tomu převážně opozice, která má proti koaliční předloze výhrady. Více informací z poslanecké sněmovny už přidá reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne.
2: Proč se na tomhle zákoně poslanci zdrželi?
4: Tento návrh zákona má v podstatě nahradit současný 11 let starý zákon o státní službě. Předloha by podle koaličních poslanců měla přinést flexibilnější státní správu, jednodušší má být pak hlavně zaměstnávání i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Právě to se nelíbí opozičním poslancům. Podle nich by vláda mohla rušit pracovní místa účelově a nahrazovat odborníky lidmi, kteří budou politicky loajální. Pokračuje poslankyně Starostů Pavla Pivoňka-Vaňková.
23: Určitě chceme, aby veřejná správa fungovala efektivně, ale samozřejmě je třeba si tam ty kvalitní lidi udržet a ne jim každý rok, 4 roky říct, vy už se nám nehodíte, protože nejste kamarádičkové, vyměníme vás. Takhle se kontinuita dělat nemá.
4: Kromě rychlejšího propouštění státních zaměstnanců by díky zákonu mělo taky ubýt administrativy. Koalice chce taky oddělit postavení státních úředníků od postavení příslušníků bezpečnostních sborů, jako jsou třeba policisté nebo hasiči, říká poslanec za SPD Libor Vondráček.
24: Forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být podobná, nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům získávání zaměstnanců, měnění těch pracovních podmínek.
4: Do rozpravy se hlásilo v době přerušení schůze ještě 9 řadových poslanců, pokračovat ale sněmovna v tomto bodu může nejdříve v pátek.
2: Adélo, co dalšího by dnes měli ještě poslanci projednat?
4: Do té 14. hodiny mohli ve třetím čtení projednat několik dalších návrhů, třeba novelu jednacího řádu. To se ale nestihlo a schůzi si pak poslanci přerušili do 15. hodiny. Teď už tedy nějakých 9,5 minut pokračují a zabývají se digitalizací povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Jde o vládní návrh, a to zpřísnění pobytu cizinců v Česku prosazuje hlavně SPD. Pokračuje předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura.
3: Například nově zavádíme registr ukrajinských vozidel, to znamená, bude tam i povinnost, aby měli technické kontroly v České republice, bude povinnost, aby se registrovaly ta vozidla v České republice.
4: Zpřísnit se mají podle Okamury taky podmínky dočasné ochrany Ukrajinců.
2: Zákon o státních zaměstnancích poslanci zatím nestihli schválit a celé dění v dolní komoře parlamentu sleduje naše reportérka Adéla Burešová. Tak klidné odpoledne.
4: Děkuji, naslyšenou.
2: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary. A to ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal. Rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. Ústavní soud plánuje k procesnímu postupu v řízení o kompetenční žalobě uspořádat od 16 hodin tiskový briefing. My ale teď téma probereme s redaktorem a analytikem Deníku N Janem Tvrdoněm. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Prezident teď žádá ústavní soud nejenom o rozhodnutí o kompetenční žalobě, ale i o předběžné opatření. Jak číst tenhle krok? Je to čistě právní krok anebo spíš politický tlak na vládu?
5: Já si myslím, že z pohledu prezidenta Pavla je to, řekněme, snaha, jak se ještě pokusit ve finále dostat na ten summit NATO do Ankary. On vlastně v tom předběžném opatření říká tolik, že máme tady dlouhodobě funkční model, kdy prezident republiky se účastní těchto summitů, pokud chce, a není úplně důvod, aby se to měnilo. A on říká, máme tady nějaký spor s vládou, tak se ho rozhodněme. Pokud by se to náhodou nestihlo rozhodnout do toho summitu jako takového, jak tu kompetenci máme vykládat z pohledu ústavy, tak aspoň nerušme do posud to zavedené pravidlo a předběžným opatřením to nechme tak, jak to je. Kdyby ústavní soud řekl, dobře vládo, my víme, že tady se spolu přetahujete o nějakou pravomoc, uvidíme, kdo z vás má pravdu, ale nestíháme to rozhodnout teď, tak tenhle summit pojedeme podle těch starých kolí. Takže já si myslím, že z pohledu Petra Pavla je to, řekněme, nějaké praktické nebo nějaká praktická snaha, jak tu situaci ještě vyřešit.
2: A jak tenhle vývoj proměňuje dynamiku toho dosavadního sporu hrad vláda? Kdo zatím podle vás politicky získává a kdo naopak ztrácí?
5: No já si myslím, že v zásadě ztrácí všichni. Že tahle celá sága, která začala už v lednu, tím, že prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka, čestného prezidenta a poslance motoristů ministrem životního prostředí, tak škodí tak trochu všem. Minimálně jako České republice navenek, myslím, že ta kauza je v zásadě trapná a ústavní činitelé, ti vrcholní ústavní činitelé by měli být schopni se domluvit. Ale pokud se na to budeme dívat čistě, řekněme, nějakým cynickým pohledem na politiku a na to, kdo získal o pár bodů navíc, tak z mého pohledu něco získali motoristé. Minimálně dokáží držet ve veřejném prostoru sebe sama jako téma, dokáží upozorňovat na to, že oni jsou ti, kteří jsou hýbat tam nějakého dění, ale to je tak asi všechno, ale nemyslím, že by jim to přinášelo dlouhodobě nějakou zvýšenou popularitu nebo nějakou lepší pozici. Já si ani nemyslím, že premiér Andrej Babiš úplně chtěl být součástí tady toho tlaku na prezidenta, že se chtěl dostat do situace, kdyby se s prezidentem přel, a ne zrovna ještě o tohle konkrétní věc, která si myslím, že Andrej Babišovi, že pro něj není úplnou prioritou, abych tak řekl, ale ta politická, řekněme, realita ho dotlačila k tomu, kdy měl jednoduše na výběr, tak buď se přikloním na stranu svého koaličního partnera, kterého potřebují ke každodennímu vládnutí, anebo se přikloním k názoru prezidenta Petra Pavla, se kterým jako ano, mám korektní vztahy, ale v zásadě ho nepotřebují příliš často. Takže si myslím, že Andrej Babiš v tomhle zvolil jednoduše, no nepomáhá to asi nikomu dlouhodobě, ale taková už je hold politika.
2: Ještě doplním, že premiér Andrej Babiš označil prezidentovo chování za směšné, mluví o předvolební kampani. Jaké jsou pozice obou stran směrem ke svým voličům? Do jaké míry jde o nějakou snahu oslovit a zároveň naštvat své voliče? Často se taky zmiňovalo to, že velká část motoristů volila v prezidentských volbách Petra Pavla.
5: Já si myslím, že Petr Pavel v zásadě postupuje v intencích toho, jak, řekněme, se profiloval již před volbami a jak se profiluje dlouhodobě, tedy jako někdo, kdo dbá na nějaké ústavní hodnoty, na nějaký rámec, na pravidla. Myslím, že z toho nijak zvlášť nevybočuje. Navíc, jako si řekněme, že Petr Pavel má i nějakou osobní a profesní minulost, která by vedle toho, že je prezident republiky, napovídala tomu, že by se mohl účastnit summitu NATO, protože on sám zastával velmi vysokou funkci v Severoatlantické alianci. Pokud se bavíme vyloženě o oslovování voličů, tak mi přijde zajímavý jeden moment, a to snaha vládní koalice vykreslovat Petra Pavla jako jakéhosi lídra opozice. Jako někoho, kdo zvedl ten prapor opozičních stran, respektive opozičního bloku a vyrazil proti vládě. Já si teda nemyslím, že to tak je, ale co si myslím já je jedna věc a jak to působí na voliče je věc druhá. A z mého pohledu právě tohle by mohlo být něco, co by Petra Pavla částečně by mohlo oslabovat před tou nadcházející prezidentskou volbou, pokud se rozhodne, že by svůj mandát obhajoval, s čím se jako všeobecně počítá. Vy jste zmínila to, že Petra Pavla podpořili ve větší míře i voliči
6: motoristů.
5: Motoristů, těch, kteří motoristy volili poté. A právě tohle by mohlo teoreticky Petru Pavlovi nějakou podporu ubrat. Pokud by oni se rozhodovali mezi tím, tak my se spíš přikloníme k názoru motoristů, které jsme volili naposledy, než Petra Pavla, kterého jsme volili dříve. Ale nemyslím si, že by to Petra Pavla oslabovalo nějak úplně zvlášť. Z mého pohledu je tam spíš právě snaha vlády, když už teda máme tenhle spor a rámujeme Petra Pavla jako lídra opozice, tak je to i jakési kladivo paradoxně na tu opozici sněmovní, která je trošku mimo hru, že ona se dostává do role jakýchsi sledujících nebo fandících stran, kdy mohou tleskat tomu, co dělá Petr Pavel, ale to je tak všechno. Oni nemají žádnou roli a žádný vliv tady v téhle aféře a ten střed, to pole se vytváří mezi Hradem a vládou a ne mezi vládou a poslaneckou sněmovnou, což pro ty opoziční strany může být problém.
6: Uzavírá analytika, redaktor deníku N. Jan Tvrdoň. My čekáme na 16. hodinu, kdy bude ještě briefing ústavního soudu, takže budeme sledovat další vývoj událostí. Děkuji za váš čas.
5: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: Děkujeme za to, že posloucháte. Ještě se přesouváme také k dění celoevropskému. Státy Evropské unie totiž chystají konkrétní plány na stavbu návratových migračních center v zemích mimo Evropskou unii. Umožnit jim to má nové návratové nařízení Evropské unie, které je teď v závěrečné fázi legislativního procesu. Začít platit by tak mohlo ještě letos. Podle serveru Politico země 27 zvažují výstavbu center ve Rwandě anebo v Uzbekistánu. A toto téma probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Pěkné odpoledne.
8: Dobrý den.
6: Kdy a kde by měla vzniknout první návratová centra pro ty odmítnuté žadatele o azyl?
8: Tak oficiálně zatím není nic rozhodnuté a nutno podotknout, že ta návratová centra nebude zřizovat Evropská unie jako celek, ale jednotlivé členské země anebo skupiny zemí. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že cílem je ještě letos uzavřít první dohody o vytvoření těchto center, aby tak mohla začít fungovat od roku 2027. No a nejčastěji se mluví o lokalitách v Africe nebo v Asii, čili ne v úplně těsné blízkosti unie. Hranic a Politico zmiňuje, jak už zaznělo, že členské státy uvažují o Rwandě, Uzbekistánu a mluví se také třeba o Ugandě nebo dalších afrických zemích. A nejaktivněji ta návratová centra prosazuje právě Řecko a taky Dánsko, Rakousko, Německo a Nizozemsko. Nicméně tu myšlenku podporuje i řada dalších zemí, včetně Česka.
6: Proti zřizování návratových center mimo Evropskou unii ovšem brojí lidskoprávní organizace. Zdeňko, co jim vadí nejvíc?
8: Je to podle nich velmi problematický plán. A například Marta Velanderová z Mezinárodního výboru pro uprchlíky prohlásila, že to návratové zařízení a to zřizování návratových center mimo Evropskou unii umožní vlastně věznit ty lidi, uzavírat je v zařízení, které jsou podobné věznicím a která jsou v podstatě takovými legálními černými dírami. Lidskoprávní organizace argumentují, že Evropská unie nebude mít možnost, jak zkontrolovat a v podstatě zaručit přijetí přijatelné podmínky v těchto zařízeních pro lidi, které tam vyslala, tedy pro lidi, kterým zamítla žádosti o azyl. O tom mluvil i zástupce OSN v Bruselu Jean-Nicolas Beuys. Uprchlíci podle něho tak budou moct být posíláni do zemí, kde by mohli také utrpět nenapravitelné újmy.
6: Migrační centra mimo Evropský blok se už v minulosti i bez opory v unijní legislativě pokoušeli zřídit Itálie nebo Velká Británie. Připomeňte, s jakým výsledkem?
8: Ty výsledky nejsou žádné hmatatelné zatím. Velká Británie se pokoušela zřídit migrační centrum ve Rwandě, ale tyto plány byly loni po letech právních a politických bitev nakonec zrušeny. No a Itálie, tak ta pak skutečně tady vybudovala a spustila migrační centrum v Albánii. Nicméně prakticky toto centrum nezačalo pořádně fungovat a bylo opakovaně napadané a zpochybňované různými soudy. Ovšem toto vše bylo ještě předtím, než Evropská unie připravila a schválila, respektive je ve finální fázi schvalování teď toho návratového nařízení, které má to budování těch návratových center zakotvit i legislativně.
6: Členské státy Evropské unie tedy začínají chystat konkrétní plány, protože takzvané návratové nařízení je už ve finální fázi schválení.

0: Pak je tu případ dvou malých dětí z jihovýchodní Francie nalezených v pondělí v autě. Pitva podle úřadu potvrdila, že zemřeli kvůli horku. Jejich matka řekla vyšetřovatelům, že děti dvouleté a čtyřleté byly v autě bez jejího vědomí. V Bretanii na západě Francie je skoro 70 tisíc domácností bez proudu kvůli úterní poruše transformátorů, která podle úřadu souvisí s horkem. Tamní prefektura kvůli tomu zřídila krizový štáb a provozovatel sítě se snaží dodávky elektřiny obnovit. Nemocnice a domovy seniorů dostávají elektřinu z generátorů.
1: V České republice by teploty mohly dosáhnout 40 stupňů o víkendu, ale Francie zaznamenala nejteplejší den za téměř 80 let včera. Heleno, kde přesně to bylo?
0: Ve městě Pissos na jihozápadě země naměřili tam 44,3 stupně Celsia. Nejvyšší červená výstřeha před vedrem platí čtvrtým dnem celkem v 58 francouzských departmánech. Počasí ovlivňuje i provoz některých památek, například Eiffelovka v Paříži se dnes uzavře v 16 hodin, stejně tomu bylo včera. Ode dneška do soboty bude taky zkrácená provozní doba muzea Louvre.
1: Oběti veder hlásí také Španělsko. Jaká je situace tam a vůbec celkově na jihu Evropy?
0: Horku podle španělských úřadů podlehli dva starší lidé. Teploty v zemi od víkendu překračují 40 stupňů Celsia. Dnes už španělská meteorologická služba ENET snížila stupeň nebezpečí před vedrem z nejvyššího červeného na oranžový. Zároveň ale varovala, že v některých oblastech stále může být teplota přes 40 stupňů. Na severu Španělska očekávají meteorologové dnes a zítra déšť a bouře i s krupobytím a prudký vítr. To píše španělský list ABC. V Itálii tam platí nejvyšší stupeň výstrahy pro 16 měst, jako jsou Florencie, Milán, Turín, Verona nebo Řím. Meteorologové varují, že situace se může zhoršit hlavně v severní a střední Itálii. Vrchol té současné vlny veder očekávají v Itálii v neděli a v pondělí s teplotami až 45 stupňů Celsia.
1: Ty jsi mapovala i ostatní části Evropy. Heleno, jak to vypadá tam?
0: V Británii taky platí nejvyšší červený stupeň výstrahy. V Londýně bylo až 39 stupňů. Britské úřady varují, že kvůli extrémnímu vedru můžou být v ohrožení života nejen starší a nemocní lidé, ale i ti zdraví. Provozovatelé železnic doporučují, aby lidé cestovali jen v nejnutnějším případě, hlavně dnes a zítra. Kvůli horku taky spoje jezdí pomaleji. Nezvyklé horko zažívají taky lidé ve Švýcarsku. Teď jsem se dívala, v Curychu mají třeba 33 stupňů Celsia. A v Ženevě na základě dohody tamních úřadů a některých kin nabízejí lidem na 65 let možnost jít přes den zadarmo do kina a odpočinout si od horka s filmem a klimatizací. Od včerejška to využili stovky lidí. Jinak obecně v té nejhůř zasažené části Evropy zemědělci sklízejí úrodu v noci a nikoli odpoledne kvůli riziku požárů a pochopitelně stoupá poptávka po přenosných takových těch osobních malých větráčích.
1: Proč je teď takové vedro?
0: Jedním z faktorů je atmosférická cirkulace, která drží horký vzduch ze Sahary vícero dní na jednom místě. Meteorologové to přirovnávají k dopravní zácpě. Ten severoafrický vzduch je uvězněný mezi dvěma tlakovými nížemi, jednou ve střední Evropě a druhou u pobřeží Portugalska. Zároveň ale vědci dlouhodobě upozorňují, že vlny veder jsou častější a silnější kvůli klimatické změně v důsledku lidské činnosti, jako je spalování fosilních paliv.
1: Evropu teď tedy sužují extrémně vysoké teploty, které na mnoha místech dosahují přes 40 stupňů Celsia. Meteorologické informace sbírá naše kolegyně ze zahraniční redakce Helena Berková. Díky.
0: Naslyšenou.
1: Stromy a keře můžou pomoci proti přehřívání měst. Teplotu ve svém okolí dokážou snížit až o několik stupňů. Využívá toho i projekt Plants for Cooling, do kterého se zapojily české a rakouské obce.
2: V Českém Rudolci zastavila dodávka. Ondřej Koucký ze společnosti Jihočeské zahrady s kolegou přivezli rostliny na káře, naložený velký strom.
3: Přivezli jsme takový větší buk červený.
2: V rohu už jsou vyložené keře.
3: Ano.
2: Tak se jenom podívat.
3: První druh je kalina obecná a tí další 15 je kalina tušalaj.
2: Jako první přijde na řadu buk červený.
3: Ano, ano.
2: Ten je zatím přikurtovaný na přívěsném vozíku. Tady má takovou peřinku z drky dřevěné, aby se mu dobře cestovalo. Odkud přijel?
3: Ze Strakonic.

0: Já vezmu nůž, rozříznem korunu, ať se to rozvětví.
1: Na výsadbu před obecním úřadem se vyšla podívat i nezávislá starostka Petra Malá, která teď bude mít krásný výhled do zeleně. To ale nebyl asi ten hlavní důvod, proč tady ty keře přibydou.
2: My se vlastně setkáváme pravidelně se členy Silva Nordica Združení a tam nám různě představují různý projekty. Teď nám představili tento projekt Plants for Cooling a mně se na něm líbilo, že spojuje jak klimatické změny, a to především dlouhodobý sucho, se kterým se tady zrovna potýkáme, i přehřívání těch veřejných prostor. My fakt se tady potýkáme s dlouhodobým suchem, jak v zimě, tak v létě.
1: Projekt Plants for Cooling není pouze o výsadbě stromů a keřů v obcích, ale má ještě spoustu dalších součástí. Vysvětluje Martina Petrová ze Spolku přírodní zahrady.
3: V jedné části se soustředí na výzkum popínavých rostlin a jak které druhy popínavých rostlin vlastně pomáhají více chladit. A právě ten chladící efekt je velkou součástí toho projektu a hlavně tedy jeho měření. Když srovnáme stromy konkrétně třeba, tak jsou to určitě více listnaté než jehličnaté stromy například.
1: To, že rostliny ochlazují své okolí, tak není jenom dojem, který z toho třeba máme, ale je to potvrzené i vědecky. Věnuje se tomu například docent Jan Pokorný.
4: Je to stará lidská zkušenost, že si lidi sednou pod strom a je tam stín. Když je plný sluneční svět, tak jde až 1000 W na metr čtvereční. A buď to tomu nabídneme černou plochu, ta se ohřeje a má to 50-60 stupňů, sálá to na nás, nebo tomu nabídneme vyšší trávník. My, když nabízíme rostoucí zeleň, sluníčku, tak vlastně se vypařuje voda. Máme potom mlhu, mraky a menší příkon sluneční energie.
1: Do projektu Plants for Cooling se zapojily české i rakouské obce. Z Českého Rudolce Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Radiokniha.
6: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Indiánští náčelníci.
7: Slavný indiánský náčelník Josef se stal symbolem houževnatého odporu původních obyvatel Ameriky proti nucenému přesídlení.
8: Určitě je velkým symbolem, hrdinou a duchovním vůdcem pro tu svoji komunitu. A pak vlastně se postupně stal i určitým symbolem nějaké identity toho daného státu, toho daného místa, takže si ho vlastně trošku ti, když zůstanu to zjednodušit, bílí Američané přivlastnili.
7: Říká historik Jan Adamec.
5: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu.
6: Za malý okamžik vám nabídneme aktuální zprávy a hned poté interview. Bratislavu vede od roku 2018 stejný primátor a podle početného tábora příznivců je nejúspěšnějším mužem v čele města vůbec. S čím půjde do podzimních komunálních voleb? Jak se mu líbí české hlavní město a co by na něm vylepšil? Petr Vizina se zeptá bratislavského primátora, architektka a také baskytaristy Matouše Vala. Bude to za okamžik. Ještě před interview, ale na Plusu v 15:30 nabízíme aktuální zprávy s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus.
9: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednících a ten má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy. Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat zřejmě v pátek. Do Česka dorazila další vlna veder, výstraha před vysokými teplotami. platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Astronomický začátek léta doprovází vlna veder taky v Německu. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být až 40 stupňů Celsia. Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slávy a Sparty minulý měsíc běhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidé pak kriminalisti obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc je z nebezpečného vyhrožování brankáře hostujícího týmu. Za to mu hrozí až 2 roky vězení. A policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří na stadionu používali pyrotechniku. Prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná, podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraň nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Většina Čechů se shoduje, že svoboda slova má být v některých případech omezena. Vyplývá to z dat výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění. Asi 2/3 dotazovaných mezi takové případy zařadili třeba nenávistné projevy kvůli rase a etniku nebo výzvy k násilné změně demokratického systému. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 popojíždí kolona, za Ořech je to na 20 minut. Ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou ze 7. kilometru. Na pražském okruhu dál směrem na letiště za sjezdem na Jesenici se popojíždí z 80. kilometru. Na 78. se po nehodě už od dopoledne stále jede pouze levým pruhem. Zdržíte se asi 20 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice stojí dodávka a blokuje levý pruh. Kolonu čekejte od Černého mostu asi na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná, ochladí se na 18 až 14 stupňů, hlavně v údolích naměří kolem 11, na horách kolem 14 stupňů. Zítra pak čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Interview Plus Petra Viziny.
10: Jak se lidé ve městě cítí, tak se k sobě chovají, říká dlouholetý primátor Bratislavy. Jak se podle něj cítí lidé v Praze? S jakými plány chce na podzim obhájit svůj mandát? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
11: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a taky hudebník Matuš Valo. Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Jak se cítíte v Praze? Vy jste se ráno prošel cestou do Českého rozhlasu, tak jak to vypadá?
12: My Slováci Prahu máme rádi samozřejmě. Bylo to roky naše hlavné mesto a dneska se sem velmi rádi vraciame a Prahu obdivuje, mám ju rád. Tak jako
10: ale víte, že na nás nemusíte být preventivně vlídný.
12: Já to myslím naozaj a vždy, když něco hovorím, tak to tak aj myslím, teda vo většině případů. A určitě aj tu Praha je nádherné mesto a cítíme se tu jako doma, my Slováci, že žije tu strašně veľa Slovákov a myslím si, že jsme rádi, že máme Prahu.
10: Když se vmyslíte do Pražanů, do lidí, kteří tu žijí, jak se cítí oni ve svém městě?
12: Mám veľa pražských kamarátov, s veľa ľuďmi sa bavíme o Prahe, o jej rozvoji, o jej doprave, o tom, ako funguje a veľa z nich aj frfle. Frfla je také slovo, akože sa občas tak sťažujú a stále niečo, však sledujem pražskú komunálnu politiku tiež. Ale myslím si, že vo finále je Praha pre drvivú väčšinu ľudí mesto s výbornou kvalitou života, čo sa týka aj napríklad mestskej hromadnej dopravy, aj rôznych iných vecí. Aspoň takto to vnímame my zvonku, ale aj verejného priestoru. Myslím si, že sa tam robí, aj v minulosti to bolo nastavené, že automaticky sa robí veľký kus práce v tom verejnom priestore. Možno to trvá dlhšie niekedy, ale je to mesto, ktoré nestagnuje z môjho pohľadu vonka, že rozvíja sa. A jednoduché je to velmi kvalitné evropské město, o tom není pochybnost.
10: Ještě k tomu frflání. Jsou v tom horší Slováci, Bratislavané nebo Češi, Pražané? Podle vašich poznatků.
12: Většinou jsou to, víte, že někdy se stane, že na to město a na jeho kvalitu se dokáže pozrieť člověk, který přijde zvonka. Ten člověk, který nežije v tom městě, nevie úplně přesně ocenit ten každodenný detail a ten každodenný problém, který někomu vznikne při každodennom životě, ale vie se pozrieť na to trošku s takým odstupom a vidět to město možno jiným pohledem a vidět tu jeho kvalitu. A mně se to dialo často v Bratislave, keď prídu ľudia, ktorí strávili dlhší čas v Bratislave, ale v nej nežili, tak mi rozprávajú častokrát úplne iný príbeh, aký mi rozprávajú niektorí naši obyvatelia. Že vlastne, a myslím, že to platí pre každého obyvateľa v každom meste. A tá Praha, proste viem, že má svoje muchy, ale ja na ňu nedokážem dať dopustiť. No.
10: To je diplomatická odpoveď. Vykladám si to, že frflání je spíš české specifikum.
12: Prepáčte, to bola otázka. Frflání, no, tak Češi, ja mám rád Čechov, lebo vedia sa porozprávať do detailov o veciach, kde Slováci to povedia dvoma vetami. Ja to mám rád, ale nie, Slováci sú takisto vedia byť ufrflávne.
10: Tak co byste v Praze, jen tak od boku, když procházíte a říkáte, že človek, ktorý přijde zvenku, vidí veci ostřej, co byste zmenil? V čem môže Praha přidat?
12: Praha má komplikovaný najmä politický systém. To je vec, ktorá je komplikovaná. Ja som po 8 rokoch som presvedčený, že lepšia je priama voľba primátora. A je úloha toho primátora, aby pri tej kampani a pri tej voľbe si zabezpečil, že s ním ide nejaký tím, ktorý je zvolený aj do mestského zastupiteľstva. Lebo nevýhoda priamej voľby bola tá, u nás to boli moji kolegovia predo mňou, že bol síce človek zvolený za primátora, ale nemal vôbec mestské zastupiteľstvo a vlastne celý čas ho nejak tlačili a on sa tam obchodovalo zbytočne a tak ďalej.
10: Chcete říct, že pražský primátor ve srovnání s vámi, bratislavským primátorem, má menej pravomocí?
12: Tak vieme, že poprvé to nie je priama voľba, je to voľba, ktorá sa v pražskom zastupiteľstve odhlasúvava, to znamená, že je to veľmi spojené stále s politickými stranami. Je o mnoho ťažšie. Ja som kandidoval v Bratislave ako kompletne nezávislý človek bez príslušnosti k akejkoľvek politickej strane. A to bolo možné, lebo som si odmakal skoro dvojročnú kampaň, ale bolo to možné, bo to bola priama voľba. To v Prahe je veľmi komplikované. Videli sme to tu na iných prípadoch v rôznych voľbách. A jednoducho, pokiaľ viem, pražský primátor je první medzi rovnými, ako keby sú tam radní, ktorí majú svoje témy a častokrát mám pocit, že to rozhodovanie je komplikovanejšie ako v tom systéme, kde je primátor volený priamo.
10: Vy říkáte, že lidi raději tráví čas v parku, než na parkovišti, zároveň ve všech městech, v tom vašem i v tom našem, vzrůstá počet aut. Všichni chceme jezdit, auta chceme a potřebujeme. Jak tohle dilema řešíte v Bratislavě? Protože jestli se bavíme o farflání, tak doprava a auta jsou číslo jedna.
12: Treba povedať jednu vec, predtým ako niekto začne frflať, že, a myslím, že to platí pre Bratislavu rovnako ako pre Prahu, my máme nejaký typ fyzického priestoru, ulice, ktoré my nevieme nafúknuť. Keď sa niekto pozrie na svoju ulicu, pravdepodobne je rovnako veľká, ako bola pred 20 alebo 30 rokmi, keď na ne vyrastal. Ale počet aut, konkrétne v Bratislave od roku 2000, počet aut, ktoré sú registrované, normálne na značky v našom meste, sa zdvojnásobil. Takže myslieť si, že dvojnásobný počet aut v tom istom priestore bude bez problémov fungovať ďalej a jazdiť ako pred 20 rokmi, kedy tiež boli slušné zápchy, je proste ilúzia. Jedno z miest, kde klesá počet aut registrovaných mest, je Viedeň napríklad. To je akože mesto, ktoré má ale, ktoré je svetovo známe neuveriteľným systémom mestskej hromadnej dopravy a systému kvalitných cyklotrás.
10: A co děláte v Bratislavě s tímhle paradoxem?
12: My sa usilujeme, často používam slovo rovnováha. Rovnováha a niekedy aj kompromis, ale rovnováha je dôležité slovo pre mesto, veľmi. Dokonca by som ho mohol dať niekde veľmi vysoko v tých hľadaní tých kľúčov a limitov, ako sa rozhodujeme a usilujeme sa to slovo použiť aj pri doprave, čo je veľmi komplikované. My máme kvalitnú pešiu dopravu, respektive peších, to je normálne v Prahe, v Bratislave, v celom tomto našom stredoeurópskom regióne je úplne normálne kvalitné chodníky a pešia doprava, ale usilujeme sa trošku to vyrovnať aj v prospech tých cyklistov, ale aj mestskej hromadnej dopravy.
10: Tohle býva, promiňte, tohle býva výtka vůči vám. A mě zajímá, jak vysvětlíte Bratislavanům, že místo čtyřproudové komunikace mezi mostem SNP a Šafárikovým náměstím zůstanou jen dva pruhy pro auta a ty dva zbylé budou pro kola. Tak jak tohle umíte komunikovat, že se lidé nenahněvají, protože v autě stráví víc času tím pádem?
12: A to je přesně o té rovnováhe, lebo toto kedysi bylo jako vnútorný okruh mesta, ale medzi tým štát niekoľko stoviek metrov, možno 800 metrov odtiaľ vzdušnou čiarou na druhej strane Dunaja postavil 8 prúdovú komunikáciu, ktorá sa stala novým vnútorným okruhom mesta a niekoľko kilometrov odtiaľ štát postavil ešte vonkajší obchvat mesta. To znamená, že napríklad táto, to je južná strana Bratislavy, je veľmi saturovaná, čo sa týka ľudí, ktorí chcú prejsť z jednej strany mesta na druhé. A my sme aj vedeli, že na tejto ulici, ktorá je paradoxne rovno medzi historickým jadrom nášho mesta, pešou zónou a Dunajskou promenádou, veľmi obľúbenou, kde vystupujú aj ľudia z lodí, tam je veľa ľudí a vlastne a ten limit, tá hradba medzi týmito dvoma dôležitými priestormi bola štvorprúdová komunikácia, ktorá má v strede električku a ešte aj odbačací pruh. Takže vy ste museli prejsť cez 5 pruhov pre auta a jeden električkový pruh. A tá debata o tom, že tu by sa mala tá doprava trochu utlmiť, keďže už je vybudovaná alternatíva kúsok ďalej, tu bola roky, akurát, že nikto nemal odvahu to urobiť.
10: To je, principu rozumím. Mě zajímá, jak jste to komunikoval s lidmi, kteří nelibě nesou to, že prostě tím autem pojedu pomalej. Já zacituju, co jste napsal tehdy na svém Facebooku. Velmi dobře si uvědomuji, že jsme se dotkli pro mnoho lidí důležité trasy a nutíme je měnit zažité návyky. Pro každého primátora je to jedna z nejtěžších věcí, ale pro zlepšení života ve městě a pro všechny i tohle je třeba podstoupit. Tak jak jste tohle ustál, jak se říká?
12: Komunikoval jsem to málo, dneska to už vím, mal jsem to komunikovat o mnoho víc. Pro mě jako člověka, který se zaoberá Bratislavou ještě dávno předtím, ako som stal primátorom, ako aktivista, ako architekt. To bola téma, o ktorej som dlho počúval a bola tam dokonca architektonická súťaž rok predtým, ktorý výsledok bol tiež, že tam má byť utlmená doprava. Tak, ale ľudia neriešia príliš architektonické súťaže, neriešia všetky tie debaty a mal som to komunikovať o mnoho viac. Ale myslím si, že keby som to o mnoho viac komunikoval, politici by z toho urobili tému, lebo veľkú tému z toho urobil najmä náš premiér bývalý alebo súčasný. A urobil to tému, ako vyslovene liberáli versus...
10: Liberálové chtějí město pro kola.
12: Presne tak, ako keby takúto, ten americký spôsob, kde to dneska vidíme, že v Amerike sa napríklad cyklotrasy úplne sa stali, ako keby taká tá deliacia čiara medzi rôznymi politickými víziami, čo je úplne nezmysel samozrejme. Ale je podľa mňa dôležité mať politikov, ktorí uprednostňa správnu vec pre mesto a ja som hlboko presvedčený spolu s veľkou skupinou odborníkov, že to je správna vec pre budúcnosť mesta a uprednostniť to pred stratou alebo získom svojich politických bodov. A ja som sa rozhodol uprednostniť Bratislavu.
10: Říkáte, že ste to málo komunikoval. Jak by ste postupoval dneska?
12: Dlhšie by som to komunikoval, viac by som to komunikoval, viac by som vysvetloval.
10: Pomáha to?
12: My sme posilnení touto skúsenosťou, posilnení vo všetkých tých aspektoch dobrom aj zlom, urobili podobnú vec 2 roky potom na Dunajskej ulici, ktorá je menšia ulica, menej frekventovaná, ale tiež bola malá problém, že ľudia ju používali ako skrátku. Dunajská je centrom proste príjemnej mestskej štvrti rovno vedľa centra alebo v centre mesta a my sme vedeli, že ľuďom vadí to, že tam je veľa aut obyvateľom a vedeli sme aj, že približne 30-40% aut tady iba prechádza. Sme si proste odmerali, kto vojde a kto vyjde. A jednoducho sme to urobili, ale o mnoho lepšie sme to komunikovali najmä s obyvateľmi tej štvrte a nebolo to úplne hladké, ale bol to veľmi pekný výsledok a dneska to je kvalitná ulica s cyklotrasou.
10: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor Matúš Valo.
13: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Další otázka pro návštěvníka měst a pro architekta. Poznáte podle toho, jak město funguje, do jakého politického tábora patří vedení toho města, jestli je primátor, liberál nebo konzervativec?
12: Tak samozřejmě, že by jsme to nemali nikdy poznat, protože jsou věci, jsou služby, které je důležité robiť a to je tá aj výhoda miest, ako keby ľudia chcú mať kvalitnú mestskú hromadnú dopravu, kvalitné osvetlenie, vyčistenú ulicu.
10: Víte, na co narážím, máme třeba stranu Motoristé sobě a nepředpokládám, že ona by ve vedení měst prosazovala víc cyklopruhů, protože to jde proti záměru toho politického hnutí.
12: Samozřejmě, že je súčasťou demokratického procesu, že ľudia sa rozhodnú na základe komunikovaných hodnôt zvoliť nejakého politika, ktorý potom by tie svoje sľuby a hodnoty mal pretaviť do toho mesta. Takže áno, asi niekde, kde budú motoristé sobie, čo je pre mňa, že absurdná strana aj s názvom absurdným, v Naradnici, tak asi budú preferovať automobilovú dopravu. Ale tu by som upozoril všetkých obyvateľov, ale aj túto stranu, že my vieme, ako vyzerajú mesta v rôznych kútoch sveta, kde prišli politici, alebo kde nikdy ani nezačali sa zaujímať tým, hľadať tú rovnováhu medzi spôsobmi pohybu po meste. My vieme, ako vyzerajú. Nedá sa v nich žiť. Zomierajú tam deti kvôli plúcnym chorobám a proste ľudia sa boja vyjsť na ulicu, lebo sú tam všade auta. A viem, že toto je veľmi ťažké povedať. A viem, že to je tvrdé povedať. A ja jazdím na aute. Je to normálna vec. Ale jednoducho tie skúsenosti miest, kde auta dostali kompletne voľný priestor a stali sa úplne hlavným prostriedkom, proste na tomto svete existujú. My sa nemusíme dohadať o tom, ako by to bolo. My to už vidíme.
10: Vy ste primátorem hlavního města země, kde je po třetí vlády Robert Fico. Jaké máte s premiérem vztahy?
12: Ja som 8 rok primátorom, on je môj 5. premiér, takže...
10: Čiže vy ste stabilnejší instituce než slovenská vláda.
12: Výrazne som stabilnejší. Je veľmi ťažké si vybudovať ako keby s 5 premiérmi akýkoľvek vzťah a aj pracovný. A s pánom premiérom sme sa stretli asi 2-krát v živote a tá debata bola veľmi pragmatická a úplne normálna. Bodaj by to tak aj v skutočnosti akože bolo, bodaj by tak vláda tak naozaj fungovala.
10: Čili by ste premiéra Fica pochválil, když ho srovnáte s těmi dalšími premiéry?
12: Ne, to naozaj nie. Ospravedlňujem sa, keď to tak vyznelo. Ja mám radikálne iné hodnotové nastavenie a myslím si, že súčasná vláda, ktorú vedie pán premiér Fico, ničí Slovensko a tlačí ho do nejakého nedemokratického priestoru smerom k Rusku, čo je pre nás jednoducho zlé. A keď si pozrieme aj na ekonomický aspekt našej krajiny, jednoducho to nie je dobré, to treba úplne jasne povedať. Ale ja vždycky ocením akéhokoľvek predstaviteľa vlády, ktorý je so mňou sa ochotný pragmaticky baviť o bratislavských problémoch. Myslím, že to je moja povinnosť. Myslím, že je to ich povinnosť, aby sme spolu riešili problémy našich obyvateľov.
10: A vy ste liberál, máte blízko k progresnímu Slovensku, jestli se nepletu, tak cítite se jako, řekněme, ostrov liberalismu prostřed slovenského moře, národního konzervativismu?
12: Viděl jsem minulý krásný výraz, který je velmi pekný a bylo, že neveriaci hľadajúci. Tak toto som ja. Ja som úplne otvorený viere, ktorú ale nemám a závidím ju svojim kamarátom, ktorí tú vieru majú. A mať vieru sa už u mňa nespája s tým byť, že liberál alebo konzervatívny. Mám pocit, že túto jamu, ktorá je vykopaná medzi mnohými skupinami ľudí, je vykopaná kvôli tomu politikmi z veľkej politiky, aby získavali na základe strachu a hnevu politické body. Toto delenie je, my sme jedna z najrozdelenejších krajín Európskej únie, Slovensko.
10: A prečítate to té víře, čili náboženské otázce?
12: Absolutne nie, vôbec. Ja si myslím, že v prirodzene liberáli a konzervatívci fungovali ako také na Slovensku úplne bez problémov a je úplne jasne dokázané, že to veľké rozdelenie urobili politici. To máme presne dokumentované kampane a momenty, kedy prišiel politik z veľkej politiky a na to, aby získaval body a vyhraňoval sa, jednoducho robil toto rozdelenie.
10: Mluvil
12: to
10: bolo o bratislavské kavárne, o ľudech, ktorí nic neprinášajú.
12: Pamätám si referendum za rodinu, ktoré bola postavenie queer komunity na Slovensku, bolo v podstate každým rokom lepšie a lepšie, až pokým nedošlo referendum za rodinu napríklad. A ktoré jednoducho politici predávajú ľuďom to, že im sa nežije zle, lebo máme zlé zdravotníctvo, rozpadajúce sa diaľnice a mosty a potraviny máme skoro najdražšie v našom regióne. Ale im sa žije zle, lebo hrozí, že queer ľudia sa budú môcť u nás uzatvárať nejaké registrované partnerstva. A to je, už každý, kto trochu sa do toho vyzná, vie, že to je nezmysel, akurát, že tí politici to tým ľudia vedia predať a potom vznikajú ako keby tie barikády, ktoré proste ničia tú súdržnosť tej spoločnosti. A ja viem, že kvalitné mesto, mesto, ktoré vie zabojovať v krízových situáciách, ktoré ja som zažil teda ich dosť a svet v tých posledných rokoch naozaj veľa, je to, kde sú ľudia súdržní, kde si veria, kde sú ochotní si pomáhať, kde sa správajú slušne k sebe.
10: To zní dobře.
12: Znie to hypisácky, ale není to tak. Je
10: ale
12: to
10: jak sa to dělá prakticky?
12: Prakticky sa to... Tak na začiatku by mohol existovať politik národnej politike, ktorý nebude využívať strach a nenávisť na zisk svojich politických bodov. Čo dneska je pre nich... Oni vlastne nerobia to, že ja som urobil toto, alebo urobím pre vás toto a za to ma voľte. Ale on v ľuďoch vyvoláva strach. Ale nechcem ako keby ísť úplne do týchto detailov. Na úrovni mesta najväčšia pomoc pre mňa demokracii na úrovni primátorov je tá, že viete, že mňa ľudia na ulici stretnú každý deň. Keď ja poviem sľub, že urobím toto námestie, tak ten človek bez toho, aby musel niekde pátrať, iba tam ide okolo a vidí, či to námestie je urobené alebo nie. To znamená, že veľmi ľahko skontrolovateľné sú sľuby primátorov v mestách a je to, iba to dopoviem, že je to ten moment, kedy tá demokracia funguje tak, že niekto sľúbil niečo, bol demokraticky zvolený a splnil to alebo nesplnil. A pomôcť demokracii môžeme tak, že to splníme napríklad tie sľuby. Alebo vysvetlíme veľmi transparentne, prečo sme ich nesplnili.
10: Hostem Interview Plus je bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Po třetí se budete v podzimních komunálních volbách ucházet o hlasy Bratislavanů. Průzkumy uvádějí vaši stabilní podporu kolem 40%. Vaše průzkumy dokonce jsem si všiml, že jsou ještě vyšší.
12: Ano.
10: Možná nejvážnějším protikandidátem na vaši pozici je stávající ministr dopravy Josef Ráš, syn známého hudebníka. Ten je k vašemu vedení kritický, třeba právě kvůli cyklostezkám. Půjde podle vás o to, jestli se Ficův smer prosadí i v hlavním městě? Dá se takhle ve zkratce, dají se takhle ty volby vystihnout?
12: Velmi bych chtěl, aby kampaň byla o Bratislave, ale keďže prvýkrát v historii strana Smer v podstatě priamo nominovala svojho nominanta nebo svojho niekoho priamo podporila, aj keď pán minister sa tvári, že je nezávislý, čo mu ako nikto proste nežere, pretože je už 3 roky vo vláde za stranu Smer a sedí tam a schváluje všetky tie hrozné zákony, ktoré v podstate to Slovensko posúvajú späť do 20. storočia. A jednoducho je úplne prirodzené, že tá kampaň bude menej asi o Bratislave a o tom, o smere a vôbec pozícii, aký smer bude mať aj v hlavnom meste.
10: Hrite, jak odhadujete tú kampaň? Vy ste řekl, doufám, že vás citu presne, že bude ošklivá. Slovenská politická rozprava je veľmi ostrá. V Česku nevíme. Tam sa nejde pro zlé slovo daleko. Ale ja som si všiml, že vy neodpovídáte ostře náspět. Tak jak to odhadujete? Nemůžete utrpět ztrátu, protože prostě nebudete volit stejné prostředky?
12: Tak velká dilema je, keď oni idú a sú tá druhá strana, väčšinou sú to také pravicovo-extremistické, populistické strany, ale v celom európskom kontexte idú hroznými naratívmi a hroznými tlakmi a škaredými kampaňmi. Otázka, či to naše spektrum má odpovedať rovnako.
10: Ako, co myslíte vy?
12: Ja sa vždy snažím ostať pri vecných argumentoch a debatách.
10: Kde to? Môže sa človek nenechať vyprovokovať?
12: Tá správna odpoveď na toto je podľa mňa mix nejakej trpezlivosti a potom správneho momentu, kedy človek musí ako keby trochu aj pritlačiť, tak by som to ja povedal. Ale to úsilie, a to je veľká dilema v našich kruhoch politických, že aj v amerických demokratických kruhoch viem, že tá debata predbieha, že kde je tá hranica, že či zísť a ísť dole a na tú látku a byť taký, ak sú oni, alebo nie. Pokiaľ demokrati nerobili, tak zatiaľ prehrávali. Takže tá debata, zdá sa, že aj demokratická strana v Amerike pritvrdzuje a u nás ja sa budem usilovať ísť do tej komunálnej kampane veľmi racionálne a skúšať argumentovať a vysvetľovať. To je niečo, čo ma baví viac, ako sa niekde hádať.
10: Vy ste jednou říkal, že ste sa na roli primátora pripravoval, takže ste si predstavoval tie ťažké situácie, ktoré mohli nastať, že to je taková mentální příprava. Ano. Jak se připravujete na ty volby komunální? Jaká je těžká situace pro vás osobně můžou nastat?
12: Ťažká situácia bude a Smer to bohužiaľ robieva, že tú kampaň začnú hrať na osobnej rovine, že začnú točiť na mňa na osobnej rovine alebo na mojich rodinných príslušníkov alebo ľudí, ktorí sú kamarátsky so mnou spojení. A to sa deje Michalovi Šimečkovi už roky veľmi škaredým spôsobom. Jeho partnerka je popredná slovenská tanečnička, moderný tanec a súčasný tanec. A
10: oni vyčítajú, že to není skutečný tanec.
12: A roky
10: ju
12: zosmiešňujú a púšťajú videá na tlačových konferenciách, čo je úplne zvrátené, aby premiér krajiny ako do niekoho sa takto pustil. A toto sme robieva roky, robil to predtým Matovič. Je to ten najnižšia úroveň, to už je prekročenie všetkých hraníc, keď sa útočí na rodinných príslušníkov. A dokonca dneska už je to na úrovni, že sa útočí na deti, ako keby slovne a argumentačne jedna aj druhá strana. A je to smutný pohľad.
10: V Praze na podzim budou taky komunální volby. Magistrátu tady vládne vždycky koalice a pravidelně to skřípe. V Bratislave se to neděje?
12: V Bratislave si ja vyberám svojich viceprimátorov. Sú to ľudia z môjho okruhu. A takisto mám väčšinu v zastupiteľstve.
10: Čili proti pražskému primátorovi vy ste trošku samovládce. Vy.
12: Ja som si... Je to iné, nechcem... Je, takto. V zastupiteľstve máme 45 zastupiteľov, z ktorých my máme 29. To znamená, že máme väčšinu, ale je tam stále dosť veľká časť, ktorí nie sú v našej skupine. Ale ja sa bavím aj s nimi. My väčšinu ťažkých hlasovaní máme skoro 40 a plus hlasov, pretože keď riešim rozpočet, tak mám obec s každým klubom a bavím sa na tom obede o tom rozpočte s každým jedným klubom.
10: A skřípe to podľa vás víc v Praze než v Bratislave? Podľa vašeho pozorovania?
12: Myslím si, že podľa mňa v Praze určite. To skřípe vás.
10: Co s tým dělat? To by byla ta rada, ktorú môžete ako příchozí dát pražskému magistrátu.
12: Samozrejme, že som veľmi skromný v tom, aby som dával niekomu rady, ale to je ten iný systém. To je iný systém. Je strašne dôležité a neviem, do akej miery sa to dá mať, budovať tú dobrú koalíciu, ktorá si verí ešte pred tými voľbami, akože spolu robiť, spolu kampaňovať, spolu sa baviť o tom programe. To je niečo, čo my robíme a už sa tam v tom aj poznáme a to je dôležité, že všetky tie zlé veci prichádzajú až po voľbách a treba sa na to pripraviť pred voľbami.
10: Poslední vec, horké dny vrací otázku, jak prispôsobiť mesta klimatické zmene. Co děláte v Bratislave v tomhle směru a co by možná Praha mohla adoptovat?
12: My robíme všetky tie veci, čo robia veľké európske mesta, vodozádržné opatrenia pod námestím, ktoré teraz rekonštruujeme v strede Bratislavy. Máme celú nový kanalizačný systém, ktorý zbiera dažďovú vodu, šetrí ju a potom ju pumpuje späť do zelene. Sadíme stromy masívne. Robíme všetky tieto veci, ale mám jeden projekt, ktorý je pekný a ktorý začína ako veľmi malý, ale bude dobrý. A to je to, že sme sa zamerali na cestné ostrovčeky. Cestné ostrovčeky sú tie kusy veľké asfaltu a niekde to je dokonca vydlažené, ktoré sú medzi dvoma smermi cesty alebo diaľnice, na ktoré nikto nevstupuje, ktoré slúžia iba k tomu, aby rozdelili dve cesty. Hej? A tých je v Bratislave strašne veľa, aj v Prahe je strašne veľa. My už 6. rok postupne každý rok približne 1000 metrov rozkopeme, dáme preč betón a urobíme tam zeleň. Urobíme tam krásnu zeleň. A to má dve veci. Tá voda ostáva v území, ostáva a neotieká do kanalizácie a je na tej zeleni. Okrem toho je tam pekná zeleň, čo ľudia majú radi. A dokopy, keď sme si to zrátali, tak dneska už sme zazeleniali približne jedno veľké futbalové ihrisko z betónu na zeleň. Čo je akože pekný park, síce rozložený do mnoha malých frciek, ale robíme to trpezlivo, poctivo a je to vec, ktorá už je taká naša tradícia. Ľudia to milujú a okrem toho prináša menej betónu a viac zelene do mesta. Tam, kde by to človek nečakal.
10: Poslední vec. Možná sedím ve studiu s človekem, ktorý povede Bratislavu do roku 2030. Jediné prízvisko, přídavné jméno, jak byste označil město, až ho budete v roce 2030 třeba předávat své nástupkyně nebo svému nástupci?
12: Mesto, na ktorý jeho obyvateľa budú hrdí a budú ho mať rádi ešte viac ako teraz.
10: Hostem Interview Plus byl bratislavský primátor, architekt a hudebník Matúš Valo. Ja vám mnohokrát děkuju.
12: Ďakujem veľmi pekne.
10: Za pozornosť děkuje Petr Vizina.
14: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky.
15: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
14: Že bych vyrazil za váma?
15: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
16: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
17: www.lfs.cz.
16: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Dobrý den, je 16 hodin. Ze studia za celý odpolední tým zdraví Naděžda Hávová.
13: Český rozhlas Plus.
6: Co nás čeká v následující hodině? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požaduje od Běloruska odstranění retranslačních stanic, které ruská armáda používá pro útoky na Ukrajinu. Podle západních zdrojů na Minsk tlačí Moskva, která chce, aby se Bělorusko více zapojilo do války na Ukrajině. Probereme detaily. Použili policisté v Srbsku vloni proti protestujícím kontroverzní zvukovou zbraň? I na to se zeptáme. No a pětka na vysvědčení někdy vede k opakování ročníku. Podle České školní inspekce to ale žákům většinou nepomáhá. Naše další téma. Ještě předtím ale aktuální zprávy společně s Martinem Matějkou.
9: Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednících. Ten má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy, říká poslanec za SPD Libor Vondráček.
17: Chceme ukončit podobnost mezi uniformovanými složkami a právě státními úředníky, protože forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům.
9: Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat zřejmě v pátek. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Podle agentury Reuters u Žinou propluly nejméně 3 lodi a dalších 35 se na plavbu připravuje. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Irán na konci února. Podle Ománu jsou aktuálně v průlivu 2 bezpečné cesty pro proplutí. Velká část úžiny ale zůstává zaminovaná. O Hormuzu nebo budoucnosti iránského jaderného programu se jednalo i na víkendových mírových hovorech ve Švýcarsku. Washington tam zopakoval, že trvá na volném a bezplatném provozu v úžině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko stahuje k Moskvě a Krymskému mostu systémy protivzdušné obrany. Zelenský se odvolává na zprávu rozvědky, podle které jde o akci na vlnu ukrajinských úderů.
18: Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o tom, že se podařilo zasáhnout celkem 4 systémy S-400 a pancíř rozmístěné u Krymského mostu v Kerči. Rozsah poškození zatím není známý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že Rusko se rozhodlo chránit Krymský most a Moskvu na úkor regionu a Ukrajina z toho pro sebe vyvodí příslušné závěry. Takzvané dalekonosné sankce budou pokračovat. Důležité je, aby co nejvíc Rusů pochopilo, že válku protahuje ruské vedení, které odmítá diplomatická jednání, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Do Česka dorazila další vlna veder, výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. A kvůli suchu varují meteorologové taky na jihu Moravy před vznikem požárů. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40, mohly by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. A ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem, nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překonat hranici 40 stupňů.
19: Nejteplej má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40, noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Ministr školství Edouard Geffrey potvrdil uzavření 1800 škol kvůli horku. Dalších 8 tisících upravilo rozvrh. V Paříži zkrátili otevírací dobu muzea Louvre. Už včera k podobnému opatření přistoupila i Eiffelova věž. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s kolonou. Do omezení v Brně je to na více než půl hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 30. kilometru odklízejí následky nehody. Provoz na nezbytnou dobu krátce stál, brzdí se teď na 28. kilometru. Zdržení je 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 popojíždí kolona za Ořech, je to na 20 minut. Ucpaná je kvůli tomu i D5 před Prahou ze 7. kilometru. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popojíždí z 80. kilometru. Na 78. se po nehodě už od dopoledne stále jede pouze levým pruhem. Zdržíte se 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Posloucháte Odpolední plus.
6: A s dalšími zprávami se Martin přihlásí v 17:30, teď máme 6 minut po 16. hodině. Pokud je neodstraníte vy, uděláme to sami. Tuhle výhrušku pronesl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na adresu běloruských úřadů. Obvinuje Minsk, že na hranicích s Ukrajinou rozmístil retranslační stanice, které Rusko používá pro útoky drony na západní Ukrajině. Podle západních expertů je to další důkaz, že se Moskva snaží přinutit Alexandra Lukašenka, aby svou zemi víc zapojil do ruského válečného úsilí. Situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu, můj kolega Ondřej Soukup. Vítejte.
20: Dobrý den.
6: O jakých retranslátorech vůbec mluví Volodymyr Zelenský? K čemu je ruská armáda má používat?
20: Mělo by se jednat o 4 retranslátory v Brestské a Gohomelské oblasti a jednoduše řečeno měli by šířit internetový signál dále do území Ukrajiny. To znamená, že když ruský dron přelétne běloruské území, tak na ukrajinském území ještě stále chytá signál právě z té nějaké stanice, která je přímo na té hranici, tudíž ten operátor, který může sedět úplně kdekoliv, tak vlastně může zaútočit. Vlastně my jsme to zjistili a Ukrajinci nejspíše také v prosinci loňského roku, kdy právě ruská strana zveřejnila záběry, jak takovýhle dron útočí na vlak, myslím, že někde v Černihorské oblasti, a to bylo prostě 250 kilometrů od ruských hranic, tudíž by normálně ten dron neměl mít žádný signál, nemohl by vysílat ty záběry, ale jenom 80 kilometrů od běloruské, což by napovídalo, že ten signál přicházel běloruského území.
6: Proč by Rusko chtělo zrovna teď zapojit Bělorusko do války? A jak by to mohlo vypadat?
20: Tak ono je to z jeho hlediska logické, protože oni potřebují nějak zvrátit tu slepou uličku, která se vytvořila na Doněcké frontě. Kdyby se začalo znovu bojovat prostě na bělorusko-ukrajinských hranicích, Ukrajinci by přirozeně museli tam přemístit nějaké své jednotky, které by na tom východě určitě chyběly.
6: A proč se Alexandra Lukašenko tolik brání zapojit svou zemi do války?
20: Tak především kvůli tomu, že ví, že by to byla pro něj prohra z celé řady aspektů. On se snaží zlepšit své vztahy se Západem. Američané tam jezdí. On propustil několik stovek politických vězňů výměnou za zrušení některých sankcí. Nyní by zase upadl do té závislosti na Vladimíru Putinovi. A co je možná ještě podstatnější, on dobře ví, že běloruská armáda, která je mimochodem menší než ta česká, tak by, pokud byla přímo zapojena do bojů, tak by patrně utrpěla takové ztráty, že jako operační jednotka by během pár měsíců přestala existovat. A ještě ke všemu, Bělorusko je prostě nemá obranu proti ukrajinským raketám a dronům, a tam jsou, a hovořil o tom právě i Alexandr Lukašenko, že prostě ty cíle, ať již infrastrukturní, průmyslové, tak jsou pro Ukrajince jako na dlani.
6: Volodymyr Zelenský tedy přitvrzuje vůči Lukašenkovu režimu kvůli podpoře ruských útoků. I to jsme shrnuli společně s komentátorem Ondřejem Soukupem. Děkuji.
20: Naslyšenou.
6: A u tématu války na Ukrajině ještě zůstáváme. V Rusku se šíří palivová krize, která je důsledkem ukrajinských útoků na rafinerie. Omezení prodeje benzínu a nafty oznámily úřady na Sibiři, v Omské a Novosibirské oblasti. Obyvatelé Krymu se musí vypořádat s nedostatkem pohonných hmot, ale také s častými výpadky elektrického proudu. A právě Krym přitom využívá ruská armáda jako základnu pro svoje útoky na Ukrajině. Ve vysílání už je mým hostem Martin Novák, reportér ze serveru Seznam zprávy. Dobrý den.
0: Dobrý den.
6: Rozsáhlé výpadky elektřiny hlásí například Sevastopol. Nakolik jde o jednorázový incident a nakolik je to součást té širší dynamiky na konfliktu na Ukrajině?
0: No tak určitě je to spíš jako pro Rusy, z hlediska Rusů, širší problém, protože Krym je proti ukrajinským dronům v podstatě nechráněný, tam ta protivzdušná obrana je v podstatě nulová, na rozdíl třeba od Moskvy nebo od některých částí Ruska. A Ukrajinci výrazně zlepšili svoji útočnou kapacitu těch dronů, kteří dostřelí třeba do vzdálenosti 200 kilometrů, takže likvidují vlastně veškeré ruské zásobovací kolony na té silnici na okupovaném ukrajinském území, vlastně, která vede na Krym, a útokem na zásobníky s naftou a s benzínem a na tu energetickou infrastrukturu vlastně pomalu, ale jistě ten Krym jednak izolují a jednak vlastně tam v podstatě pomalu jako znemožňují normální život, takže hodně lidí jede pryč. Paradoxně hodně lidí z Ruska tam furt jezdí, protože ruská oficiální média o té krizi na Krymu moc neinformují a nebo ji zlehčují, takže tam jezdí spousta jako ruských turistů a pak, když tam dojedou, tak jsou překvapení vlastně, co tam nacházejí.
6: No oni tam spíš nic nenacházejí, protože obchody na Krymu mají kvůli nedostatku pohonných hmot problém doplňovat zásoby, třeba cukr, sůl, rýži, pohanku. Jak rozsáhlý je tenhle problém?
0: Já, co jsem četl názory, jako nebo prohlášení lidí, kteří přímo mají informace z Krymu, jsou to většinou krymsko-tatarské zdroje od tatarské komunity. Ty Tataři většinou jako sympatizují s Ukrajinou, ale spousta z nich tam stále žije, tak skutečně říkají, že vlastně jako ty hlavní sítě supermarketů, které působí na Krymu, což je třeba Jabloko nebo Put, a ty sítě supermarketů na Krymu pořád ještě jsou takové jako autonomní, že tam ještě nepůsobí vlastně ty ruský značky, ale furt je to jakoby ty místní krymský, takže mají problémy s tím jak se tam nemůžou dostávat ty kamiony a nákladní vozy prostě přes Ukrajinu nebo přes Kerčský most, protože tam létají jim nad hlavami ukrajinské drony, tak samozřejmě tím pádem je to zásobování horší. Navíc Krym vždycky byl i energeticky, jakoby zásobování elektřiny i vodou závislí na Ukrajině. A teď jsou zase zprávy, že třeba ty ruský řidiči, že ani za příplatky už prostě po té silnici nechtějí jezdit, protože samozřejmě koukají, vidí ty videa na Telegramu a jinde, kde prostě ty cisterny a ty nákladní vozy hořejí po zásahu ukrajinským dronem a žádná obrana proti tomu není.
6: Některé odhady tvrdí, že Rusko ztratilo přibližně třetinu své zpracovatelské kapacity v rafinériích. Tyhle informace se dají ověřit?
0: No, ztratilo. Ono je to, některý ty výpadky jsou třeba dočasný, někdy něco opravujou, takže to není to tak, že by natrvalo byla mimo jako třetina kapacity, ale samozřejmě ty útoky oslabují na jednom místě, je výpadek třeba 14 dní, na jiném 3 týdny a tak dále, než to opravějí, takže ale v celkovém součtu samozřejmě ta kapacita klesá, ale když Ukrajinci něco zasáhnou, tak to není tak, že už by to trvalo, bylo mimo provoz. Samozřejmě se to Rusové nějakým způsobem snaží opravit, ale stojí to peníze, jsou tam omezení a vidíme, že i na některých, ostatně i z Moskvy, přímo i moje zdroje hlásí, že i v Moskvě jsou obrovské fronty na benzín a některé pumpy, prostě některé druhy benzínu nebo nafty neprodávají.
6: vůbec nejsou k dispozici. V Rusku se tedy šíří palivová krize, která je důsledkem ukrajinských útoků na rafinérie. I o tom jsme mluvili s reportérem ze serveru Seznam zprávy Martinem Novákem. Martine, děkuji, hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne.
13: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: A je přesně 16:45. Významné nevládní organizace v Srbsku vyzývají OSN k důslednému a taky nezávislému vyšetření možného využití zakázané zbraně během loňských studentských demonstrací. Protestující tvrdí, že pořádkové jednotky v Bělehradě využili takzvanou akustickou zbraň, a to, aby rozehnali dav. Úřady to ale dlouhodobě odmítají a právě toto téma sleduje kolega ze zahraniční redakce Jiří Kordík. Jiří, vítejte.
2: Dobrý den.
6: Co přesně chtějí organizace nezávislé vyšetřit?
2: Ono se to všechno týká incidentu z loňského 15. března. V Bělehradu se na jedné z těch prvních masových demonstrací, které organizovali studenti, vypravili do ulic právě 100 tisíce lidí. Jenom připomenu, že to jsou dosud trvající protesty proti systémové korupci. Právě ty protesty vyvolal pád přístřešku na nádraží ve městě Novi Sad, kde zemřelo 16 lidí. A na konci těch studentských setkání, tedy i tehdy, vždy organizátoři protestů drží na počest těch obětí hodinu ticha a právě toho zmíněného 15. března na konci tohohle docela majestátního pětního okamžiku podle těch demonstrantů právě policisté použili proti vlastním občanům tu zmíněnou zbraň. Na videích ze sociálních sítí z toho večera je vidět taky, jak se prakticky ve vteřině po takovém podezřelém zvuku začne půlit a rozestupovat dav, který pak propadá do paniky. Vypadalo to, jako by se tím davem prodral takový neviditelný vír.
6: No tak to zkuste popsat, co podle protestující to mělo být za zbraň, nebo jaký to měl být prostředek?
2: No vlastně potom, co se ty záběry začaly šířit, tak organizátoři protestů začali tvrdit, že to měla být ta akustická zbraň. Ta je obecně známá jako zvukové dělo, je to zbraň typu LRAD, tedy Long Range Acoustic Device, zkrátka pro dalekonosné akustické zařízení. Jeho cílem je podle toho popisu armádního odstrašit. Ten přístroj taky dokáže zacílit skupinu nebo dav lidí, vydává takový nepříjemný silný zvuk, vytvoří vlastně kužel zvuku, který lidi dokáže rychle paralyzovat a je to hlasitost mezi 150 a 160 decibely. Pro představu třeba start stíhačky vydává zhruba 130 decibelů. Ta zbraň LRAD používala americká armáda třeba proti pirátským člunům u pobřeží Somálska třeba, ale v roce 2020 si přístroje pořídila taky řecká pobřežní stráž proti migrantům mířícím z Turecka. Na několika demonstracích prokazatelně právě tenhle typ přístrojů pro rozehnání davu použili ve Spojených státech. V Evropě by to ale v případě protestu bylo vůbec poprvé. A navíc v Srbsku ty zákony tenhle typ dost kontroverzních zbraní explicitně zakazují.
6: A jak protestující ví, že to byla právě akustická zbraň?
2: Ony ty zmiňované nevládní organizace totiž v následujících měsících se sbíraly přes 3000 výpovědí lidí z davu, kteří si stěžovali na okamžitou nedovolnost, nepříjemné pískání v uších a taky závratě krátce potom, co zaslechli ten nepříjemný hlasitý zvuk. Ten samotný zvuk pak popisovali, jako když vedle nich startuje raketa, nebo jak si představují nějaké blížící se ničivé zemětřesení. Tedy to odpovídá tom popisům, které už jsme zmínili, jak taková ta akustická zbraň funguje. Ty výpovědi pak organizace předložily Evropskému soudu pro lidská práva. Ten zatím v případu pořád rozhoduje, soud ale vládu v Bělehradu zatím vyzval, aby takové žádné přístroje nevyužívala.
6: A jak na celou situaci zatím reagovaly úřady v Srbsku?
2: Policie a taky úřady, kde tedy má velký vliv prezident Aleksandar Vučić, kvůli tomu už přes rok čelí dotazům a vlastně silnému tlaku opozice a taky protestujících. V průběhu toho vyšetřování právě kvůli tomu tlaku několikrát změnili svou verzi toho příběhu. Nejdřív úřady tvrdili, že zbraně vůbec nemají, nevlastní, pak i na základě práce investigativních novinářů, třeba bruselského politika, přiznali, že je pořádkové služby v minulosti nakoupili, že dokonce byly nasazené i v době toho protestu, ale stále tvrdí, že je nikdo nepoužil právě toho osudného 15. března. A o pomoc pak s vyšetřením incidentu ještě taky srbské úřady oslovily experty z ruské tajné služby FSB, ti ale výpovědi protestujících zpochybnili.
6: Kdo se případem tedy teď oficiálně zabývá?
2: Tak svůj postoj k tomu případu zatím už vydala třeba vrchní prokuratura v Bělehradě. Ona v té své důvodové zprávě tvrdí, že v paniku v davu si způsobili sami studenti, že to nasazení akustické zbraně si vymysleli až posledně. posléze, zřejmě jako z nějakou záminku. Nicméně tomu incidentu se ještě pořád dál věnují srbští vyšetřovatelé. Na úrovni toho nejnižšího soudu dosud vyslechli něco přes 170 lidí, ale právě to podle toho dopisu, kterým jsme začali, těch 14 srbských nevládních organizací, je teď vlastně jedinou cestou k posunu k vyšetřování nezávislosti jedině OSN.
6: Použili tedy policisté v Srbsku loni proti protestujícím kontroverzní zvukovou zbraň? I o tom jsme mluvili s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Pěkný den.
2: Hezký den.
6: A samozřejmě v dnešním odpoledním plusu s datem 24. června nesmí chybět ani zajímavá knížka. Proč je naše společnost systémově nespravedlivá a kolik se musíme učit o nových strukturách, pokud nemáme přímou zkušenost s kolonizací? V knížce nazvané Dekoloniální feminismus se tím zabývá francouzská politoložka a odbornice na feminismus Françoise Vergès. A při její pražské návštěvě se s ní setkala i naše reportérka Kateřina Svátková.
3: Napsala jste knihu s názvem Dekoloniální feminismus. Vzhledem k tomu, že Česká republika vlastně vůbec nemá tuhle koloniální zkušenost, co je to vlastně za pojem?
21: Tu otázku si kladete správně, protože by se

0: strukturu světa, tak jak byla nastavena v 15. století a na kterou každý vtiskl svou pomyslnou pečeť.
1: Dalším termínem je feminismus a odhledněme teď od jeho vln a obecně známých pojmů. Je ale feminismus ze zkušenosti západního světa pořád ještě emancipačním hnutím?
0: Odpovím trochu oklikou. Ale jak se vlastně díváme na ten západní feminismus? Je to pořád ten v uvozovkách bílý buržoázní feminismus, který se domnívá, že jediným problémem je mužská nadvláda a my ženy musíme dosáhnout rovnosti s muži, jenže s jakými muži? Ve skutečnosti se musíme ptát ne na to, co je rovnost s muži, ale rovnost, řekněme, manažerská. Vyvstává otázka společenské třídy a ovšem taky ta, jak vnímáme postavení žen ve světě obecně. A je tu další banální konstatování, všechny společnosti jsou ve své podstatě stejné. Slyšíte ten nesmysl? Vždyť to tak není. Jenže jak pak uplatňovat nějaké modely? Proto mluvím i o tom, že ta kolonizace neznamená nutně tu přímou kolonizaci. Feminismus z pohledu západní Evropy se rozhodně netýká všech žen. To je úplně mimo. Jak by v téhle perspektivě vypadala hnutí za národní osvobození v domorodých národech nebo třeba v islámských komunitách? Vždyť tady šlo daleko víc o politickou, ekonomickou, kulturní, jazykovou nadvládu. A netečnost vůči těmhle nadvládám je tu pořád. My máme sklony k civilizačním představám o světě, že předěláme ženy, které nepatří do toho mrňavého kousku světa západní Evropy, Spojených států, Kanady. Jenže zapomínáme na určitou tradici, na to, že zkušenost z různých politických zřízení může být různá. Zabývat se feminismem znamená dávat možnost vzít si vlastní ponaučení, ne rozdávat lekce napravo nalevo. A ten civilizační impuls je pak, jak věřím, obrovský. Nikdo nemůže být přesvědčený o tom, že ví nejlépe, co jsou práva žen a co je pro ženy to nejlepší.
1: I tady teď vychází spousta knížek našich i zahraničních autorů k tomuto tématu. Třeba Neviditelné ženy od Caroline Criado Perez. Dochází třeba v někdejším východním bloku ke zlepšení společenského povědomí.
0: Obávám se, že před sebou máme ještě velký úkol. Když se nad tím zamyslíte, tak práce uklízeček přece není vnímána jako, řekněme, politická otázka. Ne, je to spíš téma, které bude zajímat nevládní organizace. Nikdo si neklade otázku, jestli náhodou ženy v těchto rolích nedrží svět pohromadě. A je jedno, jestli je to v Česku, v Peru, Mexiku, Francii nebo Anglii. Bez téhle práce by těžko fungovala jakákoliv společnost. Nefungovaly by školy, univerzity, natož nemocnice, nebo třeba kina, divadla. Sotva by něco fungovalo bez téhle neviditelné práce brzy ráno nebo pozdě večer. Ale já nechci poukazovat na to, že tyhle ženy nevidíme, jako spíš na to, že existuje určitá struktura, která spolu vytváří celou společnost. Nejde o to, že ženské tělo je vykořisťované domácími pracemi a měli by to dělat i muži. Nejde o to, kdo má co dělat nebo nemá dělat, ale o to, že když tuhle práci dělám, je podhodnocená, často nebezpečná, repetitivní, fyzicky náročná. A měli bychom si uvědomit, že i tahle práce je pro organizaci společenského zřízení důležitá.
1: A je to i generační záležitostí, jak to, co popisujete, vnímáme. Kdo se musí učit nejvíc? Předpokládám, že neukážete prstem na muže.
0: Ne, to opravdu ne, protože existují i muži, kteří jsou vykořisťováni. Jejich povolání jsou úplně podhodnocená. Otázky, o kterých mluvím, by si měla klást celá společnost. Pokud chceme spravedlivější odměny, respekt, důstojnost, musíme změnit její fungování. Společnost si musí položit otázku, kdo celou tu neviditelnou práci bude vykonávat. A není to snadné, protože společnost funguje právě v těch dost tradičních, patriarchálních a rasistických kolejích. Podle mě ale není nutné, aby to tak bylo. Pořád se pohybujeme na základech nějakých silou vymezených hranic. Prostě jsme zdědili staletí stará vynucená pravidla. A dá se to i úplně zjednodušit. Přece není tak těžké si představit, kterou univerzitu chceme studovat, jaký chceme zdravotnický systém, jaký systém uklízení. Myslím, že kdyby se změnilo tohle přemýšlení, pak by se nám žilo o dost lépe a ve větším souladu sami se sebou i s ostatními lidmi.
2: S francouzskou politoložkou Françoise Vergès mluvila naše kolegyně Katarína.

0: Řena Svátková, kniha Dekoloniální feminismus, vyšla v nakladatelství Karolinum v překladu Markéty Jakešové. Dnes máme středu, je 24. června a od konce školního roku už nás opravdu dělí vlastně jenom zítřek. Pozítří si děti půjdou pro vysvědčení. Opakování ročníku žákům podle České školní inspekce ale většinou nepomáhá. Může mít i negativní dopady na jejich další vzdělávání. Školy podle inspekce často zachytí problémy žáků až ve chvíli, kdy se projeví, například špatnými známkami nebo vyšší absencí. Opakování ročníku je potom spíš důsledkem než řešením samotných potíží. Podrobnosti k nové tématické zprávě o školní neúspěšnosti už má kolegyně Tereza Hipšerová z domácí redakce. Terezo, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Proč podle inspekce tedy opakování ročníku nefunguje?
1: Protože to podle ní není řešením příčin, kvůli kterým se žáci dostali do situace, že musí opakovat. Naopak to může vést k tomu, že se jejich výsledky i vztah ke škole ještě zhorší a zvyšuje se taky riziko, že školu předčasně opustí. Podle inspekce je tedy opakování ročníku neefektivní a drahé. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal taky upozorňuje, že školy často zasáhnou až ve chvíli, kdy se potíže žáků projeví třeba ve známkách nebo v absenci. A to už bývá pozdě.
2: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento.
0: A kterých žáků se to týká nejčastěji?
1: Nejvíc se opakuje v 1. a 6. ročníku základní školy a taky na začátku střední školy. Častěji se s ním potýkají chlapci než dívky a rozdíly jsou i mezi regiony. Dlouhodobě vyšší podíl těchto žáků je v Ústeckém a Karlovarském kraji. Nejnižší pak v Praze a Zlínském kraji.
0: Co by s tím tedy měly školy dělat? Jak by měly postupovat?
1: Podle inspekce je potřeba ve školách změnit přístup k výuce i k samotným žákům. Nestačí jen sledovat známky nebo absenci. Je důležité si všímat i změn v chování. Třeba jestli žák nosí pomůcky nebo jak pracuje v hodinách. Právě na těchto drobnostech se totiž často ukáže, že se u dítěte něco děje i mimo školu. Velmi důležitá je v tom role třídních učitelů, ale pomoc můžou i další lidé ze školy, připomíná mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Aby bylo možné zachytit problémy žáků co nejdříve, dává ministerstvo školství školám k dispozici systém podpůrných opatření, školní poradenská pracoviště i služby pedagogicko-psychologických poraden. Opakování ročníků je v českých základních školách spíše výjimečné. Přesto zůstává výzvou zejména předcházení školnímu neúspěchu u sociálně znevýhodněných žáků.
1: Ve školách s tím můžou pomoct třeba školní psycholog nebo speciální pedagog. A Tomáš Zatloukal zdůraznil i roli sociálního pedagoga.
0: A jak to vnímají samotné školy?
1: Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol taky mluví o přínosu sociálního pedagoga. Školám totiž hodně pomáhá při komunikaci s rodinou žáka a řešením jeho zázemí.
4: Protože ten je právě schopen řešit takovou věc, jaké zhoršení prospěchu, protože tím často bývají nějaké osobní problémy, rodinné problémy. Je to většinou nějaký komplex, který nedokáže úplně odchytit třídní učitel a ani ve spolupráci se školním psychologem.
1: Pro školy je podle něj ale těžké všechny tyto podpůrné pozice obsadit.
0: Pětka na vysvědčení tedy někdy vede k opakování ročníku, jenomže podle České školní inspekce to žákům většinou nepomáhá. Jak jsme připomněli společně s Terezou Hipšerovou z domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
0: A teď máme na hodinách 16 hodin 30 minut a 43 vteřin. Na řadě jsou aktuální zprávy společně s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus.
6: Prezident Petr Pavel se má účastnit červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit ústavní soud. To kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun 54 haléřů za litr. To je o jeden haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura ve své konvergenční zprávě za rok 2026, a to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku, naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. Taky české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky euro tak aktuálně přijmout nemůže. Desítky tisíc domácností jsou v Británii na západě Francie bez proudu kvůli vedrům. Příčinou je porucha transformátoru. Informuje o tom agentura AFP s tím, že provozovatel sítě pracuje na obnovení dodávek elektřiny. Francie včera zaznamenala nejteplejší den od začátku měření v roce 1947. Nejvyšší červená výstraha před vlnou veder platí dnes pro 58 departmánů. Příští týden by se mohlo ochladit. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru pojedete pomalej až do omezení na 23. Je to na necelých 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 181 zůstává kolona do zúžení v Brně. Je to na 35. kilometru a kamiony postojí déle. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru. Za Ořech je to na téměř 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
0: A zajímavé události se zdaleka neodehrávají jenom v České republice, v Evropě, ale taky za oceánem. Ve 4 amerických státech, v New Yorku, Marylandu, Jižní Karolíně a Utahu měly vnitrostranické volby, takzvané primárky. Ukazují, kam se obě velké strany před listopadovými volbami do kongresu posouvají. U demokratů potvrdil svou sílu newyorský starosta Zohran Mamdani a jeho kandidáti vyhráli 3 klíčové kongresové souboje. U republikánů naopak znovu ukázal vliv prezident Donald Trump. Jeho kandidáti zvítězili v Jižní Karolíně i ve státě New York. A podrobnosti už má naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, kterou zdravím. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Které souboje z té úterní noci byly napříč Amerikou nejdůležitější a proč?
7: Tak nejvýraznější byl bezesporu ten souboj v 10. newyorském obvodu, kde kongresman Dan Goldman vedl první obžalování impeachment Donalda Trumpa, prohrál s bývalým komisařem Bradem Landerem a to docela výrazně v poměru 2:1. Proč je to důležité? Na tomto souboji nejvíce se ukázala právě nastupující politická moc hvězdy demokratů Zorana Mamdaniho. Goldman je totiž velmi uznávaný poslanec, ale je židovského původu, je silným podporovatelem Izraele a Mamdani, který je muslim a je velmi kritický k počínání Izraele v Gaze i v Libanonu, tak přitom při kandidatuře Mamdaniho na starostu ho Goldman nepodpořil. Mamdani mu ho teď vrátil a vlastně ten jejich souboj vyhrál 2:0, protože Goldman jako poslanec končí.
0: A jak silnou pozici si primárkami upevnil newyorský starosta Mamdani uvnitř demokratické strany?
7: Ty primárky se konaly v úterý celý den, ale samozřejmě výsledky byly až v noci a Mamdani oslavoval hned na 3 různých večírcích najednou. Říká, že to jeho vítězství nebo vítězství těch jeho kandidátů jím podpořených je důkaz toho, že jeho loňské vítězství na pozici starosty nebyla náhoda, že to je jenom začátek a dokonce i on podpořil třeba kandidátku Valdezovou proti takovému dlouholetému politikovi Espajatovi. Tenhle kongresmen v politice působil 30 let a on taky prohrál. A možná to i otřese pozicí lídra demokratů ve sněmovně, protože jednak Hakeem Jeffries přichází o 2 spojence v kongresu, ale na oslavě té Valdézové, té Mamdaniho kandidátky, ten dav potom skandoval směrem k Jeffriesovi, že teď je řada na něm.
0: A co tahle volební noc říká zase o vlivu prezidenta Trumpa na republikánské primárky?
7: Donald Trump znovu potvrdil, že umí rozhodnout republikánské primárky a dokonce i tam, kde jeho strana sázela na jiného kandidáta. To se stalo ve státě New York, kde jeho favorit, majitel firmy na výrobu nálepek, porazil zavedeného republikánského zákonodárce, kterého podporoval celý stranický aparát. Takže tam můžeme mluvit o tom, že Donald Trump přebyl stranu. Nebo v Jižní Karolíně, byť tam je to maličko složitější, ale Donald Trump v podstatě podpořil oba republikánské kandidáty, jak místo guvernérku, tak prokurátora. Vyhrál prokurátor a v podstatě bez boje.
0: Kde naopak demokraté i republikáni potvrdili etablované kandidáty? A co to napovídá o tom, že se strana zdaleka neposouvá jenom jedním směrem?
7: Přesně tak. Třeba v Marylandu, tam se do předvolebního boje zapojila i bývalá šéfka sněmovny Nancy Pelosiová, jedna z takových nejvlivnějších demokratek. A její favorit, mimochodem to byl bývalý policista z toho zásahu z Kapitolu, Henry Dunn, prohrál. Takže dá se říct, že establishment neprohrál tuhle noc všude, protože i třeba v newyorském jiném obvodu, takový 80-letý demokrat Jerry Nadler, tak proti němu vyhrál, taky kandidovali dva kandidáti demokratičtí, jeden byl takový progresivní, druhý byl umírněnější a vyhrál ten umírněnější. Takže ukazuje to, že to prostě není jednoduchý příběh, kdy se staré vedení mění za novou levici, ale že výsledek závisí na tom, kdo má v tu chvíli silnější schopnosti vyhrát.
0: Jano, zkuste už jenom velmi stručně, jaký vzkaz si vedení obou stran z těchto výsledků odnáší před podzimními volbami?
7: Není to úplně jednoznačný vzkaz. Mandátního křídlo dokázalo sesadit dva sedící kongresmeny, ale ten vzkaz pro republikány je jasnější. Donald Trump má v primárkách dál poslední slovo.
0: Sleduje celou situaci v Americe, ve Spojených státech, ve Washingtonu naše stálá zpravodajka Jana Ciglerová. Děkujeme za informace, zdravíme za oceán.
7: Hezký den.
0: No a vracíme se zpět na starý kontinent. Místo vládní propagandy je skutečná služba veřejnosti. To si slibuje maďarská vládní strana TISA od rozsáhlých změn ve veřejnoprávních médiích. Parlament proces transformace odstartoval přijetím nových mediálních zákonů, které umožní proměnu skupiny MTVA, tedy rozhlasu, televize i tiskové agentury. Ale více už si řekneme s naším redaktorem a také bývalým maďarským zpravodajem Ladislavem Novákem. Ladislave, dobrý den.
8: Hezký den.
0: Jak v uplynulých letech vypadalo vysílání veřejnoprávních médií v Maďarsku? Proč je podle nové vlády změna nutná?
8: Veřejnoprávní rozhlas a televize byly velkou částí maďarské veřejnosti považované za čistě propagandistický kanál vlády Viktora Orbána. Já jsem se na to ptal ještě před dubnovými volbami, ptal jsem se, co lidé uslyší, když si tyto kanály zapnou. Takhle to popsal hungarista Robert Pejša, dlouhodobě usazený v Maďarsku.
9: Jo, to je prostě jako budování kultu osobnosti, ať už to je prostě na maďarské jedničce, jak my tomu říkáme, to už je královská, vlastně královská televize, nebo ať to je prostě na Košudra rádiu. Prostě každé druhé slovo bude Viktor Orbán udělal to, Viktor Orbán řekl to, Viktor Orbán to a to a to. A co dál uslyší? No prostě Fidesz, KDMP dělají všechno dobře, ekonomika vzkvétá.
8: Pejša také dodává, že ve veřejnoprávních médiích v Maďarsku už roky chybí jakákoliv základní debata, debata politika z vlády spolu s politikem z opozice. A také mnozí akademici říkali, že do vysílání jednoduše nechodili, protože by se tam nesetkali s rovným zacházením a byli by vykreslováni jako nepřátelé. Ono tomu také odpovídá i popularita veřejnoprávních stanic v Maďarsku. Těch 6 veřejnoprávních kanálů dohromady sleduje a poslouchá podle stanice HVG méně než 10% celkového publika. A proto dnešní premiér Péter Maďar slíbil, že tuto, jak on říká, hlásnou troubu minulého režimu úplně zruší.
0: Nakonec se to ale nestalo. Místo zrušení projdou veřejnoprávní média proměnou. Ladislave, jak bude vypadat?
8: To se ještě přesně neví, protože vláda chce, aby se na podobě maďarské televize, rádia a tiskové agentury podíleli i odborníci a také veřejnost. To, co včera schválil maďarský parlament, ten nový mediální zákon, tak ten umožní reorganizaci právních struktur, organizace MTVA zanikne a nahradí nové neziskové společnosti. Ty bude kontrolovat nový výbor s cílem dohlížet, aby se média opět nestala nástrojem propagandy. Ve funkcích také skončí seniorní manažeři. Veřejnost by měla v tom dalším procesu hrát poměrně významnou roli, říká ministr kultury Zoltán Tár.
10: Kdokoliv bude mít možnost se zapojit do procesu transformace veřejnoprávních médií. Dočasné vedení zahájí dialog, do kterého budou zahrnuté všechny profesní organizace a dotčení aktéři, kteří projeví zájem. Diskuze bude mít za cíl dosáhnout společného rozhodnutí o tom, jaká veřejnoprávní média chceme.
8: Mediální zákon včera schválený parlamentem také například zakládá fond, který bude mít za cíl podporovat i ostatní, tedy soukromá nezávislá média. Ještě to všechno není úplně schválené, zákon musí ještě podepsat také prezident Tamáš Šujok.
0: V Maďarsku tedy začal proces proměny veřejnoprávních médií a situaci v zemi podrobně sleduje i náš bývalý zpravodaj, stálý redaktor zahraniční redakce Ladislav Novák. Děkujeme.
8: Naslyšenou.
0: A jedna z nejočekávanějších událostí dnešního dne. Prezident Petr Pavel se nakonec zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Cestu a akreditaci mu má zajistit vláda a ministerstvo zahraničí. Předběžným opatřením jim to nařídil ústavní soud. Vyhověl tak prezidentovi, který se na soud obrátil. Pavel mimo jiné žádal právě o to, aby mu soud umožnil cestu do Turecka ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Detaily už má Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Jak ústavní soud rozhodnutí o předběžném opatření odůvodnil?
11: Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala je prezidentův požadavek jet do Ankary důvodný. Připomněl, že po vstupu Česka do aliance se téměř vždy summitů prezident zúčastnil.
12: Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr a z tohoto hlediska je třeba za současné situace, kdy skutečně jsou časové prostě limity dány tak, jak jsem je zmínil, tuto praxi zachovat.
11: Summit v Ankaře bude 7. a 8. července. Lhůta pro akreditaci končí v pátek. Ještě dodám, že o samotné kompetenční žalobě bude soud rozhodovat později.
0: Honzo, připomeňte, proč se Pavel na ústavní soud vůbec obrátil?
11: Kompetenční žalobu Pavel podal v reakci na pondělní usnesení vlády, ta totiž rozhodla, že s jeho účastí na summitu nepočítá. Misi měl vést premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zuna za SPD a zahraničních věcí Petr Macinka z Motoristů. Prezident ale dlouhodobě tvrdí, že mu kabinet nemůže bránit ve výkonu pravomocí, které vyplývají z ústavy a dosavadní zvyklostí.
0: Reakce na rozhodnutí ústavního soudu samozřejmě scháníme, ale jak na tuto snahu prezidenta dostat se díky předběžnému opatření do Ankary zatím reagovali koaliční i opoziční politici?
11: Prezidenta za to už dřív během dne ostře zkritizoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO České televizi, řekl, že to považuje za součást Pavlovy kampaně na znovu zvolení.
13: Proto asi vlastně mu ty jeho rádci radí, tak jak mu radí. Mě to mrzí, my nechceme mít tyhle konflikty, ale zkrátka tady je důležité, aby na té radě jsem zastupoval Českou republiku, já a naši ministři.
11: A předseda koaliční SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura řekl, že mu snaha Pražského hradu připadá zoufala.
14: Protože ústava hovoří úplně jasně, že za výkonnou moc, tedy i za zahraniční politiku, je odpovědná vláda. Je to jasné jak facka. Je to úplně jasné sdělení v jedné větě, které rozumí úplně každý.
11: Naopak poslankyně opozičních starostů Pavla Pivoňka-Vaňková aktuální kroky prezidenta podporuje.
15: Určitě je to na místě, protože si myslíme, že na tuto platformu, kdy se jedná o obraně naší země v této složité geopolitické situaci, kdy nám za humny zuří válka, tak je třeba, aby tam jel někdo s tou nejvyšší kompetencí.
11: Podle ní není problém, aby prezident vyjel do Turecka společně se zástupci kabinetu. To se teď tedy opravdu nejspíš stane.
0: Kolega Jan Duchoslav, Honzo, děkuji za shrnutí.
11: Díky, naslyšenou.
0: A o vyjádření ústavního soudu teď už budu mluvit s naším komentátorem Petrem Hartmanem, kterého taky vítám ve studiu. Dobrý den, Petře.
16: Dobrý den.
0: Co tenhle výsledek znamená? Nakolik je toto předběžné opatření závazné?
16: No, mělo by být závazné a uvidíme, snad závazné bude, snad ho budou představitelé vlády respektovat a týká se to skutečně pouze účasti prezidenta na summitu v Ankaře, který se uskuteční na začátku července a kdy i když si člověk přečte těch 27 stran žaloby, tak je zřejmé, že vláda postupovala určitým způsobem a že to nebyla náhoda, ale že to bylo směřováno k tomu, aby dostala pod tlak jak prezidenta, tak ústavní soud, aby nestihl rozhodnout a tak ústavní soud k tomu přistoupil, dá se říci, trošku šalamounsky, že tedy vydal předběžné opatření, protože nebylo vyhnutí k tomu, aby z hlediska právě časového se všechno stihlo a vláda by měla tedy prezidenta akreditovat jeho doprovod, neklást žádné různé překážky k tomuto. A zároveň ale ústavní soud prohlásil, že se tou kauzou nebo s tou žalobou bude důkladně zabývat a začne v září a bude to trvat patrně několik týdnů nebo měsíců, protože tady v tuto chvíli už nepůjde o to, zda prezident měl nebo neměl jet na summit do Turecka, ale skutečně půjde o výklad kompetence prezidenta, jak tedy zastupovat stát navenek. Je to věc velmi složitá, komplikovaná. Lze tam zohlednit různé názory, jak ze strany prezidenta, tak i vlády a bude skutečně velmi záležet na tom, jak ten verdikt bude znít. To neznamená, že tam bude pouze to, že tedy prezident podle mého názoru může kdykoliv jezdit kamkoliv a vláda mu do toho nemá co mluvit, nebo naopak, ale že to bude velmi důležité, jak to rozhodnutí, ten verdikt bude koncipován a skutečně to může být určitý precedent do budoucnosti.
0: A dá se předjímat další rozhodnutí v celé kauze?
16: No úplně se předjímat nedá, byť někteří odborníci na právo si myslí, že když tedy je nějaké předběžné opatření, tak pak by nemělo být to konečné rozhodnutí úplně v rozporu s tím předběžným opatřením, ale znovu zdůrazňuji, že to rozhodnutí se týká pouze toho, že vláda má akreditovat prezidenta na summit NATO v Turecku, ale jak tedy vykládat ten článek ústavy týkající se toho, že prezident zastupuje stát navenek, co to všechno znamená, jakou roli v tom má nebo může hrát vláda, tak to je zatím otevřené a to se teprve bude řešit a myslím si, že k tomu, že to rozhodnutí předběžné bylo přijato, tak přispělo také to, jaká je praxe, protože vy máte různé zákony, různá ustanovení, která jsou koncipována pochopitelně obecněji a pak záleží, jak jsou naplňována, jaká praxe se vžije. A když se podíváme do historie účasti na summitech na to, tak se vžila taková praxe, že kdykoliv prezident chtěl a požádal o to, tak mu vláda nebránila v účasti a vyhověla. Takže z toho vycházeli ústavní soudci a rozhodli teda, že tomu by nemělo být v tuto chvíli jinak a proto vydali předběžné opatření, které by mělo umožnit prezidentovi se summitu účastnit.
0: Může se verdikt dotknout fungování zahraniční politiky?
16: No, bude zajímavé sledovat, jak tedy vláda zareaguje, kromě toho, že už nyní například z úst některých i bývalých politiků, zachytil jsem reakci Miloše Zemana, bude zaznívat takový velmi podpásový argument o tom, že je to ústavní soud Petra Pavla, protože on jmenoval ty ústavní soudce, tak mu jdou na ruku, tak to je samozřejmě podle mě velmi jako chabý argument a tak to by se dalo hovořit o ústavním soudu Havla, Klause, Zemana a podobně, takže tak to nefunguje a uvidíme právě, jak se to dotkne třeba bezprostředně zahraniční politiky, jak bude vůbec vypadat ta delegace složená na summit, zda se zúčastní třeba i minister zahraničí, zda vláda skutečně bude to rozhodnutí respektovat a jak si tam na tom summitu rozdělí role, tak to si myslím, že bude velmi zajímavé sledovat ten vývoj v následujících dnech.
0: Zkus už jenom stručněji. Nakolik výjimečná je dnešní situace, kdy ústavní soud musí o kompetenční žalobě rozhodnout takhle neobvykle rychle?
16: No tak u těch předběžných opatření to není nic výjimečného, ale je to výjimečné v tom slova smyslu, že se to týká kompetenční žaloby, ty nebývají podávány každý den. Vlastně jsme měli předtím jenom jednu týkající se jmenování guvernéra centrální banky a tím pádem tedy nelze nějak dělat statistiku, protože je to velmi řídký jev a to předběžné opatření je něco mimořádného.
0: Ústavní soud tedy předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta na summitu NATO v Ankaře. My jsme celou věc nahlédli očima našeho komentátora Petra Hartmana. Děkuju, Petře.
16: Naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Na podzim byli v Asii, na jaře v milánské La Scale. Dnes ji už slyšíte na pražském Hradčanském náměstí. Česká filharmonie ve 20 hodin 15 minut se rozloučí se svou 130. sezónou a jak už je u ní tradicí, bude to pod širým nebem. Koncert pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Antinoglu bude moderovat Marek Eben a ve studiu už je se mnou Michála Pištěláková z kulturní redakce, která se na koncert taky na večer chystá. Je to tak? Dobrý den.
17: Dobrý den, ano, je to tak.
0: Jaká hudba rozezní pražské Hradčanské náměstí?
17: Pro návštěvníky je připravený program s americkým akcentem. Odkazy na Česko v něm ale najdeme, a to i tam, kde bychom to na první dobrou nečekali. To mi řekl šéf České filharmonie David Mareček, se kterým jsem si o koncertě povídala.
18: Zazní třeba Largo z Novosvětské symfonie, kterou Dvořák napsal v Americe, nebo zazní Mořský jestřáb, což je film, k němuž napsal hudbu Erich Wolfgang Korngold, který sice žil a napsal to v Americe, ale narodil se v Brně, takže to je ta česká stopa. A jinak tam bude jako kuriozita znělka 20th Century Fox, která ten koncert uvede, a zakončí ho Bernsteinova West Side Story, tedy svita z toho slavného muzikálu.
17: A pro představu, takhle to znělo včera na jedné z posledních zkoušek, kde zrovna hráli hudbu z filmu Mořský jestřáb.

0: Když jsem tam včera byla, hudebníci s dirigentem Alanem Altinoglu zrovna se zápalem dolaďovali poslední detaily a opakovali si ta kritická místa. Takže si myslím, že si snad ani nevšimli, že jsem je na chvíli zpozdálí poslouchala.
1: Hradčanské náměstí v Praze je velké, prostorné. Kolik lidí se na takový koncert dostane?
0: Koncert je zdarma pro širokou veřejnost a pro ty, kteří přijdou v předstihu, bude pod pódiem nachystaných 700 židlí, ale na pražské Hradčanské náměstí se podle Davida Marečka vejde klidně 6 až 7 tisíc lidí. Přijít na koncert pod širým nebem můžete klidně i v žabkách nebo kraťasech. Ani filharmonici nemusí při vyšších teplotách hrát ve fracích. Budou jen v košilích, protože při uměleckém výkonu se člověk dost zapotí. Slavnostní roby tedy pro tentokrát s klidným srdcem můžete nechat doma.
1: Solistou večera bude klavírista Marek Kozák. Proč si Česká filharmonie přizvala na koncert právě jeho?
0: Marek Kozák patří mezi nejvýraznější klavíristy a varhaníky nové generace, což dokazuje i to, že před rokem získal od České filharmonie cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky do 30 let. Kromě peněžní odměny tak dostal i příležitost vystoupit právě na dnešním open air koncertu na pražském Hradčanském náměstí. Návštěvníkům zahraje první větu z Gershwinova klavírního koncertu a šéf České filharmonie mi o něm prozradil, že díky tomu, že je aktivní nejen jako sólový, ale i komorní hráč, je jeho interpretační názor hodně ucelený.
2: Vystudoval předtím ještě varhany, tak má vynikající harmonické myšlení a myslím si, že pro toho Gershwina, který stojí hodně na harmonii a rytmu, takže bude mít Marek Kozák pozoruhodný smysl a že se zkrátka můžeme těšit, že ta interpretace bude zajímavá.
0: Pokud byste zrovna dneska neměli cestu do Prahy, Česká televize nabídne přímý přenos celého koncertu na stanici ČT Art. Pak už bude příležitost slyšet Českou filharmonii až po prázdninách v té 131. sezóně.
1: A co pro ní filharmonici nachystali?
0: Ještě v srpnu čeká Českou filharmonii skandinávské turné. Je to velká věc, protože se po více než 50 letech vracejí do Stockholmu a Helsinek s tím, že na každém místě, vystoupí dokonce dvakrát. Za českými posluchači se ale pak brzy na to vrátí. Slyšet je můžete hned 1. září při zahájení pražské koncertní sezóny. Zazní tam díla ruského skladatele Šostakoviče a českého Dvořáka. A to vše i s hosty a pod taktovkou šéf-dirigenta Semjona Byčkova. A nebude to samozřejmě nikde jinde než na jejich domácí půdě v pražském Rudolfínu.
1: Nás ale na pražské Hradčanské náměstí od 20 hodin 15 minut pozvala Michaela Pištěláková z kulturní redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Evropská vysílací unie EBU považuje vládní návrhy na změnu financování veřejnoprávních médií za znepokojivé. V Praze i kvůli tomu jednal s premiérem Andrejem Babišem generální ředitel EBU Noel Carnen, který se před chvílí společně s řediteli České televize a Českého rozhlasu setkal s prezidentem Petrem Pavlem. A přímo z Pražského hradu se hlásí náš redaktor Jakub Lucký. Jakube, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Ta schůzka před chvilkou skončila. Co o ní říkají její účastníci?
3: Ona skončila opravdu před krátkou chvilinkou, tisková konference v podstatě právě začala. Velká debata se prý vedla okolo švédského modelu, protože jednou z těch účastnic byla taky šéfka švédského rozhlasu, která prý vysvětlovala panu prezidentovi, jak přesně to funguje ve Švédsku, jakým způsobem Švédové před nějakou dobou zrušili koncesionářské poplatky, ale zároveň u toho zachovali ten systém nějakých kontrol, tak to byla prý jedna z důležitých věcí.
1: EBU tento týden vydala také prohlášení, které plánované změny kritizuje. Na co konkrétně poukazuje?
3: No, jsou to 4 různé body, je to popsáno ve společném prohlášení, které je tedy adresováno Česku, kde je podepsáno jednak vedení EBU, ale taky třeba všechna veřejnoprávní média střední a východní Evropy. Tím hlavním bodem je výše financování. Šéf EBU Noel Carnen, což je jeden z těch tedy účastníků té dnešní schůzky s prezidentem, tak uvádí, že to je největší propad financování v dějinách EBU, takže to je jedna z těch připomínek. Druhá je chybějící záruky nezávislosti, to je právě to, o čem se tady ta debata vedla s prezidentem Petrem Pavlem. Tam dokonce EBU naznačuje, že by to mohlo být v rozporu s evropskou legislativou EMFA, která má právě zajistit to stabilní a udržitelné financování veřejnoprávních médií, pak je to chybějící dialog, ať už tedy s občanskou společností nebo s vedením obou dvou těch institucí, a celkově je tam na konci výzva k upuštění od těch změn a právě otevření nějakého širšího dialogu.
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral také podepsal memorandum o spolupráci se Suspilny Ukrajin. Co přesně to pro Český rozhlas znamená?
3: Je to prodloužení už existujícího memoranda, takže se toho nemění příliš, ale už od toho prvního podpisu, vlastně, který přišel po začátku té plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, tak Český rozhlas se Suspilny Ukrajin spolupracuje, posílá tam techniku, kterou rozhlas už nevyužívá a může využít někdo jiný, protože pochopitelně v těch válečných podmínkách část té techniky je dost ohrožená nebo dokonce zničená. A nově teď by tedy Český rozhlas měl spolupracovat se Suspilny Ukrajin mnohem víc, pokud jde o krizovou připravenost, protože pochopitelně Ukrajina má velmi dobré zkušenosti nebo velmi velké zkušenosti, spíš bych řekl, s tím, jak vysílat za různých podmínek, jako je válka, výpadky elektřiny, různé evakuace a podobně, a Český rozhlas by se v tom chtěl inspirovat pro případ různých katastrof, ať už to může být třeba výpadek elektřiny, ale taky povodně a podobně, takže toho chce využít a ta spolupráce by se teď měla rozšířit na to, co už rozhlas dělá.
1: Ředitelé České televize, Českého rozhlasu a Evropské vysílací unie EBU varovali prezidenta Petra Pavla před plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií. Řekli mu to během schůzky na Pražském hradě, kterou sledoval Jakub Lucký. Díky.
3: Naslyšenou.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
1: Nám zbývá půl minutka do 17. hodiny. Hned po aktuálních zprávách bude hostem 20 minut radiožurnálu Eva Kostolanská, veřejná ochránkyně práv. Nová ombudsmanka oznámila, že chce s vládou Andreje Babiše jednat o přesunu agendy duševního zdraví pod ministerstvo zdravotnictví. Jak daleko v této věci postoupila? Zeptáme se. Nadežda Hávová přeje klidné středeční odpoledne.
6: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda nemůže bránit prezidentovi v cestě do Turecka na summit NATO, nařídil to ústavní soud. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou o haléře a vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty 4 lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech. Zprávy a Martin Matějka. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to soudce zpravodaj Pavel Šámal. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
8: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
9: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
10: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
9: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
7: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je o jeden haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Ministři obrany Česká a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů rezortů obrany Vyšegrádské čtyřky. Koordinovali také spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. Tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
11: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
12: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, České armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
11: Vzkázal po jednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se účastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, uvedl to mluvčí soudu Stanislav Cik.
13: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli.
7: Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 zůstává kolona z 23. kilometru. Za Ořech je to na téměř 20 minut. Na Pražském okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se popojíždí z 81. kilometru. Na 78. se po dopolední nehodě jede jen levým pruhem, zdržíte se určitě přes půl hodiny. Na Pražském okruhu je silný provoz i směrem na letiště. Pomalu se jede od Lohkova z 15. kilometru z Ořechu ve Strakonické. Na výjezdu z Prahy směr D4 čekejte kolonu od okruhu kvůli omezení za sjezdem na Baně. Je to na téměř 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
14: Nová ombudsmanka po svém zvolení řekla, že chce jednat s představiteli hnutí ANO o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo. Jak daleko v téhle věci postoupila? Jak kritická je k dalším plánům současné koalice? Jak se podle ní v Česku uplatňuje svoboda projevu? A co budou její priority v nové funkci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nová ombudsmanka, tedy veřejná ochránkyně práv, Eva Kostolanská. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím z Brna.
14: Když jsme spolu mluvili jen několik hodin po vašem zvolení poslaneckou sněmovnou, tak jste mimo jiné řekla, že po svém jmenování budete chtít jednat se zmocněnkyní pro lidská práva a šéfkou poslanců hnutí ANO Taťánou Malou, případně i s panem premiérem o převodu agent z úřadu vlády na ministerstva, že ten proces vnímáte jako nešťastný. Ve čtvrtek jste složila slib, od té chvíle tedy jste oficiálně ve funkci. Už jste v téhle věci stihla něco podniknout?
15: Je to tedy krátká doba, když vím, že to bylo minulý čtvrtek, nicméně již jsem se telefonicky spojila s paní vládní zmocněnkyní Táňou Malou. Domluvili jsme si i setkání z hlediska fungování organizace vlastně těch lidskoprávních agend a jejich přesunu vlastně z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva a vlastně se budeme příští týden, jsme domluveni, že bychom se k tomu sešli a že by mě i představila ty přesuny i jejich fungování. Navázala jsem i spolupráci a budu jednat i s vládní zmocněnkyní paní doktorkou Protopopovou ohledně duševního zdraví, takže myslím si, že ta jednání i v tom teple začínají být tedy navazována a budou pokračovat.
14: Jak v tomhle směru vnímáte svoji roli? Čeho byste při těch jednáních chtěla v souvislosti s přesunem těch agend dosáhnout?
15: Chtěla bych dosáhnout toho, co jsem už deklarovala a co bylo deklarováno i dříve, dřívějším panem ombudsmanem Křečkem, a sice, že ty agendy budou fungovat, že bude zajištěno to mezirezortní spolupráce. Jak jsem zmiňovala, například oběti trestných činů o pomoc obětem je vlastně průřezová, například která se bude týkat ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociální věcí, to jsou ty adiktologické služby, nakonec i odškodňování, poskytování pomoci finanční, ministerstva financí. Takže jakým způsobem, což dnes bylo na úřadu vlády, to nadrezortní, jakým způsobem vlastně budou mezi sebou ty jednotlivé agendy spolupracovat, ty jednotlivé rady, jak budou zajištěny, takže to bych chtěla zjistit, jaká bude spolupráce, protože pro mě tím klíčovým partnerem v podstatě jsou ty vládní zmocněnci, ty paní Malá jako vládní zmocněnkyně tím hlavním a jak bude fungovat její tým.
14: Vy jste v tom našem rozhovoru na začátku června řekla, že to je nešťastný krok, nebo že ten krok, ten přesun agent považujete za nešťastný. V čem?
15: V tom, že bylo to v podstatě velmi, velmi chabě komunikováno. Komunikace nebyla téměř žádná, bylo to nejenom rozhodnutí, dovídali se to odborníci i tedy, dejme tomu, i odborná veřejnost, v podstatě jenom vlastně z tisku a byly to kusé informace, takže v tom považuji i teda to neštěstí, že to nebylo dopředu projednáno, ale potom, že to bylo i nešťastně komunikováno, takže vznikaly tam i chaos a nějaká nedorozumění. Víte, že tam byla i stávka pracovníků těch lidskoprávních agent. Nikdo nevěděl, jak to bude fungovat, bude propojeno, ale právě bylo komunikováno i dřívějším ombudsmanem panem doktorem Křečkem, že se počítá s tím, jak tam bude nastavena ta spolupráce, jak bude ta mezinárodní, jak trebe spolupráce i s paní Malou a dalšími vládními zmocněnci.
14: Berete tu změnu, že už je definitivní, nebo ještě nějakým způsobem se pokusíte jednat, že by se třeba některé věci částečně vrátili na úřad vlády?
15: Neberu jako definitivní, ale chtěla bych nejprve zjistit, jak tedy, nebo domluvit se právě s vládní zmocněnkyní, jak bude fungovat, jak tyto agendy jsou zajištěny, jak je tam opravdu ta spolupráce tak, abychom mohli dál pokračovat na společných projektech a vlastně na té založené základní spolupráci, kterou spolu máme.
14: Předevčírem jste se symbolicky i s vaším zástupcem a s dětským ombudsmanem připojili k protestu proti dalšímu chystanému kroku vládní koalice. Spolu s kolegy jste se oblékli do černého a také formou tiskové zprávy jste podpořili protest proti změně financování médií veřejné služby. Na to na síti X reagoval ministr pro zdraví a sport a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Ten napsal, že jste se tím fakticky zapojili do politiky, dodal, že jste tím podle něj museli ztratit důvěru těch občanů, kteří chtějí poplatky zrušit, a že jste zneuctili úřad, který zastáváte, dodal k tomu, že to je smutný den. Máte víc podobných reakcí od politiků vládní koalice?
15: Řekla bych, že zatím takové vím jenom o tomto podnětu nebo o tomto názoru pana ministra, nicméně chtěla bych to uvést na správnou míru. To naše oblečení do toho černého bylo podporou nezávislosti veřejných médií, veřejnoprávních médií. Bylo, vycházíte, zmínila jste správně, vlastně naši tiskovou zprávu, která byla na našich internetových stránkách ombudsmana zmíněna. Týkala se to toho, že v podstatě jde o tu nezávislost, která tvoří základ toho právního státu a je také i projevem svobody slova, a to právo svobody slova je zakotveno v listině základních práv a svobod, a institut ombudsmana, který je dnes tou národní lidskoprávní institucí, si skladl vlastně za důraz, aby ta nezávislost nebyla nějakým způsobem ohražena, nadále přetrvávala. A financování, pokud se týká financování tady těch veřejnoprávních médií, potom je otázka de facto veřejné debaty široké, politického rozhodnutí, za kterou plnou odpovědnost potom nese vláda a parlament České republiky a nám šlo vlastně o to vyjádřit nikoli tedy postup nebo souhlas s tím, že nebude financovat tak či onak, ale spíš to, aby bylo zajištěno řádné financování té veřejné služby, těch médií veřejnoprávních, protože není jenom tedy pro osoby v širší nebo osoby naše běžné občany, ale je to i pro osoby, které jsou lehce zranitelné a těmi jsou seniori, jsou to děti, jsou to osoby se zdravotním postižením, vemte tam vlastně titulkované zprávy nebo zprávy v znakové řeči, jsou to různé adiktologické programy, výchovné programy pro školy a to v podstatě by mělo zůstat zajištěno a je to tím vlastně tím právem. Nicméně ombudsman se už k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zabýval před 3-4 týdny s předloženým návrhem, měl k tomu i legislativní připomínky, které upravuje.
14: Pardon, že do toho skáču, ale předpokládám, že to byl ten předešlý návrh ministerstva kultury, který nakonec lidově řečeno spadl pod stůl. Tohle všechno, co říkáte, plyne z toho, že máte pocit, že ten návrh, který minulý týden schválila vláda, že směřuje k ohrožení veřejné služby, k nezávislosti médií veřejné služby?
15: Bylo to k tomu, aby bylo financování takové a v takové dostatečné míře, aby bylo zajištěno vlastně objektivní informace, zprávy, které jsou věrohodné a aby byla zajištěna tedy i ta služba pro ty zranitelné osoby, které tady máme, které se jmenovala. Takže to bylo k tomu. Samozřejmě ten návrh byl, aby bylo dostatečné to financování na tu nezávislost, na tu činnost.
14: Když jsem četl část vyjádření pana ministra Šťastného, očekáváte, že to, jak jste se v pondělí zachovali, může ovlivnit vztahy mezi vámi a vaším úřadem a mezi vládními nebo koaličními politiky?
15: To naše vystoupení a samozřejmě potom k tomu i ta textová zpráva, naše tisková zpráva, která k tomu byla, znamenala vlastně vyjádření k tomu, že jsme připraveni jako národně lidskoprávní instituce k jednání. Je to vlastně jakýsi, my jsme jakýsi, nebo dnes nově představujeme jakýsi můstek mezi tou veřejností, tím celospolečenským názorem a vlastně vládnoucí garniturou a bylo to i tak prezentováno, jsme vlastně připraveni spolupracovat, se připraveni podat informace, smířit strany a vlastně zaujmout a podílet se na tom nejlepším řešení k zachování vlastně z té svobody a té vlastně nezávislosti veřejných mínění a tam si myslím, veřejných médií jsme v podstatě na stejné lodi jak s opozicí, tak i s koalicí a s vládou současnou.
14: Jsou nějaké další vládní záměry nebo návrhy, se kterými nesouhlasíte, od kterých se budete třeba snažit koaliční politiky odradit?
15: Prozatím jsem chvilku v úřadu, takže momentálně rezonovaly ty dvě, to znamená přesun lidskoprávních agent z úřadu vlády. Teď rezonuje placení veřejnoprávních médií. Myslím si, že postupně budou nabíhat ještě další problematiky, ale myslím si, že tam právě chceme působit na tu ochranu práv těch nejširších osob všech a chceme se chovat, nebo ombudsman by se měl chovat nad stranami, to znamená apoliticky, má to i v zákoně a nechceme se přihlašovat k jedné nebo k druhé straně, ale spíše tak, aby tam došlo k ochraně a prosazování těch základních práv.
14: Nová ombudsmanka Eva Kostolanská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se před chvílí zmínila o tom, že veřejný ochránce práv je nově od loňska i národně lidskoprávní institucí. Vidíte v Česku zásadní a systémové problémy, pokud jde o dodržování lidských práv?
15: Určitě některé problematiky jsou, jako lidskoprávní instituce bych řekla, v podstatě tato NHRI, ta Národní lidskoprávní instituce završila ten systém agent, které doposud tedy ombudsman měl, to znamená, je to ochrana před diskriminací osoba, ochrana a prosazování práv osob se zdravotním postižením, je tam otázka vlastně osob, které jsou umístěny v ústavě, kde je omezena jejich svoboda a vlastně dnes se ten od 1. července loňského roku rozšířil vlastně ten mandát o veškeré základní lidskoprávní otázky, tak jak jsou dány v listině a je zde umožněna vlastně činnost té Národní lidskoprávní instituce tak, že se může věnovat určitým problémům, prosazovat ta práva, doporučení dávat vládě a vlastně, jak jsem mluvila o tom, je to takový, píší o tom v zahraničí, nebo je to překlad hlídací pes lidských práv, který se bude ozývat, pokud budou nějaké problémy a lidská práva nebudou dodržována.
14: A když teď tedy tím hlídacím psem jste vy, vidíte nějaké zásadní systémové problémy v tomto směru v Česku?
15: Samozřejmě některé systémové problémy máme, jsou zde, pracujeme například i na realizaci deinstitucionalizace, kde končíme i projekt této deinstitucionalizace a vlastně souladnost s příslušnou úmluvou, které jsme vlázáni, když bych brala...
14: Ano, tím myslíte péči o děti, dětské domovy.
15: Péči o děti, dětské domovy, ale týká se to také i domovů pro seniory, LDNek a dalších, to znamená, aby je to vlastně ten seměr, aby lidé žili ve svém přirozeném prostředí, aby nebyli vytrhováni z toho přirozeného, aby dostatek komunitních služeb, dostatek sociálních zdravotníků, kteří mohou provádět tu péči v domovech, aby ti lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. To je jeden, pokud se týká podnětů, které samozřejmě má původní agendě, dětský má ombudsman vůbec tedy ve své agendě, ale i dětský ombudsman, tak v současné době zejména jsou to ty podněty v oblasti sociálního zabezpečení ve vztahu k superdávce, otázky, de facto i řízení stavebního, takže těch oblastí je tam více, protože chtěl bych upozornit, i ty podněty z té oblasti veřejnoprávní jsou vlastně porušením toho základního práva, které tam je. Délka stavebního řízení porušuje nám vlastně právo na spravedlivý proces například.
14: Jedním ze základních lidských práv je svoboda projevu. Té se věnuje aktuální projekt Českého rozhlasu Hranice svobody slova. Jeho součástí byl i výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Jeho druhou část publikoval právě dnes náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Tam se všichni můžeme dočíst mimo jiné, jak lidé odpovídali na otázku, jestli je možné v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Na tuto otázku kladně odpovědělo 70% dotázaných, 21% odpovědělo, že tak napůl a skoro desetina lidí má pocit podle toho výzkumu, že není možné svobodně říkat na veřejnosti názory. Co to podle vás ukazuje?
15: Ukazuje to otázku, že i rozsah toho základního práva, to znamená práva svobodného projevu, je různě v rámci té naší občanské společnosti vnímán různě a myslím si, že to i to bude jednou z oblastí té národní lidskoprávní instituce v tomto vlastně seznamovat ty občany nebo lidi na našem území, seznamovat, jak mají možnost tohoto projevu a jaká je vlastně ta míra té svobody projevu, aby se necítili, že třeba jsou dezinformace, zaskočení a jiné. Takže tady tato oblast pro nás bude také velmi důležitá.
14: Mě v těch výsledcích, které dnes publikoval server iRozhlas.cz, zaujala i část, kde ten průzkum zjišťoval, jestli a od koho lidé čelili nepříjemným důsledkům za to, že na něco vyjádřili názor. Každý desátý dotázený uvedl, že čelil takovým následkům v rámci rodiny. Skoro 3% uvedli také, že čelili takovým následkům v rámci zaměstnání. S tím, že dalších 6% odpovědělo, že zná někoho, kdo v zaměstnání čelil nepříjemným následkům toho, že veřejně projevil svůj názor. Jak vnímáte tenhle výsledek?
15: Tento výsledek vnímám z hlediska, že jsem chvíli tedy ve funkci, ale vnímám to jako člověk, který zde žije už dlouhou dobu, že je to zvyšované násilí a vlastně směr ve společnosti. Pokud projevíte nějaký názor, když se podíváte, dejme tomu na jednotlivé volby prezidentské, které nám probíhaly v minulých dobách, tak vidíte tam opravdu ten násil, opravdu ten nárůst těch násilností nebo těch vlastně názorů, rozdělení, je to vlastně černobílé a měli bychom vnímat, že nejsme v černobílém vidění, že opravdu ta různorodost názorů je a měli bychom být sobě více vstřícní a ne říkat, no tak ty seš tak, ty vidíš černě, já bíle a tudíž se s tebou nebavím a já myslím si, že to je ten základní problém.
14: Máte pocit, že se česká společnost posouvá k tomu, co tady bylo kdysi před desetiletími, tedy že si mnohé názory na veřejné dění radši lidé nechávají pro sebe?
15: Když se podívám zase na mediální sítě, na vlastně sociální sítě, tak správně na sociální sítě, tak ten názor nemám, ale možná to souvisí i s tím, že sociální sítě jsou takové neveřejné, tam každý se dokáže říct cokoliv, když to z očí do očí je to už tedy problematičtější, takže si myslím, že to, že bychom se uzavírali a měli strach, asi ne, spíš si myslím, když vidím ty sociální sítě, že spíš jsme až otevření, v některých případech volíme velmi nevhodné žádná brutální slova a myslím si, že by tady mělo dojít nějakému zmírnění i těch invektiv, které se na těch sociálních sítích třeba slyší člověk nebo vidí, to si myslím.
14: Mimochodem, není vlastně i ta reakce pana ministra Šťastného, které jsme mluvili před chvílí, něčím, k čemu směřoval ten průzkum, nějakou možná neadekvátní reakcí na to, že jste projevila názor?
15: Já si myslím, že je to i, jestli je neadekvátní toť posouzení, vycházím z nějakých etických, morálních principů, vycházím také i z toho, že lidé by k sobě měli být

0: nejste feministka. Znamená to, že otázky rovnosti žen a mužů pro vás nebudou tak zásadní, že to nebude taková priorita?
1: Byla jsem na to dotazována už svými kolegy, jako v soukromí. Možná, že v rámci, když by se, je to vlastně z časopisu Respekt, když by se vlastně přečetl i ty moje závěry potom, tak určitě jsem chápala, ale nikoli ten feminismus v tom slova smyslu toho aktivismu, ale takového toho, bych řekla, v době sufražete v Anglii, to jsem chtěla tím říci, ale samozřejmě feministka v tom slova smyslu, jak se to bere sem, protože bojuji za rovnost obou dvou pohlaví mužů a žen a rozhodně nejsem proto, jakoby nefe, že nejsem feministka. To asi to označení v tomto případě asi nesedí, ale já jsem to myslela, ta aktivistická, to znamená taková ta na barikády a jdeme teďka proti té manosféře, která se nám teďka tady vlastně začíná profilovat i na těch sociálních sítích, takže to rozhodně ne. Jsem, když bych to vzala v tom pojetí, feministka jsem na stejné a rovné postavení mužů a žen. Určitě ano.
0: Nová veřejná ochránkyně práv, tedy ombudsmanka Eva Kostolanská, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už v průběhu volby ombudsmana jste mezi svými prioritami uváděla také duševní zdraví. Co v tomto směru může udělat veřejný ochránce práv?
1: Veřejný ochránce práv v rámci zvolených priorit si může mezi ty priority v rámci NHRI, tedy té Národní lidskoprávní instituce, zvolit kterýkoliv z téma, které jsou palčivé. V loňském roce vlastně vyzval širokou veřejnost, jak odbornou, tak i laickou, aby vyjádřila celospolečenské problémy, které tíží, které by pak byly předmětem výzkumu, šetření a potom i případných doporučení pro vládu, jakém směru tedy pokračovat. Duševní zdraví bylo jedno z nejčastěji vzpomínaných tedy témat, které tam byly dány mimo tedy podpory bydlení a k tomu ještě nezávisí život osob se zdravotním postižením. V oblasti duševního zdraví právě se mnou bych chtěla velmi úzce spolupracovat s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou. Myslím si, že připravujeme i nějaký projekt, pokud by tento problém, který byl vlastně předmětem i šetření a vlastně priorit v rámci té lidskoprávní instituce, tak určitě pak máme zájem na zvyšování dětských i dospělých psychologů, psychiatrů. Otázka nemít obavu s tím, že mám psychické problémy, tedy aby to nebylo něco pejorativního, já mám psychický problém, s tím se bavit nebudu, to znamená osvětu ve společnosti, máš-li opravdu nějaké duševní problémy, ozvi se, dej o sobě vědět, není to nic špatného, nijak to na tebe neukazuje, že jsi nějaký výjimečný jiný, prostě otevřít i tuto oblast.
0: Už během volby ombudsmana jste mluvila také o tom, že za prioritu považujete otázku digitálního vyloučení, tedy to, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni nebo vyloučeni ze společnosti. Co v tomhle směru konkrétně chcete dělat?
1: Digitální vyloučení, jednak podporovat iniciativy, které jsou, protože víme, že digitální vyloučení se týká i velmi často seniorů nebo osob, které nemají prostředky dostat se vlastně těm digitálním médiím a tam velmi vítám už a ombudsman hodně ty spolupracuje se prováděním kurzů pro seniory nebo osoby, které nejsou natolik tedy digitálně gramotné. Dále bych tam viděla i otázku de facto další spolupráce s příslušnými úřady, verme superdávku, která se podává formou digitální, ale umožnit, a je to umožněno, aby i osoby, které nejsou tak zručné, jsou vyloučené, nevyznají se, aby mohly podávat tato podání na úřadech práce právě za pomoci odborníků, úředníků digitálně, kteří jim v tom případě pomohou. Je to například řada seniorů, kteří opravdu neví nebo nemohou si poradit například i s internetovým bankovnictvím. Takže to jsou ty kroky, jak postupně tedy i z té vyloučenosti dostávat ty osoby, které jinak by tyto informace neměly a nemohly by třeba i bránit svá práva.
0: Vy jste v kanceláři ombudsmana pracovala od roku 2020, tedy za úřadování vašeho předchůdce Stanislava Křečka. Máte zkušenost se stížnostmi, které přicházejí do kanceláře ombudsmana. Je vaší ambicí, aby těch stížností přicházelo víc?
1: Mojí ambicí je, aby se lidé obraceli, aby

0: byli otevřeni k ombudsmanovi, pokud mají problém, aby s ním jednali, a pokud vidím nárůst těch podnětů, tak jejich stoupá jich stále víc. V loňském roce jich bylo přes 8 tisíc, skoro 9 tisíc, když vyjímám tedy stížnosti, které následují nebo které byly určeny dětskému ombudsmanovi, a myslím si, že pokud lidé mají problém, ať se ozvou, protože ombudsman je tam pro ně, a často se setkáváme s takzvanými nízkoprahovými podněty, to znamená lidé, kteří opravdu jsou v té absolutní nouzi, nedokáží se pomoci tím, že nemají prostředky třeba na účinnou obhajobu, účinnou obranu, nebo si vůbec nedokáží říci o nějaké dávky, postupy, nedokáží si pomoci, takže myslím, že bych chtěla otevřít a dál pokračovat v té činnosti, být otevřený pro lidi, kteří potřebují a kteří mají problémy.
1: Vy nemáte přímou možnost změnit nějaké rozhodnutí. Jak vstřícné k vašim podnětům jsou jiné úřady?
0: Z mé vlastní činnosti vím, že ombudsman nemůže nic, a má upraveno i v zákoně, že nemůže úřadům nic nařídit, nemůže jejich rozhodnutí rušit, ale tam bych upozornila i na činnost pana doktora Motejla, prvního ombudsmana, který ombudsmansky jednal s těmi úřady neformálně, navazoval s nimi kontakty, hledal společná řešení, a sama si myslím, za těch 5,5 roku v těch některých agendách, v kterých jsem byla, že lze navázat kontakt, a pokud je náš dialog s těmi úřady na té odborné úrovni, ale partnerské, tak nacházíme velmi často rychlá řešení.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naviděnou a těším se zase naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
4: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
4: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: 17 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summitu NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé, Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnilo to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Pacienti by měli od září moct vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součástí nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít taky zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. A podle agentury Reuters úžinou propluly nejméně 3 lodě a dalších 35 se na plavbu připravuje. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. A podle Ománu jsou aktuálně v průlivu 2 bezpečné cesty pro proplutí. Velká část Žiny ale zůstává zaminovaná. Klienti cestovních kanceláří mají nárok na slevu nebo odškodnění v případě, že podmínky neodpovídají smlouvě. Pokud lidé cestují bez agentury, musí si kompenzaci vyjednat sami. V případě ubytování doporučuje Evropské spotřebitelské centrum řešit problémy přímo s pronajímatelem. Pokud se vyjednávání nedaří, je možné se obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 zůstává kolona do zúžení v Brně. Je to na 35. kilometru, kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 od dálnice D5 pojedete v koloně 20 minut za Ořech. Na okruhu dál směrem na D1 za sjezdem na Jesenici se znovu popojíždí z 81. kilometru. Na 78. se po dopolední nehodě jede jen levým pruhem, zdržíte se přes 20 minut. V Praze v Brněnské na výjezdu z Prahy u sjezdu na Šeberov se stala hromadná nehoda. Provoz chvíli stál, nabouraná vozidla jsou mimo jízdní pruhy. Na vozovce ale zůstalo hodně trosek a střepů ve všech pruzích. Popojíždí se od Chodova a z konce Spořilovské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
6: Předpovídal, že Babiš bude určitě lepším premiérem než Petr Fiala, protože Fiala podle něj vládu fakticky neřídil. Jen by Babiš neměl věci řešit sliby a rozdáváním, ale spíš šetřením a bržděním výdajů. Jak se jeho slova plní? Začíná Osobnost plus a mým hostem je bývalý premiér a prezident Václav Klaus. Vítám vás tady, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
6: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
6: Já vím, že tato vláda je ve funkci teprve historicky krátkou dobu, ale přesto se musím zeptat, jestli jste rámcově spokojen s tím, co dělá.
7: Myslím, že jednoznačně musím říci, že jsem spokojený s tím, že není ta vláda předchozí, protože ta vláda Fialy Rakušana byla hrůzou hrůz a tím pádem každá změna je změna k lepšímu. Kdybyste se mě ovšem ptala, jestli jako se mi úplně líbí všechno, co ta vláda dělá a jestli si nemyslím, že měla udělat daleko víc a že měla v celé řadě věcí provést radikální změny už dávno, tak na to bych odpověděl ano. Dostal jsem před několika dny dlouhý dopis od jednoho amerického profesora a on mi říkal, on mi tam psal, já se můžu zbláznit z toho, co dělá Trump, ale přesto bych i po XT znova ho volil prezidentem. Já myslím, že stejná pozice je s touto dnešní vládou.
6: Takže třeba, protože vím jako konzervativec, jak ctíte různé vyrovnané rozpočty a nekupuj víc, než na co máš a tak dále, tak to, jak hospodaří se státními penězi, se vám určitě nelíbí.
7: No tak pro mě záměry Babišovi, nejenom Babišovi, Havlíčkovi vlády a Schillerové vlády v rozpočtových věcech jsou prostě děsivé a naprosto nepřijatelné. Neříkám vůbec nic nového, opakuju tuto svou větu prostě mnohokrát. Není proto žádný důvod, aby se takhle chovali a nevím, co bych tomu řekl.
6: Pardon, můžu? No vy říkáte, nevím, proč to dělají. Vždyť je přece jasné, proč to dělají. Prostě, aby byli zvoleni, tak naslibují všechno možné všem možným lidem.
7: Já bych to takhle netrivializoval. Já myslím, že to je taková špatná úvaha nepolitiků o politicích. Prostě
6: tak jaká je
7: ty
6: správná?
7: Politici nejsou takový hlupáci a takhle krátkozrací, to ne. Ale prostě tadyhle ti lidé mají prostě představu, že rozpočtové deficity je dobro a když se to udělá, když se to použije nějakým vhodným způsobem, tak je to to. Já myslím, prototypem toho je pan Havlíček. Prostě já myslím, že se fatálně mýlí, ale říkat jim to skoro nemá cenu.
6: Jak vám, když se podíváte na to všechno, co slíbili a na to, jak se vyvíjí schodek, tak ta trajektorie této vlády jde do čím dál větších schodků. Souhlasíte s tím?
7: Že přibývá co? Cože ta vláda dělá?
6: Přibývá slibů, plánů?
7: Ne, já žádné velesliby nevidím. Prostě to je zase, to myslím, že o sliby tady nejde. Tady jde prostě o to, že ta vláda si myslí, že dělá prospěšně, když rozhýbává ekonomiku státními investicemi, zejména investicemi do infrastruktury, dalším budováním dálnic, budováním takových či onakých železnic, a oni si myslí, že to je dobro. Já bych fakt nezužoval to, že to jsou sliby versus nesliby.
6: Tak těžko to brát jinak než jako sliby, když objížděli regiony před volbami s tím, že prostě důchodci budou muset mít přidáno samozřejmě, a mluvili o něčem nad tu valorizační zákonnou povinnost. Například mluvili o snížení daně z příjmů právnických osob, dnes, když jakoby všichni zvyšují ty daně, aby měli na ty schodky, tak oni mluvili o snižování. To jsou přece sliby.
7: Ne, prostě oni podlehli falešným postojům, pro mě, pro ekonoma keynesiánského typu, nebo extrémně keynesiánského typu, že státní výdaje jsou dobro, dvojnásobné dobro, to je, když to jsou státní výdaje investičního typu, a to je přeci naprostý nesmysl, ale to není komu z nich říkat. Já jsem se o to pokusil ještě v prosinci, když ta vláda byla sestavena, tak jsem udělal velký seminář v našem institutu. A tam jsem jim to dlouze říkal, oni pokyvovali hlavou, ale skutek utek.
6: Jak do tohoto rámce zapadá například to, že převedou povinnosti platit média veřejné služby na rozpočet, přestože, a to jsou miliardy, přestože předtím se to nijak peněz poplatníků nedotklo?
7: Já myslím, že to je za prvé, já nejsem tvůrcem tohohle návrhu, ale o tom, že jako ve většině evropských zemí prostě jsou veřejná média různě placená ze státního rozpočtu a nikoli v takovým způsobem, jako dosud u nás, to zaměstnanci a fanoušci Českého rozhlasu a zejména České televize neříkají lidem nahlas. To by se prostě mělo jasně říci, že není pravda, že to, co ta vláda teď navrhuje, je něco totálně protievropského. To je prostě žertík. Opakuju, ve většině evropských zemí je vláda financována ze státního rozpočtu. To je jedna věc. O tom, jestli vůbec ty veřejné, takzvaná veřejnoprávní, pro mě jsou to státní rozhlas a státní
6: televize.
7: Ale
6: je to rozdíl, že jo?
7: Prostě, jestli plní nějaké mimořádné veřejné funkce, já myslím, že je to velmi sporná otázka. Mě by nenapadlo si pustit Českou televizi, prostě nenapadlo, protože nevím, co bych v ní zajímavého nacházel, nebo jiného, než co bych nenašel někde jinde. Nevím, ale nepovažuji to za základní souboj, který já bych dneska chtěl vést. To říkám zcela jednoznačně.
6: Tak vy říkáte primárně, že vlastně spousta zemí, většina evropských zemí, takže ten model státního financování má. Ale strašně málo se mluví o tom, že v zemích, které jsou nám vlastně kulturně nejblíž, z toho byly velké maléry a velké ovlivňování. Vzpomeňme na Maďarsko, vzpomeňme na Slovensko, na Polsko, na Rumunsko. To jsou všechno země, které měly, jestli to tak mohu říct, prostě průšvihy z politického ovlivňování vysílání.
7: Nevím, já vidím, prostě já, když přicházím po roce do této vaší budovy a vidím tady zbytky ještě na ulici vylepených plakátů z jakési stávky, kterou jste tady měla. Vy jste tam, Báro, určitě byla s praporem v první řadě té stávky. To jak vás tak typuju. Ne, tak prostě Český rozhlas musí být nezávislý. Jsem si zapamatoval tady, když jsem k vám přicházel. Ano, ale musí být nezávislý primárně na světonázoru svých zaměstnanců.
6: Ne,
7: zatímco veškerý ten souboj hrdinných aktivistů České televize a Českého rozhlasu je prostě souboj za světonázor těhle těch lidí, kteří si domestikujou Českou televizi a myslí, že mají nárok na to, aby diktovali, co má v České televizi být promítáno. To je zásadní
6: debat. Ale v tuhle chvíli bych se jich ráda zastala, to proto, že to, co probíhalo ty minulé dny, to byla jenom upozorňování na změny systému toho financování. Můžeme spolu, a jestli bychom to dokázali, mnoho hodin diskutovat o vysílání, o jeho kvalitě, o jeho nekvalitě, ale najednou přijde rozhodnutí, které udělá takovýhle, chtělo by se říct, až prostě přímé navázání politiků, kteří budou každý rok rozhodovat o těch rozpočtech.
7: To je správně, ne? A to byste chtěla udělat, aby rozhodovala jedna politická garnitura, která zrovna v jednu chvíli ovládne Český parlament? To byste jako takhle chtěla?
6: Ne, já bych chtěla, aby to bylo stabilní hlavně.
7: Stabilní nemůže být. To je prostě pokus zafixovat jednou provždy určitý konkrétní výsledek konkrétní politické struktury, konkrétního politického složení. Jako bývalý ministr financí musím trvat na tom, že to je tragický omyl, že jsem zásadně bojoval, že musí být 1,2% na to, 2% na to, 4% na to, o 20% víc než tamto a tak dále. To je fatální omyl, prostě ten rozhlas i televize musí dýchat s ekonomikou, musí dýchat se společností a když se zrovna chce dát více peněz na obranu, já jsem sice zásadně proti, ale když se chce dát víc peněz na obranu, no tak samozřejmě musí být méně peněz na platy stovek zbytečných zaměstnanců České televize.
6: Jasně, ale když říkáte, pane prezidente, že chcete, aby dýchal se společností, tak to se opravdu nedělá tak, že se nechá politikům v poslanecké sněmovně rozhodovat, kolik mají mít peněz příští rok.
7: A kdo jiný by to měl rozhodovat? Vy sami, vy si myslíte, že byste si to měli rozhodovat sami? Ano, to je samosprávná diktatura zaměstnanců České televize. Ano, to vy chcete. Rozhlas méně slyším, proto zdůrazňuji to slovo televize.
6: Nechci se zaseknout na veřejnoprávních médiích, ale pravda je taková, že politici mohli kdykoliv svou většinou upravovat výši koncesionářských poplatků a nestálo to rozpočet ani korunu. Ale teď ho to bude stát miliardy.
7: No tak. To je správný, protože stát má vnímat, kolik ho to stojí a ne, že ho to nestálo ani korunu. Ne,
6: to znamená, prosím, že neplatí z vašeho pohledu, pane prezidente, že se má stát odklánět od vlastního angažma v nejrůznějších společnostech, včetně takové instituce, jako jsou média veřejné služby.
7: Nevím, já myslím, že to je zbytečná debata. Prostě tady jde o to. Já bych si velmi přál, aby byla nějaká Česká televize, která mi občas ukáže nějaký kvalitní film nebo něco takového, ale ona už to dlouhá léta prostě nedělá. Už takové ty pondělky v 9:30 večer skončily, kdy člověk mohl vidět režisér, film nějakého slavného režiséra. Prostě jsou tam braky, seriály nesmyslného typu, většinou krimi seriály a tak dále. Ne, to žádná veřejná služba není, tu krimi si může každý poslouchat, tak, kdo chce, jak, ať si ho poslouchá.
6: Jenom abychom nezapomínali na 24, kdy je neustálý proud publicistiky a zpravodajství. Hmm. Jo? Tak nic, pojďme o toho dál. Vy jste podporoval motoristy jako pravicovou sílu. A když se dnes podíváte na tu vládu, tak máte pocit, jak byste ji nazval? No, pravicová vláda to asi není, že?
7: Tak. No, to určitě není.
6: Jak byste ji nazval?
7: Myslím, že nazvání v tomto smyslu není. Babišova strana určitě není pravicová strana. Okamurova já nevím. A Macinkova, ani to já přesně nevím. Prostě, protože Macinka teď ustoupil díky tomu, co se stalo s Filipem Turkem, tak ustoupil z toho, že by byl významným ideovým ministrem na ministerstvu životního prostředí, což myslím, že byla pro něj zásadní klíčová role na ministra zahraničí. Pohybuje se v té roli, myslím, naprosto perfektně, jako kdyby tam od nepaměti patřil. Určitě nejšikovnější ministr zahraničí, jakého jsme kdy měli. Takže o tom není sporu, ale tím pádem úplně vycouval z takového toho ideového souboje o pravici, levici. Nezúčastňuje se toho a v té straně ho nikdo zatím nenahradil a vůbec nevím, jestli může a umí nahradit.
6: Ale vzhledem k tomu, že v té vládě taky zvedá ruku za návrhy a musí, to je princip koalice, hnutí ANO a schvaluje mnohdy prostě věci nepravicové, ale úplně čistě populistické a tak dále. Prostě jak to v té vládě chodí, tak se ptám jenom, jestli přemýšlíte někdy o tom, že vlastně typově tam ti motoristé do té vlády vůbec nepatří.
7: No tak kdo do ní nepatří, to je relativní, relativní slovo, jo, takhle bych já to nediskutoval. No. Já nevím, podívejte se na bývalou pěti koalici, tak patřili Piráti k pořád ještě zlomku standardních ODSáků, no určitě nepatřili. Takže takhle bych to neříkal, prostě ta volba, ta struktura té vlády odráží to, co nám dali voliči. To je prostě šance a šance to bylo potlačit zásadním způsobem pro mě nepřijatelné chování Fialovy vlády. Takže to já nevidím důvod, abych to takhle hodnotil. Která z těch stran je racionálnější věcí? Tady ono nejde jenom o racionalitu. Prostě ta vláda je založena na principu 108 hlasů a z těch 108 je 80 z jedné strany, 15 z druhé a 13 ze třetí. Takže jestli ty motoristé mají 13 hlasů, tak jako jejich síla z té 108 je taková, jaká je.
6: Když šli do vlády a to už věděli, že mají těch 13 hlasů, tak s heslem, že budou Babiše hlídat. Máte pocit, že ho hlídají?
7: Předpokládám, doufám, nebo přál bych si, aby vedli polemiku o těchto věcech na té vládě a já doufám, že také trošku vedou. No, to je všechno, co k tomu můžu říci.
6: Mimochodem museli taky tady zvednout ruku pro návrhy novelizovaného zákona o střetu zájmů. A taky v souvislosti s těmi justičními změnami, které budou čistě nahrávat Andreji Babišovi o tom, že odvolací soudy už nebudou nutně poslouchány na soudech.
7: Paní Barbaro, tohle vám nadiktoval pan Rakušan, to, co teď říkáte. Čtete to tady z toho jeho prohlášení?
6: Co říkáte?
7: Ne, já se směju. Čtete to víceméně z jeho prohlášení, implicitního teda. Já myslím, že úvaha o tom, jak je to s tím střetem zájmu, a je prostě daleko komplikovanější, a já nevím, co se ještě od Babišem, kterého vůbec nechci hájit, co se od něj může ještě chtít, aby se víc zřeknul těch svých firem, nebo co má udělat. Já myslím, že kdyby se postavil na hlavu nebo chodil.
6: Já myslím, že kdyby dodržoval platné zákony, tak to bude stačit. On je chce rozvolnit.
7: Ne, nezlobte se, kdyby dodržoval platné zákony, je interpretační otázka. To, na to můžeme mít svůj názor. Já myslím, že tak triviální, že je nedodržuje, prostě není, jak vy to považujete za samozřejmost. Já si toho nejsem vědom.
6: Ne,
7: a to se v té politice pohybuji 36 let.
6: Samozřejmost je totiž ne samozřejmost, ale fakt, že také hnutí ANO navrhuje, aby se ty podmínky toho zákona uvolnily, nikoli zpřísnily, uvolnily.
7: Já si myslím, že to je rozumné, protože oni správně říkají, tady všichni přísahají na Evropskou unii, jako kdysi přísahali na Sovětský svaz. Já myslím, jsou to mentálně stejní lidé, kteří dělají tyhle ty dvě přísahy. No tak jako kteří přísahají na Evropskou unii, tak by měli vyslechnout argumenty těch, kteří říkají, že připodobňují ten zákon k zákonům, který platí v Evropské unii. Nebo to jako nevnímáte tadyhle tu věc?
6: Takhle každá země Evropské unie má ten svůj zákon o střetu zájmu, má rozdílný. Ale princip je, že se zpřísňují v běhu času.
7: Nevím, u nás se
6: uvolňuje.
7: Nevím, jak to víte. Myslíte, že ve Španělsku je nějaký lepší zákon, nebo tam?
6: No je jiný hlavně, je jiný. Takže
7: když je jiný, tak respektujte, že je jiný ten u nás, který vznikl v nějaké chvíli nějakými v tu chvíli danými politickými tlaky, které byly fatálně antibabišovské, které neměly vůbec žádný jiný program, tyto tlaky, než pryč s Babišem nebo antibabiš. No na tom se legislativa stavět nedá, takže jestli se ta legislativa teď trošku znormálňuje, tak je to asi správně.
6: Tak, co říkáte tomu, že před několika okamžiky prezident Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary, následovalo to poté, co podal tu kompetenční žalobu. Co si o to myslíte?
7: Tak je to naprosto fatální chyba, omyl, a politik na úrovni prezidenta by nic takového neměl udělat. Nikdy. Je to totální selhání tohoto politika. Já s tím v žádném případě nemohu souhlasit. Takže to je věc jedna, je to politický střet, který je produktem loňských říjnových voleb, které dali jinou parlamentní většinu, než bylo v minulosti, a jinou parlamentní většinu, než která zvolila prezidenta. A to je politický střet, který není možný řešit nějakými právníky v Ústavním soudu. Čili já jsem fatálně proti, a je to nedůstojná věc, ale poškozuje nás to ve světě.
6: Jestli mohu, zajímavé v tomhle kontextu je, že žádná vláda po roce 89 nezakázala žádnému prezidentovi, aby jezdil na summity NATO. Vy jste byl mnohokrát samozřejmě. Tohle je první vláda, která vyslala prezidentovi tenhle vzkaz.
7: Paní redaktorko, děláte si legraci. Opakuji znova. Toto je první prezident, v takzvané éře kohabitace, kdy je jinak vzniklá vláda a jinak vzniklý prezident. To je známý standardní model ve světovém uspořádání, kde prostě mezi vládou a prezidentem vznikají nepřetržité fatální střety. To si nevymyslel Babiš, to vzniklo výsledkem voleb, a pokud ten prezident chce hrát aktivistickou roli, která neodpovídá našemu ústavnímu systému, protože my nemáme prezidentský systém, tak je jasné, že se musí s tou vládou dostávat do střetu, a to by vláda se zbláznila, kdyby na ten střet z jeho strany neodpovídala.
6: Jinými slovy, to, co říkáte, je, že je to prezident, který se má snažit vycházet s vládou.
7: Ano.
6: Místo toho, aby se vláda snažila taky vycházet s prezidentem.
7: To já myslím, že se vláda snaží, protože nevidím, že by dělala nějaké jiné zásadní věci. Otázka, kdo za kterou zemi pojede na zasedání NATO. Přeci volí si v každé zemi podle své situace. Řada zemí, a protože já jsem na těch zasedáních opakovaně byl, tak já dobře vím, že z řady zemí tam není prezident, je tam prostě premiér. Takže dělat z toho nějaký idol, modlu nebo fetiš, že musí prezident, zejména prezident, který bojuje s vládou a má na celou řadu věcí týkající se právě naší účasti v NATO, na to jiný názor než vláda, tak je jasný, že s tím vláda nemůže souhlasit. Nemůže souhlasit.
6: Velmi krátce, tuhle otázku bych nechtěla vynechat. Ptám se, kdybyste vy sám si mohl načrtnout optimální výsledek ruské agrese na Ukrajině. Tak jak si myslíte, že by bylo fajn podle vás, aby to celé dopadlo?
7: No, mělo to dopadnout tak, jak byly, za prvé, kdyby svět byl rozumný, ne hloupý a ne zajímající se o jiné věci, tak ta válka nikdy neměla začít. To je věc jedna, je to obrovské selhání celého světa, celého, nejenom Ruska. To je věc jedna. Druhá, byla jistá dohoda v Istanbulu týden nebo kolik po zahájení této války, která, kdyby byla akceptována, kdyby ji nezboural tehdejší britský premiér Johnson, tak už dávno žádná válka není.
6: Václav Klaus, bývalý prezident, premiér a stále ještě duší politik, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám děkuju.
7: Děkuji také.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Interview Plus. Ukrajinský prezident zítra nebude mezi hosty konference v Gdaňsku, i když se má rozhodovat o poválečné obnově jeho země. Proč svoji účast odvolal a co se mezi Kyjevem a Varšavou v posledních dnech strhlo? Petr Vizina se zeptá odborníka z Vratislavské univerzity, politologa Michala Lebdušky.
8: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda nesmí bránit prezidentovi v cestě do Turecka na summit NATO. Ústavní soud rozhodl předběžným opatřením. Kvůli vysokým teplotám byla pražská záchranná služba silně vytížená. Vyjížděla hlavně ke kolabujícím seniorům. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa s Mexikem. Kvůli nehodě před nájezdem na dálnici D1 popojíždí kolona na pražském okruhu od Jesenice. A počasí zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je středa 24. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Rozhodl o tom ústavní soud předběžným opatřením. Vláda a prezident se totiž nebyli schopni dohodnout, kdo všechno by měl v delegaci být. V Brně reportérka Alena Hesová.
10: Soudci jednali rychle, protože delegace se musí akreditovat nejpozději v pátek. Vycházeli z toho, že prezidenti na summity vždycky jezdili. Zároveň ale předseda soudu Josef Baxa zdůraznil, že tím plénum nepředjímá, jak rozhodne o kompetenční žalobě, kterou prezident podal. Tou se bude zabývat zřejmě v září a ovlivní Pavlovu účast i na dalších summitech NATO. Spor ohledně prezidentovy účasti souvisí s tím, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka z motoristů ministrem životního prostředí. Na to reagoval ministr Petr Macinka z motoristů tím, že by delegaci na summit neměl prezident vést. Vláda o složení delegace bez Pavla rozhodla až toto pondělí. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Politické reakce má reportér Vojtěch Tomášek.
11: Předseda vlády označil rozhodnutí ústavního soudu za nezvykle rychlé. Napsal to na síti X. Prezident Petr Pavel předběžné opatření přivítal. Podle něj garantuje, že účast na summitu bude řádně připravená. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů rozhodnutí komentuje právě teď na tiskové konferenci. Uvedl, že nezbývá než to respektovat postup hradu, ale označil za pokus o ústavní puč.
12: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
11: Předsedovi poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi z SPD připadá, že ústavní soud se stal vazalem prezidenta. Běžní občané podle něj čekají na verdikt i roky. Rychlost rozhodnutí komentoval i předseda klubu ODS Marek Benda.
13: Kéž by soudy vždycky dokázaly rozhodovat takto rychle, ale myslím, že je to reakce na to, že právě vláda tak dlouho zdržovala, tak dlouho taktizovala.
11: I další opoziční politici rozhodnutí ústavního soudu většinou rozumí. Někteří ho i ocenili. Třeba předseda lidoveckého klubu Marian Jurečka uvedl, že pokud by nebylo velkého ega ministra zahraničí, tak problém neexistuje. Piráti uvedli, že vyzývají premiéra, aby přestal strapňovat sebe i Česko. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Pražská záchranná služba dnes byla kvůli vysokým teplotám silně vytížená. Častěji musela vyjíždět hlavně k seniorům. Taky pražské nemocnice potvrzují, že dnes přijali víc pacientů než obvykle.
14: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
15: Řekl odpoledne mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Víc pacientů dnes přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
16: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
15: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
17: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
15: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
9: Nejvyšší teplotu dnes zatím meteorologové naměřili v Doksanech na Ústecku 33 stupňů. Lidé po celé republice se vydávali k vodě, třeba na pardubické koupaliště Cihelna. Je tam reportérka Šárka Rusnáková.
18: Tak tady to dnes vypadá jako o prázdninách. Je tu hodně dětí, hodně dospívajících a z těch 500 zhruba 400. Často jde o obyvatele nedalekých sídlišť Cihelna a Polabiny. Pro lidi z rozpálených paneláků jde totiž o jednu z mála možností, jak se v horkém létě ve městě ochladit. Plavci tu byli, ale někteří i poprvé, například Univerzita Pardubice, jejich studenti tady přišli tímto způsobem oslavit úspěšně splněnou poslední zkoušku. Teplota se tu stále pohybuje kolem 30 a voda je příjemná. 26 stupňů. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Generální tajemník NATO Mark Rutte bude v Bílém domě jednat s Donaldem Trumpem. Americký prezident spojencům dlouhodobě vyčítá, že evropské země podle něj nepomohly Spojeným státům dost, a to během operace v Iránu, a dál tlačí na navyšování výdajů na obranu.
19: Rutte v rozhovoru pro stanici Fox News argumentoval, že spojenecké země jedna po druhé uvolnily své základny pro americkou operaci Epická bouře. Pro řadu zemí, mezi nimi Británii, Španělsko i Českou republiku, je podle něj obtížné dodržet loňský závazek na summitu v Hágu. Tam se spojenci zavázali dát na obranu 5% hrubého domácího produktu. Cílem Rutteho schůzky před summitem v Ankaře je podle amerických médií ukonejšit Trumpa. Americký prezident totiž avizuje, že omezí americkou vojenskou přítomnost v Evropě, pokud na kontinentu vypukne další krize. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali na Hradě. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
20: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování, a ne vlastně začínat takto od konce.
15: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: 5 let od ničivého tornáda na Jihomoravě projíždí zasaženými obcemi cyklojízda. Nese název Tour de Tornado. Organizují obce, které přírodní katastrofa zasáhla. Chtějí ukázat, jak se místa změnila. Cyklojízdu sleduje reportér Šimon Franc.
21: 20 cyklistů dorazila zhruba před půl hodinou sem do Hrušek, tedy posledního místa zastavení. Cyklojízda začínala v Hodoníně, kde si lidé prohlédli obnovený dům přírody, který patřil spolu se svým okolím k nejzasaženějším místům ve městě. Na kolech pak pokračovali přes Lužice a Mikulčice na radnici v Moravské Nové Vsi, kterou tornádo také poškodilo. Dnes je opravená, stejně jako protější kostel, který se stal jedním ze symbolů událostí před 5 lety. Tornádo tehdy poškodilo přes 1200 domů a způsobilo miliardové škody. Zranění tehdy utrpělo asi 200 lidí, 6 lidí zemřelo. Z Hrušek na Břeclavsku Šimon Franc, Radiožurnál.
22: České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
23: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře, a nejenom můj. Uvědomuji si, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
22: A přímo do Mexika teď míříme živě. Předzápasové informace má pro nás reportér Lukáš Michalík.
24: Zápas se bude hrát ve víc než 2000 metrech nad mořem. Mělo by být kolem 18 stupňů Celzia a hrozí déšť i bouřky. Kromě zraněného obránce Juráska by všichni čeští hráči měli být připraveni nastoupit. Mexičané mají po 2 výhrách jistý postup do play-off z prvního místa a budou tak šetřit některé opory. V žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace jsou 14. o 26 míst před Českem. Na Aztéckém stadionu se očekává přes 80 000 fanoušků, z toho zhruba 6 200 příznivců z Česka. Utkání Mexiko-Česko začne ve 3 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
22: Program posledního kola základních skupin začne v Severní Americe už za 3 hodiny, kdy odstartují duely Bosna a Hercegovina Katar a Švýcarsko Kanada. Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko Haiti a Skotsko Brazílie. Skupinu uzavřou stejně jako Češi od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea.
11: Nehody na D1 za Divišovem i na pražském okruhu za Jesenicí. Na D1 z Prahy do Brna pozor, za Divišovem na kolonu na 46. kilometru brzdí se prudce, na 46. a půltém čerstvě srážka osobního auta s kamionem. Ten stojí uprostřed, jede se kolem jenom levým a vpravo stoupacím pruhem. Na pražském okruhu před nájezdem na D1 po nehodě stále zabraný pravý pruh, kolona začíná za Jesenicí na 80. kilometru, je na 20 minut. V Praze se tvoří dlouhé kolony po nehodách na Štěrboholské spojce směr Smíchov od sjezdu na Běchovice až půl hodiny k připojení z Průmyslové a na jižní spojce směr Černý most od podjezdu magistrály 10 až 15 minut před sjezd na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude jasno až polojasno a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
26: Jak ústavní soud odůvodnil předběžné rozhodnutí ve věci cesty prezidenta Pavla na červencový summit NATO v Ankaře? Proč přední čeští ekonomové zpochybňují plán rozdělit a zestátnit ČES? A jak Češi vnímají svobodu slova a co je podle nich její omezování? O tom všem budeme mluvit.
27: Já vnímám.
26: Ústavní soud takzvaným předběžným opatřením uložil vládě a ministerstvu zahraničních věcí, aby zajistili účast prezidenta na červencovém summitu NATO v Ankaře. Lhůta pro akreditaci končí pozítří. Soud uvedl, že účast prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe, pro tuto chvíli je třeba ji zachovat, a to i kvůli časové tísni. Rozhodnutí podle soudu ale nepředjímá celkové rozhodnutí o kompetenční žalobě. Soud vnímá odpovědět na otázku, zda má vláda kompetenci rozhodovat o tom, jestli se má prezident účastnit summitu NATO. Prezident Pavel předběžné opatření ústavního soudu uvítal. Premiér Babiš z ANO na síti X napsal, že nezvykle rychlé rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Ministr zahraničí za motoristy Petr Macinka uvedl, že prezidenta zítra na summit doakredituje. Dnešní předběžné rozhodnutí soudu kritizoval.
12: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
26: Ve vysílání je ten Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
26: Tak předběžné opatření v případě ústavního soudu není obvyklé. Co soud zvažuje ve chvíli, kdy se rozhoduje, zda tento institut použije nebo nikoli?
0: No, máte na prostou pravdu. Dokonce tady byl podpůrně použit občanský soudní řád jako zákon upravující obecně předběžné opatření a nikoliv tedy zákon ústavním soudu, který jinak většinu těch řízení před ústavním soudem praví. A dokonce ti disentující soudci, kteří nesouhlasili s tím rozhodnutím té většiny, na to poukazují, že vlastně ten zákon ústavním soudu zná případy předběžného opatření výslovně, ale tento to není, takže my s tím opravdu nemáme vlastně žádné zkušenosti. Je to úplně poprvé, kdy ústavní soud takto rozhodl, což je ale dáno i tím, že nemáme moc zkušeností obecně s těmi kompetenčními spory tohoto charakteru, protože nejsou vůbec časté před ústavním soudem.
26: To dnešní rozhodnutí je jednorázové, vztahuje se jen na summit v Ankaře. Naznačuje ale tohle rozhodnutí nějak směr toho, jak bude ústavní soud přistupovat k té samotné žalobě, která se má tedy týkat kompetence vlády rozhodovat, jestli se prezident má účastnit dalších summitů NATO?
0: No, čistě z právního hlediska nikoliv, protože ústavní soud se tam zaklíná, že skutečně jde jenom o to předběžně upravit tuto konkrétní věc, protože opravdu tam plynou ty hodiny, dny, které prostě neúprosně se blíží k tomu summitu. A výslovně tam uvádí i to, že vlastně ten výrok nepředznamenává to rozhodnutí v té samotné věci, to znamená obecně tomu právu prezidenta se účastnit toho summitu nebo respektive summitu obecně. Vlastně to rozhodnutí je založeno na tom, že tady je nějaká dlouholetá praxe, která byla dodržována, a podle ústavního soudu je vlastně menší zlo tu praxi ještě jednou v uzovkách dodržet, než ji takhle jako přerušit, když vlastně to rozhodnutí by se nestihlo věcně projednat to finální.
26: Když tedy premiér ten verdikt označil za nezvykle rychlý, ministr zahraničí Macinka řekl, že jsme svědky nejrychlejšího soudního rozhodnutí na zemi. Je tedy na tom předběžném opatření obecně něco nezvykle rychlého?
0: No tak to není úplně přesné, protože předběžná opatření právě vždycky jsou rychlá. Jo? Od toho vlastně jsou, že se musí rozhodnout okamžitě, aby právě nedošlo ke zmaření třeba toho účelu toho soudního řízení. To znamená, že se rozhoduje v řádu dnů o předběžných opatření, to není tak nezvyklé, ale je skutečně naprosto nezvyklé, že ústavní soud takhle rychle rozhodne. To je druhá věc.
26: Co tedy z toho rozhodnutí ústavního soudu teď pro vládu a ministerstvo zahraničí vyplývá? A co se dá čekat, když premiér Babiš s ANO už na síti X tedy napsal, že rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO respektuje?
0: No tak opravdu by se dalo očekávat, že bude takzvaně akreditován prezident jako člen té delegace na ten příslušný summit, protože to je odčtu běží. A vlastně ten summit asi proběhne ještě předtím, než ústavní soud finálně rozhodne. Takže ta součinnost skutečně v tuhle chvíli spočívá účasti nebo zajištění účasti, umožnění možná ještě přesněji účasti prezidenta na tom konkrétním summitu. Ale nepředznamenává nám nic ke vztahu prezidenta vlády k, řekněme, nějakým širším otázkám toho ústavního systému.
26: Podání kompetenční žaloby i to dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil ministr zahraničí Macinka za pokus o ústavní půjč. Tak posiluje tohle rozhodnutí roli prezidenta, anebo ji spíš jen neoslabuje?
0: No tak je potřeba si odmítnout takhle silná slova, to opravdu není na místě. Ty kompetenční spory, to je standardní součást samozřejmě právního státu, není to rozhodně ústavní půjč. To, že to je nezvyklé, že se nedokázali domluvit, to samozřejmě je škoda, ale myslím, že to není rozhodně vina jenom prezidenta republiky, takže to bych jako bral jako velmi jako nepovedenou nadsázku, ale jinak prostě není z toho rozhodnutí zřejmé, z toho právního hlediska rozhodně ne, že by ústavní soud chtěl nějakým způsobem posilovat postavení prezidenta v tom systému. Samozřejmě ale tím, že takhle rozhodl, poměrně překvapivě, teda nutno říct pro mě alespoň, tak z toho mezi řádky lze vyčíst, že ústavní soud prostě vnímá tu situaci negativně v tom smyslu, že ten postup vlády asi v jeho očích nebyl úplně ideální.
26: Já bych se ještě vrátila k tomu sousloví ústavní půjč, abychom tu nežonglovali se slovy. Tak co, můžete dát nějaký příklad toho, co vy byste označil, co by se muselo stát, abyste to označil za ústavní půjč? Obecně nemyslím teď v tomto případě konkrétním.
0: No, tak to musím tedy zapojit fantazii a nějakou kreativitu, tak doufám, že nějakou najdu. No, asi by se za to dalo označit třeba i jednání, já nevím, v poslanecké sněmovně nebo právě prezidenta republiky, který by třeba svolal tiskovou konferenci a na té tiskové konferenci by řekl, že odteď bude vydávat dekrety prezidenta republiky s nějakým pochybným odkazem, třeba historickým, protože je prostě potřeba navrátit do společnosti řád a podobně, tak to by samozřejmě bylo možné označit za ústavní půjč, to znamená půjč, který by nebyl třeba přímo vojenský, ale použili by se prostě nějaké formy ústavního práva, které prostě nejsou přiléhavé, nebo kdyby třeba ústavní soud rozhodl tak, že se prostě já nevím, ruší poslanecká sněmovna, protože prostě neodpovídá jeho představám o já nevím, v zárukách právního státu a odteď prostě bude rozhodovat třeba jenom Senát. To bych chápal za ústavní půjč, ale rozhodně ne situaci, kdy prezident republiky navštíví summit. Jo, to jsou prostě přehnaná slova.
26: Říká Ondřej Prous z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
0: Jo, díky, naschledanou.
26: Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z ANO varuje před zestátněním společnosti ČES a zároveň varuje před prodejem části nové dceřiné firmy ČES Energy zahraničním fondům. Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři ČNB Zdeněk Tuma a Jiří Rusnok, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl i ex-šéf ČESu Jaroslav Míl. Vláda se rozhodla ČES rozdělit a do dceřiné firmy ČES Energy vyčlenit prodej a distribuci energií a služby. 49% akcí nové firmy chce prodat a finance použít na vykoupení akcí minoritních akcionářů ČESu a tak ho fakticky zestátnit. Teď v něm vlastní 70% akcí. My podrobnosti probereme s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den.
26: Proč podle signatářů dopisu není dobré ČES zestátnit?
1: Ten hlavní důvod podle nich je, že ČES, tak jak je i díky kontrole 30% soukromých akcionářů, funguje dobře, což se podle nich tedy nedá obecně říct o plně státních firmách. A autoři toho dopisu také kritizují to, že výkup minoritářů z ČES se prodraží podle nich, protože hodnota akcí ČES je údajně kvůli spekulacím právě na ten výkup a další růst ceny akcí, cituji, ze strany několika málo českých family office, tedy kteří spekulují na ten výkup, takže ty ceny akcí ČESu jsou už teď výš, než je obvyklé u jiných evropských firm. Tady bych asi tedy vysvětlila ještě, že signatáři zjevně naráží, tedy když mluví o v českých family office, tak zjevně naráží na relativně velké balíky akcí ČESu držené lidmi kolem skupiny GNT a Pavla Tykače, kteří mohou mít tedy na výkupu ČES velký zájem. No a podle ekonomů také nemusí být ČES státní ani kvůli velkým investicím do jaderných bloků, které se chystají, protože ČES prý má dost výnosů na to, aby si jejich financování mohl dovolit, takže připomínají heslo a doporučují vládě se ho držet, neopravuj to, co není porouchané.
2: Ale ty investice na výstavbu dalších zdrojů jaderné energie jsou obrovské v řádech bilionů. Dokázal by tedy na to ČES bez nějakých změn a zestátnění opravdu vydělat?
1: No, to je právě zásadní otázka. Sám ČES říká, my nejsme sami za rozumných komerčních podmínek ufinancovat až 4 nové velké jaderné bloky a 10 malých modulárních reaktorů, kterými chce vláda zhruba do roku 2050 nahradit kompletně současné uhelné zdroje. Jenom to, ten jaderný program má stát asi přes 2 biliony korun a k tomu ještě tedy ČES dočasně musí nahradit nebo doplnit ještě ten energetický mix novými plynovými elektrárnami a samozřejmě i obnovitelnými zdroji za další desítky až nízké stovky miliard a dalších 93 miliard investic ČES plánuje jenom v příštích 4 letech do posílení sítí.
2: A jak tedy vláda obhajuje ten svůj záměr zestátnit a nejdříve rozdělit a pak zestátnit ČES?
1: No, ona říká, že prostě chce mít pod 100% kontrolou výrobní zdroje, tedy elektrárny a že to potřebuje proto, aby mohla prosazovat svoji energetickou politiku, ta má být postavena právě na těch jaderných, plynových a obnovitelných zdrojích, no a hlavně ty jaderné tedy mají právě být

0: A pokud by došlo tedy na plány vlády, tak jaký způsob prodeje akcí té dceřiné společnosti ČEZ Energy, tedy těch 49%, by byl podle signatářů toho dopisu lepší?
1: Oni říkají, když už tedy vláda bude trvat na výkupu akcionářů za peníze právě z té ČEZ Energy, místo toho, aby je ČEZ dal třeba právě na ty obří investice, tak ať to prodá přes burzu v Česku, konkrétně zmiňují, že by tak akcie mohly nakupovat třeba penzijní společnosti, v nichž mají Češi uloženo 300 miliard korun v rámci takzvaného třetího pilíře penzijního spoření, podporovaného také státem, a peníze by tedy tak zůstaly podle nich českým občanům a podpořilo by to i celý tuzemský kapitálový trh.
0: No a kdo a podle čeho tedy nakonec rozhodne, jaký ten způsob prodeje nakonec bude?
1: Formálně to rozhodnutí má v rukou čistě management společnosti ČEZ. Šéf firmy Daniel Beneš také řekl, že jestli prodají akcie ČEZ Energy přes burzu nebo přímo nějakým velkým zahraničním fondům, takže to bude záležet výhradně na propočtu maximálního výnosu z celé té operace pro ČEZ, a zdůraznil také, že si vlastně neumí představit, že by měli dostat nějaký politický pokyn ke způsobu prodeje právě třeba proto, že stát má zájem podpořit penzijní spoření nebo kapitálový trh, takže nepochybně kolem toho budou ještě velké tlaky, takže určitě to budeme napjatě sledovat a včetně toho, jestli od premiéra na ten dopis vůbec přijde nějaká reakce.
0: S ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou jsme mluvili o budoucnosti ČEZu. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Většina Čechů souhlasí s omezením svobody slova v případě šíření nenávisti vůči lidem na základě jejich rasy nebo etnika. Lidé schvalují omezení i u výzev ke změně politického systému násilnou cestou. Jak je na tom česká společnost v případě šíření neprav a polopravd, mapoval projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd s názvem Společnost nedůvěry, svoboda slova. A naším hostem je teď Tomáš Koblížek, filozof jazyka, který se zabývá nenávistnými projevy a svobodou slova z Akademie věd České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak z toho průzkumu vyplývá, že 70% respondentů si myslí, že v Česku máme svobodu slova, asi 20% říká, že tak napůl, a 9% nepovažuje debatu za svobodnou. Co vlastně vůbec představuje svoboda slova? Co všechno zahrnuje, kam až sahá, jak se dá definovat?
2: Ona někdy, svoboda slova, bývá chápána docela úzce jako právo vyjadřovat veřejně svoje názory, ale ona vlastně znamená mnohem víc věcí. Je to vlastně právo veřejně vyjadřovat nejenom svoje názory, ale třeba otázky nebo pocity nebo nějaké svoje požadavky. Takže mě vlastně jako velmi dobrá přijde definice třeba od právního filozofa Eda Bakera, který říká, že svoboda slova je právo veřejně říkat, kdo jsem. Já jsem ten, kdo má tyhle otázky, tyhle pocity, tyhle požadavky. To je, myslím, že dobré shrnutí.
0: Jak jsme na tom podle vás se svobodou projevu v Česku? Je dostatečná nebo potřebujeme někde něco měnit?
2: Tady je dobré sledovat Mezinárodní index svobody projevu, který spravuje Institut Vídem na Göteborské univerzitě. To je velmi prestižní žebříček, kde jsme aktuálně vlastně v první desítce, takže jsme vlastně světová špička ve svobodě slova. Minulý rok jsme byli někde kolem 6. místa, teďka jsme kolem 8., takže když si vlastně lidé myslí, že tady máme svobodu slova, tak je to dost jako realistický odhad. Opravdu jsme na tom, pokud jde o svobodu slova, hodně dobře. Samozřejmě otázka, jestli se to nějak změní po tom, co třeba dojde k zásahu do fungování veřejnoprávních médií. Třeba Slovensko se teďka propadlo na úroveň Kosova v tom indexu.
0: Za svobodou slova se často schovávají i ty cílené nenávistné výroky a dezinformační výroky, různé kampaně. Jak moc je to problém politické scény?
2: Já se domnívám, nebo není to jenom moje domněnka, myslím, že na tom existuje i konsenzus v odborné komunitě, že je to hlavně otázka nějakých autorit nebo třeba i přímo těch politických autorit, pokud jde právě o ty nenávistné projevy, tak je to tak, že právě tyhle autority stanovují nějakou normu toho, co je veřejně vyřknutelné. Pokud někdo třeba v rozhlase nebo v televizi, nějaký politik se vyjádří velmi nenávistně o nějaké skupině, tak potom širší společnost to bere jako signál, že nyní takhle můžeme mluvit taky. Takže pokud se vlastně bavíme o roli politiků nebo autorit v tomhle, tak ta je tady zásadní. To jsou opravdu ti aktéři, kteří hýbou s tím, kolik budeme mít nenávistných projevů ve vztahu k tomu či onomu.
0: Obecně se mluví o tom, že ta kultura projevu, ať už je to politický projev nebo projev na sociálních sítích, hrubne nebo se

0: zhoršuje. Je tohle nějak měřitelné?
1: V čem je velký problém, je nějaká útočnost. Vlastně vy můžete na někoho útočit bez vulgarismu, prostě ho prezentujete jako někoho, kdo je jako nebezpečný pro společnost, ať jsou to gejové nebo ukrajinští uprchlíci, aniž byste k tomu používala hrubý jazyk. A tady ta agresivita je opravdu něco, co je velmi nebezpečné, protože třeba potom ty dotyčné skupiny se i bojí veřejně vyjadřovat, nebo se třeba někdy obávají o svoji bezpečnost a je to opravdu něco, co má velké, velké dopady.
0: Jak jsme na tom v té osobní rovině, když si vezmu takový ten každodenní kontakt, a teď už na sociálních sítích, dokážeme reagovat na dezinformace nebo na cílené útoky? Je to něco, co jako jedinci umíme?
1: Pokud jde o ty sociální sítě, tak je to strašně těžké. Oni se hrozně, no zásadně se liší od toho, co se třeba někdy označuje jako pouliční nenávist. To znamená, když někdo k někomu někde přiskočí v metru, třeba k nějaké ukrajinské dívce a něco nenávistného na ní zakřičí. Tak na sociálních sítích je to jiné, protože někdo tam také může napsat i ten nenávistný výrok, ale na rozdíl od té ulice se k tomu může přidat dalších 1000 komentářů a ten útok potom jakoby působí mnohem, je vlastně mnohem mohutnější. Ty sociální sítě jsou prostor, kde ty útoky jsou mnohem tvrdší a mnohem hůř se jim čelí. Takže je také dobré mít na tohle nějakou legislativu, která by třeba upravovala to, jakým způsobem vlastně ty provajdři sociálních sítí jsou také za tohle zodpovědní.
0: To byl Tomáš Koblížek z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Teď už jsou tu aktuální zprávy, zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jaká bude pozice prezidenta v delegaci na summitu Severoatlantické aliance, rozhodne v pondělí vláda. Musí být součástí delegace, potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu, je ale podle něj nezvyklý rychle a jde podle Babiše proti zájmům České republiky. Začátek léta doprovází taky v Německu vedra. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů byly na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být například v Berlíně i kolem 40 stupňů. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3leté vězení. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval. Příští sezóně by mohl v dresu Východočechů dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce anebo záložníka Tomáše Wiesnera.
4: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a Brnem a nehoda za Divišovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Velké Popovice stále počítejte s kolonou z 18. kilometru, sune se až čtvrt hodiny do omezení na Šmejkalce. Dál na D1 z Prahy do Brna za Divišovem počítejte s frontou ze 46. k nehodě na 47. kilometru, zdržení 5 až 10 minut. A nakonec na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Ostrovečicemi pořád kolona ze 180. kilometru, osobní auta 10 minut k exitu 180. Dva popůvky, dál se sunou kamiony pravým pruhem k D2. Na pražském okruhu těsně před nájezdem na D1 ve směru z letiště po více než 6 hodinách odtáhli poslední ze 3 v poledne nabouraných kamionů. Zbytek kolony kamionů se rozjíždí za Jesenicí mezi 81. a 79. kilometrem. Na východní části okruhu směr Lanový most se rozjíždí kolona skoro od sjezdu z Hradecké D11. Její zbytek je ještě asi na čtvrt hodiny ke sjezdu na Dolní Počernice. Dál už se jede plynule, nehodu u připojení z Průmyslové řeší stranou. A na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály se stále sune kolona 10 minut k nehodě před sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci bude polojasno až oblačno a teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Vyšegrád je zpátky ve hře. Spor Hradu s vládou míří k ústavnímu soudu. Lze půjčováním peněz snížit dluh? Média jsou mocná, ale také jsou pod tlakem. Hra o Senát a proč vadí AFD? To jsou témata, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
5: Premiéři čtyř středoevropských států, Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, se po dlouhé době znovu sešli, tentokrát v Budapešti. Možná je to první signál, že se Vyšegrádská skupina po letech spánku vrací do hry. O summitu zemí, které mnohé spojuje, ale také dělí, budu hovořit s kolegou Petrem Švarcem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Petře, proč právě teď a co to znamená?
6: Tak právě teď, protože se objevila konečně ta možnost. Vyšegrádská skupina vlastně, a nebylo to v jejich dějinách poprvé, na několik let prakticky zmizela. Ty první velké spory se objevily po ruské agresi proti Ukrajině, kdy vlastně Maďarsko se rozkmotřilo na tomto základě s Polskem. To byl velký a zásadní spor, po kterém Vyšegrádská skupina přece jenom postupně umírala a poslední dva roky se vlastně nescházela vůbec. Poslední summit byl v únoru 2024 v Praze. Nyní vlastně všichni vedoucí představitelé zemí Vyšegrádské skupiny říkají, že mají zájem spolupracovat, a to, co je velice důležité, že vlastně hodlají zapomenout trochu na to, co je dělí, a hledat pouze to, co je spojuje. Co je spojuje, to je v současné době především boj proti Evropské unii v otázce migrace, kde vlastně žádná ze zemí se nechce solidarizovat příliš s těmi zeměmi postiženými migrací, a jsou zde další otázky, a to jsou především peníze. Peníze z evropských fondů. To znamená lobbying za to, aby země Vyšegrádské skupiny dostaly co nejvíce. Český premiér Babiš hovořil o tom, že vlastně Vyšegrádská skupina by měla být budoucností Evropy. To zatím není úplně jasné, jak by se dalo naplnit, protože z toho, co jsem říkal, ty dva cíle nejsou asi tím, co by Evropu dokázalo táhnout. Ale pokud se opravdu pokusí Vyšegrádské země zapomenout na své spory, a ty spory tady stále jsou velké, například mezi Maďarskem a Slovenskem, a soustředit se na témata, která je spojují. Pro premiéra Babiše by to třeba mohly být i emisní povolenky, kde žádá výrazné rozvolnění a doufá, že tedy další vyšegrádské země jej v tomto podpoří, tak samozřejmě by to byla poměrně silná lobistická skupina. Polsko ovšem zároveň třeba má i úplně jiné zájmy. Spolupracuje na určitém projektu, který by mohl znamenat dvourychlostní Evropu. Tam spolupracuje s dalšími největšími ekonomikami Unie. Dnes jedná polský premiér Tusk vlastně bezprostředně po tom zasedání Vyšegrádské skupiny v Berlíně, kde se setkává před summitem NATO opět s největšími evropskými zeměmi.
5: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
5: Jednání ústavního soudu je pokračováním politiky jinými prostředky. Dalo by se říci poté, co se spor o účast prezidenta na summitu NATO přesunul do Brna. Slovo má Petr Hartmann.
7: Podle premiéra Andreje Babiše není dobře, když na sebe politici podávají žaloby. Reagoval tím na rozhodnutí prezidenta Petra Pavla obrátit se na ústavní soud. Ten má konkrétně vyjasnit, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Formální odpověď je poměrně jednoduchá. Měla by to učinit vláda. V minulosti se o tom nebylo potřeba dramaticky dohadovat a už vůbec ne soudit. Pokud hlava státu chtěla vést na summitu NATO českou delegaci, tak jí v tom vláda nebránila. Součástí delegace pak nezřídka býval rovněž premiér. Bylo jedno, zda na Hradě seděl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Společnost na jednáních NATO jim dělali například premiéři Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Mirek Topolánek, Petr Nečas nebo i Andrej Babiš. Současný předseda vlády si tak symbiózu s hlavou státu už na summitu vyzkoušel. Konkrétně v roce 2018 v Bruselu. Tehdy na něm členské státy Severoatlantické aliance rovněž řešily plnění či spíše neplnění závazků. Museli reagovat na kritiku tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa. Česká republika tenkrát vydávala na obranu částku, která se ke 2% hrubého domácího produktu ani nepřibližovala. Přesto nebyl problém, aby první den reprezentoval zemi prezident Miloš Zeman a druhý potom premiér Andrej Babiš. V roce 2026 se nijak dramaticky nezměnilo jedno z klíčových témat summitu. Opět se bude hovořit o výdajích na obranu. Děje se tak znovu na základě kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pozici České republiky bude opět obhajovat premiér Andrej Babiš. Součástí delegace tentokrát nebude prezident Miloš Zeman, který už ve funkci skončil. Na summitu v Turecku by měl ale chybět jeho nástupce Petr Pavel. Ten se na základě dosavadních zvyklostí snažil několik měsíců nalézt s vládou pro obě strany přijatelný kompromis. Ukázalo se, že marně. Rozhodnutí kabinetu, že hlava státu nebude součástí české delegace, proto vyvolalo očekávanou reakci. Petr Pavel řadu týdnů připouštěl, že se obrátí na ústavní soud. U něj se domáhá vyjasnění postupu při rozhodování o účasti prezidenta na summitu. Zároveň žádá, aby vláda nekladla prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí a naopak mu poskytla maximální součinnost. Nejenom z obsahu žaloby lze vyvodit, že vztah mezi Hradem a vládou v oblasti zahraniční politiky má k ideálu daleko. Rozhodnutí o neúčasti Petra Pavla na summitu v Turecku to názorně dokumentuje. Ústavní soud by měl autoritativně vyložit, zda vůbec a případně jakým způsobem může vláda omezovat pravomoc hlavy státu, zastupovat stát navenek. Takže žaloby by na sebe politici dávat neměli, ale ve výjimečných případech, kdy už nemají jinou možnost, to učinit musí.
5: Konstatuje Petr Hartmann. Máme financovat svůj budoucí růst na dluh, abychom mohli snadněji umořovat svoje dluhy? Tuto otázku si pokládá vláda, opozice a také náš spolupracovník Petr Holub.
8: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministryně však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst. A tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedně ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
5: Upozorňuje Petr Holub.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Silná, nezávislá a kvalitní média jsou něco jako podlaha. Jejich existenci příliš neřešíme, pokud najednou nezmizí. To se možná právě děje, jak upozorňuje naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
9: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři, anebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku, nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několikastupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
5: Uzavírá Tereza Zavadilová. Pro vládu je logické získat po sněmovně i senát. Pro opozici by mělo být logické snažit se získat ho naopak pro sebe. Jenže je to možná složitější, jak ukazuje náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
10: Když před 2 lety hnutí ANO poprvé v historii vyhrálo senátní volby se ziskem 8 křesel, znamenalo to pro tehdejší vládní koalici spíš varovný šok. Její ústavní většina v horní komoře zůstala neotřesená. V letošních volbách do třetiny senátu ale Andrej Babiš může mnohem výrazněji podlomit dominanci stran bývalé vlády. Ty totiž budou obhajovat drtivou většinu ze 27 mandátů, které jsou ve hře. A je zjevné, že tuhle šanci si premiér nechce nechat protéct mezi prsty. O tom, že Andrej Babiš hodlá vzít horní komoru stečí, svědčí jeho úsilí o sformování jednotné volební aliance do Senátu s SPD a motoristy sobě. A není divu, že Babišovu nabídku společných vládních kandidátů se zaujetím vítají Tomio Okamura i Petr Macinka, jejich šparte je těžko mohou při samostatné kandidatuře výrazněji uspět. Tím spíš musí Babiše vyvádět z míry, s jakým chladem, ba přímo odporem, se v jeho vlastním hnutí setkává vize senátní spolupráce na vládním půdorysu. Jak informoval Seznam Zprávy, většina jeho kandidátů do Senátu o spojení s SPD a motoristy nestojí a počítá s kandidaturou pouze v barvách ANO. O čem ale vypovídá, že Babišovi uchazeči o Senát odmítají být spojováni a podporováni stranami, s nimiž jejich hnutí sedí ve vládě? Především o schizoidním rozpoložení hnutí ANO? Pro jehož šéfa jsou nevypočitatelní extrémisté nepostradatelnými spojenci pro ovládnutí a vykořisťování státu. Tito se ale stávají štítivou koulí na noze pro senátní kandidáty v jejich individuální kampani, v níž osobní pověst a integrita hrají podstatnou roli. Je otázkou, jak nakonec Andrej Babiš naloží s odmítavými postoji svých senátních adeptů. A zda se nerozhodne převálcovat regiony a prostě jim nadiktovat spojeneckou kandidaturu s SPD i motoristy. což pro něj, co by majitele a suverénního vládce hnutí ANO, nemusí být žádný problém. Tím spíš je nepochopitelné ustupování bývalých vládních stran od dohod o vzájemné podpoře svých kandidátů, které jim k senátní většině napomáhají od voleb v říjnu 2020. Ještě počátkem roku opoziční lídři hlásali, že chtějí domluvu na společných kandidátech ve všech volebních obvodech. Nyní to vypadá, že vůle k dohodě vyprchává a narůstá počet obvodů, v nichž budou politici bývalé vládní koalice z někdejšího Spolu, Starostů či Pirátů kandidovat proti sobě. Předsedové těchto stran samozřejmě nemohou vynucovat pochopení pro politickou spolupráci ve všech obvodech. Přesto je zarážející, s jakou lehkostí demokraté varující před ovládnutím Senátu hnutím ANO a jeho spojenci vysílají své kandidáty do vzájemných soubojů, v nichž se mohou vystřílet mezi sebou a vydláždit tak cestu k vítězství Babišovým lidem. Jistě, letos je šance vládních stran na získání většiny v Senátu čistě teoretická. Zvítězit by museli ve všech volebních obvodech. Jakýkoliv výraznější úspěch, ale posílí jejich pozice do senátních voleb za 2 roky. O šancích na ovládnutí horní komory Babišem a tím i na podlomení ústavní pojistky proti jeho finálním útokům na základy demokratického státu se tak rozhoduje už letos. Což si ale opoziční lídři pohroužení do leštění stranických značek zjevně odmítají připustit.
5: Říká Jiří Leština. Německo má problém a my možná s ním. Preference strany Alternativa pro Německo jsou vysoké a dokonce přesahují popularitu křesťanských demokratů. Kde se tento fenomén vzal? Tuto otázku si položil Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
11: Alternativa pro Německo, označovaná za extrémně pravicové hnutí, vede v průzkumech volebních preferencí už o 9%. Vládní unie CDU-CSU se dostala na 20%. Alternativa je o bod pod hranicí 30%. Alternativa pro Německo se pomalu dostává do pozice subjektu, bez něhož nebude lze v Německu sestavit vládu, přestože ji z tradičních stran nikdo ve vládě nechce. Co by příchod AfD k moci znamenal pro Německo, si lze nejlépe představit přímo při diskuzích v německém parlamentu a porovnat zde vystupování kancléře Friedricha Merce, lídra CDU a šéfky AfD Alice Weidlové. Proměna rozpravy a jazyka, kterou zažíváme i v domácím prostředí, je poučná také pro Česko. Merz mluví o podpoře Ukrajiny, která bojuje i za Evropu, je ochoten posílat vojenskou pomoc Ukrajině a připravit se na případný útok agresivního Ruska a pomoci Ukrajině pod ochranná křídla Evropské unie. Weidlová bagatelizuje ostražitý postoj k Rusku tím, že přiléváním peněz válku nezastavíme. Skoro jako by Ukrajina nedostávala denně ostrý zásah na civilní cíle, jako by mrtví na jedné straně ani nebyli a umírali jen nevinní ruští bojovníci. Mluvme o míru, ne o válce. A říkejme pravdu, Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie, římala Weidlová v parlamentu, jako kdyby četla propojený promírový projev Andreje Babiše smíchaný s antiukrajinskými řečmi Tomia Okamury. Okamurovštinu nasazuje vždy, když mluví o migrantech. Třeba když si stěžuje, že AfD je Hamblok označována za hnědé hnutí jenom proto, že brání Německo před miliony darmožroutů nebo výžírků ze třetího světa. Možná, že naopak Tomio Okamura čerpá od paní Weidlové, nebo postupují podle jednotného nenapsaného manuálu lidí zpřízněných politickou volbou. Každopádně paušálních odsudků nad jinými lidmi, na něž si sami stěžují, se politici této politické vlny neštítí. Weidlová je ještě více než Okamurovo hnutí nakloněna k ekonomické spolupráci s Ruskem. Pomohlo by to podle ní katastrofální situaci německé ekonomiky. AfD navrhuje návrat k levné energii z Ruska, tedy pravý opak toho, o co se od roku 2022, kdy Rusové napadli Ukrajinu, snaží německé vlády. Tento obchodní model byl záměrně zničen šílenými výstřelky spolkové vlády, která místo diplomacie pořád eskaluje k válečné rétorice, k válečným akcím proti Rusku, shrnula postoj AfD Weidlová. I proto jeli pozorovatelé AfD na Putinovu ekonomickou konferenci do Petrohradu, kam jim kancléř Merz popřál při přestřelce v parlamentu sarkasticky šťastnou cestu. Rozštěpení německé politické scény se projevuje zoufale radikálním míjením zcela odlišného politického jazyka. Za slovy jsou ale i budoucí činy. O to děsivější jsou narůstající procenta podpory pro AfD. Pořád se vládní strany a zelení mohou uklidňovat tím, že mají společně zřejmě vládní většinu, nebo i tím, že AfD jen kumuluje protestní energii na sociálních sítích posilovanou nespokojenost s vládou a čímkoliv, co udělá, přičemž programově a prakticky politicky je alternativní hnutí ještě slabší než současné vládnoucí strany a žádnou alternativou ve skutečnosti není. Jsou to jen těšínská jablíčka. Snadnost, s níž ve společnosti přijímá nový radikální slovník politické rozpravy, svědčí o hlubší než programové identifikaci s AfD. Společnost rychle přepisuje svůj starý politický software a propadá se do sebe a své obavy z dnešního složitého světa. Alternativa pro Německo také zjevně neví, kudy z problémů ven. Ekonomicky je spíše naivní, ale vyjadřuje silné pochopení a solidaritu s těmi, kdo se cítí stejně společensky přehlížení nebo vylučování. A to je dnes, jak se ukazuje, větší politická síla, než jakou poskytuje stále menší skupina tzv. Informovaných voličů, hledajících v politice praktický rozum. V Česku už víme, jak takové vládnutí rozhněvaných odborníků vypadá. Němci se na ně zatím jen chystají. Úplně uniknout se muž asi nedá. To by boj o jazyk veřejné rozpravy musel ze strany tradičních politických subjektů vypadat úplně jinak.
5: Uzavírá Petr Fischer nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Roli prezidenta na summitu NATO po rozhodnutí ústavního soudu posoudí vláda v pondělí. Francie má první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který pomáhal v Kongu. Čeští fotbalisté zakončí skupinu světového šampionátu na Aztéckém stadionu proti Mexiku. Kolony vznikají na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě za Divišovem a požáru za Velkým Beranovem. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda akredituje prezidenta na červencový summit NATO. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč. Podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
12: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
13: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
12: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
14: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím. Myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
12: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený je lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice. Potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
15: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo s kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kožel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kožela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
16: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
17: Čeští fotbalisté se rozloučí se skupinovou fází mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany si na Aztéckém stadionu zahrají s dosud do 100% Mexikem a pro postup do play-off nejspíš budou muset vyhrát. Hlavní hvězdou domácího výběru je Raul Jiménez. Zkušený útočník před šampionátem podepsal smlouvu s anglickým Wolverhamptonem, za který nastupuje reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
18: Moc dobře všichni ví, že to je světový útočník, ukazuje to jak na reprezentační, tak zároveň na klubové úrovni. Já jsem se jeho spoluhráčem stal až v průběhu šampionátu, takže s ním nemám osobní zkušenost, ale má neskutečnou kvalitu.
17: Utkání Mexiko-Česko začne zítra ve 3 hodiny ráno našeho času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
4: Na D1 nehoda za Divišovem a požár za Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká první kolona už za exitem Velké Popovice. Ze 16. kilometru se sune 20 minut do omezení na Šmykalce na 24. Dál potom na D1 z Prahy na Brno další kolona popojíždí za Divišovem z kilometru 42 už přes půl hodiny k nehodě na 47. kilometru. Tam se srazily dva kamiony a osobní auto a průjezdný je jenom levý pruh ze tří. Pak znovu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se tvoří kolona na kilometru 123, jde to do zastavení, kolona zůstává bez pohybu, protože na 126. kilometru schořel kamion, dohašují ho a provoz stále stojí. Vyhnout se dá mezi exity 119 Velký Beranov a 134 Měřín po silnici 602. Nakonec na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy stále ještě za sjezdem na Popůvky čekejte zbytek kolony někde kolem kilometru 186, postupně se rozjíždějí osobní auta. Hlavně v pravém pruhu zbytky roztrhané kolony v pravém pruhu kamiony k D2. A v Praze na jižní spojce směr Černý most stále po srážce kamionu s osobním autem před sjezdem na Zahradní město je zabraný pravý pruh. Kolona za podjezdem a magistrály na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Normalizace, která měla za úkol vrátit společnost daleko před pražské jaro, se dotknula především kulturního života a médií, včetně rozhlasu. Řada rozhlasáků byla propuštěna, mnohé pořady byly zrušeny a 31. srpna 1970 začala vysílat nová federální stanice s příznačným názvem Hvězda. Šlo o stanici zpravodajskou, která zásobovala své posluchače pozitivními zprávami o radostném budování socialismu. V rozhlasovém archivu se dochoval záznam asi 50 hodin jejího vysílání, většinou z roku 1973. To nejzajímavější z nich pro vás vybírala a nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.
19: Asi málo kdo z nás, kteří si na vysílání stanice Hvězda pamatujeme, by dal dohromady jména alespoň tří jejich hlasatelů. Co si ale určitě pamatujeme všichni, je znělka stanice. Jde o úvodní takty budovatelské písně Směr Praha, kde se zpívá přes spáleniště, přes krvavé řeky. Jenže potěuchlí posluchači znělku otextovali slovy Pojď na panáka. Znělka se ozývala vždy po časovém znamení před zpravodajskou relací.
20: Na stanici Hvězda vysíláme zprávy.
21: Prezident republiky armádní generál Ludvík Svoboda přijal dnes v Prahe předsedu Zvezové výkonné rady Jihoslávie Džemala Bijetiča. V srdečnom a priateľskom rozhovore vyjadrili uspokojenie nad doterajším rozvojom československo-juhoslovanských vzťahov. K ich ďalšiemu prehlbeniu prispieje aj terajšia návšteva Džemala Biediča v Československu. Na prijatí sa zúčastnili predseda federálnej vlády Lubomír Štrougal a veľvyslanci oboch krajín. Predseda Zväzovej výkonnej rady Juhoslávie Džemal Biedič usporiadal dnes pre československých predstaviteľov slávnostný obed v Pražskom Černínskom paláci.
19: Zatímco dnes se zprávy na zpravodajských stanicích vysílají dvakrát do hodiny, ráno i čtyřikrát, Hvězda měla zprávy jen jednou za hodinu, za to pěkně dlouhé, trvaly asi 8 minut.
0: Slyšeli jste zprávy stanice Hvězda?
19: Po zprávách pak následovaly, tak jako dnes, pravidelné pořady, reportážní příspěvky, písničky. Ovšem těch zmíněných dochovaných 50 hodin vysílání Hvězdy nejsou běžným každodenním vysíláním. Jedná se o celodenní programy s názvem Tribuna Hvězdy a vesměs jsou z roku 1973. Tribuna se vysílala jednou za měsíc a šlo o proud hudby a reportáží na jedno téma.
1: Dobré ráno a dobrý den vám, posluchačům stanice Hvězda. Hlásí se vám ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky s pořadem, který slýcháte každý měsíc od 7 od rána do 6 do večera. Je to pořad naší velké redakce, ale je to vlastně váš pořad. Proto i dnes vás vítám u pořadu, který jsme nazvali o socialisticky myslícího a jednajícího člověka. Tak už poslouchejte a pokud se vám bude zdát, že i vy se můžete k pořadu vyjádřit, zavolejte nám.
19: Další dochované tribuny mají témata 25. výročí vítězného února, významné stavby současnosti a výsledky třetího roku pětiletky. Právě v té posledně jmenované zazněl tento příspěvek.
22: Řekli jsme před chvílí dělnické starosti, ale posuďte, jak a na co myslí lidé, které nám náhoda přivedla do cesty. Zedník Rudolf Hoznauer, zedník specialista, který pracuje na chráněných památkách Staré Prahy.
23: Tak naše parta má i závazek šetřit materiálem, to znamená, že po sobě uklízíme, čistíme futra, za námi prostě, když se odejde z pracoviště, tak je, se nechá říct, vzorný pořádek. Na první pohled to nevypadá jako šetření materiálem, ale je tady zas další věc, že když my třeba umyjeme to futro, který je zadělaný od cementový malty, tak ta uklízečka, která má jít potom po nás dělat úplný pořádek, umí to futro dočistat, nestráví na něm tolik času, jako kdyby jsme ho nechali třeba zasekané od ty malty. Do toho šetření materiálu patří samozřejmě sdělat každou půlku, aby se to nepohalo po stavbách a různě přesto neklopítalo, že jo.
19: Takovými zodpovědnými pracovníky se vysílání Hvězdy jenom hemžilo. Tak například v tribuně o výchově socialistického člověka hovořil vedoucí brigády socialistické práce, která budovala nový provoz ve sklárnách ve Světlé nad Sázavou. Liboval si, že jeho uvědomělý kolektiv nepřetahuje přestávky na svačinu.
24: Musím podotknout, je v tomto je třeba mít být přísný. Musíme dodržovat jak nástup na pracoviště, tak nástup na svačinu, ze svačiny na oběd a potom i z pracoviště.
25: A myslím, že když jste dobrý kolektiv, takže vlastně už je to samozřejmost potom to dodržování nástup.
24: Ano, to je jak my se jeden zvednem a to nebývám vždycky jenom já první, abych se zvedl, ale i ten mladý ho, třeba ten Jarda, i ten Pepík, že jo, se zvedne a řekne jdeme. A tak se jde. Takže to není i moje pobídka, aby se šlo, ale už sami sobě jsou takto přísní. No, na té svačině, tam si posedíme ještě s druhýma kolektivama, že porozprávíme, jak ta stavba nebo jak ta práce jde a co bychom ještě potřebovali případně s mistrem od stavby. No a potom, když máme volno třeba při obědě, nemáme jenom tu práci, ale v současné době jsme velmi, velmi debatovali o té události v Chile, že ti mladí hoši sami přicházeli, mají zájem o toto, o politické dění a zvláště o to Chile, že tam. Oni totiž velmi ostře odsuzovali tuto brutální fašistickou kliku, která se takovýmto bestiálním způsobem uchopila moci. A to nejsou moje slova, to jsou jejich slova, které já tady reprodukuju.
19: Jenom doplním, že tou událostí v Chile byl vojenský převrat Augusta Pinocheta. Ze všech těch příkladných pracujících, hovořících na vlnách Hvězdy, stojí za poslech také soudruh Václavík, vedoucí chodbařského kolektivu z dolu Pluto v Záluží u Mostu.
6: Ladislav Václavík právě vystupuje z těžní klece. Jak všichni známe havíře, celý černý s rozsvíceným bělmem, je to známka, že se usmíváte.
7: No mám radost, že jsme splnili dneska normu na 150%. Místo 4 metrů se nám podařilo udělat 6 metrů a dělá to zhruba 20 tun navíc.
6: Nehovoříte sám za sebe, ale jako správný předák mládežnického kolektivu za celou partu. Ta vaše parta byla první, která uzavřela závazek na počest února.
7: No, sledovali jsme s tím hlavně zkvalitnění naší práce, úsporu materiálu. Podívejte se, ono se řekne malíčkost, ale například tím, že si nosíme jílové uspávky na pracoviště, ušetříme úseku přes 7 tisíc ročně. Nebo máme v závazku směnu zdarma k 10. festivalu mládeže a dále směnu na Vietnam.
19: Významnou složkou vysílání stanice Hvězda byla hudba. Byl jí vyhrazen opravdu velký prostor. Mezi jednotlivými příspěvky se hrávaly dvě, někdy dokonce tři písničky, a to bez jakéhokoliv přerušení slovem. Dnes je zvykem, že mezi písničkami zazní alespoň znělka stanice, aby posluchač věděl, co poslouchá. To ale tehdy nebylo nutné.

Jak jste mohli slyšet, stejně jako slovo, i hudba na stanici Hvězda byla především radostná a uvědomělá. Neplatilo to samozřejmě o všech písničkách, ale významná část z nich taková byla. A když se vysílala tribuna věnovaná 25. únoru, tak to už se hudba téměř nedala vydržet.

0: nutno říct, že tribuna ke čtvrtstoletí od vítězného února byla vůbec jen pro silné povahy.
1: Pěkný závazek k 25. výročí února přijali drůbežáři v Ratíškovicích. Chtějí překročit letošní plán dodávek vajec o 300 tisíc kusů vajec a dosáhnout tak celkové výše 21 milionů kusů. Přitom usilují o snížení spotřeby krmiv při odchovu kuřic tak, aby uspořili celkem 230 centů krmiva. Tak všem, kteří začínají den nejraději třemi vejci do skla a tím, pravda i sobě, přeji dobrou chuť a do Ratíškovic posíláme písničku.
0: Z tribuny Hvězdy na téma Vítězný únor stojí za vyslechnutí také reportáž o návštěvě nejvyššího sovětského představitele Leonida Brežněva, který přijel na oslavy února. Projížděl tehdy Československo vlakem. Následující ukázka zachycuje atmosféru na nádraží v Ostravě, kde Brežněv na chvíli z vlaku vystoupil.
2: Вам, дорогие друзья, из Москвы вам привез. Самые теплые пожелания. Хай же дружба, дружба, дружба.

0: здравствует трудовой народ Чехословакии. О.
1: Ano, tak to pozdravil Leonid Brežněv, ty tisíce Ostravanů. A tak to zdraví Ostrava soudruha Brežněva. Krátce zastavení sovětské delegace končí. Ještě poslední stisky rukou na ostravské půdě a zvláštní vlak se znovu dává do pohybu. Ještě poslední zamávání a členové sovětské delegace se loučí s Ostravou a odjíždějí do Prahy. Ať se vám u nás, přátelé, líbí.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
3: Ať už Hvězda vysílala v běžném režimu nebo měla na programu magazín Tribuna Hvězdy, každý den v 8.30 mohli posluchači na jejich vlnách slyšet speciální relaci o počasí.
4: Zpráva o povětrnostní situaci. Tlaková níže 974 milibary, 360,08. Tlaková níže 990 milibarů, 351,34. Teplá fronta 049,30, 048,27, 046,22. Studená fronta 046,22, 044,15.
3: A tak to pokračovalo dalších více než 11 minut. Pro laiky byly tyto předlouhé řady čísel pochopitelně nudné. Ovšem v dobách, kdy neexistoval internet, to byl pro ty, kteří potřebovali nebo chtěli získat co nejpodrobnější informace o počasí, leckdy jediný zdroj. Je třeba říct, že ne všechny příspěvky Tribun Hvězdy byly pozitivní. Například Tribuna o plnění třetího roku pětiletky odvysílala rozsáhlou reportáž z pražských obchodů, kde si zákazníci stěžují na mizerný výběr nábytku, radiopřijímačů, drobného průmyslového zboží nebo textilu.
5: No podívejte, jsem skoro 2 měsíce tam scháněla pánský zimní kabát. Ono je to dneska dost problematický, protože vezmete-li si dnešní mladé muže, ve věku takových 14-15 let, tak to už pomalu tu dětskou velikost neoblíkne ani pro ty mladiství. No a nakonec se to odrazí teda v konfekci pro dospělí, pro ty drobnější muže, že potom pro ně už fakticky není nic zrůstání, takže myslím, že i s tímhle tím by náš oděvní průmysl měl počítat. No a zrovna tak teda, co se týče těch malých velikostí, podobně se to odráží v nadměrných velikostech, protože například pro maminku nemůžu sehnat v létě šaty, nevím, teda pořád se všude píše a dočítáme se, že silnější ženy by měly mít například pruhy dolů. A když jdete do konfekce, tak co se vám tam ukáže, že spruhované šaty s proužkem dolů jsou pro vyloženě hubený typy lidí, žen teda, a pro takový ty korpulentnější dámy máte proužky přes, tak já nevím, to je, co snad ujasní pojmy, co vlastně tím chtějí.
3: Redaktoři Hvězdy požádali zástupce toho, kterého odvětví, aby se ke stížnostem zákazníků vyjádřili. Vesměs všichni kritiku odmítli s tím, že trh je báječně zásoben. Drobnou výjimkou byl generální ředitel podniku Průmyslové zboží.
6: Pokud se týče spojovacího materiálu, hřebíků, různých šroubů, myslím, že tam již se situace skutečně normalizovala. Máme ještě určité problémy v rutech nebo ve šroubech z ušlechtilých kovů, to je hlavně z mosazy, ale i ty již máme zajištěny kompletně všechny v tom novém moderním balení, v krabičkách z umělé hmoty. Máme určité problémy s kováním také z ušlechtilých kovů a tam spíš obrácené. Ne, že by nebylo. Máme několik výrobců u nás v republice, kování tohoto charakteru na vybraných prodejnách máme, ale ono je hrozně drahé. Ono stojí ta sada minimálně 40-50 korun a ve srovnání s ostatním kováním, které stojí 8-10 korun, zůstává nám na prodejnách ležet. Bylo by potřeba se podívat i na cenu a to se musí podívat hlavně výrobci.
3: Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Takový by mohl být podtitul příspěvku z Tribuny o významných stavbách. Posluchači se v něm dovídají, že podnikům, které mají postavit nový petrochemický závod v Bratislavě, se nějak nedaří. Například hydrostavu chybí materiál, ale naštěstí je tu stanice Hvězda.
7: Pomôcť by mohli aj československé podniky, ktoré nie sú priamo viazané objednávkami, no možno by našli vo svojich skladoch materiál, ktorý by ináč musel hydrostav za neúmerne vysoké ceny dovážať zo zahraničia. Týka sa to 500 tón ocelových rúrok, ich parametre oznámime na záver.
3: A taky, že ano, po skončení reportáže si vzal slovo hlasatel.
8: Tak a vy, kteří jste poslouchali pozorně a můžete nějak bratislavskému hydrostavu pomoci, už jistě čekáte s tuškami a papírem na parametry ocelových rour, které velmi nutně potřebují. Tak tedy, všechny roury dvakrát izolované a těchto průměrů 108/8 mm, 324/7,5 mm, 324/12 mm, 377/9 mm a 426/10 mm. Budovatelé Slovnaftu předem moc děkují.
3: Tak doufám, že jste si to pečlivě poznamenali. Tribuna o výchově socialistického člověka v jedné z reportáží seznamovala posluchače s činností sociálních pracovnic. Redaktorka spolu s úřednicemi navštívila domácnost rozvedené ženy, která se údajně špatně stará o svou dceru.
9: Já teďko to chci zanechat. Oho, co rád, chci to zanechat, už toho mám dost. Takový život se nedá víc.
10: No to už ale by bylo zapotřebí, aby už to bylo, víte? No, protože to dítě potom v tomhle tom prostředí nemůže zůstat, poslyšte. My jsme sem přišli.

0: práce.
1: Já to mám normální papír ještě z nemocnice z Prahy.
0: Jestliže jste byla zadržena pro prostituci, tak pochopitelně vám to závod nemůže honorovat nemocenský ještě, víte za to.
1: Já nic proti tomu nemám, ale chci se normálně polepšit.
2: O hodinu dříve si zase posluchači mohli vyslechnout příběh učitele, který měl ve třídě talentovaného chlapce, ale i ten měl smůlu, že jeho maminka nebyla, jak se patří.
3: Na schůzkách rodičovských jsem ovšem zjistil, že matka má k našemu zřízení velmi negativní vztah, protože v jižních Čechách přišli o značný majetek, který jim byl vyvlastněn. A to se projevovalo tak, že se neskrytě vyjadřovala o našem zřízení, o našem systému i před žákem. Úplně naplno, bez zábran. Upozornil jsem jí, že to není správné, že v chlapci pěstuje vlastně dvojí poznávání, že chlapec není ještě hotová osobnost a že potom chlapec bude tápat, že tato výchova na něj bude mít nepříznivý vliv. Moje rady se nesetkaly zřejmě s úspěchem, protože od čtvrté třídy se žák začal měnit k svému neprospěchu. Ve škole byl nepozorný, téměř apatický, zamýšlený, jakoby bázlivý a dokonce ani na vyučování se doma nepřipravoval.
2: To se prý s chlapcem táhlo i dál a nakonec byl rád, že se aspoň vyučil. A to vše prý jen proto, že byl kvůli reakčním názorům své matky vnitřně rozpolcen. Socialistické školství proto musí seč může bránit vlivu rodičů na děti, a to nejlépe už od školky, jako se to děje v jedné bratislavské mateřince.
4: S komunistickou výchovou mladého člověka treba začať už v předškolském věku. Vím, že do vášho učebného plánu patrí aj pripomenúť deťom určité významné výročia. Akou formou ich približujete svojim škôlkarom?
5: Najbližšie nás čakajú oslavy Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. V mesiaci priateľstva máme naplánovanú návštevu filmového predstavenia v dome Československo-sovietského priateľstva. Zoznámíme deti s Vladimírom Iljičom Leninom, vodcom proletárskej revolúcie, s Aurorou, Zimným palácom, s mestom na Neve, Leningradom a s Červeným námestím v Moskve. Kvôli názornosti a ľahšiemu chápaniu musíme mať k dispozícii veľa obrázkového materiálu.
2: Půvabný je i rozhovor rozhlasového redaktora se dvěma zednickými učni, které potkal na výstavě o učňovském školství.
6: Co mě překvapuje, že nemáte dlouhé vlasy, hoši. Zas tak moc. Přes uši.
7: Na internátě se nás teda snaží přesvědčit, že to je nějaký výnos ministerstva školství, že o dlouhých vlasech, kde se píše, že vlasy musí být krátké z hygienických důvodů, tak učňové to berou jinýma těma, je to sami šikanování k holiči a podobně. Někteří tedy kvůli tomu odešli z internátu, že se museli dát ostříhat a snad to není ani tak správné, protože otázka dlouhých vlasů by neměla být žádný problém, jestli bude na internátě nebo ne. Snad by se měl taky vyučit. A
6: to znamená, že kdybys nebyl pod tlakem, tak by si se taky nechal, jo?
7: No tak, neměl bych to tak krátký, ale dlouhý vlasy, to se mi taky moc nelíbí.
6: A mnohým dospělým tím jdete dost na nervy, tím, že máte dlouhé vlasy, vy, jako mládež.
8: No já myslím, že to by měli posoudit podle toho, komu co sluší. Když někomu sluší krátký, tak by měl nosit krátký, když někomu sluší delší, tak by měl nosit delší.
2: A k dlouhým vlasům se hodí trochu hudby.
9: Každá tribuna má konec, i ta dnešní, i když se nám s vámi výborně spolupracovalo a vaše telefonické ohlasy svědčily o tom, že i vám se naše práce zamlouvala. Všechno, co jsme si dnes řekli, totiž pomáhá nám všem. Zabezpečením náročných úkolů si připravíme ještě bohatší stůl a bude se nám žít ještě radostněji. A co bylo na dnešní tribuně nejhezčí? Váš zájem. Zájem o společnost.

0: věc. A to, myslím, mohu klidně říci za všechny pracovníky ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky, kteří dnešní tribunu připravili a už se těší za měsíc s tribunou novou naschledanou.
1: Rozloučením z roku 1973 končí Archiv Plus o pořadu Tribuna hvězdy. Loučí se s vámi a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje technik Ladislav Čurda a od mikrofonu Veronika Kindlová. Naslyšenou.
2: Zaostřeno. Od chytrých senzorů v Plzni až po malé obce na jižní Moravě. Jak zabránit zbytečným ztrátám vody, jak ji zadržet v krajině i ve městech. V pořadu Zaostřeno Víta Pohanky zjišťujeme, jak se česká města a obce přizpůsobují klimatické změně.
3: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje provoz vlaků už od května. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla včera večer 41letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše. Už za hodinu a půl začne duel třetího kola ve skupině fotbalového mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kanadou a také mezi Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Češi budou hrát od 3 hodin ráno proti domácímu Mexiku. K postupu do play-off musí nejspíš vyhrát. Ve stejném čase začne zápas Jihoafrická republika Jižní Korea. Už o půlnoci odstartují utkání Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie.
3: Na D1 kolona před Šmejkalkou a nehody za Divišovem a Beranovem. Na dálnici D1 z Prahy na Brno už s omezení na Šmejkalce z kilometru 24,5 odjela porouchaná dodávka, pravý pruh je zase volný, kolona od exitu 15 Velké Popovice se rozjíždí, zdržení zatím kolem 20 minut. Potom dál na D1 z Prahy na Brno popojíždí další kolona od exitu 41 Divišov, přibližně 40 minut k nehodě na 47. kilometru, tam je po srážce dvou kamionů a osobního auta průjezdný jenom levý pruh ze tří. A zásadní potíž je potom na D1 ve směru z Prahy na Brno za Velkým Beranovem. Už tam se dojíždí do kolony na 119. kilometru. Je to poslední možnost sjet a vzít to po silnici 602 k exitu 134 Měřín. Dálnice je jinak zablokovaná, kolona stojící na kilometr 121,5. Tam na dřívějším konci kolony těžce havarovalo osobní auto, najelo ze zadu pod kamion. Za touto nehodou se potom kolona už postupně rozjíždí, protože na kilometru 126 po požáru kamionu, kde byl provoz zastavený, už uvolnili levý pruh. A ještě Praha Jižní spojka směr Černý most od připojení ze Spořilovské kolona do 10 minut k nehodě před sjezdem na Zahradní město v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude většinou jasno, místy přechodně až polojasno a teploty 29 až 34 stupňů. Na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, na Plusu pro vás pochopitelně sledujeme, co zajímavého se děje ve světě technologií, inovací a vědy. Ze studia zdraví Naděžda Hávová. Na co se zaměříme v následujících minutách? Uplynulo 5 let od nejsilnějšího tornáda v novodobé historii Česka. Proč stále nemůžeme s jistotou předvídat, kdy a kde přesně tornádo udeří? Dozvíte se za okamžik. V Praze Dejvicích je v plném proudu Věda Fest. 14. ročník populárně naučné akce pod širým nebem a přímo z místa se nám hlásí náš reportér. A proti Alzheimerově chorobě by měla bojovat celá lidská společnost. Stárnutí mozku je totiž i otázka mezilidských vztahů, upozorňuje americký odborník na veřejné zdraví James Rice. A rozhovor s ním také přineseme.
1: Věda Plus.
4: Před 5 lety se obcemi na jižní Moravě prohnalo ničivé tornádo. Podle meteorologů šlo o historicky nejsilnější tornádo na českém území. Zanechalo za sebou mrtvé, zraněné i zdevastovaný kus země. Tragédie ale přinesla i nové poznatky. Meteorologové dnes dokážou nebezpečné bouřkové situace vyhodnocovat mnohem přesněji. Kdy se ale bouře promění v ničivé tornádo, to stále s jistotou říct nedokáží.
0: Takto příchod tornáda v Lužicích u Hodonína zachytil 24. června 2021 pan Radovan. Katastrofa si vyžádala životy a proměnila stovky domů v trosky. Takto škody popsala Milada Heriánová z hodonínské části Pánov.
5: Vytřískané okna, spadla střecha na kotelně celá, zapíchané trámy a různé věci ve fasádě. Prostě hrůza.
0: Podle rozsahu škod dosáhlo tornádo síly 4 na Fujitově stupnici, říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Mezi 200 a 400 km za hodinu ten vítr na některých místech klidně mohl být.
0: Neopominutelným efektem tornáda je také jeho zvuk.
6: Zvuky tornáda jsou popisovány většinou, jako že třeba přijíždí vlak nebo takové neustálé hučení.
0: Někteří svědci ho přirovnávají k vodopádu. Podle Minstera záleží i na velikosti víru.
6: Čím už je ten trichtýř, tak tím vyšší frekvence může vydávat, ty zvuky mohou připomínat třeba roj naštvaných včel.
0: Tak to třeba znělo tornádo, které zachytil lovec bouřek Aaron Jajek v americkém Kansasu. Největší problém je podle meteorologů to, že tornáda neumíme spolehlivě předpovědět.
6: Neexistuje žádný parametr, který řekne jednoznačně, teď jsme překročili, teď bude tornádo.
0: Záleží na mnoha faktorech. Jeden, který meteorologové sledují, je takzvaný střih větru. Náhlá změna jeho rychlosti nebo směru.
6: Představte si to, jako kdybyste položili tušku třeba nad les. A ona se chviličku točila.
0: Takových rotací vznikají v atmosféře tisíce, jen některé ale zachytí dostatečně silná bouře.
6: Oni v uvozovkách čekají na nějakou bouřku, která půjde kolem, která má dostatek síly, aby vcucla, tak jako vysavač, tu rotaci k sobě a narovnala ten vír. To je princip toho, jak vzniká tornádo.
0: Za tornádem v roce 2021 stála podle Minstera mimořádně silná bouřková situace. Za uplynulých 5 let se výrazně posunulo to, jak meteorologové podobné podmínky sledují a vyhodnocují, třeba díky lepším výstupům z Dopplerova radaru.
6: Policie měří taky Dopplerovým radarem, jak rychle jedou auta, tak my sledujeme, jak rychle se pohybuje bouře směrem k nám a od nás.
0: Přesně dnes dokážou sledovat i rotaci bouří a výrazně se zlepšily také družicové snímky.
6: Od loňského roku už se zavedly do provozu obrázky z Meteosatu 3. generace, které nám pomáhají vidět, že ta bouře může být silná.
0: Klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd upozorňuje, že dnešní oteplování klimatu vytváří pro silné bouře příznivější podmínky.
7: V tom teplejším klimatu se ta bouřka dokáže udělat silnější. Když je to klima teplejší, tak to znamená i větší výpar, větší obsah vodní páry v té atmosféře. To je právě něco, z čeho ta bouřka žije, získává energii.
0: Zatímco ve Spojených státech výskyt tornád ovlivňuje specifická geomorfologie kontinentu, která vytváří takzvanou tornádovou alej, Evropa takové podmínky nemá.
7: Za určitých okolností můžeme spekulovat, že určité regiony k tomu budou náchylnější. U nás to může být právě i ta Morava, nicméně asi můžu uklidnit posluchače. Nepředpokládám, že by se z naší Moravy stala nějaká novodobá tornádová alej.
0: Meteorologové od tornáda na jižní Moravě před 5 lety vědí o bouřích více. Ani dnes ale neumíme s jistotou říct, která z nich se promění v katastrofu. Příroda si tak stále nechává poslední slovo. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Pražské Vítězné náměstí se už po 14. proměnilo v populárně naučnou laboratoř pod širým nebem. Až do 18 hodin 30 minut tam pokračuje Věda Fest. A přímo na místě máme i svého vědeckého reportéra Martina Srba. Martine, hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
4: Co se na Věda Festu děje právě teď?
8: Tak program se nedávno přehoupil do druhé poloviny, ještě máme před sebou necelých 5 hodin. Teď to hlavně žije okolo jednotlivých stánků, okolo jednotlivých expozic, většinou interaktivních, které tu připravili pořadatelé. A možná za mnou slyšíte nějaký takový hudební podkres, ten přichází z pódia, kde se tu a tam odehrávají nějaké buď to chemické show, ta nejbližší bude přibližně za hodinu a půl v podání VUT Brno, anebo tam třeba jsem viděl ukázku asistenčních psů nebo policejních psů, takže se tam střídá ta chemie a příroda a tak podobně. A vypadá to, že letos asi nebude rekordní účast, co se týče diváků, protože je příliš rekordní počasí. A co se týče vystavovatelů, tak ten počet je zhruba tak stabilní za poslední léta. Je tu asi 100 těch stanů, více se sem zkrátka nevejde.
9: A jaké hlavní téma má letošní Věda Fest?
8: Je to věda pro budoucnost, to může znamenat hodně věcí, ale typickým příkladem je základní výzkum, kdy vědci bádají nad něčím, co ještě nebylo nikdy objeveno, objevují nová zákoutí, ať už v mikrosvětě, ve vesmíru, v biologii, kdekoliv si vzpomeneme. A teprve budoucnost ukáže, k čemu to je dobré. Je tady k vidění technologie, příroda i historie. Novým vystavovatelem tady je Muzeum Prahy, kde si zájemci můžou vyzkoušet pravěký způsob mletí nebo spíše drcení obilí, nebo se dozvědět něco o historii nejstaršího pražského zvonu. A když se ohlédneme za historii vědy, tak můžeme zjistit, že už tehdy ta věda fungovala pro budoucnost.
9: Zmínil jste vystavovatele Muzeum Prahy, kdo všechno vědu předvádí?
8: Největší zastoupení tady mají takzvaní domácí pořadatelé, Vysoká škola chemicko-technologická a České vysoké učení technické, které tady skutečně pár kroků odtud mají své budovy, svoje sídla. Potom třetím pořadatelem je Dům dětí a mládeže Praha. Pak je tady velká účast Univerzity Karlovy, která má také několik stanů, několik stánků svých fakult. Potom jsou tady hosté přespolní doslova ze všech světových stran, abych to tak řekl. Jsou tady z Liberecké technické univerzity na severu. Potom, když se podíváme na východ, tak brněnské VUT jsem zmínil, na jihu laboratoř Algatech mikrobiologického ústavu a na západě Plzeňská západočeská univerzita. No a jako každý rok jsou tady i noví hosté, je toto zmíněné Muzeum Prahy. A potom je tady stánek výrobce tradiční české kovové stavebnice Merkur a je to taková dílna. A pořadatelé mi řekli, že kdo si tady něco ze stavebnice postaví, tak si to také může odnést sebou.
9: Skvělá zpráva, nejenom, že jsou expozice zdarma, ale ještě dostanete dárek.
8: Ano, a tedy nejenom stavebnice, abych byl spravedlivý, jsou tady i třeba ochutnávky jedlé vědy, třeba v té muzejní drtičce obilí si také můžete odnést tu namletou mouku nebo pokus o mouku. A pro děti je připravený kvíz o ceny, ještě tady do večera budou dvě kola. Ten je sice zadarmo z hlediska peněz, ale je do něj potřeba vsadit nějaké vědomosti.
9: Martine, připomeňte ještě, dokdy je Věda Fest otevřený?
8: Bude to do dnešních 18 hodin 30 minut v Praze Dejvicích na Vítězném náměstí, nebo místní by řekli na Kulaťáku.
9: Je to i příležitost, jak se setkat s naším kolegou Martinem Srbem z vědecké redakce Českého rozhlasu. Děkuji za informace.
8: Naslyšenou, hezký den.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Férový leadership, to je předpoklad kvalitní vědy. A je to taky hlavní sdělení z 9. ročníku Národní konference o genderu a vědě, na které se diskutovalo o proměně akademického prostředí. Účastníci se shodli, že základní podmínkou pro excelentní vědecké výsledky je bezpečné pracovní prostředí a vedení ochotné naslouchat a komunikovat. Co je prioritou nejvyšších pater českého akademického managementu, to už si řekneme se socioložkou Marcelou Linkovou, vedoucí Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
10: Krásné odpoledne.
9: Shodli jste se na konkrétních podmínkách pro fungování vědeckých týmů? Jaký by tedy měl být šéf a jaké by potom měly být vztahy v týmu?
10: Šéf by měl být v každém případě otevřený naslouchat. Měl by se starat o to, aby všichni členové a členky týmu a měli pocit spravedlivého fungování, aby mohli nastolit věci, které jsou pro jejich život a pro jejich vědeckou práci důležité, bez obav z toho, že budou poníženi a nebo budou vystaveni nějakým sankcím za to, že vůbec něco nahlas řeknou. Je to vlastně otevřenost, a důvěra a bezpečí jako ty tři klíčové aspekty.
9: Popište nějaké zásadní nešvary nebo negativa současného akademického managementu. V čem spočívají asi ty největší nedostatky vědeckého leadershipu?
10: Výzkumy paní docentky Zábrocké z psychologického ústavu hovoří a naprosto výmluvně. A ona ukazuje na výzkumech, které v posledních letech prováděly, že u nás převládá několik forem leadershipu. Jeden je takzvaný intuitivní leadership, to znamená, že ti lidé jedou jaksi z podstaty na základě svých dřívějších zkušeností. Jenže to je dneska z větší míry naprosto nepoužitelné, protože se ve vědě podmínky zásadně změnily a dnešní mladí lidé vstupují do vědy v úplně jiných podmínkách, než panovali dříve. Druhý, ještě častější, je absentující leadership, kdy to vedení prostě personálním otázkám vlastně žádnou pozornost nevěnuje a nevěnuje pozornost etické integritě nebo sociálnímu bezpečí. A potom třetí forma je autoritářské vedení a mikromanagement, což asi mluví samo o sobě a takovém prostředí s talentům moc pšenka nekvěte. Naše výzkumy navíc ukazují, že lidé na vedoucích pozicích vlastně nemají porozumění pro to, co znamená budovat férové pracoviště. Oni se totiž domnívají, že vytvářet nějaká podpůrná opatření už je diskriminace, pozitivní diskriminace. A to se třeba týká opatření na podporu kombinace práce a rodičovství. A z toho u nás stále ještě více benefitují ženy, protože nesou hlavní břemeno za péči o dítě a další členy rodiny. Jenže ono je to pak bráno jako zvýhodňování žen a ne jako, že jde o vyrovnávání strukturálních nerovností. No a poslední věc, kterou chci zmínit a kterou vnímám velice palčivě, je to, že vlastně chybí ochota převzít odpovědnost za fungování instituce, včetně právě těch otázek personálního řízení, odpovědnosti za budování kultury pracoviště anebo jeho hodnotového ukotvení.
9: Už jste definovala intuitivní leadership, tedy leadership, který je inspirovaný především nějakými dávnými zvyklostmi. Čím se liší od inkluzivního leadershipu a v jakém prostředí se uplatňuje, komu prospívá především?
10: Řekla bych, že ten inkluzivní leadership je zejména takový, který aktivně pracuje s tím, že lidi nejsou stejní a vytváří podmínky pro to, aby se mohl rozvíjet talent všech lidí, kteří jsou. A to znamená i to, že člověk na vedoucí pozici musí pracovat s tím, že naše myšlení ovlivňují předsudky, že je prostě máme všichni a ty jsou dané strukturálním znevýhodněním ve společnosti a pak se snaží s těmito předsudky pracovat a ty nerovnosti odbourávat. Takže ten inkluzivní leadership znamená, že vedoucí vytváří vlastně prostředí, kde se lidé cítí bezpečně i v té své jinakosti a jak už jsem říkala, nebojí se říkat své názory, sdílet nápady, v tom je to prostředí bytostně otevřené.
9: A vědí mladí začínající vědci a vědkyně, co nejvíce od svých šéfů chtějí, co od vedení očekávají? Mají to jasně definováno?
10: Ukázalo se v té naší diskuzi, že tohle to vlastně není, že ta jasnost té komunikaci velice často chybí a že vedoucí nejsou nutně vždy schopni komunikovat a svá očekávání, jak by ten tým měl fungovat, jak by měla vypadat ta odevzdaná práce, takže krátká odpověď na tuto otázku je ne.
9: Proměňuje se z vašeho pohledu nějak české vědecké prostředí? Je třeba v posledních letech dynamičtější než dřív?
10: Určitě dochází k proměně a je to díky tomu, že máme dneska nástroje, které nám mají pomáhat. Jsou to takzvané plány genderové rovnosti anebo takzvaný HR Award, který napřed instituce vede k tomu, že si identifikují to, co by chtěli změnit, kde mají nějaké nedostatky a pak si vytvoří plán, jak s tím pracovat. A máme zde instituce, které skutečně vzaly tyto nástroje vážně, i jejich vedení to vzalo vážně a pracuje na zlepšení té kultury pracoviště. A myslím si, že velkou roli v tom hraje i otázka internacionalizace, protože když sem přicházejí vědci a vědkyně ze zahraničí nebo ta instituce má zájem o to přitáhnout talenty ze zahraničí, tak je jasné, že musíme vytvářet prostředí, kde se všichni tito lidé budou cítit dobře a je jasné, že když sem jdou lidi ze západu, tak mají jasně daná očekávání na to, jak by kultura pracoviště měla vypadat a jaký by měl být leadership, protože některé ty věci jsou víc standardem už na západ od nás a vlastně se ukazuje, že i třeba lidé, kteří jsou sdruženi v organizaci Czech Spec in Science, tak tyhle ty věci tematizují také velice aktivně, jde o Čechy a Češky, kteří se třeba vracejí ze zahraničí na české instituce a mají tady to velice intenzivně.
9: Kvalitní leadership, nutná, nezbytná podmínka pro kvalitní vědeckou práci. I o tom jsme mluvili se socioložkou Marcelou Linkovou. Děkuji.
10: Díky za pozvání, krásné odpoledne.
9: A pokračujeme, stále posloucháte Vědu plus. Hledání léku na Alzheimerovu demenci je něco jako cesta kolem světa. Nemocné totiž nejsou jenom mozkové buňky, ale svým způsobem i naše společnost. Tohle říká James Rice, americký zdravotnický expert a předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Lidský rozměr výzkumu připomněl i na posledním světovém setkání výzkumníků v Praze.
11: Vědecké objevy zjistí, co se v mozku děje a proč. Chceme ale dospět k tomu, jak zlepšit důstojnost lidského života. Na našem setkání jsme diskutovali o tom, jak změřit, jestli je člověk v pohodě šťastný.
8: Jak se to dá určit?
11: Setkáváme se s rodinami lidí postižených demencí a ptáme se jich, co byste chtěli zažít v posledních letech svého života. Neřeknou vám, chci, aby mi rychle pálili nervové spoje. Budou říkat třeba, chci si zase užívat hudbu, chci být s vnoučaty nebo pravnoučaty, chci, abych znovu mohl malovat. Musíme do procesu vědeckého objevování vnést i lidi, kterým to má pomáhat. Zahrnout kromě buněčné vědy také psychologii a výzkum chování. To, co znamená důstojný život, se totiž bude lišit v různých kulturách i různých rodinách.
8: Vy jste navrhl něco jako autoatlas pro výzkum demence, přirovnáváte to k naplánované trase. V čem to spočívá?
11: Když plánujete cestu na dovolenou s rodinou anebo služební cestu, je to rozdíl. Budete tam dělat jiné věci, navštívíte jiná místa. To, jak cestu vnímáte, se bude lišit. Stejně tak od výzkumu k důstojnému životu vede cesta. Potřebujeme si ji zmapovat a rozmyslet si zastávky, kde se zastavíme a rozhlédneme se. Co to znamená pro nás a pro lidi, kteří jsou postižení?
8: Kde je podle vás důležité se zastavit? We can help.
11: Můžeme těm lidem vytvořit prostředí plné podpory. Dá jim to chuť do života. V Evropě a v Americe tyhle lidi uskladňujeme. Máme chráněné bydlení, domovy s asistencí, potom oddělení pro lidi s poruchami paměti. Dáváme tomu vznešené názvy, ale tím to nezachráníme. Uskladňujeme lidi, aby nám sešli z očí a z mysli.
8: Jenomže kdyby byli doma, tak se s nimi rodina neví rady. Léčbu demence zatím nikdo nezná.
11: Jistě, v mnoha zemích byla v minulosti třeba sanatoria pro lidi s tuberkulózou. Máme rádi, když jsou lidé mladiství plní entuziasmu, nehledě na věk. Abychom toho dosahli, potřebujeme zkoumat kvalitu života ve stejné míře, jako studujeme buněčné membrány. Jedno bez druhého nebude optimální.
8: To znamená zaměřit se na prevenci pomocí životního stylu?
11: Podle mezinárodních studií existují takzvané modré zóny, kde lidé zdravě. Je to díky prostředí, stravování, pohybu. Je to výzkum, který se na člověka a lidskou komunitu dívá zvenčí. Na druhé straně máte výzkum nervových buněk a jejich membrán. Potřebujeme obojí. Co dělají buňky s komunitou a komunita s buňkami?
8: Takže zlepšit kondici mozku může člověk nejenom sám sobě, ale i lidem kolem sebe?
11: Když se nebudeme starat o stárnoucí lidi, o hodně přijdeme. Věk odchodu do důchodu je celosvětový problém. Nejde jen o peníze na důchody, ale také o ztrátu zkušeností starší generace. Mohli bychom mít pozitivnější přístup k těm, kdo stárnou. Společnost to obohatí, jak po ekonomické, tak po kulturní stránce.
8: Říká James Rice, předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Martin Srb, Český rozhlas.
9: A malinko měníme téma. Při některých lekcích a zkouškách v simulačním centru Masarykovy univerzity pomáhají seniori. Fungují jako figuranti pro budoucí lékaře. Aktuálně dochází seniorů asi 50, každý přijde na 3 až 4 zkouškové termíny a velká část z nich je z univerzity třetího věku. Studenti medicíny při zkoušce musí umět komunikovat s pacientem a zvládnout vyšetření nejenom na simulátorech.
12: Nachystám si pomůcky, které budu potřebovat, vydezinfikuju si ruce. Vezmu si rukavice.
9: Studentka Dita Vysloužilová se právě připravuje na podání injekce pacientovi.
12: Poslední za vámi pan doktor, aby vám píchla takhle injekci.
13: Ano.
12: Souhlasíte s tím?
13: Ano.
12: Dobře, můžu se vás zeptat na vaše jméno a ročník narození?
13: Ana Jantošovičová, 1957.
9: Studentka nevpichuje jehlu přímo do ruky figurantky, ale do speciálního simulátoru, který napodbuje lidskou kůži a seniorka ho má uvázaný na paži.
12: Takže, já se nachystám dezinfekci. dezinfekci, to trošku studí, nachystám si tu jehličku. Nelekněte se, teďka to trošku píchne.
14: Koukám kolem sebe, jak jsou dobří. Nemají se bát na nás šáhnout, nás neuvidí, jim se třepou hodně ruce, jak jsou nervózní.
9: Říká figurantka Anna Jantošovičová. Studenti musí u zkoušky z propedeutiky propojit komunikaci s pacientem i naučené vědomosti a techniku. A to je podle Dity Vysloužilové nejtěžší.
15: Rozhodně je to větší stres, ale řekla bych, že největší stres je na tom je ta zkouška samotná. Asi. Zároveň si myslím, že ty simulátory v tom mají jako velkou roli, že jsme se vlastně to naučili na nečisto, že se pak nebojíme k tomu pacientovi přistoupit. Když jdu za pacientem, tak rozhodně víc si na to pamatuju, že musím i s tím člověkem mnohem víc mluvit právě i díky tomu, že už jsem to musela umět na tu zkoušku.
9: Podle asistentky na Ústavu simulační medicíny Miriam Kolerové pouhá práce se simulátorem nebo spolužákem nestačí.
16: Naučit se něco na simulátoru, který vypadá neustále stejně, nechová se úplně jako reálný člověk, je za nás takový ten první stupeň. Každý vypadá trošku jinak, ty proporce jsou trošku jiné a vlastně už na té zkoušce musí trošku víc přemýšlet a prokázat ty svoje klinické dovednosti.
9: Konkrétně tady zkouška z propedeutiky má dvě části. V té první musí zvládnout třeba chirurgické šití na simulátoru, v druhé půlce pak fyzikální vyšetření, a to právě s figurantem, říká její kolegyně Martina Žižlavská.
17: Chyby mohou být, že třeba student zapomene na identifikaci pacienta nebo opomene nějaký významný bezpečnostní prvek. A tady tyto položky bohužel hodnotíme tak přísně, že pokud zapomene ten člověk ověřit identitu pacienta, tak u té stanice automaticky neprospěl. To je věc, která by v reálné klinické praxi mohla mít velice závažné důsledky.
9: Spolupráci chtějí do budoucna rozšiřovat. Zařadit figuranty víc do výuky je ale kapacitně složité. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: A v závěru Vědy Plus míříme do sídla Akademie věd v Praze. Právě tam se teď scházejí talentovaní mladí vědci, kteří už za pár minut dostanou prémii od Theo Wichterleho. Na národní třídě je také naše redaktorka Eva Kézrová. Evo, hezké odpoledne.
18: Hezké odpoledne i tobě.
4: Kolik mladých vědců letos tuhle prémii obdrží a podle čeho se vybírají?
18: Tak jsou vlastně dvě hlavní kritéria. Jednak je to věk do 35 let, ale především mimořádný talent na počátku vědecké dráhy, aspoň tak se to píše ve zdůvodnění. Dá se jednoduše říct, že jsou to vlastně mladí vědci, kteří mají takzvaně tah na branku. Oni přicházejí se zajímavými nápady a svým výzkumem posouvají poznání v té dané oblasti, ať už jde o přírodní anebo humanitní vědy. Letos Wichterleho prémii získá 23 vědců. No a když se tak dívám vedle do sálu, tak bych řekla, že už jsou všichni tady plní očekávání samozřejmě, protože každý je rád, když někdo ocení jeho práci. Podstatné je to, že na tuto cenu navrhuje ředitele jednotlivých akademických ústavů, takže těch ústavů je přes 50. Rozhodně to tedy není tak, že každý ústav musí dodat nějaké jméno. Ostatně letos tři ústavy tady mají dvojí zastoupení. Jde opravdu o to, co mladí badatelé dělají.
4: A jak oni sami vnímají tuhle prémii, která je pojmenovaná po vynálezci kontaktních čoček, který byl taky prvním polistopadu předsedou Akademie věd.
18: Tak já myslím, Naďo, že je určitě příjemné, když člověk dostane 330 tisíc korun pro pokrytí vlastních osobních potřeb, jako například hlídání dětí, aby se mohl naplno věnovat výzkumu. Ale myslím si, že to podstatné je v něčem úplně jiném. Mladí vědci tím vlastně dostávají potvrzení, nebo řekla bych zpětnou vazbu, že to, co dělají, ten vědecký směr, kterému se věnují, má opravdu smysl. Například Tomáš Brabec z mikrobiologického ústavu zkoumá mechanismy salmonelózy a zároveň je jedním z těch, kteří už za malou chvíli dostanou prémii od Theo Wichterleho.
19: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím. Je to pro mě asi nějaké jako docenění nebo nějaký jako pocit toho, že jsem možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedě někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je 90% času zahrnut negativními výsledky. A to jsou právě ale ty hrozně důležité výsledky, ty negativní, aby jsme zjistili, na co se vlastně podívat máme. A pak, když opravdu pak něco vyjde, tak je to jako obrovská radost. A když si toho pak někdo jako i všimne, takže za to člověk dostane nějaké ocenění, tak je to ještě jako samozřejmě o to větší radost, protože tu vědu samozřejmě děláme jako pro lidstvo, pro naši společnost.
4: Evo, ještě nám představ nějaké další mladé vědce, kteří mají potenciál, řekněme, být budoucností české vědy.
18: Tak mě třeba zaujal Aleš Vlk z fyzikálního ústavu, který se zaměřuje na vlastnosti fotovoltaických materiálů, takže by ten vznik sluneční energie mohl být třeba jednodušší. Ondřej Mrozek z ústavu anorganické chemie zase hledá cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy, například v optických internetových kabelech. No a další chemik, tedy přesněji chemička, Petra Kravčíková z ústavu organické chemie a biochemie studuje proteiny a enzymy, díky kterým se množí viry tak, aby pak mohly vzniknout nové léky. No a když se podívám do té humanitní složky, tak zajímavý je třeba výzkum Davida Lacka z psychologického ústavu, který pomocí speciálních měřících metod odhaluje lidské předsudky skryté v dotazníkových odpovědích. Chci s ním natočit rozhovor, abych se dozvěděla víc.
9: A z dnešní Vědy Plus už je to opravdu všechno. Za pozornost děkuje Naděžda Hávová.
1: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle, soudce obvinil z podjatosti. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A zítra bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
20: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
2: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč. Vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se účastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, uvedl to mluvčí soudu Stanislav Cik.
21: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli.
2: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 12 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení a nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU ČSL.
22: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už další dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
23: Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřové atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
24: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních 2 zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
23: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Už za hodinu začnou duely Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina, Katar.
0: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a nehoda na jižní spojce v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona před mostem Šmejkalka. Za sjezdem na Popovice od 17. kilometru ještě stojí sporadicky kamiony v odstavném pruhu, ale pravý i levý jedou, celkové zdržení po 24. kilometr je do 10 minut. Nadéle je to ale na D1 z Prahy do Brna za Divišovem. Na 47. kilometru je po srážce kamionů průjezdný jeden pruh ze tří. Kolona začíná už před sjezd na Divišov na 40. kilometru a je to na necelou půl hodinu. Ještě větší problémy jsou na trase Praha-Brno za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 přistával podruhé vrtulník. Dálnice na Brno je na kilometru 122 uzavřená. Řidiči objíždějí přes přilehlou odpočívku Jamenský potok. Kolona už má ale 3 kilometry. Ještě se dá sjet na kilometru 119 u Velkého Beranova na souběžnou silnici 602. A v Praze kratší kolona na jižní spojce ve směru na Černý most. Před sjezdem na Zahradní město je zabraný pravý pruh po nehodě kamionu a osobního auta. Objíždět se tam už nevyplatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Jak česká města a obce hospodaří s vodou v době klimatické změny? Starostka Jihomoravských Sudic Olga Dočkalová je také předsedkyní Komise životního prostředí Svazu měst a obcí.
7: Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů a oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí.
6: V tomhle vydání pořadu Zaostřeno uslyšíte také ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jana Daňhelku.
25: Ono, hospodaření s vodou ve městě je součástí daleko širšího aspektu životního prostředí toho města jako takového.
6: Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
3: Zaostřeno.

0: Stojím na břehu řeky Sázavy ve Žďáře nad Sázavou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu tady, jenom pár kilometrů od pramenů, v průměru proteče necelý kubík vody za sekundu. Asi 900 litrů, když bych měl být přesnější. Jenže to je průměr. V období sucha, jaké panuje právě teď a která se v posledních letech opakují stále častěji, může průtok klesnout i na méně než třetinu téhle hodnoty. A možná proto si městský úřad, který tady každoročně touhle dobou pořádá slavnosti města, zvolil jako jejich letošní hlavní téma právě vodu. Vysvětluje starosta Martin Mrkos.
1: Proč tohle téma Žďár nad Sázavou a krajina kolem něho je historicky spjat s hospodařením cisterciáckých mnichů? A cisterciáčtí mniši byli známí tím, že velmi dobře s vodou pracovali, ať už pro hospodářské účely nebo pro nějaké liturgické a další. A vzhledem k tomu, že budeme otevírat v dohledné době právě cisterciáckou stezku, tak letošní den Žďáru, slavnosti města, jsou zaměřeny právě na ten element, se kterým mniši velmi dobře pracovali, a to je voda.
0: Opouštím teď starostu Martina Mrkose a mířím mezi stánky. Jak se tohle téma snaží v praxi přiblížit víc než 20 vystavovatelů?
2: Dobrý den, Vít Pohanka, Český rozhlas. Já jsem jenom tak si tady natáčím tak jako atmosféru. No. Posluchači to nevidí. Ano. Co tady máte, proč tady jste?
3: Tak dobrý den, mé jméno je Vítěz Klíma, jsem tady dneska za Vodárenskou akciovou společnost. A chceme trošku přiblížit lidem, že vůbec nějaká vodárenská ve Žďáře, protože si osobně myslím, že hodně lidí vůbec neví, že je nějaká vodárenská. A dneska tady máme připravený program pro děti. Můžou tady složit takový manigární potrubí, aby vůbec věděli, kudy ta voda teče, jak to funguje. Potom tady máme krásný fotokoutek, kde se můžou vžít helmu. Máme připravený velký bublifuky a házení míčků do hydrantů a spoustu dalších aktivit. Takže určitě můžou přijít, je hezký počasí nakonec.
4: Karolina Kostečková.
0: Ze střední průmyslové školy. Stačí takhle.
4: Tak my tady dneska jako střední průmyslová škola ve Žďáře nabízíme 3D brýle, kde můžete vidět vodní svět. Pak tady nabízíme propojování trubek, metrových trubek na čas, instalatérských. Máme tady vodní mlhu, máme tady přečerpávací elektrárny a všechno to můžete osahat a vidět na vlastní oči. Dnešním tématem je voda, takže my jsme vzali hlavně instalatérský obor a obor technické zařízení budov, který se tou vodou primárně zabývá, ale samozřejmě máme tady i širokou nabídku fyziky a chemie, můžeme vidět molekul vody, takže
0: se to snažíte využít i tak trošku jako pro přilákání studentů.
4: Určitě, chceme ukázat, že jsme silná a velká škola, kde se nebojíte, nemusíte vás studovat.
0: Super. Takhle se tedy snaží téma vody uchopit ve zhruba 20-tisícovém Žďáře nad Sázavou. Kam se ještě vrátíme? Hospodaření s vodou ale pochopitelně řeší taky mnohem větší česká města. Nedávno jsem se proto vydal do skoro 200-tisícové Plzně, kde magistrát ve spolupráci s malou startupovou firmou začal pečlivěji sledovat spotřebu vody a hledat úniky v budovách, které spravuje. Od škol přes celý areál zoologické zahrady až k multifunkční budově Tech Tower v areálu bývalého pivovaru Světovar.
5: Já jsem projektový manažer Nextdrop Petra Drexler.
6: František Mach, Nextdrop, jeden ze zakladatelů.
0: Kde teď jsme? Co tady vidíme?
6: Teď se nacházíme na hlavním přívodu vody do budovy Tech Tower, což je multifunkční městská budova. To, co tady vidíme, tak je vlastně hlavní přívod do budovy. Je vidět, že ty trubky už mají docela velký průměr, protože ta budova má velkou spotřebu. A vidíme tady víceméně standardní sestavu, která se nachází ve všech městských budovách. Zásadní věc, kterou asi každý pozná, tak tady je fakturační vodoměr vlastně plzeňské vodárny, na který my jsme připojení a naše technologie se nachází tamhle vzadu v tom rozvaděči. A kromě toho vodoměru, tak tomu přísluší i ten elektromagnetický ventil a tlakoměry. To, co tady realizujeme, tak v reálném čase odečítáme průtok vody a zároveň měříme tlak. A na základě těch parametrů odhadujeme, jestli ten průtok a spotřeba té budovy je v nějaké normě nebo je nějaká anomálie. Pokud objevíme nějakou anomálii, nejčastěji se jedná o nějaké skryté úniky nebo případně havárii, tak automaticky upozorníme správce budovy nebo majitele budovy. A pokud se jedná o velkou havárii, tak automaticky budovu uzavíráme. Pokud se jedná o drobnější únik, tak vyčkáváme na to, co se bude dít dál.
0: Je první, co jako napadne, jako super, tak jste takový startup, že jste to tady instalovali, to je hezké. Proč se o to nestará sama ta vodárenská firma?
6: Tak vodárna tady má svůj vzdálený odečet, ale...
7: Tam má spíš zájem na tom možná, aby se spotřebovávalo co nejvíc. Tak napadá.
6: Zatím musím říct, že všechny vodárny, se kterými jsme se setkali, tak mají něco, co je jako morální postoj k vodě. To znamená samozřejmě, jako vodárna je vlastně prodejce vody, ale zároveň i se snaží jako všemožně tou vodou šetřit. A ať už sama na vlastních vlastně rozvodech, protože v průměru v Čechách a Plzeň je pod průměrem, tak je nějakých 15% ztráty vody nefakturované, když se voda vyrobí, než jenom dotyče vlastně ke spotřebě. Ale tak i u spotřebitelů se snaží vlastně apelovat na hospodární nakládání s vodou.
7: Právě jsem chtěl zmínit, já jsem před asi 8 lety dělal zaostřeno právě o tom, kolik vody se ztrácí různě. Samozřejmě je to různé v různých částech republiky. Záleží to na tom, jestli mají staré budovy, třeba často městské památkové rezervace, kde to je hodně problematické. Takže Plzeň jste říkali pod 15% zhruba, ale obecně asi tady jsou taky budovy, kde nebo části, kde to je horší, nevíte.
5: Těch 15% tak je na cestě od vodárny do těch budov. Uvnitř budov, tak je to ještě jiné. Shodou okolností, tak v průměru to vychází taky kolem těch 15-20%, že jsou ztráty. Ale
7: ještě další teda.
5: Další. Ale to už vodárna neřeší. Na druhou stranu, když dojde k velké havárii, tak ani pro vodárnu není jednoduché s tím klientem řešit ty jejich finanční ztráty a dost často to končí nějakým soudním sporem. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že jsou vodárny nakloněny tomu, že se klient sám stará o to, jestli nějaké ztráty na své straně má.
7: A vy jste projektová manažerka, tak co třeba připravujete teďka? Na čem děláte?
5: Teďko tak v nedávné době jsme, vlastně v loňském roce, tak jsme osadili velký sportovní stadion tady v Plzni. Je to vlastně místo, kde trénuje náš prvoligový klub, plzeňská Viktorka. A tam ty výsledky tak jsou velmi dobré a město se rozhodlo, že bude osazovat i další sportoviště. Takže teďko nás čekají bazény, atletické stadiony a podobně.
7: A kromě té Plzně, jestli se můžu zeptat, jestli už se vám daří třeba trošku se rozrůstat, šířit po republice nebo v okolí?
5: Po okolí to úplně není. Naše další instalace tak byly v Brně a teď postupně se rozrůstáme do dalších míst, například do Hradce Králové, Dvora Králové. Shodou okolností tak kolegové jsou v tuto chvíli na festivalu Rock for People, kde také zajišťujeme nějaký monitoring toho vodohospodářství.
7: Ono to je asi celkem nabílení, ale pro jistotu se zeptám. Jestli tomu dobře rozumím, tak vy se zaměřujete hlavně na to, aby prostě ta voda někde neutíkala, netekla prostě pryč, nezabýváte se třeba efektivnější distribucí rozvodů vody nebo podobně?
6: Zabýváme se i distribucí. Já bych řekl, to, v čem vynikáme, tak je datová analytika a vytěžování dat o spotřebě vody. Ta instalace, kde stojíme, tak je jedna z nejčastějších, kterou máme, protože vidíme obrovský potenciál v tom šetřit veřejným budovám, veřejným institucím náklady na vodné stočné tím, že eliminujeme zbytečné skryté úniky. Ale pocházíme z akademické sféry, inženýring nás velmi baví a velmi rádi bereme, řekněme, projekty, které jsou větší v rozsahu, kdy se snažíme pomáhat těm našim partnerům v tom, aby jsme efektivněji využívali jejich vodu. Jeden z nejpěknějších příkladů tak je plzeňská zoologická zahrada, kde vlastně v tuto chvíli děláme takřka kompletní vodní management, protože zoologická zahrada je jeden z největších spotřebitelů ve městě, nikoli v pitné, ale užitkové vody. A je napojená samozřejmě na vodní řád, ale zároveň má vlastní hlubinní vrty, sbírá dešťovou vodu a čerpá vodu z řeky. A to, co děláme my, je balancování těch jednotlivých vodních zdrojů. To znamená, snažíme se maximálně využít dešťovou vodu, je ten přirozený zdroj a vhodný zdroj pro zalévání například. A využíváme vlastně čerpání z řeky Mže, což je kilometr vzdálený říční tok od plzeňské zoo, kde snažíme se na maximum čerpat, ale zároveň neovlivnit vlastně vodu řece. No a potom se snažíme vlastně využívat a čerpat i z hlubinných vrtů, aby nestráceli svou vydatnost. Takže efektivní využívání vodních zdrojů, případně plánování spotřeby, dopouštění retenčních nádrží, tak je jedna z věcí, kterou děláme a děláme velmi rádi.
0: Řekli mi Petra Dreixler a František Mach ze společnosti Nextdrop. Inženýra Luďka Šantoru, ředitele správy informačních technologií města Plzně, jsem zastihl na městské akci, která se právě v hlavní budově Tech Tower konala.
8: Ten příběh je o tom, že nám tady vlastně z univerzity vznikl spin-off, který jsme pomohli jako město postavit v uvozovkách na nohy. Pomohli jsme mu vlastně jako něco, co bych nazval živou laboratoří, že k nám mohli přijít, mohli si na městských budovách tu technologii nasadit, vyzkoušet, odladit. Pak jsme je koupili, takže jsme se stali vlastně jako prvním zákazníkem, nějakou první referencí. A dneska jsme ve stádiu, kdy vlastně na to řešení koukáme tak, že ho nasazujeme třeba na školách, kde děti mají neuvěřitelnou schopnost si hrát na něco, co se tady zrodilo a říká se to mokrý bandité. A prostě pro ně je neuvěřitelná výzva nechat protýkat záchod celý víkend. A v podstatě za, řekněme, dobu nasazení, kdy my to máme tady v Tech Toweru, anebo to máme na našich budovách jako sitka, tak jsme se někde dostali na kolem 20% vlastně úspory a jsme schopni vlastně v případě zjištění, že nám někde uniká voda nebo že je větší spotřeba, tak tu vodu zavřít na dálku. Takže doby, kdy jsme vlastně nevěděli a zjistili jsme to po víkendu, doby, kdy jsme věděli a museli jsme jet na místo, tak dneska dokážeme řešit dálkově a pro NextDrop je to vlastně za mě taková jako, takový brand, kdy vlastně ta Plzeň se pro ně stala tou velkou referencí, která jim dneska otvírá dveře i v jiných městech.
9: Měli jste inspiraci nebo našli jste inspiraci třeba někde jinde, ať už v zahraničí nebo v České republice, nebo jste to stavili, jak se říká, úplně na zelené louce?
8: Ten nápad přišel z té firmy, to je vlastně jakoby jejich nápad. Dneska jsme třeba v oblasti, kdy se bavíme i o pohledech, které nás prostě třeba před rokem vůbec nenapadly. Koukali jsme na to jako na informaci, jak vám teče voda v objektu, jestli někde prostě uniká, neuniká. Dneska na to koukáme, takže jsme v objektu, kterému říkáme Tech Tower a v podstatě tady máme v klasickém dnu kolem 600 lidí a my vůbec nevíme v případě, že by tady vznikl požár, kolik lidí tady skutečně je. A vlastně dneska přemýšlíme o tom, že tu technologii bychom dokázali využít tak, že by nám dala informaci, že třeba před 30 minutami v objektu bylo tolik lidí, protože ze signatury spotřebité vody by dokážete rozpoznat, kolik lidí bylo třeba na sociálkách, kolik lidí třeba čerpalo vodu v kuchynkách. Prostě to čerpání vody a ta spotřeba vody je velmi spojená s lidským chováním a může to být vlastně jako další zajímavý pohled pro služky integrovaného záchranného systému, že ví, když v té budově bude hořet, budou zasahovat, že tady třeba nějaké množství lidí.
0: Luděk Šandora, ředitel správy informačních technologií města Plzně. Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka má určitě obecný přehled o tom, jak se s vodou v celé zemi nakládá. Co tedy říká takovému projektu, který Plzeň rozjela?
10: Rozhodně to není věc, která by na jednu stranu vyřešila veškeré problémy, na druhou stranu je to určitě velmi významný přínos k tomu. Vlastně to, že dneska jsme bez problémů zásobování vodou, je i díky tomu, že jsme dokázali velmi výrazně snížit naši spotřebu vlastně od 90. let oproti té době let 80. kdy opravdu se tou vodou nešetřilo. A vlastně bez toho, aby jsme vybudovávali nějaké další vodní zdroje, tak fungujeme dnes právě díky velkým úsporám. A on ten potenciál těch úspor samozřejmě na začátku je velmi velký, ale to, co bylo snadno uspořitelné, už jsme vlastně vyčerpali. A dnes tedy musíme jít tou chytrou cestou, abychom dokázali už tak nízkou spotřebu v přepočtu na člověka snižovat dál. Na druhou stranu, když se podíváme do světa, tak třeba Izrael dokáže pořád nebo se soustředí právě na to, co nejefektivněji vodu využívat, co nejefektivněji zabránit ztrátám v potrubí vlastně recyklaci. Právě proto, aby dokázal s těmi omezenými vodními zdroji vyjít. Takže když se na to podíváme dnes, ta spotřeba v průměru na člověka je mezi 80 a 90 litry na den, ale pořád třeba ještě ztráty ve vodovodní síti jsou někde okolo 20 litrů na člověka na den. Takže ono to není procentuálně velké, tak to vždycky nula je nedosažitelná, ale pořád je to vlastně část ta poměrně významná, kterou dokážeme ušetřit.
0: Ředitele Jana Daňhelku ještě uslyšíte, ale předtím také něco o tom, jak se mění hospodaření s vodou v mnohem menších obcích a městech, než je zmíněná Plzeň.
11: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Česko je v evropském měřítku svým způsobem unikát. Na necelých 11 milionů obyvatel připadá víc než 6 tisíc samostatných obcí. Každá z nich se musí po svém vyrovnávat také s tím, jak hospodařit s vodou v době klimatické změny. Olga Dočkalová je starostkou obce Sudice na Jižní Moravě s necelou 500 stálých obyvatel. Zároveň předsedá Komisi pro životní prostředí Svazu měst a obcí.
12: Já jsem starostkou asi 16 let a musím říct, že tam je diametrální rozdíl. Zatímco přes 16 lety jsme to okolí až tak moc neřešili jako starostové. Ty investice vesměs šly všechno přímo do obcí. Tak nyní je takovýto období po tom výrazném suchu v roce 2015-16 se změnila dost koncepce práce starostů a oni se začali více věnovat vlastně tomu okolí, tomu svému katastru. To znamená i prostřednictvím sázení stromořadí, jo, tady těch klidových zón. A myslím si, že je to dobře. Samozřejmě je to dobře jak pro přírodu, tak i pro nás, pro všechny. A myslím si, že je to docela i hodně vidět, když někdo vyjede na kole, tak vidí, že kolem obcí prostě vznikají různé klidové zóny a zelené a zasakovací pásy.
0: Podle Olgy Dočkalové už tak dneska většina starostů bere hospodaření s vodou jako samozřejmou součást své práce. Jenže ne všechny obce mají samozřejmě stejné podmínky.
12: Spousta obcí dneska ještě nemá centrální vodovodní přivaděče, které prostě zásobují pitnou vodou obec, ale mají třeba svoje nějaké vrty. Ty se většinou nachází někde za obcí nebo někde i v lesích. No a tam si myslím, že také nastaly v období sucha takový fenomén další, kdy se museli kolikrát jejich vodojemy zavážet pitnou vodou, to znamená vodárenská třeba zavážela po nocích vodojemy pitnou vodou, aby lidem pořád teklo z kohoutka. Ty obce jsou potom, bych řekla, hodně v kritických situacích.
0: No a co teda s tím? Je nějaký způsob, jak to řešit?
12: Ten jeden je, že buď se ta obec taky přidá k tomu vodovodnímu přivaděči. Stojí to samozřejmě nemalé investice. Pokud to stavebně a technicky jde, tak se napojí na ten vodovodní přivaděč. Pak samozřejmě tu vodu může využívat v době sucha, když ji dochází ve vlastním vrtu. A nebo druhý způsob řešili hodně starostové tím, že právě kolem vrtu třeba stahovali tu vodu z krajiny prostřednictvím prostě nějakých zasakovacích zase opatření, jako jsou mokřady a tak dále.
0: Starostka obce Sudice a současně předsedkyně Komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí Olga Dočkalová.
11: Posloucháte Zaostřeno.
0: Česká republika leží na hlavním evropském rozvodí. Prakticky

0: zimní vody jsou využívány. Na druhou stranu ono je to vlastně dvousečné. To, co potřebujeme, je vlastně hospodařit s množstvím vody, které máme. Ono to zní vlastně tak jako banálně, tohleto konstatování, ale to hospodaření spočívá hlavně v tom, že my té vody nemáme v průběhu roku pořád stejně. Ono se to mění. Chvíli mi je jí víc, chvíli mi méně. My musíme se zaměřit na to, jak tu vodu ve chvíli, kdy je jí víc, si ji vlastně uložit na tu dobu, kdy bude méně. Takže nejklasičtějším příkladem toho jsou samozřejmě vodní nádrže. Bez vodních nádrží bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme dneska. Do budoucna několik vodních nádržích připravovaných je. Mluví se třeba o vodní nádrži Kryry na Rakovnicku, mluví se na Zlínsku o nádrži Mlachovice. To jsou všechno vlastně oblasti, kde dnes ty povrchové zdroje nejsou. Co se týče těch podzemních zdrojů, tak ta voda v podzemí nějakým způsobem je. Ale to doplňování její je mnohem obtížnější, zejména teda v měnících se klimatických podmínkách, kdy často to jarní doplnění v podobě velkého tání sněhu a nám třeba vypadne a vlastně začíná ten pokles dřív. Takže čistě vrtání nových studní může být krátkodobým řešením, ale není to řešení stoprocentní a ne všude bude funkční.
1: Evidentně nejenom v Plzni, v jiných městech si uvědomují, že prostě s tou vodou je potřeba nějak šetrněji hospodařit. Vidíte z vašeho pohledu hydrologa, že společnost opravdu začíná nad vodou víc přemýšlet, že se mění myšlení lidí, abych tak řekl, než jenom třeba legislativa a tvrdá opatření jako nějaká nařízení, zákazy a příkazy?
0: Kdybyste mi tuhle otázku položil před 10 lety, tak bych parafrázoval jednoho známého, který říkal, na to, jak je voda důležitá, jak má strašně špatný marketing, jo. Strašně špatný public relations. A myslím si, že tohleto se v hlavách lidí přece jenom malinko posunulo. Že ta důležitost vody, to, že její nedostatek není jenom nějaký výmysl, ale že se opravdu v tom létě často ta voda nedostává minimálně prostě v té krajině, že ty vodní toky nejsou v takové podobě, jako si ještě někteří z nás pamatují, kolikrát byla dobrá vodácká sezona a sízné některé řeky, že se to vlastně v naší společnosti uchytilo jako téma, o němž aspoň víme, o němž se aspoň hovoří a to je skvělé, že by to bylo tak, že by bylo úplně prioritní, asi zatím není. Na druhou stranu opravdu to vodní hospodářství u nás je natolik vyspělé historicky, že lidem dokáže tu vodu zprostředkovat, ale už to vědomí toho, že to nemusí být samozřejmost, je velice dobré a velice prospěšné k tomu, aby jsme to nebrali, jako že se nemůže nic stát a opravdu o té vodě přemýšleli, což je dobré. Já vždycky následuje na to otázka, co děláte vy, tak jako já jsem říkal, že jsem před mnoha lety, nebo v podstatě od jakživa odmítl, že bych zaléval trávník na naší malinké zahrádce, to mi prostě přijde, že pitnou vodou v Praze zalévat trávník v žádném případě a nepřipustím a šel jsem proto, abychom vysadili nějaká suchoodolná nebo suchomilná druhy trav a do toho trávníku. Ten trávník nevypadá tak krásně jako anglické udržované trávníky, ale je tam a tuje, které prostě uschly, tak bohužel uschly. Už nenahrazujeme novými tujemi, ale nějakou momentálně spíš, řekněme, středomorskou florou nebo habrem, který přece jenom je krásný strom, sem patří a to sucho snáší daleko lépe než tuje. Tak prostě se tomu přizpůsobujeme tímhle tím způsobem. No plus teda úsporná hlavice na sprše, aby to sprchování uspořilo aspoň pár litrů.
1: Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii Jan Daňhelka. Nakonec se vracím tam, kde jsem tenhle pořad zaostřeno začal. Na břeh řeky Sázavy, kde jsem si o vodě povídal se starostou Žďáru Martinem Mrkosem. Já jsem už při natáčení tohohle pořadu mluvil s odborníky a takový téma, který se tam objevuje neustále, co se týče hospodaření s vodou a s městy a obcemi, je, že je potřeba změnit myšlení lidí, že jako technologie jsou, legislativa se dá změnit, ale těma nařízeníma a omezeníma a příkazy se to stejně definitivně jaksi úplně zefektivnit nedá. Co si o tom myslíte?
2: Já s tím plně souhlasím. My jsme země modrých ok, to znamená těch různých bazénů, na zahradách. Osobně mě třeba vlastně trošku dráždí, že

0: splachujeme pitnou vodou, umýváme auta pitnou vodou. To jsou věci, které dneska jdou technologicky řešit jinak. A pořád žijeme v takovém vědomí jako vodního blahobytu, který ale s těmi delšími periodami sucha nemusí platit. A třeba jako město změnu tady a příchod fenoménu těch delších period sucha reflektujeme a například se mohu pochlubit tím, že v tom sportovním kampusu Bouchalky tak nově máme instalovaný 3 obrovské retenční nádrže, které se budou využívat, bude-li v nich dostatek vody na závlahu fotbalového trávníku nebo tenisových kurtů. Zmiňoval jste moderní technologie, v bazénu máme dneska zařízení, které recykluje asi 75% vody. Dříve každý den bezúčelně odtékalo do kanálu 50 kubíků vody, dneska se vlastně těch 35 kubíků znovu použije, recykluje. Ty zbývající kubíky chceme využít vodu pro splachování v nedalekém připravovaném rezidenčním projektu Batiskav.
1: Slova starosty Žďáru nad Sázavou Martina Mrkose končí dnešní Zaostřenou, ale vysílání Českého rozhlasu Plus samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
2: Radiokniha.
3: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Indiánští náčelníci.
4: Slavný indiánský náčelník Josef se stal symbolem houževnatého odporu původních obyvatel Ameriky proti nucenému přesídlení.
5: Určitě je velkým symbolem, hrdinou a duchovním vůdcem pro tu svoji komunitu. A pak vlastně se postupně stal i určitým symbolem nějaké identity toho daného státu, toho daného místa, takže si ho vlastně trošku ti, když jsem to zjednodušit, bílí Američané přivlastnili.
4: Říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ondřej Soukup,
7: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
6: Probereme nejrůznější film od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
7: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
3: Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
6: Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
5: Začíná být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začíná být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku, takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
8: No a jestli já nebudu čítat o této, тогда что?
9: Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
10: Люблю тебя.
11: Я знаю.
6: Kromě tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
5: Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjagincev a Serebrenikov a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože pro ty tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šířených údajních lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let, tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
6: Ahoj, já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No ale, abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak Kamilo, vítej.
10: Taky zdravím.
6: Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
10: Tak naštěstí Baškýrie neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no, snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na něj i za hranice, takže jde si udělat přehled.
5: Tak to je bezvadný.
11: Privět, mě zovut Bacha.
12: Ty dejš Bacha, ať kudom za kilometr vysoko.
5: Kamilo, taky vítám a já teda začnu tou svojí ústřední otázkou. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
10: Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Byste zmiňovali Kirila Serebrenikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí, ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi a přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultrapropatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklinuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Giallo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
13: U vás pokojník na poli leží.
14: To není já.
15: A ktož takto?
5: Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let dozadu.
10: Úplně stejná tradice, to je vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba Obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jakoby z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
5: To znamená, jenota je Tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo. Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
16: Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města. Kde dobro protivostojí velikému zlu. Což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále. Čudo, na které není sposoben ani jeden volšebník. A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandisty snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
5: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
10: No, nefunguje to jednoduše proto u některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023 a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby zvnějšku. Stalo se podvínout těm Donbasem, čtoby katili do samého Rostova. Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany a tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno pasažér, bychom to přeložili pasivnoj pasažér, pasažír, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvěgincev za své umělecké filmy. Tak jenom, aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
5: Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jinotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno a tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí nebo tam odjel, je to tak?
10: Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvěgincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvěgincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kryl Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mívají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvěgincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes za od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával. Ale vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zvěgincova.
5: Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zvěginceva a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo. Já jsem zaznamenal Serebrennikova s novým filmem
10: Zmizení doktora Mengeleho.
5: Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
10: Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruských dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínila vlastně nastupující generaci. A jsou to především ženy, debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Sandu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debit, kterou ve své době získal třeba Andrej Zvěgincev vlastně za nejlepší debit celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou už jsem zmínila tu Renatu Giallo, která měla zase svůj debit na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zvěgincova získat prostředky a tady máte autorky, které se neměli tolik čím prokázat, měli nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázali vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
5: Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé vykročí mimo to Rusko a člověk by čekal, že to téma té Ukrajiny a osudu Ruska si vezmou sebou a že budou mít okamžitě podporu a oni naopak jako bojují vlastně finančně o přežití, což není jenom příběh těchto už zmíněných, ale řady i dalších. A teď zpátky teda k tomu Zviagincevovi. Jedna z hlavních cen za Minotaura, Kán, už jsme řekli, stoupá tam výš a výš a Zviagincev vlastně v té závěrečné řeči v Kán říká z našeho pohledu, z pohledu západu, poměrně ostrá a jednoznačná slova.
13: Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zviagincev vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
5: No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zviagincev měl krátký protiválečný projev, ale, a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
10: Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt a nevím, jestli se mu lze vlastně divit upřímně. A na druhou stranu ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
14: Možná večerom schodím kudy-niť?
17: Сьогодні?
14: Наприклад.
17: З чого вдруг?
10: A je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou. A ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fair výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen a situace a to, že každý má jako nějaký pohled a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
17: Se mnou zajedeš?
14: Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим.
5: Jenom připomenu tedy nejenom Najema, ale jako kolegy z ukrajinského pen klubu a další, kteří vlastně říkají, pokud někdo jednoznačně nepodporuje Ukrajinu a neříká, Rusko musí být poraženo, protože je agresorem, útočníkem, tak má právo maximálně mlčet. Ta pozice je opravdu vyhrocená, velmi drsná, má logiku, ale jenom, že v tomhle se kompromis hledá velmi těžko.
16: A prakticky se nejde najít, protože v zásadě celá řada z těch lidí, a opět je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu, srandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo. Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
5: My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Bylo nám velkou ctí. Určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě v budoucnu vrátíme.
10: Děkuji za pozvání.
5: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
16: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
5: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
16: i své blízké.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Portréty.
18: Narodil se v září 1906 nedaleko Komárna, vystudoval práva na univerzitách v Praze a Bratislavě a od roku 1932 působil co by soudce na řadě míst Slovenska. Rozpad československého státu ho zastihl v Galantě, která se vlivem politických událostí stala součástí Maďarska. A jak říká odborník na právní dějiny Kamil Nedvědický, soudce Pavel Korbuly, ač se do té doby hlásil ke slovenské národnosti, soudil i za maďarského státu.
19: V té době se samozřejmě deklaruje jako osoba maďarského původu a po druhé světové válce, když se ho na to ptali, tak odpovídal, že vzhledem k tomu, že jeho manželka byla židovského původu, tak se obával, že na území Slovenské republiky, toho takzvaného slovenského štátu, by měl daleko větší problémy než v tom maďarském záboru.
18: Což byla v podstatě pravda. Protižidovské zákony byly na Slovensku uplatňovány daleko důsledněji než zpočátku v Maďarsku. Korbulyho manželka byla maďarskými úřady zatčena až v lednu 1945 a internována v táboře v Dunajské Stredě, odkud se na konci války vrátila. Rok 1945 byl důležitý i tím, že původně sociální demokrat Korbuly vstoupil do komunistické strany a po několika letech u soudu v Brezně nad Hronom nastoupil v říjnu 1948 k obávanému státnímu soudu v Bratislavě a stal se nechvalně proslulým svou mimořádnou přísností a naprostou oddaností stranickým instrukcím. Na rozdíl od mnoha jiných soudců, kteří se snažili tresty mírnit, Korbuly často navrhoval nejpřísnější sazby. Během několika mála let vynesl více než 500 politicky motivovaných vykonstruovaných rozsudků, mezi nimi i řadu rozsudků smrti.
19: Je velmi zajímavé, že právě Pavel Korbuly se zaměřoval ve své soudní praxi na náboženské aktivisty, na katolíky, na ty, kteří nějakým způsobem propagovali svoji víru nebo ji vůbec prezentovali. Všechny tyhle ty kauzy, Slovensko, musíme si uvědomit, bylo ještě katoličtější a je země, než jsou české země, tak všichni tito příslušníci církve, řádů, kněží, věřící, kteří se aktivně zapojovali, byli pro komunistický režim velmi nebezpeční.
18: Pavel Korbuly poslal za mříže lidi, jako byl Titus Zeman, prohlášený později za blahoslaveného, nebo řádovou zdravotní sestru Zdeňku Cecílii Schellingovou, během výslechu tak krutě mučenou, že v roce 1955 zemřela v 38 letech ve vězení. K dlouholetým trestům odnětí svobody odsoudil Korbuly v roce 1951 i slovenské biskupy Jána Vojtašáka, Michala Buzelku nebo Pavla Petra Gojdiče. V polovině 50. let ale došlo v jeho mysli k zásadnímu obratu a soudce Korbuly nechá vytesat do kamene poděkování paně Marii, umístěné v Lurdské jeskyni v Bratislavě. A pak je mnohokrát spatřen, jak za tmy chodí pokolenou vlastní křížovou cestu od Blumentalského kostela v Bratislavě až ke kříži u tamní fary.
19: To je příběh opravdu takový filmový. Kdyby to bylo po roce 1989 nebo třeba v roce 1968, tak by možná škarohlídi mohli spekulovat nad tím, že to jenom předstírá. Ale uvědomme si, že jsme v druhé polovině 50. let, ten komunistický režim je stále velmi tvrdý, velice krutý, náboženství je velice silně pronásledováno. V těch letech, o kterých se bavíme dál, probíhají procesy s řeholníky, s kněžími, s věřícími, kteří pouze aplikují svoji víru. A v tu chvíli vlivný soudce státního soudu nechá vytesat takový nápis, je o něm známo, že velmi intenzivně chodí na bohoslužby, že po kolenou chodí od kostela ke kříži a dává najevo svoje náboženské přesvědčení. Stává se z něj mariánský ctitel, což je v té době komunistickým režimem také ostře odmítáno, a doplatí na to.
18: Korbuli mu přitížilo i to, že po brutálním sovětském potlačení maďarského protikomunistického povstání rozeslal řadu dopisů západním diplomatům v Československu, byl zatčen a odsouzen. Ale díky amnestii v květnu 1960 pobyl za Mřížemi, kam předtím poslal mnoho lidí, jen 9 měsíců. Řadu dalších podrobností ze života Pavla Korbuliho řekne ve speciálu Portrétu s názvem Rudí kati Kamil Nedvědický.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Hovory.
20: Patří k nejuznávanějším českým klavíristům své generace. Hrál s nejlepšími orchestry, získal nejprestižnější ocenění a mohl by si bez problémů vystačit s koncertní kariérou. K tomu se ale rozhodl převzít vedení jedné z nejstarších hudebních škol v Evropě. Mým hostem v Hovorech bude špičkový klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.
2: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Opozice kritizuje slova ministra Macinky o zpochybňování soudnictví. Ukrajinské bezpilotní síly udeřily na dvě krymská vojenská letiště. Fotbalisté Švýcarska hrají na mistrovství světa proti Kanadě. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Opoziční zástupci kritizují slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, kterými zpochybnil české soudnictví. Reagoval tak na předběžné opatření ústavního soudu, podle kterého má být prezident Petr Pavel součástí delegace na červencový summit NATO. Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka jsou Macinkovy výroky nemístné, nevhodné, ale i nebezpečné. Chce tohle téma otevřít i při zítřejších interpelacích ve sněmovně.
21: Vidím to jako velké ohrožení a přál bych si, aby buď premiér Babiš nebo třeba ministr spravedlnosti Tejc se proti tomu ohradil, protože oni jsou tady od toho, aby garantovali občanům České republiky, že ty instituce, které tady máme a jsou zřízeny ústavou, tak fungují nezávisle a nestranně. Já jsem o tom přesvědčen, že to tak je a přál bych si, abych to slyšel i z úst těchto pánů.
3: Macinka postup prezidenta soudu označil za pokus o ústavní puč. Rozhodnutí soudu o předběžném opatření označil za nejrychlejší v historii lidstva. Ministerstvo ale podle něj zítra prezidenta na summit akredituje. Ukrajinci zaútočili drony na dvě krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
22: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Shahed na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: 55-letý učitel z učiliště v Čelákovicích si opatřil zbraně v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal zbraní k učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích. Popsala jejich mluvčí Barbora Šnévajzová.
23: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a 3 nože.
3: 55-letému učiteli hrozí až 3leté vězení, teď je ve zdravotnickém zařízení.
24: Čeští fotbalisté ve 3 hodiny ráno našeho času vstoupí do posledního utkání ve skupině mistrovství světa v Mexiku. Potřebují nad domácí reprezentací k postupu do play-off s největší pravděpodobností vyhrát. Teď hrají Švýcarsko a Kanada. Aktuality nejen o duelu hraném ve Vancouveru, dodá reportér Jakub Kanta.
25: Začala 4. minuta, stav 0-0, ale Švýcaři teď musí bránit první standardní situaci, takový zkrácený roh z levé strany, centr na malé vápno, ale Kanaďané odvrací, takže v polovině čtvrté minuty stále hrají se Švýcary v zápase o první místo skupiny B 0-0. No a v tom souběžně hraném Bosna s Katarem ve čtvrté minutě také 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
24: Utkání dál vysílá Radiožurnál Sport. O půlnoci začnou zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Ve tři ráno pak stejně jako Češi budou hrát ve vzájemném duelu Jihoafrická republika a Jižní Korea.
0: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D8 za Zdiby. Dálnice D1 z Prahy do Brna je stále zavřená za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 zasahují záchranáři u vážné nehody. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná hned za sjezdem na Velký Beranov, na kilometru 119 a je téměř na půl hodiny. Zvažte proto objížďku přes Velký Beranov a po silnici 602 k nájezdu u Měřína. Na D8 hlásíte překážku za Prahou ve směru do Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby a Mělník na prvním a půltém kilometru leží na vozovce pneumatika.
1: Za tou molkou, za tou benzínkou, co tam je, tak v levém rychlém pruhu je pneumatika.
0: V Českých Budějovicích opatrně v ulici Na Dlouhé Louce, za Baumaxem u Orlenu zasahují záchranáři u srážky auta s cyklistou. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy vyšetřují nehodu za Štenberkem. V zatáčkách za Lipinou havarovala motorka, čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci bude polojasno až oblačno a teploty 18 až 14 stupňů. Zítra pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Pamatujete si ještě na takzvanou Radu vzájemné hospodářské pomoci? Moskvou ovládanou instituci, která se pokoušela o ekonomické propojení komunistických zemí, připomene repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Pavel Hlavatý. Karolína Koubová a Martin Chadima se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad dějinami města Alexandrie.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
8: Rada vzájemné hospodářské pomoci, a tedy Vysoká Pec, jaderný reaktor, ropovod Družba, ale také Ku Klux Klan a Sibiř. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
4: Archiv Plus.

0: Československo je jedním ze zakládajících členů Rady vzájemné hospodářské pomoci. Komunistická strana Československa věnovala této organizaci pozornost od jejího založení a všemožně podporovala její rozvoj. Pro naši ekonomiku má totiž vzájemná spolupráce socialistických zemí životní význam.
1: Vždyť úspěchy, kterých jsme u nás dosáhli při výstavbě socialismu na ekonomickém úseku, by byly nemyslitelné bez rozsáhlé spolupráce s bratrskými socialistickými zeměmi a především se Sovětským svazem.
2: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad věnovaný Radě vzájemné hospodářské pomoci, nazvaný 10x1 není 10.
0: Vítáme vás k pravidelnému pořadu hlavní redakce Mezinárodního života Lidé a svět. Ten dnešní jsme nadepsali
3: 10x1 není 10.
2: Pořad o pozoruhodné matematické propagandě pochází z 10. ledna 1979.
4: Desetkrát jedna není 10, někdy to může být mnohem víc. Toto tvrzení je sice v rozporu s matematikou, ale za to v souladu se životem. A život je přesnější měřítko než sama královna věd.
2: A teď historický dokument. Článek z Rudého práva k založení Rady vzájemné hospodářské pomoci. Povšimněme si výpadu vůči Marshallovu plánu. Americké iniciativě, která velmi výrazně ekonomicky pomohla válkou zničené západní Evropě a které se sovětští satelité na příkaz z Moskvy nesměli zúčastnit.
5: K založení Rady vzájemné hospodářské pomoci vedly mimo výhody plynoucí z hospodářské spolupráce také důvody politické. Ze zprávy o ustavení Rady vzájemné hospodářské pomoci Rudé právo 25. ledna 1949.
6: Porada konstatovala značné úspěchy v rozvoji hospodářských styků mezi zeměmi lidové demokracie a Sovětským svazem. Navázáním těchto hospodářských styků a prováděním politiky hospodářské spolupráce bylo zemím lidové demokracie a Sovětskému svazu umožněno urychlit obnovu a rozvoj jejich národního hospodářství. Porada zjistila dále, že vlády Spojených států amerických, Anglie a některých jiných západoevropských zemí v podstatě bojkotují styky se zeměmi lidové demokracie a Sovětským svazem, poněvadž tyto země považují za nemožné podřídit se diktátu Marshallova plánu, neboť tento plán porušuje suverenitu zemí a zájmy jejich národního hospodářství. Přihlížejíc k těmto okolnostem, projednala porada otázku možnosti organizování úzkých styků v široké hospodářské spolupráci zemí lidové demokracie a Sovětského svazu. Porada konstatovala, že Rada vzájemné hospodářské pomoci je otevřenou organizací, do níž mohou vstoupit i ostatní evropské země, které souhlasí se zásadami Rady vzájemné hospodářské pomoci a přejí si účastnit se široké hospodářské spolupráce s výše uvedenými zeměmi.
2: A nyní ještě jednou pořad Lidé a svět. V ukázce zazní pozoruhodná informace o náplni činnosti rasistické organizace Ku Klux Klan. Připomeňme, že nahrávka pochází ze 70. a nikoli v 50. let.
4: Pověstné je i absurdní ovzduší, vyvolávané tehdy například v Americe. Pravicové odbory, vedené v podstatě gangstry, vyzývali přístavní dělníky, aby odmítali vykládat sovětské lodě. Příslušníci Ku Klux Klanu hlídkovali před obchody prodávajícími československé ozdoby na vánoční stromky, aby se je nikdo neodvážil koupit. Ctitelé Hitlera, příslušníci sdružení Johna Berche, hrozili, že budou bojkotovat pneumatiky značky Firestone, jestliže tato společnost dodá Rumunsku tovární zařízení.
2: Poslechněme si teď několik důležitých momentů, které samotná komunistická propaganda vyzdvihovala v souvislosti s RVHP. Jako první promluví Antonín Zápotocký, ještě ve funkci premiéra.
0: 1. ledna 1952 zapaloval Antonín Zápotocký první vysokou pec nové huti Klementa Gottwalda.
7: Vypověděli jsme boj zaostalosti a bídě. boj kapitalistickým krizím, boj nezaměstnanosti, boj vykořisťování lidské práce, ziskulačnosti a válkám. My mír uchráníme a bránit se mír budeme nová, nebývalá díla a veliké stavby budovat. Socialistická Ostrava, která bude vyrůstat zde pod Beskydami, bude nové, moderní velkoměsto. A to není soudruzi a soudružky žádný přelud. To je skutečnost, kterou jednou ve skutek uvedou ti pracující, naši staří soudruzi i mladí hoši a děvčata, kteří se na dnešní stavbě učí, jak se má socialisticky budovat.
2: Další ukázka pochází z oblasti vědy a techniky.
0: 5 let po tisícovém slavnostním shromáždění v Ostravě 24. září 1957 se v Praze v soustředěném tichu výzkumného ústavu a za účasti malého okruhu lidí odehrála událost neméně významná. Do provozu byl uveden první československý atomový reaktor. Jak tehdy vyprávěli dva z účastníků této chvíle, všechno probíhalo podle připraveného plánu.
8: Tento plán byl sestaven ještě na konci července se skupinou sovětských odborníků, kteří také teď ve spolupráci s pracovníky Ústavu jaderné fyziky spuštění reaktoru provedli. Ke spuštění jsme přikročili asi v 8 hodin večer, když teprve ve 4 hodiny padlo definitivní rozhodnutí, že se pokusíme provést ještě v noci první spuštění reaktoru, takzvané přiblížení ke kritické velikosti.
9: Spouštění provádělo se postupně přikládáním dalších a dalších palivových článků do aktivní zóny. Přitom neutronový tok byl stále kontrolován a ve 23 hodiny 52 minuty bylo dosaženo kritické velikosti reaktoru podle měřících přístrojů. To znamená tolik, že reaktor s tímto obsahem palivových článků je schopen samovolně produkovat další neutrony, že v něm probíhá samovolná řetězová štěpná reakce.
2: Třetí ukázka připomíná zahájení provozu ropovodu Družba. Ten byl do značné míry vnímán jako jakási ikona Rady vzájemné hospodářské pomoci.
0: 22. února 1962 prožívali tisíce lidí, mezi nimi i reportér bratislavského rozhlasu, vzrušující chvíle radosti nad dokončeným dílem.
10: Vážení poslucháči, před 29. měsícmi vytrhol bagrista Ladislav Lnenička na československo-sovětskej hranici nedaleko Kráľovského Chlumca prvý kubík zeme. Začal gigantické preteky s prírodovým časom, začal stavbu najväčšieho ropovodu na svete, ropovodu Družba. Po 29 mesiacoch heroickej práce v čase i nečase, keď mráz štípal tvár i ruky a slnko vyťahovalo na čelo kropaje potu, keď zem sa menila raz na blato, inokedy na prach, keď do cesty sa stavali striebristé stuhy koľajníc, potokov i riek, kladú dnes budovatelia tejto magistrály priateľstva poslednú bodku. Ropovod je dokončený a o malú chvíľu sovietská ropa vytriskne z jeho útrop a rozleje sa do prevádzok Slovnaftu. Mnohí z budovateľov prišli sa pozrieť na túto slávnostnú chvíľu, ale iste všetci tí ľudia z trasy, roztrúsení dnes už po všetkých krajoch našej vlasti, aspoň v duchu jsou tu, vo vlčom hrdle.
2: RVHP byla téměř po celou dobu existence socialistického Československa vnímána jednoznačně prizmatem rigidní ideologie. Slovo téměř prezentuje pozoruhodná rozhlasová diskuze z 2. prosince 1966.
11: Nejznámější hospodářskou organizací a nejdůležitější hospodářskou organizací mezi socialistickými státy je Rada vzájemné hospodářské pomoci,
12: hovoří soudruh inženýr Jiří Štěpánek,
11: která vznikla již v roce 1949. Členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci jsou Bulharská lidová republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, dále Polská lidová republika, Mongolská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Sovětský svaz, Československá socialistická republika. Členským státem je také Albánská lidová republika, která se však již od 61. roku nezúčastňuje a práce Rady vzájemné hospodářské pomoci. Jinak zasedání této organizace nebo jednotlivých jejich orgánů, mám na mysli komisí, zúčastňují se jako pozorovatelé další socialistické státy. Přičemž existuje dohoda mezi Radou vzájemné hospodářské pomoci a s vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Podle této dohody se Jugoslávie zúčastňuje práce Rady v těch orgánech, v kterých má zájem. Je to například ve strojírenství, v metalurgii, v chemickém průmyslu, přičemž zúčastňuje-li se práce například zasedání komisí, mají jugoslávští soudruzi stejná práva a povinnosti jako ostatní členské státy rady.
2: Uvolněnější atmosféra druhé poloviny 60. let je z diskuse jednoznačně znát. Například následující myšlenky by jindy zazněly v éteru jen těžko.
13: Srovnáváme-li integrační proces na západě a na východě, můžeme na něm dokumentovat přece jenom rozdílnost hospodářského vývoje v obou částech Evropy. Nejenom to, že Rada vzájemné hospodářské pomoci vznikla za jiné konstelace než Evropské hospodářské společenství, konstelace hospodářství, také momentální hospodářská situace obou dvou těchto společenství je různá. Rada vzájemné hospodářské pomoci byla vytvořena především z politických, pak hospodářsko-politických a možná i vojensko-politických důvodů. 1949, 1950 a 51 to jsou období nejostřejší studené války a dokonce horké války v Koreji, kdežto Evropské hospodářské společenství ono fakticky vyrůstá z integrace mikroekonomiky, z mezinárodního propojení koncernů, podniků, které pochopitelně není jenom výsledkem hospodářského vývoje po roce 1945, ale má své kořeny již podstatně dříve. Naopak na východě propojení podniků, to jsou teprve první kroky, ke kterým nyní přicházíme v současném období a vůbec o nich nemůžeme mluvit v období kolem roku 1950. Čili důvody vzniku obou společenství jsou různé, současná etapa je různá. My například v RVHP v současné době těžko můžeme mluvit i o nějakém hlubším propojení ekonomik. Sovětský svaz de facto z hospodářského hlediska nepotřebuje integraci, nepotřebuje příliš hospodářskou spolupráci s malými státy socialistického tábora. Sovětský svaz v budoucnosti ještě bude mít takový vnitřní trh, že může dosáhnout optimální sériové výroby ve svém vlastním hospodářství a nepotřebuje k tomu příliš hospodářskou spolupráci. Jenom takový malý příklad. V automobilovém průmyslu ve výrobě osobních automobilů jeden výrobní takt už klesl pod půl minuty. To znamená, že optimální sériová výroba osobních automobilů vůbec je kolem 600 až 800 tisíc kusů. Představit si, že by naše mladá Boleslav dělala 800 tisíc kusů, je přece jenom i nad síly, bych řekl, optimistických představ o rozvoji československého automobilového průmyslu. Čili tady se ta hospodářská spolupráce přímo nabízí na dlani. Účast Sovětského svazu v RVHP má pochopitelně jiné důvody, nebo hlavní důvody jsou jiné než jenom hospodářská spolupráce. Hlavní důvod je to, že RVHP vůbec bez účasti Sovětského svazu existovat nemůže, protože my se všichni můžeme integrovat na Sovětský svaz, ale Sovětský svaz se obrazně řečeno nemusí integrovat na Československo, na NDR nebo na Maďarsko.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad 10x1 není 10, věnovaný Radě vzájemné hospodářské pomoci. Slovo pomoc bylo v období reálného socialismu obecně dosti frekventované. My se nyní přesuneme do období po bratrské internacionální pomoci, jak se v době normalizace nazývala sovětská okupace z roku 68. Konkrétně do cyklu pořadů z tohoto období, nazvaných výmluvně na pomoc posluchačům stranického vzdělávání, který byl v roce 1979 věnován přímo RVHP.
1: Důležitým prvkem je výměna zkušeností s partnerskými závody v socialistických zemích. O tom jsme hovořili se soudruhem Antonínem Éderem z národního podniku Knoflíkářský průmysl Žirovnice.
2: Dobrá forma příspěvku k rozvoji knoflíkářského průmyslu v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci je výměna zkušeností v rámci vědecko-technické spolupráce. V této oblasti spolupráce je náš národní podnik plně zapojen. Krátce po poradě odborníků členských zemí RVAP v roce 1970 v Moskvě došlo k seznámení se s úrovní techniky v závodě na výrobu knoflíků v Moskvě. Následovala podobná výměna zkušeností s Bulharskou lidovou republikou, Polskou lidovou republikou, kdy se také dvakrát uskutečnily vzájemné návštěvy. Lze možno zodpovědně říci, že tato vzájemná výměna zkušeností má dobré výsledky. Neméně důležitými poznatky jsou informace o módních materiálech a estetické úrovni knoflíku a zapinadel. Všude jsme nalezli něco nového a naše technologie přejímala výsledky do praxe, nebo alespoň jsme získali poučení a návod pro budoucnost.
0: V pořadech na pomoc posluchačům stranického vzdělávání hovořili také zajímaví zahraniční hosté.
3: Během 15 leté přátelské a bratrské spolupráce vznikl v Boxbergu mezinárodní kolektiv, který překonal mnohé potíže. V rámci spolupráce byl založen i mezinárodní klub, který již uspořádal na 6200 akcí.
4: Nikolaj Pitel, vedoucí skupiny sovětských odborníků na velkostaveništi Boxberg, nám povedal.
5: Vy znáte, já vůbec daže nepředstavuju, jak možno bylo by žít.
3: Práci bez tohoto klubu si dnes již nemohu představit. Pracují v něm zástupci různých národností, například ze Sovětského svazu, z Československa, Polska, Jugoslávie a tak dále. A pro všechny je náš klub kulturním střediskem. Pomocí klubu se přátelství mezi námi opravdu utužilo. Pořady klubu slouží k vzájemnému poznání života, zvyků a národního umění jednotlivých zemí. Klub podporuje také produktivní práci na stavbě. Přitom se práce klubu nevztahuje pouze na zaměstnance, ale i na jejich rodiny a tím byly upevněny styky s občany Německé demokratické republiky. Provádíme například společné pořady, oslavy a výlety.
4: Toliko o společnom projektě štátou RVHP, velkou elektrárně Boxberg v Německé demokratické republice.
0: V cyklu zazněly i informace o tehdy ne až tak vzdáleném zahraničí.
6: Ale o tom by mohl hovořit více soudruh Benz, náš vedoucí montér, který se přímo zúčastnil v Sovětském svazu montáže a uvádění této tratě do provozu.
7: Zúčastnil jsem se v Sovětském svazu na dvou montážích. Ta první byla montáž Kvarta 3600 ve Ždanově v Azovstalu. Ta druhá montáž

0: My důležité informace.
1: V rámci zemí RVHP je nejhlubší mezinárodní socialistická dělba práce ve strojírenství, což má pro Československo značný význam. Stroje a zařízení vytvářejí nejvýznamnější exportní položku našeho zahraničního obchodu. Ve strojírenství též sjednáváme nejvíce specializačních dohod. K nejvýznamnějším dohodám o specializaci a kooperaci výroby ve strojírenství, které nejvíce ovlivňují strukturu našeho strojírenství a mají značný podíl na zahraničních dodávkách, patří u mnohostranných dohod například dohody v oborech obráběcích a tvářecích strojů, dohody o specializaci a kooperaci výroby nákladních automobilů, říčních lodí, výroby motorových lokomotiv, stavebních a silničních strojů a podobně.
0: V pořadu nazvaném Horizont z 11. září 1978 a věnovaném RVHP padla jedna velmi ožehavá otázka. Ovšem, pelhřimovský poslanec jí zvládl s mistrovstvím protřelého partajního rutinéra.
2: Soudruhu Doubku, víte, že na západě říkají, že naši lidé neumějí vládnout? Že nejsou zvyklí vládnout? Co tomu říkáte?
3: Ze svého pracoviště školního statku střední zemědělské technické školy v Humpolci mohu potvrdit, jak spolupracovníci dokáží uvážlivě, důsledně a cílevědomě řešit problémy výroby, soužití, prostředí, sociálního zabezpečení, kultury, odpočinku, to vše s cílem vytvářet komplex příjemného životního prostředí a duševní pohody. V socialistickém státě hlavní význam organizačním systému hrají nejen nejvyšší státní orgány, ale především národní výbory a společenské organizace Národní fronty. Na veřejné správě a řízení společnosti se zúčastňuje většina občanů státu. V socialistické společnosti, která naplňuje zájmy pracujících, neexistuje odcizení pracujících na řízení celospolečenských zájmů a cílů.
0: Rada vzájemné hospodářské pomoci se v letech 1988 až 90 fakticky rozpadla. Socialistický tábor postupně zanikal. RVHP byla oficiálně rozpuštěna na zasedání 28. června 1991 v Budapešti. A přitom měla ještě o 12 let předtím tak velké plány.
4: V tom je podstata nové, zatím nejvyšší etapy v práci RVHP. Etapy, v níž žijeme, jejíž úkoly jsou naší ctí i naší odpovědností.
5: Členským státům rady se v této etapě připojili Kuba a Vietnam. Mezinárodní hospodářská organizace socialistických států překročila hranice Evropy. V 10 zemích 3 kontinentů se dnes přesvědčují, jak se síla každé jednotlivé země doplňuje, prolíná a spojuje se silou celku, jak 10x1 není jen 10, ale i s postupem času mnohem a stále víc.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad 10x1 není 10, věnovaný RVHP. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
6: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Dnes je pro vás připraveno pokračování seriálu, ve kterém vás zavedeme do ulic některého ze starověkých měst. Po Jeruzalému a Římu se dnes vydáme do metropole, která bývá označována za jednu z největších historických metropolí, které toho ovšem mají v současnosti nejméně co ukázat. Poněkud zašlý démant helenistického světa, který je spojován s největšími faraony. Mezi jeho zdmi pobývaly takové osobnosti jako Kleopatra, Marcus Antonius a konečně Alexandr Veliký. Dnes bude řeč o perle Středomoří, Alexandrii nebo také Iskandarii. Byla založena na místě jedné rybářské vesnice v roce 331.

0: před naším letopočtem. Dnešním pořadem vás provedou Karolína Koubová a spoluautor pořadu a historik Martin Chadima. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak to popisuje vznik Alexandrie ve své knize o Egyptu Pavla Džazajriová a Jiří Hula.
2: Alexandrie, Alex, Iskandria. Ztratila prý mnoho ze svého půvabu, ale zůstává tím legendárním, fantastickým městem, spojnicí kultur, které vznikly na břehu Středozemního moře. Poté, co Bejrút přestal být Paříží východu, vzrostl význam Alexandrie. Na egyptské poměry není Alexandrie staré město. Založil ji roku 331 před naším letopočtem Alexandr Makedonský, zvaný též Veliký, když ho kněží z Memfidy pozdravili jako egyptského vládce. Nová metropole Alexandrovy říše měla vzniknout v krásné zátoce na místě malé rybářské vesnice. Vládce místo vybral, načrtl plán města, ale v zápětí odejel do Sívy a potom natažení do Perzie a Indie. Do Egypta se nikdy nevrátil. Zemřel v Babylonu roku 323 před naším letopočtem. Stavbu Alexandrie řídil Alexandrův generál a budoucí vládce Egypta, Ptolemaios. Stavělo se podle kánonů antické architektury s přihlédnutím k egyptské tradici. Ptolemaios usiloval o soužití kultur a lidí. Zavedl dvojí režim, řecký pro Řeky, egyptský pro Egypťany, kteří tak mohli žít podle svého.
0: Tolik tedy z knihy o Egyptu Pavly Džazajriové a Jiřího Hůly. Abychom ale nepředbíhali, tak jak to vlastně bylo s tím založením nového města na pobřeží Středozemního moře, které se mělo stát křižovatkou obchodních, ale i kulturních, i náboženských cest a jehož původní půdorys měl navrhnout sám Alexandr Veliký?
1: Tak to založení Alexandrem je mytologická záležitost. Skutečně se tam váže jeden mýtus, který je velice půvabný. Alexandr kdysi táhl přes poušť s několika svými vyvolenými. Chtěl se dostat do jedné proslulé věštírny boha Amona, největšího boha všech Egypťanů. Tomu překazila písečná bouře a dokonce i průvodci, kteří tam žili, tak ztratili cestu. Najednou se ukázali dva hadi. Had je velice mytologická bytost, je to archetypální bytost, symbol plodnosti, symbol zdraví, pro židy třeba symbol zla a satana. Každopádně tito hadi dovedli Alexandra až do té Amonovy věštírny. On se tam dozvěděl, že je syn boží, pak tam prochází, dokonce my známe datum 20. ledna roku 331 před Kristem se prochází na takovém místě bývalé malé vesničky, kde sype jakousi bílou pšeničnou mouku a tou moukou načrtává nejenom tedy hradby města, ale také hlavní ulice. Když si uvědomíme, že to město bylo obrovské, že v té největší své slávě hostilo až 1 milion obyvatel, tak si asi umíme představit, co to bylo za velikou práci, než to Alexandr načrtl.
0: Tak to náčrt prvních hradeb rukou Alexandra Velikého popisuje Werner Eckschmidt v Paměti národů.
3: Druhý den viděli lidé krále, jak kráčí bažinami a rozsévá bílou ječnou mouku. Vyznačoval hradební zdi budoucího hlavního města a dal mu tvar chlamidy, vojenského makedonského pláště. Alexandr prý určil polohu hlavních ulic i chrámů, ostrov Faros dal spojit 1,5 km dlouhou hrází s pevninou, aby tak získal dvojitý přístav.
0: Alexandr Makedonský byl bez pochyby veliký dobyvatel, vojevůdce i vladař. Odtud také konec konců jeho přízvisko. Nicméně jeho vyhlas dosáhl dokonce takového rozměru, že jeho původ je často vysvětlován mytologicky, mýticky, jako by ani nebyl člověkem.
1: On byl biologickým synem Filipa II. A ženy, která má velice krásné jméno Olympiáda. Nicméně všechny veliké národy se k němu hlásily, takže třeba pro Peršany byl synem Dária III. Pro muslimy byl jedním z významných proroků, dokonce oni ho nazývali Iskander dvourohý, protože dva rohy měl bůh Amon, tím se chtělo říct, že ten Alexandr měl velikou moc. Křesťané v něm viděli svatého člověka a Řekové v něm viděli především vtělení samotného boha Dia. Egypťané v něm viděli naději pro pokračování té zaniklé faraonské linie. Alexandr byl vychován Aristotelem, to je jedna z mála pozitivních věcí a musíme si uvědomit, že Alexandrova pověst je dneska třeba dána tím, jak Američané natočili takový, řekl bych, velice zvláštní film Alexander Veliký. Ten Alexander je tam humanista, multikulturalista, multienticista, je to prostě takový demokrat amerického střihu. Ale Alexander vůbec nesplnil očekávání Aristotela, protože Aristoteles vycházel ze svého učitele Platona, který se stejně tak zbytečně a marně pokoušel převychovat jednoho z vládců Syrakus, vládce Diona, a oba dva selhali. Prostě tito pánové se nestali humanisty, stali se velikými tyrany a velikými dobyvateli světa.

0: V roce 331 před Kristem tedy vzniklo na svou dobu zcela moderní město, v němž se ulice protínaly v pravém úhlu a Alexandrie tak z výšky mohla připomínat v šachovnici. Netřeba tedy podotýkat, že město vzniklo na území Egypta. Ten se ovšem musel od nepaměti konfrontovat s nově vznikajícími státy a ta konfrontace nebyla pro Egypťany příliš úspěšná. Opakovaně tu panovali cizí vládci, tak jaký vliv a kultury se tu mísily, jak se tohle dědictví cizích panovníků promítlo právě za zdi Alexandrie?
1: Tak nejprve řekněme, že tím stavitelem skutečným byl Deinokrates z Rhodu, ve své době geniální člověk. Skutečně Egypťané ztráceli svoji moc, zejména pod údery říší, jako byli Babyloniané, jako byli Peršané, nastupovali Asyřané, nebo respektive kdysi to byli Asyřané. Pak přišli Řekové a nakonec Řekové ve smyslu vládců Seleukovců a pak přišli nakonec Římané. Existuje taková knížka, jmenuje se Sedm Kleopater, kde se ukazuje, jak vlastně po staletí ty ženy, převážně ty panovnice, faraonky, se jmenovaly Kleopatra a jak vlastně ty poslední, včetně té Kleopatry VII, která měla poměr vlastně s Cezarem a následně s Markem Antoniem, jak už vlastně je Egypt jenom zoufalý appendix kdysi obrovské, mohutné říše. Každopádně Alexandrie za doby Alexandra a po smrti, kdy došlo k válce Diadochů, čili čtyř jeho velikých nástupců, stále zůstávala obchodním, kulturním, ekonomickým centrem celého Egypta a dá se říci, že byla státem ve státě, což potvrdil i zájem Seleukovců, následně Řeků, Římanů a nakonec i Arabů.
0: Co vlastně tedy Alexandrie jako taková znamenala pro egyptský národ? Asi je to různé v různých dobách, pochopitelně.
1: Dva takové významné faktory můžeme jmenovat. První je význam ekonomický. Nedaleko Alexandrie se nacházel veliký přístav, dokonce asi 1500 metrů od Alexandrie byl ostrov Faros, kde Sokrates z Knidu postavil 100 metrů vysoký maják, který ve své době byl jedním z velikých divů světa. A tento přístav opravdu hostil denně desítky lodí. Alexandrie obchodovala s Arábií, s Indií, s Perzií, s Babylonií. A víte, ono v současnosti nic moc se nezměnilo. Peníze hrají hlavní roli v životě velkých mocností. Druhá věc byla věc vzdělanostní. Alexandrie vystavila, nebo panovníci, jako byl Ptolemaios první a další, vystavili veliké muzeon. Muzeon znamená chrám muz. Nejprve to byla taková budova, která zhraňovala partičku intelektuálů, kteří řešili velmi abstraktní problémy. Nakonec se muzeon vlastně stalo mekou všech filozofů, matematiků, astronomů, astrologů, zeměpisců, všech významných lidí, kteří v té době něco znamenali. A vlastně, jak to tak bývá, věda tvoří jakoby základ kvalitního národa. Takže ekonomická složka, vzdělanostní složka, na to se navazující politická složka a z toho vycházející vojenská moc, když to sečteme, Alexandrie byla nejvýznamnějším městem té doby.
0: My si postupně rozebereme konec konců ty jednotlivé složky. Alexandrie tedy byla tou intelektuální metropolí ve své době a chrám Mús, muzeon, dal konec konců také jméno všem pozdějším muzeím. A když jsme mluvili o tom ekonomickém přínosu, tak právě onen maják, který byl jedním z divů světa na ostrově Faru, byl nejen z hlediska navigačního důležitý, ale také co by symbol velikosti města. Bohužel i tento symbol jako většinu alexandrijských památek smetlo zemětřesení a dějiny je to nenávratná. A podobu Alexandrie v době její největší slávy zaznamenal řecký geografik a historik Strabon takto.
2: Celé město je rozděleno ulicemi tak širokými, aby jimi mohli projíždět povozy a koně, a v pravém úhlu se zde protínají dvě velice široké třídy, jež měří určitě víc než 30 metrů na šířku. Ve městě jsou nádherná veřejná prostranství a budovy a královské paláce zaujímají čtvrtinu, možná i třetinu celé rozlohy města. Každý král, stejně jako připojoval ozdoby na veřejné budovy, si také postavil vlastní palác, který připojil k ostatním. Všechny jsou spojeny s přístavem, dokonce i ty za přístavní zdí. Součástí palácového komplexu je Séma, místo, kde se nalézá hrobka a hrobky ostatních králů. Krátce, město je plné zasvěcených míst a svatyň. Gymnazion je v jedné z nejnádhernějších budov, která má kolonádu 175 metrů dlouhou. Uprostřed města jsou soudy a všem přístupné háje. Je tu také Panéon, umělý kónický kopec, po němž vede nahoru spirálovité schodiště. Odtud je vidět na celé toto nádherné, dole se rozprostírající město.

0: Za vznikem tohoto nádherného města, jak ho popisuje Strabón, stojí alespoň podle mýtu, jak jsme říkali, Alexandr Veliký. Ten se ovšem rozvoje města mnoho neužil, protože hned odcestoval do Sívy a následně zemřel. Co se dělo tedy s Alexandrií po smrti Alexandra Velikého?
1: Kolem roku 300 po rozpadu té veliké Alexandrovy říše, která se rozdělala, řekněme, na čtyři veliké celky, se Alexandrii chopili Ptolemájovci, zejména Ptolemájos I. Alexandrii učinili hlavním městem té egyptské enklávy a snažili se z ní udělat tedy jak to politické, tak kulturní, tak ekonomické centrum. Alexandria velmi výrazně soutěžila s dalšími městy, jako byla Antiochie, kterou zase podporovali Seleukovci, a můžeme říci, že v Alexandrii nakonec zvítězil takový duch obrovského urbanistického boomu, kdy tam vznikají fontány a zahrady a zoologická zahrada a pitevny, a najdete tam astronomická, astrologická učiliště, najdete tam gymnázia, najdete tam svatyně a pohřebiště. Je tam kult opravdu základních a zásadních bohů, kteří tehdy ovládali svět, ať už je to Anubis, ať už je to Inanna Ištar, zvaná Isis, ať už je to bůh Amon-Re, jsou to bohové řečti a tak dále. Každopádně Alexandrie se stává i třeba takovou ekonomickou zásobárnou Egypta. My třeba víme, že na území Egypta vůbec se pěstovala hlavně pšenice, pokud bychom zabloudili trošku do zemědělství, až 80% produkce tvořila pšenice, ale máme tam takové věci, jako je arak, jako je čočka, máme tam ovocnářství, máme tam fíky, datle, melouny a tak dále. Čili to zemědělství tvořilo takové jádro toho egyptského panství a Alexandrie se stala bankou. Alexandrie totiž řídila jak export, tak import. Musíme si uvědomit, že Egypťané třeba měli velice málo dřeva, čili importovali dřevo, importovali otroky, importovali vzácné látky. Sami vyváželi třeba purpur, vyváželi velmi vzácné skleněné nádobí. V té době to byla rarita, která nahrazovala hliněné nádobí. Oni vyváželi papyrus. A to všechno šlo přes tu Alexandrii, která se stala skutečně jakousi bankou.
0: Když jsme mluvili právě o veškerém tom přínosu Alexandrie, ekonomickém, intelektuálním, ale i náboženském, tak přece jenom nejen z ducha je člověk živ, čili jakým řemeslům se v Alexandrii dařilo, jaká se rozvíjela?
1: Tak vedle toho, co jsem jmenoval, jako byla výroba skla nebo tkalcovství, tak tam bylo třeba velmi výrazné řemeslo lněného, vlněného průmyslu, dneska bychom řekli. Dále je to ražení mincí, protože egyptská tetra, drachma byla ve své době velmi silnou položkou, něco mezi eurem a dolarem. Můžeme dále hovořit o výrobě železa a můžeme konec konců hovořit o jakomsi vývozu náboženství, protože Egypťané v té době experimentovali s různými zjeveními a takovými magickými kulty, takže je tam třeba zjevení Hermatrismegista, jsou tam jakési pseudosibiliny knihy. To znamená, je to skutečně obchodní centrum s těmi duchovními věcmi i s čistě materiálními věcmi.
0: A když se budeme věnovat právě těm náboženským kultům, tak jaké náboženské zázemí má Egypt v čele s Alexandrií? Protože přece to v uvozovkách portfolio bohů bylo poměrně široké.
1: Víte, my neustále přemýšlíme jako lidé, kteří z hlediska našich prapředků jsou naprosto ujetí. Vemte si, že klasický ateismus existuje takových 150 let. Naši předkové by vůbec nevěděli, o čem mluvíme. Oni by nás považovali za šílence, kdybychom řekli, že žádný bůh neexistuje. Oni by se s náma hádali. Egypťan by řekl, dobře, uctíváš Jahvého se žid, uctíváš nějakého Krista, je to náboženství, my tě respektujeme. Jo, budete uctívat sexuální bohyni Inan Ištaru. Oni řeknou, erotický rituály k tomu patří, ta chrámová prostituce, je tam ten posvátný sňatek velekněze a krále Hagios Gamos. No, my to moc nemusíme, ten sex v tom náboženství, ale jste věřící. Ale kdyby tam přišel někdo opravdu ze současných lidí a řekl, Bůh není, tak oni vymyslí blázinec. Chci říct si jednu věc, tam skutečně v Alexandrii ve své době byla veliká tolerance, protože ti lidé byli přesvědčeni, že to nejvyšší božstvo, opravdu to nejvyšší duchovní, čisté, spirituální, dokonalé božstvo se tváří. Někomu se zjeví jako Amon, někomu se zjeví jako Isis, někomu jako Adonis, někomu jako Zeus, někomu jako Diana, ale důležité je, že v něco věříte, je tam nějaký kult. Takže oni moc neznají náboženské války. Znají války o bohatství, o studny, o různé materiální bohatství, ale náboženské války tam příliš nenajdete.
0: Čili jaká to je vlastně doba, kdy mluvíme o Alexandrii, co by multináboženské, multikulturní, multietnické metropoli?
1: Já jsem říkal, že Alexandr byl tyran, byl. Z hlediska naší demokratické ústavy nebo z našeho pohledu to byl tyran. Z druhé strany on propojoval příjemné s užitečným. On si bral ženy z různých národů. Třeba když porazil Dária III. V bitvách u Isu a u Gaugamel a ten Darius byl za tragických okolností zavražděn, tak Alexandr mu vzdal hold tím, že si vzal jednu z jeho dcer. Byly to lásky, někdy to byly pragmatické politické záležitosti, ale Alexandr pravděpodobně skutečně měl takovou vizi, že pod vládou, a to je důležité, Makedoňanů, lze vytvořit jakýsi, my bychom dneska řekli, že to je biologické nebo sociologické inženýrství, prostě jakýsi mix národů, kde není důležité, jakého jste etnika, národa a národnosti, je důležité, abyste s tím partnerem vytvořili solidního, oddaného, loajálního jedince, občana té Alexandrovy říše.
0: Alexandrie se může také pyšnit tím, že jí vládli skutečně velcí panovníci, mezi ty nejslavnější, jak už jsme se také dotkli, patřila Kleopatra VII. Nicméně to už trochu jsme zase dál, tak jak se předávala moc od Alexandra Ptolemája až ke Kleopatře?
1: Tak významnou roli opravdu začali hrát Seleukovci, zejména ve 3. ve 2. století před Kristem. Mimochodem oni se angažovali i v Palestíně, velice výrazně zasahovali do židovských záležitostí. Mimochodem Herodes se finančně angažoval i na některých stavbách v Alexandrii, Herodes Veliký, ten, který je v Bibli znám jako vrah dětí. Tak Seleukovci nakonec v polovině 2. století narazili na římskou moc a nakonec ji v 1. století de facto ztratili. Pravdou je, že Kleopatra VII., kterou známe z různého filmového zpracování, byla žena velice pragmatická. Ona si uvědomovala, že jediná šance, jak obnovit Egypt a oslabit tu zbývající řeckou moc, případně vzrůstající novopartskou moc, je opravdu spojit se s Římem, což udělala se vším všudy, tedy nejenom jaksi nábožensky, ale také na loži. Takže nejprve byla přítelkyní velikého Gája Julia Cezara, poté, co ho úspěšně jeho přátelé zavraždili, tak ne příliš úspěšného politika Marka Antonia, který nakonec s Oktaviánem svoji válku prohrál a jak Kleopatra VII., tak Marcus Antonius spáchali sebevraždu.
0: Prý nebyla Kleopatra ani tolik krásná, jako spíše diplomaticky schopná a zručná.
1: My se totiž pohybujeme v dobách, kdy ti lidé přemýšlejí mytologicky. My to schazujeme tím, že ona nebyla otrávena kobrou. Teď se přichází s velikým úspěchem na to, že ona asi nebyla kousnuta kobrou, ale tam přece vůbec nejde o to, jestli si píchla jehlu nebo měla kobru. Kobra byla náboženský symbol egyptského boha. A jestliže Egypt ztratil moc a Kleopatra VII. Definitivně ukončila éru obrovského tisíciletého Egypta, tak ji může zabít jenom egyptský bůh. Ta žena musí stát na jevišti, když se uzavírají dějiny.
0: Čili se jí přidávají určité atributy.
1: Samozřejmě, samozřejmě. A to samé s Markem Antoniem, s Cezarem a tak dále, to je velmi mytologická záležitost a měli bychom to respektovat.

0: Všechny osvícené vladařské kroky, které Kleopatra ovšem učinila, vzali za své poté, co v roce 31 před naším letopočtem spáchala sebevraždu ona i Marcus Antonius a Egypt se stal jednou z provincií Římské říše pod vládou, jak jsme říkali, Cezarova synovce Oktaviána. Jaký osud tedy stihl Alexandrie po pádu Ptolemajovců?
1: Ona se Alexandrie nakonec stává přece jen v tom prvním, druhém století zase určitou velmocí. Nesmíme zapomenout, že tam byl přístav a to je prostě komunikace základní, je to základní přepravní místo, to znamená nakonec získala opět svoji moc. Byla ovšem pod vládou Římanů. Alexandrie v prvním, druhém století má význam jiný, má význam paradoxně náboženský. Za prvé se tam po povstání, které bylo neúspěšné, které bylo rozmetáno v roce 70 Vespasiánem, tak řada, respektive tisíce a tisíce židovských uprchlíků se v Alexandrii usadilo a vytvořilo zajímavou židovskou komunitu. Zároveň tam nacházíme první křesťany, dokonce časem v Alexandrii žijí tak veliké osobnosti, jako je Klemens Alexandrijský nebo Origenes, dokonce jeden z velikých heretiků, kacířů a schizmatiků 4. století našeho letopočtu, Arius, který dokonce měl církev, která ve své době konkurovala katolické církvi. Mimochodem v Alexandrii působil na přelomu 1. století také velice zvláštní muž Filon Alexandrijský, který se snažil, a to je důležité pro to propojení té antické kultury a té egyptské kultury a také židovské a řecké kultury. A ten se opravdu snažil dokázat, že Židé jsou těmi, kteří dali základ celé antické a potažmo helenistické, tedy alexandrovské kultuře. Takže musíme to docenit, že Filon byl opravdu povinnou četbou pro všechny intelektuály té doby. To znamená, Filon pokládá tu synkretickou otázku židovství a antika a helenismus a Řím. Mají něco společného? Ano, židovské náboženství. Akorát, že Filon ho čte jinak. Filon, když čte osobnosti, tak neříká patriarcha, nacionalista, žid, který řekne, vyhladíme ty pro národy, protože nectí Jahveho. Ne, pro Filona je patriarcha Abraham ideou dokonalosti, kterou nacházíte ve světě idei Sokratově. To znamená, on to přeloží do té sokratovské řeči. No a neposlední řadě nesmíme zapomenout, že ve 3. století před Kristem bylo právě v Alexandrii přeložen starý zákon do řečtiny, takzvaná Septuaginta. To znamená, že skutečně Alexandria se stala mostem všech kultur a může pro nás být motivací, pokud bychom chtěli budovat opravdu tolerantní Evropu.
0: Tento most byl nicméně torpédován ve 4. století, kdy Alexandrii sužovala občanská válka, hlad a nemoci a populace kdysi tak slavného města byla zdecimována. A i když se později stává Alexandrie střediskem křesťanství, tak její někdejší sláva se už nikdy nevrátila a úpadek města byl dovršen, když ho v 7. století dobili muslimové. Co všechno se tady podepsalo na tom definitivním pádu Alexandrie?
1: Já jsem přesvědčen, že je to odchod toho starého politeistického, chcete-li pohanského náboženství, toho klasického pojetí multikulturalismu. Konstantin I. Veliký opustil dokonce i Řím, i Veliký Řím byl opuštěn a byla založena Konstantinopolis. Tato města sice se stala, pozor, ona se stala jedním ze základních patriarchátů prvotní starověké křesťanské církve, ať už to byla Edesa, Alexandrie, Antiochie nebo Řím, ale zároveň byla poznamenána tím symptomem toho pohanství, toho politeismu. A já bych řekl, že právě to bylo to, co tu Alexandrii nakonec jakoby snížilo ten její význam, který zůstal historický, ale přece jenom nábožensky se potom ta města vyvíjela spíš směrem té Byzanci.
0: I středověk následně znamená pro Alexandrii ztrátu původního významu, co by přístav už dokonce pokulhává za sousedním městem Rašít a znovu se z Alexandrie stává tak jako před Alexandrem Velikým rybářská vesnice s méně než 10 000 obyvateli. Aby toho nebylo málo, tak Alexandrii stíhají přírodní katastrofy, které decimují zbytky velkých památek.
1: V 9. století a ve 14. století během 500 let Alexandrie stihla dvě mohutná zemětřesení, která zničila ten zbytek těch staveb, včetně zbytků toho velikého krásného majáku na ostrově Fáros. Pravdou je, že Alexandrii ještě doceňovali křesťané, kteří se tam snažili uchytit ve svém boji proti muslimům ve křížových výpravách, takže v polovině 12. století tam křižácká vojska se snaží vytvořit jakousi baštu křesťanské opozice vůči islámu. Pak víme, že Alexandrii získají Benátčané, nakonec ovšem i Arabové, kteří na úkor vlastně té Alexandrie vyvýší Káhiru. Můžeme říci, že takové vzevětí Alexandrie je až v 19. století, kdy se ona stává symbolem odporu vůči evropské kolonizaci, vůči francouzsko-anglickému dominantnímu postavení. Dokonce Alexandrie byla ostřelována anglickou flotilou a víme dokonce, že v 20. století jeden z významných egyptských panovníků nebo prezidentů Gamal Násir v 50. letech využil to, že se Evropané postavili proti Egyptu na stranu Izraele a vypověděl všechny Evropany, ale také Židy a také Řeky, a stalo se, že se Alexandrie velice nacionalizovala. To znamená, ten tragický konflikt mezi těmi nežidy a Židy dospěl k tomu, že Alexandrie v 50. letech dostala takový nádech nacionalisticky laděné metropole.
0: Což šlo úplně kontra proti vlastně tomu původnímu nádechu Alexandrie. Když jste mluvil o tom, že v 19. století se tak zablízklo na lepší časy, tak ono to bylo vlastně s příchodem Napoleona, koncem tedy 18. století, který, co by dobrý vojevůdce, pochopil ten strategický význam města a snažil se o oživení někdejší perly Středomoří a na troskách starého města pak zcela nové vybudoval podle starých plánů egyptský reformátor Muhammad Ali. Tak jenom jestli můžeme i stručně tady k nově vybudované Alexandrii něco říct.
1: Ta Alexandrie, která byla vnímána Araby, byla vnímána jako symbol. Alexandrie se měla stát skutečně prvozákladním městem veliké arabské, později turecké, osmanské říše. To znamená Řím, Jeruzalém, Antiochie, Alexandrie, Káhira, případně další města, měla tvořit jakýsi středobod. Ti lidé přemýšlejí symbolicky. Každé to město táhne za sebou dějiny. A my jsme ti, kteří neodvrhnou ty dějiny, my je neškrtneme. My nejsme ti Římané, kteří vyvrátí Kartágo, nechá ho zbourat a posolit, aby tam už nikdy nic nerostlo. My jsme ti, kteří z něj udělají jedno z těch měst naší nové říše.
0: V současné době je Alexandrie téměř výlučně městem Egypťanů v počtu asi 5 milionů. Na nejslavnější éru tohoto starověkého města však upozorňují podmořské průzkumy archeologických týmů. V květnu dokonce objevili potápěči a podvodní archeologové pod hladinou moře nedaleko pobřeží Alexandrie ruiny komplexu paláce a chrámu egyptské královny Kleopatry. Mezi cenné nálezy patří například kamenná hlava, o které se odborníci domnívají, že znázorňuje Kaisariona, syna Kleopatry a jejího milence římského císaře Gaia Julia Cezara. Zajímavé jsou i dvě sfingy z těchto nálezů, z nich jedna pravděpodobně nese podobu Kleopatřina otce Ptolemája 12. Dá se tedy předpokládat, že někdejší sláva města Alexandra Velikého a Kleopatry nebude i přes dějinné peripety je nikdy zapomenuta.

0: dnešním pořadu jsme se procházeli po ulicích starověké Alexandrie. Osudy tohoto města jsme se přiblížili od dob pradávných do současnosti. V některém z dalších dílů Historie věčně živé se opět vydáme za brány starověkých měst. Pro tuto chvíli děkuji Martinu Chadimovi, spoluautorovi pořadu. A můj dík patří i do režie Davidu Schneiderovi a na technické pracoviště Jitce Procházkové. Ukázky načetl David Schneider a Naděžda Hávová. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiokniha. Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO. Belgie a Nizozemsko vyhlásili varování před vlnou veder. České fotbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moct jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud před běžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
2: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost, až v náležitých lhůtách o vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
0: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho za nezvykle rychlý. Česko znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. A s horkými teplotami se potýkají také státy Beneluxu. Belgické a nizozemské úřady vyhlásily celostátní varování před vlnou veder. Teploty se tam celý den pohybují kolem 35 stupňů. V pátek by mohly vystoupat až na 38.
3: Některé školy v Bruselu tento týden kvůli vedrům zrušily odpolední vyučování. Částečně uzavřená je také jedna z nejznámějších belgických turistických atrakcí, bruselské Atomium. Belgické národní krizové centrum vyzvalo obyvatele k solidaritě. Zdraví lidé, kteří mají ve svém okolí seniory nebo sociálně izolované a zranitelné jedince, by podle centra měli tyto osoby navštívit a postarat se o ně. Nizozemské úřady také varují před smogem. Silné sluneční záření a nedostatek větru totiž vedou k hromadění ozonu v atmosféře, což zhoršuje kvalitu ovzduší. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Stavba obchvatu Pelhřimova zatím nezačala. Ředitelství silnic a dálnic původně avizovalo zahájení prací v prvním pololetí letošního roku. Co stavbu zdrželo, vysvětlil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
0: České fotbalisty čeká poslední a klíčový zápas ve skupině mistrovství světa. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. Postup do vyřazovací fáze národnímu týmu nejspíš zajistí jen výhra. Závěrečné utkání ve skupině hrají také Švýcaři a Kanaďani. Jejich duel sleduje Jakub Kanta.
5: Ve Vancouveru je vše připraveno na start druhé půle a to za stavu 0-0. V souběžně hraném duelu v Seattlu Bosna a Hercegovina v poločase vede nad Katarem 2-1. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Od půlnoci se budou hrát zápasy Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Skupinu uzavřou duelem od 3 hodin ráno vzájemným soubojem Jihoafrická republika a Jižní Korea.
6: Neprůjezdná D1 za Velkým Beranovem a překážka v tunelu Blanka v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je stále uzavřená za Velkým Beranovem po vážné nehodě. Na kilometru 122 se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. I tak je tam kolona, a to už od kilometru 116. Můžete sjíždět pak na Velký Beranov na kilometru 119. Silnice 602 je teď dobře průjezdná, zpátky najedete u Měřína. A pokud zůstanete v koloně, dejte pak pozor na kilometru 126. Překládají tam zboží z kamionu po požáru. Na místě je těžká technika, projíždí se pouze levým pruhem. Na D10 počítejte s omezením na výjezdu z Prahy ve směru na Mladou Boleslav. Od konce Novopatské až po sjezd na Horní Počernice budou silničáři čistit vozovku. Je tam uzavřený pravý pruh. A v Praze pozor na překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. U odbočky na Roztoky a Dejvice stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Patří k nejuznávanějším českým klavíristům své generace. Hrál s těmi nejlepšími orchestry, získal nejprestižnější ocenění a mohl by si bez problému vystačit s koncertní kariérou. Ale k tomu se rozhodl převzít jednu z nejstarších hudebních škol v Evropě a zároveň dál učí studenty, z nichž někteří už dnes sbírají úspěchy, o kterých většina hudebníků sní celý život. Mým dnešním hostem je klavírista a také ředitel, první rok ve funkci, ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
1: Hovory.
7: Ivo, jste trpělivý?
8: Ale víte, že možná jsem. Já si myslím, že docela jo. A musím říct, že je to jeden z hlavních poznatků toho prvního roku ve funkci, protože všichni známe takové to dělení na státní sektor a soukromý sektor. A to všeobecné povědomí, nebo takový, jak se říká, narativ teďka je, že vlastně v tom, že ten státní sektor je nepružný a není možné v něm cokoliv změnit.
7: Potvrdilo
8: a moje zkušenost, a to právě souvisí s nutností té trpělivosti, je, že si myslím, že se dá změnit lecos, ale klíčové je rozložení do toho času, a to je ten velký rozdíl oproti tomu soukromému sektoru, že prostě je naprosto minimum věcí, které můžete dát, jak se říká, befelem. A je většina věcí, které musíte trpělivě komunikovat, diskutovat, ale oni pak leckdy získají pevnější základ a pak je možné udělat i poměrně velkou změnu.
7: Hodí se pro funkci ředitele Pražské konzervatoře ta průprava dlouholetého profesionálního špičkového klavíristy, protože tam to funguje asi podobně. Taky člověk nějakou třeba skladbu nebo kočkale ze dírou nějak zahraje, ale aby se stal takovým mistrem, jako jste vy, no tak to chce velkou píli a velkou trpělivost a dlouhé roky.
8: Víte co, je to jak v čem samozřejmě. Je to výhoda v poměrně velké znalosti toho oboru. To znamená, že navíc i vzhledem k mému věku, kdy já si ještě celkem docela dobře pamatuju ten životní pocit, kdy jsem sám studoval na konzervatoři, byť teda ne v Praze, ale v Ostravě. Takže po té stránce, jako řekněme, rozumění té umělecké duši, po stránce toho, jaké jsou ty nároky na kariéru, jak se ty nároky mění, protože se mění velmi dynamicky, jak dneska by měl být vybaven absolvent konzervatoře, zároveň co od absolventa konzervatoře chtějí, ať už na vysokých školách, v uměleckých tělesech, co od něj chtějí na základních uměleckých školách, kde je velké uplatnění našich absolventů, tak v tom, ve znalosti tohoto a schopnosti se vcítit, je velká výhoda. Na druhou stranu je tam spousta činností, které se stále učím a pro které by bylo ideální být trochu personalistou, trochu psychologem, docela dost právníkem a tak dále. Musím říct, že v tomhle vlastně, co se z mého pohledu blíží ideálu jako průprava vzdělanostní, tak je to, co měl asi zřejmě nejslavnější, a nebo nejslavnější ředitel byl Antonín Dvořák, ale zřejmě nejvzpomínanější a nejlepší ředitel Pražské konzervatoře Václav Holzknecht, který byl rovněž koncertním klavíristou, ale k tomu měl právnické vzdělání. Tak to si myslím, že je takový skoro jako zlatý řez z hlediska.
7: Já se vrátím, protože ke konzervatoři se samozřejmě ještě dostaneme, ale vrátím se k té vaší kariéře koncertního špičkového klavíristy, virtuóza, protože já jsem celé dětství, celé mládí jsem hrál na klavír, chodil jsem do základní umělecké školy, ale strašně mě nebavilo cvičit. Takže kvůli tomu se má kariéra nějak nerozvinula, ale vás bavilo cvičit jako malého kluka nebo mladého muže?
8: Taky to mělo svá období, měl jsem svá období, kdy mě to bavilo moc a měl jsem svá období, kdy jsem se musel trošku víc do toho nutit. To je asi normální, ale převažovalo to, že mě to bavilo a že pro mě ten klavír byl takovým, jak říkají Angličani, my flexible friend, že to nebyl jenom hudební nástroj, ale byl to pro mě prostředek nějaký komunikace, byl to prostředek sebevyjádření. A byla to taky cesta k tomu ukázat, že za něco stojím a že dokážu jako nějaké výsledky zaznamenat, něco zahrát, někam se posunout. Takže byl to opravdu takový, a je to takový jako životní druh, se dá říct.
7: Kromě samozřejmě té práce na Pražské konzervatoři, vy pořád hrajete koncerty, udržujete tu koncertní kariéru. Kolik hodin denně musí cvičit špičkový klavírista, který už má něco za sebou, ale pořád je aktivní a pořád hraje?
8: Ono to strašně záleží na tom, jak velké penzum nového repertoáru studujete. To je asi ta klíčová věc, protože k tomu, aby se člověk udržel ve formě, když hraje většinu věcí, které už někde hrál nebo natáčel, jo, tak tam si myslím, že třeba i nějaké 2 hodinky denně, pokud jako mám zkušenost a pokud prostě už jako mám, jak se říká, nalítáno nějaký kilometry po té klaviatuře, tak si myslím, že to je proveditelné v tomhle. Samozřejmě mění se to ve chvíli, kdy začnete cvičit větší množství nového repertoáru, protože ta absorpce úplně nových skladeb, zejména jako těžkých, dlouhých, virtuózních skladeb, chce svůj čas. A ono je to v životě pianisty tak, že když jste hodně mladý, tak máte nevýhodu, že ještě neumíte tak dobře cvičit, nemáte tolik zkušeností, není ta dovednost, jak to vstřebat, není tak daleko, ale zase máte báječný mladý mozek, který prostě otiskne okamžitě všechno, co může. V mém věku se to obrací, v mém věku už víte lépe jak, ale zase už tomu mozku se tolik nechce. Takže vlastně si myslím, že ta schopnost naučit se něco rychle, že může být tak plus minus stejná, možná, že se i malinko zpomaluje, protože prostě už mě není 16.
9: Ale když byste teď měl usednout ke klavíru a zahrát třeba po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka, tak to půjde rychle.
8: To kdykoliv a to i jako těžší věci. Já jsem shodou okolností asi před půl hodinou jsem vstal od klavíru od Čajkovského koncertu bémol, protože jsme zkoušeli s naším konzervatorním orchestrem symfonickým, s kterým jdeme do Francie na jich hrát Novosvětskou a právě Čajkovského. Takže jako to udržování, to tam musí být permanentní.
9: A zahrajete si na klavír i někdy jenom tak pro radost?
8: Ano, a musím říct, že co jsem v té ředitelně tak častěji než dřív. Mm-hmm. Jo, ne, že bych předtím, tak on člověk vždycky hraje pro radost. Jo.
9: A tak myslím nějaký ale jako repertoár, třeba jako fakt jako písničky. Teď nemyslím
8: já třeba si zahraju pro radost i klasický repertoár, ale třeba si něco zalistím takzvaně, to znamená zahraju si něco, co jsem necvičil a zahraju si to přímo jako z not, abych se potěšil, abych si třeba nějaký nový repertoár třeba vyhlídl, co budu dál cvičit a to, tak to jsou chvíle pro radost. Nebo si zahraju s někým nějakou komořinku, jo, nějakou prostě.
9: A krom klasického klavírního repertoáru sednete a zahrajete si, já nevím, nějakou písničku z rádia popovou nebo táborákovou, nebo když jste někde jako v hospodě, tak vám kamarádi řeknou: a Ivo, zahraj nám Stánky.
8: Občas se to stane, teď už teda míň, jako víc jsem to dělal třeba ve věku té konzervatoře, protože samozřejmě každý konzervatorista zkouší i na ten nástroj takzvaně někoho zbalit, takže asi v tomhle třeba kytaristi byli ve výhodě, u klavíru to jde dobře, ale až později. Na té konzervatoři, tak možná byla chyba ve mně, mně to tolik nešlo, ale... Ale tak tehdy měl jsem období třeba, kdy jsem fanaticky poslouchal skupinu Queen, takže její hity jsem celkem jako obstojně uměl na to piano. Teď už je to v menšině, teď už si radši poslechnu kolegy, kteří to i umějí. Takže jako myslím ten originál. Takže.
9: Vy jste léta byl tím, kdo hlavně hraje a interpretuje, samozřejmě i když pokračujete v koncertování, tak ale přece jenom teď jste člověk, který řeší rozpočty, personálie, tabulky, budovu, budoucnost školy, studenty a tak dále. Jak rozdílné to jsou světy a polohy?
8: Svým způsobem samozřejmě hodně, protože ta práce je variabilní, nese v sobě jak tu tolik obávanou administrativu, to znamená to razítkování, tak samozřejmě nějaké úvahy opravdu nad strategií školy a samozřejmě i nad tím, jak tu strategii naplnit, jak toho dosáhnout. Je to vlastně tak, že ty strategické úvahy jsou vlastně za odměnu, jo? Že tak jako když třeba máte nový koncertní cyklus, tak udělat jeho dramaturgii, to je ta nejsnazší, ale vlastně nejoblíbenější část. Nejkreativnější a pak ale musíte zaručit jak, musíte vědět, jak to zaplatit, jak to odpromovat a podobně. Na konzervatoři je to podobné, tam ještě jako velký čas většinou padne na to spoustu věcí opravdu vydiskutovat dobře, ale... Pro mě je to, jednak je to změna, ale jednak mě ta práce baví v tom, že vlastně jsou to trošku, je to taková trošku sociální šachová partie a v tomhle je to nesmírně zábavné a člověk prostě se snaží najít cesty, jak některých věcí dosáhnout, tak aby to prostě bylo, aby to bylo všeobecně přijímané, aby se pod to mohli podepsat i kolegové, či aby to prostě nebylo nadiktované zhora. A zároveň, a to máme v našich vizích konzervatoře, které jsme nedávno dali dohromady s kolegy, aby to hlavně sloužilo těm studentům, protože to je bod číslo 1, že student je teda středobodem konzervatoře. A v tomhle to je vlastně náš hlavní cíl, protože my jsme ta instituce, která má z toho talentovaného vlastně ještě Hobíka ze základní umělecké školy udělat toho profesionála, který se nejenom uplatní v tom životě, ale který ten život prožije jako v dobrém psychickém stavu, prožije ho s láskou k hudbě a ideálně bude ještě na svoje okolí působit tímhle způsobem.
9: Nebál jste se toho, že když převezmete funkci ředitele konzervatoře, že tím utrpí ta vaše muzikantská koncertní kariéra?
8: Já jsem se vlastně toho až tolik nebál, ale báli se toho všichni okolo.
9: Aha. O čem to svědčí?
8: No tak samozřejmě zaprvé si myslím, že těch způsobů, jak řídit tu školu, je spousta. A já to vidím tak, že samozřejmě jedna věc je se tu profesi naučit, protože ředitelem se člověk nestává momentem usednutí do té sesle, ale opravdu tím, že ten první rok, dva se prostě seznamuje s těmi procesy, zjišťuje, jak se co dělá, opravdu je to řemeslo. Ale myslím si, a jako dost v tom dělám kroky, že i když jsme umělecká škola, i když prostě u nás je spousta věcí, které musí být dány jako kreativitou a musí tam být velká umělecká svoboda a jako dnes a denně to hlídám, aby to tak bylo, ale zároveň to chce nastavit určité řídící procesy tak, aby ten ředitel nebyl mikromanažer, který řeší úplně všechno, ale aby opravdu to nebylo založeno jen na dobrých úmyslech, ale aby to řízení mělo nějaké parametry a aby to bylo opravdu nějaké umění. Takže to je teď jsme tak jako v začátku toho, že se to s kolegy všichni vlastně tímto způsobem učíme, snažíme se to nastavovat a výsledkem by měla být produktivita. To znamená, tím odpovídám na vaši otázku, výsledkem by mělo být, aby to hraní ohroženo nebylo.
9: Jsou muzikanti dobří manažeři?
8: Myslím si, že jak kdo, myslím si, že jsou mezi nima jako velké přirozené talenty, ale myslím si, že je trošku nebezpečí právě v tom, že ta uměleckost, tedy ta kreativita, je často vnímána jako opak systému.
9: Přesně na to jsem jako myslel. No.
8: A já si myslím, že to tak není vůbec. Já si ostatně, když si vezmu kariéru hudebníka, nejen pianisty, jakéhokoliv hudebníka, tak kdybychom toto akceptovali, že tedy je to všechno jako o kreativitě a vlastně, že pravidla jsou neslušné slovo,
9: jasně,
8: tak by ale takovýto hudebník by vůbec neměl šanci se jako prosadit, protože by prostě nebyl ochoten akceptovat technický drill, nebyl by ochoten akceptovat, já nevím, zásady stylu, zásady nějakých interpretačních prostě zákonitostí. Jo, chci tím říct, že vlastně i hudebník sebekreativnější se musí opřít o spoustu velmi systémových věcí a velmi systémově je dodržovat a jít si za nimi.
9: To se možná vracíme i k té trpělivosti, k tomu cvičení, k té disciplíně.
8: A já si myslím, že jsou to věci, které se při optimálním nastavení mohou podporovat. Že v momentě, kdy mám systém, který negeneruje spousty drobných příkazů, ale který prostě generuje jasně patrné co nejširší mantinely, ale ty mantinely jsou pevné a prostě zkomunikované a jasné. Takže právě mezi těmi mantinely se pak může ta kreativita rozvinout lépe a bezpečněji a bez obav, že někam ulítnu nebo že prostě se stane něco, co se stát nemá na škole.
9: Vy jste před rokem na Plusu, když jste byl hostem a nastupoval jste právě do funkce ředitele Pražské konzervatoře, řekl: byl bych rád, aby konzervatoř byla škola, kam se nechodí, ale která se žije. Daří se vám to po roce?
8: Těžko říct, to by museli říct asi zejména ti, na které to bylo míněno, to znamená zejména studenti a pedagogové, ale faktem je, že já myslím, že konzervatoř se ani jiným způsobem vlastně prožívat nedá, protože už když tam vstoupíte na profikum, to už nepřijde, ale když tam vstoupíte, uslyšíte odevšad, jak nejenom, že probíhají hodiny, ale že spousta lidí cvičí, že potkáte, máme tam takové odpočinkové zóny pro studenty, že prostě probírají denní agendu, že odpočívají, že se učí a tak dále. A navíc náš rozvrh, kdybyste viděl náš rozvrh, tak zjistíte, že on je vlastně rozložený dost často do celého dne, což je i věc, kterou chceme trošku něco dělat, abychom ty rozvrhy malinko provzdušnili. A ten rozvrh samozřejmě není non-stop, ale jsou tam prázdné hodiny, které jsou zamýšleny právě proto, aby ti studenti mohli pracovat samostatně na sobě. A to je dost zásadní definiční znak konzervatoře, že ona vlastně, přestože je statusem střední škola, tak ten étos té instituce je tak trošku vysokoškolský, protože každý, kdo tam vstupuje, tak tam vstupuje už s vědomím toho, že vlastně je opravdu zodpovědný za svůj vlastní rozvoj. To znamená, že nečeká jenom od toho pedagoga hlavního oboru či ostatních pedagogů, že ho ve všem jenom povedou za ručičku, ale většina těch našich žáků už od opravdu útlého věku tohle buď vědomě ví, anebo to minimálně cítí. A myslím, že tohle je samozřejmě dvojsečné, dá se to jako zneužít, ale na druhou stranu dá se to velice dobře využít pro to, aby ti lidi opravdu na sobě pracovali s celé jasným záměrem.
7: Mým dnešním hostem v hovorech je a nadále i zůstává klavírista a ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ivo, já jsem tady měl před časem operní pěvkyni Kateřinu Kněžíkovou, kterou na poprvé na konzervatoř nevzali, a těch samozřejmě příkladů, kdy některý umělec to musel zkoušet vícekrát, je nespočítaně. Napadá mi třeba herec Jiří Macháček, který mezi tím vystudoval práva, než se stal hercem a získal Českého lva a tak dále a tak dále. Kladete si otázku, kolik talentů vám uteče tím výběrovým řízením, kolika talentů třeba prostě vy nebo samozřejmě ty přijímací komise nerozpoznají hned na první dobrou u těch přijímaček?
8: Já si myslím, že u většiny našich oborů to tak úplně nehrozí. Ten zpěv i to herectví jsou zrovna ty dva obory, kde se to může stát u každého trošku z jiných důvodů. Protože na rozdíl od ostatních nástrojů, kde třeba zejména dneska je ambice být vlastně co nejlepší v co nejnižším věku. Jo, dneska máte v klavíru, máte dneska klavíristy, kteří ve 13 letech hrajou největší prostě repertoáry a vlastně technicky jsou takřka hotoví. Ale ve zpěvu je to něco úplně jiného, protože ten nástroj je fyziologický, je součástí vašeho těla a on prostě musí uzrát. Takže já samozřejmě neznám důvody, proč zrovna Kačenku Kněžíkovou vzali za konzervatoř na poprvé, ale klidně bych si dovedl představit, že tím důvodem mohl být právě to, že prostě ten fyziologický vývoj toho hlasu nebyl ještě dokončen. U herců je to samozřejmě dáno možná jako méně pevnými kritérii toho přijímacího řízení, nemyslím v tom úředním slova smyslu, ale že opravdu je to strašně individuální to hodnocení.
7: Subjektivní
8: taky i tam potřebujete něco mít odžito, což není na povel prostě úderem 14 nebo 15 let. A navíc ta poptávka potom je obří. Jo? Ty přijímačky jsou často tříkolové, tam se hlásí obrovské množství lidí. Je to totéž vlastně na DAMU, že jo? Tam to znají taky. Ale u těch ostatních jako disciplín je to většinou ta šance, že by nám někdo, kdo je fakt skvělý a že by úplně, že by nám propad tím sítem je velice malá.
7: Čili když přijde 13-14 letý klavírista, sedne ke klaviatuře a zahraje, tak vy už dokážete s vaší zkušeností a s vaší erudicí poznat, jestli půjde třeba o mimořádný špičkový talent?
8: Upřímně řečeno, v drtivé většině případů stačí prvních 30 sekund a víme, koho máme před sebou. Jo, tam šance, že bychom opravdu jako měli nějaký zatmění a nepoznali někoho, kdo je úplně výjimečný, je se prakticky blíží nule.
7: A to je dáno tou technickou vyspělostí nebo interpretační dovedností?
8: Okamžitě vidíte, jestli zaprvé, jestli ten člověk se poslouchá, jestli má nějakou vnitřní představu té skladby, jak ovládá nástroj. To jsou věci, které prostě opravdu uslyšíte jako fakt v řádu sekund, se dá skoro říct. Pak samozřejmě jsou ještě nějaká další kritéria, kdy už se pak rozhodujete, já nevím, v rámci jedné úrovně, jestli ten se vám líbí trochu víc, ten se vám líbí trochu mít proč, stylovost a tak dále. Ale to síto jako přímoho nebo nepřímoho na školu, to si myslím, že jako velmi jasné.
7: Já jsem zmínil, že vy i učíte a řada vašich studentů už sbírají velké úspěchy. Například Adam Znamirovský byl finalistou Eurovision Young Musicians a taky jako 15-letý se už dostal do výběru Forbes 30 po 30. Čím on je tak výjimečný?
8: Adam je kromě své neobyčejné cílevědomosti výjimečný tím, že jednak je skvěle technicky vybavený, opravdu je, dá se říct, profesionálně hotový z hlediska jako techniky a úhozu, a zároveň, že má velmi svébytné uvažování o té hudbě, má velice jako jasný názor což je pro pedagoga někdy obtížné, protože on samozřejmě umí být jako velmi tvrdohlavý, argumentuje si a na druhou stranu to obrovská radost, když se s 15-letým klukem, a já mám víc takových žáků, když se s 15-letým klukem prostě bavíte na bázi vlastně vysokoškolské konzultace mezi více zkušeným kolegou a méně zkušeným kolegou, ale neučíte ho ve smyslu, jako toto se hraje tak a tak. Jo. Takže vlastně je to veliká radost, ale je to náročné z hlediska erudice a z hlediska schopnosti obhájit si tu svoji pravdu.
9: Jak vypadají takové diskuze? Nebo protože předpokládám, že on je opravdu technicky velmi na špičkové úrovni, tak jak vypadá vlastně ta výuka, ta lekce, ta konzultace?
8: Vypadá většinou tak, že když on mě přinese třeba na první hodinu novou skladbu, tak s ním neřeším v drtivé většině že tam jsou ještě nedokonalosti nebo jak je cvičit. On ve většině případů ví, jak je cvičit a je to jenom otázka toho, že mi řekne jasně, tady ta dvě těžká místa, ta ještě potřebujou týden. Ale já vidím, že on je cvičil správně, jenom prostě některé plochy potřebují víc času, takže se s tím třeba ani nezabývám. A nebo mu řeknu, hele, tady bych udělal to a to, udělal bych ten a ten prstoklad nebo tu a tu metodu, která ti to může urychlit.

0: do puntíku, no tak to může zahrát počítače, máme to. Takže tyhle ty niance stylové a niance různých verzí, jak tutéž skladbu v několika verzích správně vlastně uchopit. A kde končí verze individuální, řekněme, interpretační svobody a kde začíná už třeba nestylovost nebo chyba, tak tohle jsou ty hranice, které jako třeba s ním hodně atakujeme.
1: Zahraje už něco lépe než vy?
0: Já si myslím, že zejména takové ty super virtuózní skladby, že bych musel jako hodně cvičit, abych to zahrál. Třeba věci, které jsem nehrál, tak jsem přesvědčený, že je hraje minimálně rovnoceně.
1: Učíte se vy něco od vašich studentů a studentek?
0: Pořád. Je to úžasný v tom, že vy když hrajete sám, tak každý hráč nebo každý umělec má problém ten, že nemůže být zároveň tím umělcem a zároveň publikem. Hmm. To znamená, vy nemůžete jako si jít do sálu sám sebe poslechnout. Samozřejmě můžete se natočit, můžete si tam posadit jako já manželku, která je taky klavíristka, která mě velmi nemilosrdně řekne a má navíc velmi podobný vkus jako já.
1: Velcí takže, kritici.
0: Takže to je opravdu, jako bych tam posadil sám sebe, ale jinak to v podstatě takhle nejde. A ti žáci jsou moje zrcadlo. To znamená, ty problémy, které jsem řešil nebo řeším já, tak já najednou u toho žáka vidím, ale vidím je z odstupu a navíc on mě nutí najít rychle to správné řešení. To znamená zasáhnout přesně tu desítku, ten střed, kudy vede ta cesta, jak to vyřešit. Protože ten žák samozřejmě, když cvičím sám, tak mám čas, řeknu si, tak dneska se na to nepřišel, na to přijdu do týdne třeba nebo něco, ale ten žák vám to zahraje a chce to řešení. Takže vám to jako, vás to nutí opravdu jako nekrasořečnit, ale mířit rovnou k tomu cíli, jak to teda udělat a to je fantastická zpětná vazba a posouvá mi to jako pianistu, protože jsou samozřejmě věci, které si na tom žákovi vyřeším, no a pak už to jenom aplikuju na sebe.
1: Ivo, závěrem ještě dovolte prosím trochu osobnější otázky. Stále platí, že doma nemáte televizi?
0: Je to tak.
1: Nepotřebujete k životu?
0: Nepotřebuju k životu a upřímně, jak už jsem teda v několika rozhovorech říkal, já jsem fanatický sportovní fanoušek a myslím, že kdybych ji měl, tak zejména teď třeba probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak se bojím, že by to mělo negativní vliv na moji kariéru.
1: Přesně na to jsem se chtěl ptát, jestli teď máte žně během fotbalového mistrovství a jestli stále platí to, že taky rád komentujete ty fotbalové zápasy.
0: No tak...
1: Jako pro kolegy. Během přestávek, během nějakých koncertů jste třeba komentoval Baník Ostrava.
0: To se samozřejmě bavíme a tak my baníkovci komentujeme, že velmi rádi. My jsme letos měli takovou těžkou sezónu, ale ta zase prověří ty pravé fanoušky, že? takže je to tak a myslím si, že každý správný Čech, jako ať už s pivem v ruce nebo bez něj, tak je zároveň trochu fotbalový trenér.
1: Je to tak, ale Ivo, vám samozřejmě přeji, ať se vám daří nejenom na koncertních pódiích za klavírem, ale také ve vedení Pražské konzervatoře. Děkuji moc, že jste přišel do hovoru. Byl jsem moc rád, že mým dnešním hostem byl klavírista Ivo Kahánek. Děkuji.
0: Moc děkuji za pozvání a hezký den posluchačům.
1: A od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: Czech President Petr Pavel has asked the Constitutional Court for an interim injunction that would allow him to attend the NATO summit in Ankara in the beginning of July before the court reaches a final decision in an ongoing competence dispute with the government. The Czech Supreme Court has ruled that relatives of people who died as a result of complications linked to the COVID-19 vaccination may be entitled to compensation for emotional suffering. Czech carmaker Škoda Auto has unveiled the Peak, the largest vehicle in its history and the brand's new flagship electric SUV. The 7-seat model will enter production in Mladá Boleslav in the coming weeks, with the first deliveries in Czechia expected around the turn of the year. Police in Ostrava responded to a shooting on a housing estate on Wednesday after a man shot his wife in the back and then turned the gun on himself. Weather. Clear skies will prevail across the country on Thursday. Daytime highs will range between 29 and 34 degrees Celsius. The clash between the Czech head of state and the cabinet over who should attend the upcoming NATO summit in Ankara has now reached the highest court in the land. On Tuesday, President Pavel challenged the government's decision to exclude him from the official delegation on the grounds that it violated his constitution.

0: constitutional rights. Daniela Lazarová has more.
1: Following weeks of controversy over who would lead the Czech delegation to the NATO summit in Ankara in July, Prime Minister Andrej Babiš announced on Monday that he himself would take on that role, flanked by Defence Minister Jaromír Zuna and Foreign Minister Petr Maczinka. The governmental team, he said, was in the best position to explain and negotiate decisions on defence spending, since the government alone has executive powers in this respect. He made it abundantly clear that the president, who previously served as chairman of NATO's military committee and who publicly criticized the government for slashing spending on defense, was not wanted on this trip. Petr Pavel, who has attended all NATO summits since taking office in 2023, filed a complaint with the Constitutional Court. He explained the decision in a video on social networks.
2: I consider the government's decision to exclude the president from the delegation to the summit to be an unprecedented and exceptionally unfortunate step, as well as a restriction of his constitutional powers. I have therefore asked the Constitutional Court to determine who has the authority to decide on the president's participation in the summit and to order the government not to create administrative or other obstacles to the president's exercise of his constitutional powers.
1: Prime Minister Andrej Babiš reacted by saying that he respects the president's right to file the lawsuit, but added that he considers the move unfortunate. He said the setup of the delegation to the NATO summit stemmed from practical considerations and stressed that there was no concerted effort to restrict the president's right to represent the country abroad.
2: I really do not understand the president's reasoning. He has undertaken 61 foreign visits altogether, 10 on a mandate from this government. We recently approved that he would represent the Czech Republic at the autumn session of the UN General Assembly, and the Constitution clearly states that all these activities require a mandate from the government.
1: The Constitutional Court is expected to give the case priority and review it immediately. However, even if it does, it is far from certain whether it will pass a verdict in time to alter the government's plans for the upcoming summit. Constitutional law experts say the wording of the respective article is intentionally drafted in broad terms so that it can serve the given political situation and, to a large extent, the constitutional practices shaped by convention. Whether or not the court will base its ruling on the established tradition that as Commander-in-Chief of the Armed Forces, the head of state has represented the country at NATO summits in the past is unclear. However, commentators are already speculating on the wider political consequences of the awaited court verdict and its impact on the standoff between the country's top officials.
0: Daniela Lazarová reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories at radio.cz. I'm Beat Bohanka, and thank you for being with us.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Britové si před 10 lety odhlasovali odchod z Evropské unie. Průzkumy z poslední doby naznačují, že kdyby se referendum konalo dnes, mohlo by dopadnout jinak. Například podle agentury YouGov považuje většina Britů tehdejší rozhodnutí za chybu. Ukázalo se, že Británie na odchodu z unie prodělala, nebo se to tak říct nedá, a na vině jsou političtí lídři, kteří z Brexitu nevytěžili to, co slibovali.
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka. Dobrý den, zdravíme vás z Prahy.
5: Dobrý den, dobré ráno z rozpáleného Londýna.
4: A ředitel Institutu liberálních studií, bývalý poradce britské europoslankyně z Brexit Party, Martin Pánek. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
6: Dobrý den, zdravím z rozpálené Prahy.
4: Pane Pánku, tak začínají si Britové uvědomovat, že odchod z Evropské unie možná byla chyba?
6: To záleží na tom, jak tu otázku položíte, jak správně psal pan Kytka ve svém článku. Když tu otázku položíte tak, že Británie by zpátky v Evropské unii neměla ty výjimky, co měla, tak většina lidí je stále pro to zůstat mimo tu Evropskou unii. Za mě to byla nevyužitá dekáda, nebo od toho skutečného Brexitu pět let, ani ne pět let, tak ze strany těch Britů nevyužitá, ze strany Evropské unie taky nevyužitá. Dali se udělat liberální reformy, aby se nám žilo líp.
4: Jenom k těm datům, Britové si odhlasovali Brexit před 10 lety a vystoupili z Evropské unie v roce 2020.
6: Ano, ale ještě rok bylo to přechodné období, takže ten skutečný Brexit podle mě byl až na konci roku 2020.
4: Tak jsme si to vyjasnili. Pane Kytko, váš pohled na to, jak se dnes Britové dívají na vystoupení z Evropské unie, začínají to vnímat jako chybu?
5: Já bych byl především s těmi průzkumy opatrný, velice opatrný, protože když se ohlédneme o 10 let zpět do roku 2016 a ty průzkumy, které předcházely samotnému referendu 23. června, tak hovořili o tom, že jaksi členství Británie v Evropské unii nebo Spojeného království je jisté a že ta kampaň, která vlastně chtěla přesvědčit Brity, aby zůstali, má jasně navrch a že Británie v Evropské unii zůstane. Ono je, s tím souvisí ještě jedna otázka. Britové nemají rádi opakovaná referenda nebo nemají rádi, když někdo zpochybňuje jedno demokratické rozhodnutí. Takže já si myslím osobně, že pokud by skutečně některá z politických stran měla tu odvahu a začala vážně hovořit a vést kampaň na téma pojďme se vrátit do Evropské unie, takže by možná ten výsledek byl stejný jako před 10 lety. Nesnad proto, že by Britové měli vůči Evropské unii takovou animozitu, ale bylo by to vlastně hlasování o tom, že jedno přijaté rozhodnutí, jedno referendum se nemá zpochybňovat a politici si nemají s hlasem voličů zahrávat.
4: K té možnosti, že by snad Britové jednou do Evropské unie znovu vstoupili, bych se rád v dnešní debatě, pánové, ještě dostal. Teď ještě, abychom doprobrali ty aktuální průzkumy, pan Kytka teď varoval před tím, jak s nimi pracovat, že je potřeba být opravdu opatrný. Vy, pane Pánku, jste před chviličkou říkal, že záleží na tom, jak se výzkumníci zeptají a citoval jste nebo narážel jste na jiný průzkum, nevím přesně teď na jaký, ale když se podíváme na ta čísla agentury YouGov, podle které si většina Britů myslí, že hlasovat pro odchod z Evropské unie před 10 lety byla chyba, tak to podle vás není relevantní zjištění?
6: To určitě je, ale myslím, že je to ve stejném průzkumu, tam je posun o 14%, že oproti tomu červnu 2016 ve prospěch Evropské unie, ale myslím, že v tom samém průzkumu se ptali, ale chtěli byste být členové Evropské unie, pokud by to znamenalo, že musíme přijmout euro, musíme být v Schengenu a tak prostě bez všech těch výjimek, co Británie měla, tak tam pořád většina byla, myslím, že zhruba o 3% pro jakoby vystoupení nebo setrvání mimo Evropskou unii. Určitě je relevantní, že vlády už dneska sedmi nebo osmi premiérů po Brexitu neodvedli asi moc dobrou práci, což se odráží tady v těch průzkumech. To je určitě relevantní otázka, to já nespochybnuju.
4: Pane Kytko, a vy byste tedy vůbec na ty průzkumy nepoukazoval, byť tedy některé z nich, a mohl bych tady citovat i průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy, naznačují, že by si dnes Britové možná Brexit nemuseli vybrat?
5: Jak jsem říkal, ono by v tom případném referendu se nehlasovalo tak ani o tom členství samotném nebo o návratu do Evropské unie, ale hlasovalo by se o demokratickém principu jedno přijaté rozhodnutí platí a není vhodné ta referenda opakovat.
4: Nebo promiňte, není vhodné, i když bylo přijato už před 10 lety, není možné za tu dobu změnit názor?
5: Určitě, já se obávám, že ano. Ono totiž možná mimo ty otázky, které kladete, tak je důležitou si položit jednu, totiž zda bylo vůbec správné v roce 2016 to referendum vypsat, protože britská demokracie je povídce zastupitelská a poslanci berou odpovědnost za tak důležitá rozhodnutí na sebe ve volbách a dodnes se spekuluje na té politologické úrovni o tom, zda David Cameron neudělal velkou nebo dokonce obrovskou chybu, když tak technickou a tak náročnou otázku, zda má Británie zůstat v Evropské unii a co jí to přináší a co jí to bere, předložil k všelidovému hlasování, protože v tom roce 2016 se hlasovalo o mnoha aspektech v tom referendu a řekl řekl bych, že to samotné členství bylo jenom jednou z pod otázek nebo jenom jedním z nich.
4: Pane Pánku, byť vy určitě asi jste zastáncem odchodu Spojeného království z Evropské unie, uznal byste, že se o tom možná mělo rozhodnout jiným způsobem, nežli referendem, které přece jenom to rozhodnutí velmi zjednodušilo na odpovědi chceme vystoupit, nechceme vystoupit, zatímco s tím členstvím v Evropské unii se pojí celá řada dalších otázek?
6: To je validní připomínka, ale připadá mi, že bychom ji mohli říct k jakémukoliv referendu a konec konců asi i k jakýmkoliv volbám. To zda v britském ústavním systému má referendum svoje místo nebo ne, je asi otázka pro politologii, nicméně to
4: Ale skutečností je, že britská demokracie je výrazně zastupitelská, ano, jak říkal pan Kytko.
6: Nebylo to nicméně první referendum, předtím už bylo referendum o volebním systému a co by se podle mě stalo, pokud by Cameron to referendum nevypsal, by bylo, že by přicházel o víc a víc poslanců, kteří by odcházeli do toho Farageova UKIPu ještě tehdy.
4: Protože v konzervativní straně tehdy Davida Camerona byla řada podporovatelů odchodu země
6: byl
4: z Unie.
6: Byl pod velkým tlakem zevnitř strany i zvenčí od Farage. A já si myslím, že neměl na vybranou a pokud by to nevypsal, tak riskoval skutečně, že se do parlamentu dostane Nigel Farage těch, já nevím, 8 let dřív, než se tam dostal.
4: Pane Kytko, tak měl před 10 lety premiér Cameron na vybranou, nebyl vlastně k vypsání toho referenda o vystoupení země z Unie donucen?
5: Víte, pokud bychom to chtěli skutečně rozpitvat, tak se musíme vrátit ještě o něco dál a do kampaně, kdy David Cameron usiloval o členství, tedy o lídrovství konzervativní strany. On už tehdy slíbil tomu euroskeptickému křídlu konzervativní strany to, že vypíše referendum o tom, zda má Velká Británie přijmout Lisabonskou smlouvu. Možná si vzpomeneme nebo vzpomenete na to, že tehdy o tom korespondoval s českým prezidentem Václavem Klausem, který ten podpis český odkládal, aby dal možná Davidu Cameronovi čas právě na to, jak si zaujmout jasnou pozici nebo přijmout jasné stanovisko, když se dostane potom konzervativní strana k moci. A on vlastně tím referendem v tom roce 2016, které myslím oznámil v únoru a odehrálo se potom v červnu, ano, splnil ten slib z toho tuším roku 2009 nebo 2010, takže pokud bychom, jak si to chtěli rozpitvat poctivě a historicky, tak ono se to referendum trochu stalo takovou obětí a to členství Evropské unie se stalo obětí vnitropolitických hrátek a machinací uvnitř konzervativní strany. Těžko říci, nebo těžko jednoznačně říci, zda na to doplatila celá Británie nebo britští voliči jako celek, ale ten kontext je, myslím, velice důležitý.
4: Na druhou stranu poptávka po vystoupení země z Evropské unie byla v Británii dlouhodobě hmatatelná, vysoká, tak nezachoval se David Cameron jako demokrat, když o tom nechal Brity rozhodnout?
5: Já si myslím, že on se zachoval jako nepříliš politik s nepříliš předvídatelným kurzem. On například počítal s tím, že nevyhraje jednoznačně volby 2015, že zůstane v koalici s liberálními demokraty a bral to jako pojistku proti tomu, aby to referendum musel vypsat, protože liberální demokraté jednoznačně byli pro setrvání Spojeného království v Evropské unii a to referendum, pokud by byli ve vládní koalici i po roce 2015, tak by jednoznačně nedovolili. To znamená, z jeho strany to byla obrovská miskalkulace, čímž nechci říci,
4: přepočítal
5: že...
4: Přepočítal se, podle vás.
5: Přepočítal se, ano.
4: Promiňte, já jsem jenom měl potřebu přece jenom převést to slovo do češtiny. Pane Pánku, připustil byste, že Británie se v souvislosti s tím brexitovým referendem stala obětí nějakých vnitrostranických bojů uvnitř konzervativní strany?
6: No, myslím, že to je v podstatě to, co jsem říkal jinak, akorát řečeno jinak. Odcházeli poslanci konzervativní strany do UKIPu a Nigel Farage tvrdí, že jich měl připravených dalších několik desítek snad, kdyby Cameron to referendum nevypsal, tomu nemusíme věřit samozřejmě. A jako těžko mi připadá, že těžko měl Cameron na vybranou, přišel by o tu stranu, prohrál by další volby, pokud by vůbec zůstal lídrem konzervativní strany, a byl k tomu prostě donucen tím vnitropolitickým tlakem ve Velké Británii. A chybou Evropské unie podle mě je, že mu nenabídla žádné důstojné ústupky, a Cameron to pak neměl jak prodat, tu novou smlouvu s Evropskou unií.
4: Neudělala, pane Kytko, Evropská unie tehdy chybu? Neměla nabídnout Britům víc ústupků, aby vůbec neměli o členství v Evropské unii důvod hlasovat?
5: Já se obávám, že k tomu musíme doplnit zase nejméně jednu nebo dvě informaci. David Cameron a britská vláda měla při těch jednáních v roce 2015-2016 možnost zatáhnout záchrannou brzdu, pokud jde o imigraci. Stojí také za to připomenout, že v roce 2014 nebo 2015 skončila přechodná období a v tom roce 2015-2016 přechodná období pro Bulharsko a Rumunsko začaly přicházet noví imigranti, nová vlna imigrantů z Bulharska a z Rumunska. Přišlo jich, myslím, v roce 2015 250 tisíc. Velká suma na to, aby to Británie vstřebala jaksi v pohodě. A druhá věc, že po mém soudu David Cameron a konzervativní vláda nebo vláda, kterou vedl, nevyužila možnosti, když vám přijde do země několik milionů lidí, tak Evropská unie měla pojistku z těch fondů soudržnosti požádat podle mého soudu o nějaké dodatečné financování. Tady jste neměli školy pro ty mladé Poláky, mladé polské rodiny, tady jste neměli zdravotnictví, které by je dokázalo zajistit. A Evropská unie podle mě mohla být snad aktivnější v tomto Británii nabídnout, a nebo britská vláda mohla být aktivnější, sáhnout si pro ty fondy a zatáhnout ze záchrannou brzdu imigrace, aby tu situaci tehdy ustála. Navíc tehdy, stojí za to také připomenout, vlastně Evropa čelila velkému tlaku nezdokumentované imigrace z Blízkého východu, konflikt v Sýrii a podobně, a to vše se hrálo v tom roce 2016 velkou roli.
4: O tom ovšem se právě mluvilo v tom brexitovém referendu, že Spojené království dostane znovu plně pod kontrolu svoje hranice, to zaznívalo jako slib ze strany zastánců vystoupení země z Evropské unie, ale v návaznosti na to, pane Pánku, co jste teď slyšel od pana Kytky, nemohla si tehdy britská vláda říct o pomoc se zvládáním migrace, o pomoc ze strany Evropské unie?
6: A to já se přiznám, že už si přesně nepamatuju ten imigrační kontext.
4: Pan Kytka ho teď připomíná.
6: Já mu věřím a věřím tomu, že to tak bylo. Proč ne? To je asi validní připomínka, ale mám pocit, že kdyby Evropská unie udělala jeden velký ústupek typu navrácení rybářské politiky, nebo aspoň částečné prostě Britům, dala by tím najevo, že nemusí se všechny pravomoce pořád odevzdávat jenom z národních států do Bruselu, do Evropské unie, ale že ten proces může být i opačný, a jsem přesvědčený o tom, že to referendum bylo tak těsné, že Británie by v Unii zůstala.
4: Pane Kytko, vaše stručná reakce na toto, mohla přece jenom Evropská unie Spojenému království ještě před brexitovým referendem nabídnout víc?
5: Já myslím, že by to nemohlo nebo nemělo být v té rybářské politice, která vlastně je z pohledu britského hrubého domácího produktu v podstatě marginální, jakkoliv je symbolická, že by to bylo, bývalo, muselo být, tak jak David Cameron vlastně požadoval nějaké pozastavení nebo omezení imigrace z těch tehdy nových členských států Evropské unie, že Británie by byla mohla dostat nějakou kvótu 100 tisíc východoevropanů, středoevropanů a dost, což by mohlo vyvážit jaksi to hlasování potom. Ale jak už jsem říkal na začátku, nezapomeňme, že Britové v tom referendu hlasovali také po 5 nebo 6 letech výrazných omezujících balíčků veřejných státních výdajů, hlasovali po 6 nebo 7 letech, kdy jim nerostly absolutně vůbec mzdy, kdy ta země vlastně britské rodiny, rodinné rozpočty strádaly, takže i to hrálo roli v tom rozhodování. A Evropská unie v tu chvíli byla pro ty hlasující velice snadný cíl, také proto, jakou soustavnou kampaň vedla britská média vůči Bruselu, vůči Evropské unii, byť v některých případech měli pravdu britští novináři.
4: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou ve Velké Británii žijící novinář Ivan Kytka a ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Teď to tady bylo připomenuto, že Britové v letech bezprostředně před brexitovým referendem čelili řadě úsporných opatření a v té souvislosti v té brexitové kampani zaznívalo, že peníze, které Velká Británie posílá každý týden do Evropské unie, bude moct po brexitu začít dávat do svého zdravotnictví. To se ale tak úplně nenaplnilo, vidíte, pane Pánku.
6: No, tak na tom autobusu Borise Johnsona bylo, že se má dávat do zdravotnictví o 350 milionů liber týdně víc. Dneska je to, neočištěno o inflaci teda, tak dneska je to v absolutních částkách 1,6 miliardy liber víc peněz má zdravotní systém týdně. Takže
4: ten slib se naplnil, to byly ty samé peníze, které dřív Británie posílala do Evropské unie?
6: To neříkám, říkám, že je pravda, že britská vláda dotuje ten, nebo dává více peněz do toho zdravotního systému, takže to se stalo, jako jestli jsou to ty samé peníze, nebo nejsou peníze, nebo jí mašličku, těžko to říct. Vlastně, jaká je otázka? To zdravotní systém má více peněz, mnohem více peněz než těch 350 milionů liber týdně.
4: Pane Kytko, tak jak to bylo konkrétně s tím brexitovým slibem, který se týkal zdravotnictví?
5: Tak byl zjednodušen do toho snadno čitelného nápisu na tom autobusu, když se podíváte na to, jak funguje dnes britské zdravotnictví ve srovnání s před 10 lety, skutečně o něco lépe, ale zda je to díky těm 350 milionům, nebo jak říká kolega Pánek, 1,6 milionům týdně, to je těžko říct, protože ty strukturální problémy britského zdravotnictví jsou mnohem, mnohem hlubší než jenom ty samotné finance. Já bych se možná jenom na několik sekund vrátil k tomu, co říkal pan Pánek ohledně té rybářské politiky, protože ona se ukázala jako vlastně takový docela významný to počin toho, jak ten Brexit nefungoval. Britové sice dostali větší práva na to lovit po Brexitu ve svých vlastních vodách, mají mnohem větší úlovky, ale nemají to kam vyvážet, protože Evropská unie zavedla hygienické a jiné předpisy na dovoz ryb a na dovoz mořských plodů a ukázalo se, že rybářské bárky jaksi mají větší úlovky, ale Britové nemají kam vyvážet to, co uloví, protože vznikly obchodní překážky.
4: Pane Pánku, kdybychom to tedy zobecnili a zaměřili se na dopady Brexitu na britskou ekonomiku obecně v návaznosti na tu poznámku pana Kytky týkající se rybářství, tak co byste řekl, vydělala Velká Británie na odchodu z Unie?
6: Zatím se mi zdá, že ne. Těžko, když se díváme na ta data, tak těžko tam odlišit tedy efekt covidu a Brexitu, které přišly vlastně v prakticky ve stejnou chvíli. Studie říkají, že Británie má nižší HDP, než by mohla mít teoreticky o nějakých 4 až 8%. Já jsem na ty studie koukal, nejsem úplně přesvědčený o té metodologii, ale k nějaké hospodářské ztrátě tam určitě došlo. Ale to je chyba nebo důsledek prostě hospodářské politiky britských vlád. To úplně nesouvisí exaktně s Brexitem. Když vyjdu z domu a pak si zapomenu koupit oběd, tak to, že mám hlad, není chyba toho, že jsem odešel z toho domu. Já pak musím dělat další rozhodnutí a chci říct, Británie na tom není úplně nejlíp, není na tom úplně nejhůř. Nestala se nějaká obrovská recese, kterou předpovídal David Cameron a jeho ministr financí, ale hospodářská politika a asi i jiné politiky Británie nebyly ideální, když má tolik premiérů během těch 10 let.
4: Nepoškodil Brexit britské exportéry?
6: Britské exportéry do Evropské unie určitě ano. Británie si s Evropskou unií nevyjednala podle mě úplně nejlepší tu dohodu o volném obchodu, má horší dohodu než Švýcarsko třeba, ale zase to umožnilo Británii uzavřít dohody o volném obchodu jinde, kam tedy teď může směřovat svůj export. Situace je celkově asi o něco horší, než byla, ale zhruba na stejno.
4: Pane Kytko, tak nejsou na vině britští političtí lídři, že Británie nedokázala z odchodu z Evropské unie vytěžit to, co se slibovalo?
5: Víte, ono je to velice těžké oddělit úplně ty ekonomické dopady skutečně od těch velkých změn, kterými prošla samotná Evropa jako kontinent, včetně Spojeného království. Když si vezmete COVID, který se vlastně překryl pár měsíců s tím odchodem Británie, s tím faktickým odchodem, když si vezmete konflikt agresi Ruské federace vůči Ukrajině, když si vezmete energetickou krizi, tak byste musel být skutečně geniálním ekonomem, abyste byl schopný z těch všech vlivů jak si vypreparovat přesně to, co padá na Brexit. Když se podíváme na ta čísla, tak podle údajů britské obchodní komory skončilo s exportem do Evropské unie asi 16 až 20 tisíc britských firm, kterým ty nové předpisy, byrokratické překážky učinili ten export příliš drahý a nevýhodný, aby jim pokračovali.
4: Pardon, že vás přerušu. Nesvědčí tady o tom, že britští politici měli vyjednat lepší podmínky s Unií?
5: Oni měli poměrně svázané ruce, protože to byla Evropská unie, která si stanovovala podmínky, za kterých bude moci Británie obchodovat s Evropskou unií, a ta pozice vyjednávací byla velice špatná z části, protože během toho 45-letého členství zůstávalo jaksi podmínky a Evropská unie takovou jaksi koulí zatěžující britské politiky ve všech směrech. Oni neměli Evropskou unii rádi, britská veřejnost ji brala jako možnost to členství, kam se odstěhovat, ano, levně na penzi a podobně, nikoliv ty samotné principy zůstávaly a ten chod Evropské unie zůstával i britským politikům na tom výstupní utajeny.
4: Ještě se závěrem obracím na vás, pane Pánku, a zajímalo by mě, čím si vysvětlujete, že 10 let po tom brexitovém referendu v Británii v průzkumech veřejného mínění jednoznačně vede strana Nigela Farage, bývalého předsedy té brexitové strany, pro jejíž europoslankyni jste vypracoval?
6: Nigel Farage má obrovský politický talent, což ukázal několikrát v eurovolbách, které vyhrál. Dá se mu asi připsat i to, že donutil teda Davida Camerona vypsat to referendum, a je schopný politik. Já nesouhlasím s jeho politikou, podle mě rok od roku jeho program a to, co jeho strana chce prosazovat, horší a horší. A Británie prostě má smůlu, nebo je to nějaký fakt, že nemá vlády, které by byly schopné tu zemi řídit tak, aby s tím byl spokojený elektorát, a Nigel Farage na tom
4: dělává. Tolik ředitel Institutu liberálních studií Martin Pánek diskutoval s novinářem Ivanem Kytkou. Pánové, děkuji vám.
5: Hezký den.
6: Hezký den, děkuji.
4: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
8: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
3: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda zítra zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Ministři obrany Česka a Polska jednali o společném postoji před summity Vyšehradské čtyřky a NATO. Čeští fotbalisté odehrají proti Mexiku poslední zápas ve skupině mistrovství světa. A zítra bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Předběžné opatření ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Kritizuje taky, že soud kabinetu nedal prostor se před opatřením vyjádřit. A podle Babiše má zahraniční politiku Česka hájit vláda. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda rozhodnutí soudu respektuje a akreditaci prezidentovi zařídí, říká ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka.
10: My zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
9: Vláda v pondělí původně oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou, o té soud teprve rozhodne. Pacienti by měli od září moct vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít taky zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči.
11: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
9: Ministři obrany Česká a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů rezortů obrany Vyšehradské čtyřky a koordinovali také spolupráci před blížícím se vrcholným summitem NATO v turecké Ankaře. A tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
12: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
13: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, České armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
12: Vzkázal pojednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na pedalboardu dítě spadlo do vody a nevynořovalo se. Nad hladinou se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Případem se dál budou zabývat strakoničtí kriminalisté. Čeští fotbalisté ve 3 hodiny ráno našeho času vstoupí do posledního duelu ve skupině mistrovství světa. V Mexiku budou hrát proti domácím, kteří už mají jistý postup do vyřazovací fáze. Naopak Češi potřebují nejspíš vyhrát. Teď hrají Švýcarsko a Kanada, zápas sleduje Jakub Kanta.
14: Tohle utkání už skončilo a Švýcaři se radují z vítězství a také triumfu ve skupině B, protože Kanadu porazili 2-1, Kanaďané tak končí na druhém místě tabulky a postupují také a čekat musí Bosna a Hercegovina, která v souběžně hraném duelu porazila Katar 3-1, má stejně 4 body jako Kanada, ale je na 3. místě. Jakub Kanta, Radiožurnál.
9: Za hodinu začnou duely Maroko-Haiti a Skotsko-Brazílie. Ve 3 hodiny ráno stejně jako Češi vstoupí Jihoafričané do duelu s Jižní Koreou.
15: Zavřená D1 za Velkým Beranovem a překážka na D1 za Mirošovicemi. Dálnici D1 z Prahy do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 osobní auto narazilo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici a jede to pomalu.
16: Moc to nejede, úplně pomalé, protože přes tu benzinku to se sune ty auta.
15: Kolona teď tedy začíná na kilometru 117. Pokud jste na začátku, můžete sjet na Velký Beranov na kilometru 119. Objedete to po silnici 602 a až k nájezdu u Měřína. Pokud vystojíte celou kolonu až k nehodě, dejte pak pozor na kilometru 126. Překládají tam náklad po požáru kamionu, projíždí se pouze levým pruhem. Kvůli nehodě u Beranova je tam ale slabý provoz, takže se nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Benešov. Na 18. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu, je označený šipkou. A v Praze začala noční uzavírka tunelu Mrázovka ve směru na Břevnov. Údržba zastavila provoz i v tunelu Mrázovka ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Vyšegrád je zpátky ve hře. Spor Hradu s vládou míří k ústavnímu soudu. Lze půjčováním peněz snížit dluh? Média jsou mocná, ale také jsou pod tlakem. Hra o Senát a proč vadí AFD? To jsou témata, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
17: Premiéři čtyř středoevropských států, Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, se po dlouhé době znovu sešli, tentokrát v Budapešti. Možná je to první signál, že se Vyšegrádská skupina po letech spánku vrací do hry. O summitu zemí, které mnohé spojuje, ale také dělí, budu hovořit s kolegou Petrem Švarcem. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Petře, proč právě teď a co to znamená?
18: Tak právě teď, protože se objevila konečně ta možnost. Vyšegrádská skupina vlastně, a nebylo to v jejich dějinách poprvé, na několik let prakticky zmizela. Ty první velké spory se objevily po ruské agresi proti Ukrajině, kdy vlastně Maďarsko se rozkmotřilo na tomto základě s Polskem. To byl velký a zásadní spor, po kterém Vyšegrádská skupina přece jenom postupně umírala a poslední dva roky se vlastně nescházela vůbec. Poslední summit byl v únoru 2024 v Praze. Nyní vlastně všichni vedoucí představitelé zemí Vyšegrádské skupiny říkají, že mají zájem spolupracovat, a to, co je velice důležité, že vlastně hodlají zapomenout trochu na to, co je dělí, a hledat pouze to, co je spojuje. Co je spojuje, to je v současné době především boj proti Evropské unii v otázce migrace, kde vlastně žádná ze zemí se nechce solidarizovat příliš s těmi zeměmi postiženými migrací, a jsou zde další otázky, a to jsou především peníze. Peníze z evropských fondů. To znamená lobbying za to, aby země Vyšegrádské skupiny dostaly co nejvíce. Český premiér Babiš hovořil o tom, že vlastně Vyšegrádská skupina by měla být i budoucností Evropy. To zatím není úplně jasné, jak by se dalo naplnit, protože z toho, co jsem říkal, ty dva cíle nejsou asi tím, co by Evropu dokázalo táhnout. Ale pokud se opravdu pokusí Vyšegrádské země zapomenout na své spory, a ty spory tady stále jsou velké, například mezi Maďarskem a Slovenskem, a soustředit se na témata, která je spojují. Pro premiéra Babiše by to třeba mohly být i emisní povolenky, kde žádá výrazné rozvolnění a doufá, že tedy další vyšegrádské země jej v tomto podpoří, tak samozřejmě by to byla poměrně silná lobbystická skupina. Polsko ovšem zároveň třeba má i úplně jiné zájmy. Spolupracuje na určitém projektu, který by mohl znamenat dvourychlostní Evropu. Tam spolupracuje s dalšími největšími ekonomikami Unie. Dnes jedná polský premiér Tusk vlastně bezprostředně po tom zasedání Visegrádské skupiny v Berlíně, kde se setkává před summitem NATO opět s největšími evropskými zeměmi.
11: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
11: Jednání ústavního soudu je pokračováním politiky jinými prostředky. Dalo by se říci poté, co se spor o účast prezidenta na summitu NATO přesunul do Brna. Slovo má Petr Hartmann.
19: Podle premiéra Andreje Babiše není dobře, když na sebe politici podávají žaloby. Reagoval tím na rozhodnutí prezidenta Petra Pavla obrátit se na ústavní soud. Ten má konkrétně vyjasnit, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Formální odpověď je poměrně jednoduchá. Měla by to učinit vláda. V minulosti se o tom nebylo potřeba dramaticky dohadovat a už vůbec ne soudit. Pokud hlava státu chtěla vést na summitu NATO českou delegaci, tak jí v tom vláda nebránila. Součástí delegace pak nezřídka býval rovněž premiér. Bylo jedno, zda na Hradě seděl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Společnost na jednáních NATO jim dělali například premiéři Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Mirek Topolánek, Petr Nečas nebo i Andrej Babiš. Současný předseda vlády si tak symbiózu s hlavou státu už na summitu vyzkoušel. Konkrétně v roce 2018 v Bruselu. Tehdy na něm členské státy Severoatlantické aliance rovněž řešili plnění či spíše neplnění závazků. Museli reagovat na kritiku tehdejšího prezidenta USA Donalda Trumpa. Česká republika tenkrát vydávala na obranu částku, která se ke 2% hrubého domácího produktu ani nepřibližovala. Přesto nebyl problém, aby první den reprezentoval zemi prezident Miloš Zeman a druhý potom premiér Andrej Babiš. V roce 2026 se nijak dramaticky nezměnilo jedno z klíčových témat summitu. Opět se bude hovořit o výdajích na obranu. Děje se tak znovu na základě kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pozici České republiky bude opět obhajovat premiér Andrej Babiš. Součástí delegace tentokrát nebude prezident Miloš Zeman, který už ve funkci skončil. Na summitu v Turecku by měl ale chybět jeho nástupce Petr Pavel. Ten se na základě dosavadních zvyklostí snažil několik měsíců nalézt s vládou pro obě strany přijatelný kompromis. Ukázalo se, že marně. Rozhodnutí kabinetu, že hlava státu nebude součástí české delegace, proto vyvolalo očekávanou reakci. Petr Pavel řadu týdnů připouštěl, že se obrátí na ústavní soud. U něj se domáhá vyjasnění postupu při rozhodování o účasti prezidenta na summitu. Zároveň žádá, aby vláda nekladla prezidentovi překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí a naopak mu poskytla maximální součinnost. Nejenom z obsahu žaloby lze vyvodit, že vztah mezi Hradem a vládou v oblasti zahraniční politiky má k ideálu daleko. Rozhodnutí o neúčasti Petra Pavla na summitu v Turecku to názorně dokumentuje. Ústavní soud by měl autoritativně vyložit, zda vůbec a případně jakým způsobem může vláda omezovat pravomoc hlavy státu, zastupovat stát navenek. Takže žaloby by na sebe politici dávat neměli, ale ve výjimečných případech, kdy už nemají jinou možnost, to učinit musí.
11: Konstatuje Petr Hartmann. Máme financovat svůj budoucí růst na dluh, abychom mohli snadněji umořovat svoje dluhy? Tuto otázku si pokládá vláda, opozice a také náš spolupracovník Petr Holub.
20: Česko se udrží mezi evropskými rozpočtovými premianty a stát přitom dokáže víc investovat do hospodářského růstu. Těmito slovy ministryně financí Alena Schillerová nepochválila návrh rozpočtu na rok 2027, i když už je konec června. Popsala tím fiskální či rozpočtový plán, který v pondělí schválila vláda Andreje Babiše a který následně poslala Evropské komisi. Fiskální plán ovšem nabízí jen obecnější data. Z pohledu daňového poplatníka se ovšem svodka pro potřeby Bruselu stala důležitější, než byla v minulých letech. Nejde jen o to, že se novými rozpočtovými pravidly odkládá povinnost předložit návrh státního rozpočtu, a to včetně celkového schodku až na srpen. Zároveň se rozpočet stal méně závazným, než byl v minulých desetiletích, protože vláda do něho může zásadní změny, včetně navyšování schodku bez velkých problémů, zanést i během projednávání ve sněmovně a dokonce v průběhu rozpočtového roku. Fiskální plán se ovšem musí dodržovat v podobě, v jaké ho pražské ministerstvo do Bruselu poslalo a jak ho Evropská komise schválila. Daňový poplatník jistě nemá radost, že se rozpočtový schodek nezvýší jen letos, ale i v příštím roce. Podle ministrině však půjde jen o desetiny procenta a celoroční sekyra nepřesáhne ani na přes rok 3% hrubého domácího produktu. Přepošteno na hotovost si tedy stát letos vypůjčí 310 miliard korun, v příštím roce by to mělo být kolem 350 miliard. To budeme vědět přesně právě až v srpnu. Ovšem zmíněné navýšení výdajů podpoří hospodářský růst. A tak už od roku 2028 začne deficit poměrně rychle klesat. Až Babišova vláda ukončí svůj mandát, nebude stát rozpočtový schodek vlastně ani za řeč, určitě nepřekročí 200 miliard a co je hlavní, nárůst státního dluhu se zastaví zřetelně pod úrovní poloviny ekonomického výkonu země. Je pravda, že Národní rozpočtová rada takový vývoj zpochybňuje poznámkou, že v předvolebním roce se rozpočtové schodky zpravidla nesnižují, ale nevěřit slibům nakonec patří mezi její povinnosti. Vláda předložila více či méně rozumný plán, zavázala se ho dodržet a my občané tedy víme, co od ní v zásadě čekat. V jednom ohledu se však ministryni Schillerové pochybnosti o rozpočtové kompetenci vlády Andreje Babiše rozehnat nepodařilo. Bude jistě skvělé, až vláda rozjede svá prorůstová opatření a až tato opatření zajistí, že se peníze do státní pokladny budou jen sypat. Je není z fiskální prognózy jasné, o jaká opatření půjde a v čem bude jejich vtip. Vládní dokument je v tomto ohledu spíše neurčitý. Slibuje přechod na nízkoemisní hospodářství, reformu zdravotnictví, včetně rušení nemocnic, posílení přenosu znalostí do podniků, potlačení šedé práce. Kolik ale stát investuje do konkrétních opatření a kolik peněz navíc mu to vynese, to se člověk dozví jedně ze státního rozpočtu, na kterém bude vláda pracovat přes léto. Lidé si zvykli svěřovat státu nepředstavitelné částky peněz a pokud nerezignovali, tak věří tomu, že stát výnosy z daní využije užitečným způsobem. Aktuální vláda prozatím pro posílení důvěry daňových poplatníků mnoho nepodnikla, ale pořád to může přijít.
17: Upozorňuje Petr Holub.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Silná, nezávislá a kvalitní média jsou něco jako podlaha. Jejich existenci příliš neřešíme, pokud najednou nezmizí. To se možná právě děje, jak upozorňuje naše spolupracovnice Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
2: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři, anebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné. Velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií. Ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol. A tito hráči kasírují. fungují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
17: Uzavírá Tereza Zavadilová. Pro vládu je logické získat po sněmovně i senát. Pro opozici by mělo být logické snažit se získat ho naopak pro sebe. Jenže je to možná složitější, jak ukazuje náš spolupracovník, publicista Jiří Leština.
1: Když před 2 lety hnutí ANO poprvé v historii vyhrálo senátní volby se ziskem 8 křesel, znamenalo to pro tehdejší vládní koalici spíš varovný šok. Její ústavní většina v horní komoře zůstala neotřesená. V letošních volbách do třetiny senátu ale Andrej Babiš může mnohem výrazněji podlomit dominanci stran bývalé vlády. Ty totiž budou obhajovat drtivou většinu ze 27 mandátů, které jsou ve hře. A je zjevné, že tuhle šanci si premiér nechce nechat protéct mezi prsty. O tom, že Andrej Babiš hodlá vzít horní komoru stečí, svědčí jeho úsilí o sformování jednotné volební aliance do Senátu s SPD a motoristy sobě. A není divu, že Babišovu nabídku společných vládních kandidátů se zaujetím vítají Tomio Okamura i Petr Macinka, jejichž partaje těžko mohou při samostatné kandidatuře výrazněji uspět. Tím spíš musí Babiše vyvádět z míry, s jakým chladem, ba přímo odporem, se v jeho vlastním hnutí setkává vize senátní spolupráce na vládním půdorysu. Jak informoval Seznam Zprávy, většina jeho kandidátů do Senátu o spojení s SPD a motoristy nestojí a počítá s kandidaturou pouze v barvách ANO. O čem ale vypovídá, že Babišovi uchazeči o Senát odmítají být spojováni a podporováni stranami, s nimiž jejich hnutí sedí ve vládě? Především o schizoidním rozpoložení hnutí ANO, pro jehož šéfa jsou nevypočitatelní extrémisté nepostradatelnými spojenci pro ovládnutí a vykořisťování státu. Tito se ale stávají štítivou koulí na noze pro senátní kandidáty v jejich individuální kampani, v níž osobní pověst a integrita hrají podstatnou roli. Je otázkou, jak nakonec Andrej Babiš naloží s odmítavými postoji svých senátních adeptů. A zda se nerozhodne převálcovat regiony a prostě jim nadiktovat spojeneckou kandidaturu s SPD i motoristy. Což pro něj, co by majitele a suverénního vládce hnutí ANO, nemusí být žádný problém. Tím spíš je nepochopitelné ustupování bývalých vládních stran od dohod o vzájemné podpoře svých kandidátů, které jim k senátní většině napomáhají od voleb v říjnu 2020. Ještě počátkem roku o

0: vystřílet mezi sebou a vydláždit tak cestu k vítězství Babišovým lidem. Jistě, letos je šance vládních stran na získání většiny v Senátu čistě teoretická. Zvítězit by museli ve všech volebních obvodech. Jakýkoliv výraznější úspěch, ale posílí jejich pozice do senátních voleb za 2 roky. O šancích na ovládnutí horní komory Babišem a tím i na podlomení ústavní pojistky proti jeho finálním útokům na základy demokratického státu se tak rozhoduje už letos. Což si ale opoziční lídři pohroužení do leštění stranických značek zjevně odmítají připustit.
1: Říká Jiří Leština. Německo má problém a my možná s ním. Preference strany Alternativa pro Německo jsou vysoké a dokonce přesahují popularitu křesťanských demokratů. Kde se tento fenomén vzal? Tuto otázku si položil Petr Fischer, komentátor časopisu Euro.
2: Alternativa pro Německo, označovaná za extrémně pravicové hnutí, vede v průzkumech volebních preferencí už o 9%. Vládní unie CDU-CSU se dostala na 20%. Alternativa je o bod pod hranicí 30%. Alternativa pro Německo se pomalu dostává do pozice subjektu, bez něhož nebude lze v Německu sestavit vládu, přestože ji z tradičních stran nikdo ve vládě nechce. Co by příchod AfD k moci znamenal pro Německo, si lze nejlépe představit přímo při diskuzích v německém parlamentu a porovnat zde vystupování kancléře Friedricha Merce, lídra CDU a šéfky AfD Alice Weidlové. Proměna rozpravy a jazyka, kterou zažíváme i v domácím prostředí, je poučná také pro Česko. Merz mluví o podpoře Ukrajiny, která bojuje i za Evropu, je ochoten posílat vojenskou pomoc Ukrajině a připravit se na případný útok agresivního Ruska a pomoci Ukrajině pod ochranná křídla Evropské unie. Weidlová bagatelizuje ostražitý postoj k Rusku tím, že přiléváním peněz válku nezastavíme. Skoro jako by Ukrajina nedostávala denně ostrý zásah na civilní cíle, jako by mrtví na jedné straně ani nebyli a umírali jen nevinní ruští bojovníci. Mluvme o míru, ne o válce a říkejme pravdu. Ukrajina se nikdy nesmí stát členem Evropské unie, římala Weidlová v parlamentu, jako kdyby četla propojený promírový projev Andreje Babiše smíchaný s antiukrajinskými řečmi Tomia Okamury. Okamurovštinu nasazuje vždy, když mluví o migrantech. Třeba když si stěžuje, že AfD je hamblok označována za hnědé hnutí jenom proto, že brání Německo před miliony darmožroutů nebo výžírků ze třetího světa. Možná, že naopak Tomio Okamura čerpá od paní Weidlové, nebo postupují podle jednotného nenapsaného manuálu lidí zpřízněných politickou volbou. Každopádně paušálních odsudků nad jinými lidmi, na něž si sami stěžují, se politici této politické vlny neštítí. Weidlová je ještě více než Okamurovo hnutí nakloněna k ekonomické spolupráci s Ruskem. Pomohlo by to podle ní katastrofální situaci německé ekonomiky. AfD navrhuje návrat k levné energii z Ruska, tedy pravý opak toho, o co se od roku 2022, kdy Rusové napadli Ukrajinu, snaží německé vlády. Tento obchodní model byl záměrně zničen šílenými výstřelky spolkové vlády, která místo diplomacie pořád eskaluje k válečné rétorice, k válečným akcím proti Rusku, shrnula postoj AfD Weidlová. I proto jeli pozorovatelé AfD na Putinovu ekonomickou konferenci do Petrohradu, kam jim kancléř Merz popřál při přestřelce v parlamentu sarkasticky šťastnou cestu. Rozštěpení německé politické scény se projevuje zoufale radikálním míjením zcela odlišného politického jazyka. Za slovy jsou ale i budoucí činy. O to děsivější jsou narůstající procenta podpory pro AfD. Pořád se vládní strany a zelení mohou uklidňovat tím, že mají společně zřejmě vládní většinu, nebo i tím, že AfD jen kumuluje protestní energii na sociálních sítích posilovanou nespokojenost s vládou a čímkoliv, co udělá, přičemž programově a prakticky politicky je alternativní hnutí ještě slabší než současné vládnoucí strany a žádnou alternativou ve skutečnosti není. Jsou to jen těšínská jablíčka. Snadnost, níž ve společnosti přijímá nový radikální slovník politické rozpravy, svědčí o hlubší než programové identifikaci s AfD. Společnost rychle přepisuje svůj starý politický software a propadá se do sebe a své obavy z dnešního složitého světa. Alternativa pro Německo také zjevně neví, kudy z problémů ven. Ekonomicky je spíše naivní, ale vyjadřuje silné pochopení a solidaritu s těmi, kdo se cítí stejně společensky přehlížení nebo vylučování. A to je dnes, jak se ukazuje, větší politická síla, než jakou poskytuje stále menší skupina tzv. Informovaných voličů.

0: voličů hledajících v politice praktický rozum. V Česku už víme, jak takové vládnutí rozhněvaných odborníků vypadá. Němci se na ně zatím jen chystají. Úplně uniknout se muž asi nedá. To by boj o jazyk veřejné rozpravy musel ze strany tradičních politických subjektů vypadat úplně jinak.
1: Uzavírá Petr Fischer nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.

Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch. Zrod moderního turismu. Díl čtvrtý. Cesty do minulosti, útěk do přírody. Část druhá.

Alpský sen. Neodolatelným a setrvalým turistickým lákadlem se během 19. století stávají Alpy. Jejich sílící turistickou přitažlivost lze spatřovat už v oblíbeném biedermajerovském fenoménu Zimmerreise, tedy putování pokojem, a zejména pak v jeho variantě Alpenzimmer, alpském pokoji, která se objevuje i v Praze. Jde o vizuální praktiku, která doprovází návštěvy měšťanských domácností, kdy je host proveden pokoji domu s bohatě vymalovanými či vytapetovanými stěnami. Na nichž si prohlíží výjevy z alpských pohoří, údolí, niv či roklin s divokými bystřinami a vodopády. Iluzivní turistický únik z města a optická turistika po zdech, měšťany, časově zaneprázdněné, spohodlnělé, ustrašené či chudé, v duchu imaginárně přenáší do pozorovaných destinací. Turistický pobyt ve skutečných Alpách je ovšem nezapomenutelným zážitkem. Vždy mě tento výlet v milé paměti zůstane, neboť v horách se člověk cítí vzdálenějším všech starostí pozemských a bližším nebeského vzduchu. V lůně přírody zapomněl jsem na prozaický život svůj doma a na mé úřednické, ducha umrtvující práce. Rozmanité alpinské rostliny, rododendron, některé vzácné saxifrágy a genciány, nádherné vápené útvary hor, v jichto rosedlinách věčný sníh ležel, u kterého jsme velmi zblízka byli, mílo zapáchající lesní jahody, které nám výborně chutnaly, jakož se vůbec zde teprve jarní vegetace ukazovala, bystré ručaje, které při dešti krásné vodopády, po Slovensku zde slapy zvané, působiti musejí. To vše daleko více mne zajímalo, nežli doma nejzamotanější rozepře a nejzajímavější pletichy. Píše roku 1846 horskými hřebeny okouzlený turista, jemuž jsou rakouské Alpy bájným prostorem, kde neplatí pravidla běžného společenského rytmu. Jde o místo na okraji, protisvět všedního společenského světa, plného úřednické nudy, stresu, kolegiálního intrikování a lstivé podměšilosti. Je to místo, kde člověk může zanechat hraní svých obvyklých rolí a společně se starostmi odhodit za hlavu i svůj společenský kostým a masku.

0: Během druhé poloviny 19. století se zejména ze švýcarských Alp stane Luna Park, kde ušlechtilí divoši už mazaně pumpují z naivního snu turistů o neskalené přirozenosti vlastní peněžní zisk. Jenže i tak se díky neochvějné mytické auře alpský prostor během druhé poloviny 19. století otevře nové turistické formě. Letnímu bytu neboli letní dovolené, která zdomácní během 30. a 40. let 19. století v jihoněmeckých a dolnorakouských oblastech. Ta se rodí se striktnějším rozlišováním mezi pracovní dobou a dobou, jejímž smyslem je regenerace fyzických i duševních sil. Měšťanská kultura si takovou úlevu takticky přetavuje do podoby dočasného turistického úniku ze světa rutinních povinností a pracovního schonu na blahodárný bukolický venkov, tedy do letního bytu, na podobeniny někdejších letních sídel šlechty. Letní byty jsou sice kopií šlechtické praxe, jenže měšťanstvo si je coby novou složku svého noblesního životního stylu plní vlastními kulturními hodnotami a specifickými mytologizujícími alibi. Tělesná očista, napravování zdraví a srovnávání nervů pocuchaných degenerativními městskými stresory. V českých zemích přebírají zvyk vyrážet na letní byt od bohatších německých spoluobčanů, velkoobchodníků a továrníků i čeští lufťáci, kteří začínají z Prahy prchat na čerstvý, čistý a zdravý očišťující vzduch od 60. let 19. století. K jejich oblíbenému místu patří zprvu Roztoky na lince Praha-Drážďany, záhy ale budou roji turistů proměněny v letoviska i dědiny v malebném údolí Berounky, Horní Černošice, Řevnice, Všenory či Dobřichovice. Během 80. let zvolna potká stejný vývoj i přírodní lokality v okolí Brna i Moravské Ostravy, Bílovice nad Svitavou, Ivančice a Výsky v takzvaném Moravském Švýcarsku, Kunčice pod Ondřejníkem, Ostravice. Toho času už jde o turistické cíle i pro lépe postavené úředníky, soudce, notáře, vysokoškolské a středoškolské profesory, podnikatele, ale také pro schopné a úspěšné lékaře, advokáty, umělce či architekty. Hory a letní pobyty patří přitom od poloviny 19. století již nedílně k sobě. Míří se do alpských údolí, kde se dají z pohodlí laviček, balkónu penzionu, verand soukromých bytů i hotelových restaurací, palub parníků i okýnek vagónů horských železnic sledovat malebné hladiny zdejších jezer a z bezpečné vzdálenosti i majestátní stěny hranatých alpských velikánů. Od 60. let se sem ubírá vídeňská velkoburžoazie, ale i vysoké úřednictvo, lékaři a univerzitní profesoři. Od 90. let si letní alpský luxus dopřávají i širší majetné vrstvy turistů z řad učitelstva a nižšího úřednictva. Alpy jsou přitom zjevně místem vysokojakostního turistického úniku do jiných zeměpisných šířek, kam se na letní dovolenou uchylují mrzutí kritici pokroku, civilizačního i politicky mladočeského. Mezi něž patří roku 1896 pražský historik Jaroslav Gol. Mně se chce a nechce domů, píše. Nechce pro veřejné poměry. Ty hory a ledy jsou povznešeny nad tu lidskou bídu. Letní dovolená v Alpách je zlenivělou antitezí tehdejší středohorské turistiky a alpinismu. Je to konzumně orientovaný pobyt. Pražský historik Josef Pekař si božsky sám roku 1900 takto pohodlně odstřižen od civilizace v Rokli pod Grossglocknerem žije, jak víte, den jak den stejně v rostoucím nedbání světa, píše Pekař. Víc než mozek pracuje tu dojista žaludek a co zejména mého žaludku se týče, musím povědět ti, že velký talent jeho budí obdiv i mezi zdejším personálem, zvyklým na horský apetit. Tolik jsem snad nikdy nejedl jako tady. Na alpinistu si v nadsázce nanejvýš hraje Jaroslav Gol, když Pekařovi před túrou na alpský masiv znepokojeně píše. V sobotu jsme byli na Gratlspitz. Je to největší vrchol nad Brixlegem, 1633 metrů, 3 hodiny cesty, poslední hodina dost ošklivé lezení. Máme ještě 2 projekty. Na Rofan přes Erfurter Hütte, tou stranou je to snadnější. A potom velký výlet do Zillertálu, až k věčnému ledu na 4 až 5 dní. Vše závisí na povětří. Oznamuji to také proto, kdybych nepsal, víš, co to znamená. Roku 1901 zamíří olomoucký lékař Mauritz Remeš do Solné komory, oblasti ve středním Rakousku, kde se mezi vápencovými horskými hřbety rozprostírají tektonické jezerní pánve. Celý svůj nedlouhý alpský pobyt si vyplňuje výletními plavbami po jezerech, na parnicích i loďkách, lázeňskými koupelemi, procházkami do mírných strání kopců, přesuny lokálními úzkokolejnými železnicemi i odpoledním a večerním vysedáváním v rušných restauracích s živou hudbou. Nejde přitom o plnohodnotnou letní dovolenou, trvající obvykle několik týdnů. Remeš si užívá jen lehký odvar onoho libidinózního světa toužebných přání zámožné buržoazie, která z něj udělala věc jejího stylu, světa, k němuž chudší česká inteligence v roce 1867 závistivě vzhlíží. Maloměstští turisté jako Remeš dobře chápou, že nepatří k zámožné měšťanské elitě. Ve Weisenbachen bydlívá mnoho hostů z nejlepších tříd na letním bytě, píše. Ani pražští manželé, učitelé Cardovi Lamblovi, na alpský sen plně nedosahují. Pocity nedostupnosti přepichu, který je na dosah ruky, má Anna Cardová Lamblová v Bad Ischlu i v blízkém Bad Aussee, což je podle ní městečko plno bohatých, snad také jiných hostí, výstavné, malebně ležící, druhdy letní randevů všelijakých diplomatů, snad až poteď, ale živobytí pro našince velmi drahé. Cardovi Lamblovi přitom lukrativní jezerní lokality v Alpách objíždějí pro pocit exkluzivity a instantního prožitku luxusu zjevně cíleně. Zítra odjedeme směrem skrz Solnohradsko. Bez pochyby se zdržíme v Zell am See, kde ostatně snad ještě větší drahota panuje než zde. Pro dlouhé pobytí by pro nás Aussee nebyl, ale podívat se tam, to pak toho člověk nelituje. Ve stínech lesů. Během takzvané agitační fáze českého národního hnutí v první třetině 19. století se z vlastenectví stává středostavovská móda. K oblíbeným pózám měšťanské inteligence se po napoleonských válkách přidává hlubší zájem o přírodní krajinu a venkov, kde je možné vztah k jazyku a slovesnosti národa s pocitem účastné autenticity vyjádřit. Zvláštní úctě se mezi tehdejšími turisty těší nejen hory, ale i kdysi nehostinný les. Les je útočiště a malebný háj. Turisté se v něm mohou oddávat tichému úžasu, němé radosti, že jsme tak sami v krásné divoké přírodě. Spletitý les je alegorií na přátelskou svornost, místem, kde se člověk může podívat příteli do očí zpříma, bez přetvářky, a kde se přátelská pouta zocelují a upevňují proti zášti, hněvu a intrikaření v běžném všedním světě práce nebo studia. Ještě na konci 50. let pak slouží fetišistické přilnutí k divoké přírodě a k stinnému lesu, podobně jako u vztahu mezi dobovými literáty a jejich čtenáři, mezi měšťanskými muži k homoerotickému upevňování jejich romantického přátelství. Jako se dočteme u měšťanů Jana Helceleta a Ignáce Jana Hanuše. Příroda chystá své omládnutí. Což neomládneme-li i my zase poněkud? Zase se omá její háje, zase se zazelenají a prokvetou lučiny. A my nikde spolu ve chládku stinných buků nepjedlí, nepoležíme v idylickém hovění a švitořivých rozprávkách? Nikde v nějakých roztokách spolu s chrousty si nezablázníme? Nu, budiš, jak budiš. Šedin, ať mě proto nepřibude, někde nás Éros, Hyméros a Potos přece svedou. Tak bezbožně přece ještě staří naši bohové neznemohoutněli. Těšme se tedy blahou nadějí a ty, Hinku, buď zdráv a chystej pomlásku a piš brzo. Les, co by sakrální prostor s omamnou atmosférou, má během celého 19. století u pěších turistů z malých venkovských i větších měst překvapivou trvanlivost. Jenže už bez romantického nánosu děsuplné a melancholické temnoty. Roku 1887 turista nemá už citu pro hustý tmavý les. S jednou výjimkou. Existuje totiž ojedinělý, kultovní český prahvost – Boubín. Začala jsem o pralese, kde nám bylo popřáno několik hodin se znovu těm prapodivným skupeninám padlých velikánů se obdivovati, píše Anna Cardová-Lamblová. Byla jsem již po osmé na těchto posvátných velebných místech, ale snad čím dále, tím více lnu k tomu velkolepému obrazu přírody. Porovnávám ho často s lidským žitím. Na troskách našich předchůdců stavíme. Z rumu starobylého opět počne nové žití, ba celé národy. Neromantický, děsuprázdný rusovský kult ve stejném čase, roku 1886, verbuje do řad svých stoupenců spisovatelky, které vyrůstají v romantické první i postromantické druhé polovině 19. století. Patříme obě k témuž náboženství přírody, v kultu jejím setkáváme se s dojatými tichými pozdravy jako ve svatyni. Ach, ty staré mytologie. Hloubá Sofie Podlipská v dopise své přítelkyni Irmě Geislové svědomím, že je vpředena dosiločár cizích představ a že píše pod silným vlivem starších próz a básní. Jak vřele a věrně a případně pojímaly mytologie děj přírodní do svých obrazů. Čerpám tak ráda z nich, a sice ze všech, kde mi jen možno je studie o nich sebrati. Nejraději zahrabala bych se do toho docela. Sbírám u básníků a myslitelů hlasy o přírodě, říká Podlipská. Na co však nezapomenu, jest nevýslovný šumot lesa. Opáčí o pár let později senzitivní Geislová. Lesní podrost kumburské hradní rozvaliny má potom doslova zahráče pronikavé ambientní hudby. Tady někde někdo zpívá, pravila jsem, snad lidé při práci, anebo je to hudba, a nebylo to nic než podivný, vážný, nevýslovně melodický šumot hlubokých kumburských hvozdů. Co říci o něm? Byla to modlitba nejvelebnější, žalm osamělosti, báseň přírody. Ještě ho slyším. Už během 80. let však do poetiky lesa proniká terapeutická metaforika. Sofie Podlipská prodělává roku 1886 v léčivém hvozdu duševní očistu, regenerační koupel, podobnou těm, které si budou ve světlovzdušných lázních po roce 1900 dopřávat příznivci Lebensreformbewegung, jako je pražský turista Franz Kafka. Chodila jsem v lesích, píše Podlipská. Ach, jaké jsou to lesy! Stromy nedozírné, mech hluboký, svěžest, vůně, stín, dech z hlubiny přírody, vše, co k člověku mluví, nevím z jaké tůně, z jaké výše nekonečnosti. Můj duch vyšel odtamtud věru, jak z omlazující koupele. Sám dýchavičný Kafka, soužený těžkým plicním neduhem, si úlevnou a ovocně sladkou chvíli v lese najde ještě v roce 1922. Záchvaty. Včera večer na procházce se psem. Tvrz sedlec. Třešňová alej na konci lesa, která vytváří intimitu pokoje. Pražského advokáta Edmunda Břetislava Kajzla během jeho pobytů na Bledském jezeře ale ruší ozvuky civilizace, z níž uprchl. Stavu dokonalého uvolnění totiž Tu a tam překážejí velocipedisté a velocipedistky, skoro vesměs elegantní. Jezdí titíž i tam, kde prepovedano je kolesariem vozity. Ani olomoucký lékař Mauric Remeš není stoupencem nových dopravních prostředků. Divoká automobilita Italů pod platanovým stromořadím na pobřeží Rimini v létě 1913 totiž vrací Remeše zpět do zaprášených měst. Promenády podél Spiagge není. Musíme těsně podél břehu v písku nebo po zaprášené aleji platanové, z které ovšem není moře viděti a kterou každou chvíli jede automobil vzbouřující oblaky prachu. A během osamělého letního pobytu se skalní pokrokové pesimistky, jako je pražská malířka Zdenka Braunerová, pokroku vyloženě zřeknou. Jsem tu mezi pastorálně dobrými lidmi. Kolem mne samé krásné věci a svatá příroda netknutá, neposkvrněná takzvaným lidským pokrokem, píše Braunerová. Les, natož prastarý hluboký hvozd, zjevně představuje chronotop, kam podle turistů technické vymoženosti moderní civilizace nepatří. Venkovan v horách, venkovan v lesích. Bruzovický chalupník Josef Stříž se horám obloukem vyhýbá. Tohoto turistu z dědiny na Frýdecku si totiž při brouzdání zákruty slovenských horských vrcholů a skalisek hrůzné vznešeno přitáhlo na dosah. Stříž někdy v 60. letech překonává asi čtvrt míle dlouhý úsek cesty mezi Kraljovanami a Turavou. Kde? Jest velmi smutná cesta tam mezi horami. Hory z každé strany se k sobě stýkají. Cesta velice úzká a ve velké hloubce řeka Orava s řekou Váhem. Hrůza mne obchodila, když jsem na to patřil, když by zas kámen z hory se odkulil do propasti smeten, že žáden o tobě nic vědět nebude. Hrozí se Stříž. Letmo vržený pohled úkosem do hrozivě rozevřeného oka bezedné rokle budí děs. Články katolické víry, již je Stříž bezmezně oddán, dodávají jeho traumatickému zážitku navíc i metafyzický rozměr. Nesnesitelná představa balvanem smeteného a peřejemi spláchnutého těla, které nebude moci být náležitě pohřbeno, se natrvalo vepisuje do jeho paměti. Jde o natolik úzkostnou vidinu, že se dobrovolných adrenalinových podniků obdobného účinku napříště vystříhá. Pokud se slezský venkovan ještě kdy vydává do hor, žene ho zájem ryze náboženský, nikoliv romanticko-nostalgický. Hledá modlitbu v kostele, nikdy se nechce meditativně usebrat v přírodních zákoutích hor, o sportovním vyžití pak nemůže být ani řeč. Byl jsem na Lysé hoře, tam jsem se pomodlil před kostelem Panny Marie Frýdecké a slezl zpět pracně k Malenovicům. Vzpomíná v 70. letech Stříž. Znatelně chladný vztah k půvabům přírody a negativně konotovaný fyzický výkon je pro něj charakteristický, čemuž odpovídá charakter jeho cest, směřujících téměř výlučně do zalidněných oblastí měst a městeček. Horská turistika zcela jistě existuje už před svou institucionalizací, ke které v monarchii pozvolna dochází po obnovení ústavnosti v roce 1861 a přijetím liberálního spolkového zákona roku 1867. Roku 1857 se mlynářský syn z Březové u Litovle, Josef Anton Ginter, spolu se svým přítelem, jeho otcem a dalšími měšťany vydává z Rýmařova na jesenický praděd. Nejde o krátkou osvěžující vycházku z města. Tito turisté nehledají rozmarné povyražení. Ginter je první venkovan, který nelamentuje nad fyzickou námahou, ale jeho výšlap doprovází zapálený obdiv k horské přírodě a estetické rozjímání nad okolní zelení. Pestrost vřesovišť a jiných biotopů, zurčení hadovitě pokroucených potoků, pramínky krystalicky čisté vody, drobná fauna a letní flóra s třeskutým rašením, pučením a kvetením, to vše utváří neodolatelný kolorit, vůči němuž si mlynářský syn nedokáže udržet chladný odstup. jsme procházeli nádhernými alejemi s jen sách vysokými smrky, které polámané a zohýbané těžkým sněhem nemohly růst. Před námi je nádherný výhled na vysoké a velké vřesoviště zcela bez stromů a zarostlé jen nízkými keři a borůvčím. Šli jsme docela rychle, barevní motýly si užívali krásných květin ve své jarní nádheře. Na prameni Desné jsme si chvíli odpočinuli, zatímco jsme se občerstvovali její lahodnou vodou, která vyvěrá při úpatí pradědu, kudy se vine ve vysoké trávě údolím. Spokojeně líčí Gintr. Strach z temných zalesněných údolí a kopců, coby neosvojeného a nebezpečného periferního prostoru, který romantikové při svých cestách záměrně vyhledávají, se u venkovanů neprojevuje. Když se venkovský učitel a písmák Věnceslav Metelka z Pasek nad Jizerou chystá roku 1842 vyrazit na cestu do Prahy, nastala už hluboká noc. Měsíček se za potrhané mráčky skovával, buď opět ukazoval, nebyloč světlo místem lesinami a křovím, čirá tma panovala. Píše Metelka a ani se nesnaží v sobě záměrně vzbudit neklid a tíseň. Ve tmě žije podkrkonošský rodák z Pasek nad Jizerou po celý život a proto hledá turistické rozptýlení naopak uvnitř rušných měst. Venkovské obyvatelstvo, nezasažené industrializací, je tedy vůči půvabům a vznešenosti lesů, natož pak hor a moří, během dlouhého 19. století většinou imunní, přinejmenším pokud jde o pastýře a rolníky. Naopak venkovští mlynáři, obchodníci, kantoři či studenti, které ovlivnila četba, vzdělání či vlastní nebo turistická zkušenost, vůči přírodě chovají přinejmenším ambivalentní postoje. Vystihne je student Gustav Hill, jehož vnímání krajinných krás evidentně formoval pobyt v intelektuálně podnětném prostředí Opavy. Při cestách po rakouském Slezsku v roce 1883 si trefně poznamenává. Cestovateli z venkova nelze často najíti pěkné krajiny. To zajisté spočívá v tom, že se mu pole, lesy a vesnice příliš jednotvárnými býti zdají, čemuž právě naopak jest u cestovatele z města. Ten v sebe menší a obyčejnější věci má zalíbení veliké a často se i strnisku obdivuje. Mysle, že tak rostou sirky. U mne se nalézá obojí. Narozen jsem ve venkovském městě a teď dlím nejvíce ve velkých městech. Za tou příčinou se mi vše líbí, aniž bych zvláště podivení své dával najevo při věcech praobyčejných. Přemítá student Gustav Hill. Z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na červencovém summitu NATO. Policie obvinila muže, který se v úterý pohyboval u učiliště v Čelákovicích se zbraní. Čeští fotbalisté zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dnes bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel pojede na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit a vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
2: Vláda prezidenta na červencový summit NATO akredituje. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
4: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
5: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
4: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
6: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem, žádá od nich loajalitu.
7: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Zástupci zemí tzv. Evropské pětky si přejí posílení Severoatlantické aliance. Dva týdny před summitem v turecké Ankaře se na tom shodli při jednání v Berlíně. Německý kancléř Friedrich Merz po něm řekl, že jsou potřeba mimo jiné větší investice do obrany.
8: Vyšší výdaje na obranu a intenzivnější spolupráce jak v rámci Evropy, tak spolu se Spojenými státy je klíčem k silnější alianci, řekl dnes v Berlíně Friedrich Merz. Ten se vyjádřil taky pro silnou finanční podporu Ukrajiny. Rusko by podle něj mělo obdržet zprávu, že Ukrajina zůstane silná a že je čas zahájit mírové rozhovory. Kromě lídrů Francie, Itálie, Velké Británie a Polska se k berlínské schůzce aspoň na dálku připojil taky generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto naváděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se v úterý ráno pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho ve stejný den odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut se našlo několik zbraní, říká mluvčí policistů Barbora Šnévajsová.
10: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
2: Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, hrozí mu až tříleté vězení. Vysoké teploty v Česku pokračují. Ve středu naměřilo rekord 14 ze 170 stanic. Podle meteorologů bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. A v dalších dnech mají denní maxima podle předpovědi stoupat ještě výš. O víkendu by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Počasí vytěžuje taky zdravotníky. Třeba Pražská záchranná služba musela včera kvůli vysokým teplotám častěji výjíždět hlavně ke starším lidem. I pražské nemocnice potvrzují, že přijali víc pacientů než obvykle.
11: Víc pacientů přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
12: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
11: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijalo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
13: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
11: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel podporuje debatu o změně financování veřejnoprávních médií. Po schůzce na Pražském hradě to řekli zástupci České televize a Českého rozhlasu. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
14: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování a ne vlastně začínat takto od konce.
15: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Za necelé 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off národnímu týmu nejspíše zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
16: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
2: Ve skupině B Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina porazila Katar 3-1. Aktuálně začal zápas mezi Brazílií a Skotskem a bližší informace přidá Jakub Marek.
17: Velké skotské chyby aktuálně skóruje Vinicius Junior. Brazílie tak v 8. minutě vede nad Skotskem 1-0. Paralelně začal i další duel skupiny C mezi Marokem a Haiti. Tam je stav zatím 0-0. Jakub Marek, Radiožurnál.
18: D1 za Beranovem průjezdná a nehoda na Štěrboholské v spojce v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je za Velkým Beranovem opět průjezdná. Na kilometru 122 skončilo vyšetřování vážné nehody. Kolona, která začíná na kilometru 119, stojí tam kamiony nehybně v pravém pruhu. Zkomplikovat to může také ještě na kilometru 126 omezení. Pomocí těžké techniky tam překládají náklad po požáru kamionu. A projíždí se tam pouze levým pruhem a tam mohou vozidla z kolony nabrat další zdržení. U Velvar hlásíte překážku na silnici 16 do Slaného. Na vozovce leží sražená srna.
19: Za benzínovou pumpou je sražený divočák. Je přímo uprostřed silnice.
18: V Praze pozor na nehodu na jižní spojce ve směru na Černý most. Za odbočkou do ulice 5. května havarovala 2 osobní auta. Je to plynule průjezdné. Nehoda je i na Štěrboholské spojce v Praze. Za Běchovicemi směrem k Barandovskému mostu havarovala 2 osobní auta. Ani tam se nezdržíte. A v Praze také čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka, také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. To byly hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Nová ombudsmanka po svém zvolení řekla, že chce jednat s představiteli hnutí ANO o přesunu agendy duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstvo. Jak daleko v téhle věci postoupila? Jak kritická je k dalším plánům současné koalice? Jak se podle ní v Česku uplatňuje svoboda projevu? A co budou její priority v nové funkci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nová ombudsmanka, tedy veřejná ochránkyně práv, Eva Kostulanská. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím z Brna.
21: Když jsme spolu mluvili jen několik hodin po vašem zvolení poslaneckou sněmovnou, tak jste mimo jiné řekla, že po svém jmenování budete chtít jednat se zmocněnkyní pro lidská práva a šéfkou poslanců hnutí ANO Taťánou Malou, případně i s panem premiérem o převodu agent z úřadu vlády na ministerstva, že ten proces vnímáte jako nešťastný. Ve čtvrtek jste složila slib, od té chvíle tedy jste oficiálně ve funkci. Už jste v téhle věci stihla něco podniknout?
0: Je to tedy krátká doba, když vím, že to bylo minulý čtvrtek, nicméně již jsem se telefonicky spojila s paní vládní zmocněnkyní Táňou Malou, domluvili jsme si i setkání z hlediska fungování organizace vlastně těch lidskoprávních agend a jejich přesunu vlastně z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva a vlastně se budeme příští týden, jsme domluveni, že bychom se k tomu sešli a že by mě i představila ty přesuny i jejich fungování. Navázala jsem i spolupráci a budu jednat i s vládní zmocněnkyní paní doktorkou Protopopovou ohledně duševního zdraví, takže myslím si, že ta jednání i v tom teple začínají být tedy navazována a budou pokračovat.
21: Jak v tomhle směru vnímáte svoji roli? Čeho byste při těch jednáních chtěla v souvislosti s přesunem těch agend dosáhnout?
0: Chtěla bych dosáhnout toho, co jsem už deklarovala a co bylo deklarováno i dřívějším panem ombudsmanem Křečkem, a sice, že ty agendy budou fungovat, že bude zajištěno to meziresortní spolupráce. Jak jsem zmiňovala, například oběti trestných činů o pomoc obětem je vlastně průřezová, například která se bude týkat ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce a sociální věci, to jsou ty adiktologické služby, nakonec i odškodňování, poskytování pomoci finanční, ministerstva financí. Takže jakým způsobem, což dnes bylo na úřadu vlády, to nadrezortní, jakým způsobem vlastně budou mezi sebou ty jednotlivé agendy spolupracovat, ty jednotlivé rady, jak budou zajištěny, takže to bych chtěla zjistit, jaká bude spolupráce, protože pro mě tím klíčovým partnerem v podstatě jsou ty vládní zmocněnci, ty paní Malá jako vládní zmocněnkyně tím hlavním a jak bude fungovat její tým.
21: Vy jste v tom našem rozhovoru na začátku června řekla, že to je nešťastný krok, nebo že ten krok, ten přesun agent považujete za nešťastný. V čem?
0: V tom, že bylo to v podstatě velmi, velmi chabě komunikováno. Komunikace nebyla téměř žádná, bylo to nejenom rozhodnutí, dovídali se to odborníci i tedy, dejme to, i odborná veřejnost v podstatě jenom vlastně z tisku a byly to kusé informace, takže v tom považuji i teda to neštěstí, že to nebylo dopředu projednáno, ale potom, že to bylo i nešťastně komunikováno, takže vznikaly tam i chaos a nějaká nedorozumění. Víte, že tam byla i stávka pracovníků těch lidskoprávních agent. Nikdo nevěděl, jak to bude fungovat, bude propojeno, ale právě bylo komunikováno i dřívějším ombudsmanem panem doktorem Křečkem, že se počítá s tím, jak tam bude nastavena ta spolupráce, jak bude ta mezinárodní, jak trebe spolupráce i s paní Malou a dalšími vládními zmocněnci.
21: Berete tu změnu, že už je definitivní, nebo ještě nějakým způsobem se pokusíte jednat, že by se třeba některé věci částečně vrátily na úřad vlády?
0: Neberu jako definitivní, ale chtěla bych nejprve zjistit, jak tedy, nebo domluvit se právě s vládní zmocněnkyní, jak bude fungovat, jak tyto agendy jsou zajištěny, jak je tam opravdu ta spolupráce, tak abychom mohli dál pokračovat na společných projektech a vlastně na té založené základní spolupráci, kterou spolu máme.
21: Předevčírem jste se symbolicky i s vaším zástupcem a s dětským ombudsmanem připojili k protestu proti dalšímu chystanému kroku vládní koalice. Spolu s kolegy jste se oblékli do černého a také formou tiskové zprávy jste podpořili protest proti změně financování médií veřejné služby. Na to na síti X reagoval ministr pro zdraví a sport a předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný. Ten napsal, že jste se tím fakticky zapojili do politiky, dodal, že jste tím podle něj museli ztratit důvěru těch občanů, kteří chtějí poplatky zrušit, a že jste zneuctili úřad, který zastáváte, dodal k tomu, že to je smutný den. Máte víc podobných reakcí od politiků vládní koalice?
0: Řekla bych, že zatím takové vím jenom o tomto podnětu nebo o tomto názoru pana ministra, nicméně chtěla bych to uvést na správnou míru. To naše oblečení do toho černého bylo podporou nezávislosti veřejných médií, veřejnoprávních médií. Bylo, vycházíte, zmiňovala jste správně, vlastně naši tiskovou zprávu, která byla na našich internetových stránkách ombudsmana zmíněna. týkala se to toho, že v podstatě jde o tu nezávislost, která tvoří základ toho právního státu a je také i projevem svobody slova a to právo svobody slova je zakotveno v listině základních práv a svobod a institut ombudsmana, který je dnes tou národní lidskoprávní institucí, si skladl vlastně za důraz, aby ta nezávislost nebyla nějakým způsobem ohražena, nadále přetrvávala. A financování, pokud se týká financování tady těch veřejnoprávních médií, potom je otázka de facto veřejné debaty široké, politického rozhodnutí, za kterou plnou odpovědnost potom nese vláda a parlament České republiky a nám šlo vlastně o to vyjádřit nikoli tedy postup nebo souhlas s tím, že nebude financovat tak či onak, ale spíš to, aby bylo zajištěno řádné financování té veřejné služby, těch médií veřejnoprávních, protože není jenom tedy pro osoby v širší nebo osoby naše běžné občany, ale je to i pro osoby, které jsou lehce zranitelné a těmi jsou seniori, jsou to děti, jsou to osoby se zdravotní postižením. Vemte tam vlastně titulkované zprávy nebo zprávy v znakové řeči. Jsou to různé adiktologické programy, výchovné programy pro školy a to v podstatě by mělo zůstat zajištěno a je to tím vlastně tím právem. Nicméně ombudsman se už k návrhu zákona o veřejnoprávních médiích zabýval před 3-4 týdny s předloženým návrhem. Měl k tomu i legislativní připomínky k té úpravě.
21: Pardon, že do toho skáču. Ale předpokládám, že to byl ten předešlý návrh ministerstva kultury, který nakonec lidově řečeno spadl pod stůl. Tohle všechno, co říkáte, plyne z toho, že máte pocit, že ten návrh, který minulý týden schválila vláda, že směřuje k ohrožení veřejné služby, k nezávislosti médií veřejné služby?
0: Bylo to k tomu, aby bylo financování takové a v takové dostatečné míře, aby bylo zajištěno vlastně objektivní informace, právě, které jsou věrohodné a aby byla zajištěna tedy i ta služba pro ty zranitelné osoby, které tady máme, které se jmenovala. Takže to bylo k tomu. Samozřejmě ten návrh byl, aby bylo dostatečné to financování na tu nezávislost, na tu činnost.
21: Když jsem četl část vyjádření pana ministra Šťastného, očekáváte, že to, jak jste se v pondělí zachovali, může ovlivnit vztahy mezi vámi a vaším úřadem a mezi vládními nebo koaličními politiky?
0: To naše vystoupení a samozřejmě potom k tomu i ta textová zpráva, ta naše tisková zpráva, která k tomu byla, znamenala vlastně vyjádření k tomu, že jsme připraveni jako národně lidskoprávní instituce k jednání. Je to vlastně jakýsi, my jsme jakýsi, nebo dnes nově představujeme jakýsi můstek mezi tou veřejností, tím celospolečenským názorem a vlastně vládnoucí garniturou a že, a bylo to i tak prezentováno, jsme vlastně připraveni spolupracovat, se připraveni podat informace, smířit strany a vlastně zaujmout a podílet se na tom nejlepším řešení k zachování vlastně z té svobody a té vlastně nezávislosti veřejných míní a tam si myslím, veřejných médií jsme v podstatě na stejné lodi jak s opozicí, tak i s koalicí a s vládou současnou.
21: Jsou nějaké další vládní záměry nebo návrhy, se kterými nesouhlasíte, od kterých se budete třeba snažit koaliční politiky odradit?
0: Prozatím jsem chvilku v úřadu, takže momentálně rezonovaly ty dvě, to znamená přesun lidskoprávních agent z úřadu vlády. Teď rezonuje v placení veřejnoprávních médií. Myslím si, že postupně budou nabíhat ještě další problematiky, ale myslím si, že tam právě chceme působit na tu ochranu práv těch nejširších osob všech a chceme se chovat, nebo ombudsman by se měl chovat nad stranami, to znamená apoliticky, má to i v zákoně a nechceme se přihlašovat k jedné nebo k druhé straně, ale spíše tak, aby tam došlo k ochraně a prosazování těch základních práv.
21: Nová ombudsmanka Eva Kostolanská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se před chvílí zmínila o tom, že veřejný ochránce práv je nově od loňska i národně lidskoprávní institucí. Vidíte v Česku zásadní a systémové problémy, pokud jde o dodržování lidských práv?
0: Určitě některé problematiky jsou, jako lidskoprávní instituce bych řekla, v podstatě tato NHRI, ta Národní lidskoprávní instituce završila ten systém agent, které doposud tedy ombudsman měl, to znamená, je to ochrana před diskriminací osob, ochrana a prosazování práv osob se zdravotním postižením, je tam otázka vlastně osob, které jsou umístěny v ústavě, kde je omezena jejich svoboda a vlastně znese ten od 1. července loňského roku rozšířil vlastně ten mandát o veškeré základní lidskoprávní otázky, tak jak jsou dány v listině a je zde umožněna vlastně činnost té Národní lidskoprávní instituce tak, že se může věnovat určitým problémům, prosazovat ta práva, doporučení dávat vládě a vlastně, jak jsem mluvila o tom, je to takový, píší o tom v zahraničí, nebo je to překlad hlídací pes lidských práv, který se bude ozývat, pokud budou nějaké problémy a lidská práva nebudou dodržována.
21: A když teď tedy tím hlídacím psem jste vy, vidíte nějaké zásadní systémové problémy v tomto směru v Česku?
0: Samozřejmě některé systémové problémy máme, jsou zde, pracujeme například i na realizaci deinstitucionalizace, kde končíme i projekt této deinstitucionalizace a vlastně souladnost s příslušnou úmluvou, které jsme vázáni, když bych brala...
21: Pardon, tím myslíte péči o děti, dětské domovy?
0: Péči o děti, dětské domovy, ale týká se to také i domovů pro seniory, LDNek a dalších, to znamená, aby je to vlastně ten směr, aby lidé žili ve svém přirozeném prostředí, aby nebyli vytrhováni z toho přirozeného, aby dostatek komunitních služeb, dostatek sociálních zdravotníků, kteří mohou provádět tu péči v domovech, aby ti lidé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. To je jeden, pokud se týká podnětů, které samozřejmě má původní agendě, dětský má ombudsman vůbec tedy ve své agendě, ale i dětský ombudsman, tak v současné době zejména jsou to ty podněty v oblasti sociálního zabezpečení ve vztahu k superdávce, otázky, de facto i řízení stavebního, takže těch oblastí je tam více, protože chtěla bych upozornit, i ty podněty z té oblasti veřejnoprávní jsou vlastně porušením toho základního práva, které tam je. Délka stavebního řízení porušuje nám vlastně právo na spravedlivý proces například.
21: Jedním ze základních lidských práv je svoboda projevu. Té se věnuje aktuální projekt Českého rozhlasu Hranice svobody slova. Jeho součástí byl i výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Jeho druhou část publikoval právě dnes náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Tam se všichni můžeme dočíst mimo jiné, jak lidé odpovídali na otázku, jestli je možné v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Na tuto otázku kladně odpovědělo 70% dotázaných, 21% odpovědělo, že tak na půl a skoro desetina lidí má pocit podle toho výzkumu, že není možné svobodně říkat na veřejnosti názory. Co to podle vás ukazuje?
0: Ukazuje to otázku, že i rozsah toho základního práva, to znamená práva svobodného projevu, je různě v rámci té naší občanské společnosti vnímán různě a myslím si, že to i to bude jednou z oblastí té Národní lidskoprávní instituce v tomto vlastně seznamovat ty občany nebo lidi na našem území, seznamovat, jak mají možnost tohoto projevu a jaká je vlastně ta míra té svobody projevu, aby se necítili, že třeba jsou dezinformace, zaskočení a jiné. Takže tady tato oblast pro nás bude také velmi důležitá.
21: Mě v těch výsledcích, které dnes publikoval server iRozhlas.cz, zaujala i část, kde ten průzkum zjišťoval, jestli a od koho lidé čelili nepříjemným důsledkům za to, že na něco vyjádřili názor. Každý desátý dotázený uvedl, že čelil takovým následkům v rámci rodiny. Skoro 3% uvedli také, že čelili takovým následkům v rámci zaměstnání. S tím, že dalších 6% odpovědělo, že zná někoho, kdo v zaměstnání čelil nepříjemným následkům toho, že veřejně projevil svůj názor. Jak vnímáte tenhle výsledek?
0: Tento výsledek vnímám z hlediska, že jsem chvíli tedy ve funkci, ale vnímám to jako člověk, který zde žije už dlouhou dobu, že je to zvyšované násilí a vlastně směr ve společnosti. Pokud projevíte nějaký názor, když se podíváte, dejme tomu na jednotlivé volby prezidentské, které nám probíhaly v minulých dobách, tak vidíte tam opravdu ten nárůst těch násilností nebo těch vlastně názorů, rozdělení, je to vlastně černobílé a měli bychom vnímat, že nejsme v černobílém vidění, že opravdu ta různorodost názorů je a měli bychom být sobě více vstřícní a ne říkat, no tak ty seš tak, ty vidíš černě, já bíle a tudíž se s tebou nebavím a myslím si, že to je ten základní problém.
21: Máte pocit, že se česká společnost posouvá k tomu, co tady bylo kdysi před desetiletími, tedy že si mnohé názory na veřejné dění radši lidé nechávají pro sebe?
0: Když se podívám zase na mediální sítě, na vlastně sociální sítě, tak správně, na sociální sítě, tak ten názor nemám, ale možná to souvisí i s tím, že sociální sítě jsou takové neveřejné, tam každý se dokáže říct cokoliv, když to z očí do očí, je to už tedy problematičtější, takže si myslím, že to, že bychom se uzavírali a měli strach, asi ne, spíš si myslím, když vidím ty sociální sítě, že spíš jsme až otevření, v některých případech volíme velmi nevhodná brutální slova a myslím si, že by tady mělo dojít nějakému zmírnění i těch invektiv, které se na těch sociálních sítích třeba slyší člověk nebo vidí, to si myslím.
21: Mimochodem není vlastně i ta reakce pana ministra Šťastného, které jsme mluvili před chvílí, něčím, k čemu směřoval ten průzkum, nějakou možná neadekvátní reakcí na to, že jste projevila názor?
0: Já si myslím, že je to i, jestli je neadekvátní toť posouzení, vycházím z nějakých etických, morálních principů, vycházím také i z toho, že lidé by k sobě měli být vstřícní, neměli by se nazývat různými hrubými slovy, ale říkala jsem, společnost zhrubla a stále se volí čím dál větší, hrubější narážky, je to možná i tím, abych na sebe

0: kolegy jako v soukromí. Možná, že v rámci, když by se, je to vlastně z časopisu Respekt, když by se vlastně přečetl i ty moje závěry potom, tak určitě jsem chápala, ale nikoli ten feminismus v tom slova smyslu toho aktivismu, ale takového toho, bych řekla, v době sufražete v Anglii, to jsem chtěla tím říci, ale samozřejmě feministka v tom slova smyslu, jak se to bere sem, protože bojuji za rovnost obou dvou pohlaví mužů a žen a rozhodně nejsem že nejsem feministka. To asi to označení v tomto případě asi nesedí, ale já jsem to myslela, ta aktivistická, to znamená taková ta na barikády a jdeme teďka proti té manosféře, která se nám teďka tady vlastně začíná profilovat i na těch sociálních sítích, takže to rozhodně ne. Jsem, když bych to vzala v tom pojetí feministka, jsem na stejné a rovné postavení mužů a žen. Určitě ano.
1: Nová veřejná ochránkyně práv, tedy ombudsmanka Eva Kostolanská, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už v průběhu volby ombudsmana jste mezi svými prioritami uváděla také duševní zdraví. Co v tomto směru může udělat veřejný ochránce práv?
0: Veřejný ochránce práv v rámci zvolených priorit si může mezi ty priority v rámci NHRI, tedy té Národní lidskoprávní instituce, zvolit kterýkoliv z téma, které jsou palčivé. V loňském roce vlastně vyzval širokou veřejnost, jak odbornou, tak i laickou, aby vyjádřila celospolečenské problémy, které tíží, které by pak byly předmětem výzkumu, šetření a potom i případných doporučení pro vládu, jakém směru tedy pokračovat. Duševní zdraví bylo jedno z nejčastěji vzpomínaných tedy témat, které tam byly dány mimo tedy podpory bydlení a k tomu ještě nezávislý život osob se zdravotním postižením. V oblasti duševního zdraví právě se mnou bych chtěla velmi úzce spolupracovat s vládní zmocněnkyní pro duševní zdraví, paní doktorkou Protopopovou. Myslím si, že připravujeme i nějaký projekt, pokud by tento problém, který byl vlastně předmětem i šetření a vlastně priorit v rámci té lidskoprávní instituce, tak určitě pak máme zájem na zvyšování dětských i dospělých psychologů, psychiatrů. Otázka nemít obavu s tím, že mám psychické problémy, tedy aby to nebylo něco pejorativního, já mám psychický problém, s tím se bavit nebudu, to znamená osvětu ve společnosti, máš-li opravdu nějaké duševní problémy, ozvi se, dej o sobě vědět, není to nic špatného, nijak to na tebe neukazuje, že jsi nějaký výjimečný jiný, prostě otevřít i tuto oblast.
1: Už během volby ombudsmana jste mluvila také o tom, že za prioritu považujete otázku digitálního vyloučení, tedy to, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni nebo vyloučeni ze společnosti. Co v tomhle směru konkrétně chcete dělat?
0: Digitální vyloučení, jednak podporovat iniciativy, které jsou, protože víme, že digitální vyloučení se týká i velmi často seniorů nebo osob, které nemají prostředky dostat se vlastně těm digitálním médiím a tam velmi vítám už a ombudsman hodně ty spolupracuje se prováděním kurzů pro seniory nebo osoby, které nejsou natolik tedy digitálně gramotné. Dále bych tam viděla i otázku de facto další spolupráce s příslušnými úřady, verme superdávku, která se podává formou digitální, ale umožnit, a je to umožněno, aby i osoby, které nejsou tak zručné, jsou vyloučené, nevyznají se, aby mohly podávat tato podání na úřadech práce právě za pomoci odborníků, úředníků digitálně, kteří jim v tom případě pomohou. Je to například řada seniorů, kteří opravdu neví nebo nemohou si poradit například i s internetovým bankovnictvím. Takže to jsou ty kroky, jak postupně tedy i z té vyloučenosti dostávat ty osoby, které jinak by tyto informace neměly a nemohly by třeba i bránit svá práva.
1: Vy jste v kanceláři ombudsmana pracovala od roku 2020, tedy za úřadování vašeho předchůdce Stanislava Křečka. Máte zkušenost se stížnostmi, které přicházejí do kanceláře ombudsmana. Je vaší ambicí, aby těch stížností přicházelo víc?
0: Mojí ambicí je, aby se lidé obraceli, aby byli otevřeni k ombudsmanovi, pokud mají problém, aby s ním jednali, a pokud vidím nárůst těch podnětů, tak jejich stoupá.

0: stoupají stále víc. V loňském roce jich bylo přes 8 tisíc, skoro 9 tisíc, když vyjímám tedy stížnosti, které následují nebo které byly určeny dětskému ombudsmanovi, a myslím si, že pokud lidé mají problém, ať se ozvou, protože ombudsman je tam pro ně, a často se setkáváme s takzvanými nízkoprahovými podněty, to znamená lidé, kteří opravdu jsou v té absolutní nouzi, nedokáží se pomoci tím, že nemají prostředky třeba na účinnou obhajobu, účinnou obranu, nebo si vůbec nedokáží říct si o nějaké dávky, postupy, nedokáží si pomoci, takže myslím, že bych chtěla otevřít a dál pokračovat v té činnosti, být otevřený pro lidi, kteří potřebují a kteří mají problémy.
1: Vy nemáte přímou možnost změnit nějaké rozhodnutí. Jak vstřícné k vašim podnětům jsou jiné úřady?
0: Z mé vlastní činnosti vím, že ombudsman nemůže nic, a má upraveno i v zákoně, že nemůže úřadům nic nařídit, že nemůže jejich rozhodnutí rušit, ale tam bych upozornila i na činnost pana doktora Motejla, prvního ombudsmana, který ombudsmansky, bych řekla ombudsmansky, jednal s těmi úřady neformálně, navazoval s nimi kontakty, hledal společná řešení, a sama si myslím, za těch 5,5 roku v těch některých agendách, v kterých jsem byla, že lze navázat kontakt, a pokud je ten náš dialog s těmi úřady na té odborné úrovni, ale partnerské, tak nacházíme velmi často rychlá řešení.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naviděnou a těším se zase naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Normalizace, která měla za úkol vrátit společnost daleko před pražské jaro, se dotknula především kulturního života a médií, včetně rozhlasu. Řada rozhlasáků byla propuštěna, mnohé pořady byly zrušeny a 31. srpna 1970 začala vysílat nová federální stanice s příznačným názvem Hvězda. Šlo o stanici zpravodajskou, která zásobovala své posluchače pozitivními zprávami o radostném budování socialismu. V rozhlasovém archivu se dochoval záznam asi 50 hodin jejího vysílání, většinou z roku 1973. To nejzajímavější z nich pro vás vybírala a nerušený poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.
3: Asi málo kdo z nás, kteří si na vysílání stanice Hvězda pamatujeme, by dal dohromady jména alespoň 3 jejich hlasatelů. Co si ale určitě pamatujeme všichni, je znělka stanice. Jde o úvodní takty budovatelské písně Směr Praha, kde se zpívá přes spáleniště, přes krvavé řeky. Jenže potěuchlí posluchači znělku otextovali slovy Pojď na panáka. Znělka se ozývala vždy po časovém znamení před zpravodajskou relací.
4: Na stanici Hvězda vysíláme zprávy.
5: Prezident republiky, armádní generál Ludvík Svoboda, přijal dnes v Prahe predsedu Zvezovej výkonnej rady Jugoslávie Džemala Bijetiča. V srdečnom a priateľskom rozhovore vyjadrili uspokojenie nad doterajším rozvojom československo-juhoslovanských vzťahov. K ich ďalšiemu prehlbeniu prispieje aj terajšia návšteva Džemala Bijetiča v Československu. Na prijatí sa zúčastnili predseda federálnej vlády Lubomír Štrougal a veľvyslanci oboch krajín. Predseda Zväzovej výkonnej rady Juhoslávie Džemal Bijetič usporiadal dnes pre československých predstaviteľov slávnostný obed v Pražskom Černínskom paláci.
3: Zatímco dnes se zprávy na zpravodajských stanicích vysílají 2x do hodiny, ráno i 4x, Hvězda měla zprávy jen jednou za hodinu, za to pěkně dlouhé, trvaly asi 8 minut.
6: Slyšeli jste zprávy stanice Hvězda?
3: Po zprávách pak následovaly, tak jako dnes, pravidelné pořady, reportážní příspěvky, písničky. Ovšem těch zmíněných dochovaných 50 hodin vysílání Hvězdy nejsou běžným každodenním vysíláním. Jedná se o celodenní programy s názvem Tribuna Hvězdy a vesměs jsou z roku 1973. Tribuna se vysílala jednou za měsíc a šlo o proud hudby a reportáží na jedno téma.
7: Dobré ráno a dobrý den vám, posluchačům stanice Hvězda. Hlásí se vám ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky s pořadem, který slýcháte každý měsíc od 7 od rána do 6 do večera. Je to pořad naší velké redakce, ale je to vlastně váš pořad. Proto i dnes vás vítám u pořadu, který jsme nazvali o socialisticky myslícího a jednajícího člověka. Tak už poslouchejte a pokud se vám bude zdát, že i vy se můžete k pořadu vyjádřit, zavolejte nám.
3: Další dochované tribuny mají témata 25. výročí vítězného února, významné stavby současnosti a výsledky třetího roku pětiletky. Právě v té posledně jmenované zazněl tento příspěvek.
8: Řekli jsme před chvílí dělnické starosti, ale posuďte, jak a na co myslí lidé, které nám náhoda přivedla do cesty. Zedník Rudolf Hoznauer, zedník specialista, který pracuje na chráněných památkách Staré Prahy.
9: Tak naše parta má i závazek šetřit materiálem, to znamená, že po sobě uklízíme, čistíme futra, za námi prostě, když se odejde z pracoviště, tak je, se nechá říct, vzorný pořádek. Na první pohled to nevypadá jako šetření materiálem, ale je tady zas další věc, že když my třeba umyjeme to futro, které je zadělané od cementové malty, tak ta uklízečka, která má jít potom po nás dělat úplný pořádek, umí to futro dočistat, nestráví na něm tolik času, jako kdyby jsme ho nechali třeba zasekané od ty malty. Do toho šetření materiálu patří samozřejmě sdělat každou půlku, aby se to nepohalo po stavbách a různě přesto neklopítalo, že jo.
3: Takovými zodpovědnými pracovníky se vysílání Hvězdy jenom hemžilo. Tak například v tribuně o výchově socialistického člověka hovořil vedoucí brigády socialistické práce, která budovala nový provoz ve sklárnách ve Světlé nad Sázavou. Liboval si, že jeho uvědomělý kolektiv nepřetahuje přestávky na svačinu.
10: Musím podotknout, je v tomto je třeba mít být přísný. Musíme dodržovat jak nástup na pracoviště, tak nástup na svačinu, ze svačiny na oběd a potom i z pracoviště.
11: A myslím, že když jste dobrý kolektiv, takže vlastně už je to samozřejmost potom to dodržování nástup.
10: Ano, to je jak my se jeden zvednem a to nebývám vždycky jenom já první, abych se zvedl, ale i ten mladý ho, třeba ten Jarda, i ten Pepík, že jo, se zvedne a řekne jdeme a tak se jde. Takže to není i moje pobídka, aby se šlo, ale už sami sobě jsou takto přísní. No, na té svačině, tam si posedíme ještě s druhýma kolektivama, že porozprávíme, jak ta stavba nebo jak ta práce jde a co bychom ještě potřebovali případně s mistrem od stavby. No a potom, když máme volno třeba při obědě, nemáme jenom tu práci, ale v současné době jsme velmi, velmi debatovali o té události v Chile, že ti mladí hoši sami přicházeli, mají zájem o toto, o politické dění a zvláště o to Chile, že tam. Oni totiž velmi ostře odsuzovali tuto brutální fašistickou kliku, která se takovýmto bestiálním způsobem uchopila moci. A to nejsou moje slova, to jsou jejich slova, které já tady reprodukuju.
3: Jenom doplním, že tou událostí v Chile byl vojenský převrat Augusta Pinocheta. Ze všech těch příkladných pracujících, hovořících na vlnách Hvězdy, stojí za poslech také soudruh Václavík, vedoucí chodbařského kolektivu z dolu Pluto v Záluží u Mostu.
12: Ladislav Václavík právě vystupuje z těžní klece. Jak všichni známe havíře, celý černý s rozsvíceným bělmem, je to známka, že se usmíváte.
13: No mám radost, že jsme splnili dneska normu na 150%. Místo 4 metrů se nám podařilo udělat 6 metrů a dělá to zhruba 20 tun navíc.
12: Nehovoříte sám za sebe, ale jako správný předák mládežnického kolektivu za celou partu. Ta vaše parta byla první, která uzavřela závazek na počest února.
13: No, sledovali jsme s tím hlavně zkvalitnění naší práce, úsporu materiálu. Podívejte se, ono se řekne malíčkost, ale například tím, že si nosíme jílové uspávky na pracoviště, ušetříme úseku přes 7 000 ročně. Nebo máme v závazku směnu zdarma k 10. festivalu mládeže a dále směnu na Vietnam.
3: Významnou složkou vysílání stanice Hvězda byla hudba. Byl jí vyhrazen opravdu velký prostor. Mezi jednotlivými příspěvky se hrávaly dvě, někdy dokonce tři písničky, a to bez jakéhokoliv přerušení slovem. Dnes je zvykem, že mezi písničkami zazní alespoň znělka stanice, aby posluchač věděl, co poslouchá. To ale tehdy nebylo nutné.

Jak jste mohli slyšet, stejně jako slovo, i hudba na stanici Hvězda byla především radostná a uvědomělá. Neplatilo to samozřejmě o všech písničkách, ale významná část z nich taková byla. A když se vysílala tribuna věnovaná 25. únoru, tak to už se hudba téměř nedala vydržet.

0: říct, že tribuna ke čtvrtstoletí od vítězného února byla vůbec jen pro silné povahy.
1: Pěkný závazek k 25. výročí února přijali drůbežáři v Ratíškovicích. Chtějí překročit letošní plán dodávek vajec o 300 tisíc kusů vajec a dosáhnout tak celkové výše 21 milionů kusů. Přitom usilují o snížení spotřeby krmiv při odchovu kuřic tak, aby uspořili celkem 230 centů krmiva. Tak všem, kteří začínají den nejraději třemi vejci do skla, a tím pravda i sobě, přeji dobrou chuť a do Ratíškovic posíláme písničku.
0: Z tribuny Hvězdy na téma Vítězný únor stojí za vyslechnutí také reportáž o návštěvě nejvyššího sovětského představitele Leonida Brežněva, který přijel na oslavy února. Projížděl tehdy Československo vlakem. Následující ukázka zachycuje atmosféru na nádraží v Ostravě, kde Brežněv na chvíli z vlaku vystoupil.
2: Вам, дорогие друзья, из Москвы вам привез. Самые теплые пожелания. Хай живет дружба, дружба, дружба.

0: Здравствуй, трудовой народ Чехословакии! О.
1: Ano, tak to pozdravil Leonid Brežněv ty tisíce Ostravanů. A takto zdraví Ostrava soudruha Brežněva. Krátce zastavení sovětské delegace končí. Ještě poslední stisky rukou na ostravské půdě a zvláštní vlak se znovu dává do pohybu. Ještě poslední zamávání a členové sovětské delegace se loučí s Ostravou a odjíždějí do Prahy. Ať se vám u nás, přátelé, líbí.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
3: Ať už Hvězda vysílala v běžném režimu nebo měla na programu magazín Tribuna Hvězdy, každý den v 8.30 mohli posluchači na jejich vlnách slyšet speciální relaci o počasí.
4: Zpráva o povětrnostní situaci. Tlaková níže 974 milibary, 360,08. Tlaková níže 990 milibarů, 351,34. Teplá fronta 049,30, 048,27, 046,22. Studená fronta 046,22, 044,15.
3: A tak to pokračovalo dalších více než 11 minut. Pro laiky byly tyto předlouhé řady čísel pochopitelně nudné. Ovšem v dobách, kdy neexistoval internet, to byl pro ty, kteří potřebovali nebo chtěli získat co nejpodrobnější informace o počasí, leckdy jediný zdroj. Je třeba říct, že ne všechny příspěvky Tribun Hvězdy byly pozitivní. Například Tribuna o plnění třetího roku pětiletky odvysílala rozsáhlou reportáž z pražských obchodů, kde si zákazníci stěžují na mizerný výběr nábytku, radiopřijímačů, drobného průmyslového zboží nebo textilu.
5: No podívejte, jsem skoro 2 měsíce tam scháněla pánský zimní kabát. Ono je to dneska dost problematický, protože vezmete-li si dnešní mladé muže, ve věku takových 14-15 let, tak to už pomalu tu dětskou velikost neoblíkne ani pro ty mladiství. No a nakonec se to odrazí teda v konfekci pro dospělí, pro ty drobnější muže, že potom pro ně už fakticky není vzrůstání, takže myslím, že i s tím letím by náš oděvní průmysl měl počítat. No a zrovna tak teda, co se týče těch malých velikostí, podobně se to odráží v nadměrných velikostech, protože například pro maminku nemůžu sehnat v létě šaty, nevím, teda pořád se všude píše a dočítáme se, že silnější ženy by měly mít například prouhy dolů. A když jdete do konfekce, tak co se vám tam ukáže, že špruhované šaty s proužkem dolů jsou pro vyloženě hubený typy lidí, žen teda, a pro takový ty korpulentnější dámy máte proužky přes, tak já nevím, to ať se snad ujasní pojmy, co vlastně tím chtějí.
3: Redaktoři Hvězdy požádali zástupce toho, kterého odvětví, aby se ke stížnostem zákazníků vyjádřili. Vesměs všichni kritiku odmítli s tím, že trh je báječně zásoben. Drobnou výjimkou byl generální ředitel podniku Průmyslové zboží.
6: Pokud se týče spojovacího materiálu, hřebíků, různých šroubů, myslím, že tam již se situace skutečně normalizovala. Máme ještě určité problémy v rutech nebo ve šroubech z ušlechtilých kovů, to je hlavně z mosazy, ale i ty již máme zajištěny kompletně všechny v tom novém moderním balení, v krabičkách z umělé hmoty. Máme určité problémy s kováním také z ušlechtilých kovů a tam spíš obrácené. Ne, že by nebylo. Máme několik výrobců u nás v republice, kování tohoto charakteru na vybraných prodejnách máme, ale ono je hrozně drahé. Ono stojí ta sada minimálně 40-50 korun a ve srovnání s ostatním kováním, které stojí 8-10 korun, zůstává nám na prodejnách ležet. Bylo by potřeba se podívat i na cenu a to se musí podívat hlavně výrobci.
3: Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří. Takový by mohl být podtitul příspěvku z Tribuny o významných stavbách. Posluchači se v něm dovídají, že podnikům, které mají postavit nový petrochemický závod v Bratislavě, se nějak nedaří. Například hydrostavu chybí materiál, ale naštěstí je tu stanice Hvězda.
7: Pomôcť by mohli aj československé podniky, ktoré nie sú priamo viazané objednávkami, no možno by našli vo svojich skladoch materiál, ktorý by ináč musel hydrostav za neúmerne vysoké ceny dovážať zo zahraničia. Týka sa to 500 tón ocelových rúrok, ich parametre oznámime na záver.
3: A taky, že ano, po skončení reportáže si vzal slovo hlasatel.
8: Tak a vy, kteří jste poslouchali pozorně a můžete nějak bratislavskému hydrostavu pomoci, už jistě čekáte s tuškami a papírem na parametry ocelových rour, které velmi nutně potřebují. Tak tedy, všechny roury dvakrát izolované a těchto průměrů 108/8 mm, 324/7,5 mm, 324/12 mm, 377/9 mm a 426/10 mm. Budovatelé Slovnaftu předem moc děkují.
3: Tak doufám, že jste si to pečlivě poznamenali. Tribuna o výchově socialistického člověka v jedné z reportáží seznamovala posluchače s činností sociálních pracovnic. Redaktorka spolu s úřednicemi navštívila domácnost rozvedené ženy, která se údajně špatně stará o svou dceru.
9: Já teďko toho chci zanechat. Aho, co vrám? Chci toho zanechat, už toho mám dost. Takový život se nedá víc.
10: No to už ale by bylo zapotřebí, aby už to bylo, víte? No, protože to dítě potom v tomhle tom prostředí nemůže zůstat, poslyšte.
9: My jsme sem přišli kvůli tomuto dítěti, které prakticky je vinou svý maminky prakticky v tomto prostředí, rozumíte? No, je to mojí vinou. Je to vaši vinou. Chci vám normálně říct, že se fakticky chci polepšit a že se chci k Mirkovi vrátit.
10: Ale protože neznamená všechno, že se vrátíte k Mírkovi.
9: No jak to, že to neznamená?
10: To, abyste žila žádným životem.
9: No já myslím, že celkem to vyšetřený prakticky. Máme zjištěno, v jakým prostředí tohleto dítě tady žije. A podle toho, no který se vyjádří...
10: Jsme nedávno normálně. Teďko jsme normálně nedávno přišli, takže jsme nemohli uklidit.
9: Proč nechodíte do práce?
10: Já to mám normální papír ještě z nemocnice z Prahy.
9: Myslím, že jste byla zadržena pro prostituci, tak pochopitelně vám to závod nemůže honorovat nemocenský ještě, víte za to.
10: Já nic proti tomu nemám, ale chci se normálně polepšit.
3: O hodinu dříve si zase posluchači mohli vyslechnout příběh učitele, který měl ve třídě talentovaného chlapce, ale i ten měl smůlu, že jeho maminka nebyla, jak se patří.
11: Na schůzkách rodičovských jsem ovšem zjistil, že matka má k našemu zřízení velmi negativní vztah, protože v jižních Čechách přišli o značný majetek, který jim byl vyvlastněn. A to se projevovalo tak, že se neskrytě vyjadřovala o našem zřízení, o našem systému i před žákem. Úplně naplno, bez zábran. Upozornil jsem jí, že to není správné, že v chlapci pěstuje vlastně dvojí poznávání, že chlapec není ještě hotová osobnost a že potom chlapec bude tápat, že tato výchova na něj bude mít nepříznivý vliv. Moje rady se nesetkaly zřejmě s úspěchem, protože od čtvrté třídy se žák začal měnit k svému neprospěchu. Ve škole byl nepozorný, téměř apatický, zamýšlený, jakoby bázlivý a dokonce ani na vyučování se doma nepřipravoval.
3: To se prý s chlapcem táhlo i dál a nakonec byl rád, že se aspoň vyučil. A to vše prý jen proto, že byl kvůli reakčním názorům své matky vnitřně rozpolcen. Socialistické školství proto musí seč může bránit vlivu rodičů na děti, a to nejlépe už od školky, jako se to děje v jedné bratislavské mateřince.
12: Komunistickou výchovou mladého člověka treba začať už v předškolském věku. Vím, že do vášho učebného plánu patrí aj pripomenúť deťom určité významné výročia. Akou formou ich približujete svojim škôlkarom?
13: Najbližšie nás čakajú oslavy Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. V mesiaci priateľstva máme naplánovanú návštevu filmového predstavenia v dome Československo-sovietského priateľstva. Zoznámíme deti. s Vladimírom Iljičom Leninom, vodcom proletárskej revolúcie, s Aurorou, Zimným palácom, s mestom na Neve, Leningradom a s Červeným námestím v Moskve. Kvôli názornosti a ľahšiemu chápaniu musíme mať k dispozícii veľa obrázkového materiálu.
3: Půvabný je i rozhovor rozhlasového redaktora se dvěma zednickými učni, které potkal na výstavě o učňovském školství.
14: Co mě překvapuje, že nemáte dlouhé vlasy, hoši. Zas tak moc. Přes uši.
15: Na internátě se nás teda snaží přesvědčit, že to je nějaký výnos ministerstva školství, že o dlouhých vlasech, kde se píše, že vlasy musí být krátké z hygienických důvodů, tak učňové to berou jinýma těma, je to sami šikanování k holiči a podobně. Někteří tedy kvůli tomu odešli z internátu, že se museli dát ostříhat a snad to není ani tak správné, protože otázka dlouhých vlasů by neměla být žádný problém, jestli bude na internátě nebo ne. Snad by se měl taky vyučit. A...
14: To znamená, že kdybys nebyl pod tlakem, tak by si se taky nechal, jo?
15: No tak neměl bych to tak krátký, ale dlouhý vlasy, to se mi taky moc nelíbí.
14: A mnohým dospělým tím jdete dost na nervy, tím, že máte dlouhé vlasy, vy, jako mládež.
16: No já myslím, že to by měli posoudit podle toho, komu co sluší. Když někomu sluší krátký, tak by měl nosit krátký, když někomu sluší delší, tak by měl nosit delší.
3: A k dlouhým vlasům se hodí trochu hudby.
17: Každá tribuna má konec, i ta dnešní, i když se nám s vámi výborně spolupracovalo a vaše telefonické ohlasy svědčily o tom, že i vám se naše práce zamlouvala. Všechno, co jsme si dnes řekli, totiž pomáhá nám všem. Zabezpečením náročných úkolů si připravíme ještě bohatší stůl a bude se nám žít ještě radostněji. A co bylo na dnešní tribuně nejhezčí? Váš zájem. Zájem o společnou věc. A to, myslím, mohu klidně říci za všechny pracovníky ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky, kteří dnešní tribunu připravili a už se těší za měsíc s tribunou novou naschledanou.
3: Rozloučením z roku 1973 končí Archiv Plus o pořadu Tribuna hvězdy. Loučí se s vámi a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje technik Ladislav Čurda a od mikrofonu Veronika Kindlová. Naslyšenou.
2: Interview Plus. Ukrajinský prezident zítra nebude mezi hosty konference v Gdaňsku, i když se má rozhodovat o poválečné obnově jeho země. Proč svoji účast odvolal a co se mezi Kyjevem a Varšavou v posledních dnech strhlo? Petr Vizina se zeptá odborníka z Vratislavské univerzity, politologa Michala Lebdušky. Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
18: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
19: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
18: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
19: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
18: Lukáč zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO opoziční politici respektují. Nejvyšší americký soud zamítl žalobu Rastafariana, kterému ve vězení ostříhali vlasy. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa s Mexikem a dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Opoziční politici oceňují rychlé rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit Severoatlantické aliance. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Třeba podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana je rozhodnutí ústavního soudu potřeba respektovat.
21: Já rozumím tomu, proč ústavní soud v téhle chvíli musel přistoupit k tomu předběžnému opatření. O účasti na summitu je určitě potřeba rozhodnout s nějakým předstihem a nějaké ex post rozhodnutí pro tenhle konkrétní případ by žádný další smysl nedávalo.
20: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jde rozhodnutí ústavního soudu proti zájmům Česka. Vláda s prezidentovou účastí původně nepočítala. Pavel kvůli tomu podal kompetenční žalobu, o té ústavní soud teprve rozhodne. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání, upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůř se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
22: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
20: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Rastafarian z Louisiany nemůže žalovat dozorce za to, že mu ve vězení v rozporu s jeho náboženstvím ostříhali dredy, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Damon Lander se odvolal na zákon o ochraně vězňů před náboženskou diskriminací. Konzervativní většina soudců ale rozhodla, že se zákon vztahuje jen na státní nebo vládní subjekty. Lander tak nemůže žalovat jednotlivé dozorce. Rozhodnutí podle televizní stanice CNN kritizovala liberální soudkyně nejvyššího soudu Brownová Jacksonová a podle ní teď bude mnohem těžší žalovat dozorce nebo činitele za porušování práv vězňů. Brněnský státní zástupce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let za mřížemi. Ve vazbě jsou teď 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin a další drogy. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. Čeští fotbalisté budou hrát na mistrovství světa o postup do vyřazovací části turnaje. Reprezentační trenér Miroslav Koubek přirovnává důležitý souboj k březnovým zápasům o postup na světový šampionát.
23: Je to naše nová baráž, poslední šance, takže ta zkušenost z toho března proti Irsku a Dánsku je určitě dobrá a věřím tomu, že tam jsme si dokázali, že i třeba proti papírově silnějšímu soupeři, zejména mám na mysli Dány, je možné uspět. Favoritem Mexiko, vždycky je možné uspět.
20: Utkání Česko-Mexiko začne za necelé 2 hodiny. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Brazílie bojují na šampionátu o body proti Skotsku. Bližší informace má Jakub Marek.
0: Brazílie vede po prvním poločase nad Skotskem 2-0, když oba goly dal Vinicius Junior a to ještě další branka mu nebyla uznána. Kvůli útočnému faulu ve druhém paralelně hraném duelu skupiny C je stav mezi favorizovaným Marokem a Haiti 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Nehoda na D8 u Řehlovic a D1 do Brna po nehodách bez kolon. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hlásíte nehodu u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru havarovala 2 osobní auta v pravém pruhu.
4: Je tam nehoda 2 osobních aut, tam policajti a je to osvětlený, šipku si dávejte pozor.
1: Dálnice D1 z Prahy do Brna je za Humpolcem už bezpečně průjezdná. Policie prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Provoz byl na chvíli zastavený na 90. kilometru, teď už se opět jezdí plynule. Na D1 z Prahy do Brna už jsou také odstraněné následky nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 projedete oběma pruhy a stejně tak na kilometru 126, kde uklízeli následky požáru kamionu. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směrem na Břevnov. Údržba skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Noc je polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří kolem 25. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
5: Czech Radio News in English.
24: Czech President Petr Pavel has asked the Constitutional Court for an interim injunction that would allow him to attend the NATO summit in Ankara in the beginning of July before the court reaches a final decision in an ongoing competence dispute with the government. The Czech Supreme Court has ruled that relatives of people who died as a result of complications linked to the COVID-19 vaccination may be entitled to compensation for emotional suffering. Czech carmaker Škoda Auto has unveiled the Peak, the largest vehicle in its history, and the brand's new flagship electric SUV. The 7-seat model will enter production in Mladá Boleslav in the coming weeks, with the first deliveries in Czechia expected around the turn of the year. Police in Ostrava responded to a shooting on a housing estate on Wednesday after a man shot his wife in the back and then turned the gun on himself.
2: Weather.
24: Clear skies will prevail across the country on Thursday. Daytime highs will range between 29 and 34 degrees Celsius. The clash between the Czech head of state and the cabinet over who should attend the upcoming NATO summit in Ankara has now reached the highest court in the land. On Tuesday, President Pavel challenged the government's decision to exclude him from the official delegation on the grounds that it violated his constitutional rights. Daniela Lazarová has more.
25: Following weeks of controversy over who would lead the Czech delegation to the NATO summit in Ankara in July, Prime Minister Andrej Babiš announced on Monday that he himself would take on that role, flanked by Defence Minister Jaromír Zuna and Foreign Minister Petr Macinka. The governmental team, he said, was in the best position to explain and negotiate decisions on defence spending, since the government alone has executive powers in this respect. He made it abundantly clear that the president, who previously served as chairman of NATO's military committee and who publicly criticized the government for slashing spending on defense, was not wanted on this trip. Petr Pavel, who has attended all NATO summits since taking office in 2023, filed a complaint with the Constitutional Court. He explained the decision in a video on social networks.
6: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace.
25: I consider the government's decision to exclude the president from the delegation to the summit to be an unprecedented and exceptionally unfortunate step, as well as a restriction of his constitutional powers. I have therefore asked the Constitutional Court to determine who has the authority to decide on the president's participation in the summit and to order the government not to create administrative or other obstacles to the president's exercise of his constitutional powers.
7: Prime Minister Andrej Babiš reacted by saying that he respects the president's right to file the lawsuit, but added that he considers the move unfortunate. He said the setup of the delegation to the NATO summit stemmed from practical considerations and stressed that there was no concerted effort to restrict the president's right to represent the country abroad.
25: I really do not understand the president's reasoning. He has undertaken 61 foreign visits altogether, 10 on a mandate from this government. We recently approved that he would represent the Czech Republic at the autumn session of the UN General Assembly, and the Constitution clearly states that all these activities require a mandate from the government.
7: The Constitutional Court is expected to give the case priority and review it immediately. However, even if it does, it is far from certain whether it will pass a verdict in time to alter the government's plans for the upcoming summit. Constitutional law experts say the wording of the respective article is intentionally drafted in broad terms so that it can serve the given political situation and to a large extent the constitutional practices shaped by convention. Whether or not the court will base its ruling on the established tradition that as Commander-in-Chief of the Armed Forces, the head of state has represented the country at NATO summits in the past is unclear. However, commentators are already speculating on the wider political consequences of the awaited court verdict and its impact on the standoff between the country's top officials.
24: Daniela Lazarová reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories at radio.cz. I'm Beat Pohanka, and thank you for being with us.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Čemu má sloužit nově založená firma ČES Energy? Jak ovlivňuje energetický trh situace na Blízkém východě? Jsou současné ceny plynu na minimu? Jaký bude za 15 let energetický mix Česka? Kolik energie bude z jádra a jak velkou zátěž pro energetiku znamená klimatická změna? Hostem je dnes výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a předseda obchodní sekce Svazu energetiky Jiří Gavor. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás i vaše milé posluchače.
8: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
8: Ze Ženevy přichází mírný optimismus ohledně pokroku v jednáních mezi Íránem a Spojenými státy. Pokud se skutečně podaří uzavřít a potom dodržovat dohodu a ta situace na Blízkém východě se uklidní, co to bude znamenat pro energetický trh?
9: Tak samozřejmě dobrou zprávu, všichni na to čekáme. A nejen z těch energetických důvodů, pochopitelně průjezdnost této oblasti Hormuzského průlivu, to se týká nejen dodávek ropy a zemního plynu, ale i hladkých dodávek, hnoj v dalších klíčových surovin. Mm-hmm. Takže ano, všichni na to čekáme a nyní je naděje. A to se taky konec konců projevilo okamžitě na velkoobchodních cenách, které výrazně poklesly, nicméně pořád jsme významně ještě výše s cenami, než tomu bylo přes vypuknutím konfliktu na konci února. A je to pochopitelné. Všichni asi sledujeme i ty politické události a zdaleka ta situace ještě není dořešena. Dořešena naděje sice je, ale to, že se to může zkomplikovat, že tam může vypuknout nějaký ještě zase nějaký konflikt, zase se průjezdnost omezí. Takže trh samozřejmě ještě plnou důvěru nemá.
8: No, Hormuzský průliv bude plně pod íránskou správou. Tohle to oznámil v úterý hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Bakr Kalibáv. Prezident Trump zase v pondělí v Bílém domě prohlásil, že Hormuzský průliv je plně otevřený. Tak zatím nevíme, jak to přesně je, ale je šance, že se situace vrátí do stavu před válkou?
9: No tak všichni v to doufáme a tam právě hraje roli, jestli bude průjezd zatížen nějakými poplatky. To je pozice Iránu, který by si o to i rád podělil se sousedním Ománem, který je vlastně naproti. Ale tak už tento fakt by znamenal nějakou nákladovou položku, která předtím nebyla, a ten vlastně výsledek celého toho konfliktu je tak trochu rozpačitý. Moc jsme si potom jako odběratele nepomohli, jestli to opravdu tak dopadne. Což americká strana popírá, a je to typická ta hra, už jsme se dočkali nejméně 50 protichůdných opatření, nicméně ten směr je přece jenom mírně optimistický, zkrátka momentálně se přestalo střílet aspoň v tom Hormuzu, v Libanonu, který s tím souvisí, zkrátka Izrael je další hráč, který má svoje zájmy, to je další neznámá, takže já nečekám, že by úplně v nejbližších týdnech opravdu pokračoval výrazný pokles cen jak ropy, tak zemního plynu na ty předkrizové, předválečné úrovně.
8: Dobře, ale pojďme si rozebrat ty možnosti, protože pokud dohoda uvolní embargo na iránskou ropu, co by to udělalo se světovými cenami?
9: No, bylo by to báječné, protože naraz by se na světový trh dostalo o něch chybějících 20% ropy, ropných produktů a LNG, které bylo doposud blokováno. O to by to bylo pozitivnější, že mezi tím vlastně ten svět samozřejmě nezahálí a konkurenti jiné země exportní vycítili v během iránské krize svoji příležitost a zkrátka uvedli se do provozu další projekty. Tak není asi náhodou, že určitě využili svoji šance Spojené státy americké, které ještě posílili pozici už bez tak největšího exportéra skapalněného zemního plynu na světě. Uvedli vlastně do provozu dvě nové skapalňovací linky. Tím prakticky vlastně vyvážili tu ztrátu, která nám bude přece jenom delší dobu chybět v tom Perském zálivu. Víme, že v Kataru určitá část skapalňovacích zařízení je dlouhodobě poškozena. Tam to může trvat klidně dlouhé měsíce až roky. Ale takže pokud se objeví souhra, že opravdu se ty dodávky z Perského zálivu rychle budou obnovovat a navíc se dostanou na trh ty nové kapacity, no tak nevyhnutelně to bude tlak na snižování cen. Na to se samozřejmě těšíme jak obchodníci s energiemi, tak hlavně ty koneční odběratelé.
8: No ale podle některých analytiků se dokonce může stát, že v příštím roce bude ropy na trhu přebytek. Nevím, co to znamená, ale způsobilo by to tedy výrazný pokles cen?
9: No to je ono, ano, to je to, o čem hovořím.
8: Jako pokud by byl skutečně, já nevím, co je přebytek ropy na trhu, co to znamená?
9: Jo, ale než nastane ten přebytek, tak se budou muset doplnit strategické zásoby, které jsou docela zhuntované. Víme, že aby se zmírnily dopady toho konfliktu, všechny vlastně západní velmoci, ale nejen západní, ale i východní, Čína, čerpali mohutně ze státních ropných rezerv, včetně Evropanů, takže to je nutné doplnit. Na trhu momentálně světovém chybí zhruba miliarda barelů ropy, což zní strašně vysoko, ale pro bližší představu ta světová produkce je něco jako přes 100 milionů denně. Takže zhruba desetidenní produkce, jenom to, aby se vlastně doplnilo, aby jsme se dostali na ten stav, který byl před válkou. Takže nějakou dobu to potrvá, ale samozřejmě všechno, pokud půjde dobře, takže pokud se obnoví ten původní tok všech surovin a plus ještě další nové kapacity, které se mezi tím objevily, tak to bude mít pro nás spotřebitele blahodárné důsledky. Ale my jsme už zažili konec konců ty dobré časy. Jenom si vzpomeňme, že v dobách, kdy v USA opravdu se jim tehdy podařilo vlastně ten bleskový zásah proti Venezuele, tak to ceny ropy krátkodobě vlastně tak se nějak variovaly kolem hranice $60 za barel. Což se nám zdá při těch cenách, když jsme během iránského konfliktu museli trpět nad $100 a krátkodobě třeba 110, 120, prakticky to polovinové ceny. K tomu jsme se ještě zdaleka nedostali.
8: Dnes jsem si na novinkách.cz přečetl, že nabídky levného plynu brzy skončí. Zase to tady souvisí s cenovými šoky po válce na Blízkém východě. Jak to vidíte vy?
9: Nevidím to tak pesimisticky. Podívejte se, je pravda, že je to, a pro mě to bylo jako potěšující situace jako představitele vlastně dodavatelů, že dodavatelé opravdu drží ceny a dokonce existují opravdu dodavatelé, kteří bez ohledu na to, že máme za sebou 3 měsíce velice vysokých cen na velkoobchodním trhu, tak prakticky vlastně nezměnili svoje cenové nabídky pro nové odběratele, podotýkám, během tohoto napjatého období. Ty ceny pořád drží. Jestli můžu si dovolit pochválit, je to ČES a Centropol, ale i ostatní velcí dodavatelé, i malí dodavatelé nějak rapidně nezvýšili ty ceny. A samozřejmě, kdyby nepočítali s tím, že přece jenom se blíží lepší časy, tak by to bylo dlouhodobě neudržitelné. Stačí si jenom vlastně podívat na současné velkoobchodní ceny, tak u elektřiny je to kolem 100 euro za megawatt hodinu a o tom se můžeme později pobavit. U elektřiny hrají roli takové faktory, jakože teďka jsou zrovna vedra. U elektřiny je ta situace specifičtější daleko než ten plyn, který je takový spíš globálně politický a vlastně ono to odpovídá těm nejlepším nabídkám cen pro nás, konečné odběratele na trhu. Ty nejlepší ceny se pohybují pod 2500 korun za megawatt hodinu bez DPH pro nás. To znamená, tam nevidím tam žádnou marži. To znamená opravdu, aby se to udrželo, tak ty ceny velkoobchodní musí klesnout a já doufám, že o něco poklesnou. A stejná situace je u plynu, kde ty nejlepší nabídky pro nás, konečné odběratele, se pohybují pod 1000 korun za megawatt hodinu bez DPH. Někteří dokonce tak jako lavírují na té úrovni 900. To znamená, to je zase, to je prakticky velkoobchodní burzovní cena.
8: O plynu se mluví jako o přechodném zdroji na cestě k dekarbonizaci. Dokážete odhadnout, jak může být toto přechodné období dlouhé?
9: No, já bych řekl, že bude hodně dlouhé. A samozřejmě teď je trošinku takovej taková reverzní reakce v celé Evropské unii, že myslím si, že i ty ekologicky orientované státy, jako je Německo, Skandinávie, tak si uvědomili, že ten původní tlak na cíle Green Dealu jsou trošinku přepálené. Takže já si myslím, že i takové ty cíle, které předpokládaly masivní nasazení zeleného volíku už kolem roku 2030, nyní se už ukazuje, že to opravdu je nereálné.
8: Generální ředitel ČES Daniel Beneš oznámil založení dceřiné firmy ČES Energy. Je to první krok ke zestátnění ČESu?
9: Ano, a konec konců vláda v tom a ČES, abych řekl, postupují koordinovaně a tak, jak už celkem avizovali už dlouho před tímto krokem. Takže všechno se naplňuje podle, dalo by se říci, podle plánu. A já věřím, že už se to dokončí. Já myslím, že by to už rozhodně nebylo dobré, kdyby tento plán, který byl posvětila nedávna valná hromada ČESu, byl teďka zpochybňován a nějak jako upravován. A bez ohledu na to, že samozřejmě mnoho speciálně finančních podnikatelů, kterým záleží na likviditě pražské burze, já chápu, že jim je líto, že ten oblíbený ČES jako titul trošinku jako teďka se bálí, že zcela zmizí z burzy, ale jak se ukazuje podle vlastně těch plánů, on nemusí ten ČES jako takový být zcela stažen z burzy. Bude tam vlastně zestátněna jenom ta část výrobní, která má určitý strategický význam, která bude vlastně stavět a provozovat jaderné reaktory, ale zároveň bude mít na starosti i útlum uhelné energetiky. A ta druhá část vlastně firmy, ta může klidně zůstat na burze a já nepochybuju, že to bude velice oblíbený titul pro vlastně pro nás drobné střádaly.
8: Jakou podobu by měl mít do poloviny století energetický mix České republiky? Je pravda, že z 50% by měli krýt spotřebu jaderné zdroje?
9: Ano, tak všechno je k tomu nakročeno a vlastně připravujeme se po těch dvou, dalo by se říci, nezávislých liniích velké bloky. Dukovany Temelín, že jo, v Dukovanech je rozhodnuto, už to staví korejský dodavatel a tam také byla dobrá zpráva, protože ty původní námitky a stížnosti, které vznesli jako neúspěšní Francouzi k Evropské komisi, tak nakonec se ukázalo vlastně, že ten nedávné rozhodnutí, že k porušení soutěžních pravidel nějaká nedovolená podpora vlastně nebyla prokázána, takže tato komplikace odpadá a konec konců probíhají i docela dobré jako rozhovory. Nyní se podaří nasmlouvávat stále více a více českých dodavatelů. Je už podepsán kontrakt s českým projektantem, energoprojektem a nyní bude velice významné jednání o výběr dodavatele chladicích věží. A to je docela velice podstatná komponenta. Zejména v těch měnících se podmínkách, možná, pane Korci, jste jako podotkl, jak na úvodem, nebo když jsme si tady povídali, že v těch vedrech, které prožíváme, i ty jaderné bloky vlastně trpí tím ztrátou toho určitého chladicího výkonu. Takže postavit dobrou chladicí věž, která by to uchladila i v těch vedrech, které asi budou stále častější, to je podstatný úkol.
8: No a když už jste se toho dotkli, jakou zátěž pro energetiku znamená právě vlna veder, zvlášť pak těch extrémních na jihozápadě Evropy, ostatně mají přijít i k nám brzy. Co to, ono se to projevuje vlastně všude, včetně třeba pro mě paradoxně solárních panelů, které ztrácejí asi 15% výkonu v těch vysokých teplotách.
9: Ano, je tomu tak, když to přesáhne 30 stupňů Celsia, tak 10 až 15% výkonu je pryč. Nicméně, to se více než bohatě kompenzuje tím jasným počasím, tím intenzivním slunečním svitem. Takže nyní v těchto dnech, kdy opravdu všichni tak trošku jako jsme unavení, velice silně unavení tím nepříjemným až parnem, tak solární elektrárny jsou velice podstatnou částí výrobního mixu.
8: Kolem poledne zajišťují v Česku asi 35% výroby elektřiny.
9: Ano, myslím, ano, vlastně. Ano. A jsou státy, kde to je ještě dvojnásobek, určitě. Pochopitelně. Takže to je vlastně, jako, ano, dobře, vyrábíme, daří se nám zvyšovat vlastně tu zelenou elektřinu takovýmhle tím způsobem. Na druhé straně další významný komponent té zelené energetiky, a to jsou větrné elektrárny, ne v České republice. My moc nemáme rádi větrníky, u nás opravdu ta větrná energetika nemá na růžích ustláno.
8: Už tady teď stojí, protože nefouká.
9: Ale i v těch zemích, kde jako je Německo, kde ta kapacita je obrovská, v Německu kolem 80, zhruba 80 jaderných bloků je ve větru. Takže větrníky stojí. My jsme tady pod takovou horkou dekou, kdy se ani ten lístek na stromě nehne, to znamená, je tady malá výroba z větru.
8: V Mnichově se koná Intersolar, tedy veletrh nové energetiky. Jakou budoucnost má elektromobilita? U nás zdá se její rozvoj drhne. Je to hlavně nedostatkem infrastruktury?
9: Já bych ani neřekl, protože podívejte se, my už máme

0: Problém spíš je, že zatím ta elektromobilita jako taková má v Česku pomalejší rozjezd než v některých dalších státech. Ale když se podívám na trendech, když už nebudeme mít tam, jako kolik je ten podíl z toho celkového vozidla, ale když se díváme, kolik se kupuje nových vozidel, tak tam už se celkem blízká elektromobilitě na lepší časy. Zhruba už v tom minulém roce už více než 6% byly čisté elektromobily a když tomu přidáme hybridy, takže zhruba jako v podstatě třetina nově prodaných vozidel už mají alternativní pohon.
1: Když se ještě vrátím ke zmíněnému Mnichovu a Intersolaru, akumulace energie je prý dnes jedna z nejrychleji se rozvíjících oblastí energetiky. Jak důležité jsou právě moderní bateriové úložiště?
0: No tak zaplať pánbu, že se to konečně teďka rozvíjí, protože energetika měla zaděláno na četné problémy právě proto, že akumulace v tom tempu rozvoje významně zaostávala za budováním obnovitelných zdrojů energie, právě za těmi, hlavně za soláry. A to samozřejmě je komplikace. Jako my potřebujeme právě tu nestálou výrobu ze slunce i z větru vyvažovat silnými kapacitami v ukládání energie. Takže teď je to obrovský biznis a zase, jak je to bohužel v České republice dobrým pravidlem, ode zdi ke zdi, léta se nic nedělo a teďka obrovský počet žádostí o připojení, tak obrovský počet, že velká většina z nich mají i spekulativní charakter a regulátor nyní přemýšlí, co s tím, jak opravdu to trošinku protřídit, aby se dostalo na ty reálné seriózní projekty a zbytečně se neblokovala připojovací kapacita.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl energetický expert z Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Naschledanou a těším se na další.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Karibské pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, uvedla to americká geologická služba. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili také lidé v sousední Kolumbii. Americké úřady vydali varování před vlnami tsunami pro některé okolní země, ale později ho zrušili. Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky na Írán na konci února. A podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh, který počítá třeba s tím, že žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Nebude se to týkat dětí nebo seniorů. Česko podle kabinetu potřebuje jasná pravidla pro pobyt cizinců a nástroje proti zneužívání systému. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu na aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku bude nejspíš stačit jedině vítězství. Zápas začne ve 3 hodiny v noci. Fotbalisté Brazílie hrají poslední zápas ve skupině proti Skotsku. Podrobnosti má Jakub Marek.
4: Stav zápasu Brazílie-Skotsko je v 67. minutě už 3-0. Dva góly dal na stadionu v Miami v první půli Vinicius Junior a před chvílí skóroval Kuňa. V Atlantě se hraje další zápas o skupiny C a Haiti zatím v 70. minutě stále drží remízový stav s Marokem 2-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Nehoda na D8 u Řehlovic a omezení na D10 před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu u sjezdu na Teplice a Řehlovice. Na 64. kilometru havarovala dvě osobní auta, zřejmě po střetu s překážkou. Pravý pruh je neprůjezdný. Na D10 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Mladé Boleslavy.

0: Od sjezdu na Horní Počernice až po Novopatskou silničáři čistí vozovku, je tam uzavřený pravý pruh. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště čekejte překážku na konci Kaplice. Stojí tam porouchané nákladní auto, v místě se zpomaluje, je to s opatrností, ale průjezdné. A v Praze čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka a také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Předpovídal, že Babiš bude určitě lepším premiérem než Petr Fiala, protože Fiala podle něj vládu fakticky neřídil. Jen by Babiš neměl věci řešit sliby a rozdáváním, ale spíš šetřením a bržděním výdajů. Jak se jeho slova plní? Začíná Osobnost Plus a mým hostem je bývalý premiér a prezident Václav Klaus. Vítám vás tady, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost Plus.
3: Já vím, že tato vláda je ve funkci teprve historicky krátkou dobu, ale přesto se musím zeptat, jestli jste rámcově spokojen s tím, co dělá.
4: Myslím, že jednoznačně musím říci, že jsem spokojený s tím, že není ta vláda předchozí, protože ta vláda Fialy Rakušana byla hrůzou hrůz a tím pádem každá změna je změna k lepšímu. Kdybyste se mě ovšem ptala, jestli jako se mi úplně líbí všechno, co ta vláda dělá a jestli si nemyslím, že měla udělat daleko víc a že měla v celé řadě věcí provést radikální změny už dávno, tak na to bych odpověděl ano. Dostal jsem před několika dny dlouhý dopis od jednoho amerického profesora a on mi říkal, on mi tam psal, já se můžu zbláznit z toho, co dělá Trump, ale přesto bych i po XT znova ho volil prezidentem. Já myslím, že stejná pozice je s touto dnešní vládou.
3: Takže třeba, protože vím jako konzervativec, jak ctíte různé vyrovnané rozpočty a nekupuj víc, než na co máš a tak dále, tak to, jak hospodaří se státními penězi, se vám určitě nelíbí.
4: No tak pro mě záměry Babišovi, nejenom Babišovi, Havlíčkovi vlády a Schillerové vlády v rozpočtových věcech jsou prostě děsivé a naprosto nepřijatelné. Neříkám vůbec nic nového, opakuju tuto svou větu prostě mnohokrát. Není proto žádný důvod, aby se takhle chovali a nevím, co bych tomu řekl.
3: Pardon, můžu? No vy říkáte, nevím, proč to dělají. Vždyť je přece jasné, proč to dělají. Prostě, aby byli zvoleni, tak naslibují všechno možné všem možným lidem.
4: Já bych to takhle netrivializoval. Já myslím, že to je taková špatná úvaha nepolitiků o politicích. Prostě
3: tak jaká je
4: ty
3: správná?
4: Politici nejsou takový hlupáci a takhle krátkozrací, to ne. Ale prostě tadyhle ti lidé mají prostě představu, že rozpočtové deficity je dobro a když se to udělá, když se to použije nějakým vhodným způsobem, tak je to to. Já myslím, prototypem toho je pan Havlíček. Prostě já myslím, že se fatálně mýlí, ale říkat jim to skoro nemá cenu.
3: Jak vám, když se podíváte na to všechno, co slíbili a na to, jak se vyvíjí schodek, tak ta trajektorie této vlády jde do čím dál větších schodků. Souhlasíte s tím?
4: Že přibývá co? Cože ta vláda dělá?
3: Přibývá slibů, plánů?
4: Ne, já žádné vele sliby nevidím. Prostě to je zase, to myslím, že o sliby tady nejde. Tady jde prostě o to, že ta vláda si myslí, že dělá prospěšně, když rozhýbává ekonomiku státními investicemi, zejména investicemi do infrastruktury, dalším budováním dálnic, budováním takových či onakých železnic, a oni si myslí, že to je dobro. Já bych fakt nezužoval to, že to jsou sliby versus nesliby.
3: Tak těžko to brát jinak než jako sliby, když objížděli regiony před volbami s tím, že prostě důchodci budou muset mít přidáno samozřejmě, a mluvili o něčem nad tu valorizační zákonnou povinnost. Například mluvili o snížení daně z příjmů právnických osob. Dnes, když jakoby všichni zvyšují ty daně, aby měli na ty schodky, tak oni mluvili o snižování. To jsou přece sliby.
4: Ne, prostě oni podlehli falešným postojům, pro mě, pro ekonoma keynesiánského typu, nebo extrémně keynesiánského typu, že státní výdaje jsou dobro, dvojnásobné dobro to je, když to jsou státní výdaje investičního typu, a to je přeci naprostý nesmysl, ale to není komu z nich říkat. Já jsem se o to pokusil ještě v prosinci, když ta vláda byla sestavena, tak jsem udělal velký seminář v našem institutu. A tam jsem jim to dlouze říkal, oni pokyvovali hlavou, ale skutek utek.
3: Jak do tohoto rámce zapadá například to, že převedou povinnosti platit média veřejné služby na rozpočet, přestože, a to jsou miliardy, přestože předtím se to nijak peněz poplatníků nedotklo?
4: Já myslím, že to je za prvé, já nejsem tvůrcem tohohle návrhu, ale o tom, že jako ve většině evropských zemí prostě jsou veřejná média různě placená ze státního rozpočtu a nikoli v takovým způsobem, jako dosud u nás, to zaměstnanci a fanoušci Českého rozhlasu a zejména České televize neříkají lidem nahlas. To by se prostě mělo jasně říci, že není pravda, že to, co ta vláda teď navrhuje, je něco totálně protievropského. To je prostě žertík. Opakuju, ve většině evropských zemí je vláda financována ze státního rozpočtu. To je jedna věc. O tom, jestli vůbec ty veřejné, takzvaná veřejnoprávní, pro mě jsou to státní rozhlas a státní
3: televize.
4: Ale
3: je to rozdíl, že jo?
4: Prostě jestli plní nějaké mimořádné veřejné funkce, já myslím, že je to velmi sporná otázka. Mě by nenapadlo si pustit Českou televizi, prostě nenapadlo, protože nevím, co bych v ní zajímavého nacházel, nebo jiného, než co bych nenašel někde jinde. Nevím, ale nepovažuji to za základní souboj, který já bych dneska chtěl vést. To říkám zcela jednoznačně.
3: Tak vy říkáte primárně, že vlastně spousta zemí, většina evropských zemí, takže ten model státního financování má. Ale strašně málo se mluví o tom, že v zemích, které jsou nám vlastně kulturně nejblíž, z toho byly velké maléry a velké ovlivňování. Vzpomeňme na Maďarsko, vzpomeňme na Slovensko, na Polsko, na Rumunsko. To jsou všechno země, které měly, jestli tak mohu říct, prostě průšvihy z politického ovlivňování vysílání.
4: Nevím, já vidím, prostě já, když přicházím po roce do této vaší budovy a vidím tady zbytky ještě na ulici vylepených plakátů z jakési stávky, kterou jste tady měla. Vy jste tam, Báro, určitě byla s praporem v první řadě té stávky. To jak vás tak typuju. Ne, tak prostě Český rozhlas musí být nezávislý. Jsem si zapamatoval tady, když jsem k vám přicházel. Ano, ale musí být nezávislý primárně na světonázoru svých zaměstnanců.
3: Ne,
4: zatímco veškerý ten souboj hrdinných aktivistů České televize a Českého rozhlasu je prostě souboj za světonázor těhle těch lidí, kteří si domestikujou Českou televizi a myslí, že mají nárok na to, aby diktovali, co má v České televizi být promítáno. To je zásadní
3: debata. Ale v tuhle chvíli bych se jich ráda zastala, to proto, že to, co probíhalo ty minulé dny, to byla jenom upozorňování na špatnost změny systému toho financování. Můžeme spolu, a jestli bychom to dokázali, mnoho hodin diskutovat o vysílání, o jeho kvalitě, o jeho nekvalitě, ale najednou přijde rozhodnutí, které udělá takovýhle, chtělo by se říct, až prostě přímé navázání politiků, kteří budou každý rok rozhodovat o těch rozpočtech.
4: To je správně, ne? A to byste chtěla udělat, aby rozhodovala jedna politická garnitura, která zrovna v jednu chvíli ovládne Český parlament? To byste jako takhle chtěla?
3: Ne, já bych chtěla, aby to bylo stabilní hlavně.
4: Stabilní nemůže být. To je prostě pokus zafixovat jednou provždy určitý konkrétní výsledek konkrétní politické struktury, konkrétního politického složení. Jako bývalý ministr financí musím trvat na tom, že to je tragický omyl, že jsem zásadně bojoval, že musí být 1,2% na to, 2% na to, 4% na to, o 20% víc než tamto a tak dále. To je fatální omyl, prostě ten rozhlas i televize musí dýchat s ekonomikou, musí dýchat se společností a když se zrovna chce dát více peněz na obranu, já jsem sice zásadně proti, ale když se chce dát víc peněz na obranu, no tak samozřejmě musí být méně peněz na platy stovek zbytečných zaměstnanců České televize.
3: Jasně, ale když říkáte, pane prezidente, že chcete, aby dýchal se společností, tak to se opravdu nedělá tak, že se nechá politikům v poslanské sněmovně rozhodovat, kolik mají mít peněz příští rok.
4: A kdo jiný by to měl rozhodovat? Vy sami, vy si myslíte, že byste si to měli rozhodovat sami? Ano, to je samosprávná diktatura zaměstnanců České televize. Ano, to vy chcete. Rozhlas méně slyším, proto zdůrazňuji to slovo televize.
3: Nechci se zaseknout na veřejnoprávních médiích, ale pravda je taková, že politici mohli kdykoliv svou většinou upravovat výši koncesionářských poplatků a nestálo to rozpočet ani korunu. Ale teď ho to bude stát miliardy.
4: No tak. To je správný, protože stát má vnímat, kolik ho to stojí a ne, že ho to nestálo ani korunu. Ne,
3: to znamená, prosím, že neplatí z vašeho pohledu, pane prezidente, že se má stát odklánět od vlastního angažma v nejrůznějších společnostech, včetně takové instituce, jako jsou média veřejné služby.
4: Nevím, já myslím, že to je zbytečná debata. Prostě tady jde o to, já bych si velmi přál, aby byla nějaká Česká televize, která mi občas ukáže nějaký kvalitní film nebo něco takového, ale ona už to dlouhá léta prostě nedělá, už takové ty pondělky v 9:30 večer skončily, kdy člověk mohl vidět režisér, film nějakého slavného režiséra. Prostě jsou tam braky, seriály nesmyslného typu, většinou krimi seriály a tak dále. Ne, to žádná veřejná služba není, tu krimi si může každý poslouchat, tak, kdo jen, chce, jak, ať si ho poslouchá.
3: Jenom abychom nezapomínali na 24, kdy je neustálý proud publicistiky a zpravodajství. Tak nic, pojďme o toho dál. Vy jste podporoval motoristy jako pravicovou sílu. A když se dnes podíváte na tu vládu, tak máte pocit, jak byste ji nazval? No, pravicová vláda to asi není, že?
4: Tak. No, to určitě není.
3: Jak byste ji nazval?
4: Myslím, že nazvání v tomto smyslu není. Babišova strana určitě není pravicová strana. Okamurova já nevím. A Macinkova, ani to já přesně nevím. Prostě, protože Macinka teď ustoupil díky tomu, co se stalo s Filipem Turkem, tak ustoupil z toho, že by byl významným ideovým ministrem na ministerstvu životního prostředí, což myslím, že byla pro něj zásadní klíčová role na ministra zahraničí. Pohybuje se v té roli, myslím, naprosto perfektně, jako kdyby tam od nepaměti patřil. Určitě nejšikovnější ministr zahraničí, jakého jsme kdy měli. Takže o tom není sporu, ale tím pádem úplně vycouval z takového toho ideového souboje o pravici, levici. Nezúčastňuje se toho a v té straně ho nikdo zatím nenahradil a vůbec nevím, jestli může a umí nahradit.
3: Ale vzhledem k tomu, že v té vládě taky zvedá ruku za návrhy a musí, to je princip koalice, hnutí ANO a schvaluje mnohdy prostě věci nepravicové, ale úplně čistě populistické a tak dále. Prostě jak to v té vládě chodí, tak se ptám jenom, jestli přemýšlíte někdy o tom, že vlastně typově tam ti motoristé do té vlády vůbec nepatří.
4: No tak kdo do ní nepatří, to je relativní, relativní slovo, jo, takhle bych já to nediskutoval. No. Já nevím, podívejte se na bývalou pěti koalici, tak patřili Piráti k pořád ještě zlomku standardních ODSáků, no určitě nepatřili. Takže takhle bych to neříkal, prostě ta volba, ta struktura té vlády odráží to, co nám dali voliči. To je prostě šance a šance to bylo potlačit zásadním způsobem pro mě nepřijatelné chování Fialovy vlády. Takže to já nevidím důvod, abych to takhle hodnotil. Která z těch stran je racionálnější věcí? Tady ono nejde jenom o racionalitu. Prostě ta vláda je založena na principu 108 hlasů a z těch 108 je 80 z jedné strany, 15 z druhé a 13 ze třetí. Takže jestli ty motoristé mají 13 hlasů, tak jako jejich síla z té 108 je taková, jaká je.
3: Když šli do vlády a to už věděli, že mají těch 13 hlasů, tak s heslem, že budou Babiše hlídat. Máte pocit, že ho hlídají?
4: Předpokládám, doufám, nebo přál bych si, aby vedli polemiku o těchto věcech na té vládě a já doufám, že také trošku vedou. No, to je všechno, co k tomu můžu říci.
3: Mimochodem museli taky tady zvednout ruku pro návrhy novelizovaného zákona o střetu zájmů. A taky v souvislosti s těmi justičními změnami, které budou čistě nahrávat Andreji Babišovi o tom, že odvolací soudy už nebudou nutně poslouchány na soudech.
4: Paní, Paní Barbaro, tohle vám nadiktoval pan Rakušan, to, co ne, teď říkáte. Čtete to tady z toho jeho prohlášení?
3: Co říkáte?
4: Ne, já to se směju.
3: Ne,
4: čtete to víceméně z jeho prohlášení, ne, implicitního teda. Já myslím, že úvaha o tom, jak je to s tím střetem zájmu a je prostě daleko komplikovanější a já nevím, co se ještě od Babišem, kterého vůbec nechci hájit, co se od něj může ještě chtít, aby se víc zřeknul těch svých firem nebo co má udělat. Já myslím, že kdyby se postavil na hlavu nebo chodil.
3: Já myslím, že kdyby dodržoval platné zákony, tak to bude stačit. On je chce rozvolnit.
4: Ne, nezlobte se, kdyby dodržoval platné zákony, je interpretační otázka. To, na to můžeme mít svůj názor. Já myslím, že tak triviální, že je nedodržuje, prostě není, jak vy to považujete za samozřejmost. Já si toho nejsem vědom.
3: Ne,
4: a to se v té politice pohybuji 36 let.
3: Samozřejmost je totiž ne samozřejmost, ale fakt, že také hnutí ANO navrhuje, aby se ty podmínky toho zákona uvolnily, nikoli zpřísnily, uvolnily.
4: Já si myslím, že to je rozumné, protože oni správně říkají, tady všichni přísahají na Evropskou unii, jako kdysi přísahali na Sovětský svaz. Já myslím, jsou to mentálně stejní lidé, kteří dělají tyhle ty dvě přísahy. No tak jako kteří přísahají na Evropskou unii, tak by měli vyslechnout argumenty těch, kteří říkají, že připodobňují ten zákon k zákonům, který platí v Evropské unii. Nebo to jako nevnímáte tadyhle tu věc?
3: Takhle, každá země Evropské unie má ten svůj zákon o střetu zájmu, má rozdílný. Ale princip je, že se zpřísňují v běhu času.
4: Nevím.
3: Se uvolňuje.
4: Nevím, jak to víte. Myslíte, že ve Španělsku je nějaký lepší zákon nebo tam?
3: No je jiný hlavně, je jiný. Takže
4: když je jiný, tak respektujte, že je jiný ten u nás, který vznikl v nějaké chvíli nějakými v tu chvíli danými politickými tlaky, které byly fatálně antibabišovské, které neměly vůbec žádný jiný program tyto tlaky, než pryč s Babišem nebo antibabiš. No na tom se legislativa stavět nedá, takže jestli se ta legislativa teď trošku znormálňuje, tak je to asi správně.
3: Tak, co říkáte tomu, že před několika okamžiky prezident Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit do Ankary, následovalo to poté, co podal tu kompetenční žalobu. Co si o tom myslíte?
4: Tak je to naprosto fatální chyba, omyl a politik na úrovni prezidenta by nic takového neměl udělat. Nikdy je to totální selhání tohoto politika. Já s tím v žádném případě nemohu souhlasit. Takže to je věc jedna, je to politický střet, který je produktem loňských říjnových voleb, které dali jinou parlamentní většinu, než bylo v minulosti, a jinou parlamentní většinu, než teda zvolila prezidenta. A to je politický střet, který není možný řešit nějakými právníky v Ústavním soudu. Čili já jsem fatálně proti a je to nedůstojná věc a poškozuje nás to ve světě.
3: Jestli mohu, zajímavé v tomhle kontextu je, že žádná vláda po roce 89 nezakázala žádnému prezidentovi, aby jezdil na samity NATO. Vy jste byl mnohokrát samozřejmě. Tohle je první vláda, která vyslala prezidentovi tenhle vzkaz.
4: Paní redaktorko, děláte si legraci. Opakuji znova. Toto je první prezident, v takzvané éře kohabitace, kdy je jinak vznikla vláda a jinak vzniklý prezident. To je známý standardní model ve světovém uspořádání, kde prostě mezi vládou a prezidentem vznikají nepřetržité fatální střety. To si nevymyslel Babiš, to vzniklo výsledkem voleb, a pokud ten prezident chce hrát aktivistickou roli, která neodpovídá našemu ústavnímu systému, protože my nemáme prezidentský systém, tak je jasné, že se musí s tou vládou dostávat do střetu, a to by vláda se zbláznila, kdyby na ten střet z jeho strany neodpovídala.
3: Jinými slovy, to, co říkáte, je, že je to prezident, který se má snažit vycházet s vládou.
4: Ano.
3: Místo toho, aby se vláda snažila taky vycházet s prezidentem.
4: To já myslím, že se vláda snaží, protože nevidím, že by dělala nějaké jiné zásadní věci. Otázka, kdo za kterou zemi pojede na zasedání NATO. Přeci volí si v každé zemi podle své situace. Řada zemí, a protože já jsem na těch zasedáních opakovaně byl, tak já dobře vím, že z řady zemí tam není prezident, je tam prostě premiér. Takže dělat z toho nějaký idol, modlu nebo fetiš, že musí prezident, zejména prezident, který bojuje s vládou a má na celou řadu věcí týkající se právě naší účasti v NATO, na to jiný názor než vláda, tak je jasný, že s tím vláda nemůže souhlasit. Nemůže souhlasit.
3: Velmi krátce, tuhle otázku bych nechtěla vynechat. Ptám se, kdybyste vy sám si mohl načrtnout optimální výsledek ruské agrese na Ukrajině. Tak jak si myslíte, že by bylo fajn podle vás, aby to celé dopadlo?
4: No, mělo to dopadnout tak, jak byl, za prvé, kdyby svět byl rozumný, ne hloupý a ne zajímající se o jiné věci, tak ta válka nikdy neměla začít. To je věc jedna, je to obrovské selhání celého světa, celého, nejenom Ruska. To je věc jedna. Druhá, byla jistá dohoda v Istanbulu týden nebo kolik po zahájení této války, která, kdyby byla akceptována, kdyby ji nezboural tehdejší britský premiér Johnson, tak už dávno žádná válka není.
3: Václav Klaus, bývalý prezident, premiér a stále ještě duší politik, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám děkuju.
4: Děkuji také.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení přesahující sílu 7 stupňů. Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle, soudce obvinil z podjatosti. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. A dnes bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle přes 7 stupňů, vedla to americká geologická služba a později dodala, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Venezuelské ministerstvo vnitra uvedlo, že se tam zřítilo několik budov. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili taky lidé v sousední Kolumbii. Další zemětřesení zasáhlo taky Japonsko, konkrétně východní pobřeží ostrova Honšu. Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
5: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni v návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
2: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů označil rozhodnutí soudu za ústavní puč a vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. Desítka ekonomů a energetiků v dopise premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO varuje před zestátněním ČEZu, píše o tom server iRozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná. Zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority, až 49% v nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už se mají akcie prodávat, bylo by to transparentnější přes burzu, říká jedna ze signatářů. Řekl ekonomka Jana Matesová.
6: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou si spoří na důchody.
2: Mezi signatáři jsou i dva bývalí guvernéři České národní banky Zdeněk Tůma a Jiří Rusnok, současný předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl nebo ex-šéf ČEZu Jaroslav.